0: výplň archeologických situací, která tady byla barevně úplně výrazně jiná než to podloží, tak byla celkem dobrá pro nás.
1: Práce na obchvatu u Libic mají začít v listopadu. S dokončením se počítá v roce 2029. Ladislav Krejčí zůstává kapitánem české fotbalové reprezentace. Na tiskové konferenci před úvodním zápasem elitní skupiny Ligy národů to potvrdil nový reprezentační kouč Santi Denia. Obránce druholigového anglického Wolverhamptonu měl v poslední době potíže s lýtkem. Na tréninku před utkání s Chorvatskem ale Krejčí nechyběl.
2: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20:45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejisté Pardubic slaví druhou výhru v novém ročníku Tip Sport Extraligy. Obhájci titulu ve čtvrtém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Stejným výsledkem vyhrála Sparta Praha v Litvínově. Brno triumfovalo v Olomouci 4-2, Plzeň na ledě Kladna 4-3 v prodloužení, Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1 a Třinec před vlastními fanoušky přehrál Vítkovice 8-2.
3: Překážka na D8 u Kralupa, nehoda na D2 u Břeclavi. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se vyhněte překážce za odbočkou na Kralupy. Na kilometru 10,5 leží na vozovce v levém pruhu sražený srnec. Na D2 z Bratislavy do Brna vyšetřují nehodu u Břeclavy. Poblíž sjezdu na 48. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností projedete plynule. Na D48 z Bělotína do Frýdku Místku překáží nehoda za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Maluje se tam v mírné zatáčce. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost Zaměřínem. Na kilometru 128 stojí na kraji porouchané osobní auto, je označené šipkou. Na vozovce se pohybují lidé. A na D5 z Plzně do Rozvadova, tam spozorněte Zanířany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Mají psi smysl pro krásu? I taková otázka se objeví z textu nové knihy Aleny Machoninové Co myslíš, co vidí? Jak zní odpověď? Dobrý den.
6: Tak já nevím, já myslím, že v té knize tam je ta odpověď a já pevně doufám, že mají.
5: A proč se hlavní hrdina vašeho vyprávění jmenuje Urk?
6: No tak to je taky vysvětleno v té knize. Je to jednoduché a celkově, když se pohybuju v nějakém prostoru, poslouchám různá slova, některá mi utkvívají v hlavě. Tady to Urk je název jedné francouzské řeky, podle které se konec konců jmenuje i jedna stanice pařížského metra. Vy když přijíždíte do té stanice, tak oni vám to tak hezky dvakrát po sobě zopakují. Je to takové zvučné slovo a často z těch slov, co já slyším a takhle si zapamatovávám, jakoby sbírám a nechávám si je do zálohy pro různé své budoucí psy. Mám ještě několik takovýchhle slov. Tady to jméno tedy připadlo literární postavě. Už ho asi žádný můj skutečný pes nedostane.
5: Jaké jméno je teď na řadě?
6: Tak teď současný můj žijící pes se jmenuje Bobur, což taky pochází z jednoho francouzského slova, tak se říká lidově Centru Pompidou výstavním prostoru v Paříži a nemá to žádný konkrétní význam, jen to pěkně znějící slovo.
5: Hostem hovoru je rusistka, překladatelka Alena Machoninová. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Hovory.
5: Jak pro vaši další autorskou tvorbu bylo důležité, že hned debut Hela dostal před 2 lety Magnezi literu v kategorii kniha roku a taky cenu nadace Českého literárního fondu?
6: A pak taky ještě Vyšekrát Literary Award.
7: Byl bych si toho dostal.
6: Nicméně tady ty ceny pro mě osobně, já si samozřejmě vážím, že někdo ocení moje dílo, pro mě osobně to zas asi takový význam nemá, protože mám pocit, že to rozhovor od té knihy posouvá spíš k té ceně. Všechny otázky po Magnézii Liteře byly na to, jak já se cítím, co si myslím o tom, že jsem dostala tuto cenu, a vlastně pak se úplně ztratil jakýkoliv rozhovor skutečně o té samotné knize, o čem je, co já si o ní myslím. Takže v něčem mě to až mrzí a byla bych ráda, kdyby naopak udělení takové ceny ponoukalo k rozhovoru o té knize.
7: No, to já myslím, že se právě děje, že to upoutalo pozornost a možná tedy ten fokus je upřen víc, než kdyby ty ceny nebyly.
6: No, z hlediska nějakého prodeje knihy určitě. Já spíš mluvím opravdu o tom, jaké já jsem dostávala, řekněme, otázky od novinářů, i konec konců od lidí, kteří mě jen tak potkávali, tak mi gratulovali k tomu, že jsem dostala cenu. Nicméně druhá věta pak byla, ale bohužel knihu jsem zatím ještě nečetl. Já bych byla vlastně daleko vděčnější za to, kdyby mi někdo řekl něco k té knize, co to třeba pro něj znamená, než k tomu, že jsem dostala cenu. Kde kdo dostal cenu?
7: Nová kniha Co myslíš, co vidí je prý ještě osobnější než Hela. Souhlasíte?
6: Nevím, já myslím, že ty knihy jsou a nejsou osobní. Já myslím, že celkově cokoliv člověk píše, tak to samozřejmě píše za sebe. Já nemůžu sebe z těch svých textů nějakým způsobem úplně vypreparovat. Otázka je, nakolik je to tady vlastně myslíte tím, že je to autobiografické. A tomu já už bych se vlastně hodně bránila. Samozřejmě, že já píšu ze skutečnosti, kterou žiju. To ale neznamená, že já píšu tu skutečnost. Takže míra osobního je velmi zrádná. Na vás to může působit, jako bych já popisovala svůj běžný život, ale můžu vám říct, že to tak vlastně vůbec není, že to je spíš taková hra. Hmm.
7: No a vysvětlila byste pojem reflexivní autofikce, jak je označována Hela?
6: Tak já bych, to je asi spíš otázka na to, kdo ten pojem, na toho, kdo ten pojem zavedl. Já bych řekla, že ano, že je to nějaká autofikce, tedy próza, která vychází i z autobiografických momentů, ale zároveň kloubí s nějakou smyšlenkou a která se také zabývá, řekněme, uvažováním o samotném psaní i o dalších literárních textech.
7: Proto to tedy próza esej.
6: Ano, proto próza esej nebo román esej, myslím, se používalo. Je to, oba ty mé texty jsou vlastně takové prozaické texty na pomezí žánru. Já se vlastně bráním tomu nechat se uzavřít do nějakého konkrétního jednoho žánru. Vždycky je to, řekněme, nějaké až románové vyprávění, ale prolínané také úvahami o jiných literárních textech.
7: Takže přitom se ani si dopřáváte absolutní svobodu?
6: Určitě, myslím si, že bez toho bych vlastně asi ani psát nemohla. To je vlastně jeden z takových hlavních momentů pro mě, že psaní prózy je absolutní svoboda. Já nejsem nikomu zodpovědná, píšu to, co chci. A
7: v tom se to, promiňte, radikálně asi liší od toho překladu, ne?
6: No tak od překladu se to liší v každém případě úplně radikálně, protože tam samozřejmě nemáte vůbec žádnou svobodu. Vy máte text, který vy musíte přeložit. Ano, samozřejmě máte svobodu v rámci svého jazyka volit nějaká synonyma, ale to je velmi omezená svoboda. Já bych to spíš srovnávala s, řekněme, s akademickým psaním, které je také psaní jakoby do jisté míry svobodné, ale má své pevně stanovené hranice, na rozdíl od té prózy, kde hranice si stanovuju jenom já.
7: A psala byste bývala jinak nebýt vašich překladů?
6: Já myslím, že překlady vůbec s mým psaním nesouvisí. Já celkově, a opakuju to neustále, překlad považuji za takové velmi pozorné čtení.
7: No právě, a promiňte, že vás zase skáču do řeči, ale jestli to není tak, že daleko víc vnímáte možná i ten, chci říct si, rukopis ve smyslu, jakým způsobem ten autor uvažuje a tvoří, že vás to může možná i podprahově podvědomě ovlivnit jako autorku.
6: Já myslím, že cokoliv člověka může ovlivnit asi, ale myslím si, že překlad mé psaní spíš, abych zvolila to správné slovo, já bych řekla mrzačí, protože když překládáte, vy neustále přemýšlíte o tom, jaké správné slovo zvolit, ne o tom, co vlastně chcete říct. A pokud píšete, tak samozřejmě v první řadě musíte přemýšlet o tom, co chcete říct. A mě to vlastně hrozně brzdí, protože se neustále vracím k tomu, jak nejlépe naformulovat tu svoji myšlenku. Takže já to překlad vlastně vnímám jako takovou velmi limitující věc pro psaní a snažím se vlastně se mu příliš už nevěnovat, rozhodně se mu nevěnovat paralelně s psaním.
7: A Helu jste do ruštiny překládala sama?
6: Ne, Helu do ruštiny přeložila Olga Nazarová a já jsem uvažovala o tom, že bych Helu i napsala rusky svého času, když jsem se ocitla v nějaké takové slepé uličce s ní a nevěděla, kudy kam dál a jistou část jsem i rusky psala. Zároveň jsem si u toho uvědomila, že já vlastně to nedokážu překládat, protože já, když to píšu rusky, tak to píšu trochu jinak, vlastně to přepisuju. Vzniká z toho docela jiný
7: příběh. Nebyla byste dost věrná autorce?
6: Nebyla bych naprosto, no byla bych věrná autorce takové, jaká je ve své ruské verzi. Já myslím, že každý člověk, který mluví více jazyky, chápe, že má také více identit a moje identita ruská samozřejmě není, nebo v ruském jazyce není úplně totožná s tou českou, takže i proto jsem vlastně byla ráda, když se objevila Olga Nazarová a měla chuť do toho překladu. A další věc je, že by mi to vlastně hrozně dlouho trvalo a zbytečně by mi to bralo čas na moji práci. Nicméně překlad do ruštiny je autorizovaný překlad, takže já jsem ho četla, já jsem ho i opravovala. Je to takový vlastně jakoby kompromis toho jejího přístupu a mého.
7: Mimochodem, škorpí se někdy ta česká, ruská vaše identita?
6: Myslím si, že existují tak nějak jakoby nezávisle na sobě, neřekla bych.
7: Podle čeho se vybíráte autory, kterým se chcete věnovat jako překladatelka, ačkoliv tedy říkáte, že už v této činnosti spíš ubíráte?
6: No, jsou to všechno, poslední dobou čím dál tím více autorky, které mě nějakým způsobem oslovují, které píší způsobem, který mě je blízký. Jsou to také autorky, u kterých mám dojem, že by měly být uvedeny do českého kontextu. Můžu jmenovat Oksanu Vasjakinovou nebo Jeganu Džabarovou nebo Mariu Stěpanovou z těch posledních, které překládám.
7: Spisovatelka, rusistka, filoložka a překladatelka Alena Machoninová je hostem Hovoru.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Čím vás tedy zaujala Helena Fischerová, jaké byly její osudy?
6: Mě zaujala především tím, že je to žena, jejíž osud se objevil už v několika literárních dílech. Je to česká německá židovka, která ve 30. letech odjela se svým manželem do Sovětského svazu, kde jako většina cizinců tedy byla zatčena, respektive oba byli zatčeni, manžel popraveno a strávila 10 let v lágrech a ani po tom propuštění se vlastně už nikdy do Československa nevrátila, dožila tam obklopena vesměs s přáteli, z níž většina byla právě z lidí, se kterými ona se seznámala během toho lágrového svého desetiletí. To je takový jakoby strohá kostra, nicméně, jak jsem řekla, ona se objevila už v několika jiných literárních dílech. První byla Moskva hranice Jiřího Vajla, kde ona byla předobrazem hlavní hrdinky Ry. A potom jsem na ní narazila také ve vzpomínkách Tamary Petkevičové, se kterou se Helena Fischerová seznámila v lágru. Potom ona sama napsala vzpomínky na to své lágrové desetiletí a nakonec to byly dopisy, které ona psala Tamaře Petkevičové po propuštění z lágru. Takže to bylo obrovské množství literárních textů, které na mě nějakým způsobem na nějaké emoční rovině zapůsobily a mně se zdálo, že to je vlastně vhodný materiál pro můj další takový další takové literární zpracování tohoto osudu, takže spíš než o nějakou rekonstrukci biografie skutečně žijící Heleny Frischerové, mě šlo spíš o to vlastně vytvořit další literární obraz.
7: Pokud se nepletu, tak se nějaký čas mělo za to, že zemřela v tom gulagu, je to tak?
6: Tak to aspoň se tvrdilo v předmluvě nebo doslovu právě k vydání Moskvy hranice Jiřího Vajla k druhému vydání z 90. let.
7: Je to tady literární detektivka také? Literární detektivka, napsala spisovatelka Petra Hůlová?
6: V něčem ano, je to i takové mé pátrání po osudu té hrdinky. Detektivní to může být i proto, že já sama, když píšu, tak vlastně úplně si nejsem jistá, jak to dopadne, takže i pro mě samotnou je to vlastně nějaké dobrodružství. A sám ten román, i to dobrodružství vlastně čtenáři poodhaluje, protože je to román, který pojednává i o tom, jak vzniká.
7: No a jak vzniká? Kde se dějí ty milníky, že najednou vlastně třeba překvapíte sebe samu jako autorka a ten příběh se vyvíjí, jak byste možná nečekala?
6: Tak to, já to nemůžu vlastně, ani nejsem to schopná nějakým způsobem jakoby odhalit, to nemá nějakou zákonitost.
7: Je to intuitivní záležitost.
6: Je to, myslím, intuitivní zcela.
7: Kniha je prý o domově a nostalgii. Vy jste 20 let žila v Moskvě, kde jste doma?
6: To je otázka, na kterou já bohužel nemám odpověď.
7: No a co mají s Ruskem společnou třeba Pireneje, kde teď nějaký čas pobýváte?
6: Já myslím, že vůbec nic a to je vlastně taky pro mě důležité. Ano.
7: Jestli se nepletu, tak určitě se chcete do Ruska zase vrátit. Je to pravda?
6: Já do Ruska občas i tak jezdím na pár dní, abych nestratila kontakt s realitou, protože samozřejmě v současné době je zřejmé, že roste nová taková, řekněme, železná opona, že přestože máme dojem, že díky moderním technologiím vlastně jakoby vidíme do toho, co se děje tisíce kilometrů od nás i přes nějakou informační blokádu, tak to samozřejmě tak úplně není. My víme, my známe nějaká fakta, zároveň úplně nemáme cit pro tu atmosféru přímo tam, stejně jako lidé samozřejmě uvnitř, kteří neopouští tu zemi, nemají cit pro atmosféru tady a pro mě je asi důležité se s tím nějak seznamovat a nestrácet s tím kontakt.
7: Stále píšete pro časopis A2 slupek Slepá v kopřivách?
6: Je to tak.
7: Jaká téma si vybíráte nebo na co se zaměřujete?
6: Většinou jsou to knihy, které zrovna čtu a knihy zasazené vlastně do nějakých okolností, které žiju.
7: Co čtete teď, tak by měla znít ta otázka.
6: Momentálně čtu knihu, na kterou v posledních dnech narážím opakovaně. Je to kniha francouzské spisovatelky Nastasi Martin a jmenuje se Věřit v šelmy. Doporučilo mi ji několik lidí v souvislosti právě s mojí druhou prózou a pojednává o střetu ženy francouzské antropoložky s medvědem, který napadne a sežere jí téměř polovinu obličeje. Je to tedy takový střet člověka s divokou přírodou a současně to ale zároveň taky vyprávění o nějaké nemožnosti návratu ve smyslu návratu vlastně zpátky, řekněme, pro ní do té Francie, jak už jenom proto, že je poznamenaná tím zuřivým divokým východem, takže je to vlastně próza, která se mnou velmi rezonuje.
7: Teď jsem se tady vrátili k té nové knížce. Co myslíš, co vidí? Co vás tedy přivedlo na myšlenku vyprávět příběh z pohledu toulavého psa?
6: To není příběh z pohledu toho psa. Je to příběh, který se vlastně dívá na toho psa, protože ono velmi těžko můžeme úplně proniknout do toho, co skutečně vidí pes, tím spíš to nějakým způsobem vyprávět za něj, protože když to budeme vyprávět, tak stejně to budou nadále naše slova. Přivedla mě k tomu částečně nějaká moje osobní zkušenost a také skutečnost, že válka, tím myslím tedy konkrétní válka, kterou Rusko vede proti Ukrajině, ale obecně válka ovlivňuje životy i zvířat a válka, která znamená agresi, plodí jenom další agresi.
7: Tady asi je důležité potrhnout to slovo toulavý pes.
6: Určitě, protože to není vlastně takový úplně obyčejný pes. Příběh je to tedy o manželském páru, který si z ulice vezme štěně, které se narodí ve smečce, která po generace patrně žila na ulici, a mají pocit, že vlastně to zvíře zachraňují, aniž by se nějak vůbec ptali potom, jestli stejný pocit sdílí to samotné zvíře, vůbec je to nenapadne. No a protože je to vlastně potulný pes, divoký pes, tak on si jistou míru divokosti ponechává vlastně celý život a nikdy se jim nepodaří toho psa tak úplně ochočit.
7: Vy víte, co si o vás váš pes myslí?
6: Vůbec netuším. Já jenom doufám, že je spokojený.
7: Soužití podle vás často krachuje pro nedostatek empatie, pro neschopnost přijmout, že druhý skutečnost vnímá jinak. Naučila jste se to?
6: Myslím, já vím, že to je takový proces, že člověk se neustále učí vlastně poslouchat jiné a tak trochu se stavět na jejich místo. Ne vždycky je to úspěšné, samozřejmě.
7: Nežijeme v době, kdy naopak ta míra empatie klesá a vlastně ani není snaha nějak se snažit pochopit toho druhého, spíš ho přesvědčit o svojí pravdě.
6: To máte nejspíš pravdu, nicméně o to důležitější je vlastně se té empatii učit.
7: No a rozumím tomu správně, že i o tom je ten příběh, ta kniha.
6: Tak já bych byla ráda, kdyby i tak byl čten.
7: Jaké ohlasy máte od posluchačů? Překvapuje vás třeba, co nacházejí v těch řádkách?
6: Já zatím jsem četla jenom nějaké recenze. Myslím si, že vesměs to byly jakoby pozitivní ohlasy, že lidé v tom nachází nějakou i výpověď pro sebe. Myslím si, že jsou to i, člověk by řekl, že to budou všechno jenom čtenáři, kteří mají psy, ale vůbec to tak není, což mě těší, že vlastně ta kniha má i přesah mimo nějakou, řekněme, pejskařskou komunitu.
7: Takže v tom nebyl ten kalkul, že jsme národ pejskařů, takže to se bude dobře prodávat.
6: Vůbec ne, protože já si myslím, že ten popisovaný pes přece jenom se radikálně liší od těch pejsků, které tady chováme.
7: Prozradíte, na čem pracujete teď? Hádám, že to bude další vaše literatura, anebo nakonec překlad?
6: Já momentálně nic konkrétního nepíšu, o něčem přemýšlím, ale já bohužel nemůžu nic dopředu říkat, protože to je už taková moje vlastnost, že pak to řeknu, ještě to budu muset udělat, takže já si to zatím nechám pro sebe.
7: Tohle byl případ té druhé knihy, ne? Že jste se podřekla a pak už jste ji musela napsat.
6: Ano, já jsem to tak neprozřetelně někde řekla, zároveň jsem to řekla už ve chvíli, kdy jsem věděla, že budu schopná to napsat. V takové fázi momentálně nejsem.
7: A jak dlouho se ten nápad rodí, jak dlouho zraje v hlavě, než autor sedne, a zase předpokládám za počítač, a začne ťukat do klávesnice?
6: Tak já myslím, že to je po každé úplně jiné, ale myslím si, že tady ten příběh o psovi a válce nějakým způsobem v hlavě nosím minimálně od okamžiku, co Rusko napadlo Ukrajinu v roce 2022.
7: A změnila se ta ruská každodennost v posledních letech, o kterých teď mluvíme?
6: Tak to je velmi těžké, protože zároveň ta každodennost se patrně mění vlastně velmi rychle, s každým dnem, a já tam přece jenom nejsem, ale samozřejmě, že se mění se k horšímu, k nějaké apatii, zákony se zpřísňují, což se samozřejmě i odráží potom na tom životě. Zároveň já věřím a mám i proto nějaké jakoby argumenty, že v Rusku dál žijí lidé, kteří se snaží nějakým způsobem vzdorovat.
7: Udržete si odstup, nadhled od té české reality, když tady pobýváte, jaké to je vracet se do vlasti?
6: To je komplikovaná otázka. Já tady pobývám vlastně poslední dobou jen velmi málo, takže já vlastně ani nemám čas o tom nějak přemýšlet, jaký mám vztah ke své rodné zemi. Jsem tady, stýkám se s lidmi a vlastně jakoby úplně neřeším svůj vztah k tomu.
7: Nejde tolik o vztah jako třeba na pohled na zase na tu českou každodennost ve smyslu, že možná ji vnímáte, dejme tomu kritičtěji, než třeba ten, kdo tady žije.
6: Určitě tu situaci tady vnímám zvenčí, to znamená jinak s nějakým odstupem. Zároveň vím, že je velmi komplikované se vyjadřovat k něčemu, co tady lidé prožívají z odstupu. Lidé to často vnímají i velmi negativně, takže já si své názory většinou nechávám pro sebe. Protože zároveň vím, že kdybych tady žila déle, tak se toho taky stávám součástí a nějakým způsobem se tomu také přizpůsobím. Nemyslím si, že mám vlastně právo se tady k tomu nějak vyjadřovat.
7: Poslední otázka, ještě se doptám k té tvorbě, kdy jsme se bavili o tom, jak knížky vaše vznikají. Jak důležité je škrtat v tom textu?
6: Já píšu způsobem, a což je vlastně asi i vlivem toho překladu, že vlastně každou tu větu už piluju ještě, než jí do toho počítače napíšu. Takže já velmi málo škrtám. Většinou ty texty už jsou jakoby téměř hotové. Zároveň, když dávám hotový text někomu číst, vždycky je to s prosbou, ať škrtá, protože si myslím, že škrtnout se dá vždycky cokoliv. A textu to jenom prospívá.
7: Spisovatelka, rusistka, filoložka a překladatelka Alena Machoninová byla hostem hovoru. Moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
6: Děkuji za pozvání, nashledanou.
7: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Kupte si stejnojmenou knihu Ivany Chmel-Denčevové. 21 příběhů o tom, že jednoduché pravdy v historii neexistují. Knihu už teď prodává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
8: Prosinec 1970. Biskup takzvané podzemní církve Felix Maria Davídek vysvětil na kněze ženu Ludmilu Javorovou. O své cestě životem, víře a přesvědčení vyprávila v dokumentu Jana Hanáka Ona je kněz.
9: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
8: Ludmila Javorová zemřela v polovině září ve věku 94 let. Ale dokument o peripetiích jejího života si můžete poslechnout v pondělí na Den české státnosti v 7 hodin večer. Na Plusu.
4: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Mladík byl na hoře Pilatus na organizovaném zájezdu. Záchranáři ho podle policie našli už mrtvého. Okolnosti nehody tamní policisté vyšetřují. Policisté chystají na prodloužený víkend větší množství kontrol. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu proto vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne totiž zemřelo na českých silnicích ulicích minimálně 13 lidí. Vyplývá to ze statistik na webu policie. Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem uplynulá středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. A novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost otevřelo Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory. Do konce ledna bude laboratoř otevřená 3 dny v týdnu, poté už každý všední den. Fotbalisté Francie a Belgie rozehráli nový ročník Ligy národů vítězně. Francouzi při premiéře kouče Zidana vyhráli v elitní skupině v Turecku 1-0. Jediný gol dal po necelé hodině hry Mbappé. Belgičani triumfovali v Itálii 2-0 díky trefám Dotse a Luke Bakia. Povedený debut na lavičce tak zažil trenér Van Bommel.
3: Nehoda na D8 u Kralupa a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem teď velmi opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 10,5 auto srazilo zvěř. Blokuje oba pruhy, s opatrností se projíždí pouze odstavným pruhem. Na místě už je šipka, na vozovce jsou lidé, tak zpomalte. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Kvůli práci na vozovce se bude mezi 16.

0: Českého rozhlasu Plus.
1: Jednání čínského prezidenta ve Washingtonu, newyorské uklidnění ve vztazích českého prezidenta Pavla a vicepremiéra Macinky, či jak Kreml plní své dopředu ohlášené cíle. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
1: Čínský prezident Xi Jinping tento týden přicestoval do Washingtonu, kde mu americký prezident Donald Trump přichystal pompézní přivítání. Jednání lídrů dvou největších světových velmocí v noci na včerejšek našeho času ale nepřineslo žádné konkrétní výsledky ani náznaky průlomu v citlivých otázkách dělících obě strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se před touto schůzkou snažil přesvědčit Donalda Trumpa, aby čínského prezidenta zapojil do mírových jednání o Ukrajině, a to vzhledem k tomu, že podle Zelenského má Xi Jinping vliv na ruského vůdce Vladimira Putina. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
3: Dobrý den.
1: Nakolik byla tato Zelenského žádost reálná?
3: Myslím, že je to žádost velice rozumná, protože Xi Jinping má samozřejmě velice silný vliv na Vladimira Putina. Je to v podstatě teď jeden z těch klíčových spojenců, který zároveň drží Rusko stále ještě v ekonomické kondici, aby mohlo ve válce proti Ukrajině pokračovat. Jestli je to reálné, těžko posoudit, protože nevíme, co na té schůzce padlo. Mnoho o tom nezaznělo, zda tedy skutečně Donald Trump nějakou žádost směrem Xi Jinpingovi tedy pronesl a jak na to případně čínský vůdce reagoval. Těch možností, jakými by Čína mohla na Rusko zatlačit, je opravdu mnoho, nejenom v té politické rovině, že spolu tito dva lídři, Xi Jinping a Vladimir Putin, vycházejí, ale také třeba ve vojenské, by Čína vehementně popírá, že by dodávala zbraně Rusku, tak přece jenom podle informací třeba ukrajinských zpravodajských služeb tomu tak údajně úplně být nemusí. Mluví se také často o tom, že Čína možná nedodává přímo zbraně, ale dodává důležitý materiál potom pro výrobu zbraní, jako jsou prekurzory, jako jsou mikročipy, kterých má Rusko zoufalý nedostatek a tak dále. No a pak samozřejmě ten asi nejklíčovější moment nebo nejklíčovější oblast, to je ekonomika, protože Rusko potřebuje samozřejmě tu válečnou mašinerii z něčeho financovat. Přišlo o klíčový zdroj příjmů ve chvíli, kdy se Evropa tak či onak postupně odpojila nebo stále ještě odpojuje od dodávek ruských fosilních paliv do Evropy, a tady právě Čína může sehrávat dosti zásadní roli do budoucna v tom pomoci zahojit třeba, řekněme, tuto ránu, která Rusko nesmírně bolí.
1: Pro Čínu je velice důležitou otázkou Tchaj-wan, což konec konců padlo i z čínské strany v reakcích na schůzku Xi Jinpinga a Donalda Trumpa. Jak reálné je nebezpečí, že by se mohlo Číně právě otázku Tchaj-wanu podařit vyobchodovat s Donaldem Trumpem za Ukrajinu?
3: Otázka Tchaj-wanu je určitě propojená s otázkou Ukrajiny. Já myslím, že Xi Jinping velice bedlivě sleduje reakce nás všech, kolektivně Západu, ale zejména Spojených států na ruskou válku proti Ukrajině, protože z toho, myslím, může velice úspěšně detekovat, jak by se případně Západ tvářil, pokud by se Čína o něco pokusila směrem ke Tchaj-wanu. Tady, myslím, to asi nejdůležitější zpráva z toho summitu je, že zatím zůstává u ledu nebo odložen ten slíbený balíček pomoci ze strany Spojených států Tchaj-wanu ve výši 14 miliard dolarů. Donald Trump si to ještě vlastně pochvaloval, že má tím pádem silnou kartu v ruce, kterou může hrát. Jistě je to silná karta, ale nevím, jak moc nadšení jsou z toho na Tchaj-wanu. Takže to je něco, co tady, myslím, lze považovat za jeden z těch důležitých výsledků.
1: To byl kolega Viktor Daněk. Díky. Hezký den.
3: Hezký den.
1: Dlouhodobé a vážné neshody mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a vicepremiérem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou při jejich společné cestě na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku utichly. Přinejmenším pro onu cestu. O tom, jestli to znamená i určité usmíření na této významné bojové linii české politické scény, uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Komrát.
0: Nepředstavujme si, že se na sebe přes stůl culili a podávali si navzájem med a marmeládu. Takhle snídaně v newyorském hotelu za zřejmě souběžné účasti prezidenta Pavla a ministra zahraničí Macinky skoro určitě neprobíhaly. Nicméně leckdo mluví a píše o jakémsi Macinkově nápřahu ke smíru a že ministr slyší na nepřímou premiérovou výzvu válku s radem ukončit a začít komunikovat. Dokonce, že snad Macinka přestává usilovat, aby se poslanec Turek stal jednoho dne ministrem, k čemuž by ovšem nejprve bylo nutné dostat po lednu 2028 Petra Pavla z hradu. Systematickým útočením, zesměšňováním a hlavně vykreslováním prezidenta coby lídra opozice, porušujícího tak nepsané pravidlo o nestranickosti. K čemuž se postupně připojil i premiér a po červencovém summitu NATO to vypadalo, že mezi vládními stranami a hlavou státu zeje už příliš hluboký příkop, když Babiš stále opakoval, že se s Pavlem nemá o čem bavit. Jenže bez ohledu na to, že vládní strany nedisponují žádným opravdu nadějným kandidátem a na případné prezidentské kampani už by se muselo začít zvolna pracovat, se pozice Pavla u veřejnosti nijak neotřásla a válce dvou nejvyšších politiků lidé spíš nerozuměli, zvlášť když byl její původní příčinou kontroverzní Turek. A na konci léta také premiér náhle neproduktivního ignorování hlavy státu zanechal a oznámil, že se s ní bude scházet a vyjádřil víru v blížící se čas, kdy to též pochopí i ministr zahraničí. Ten ovšem jednak zašel ve veřejném ventilovaném odporu k Pavlovi dost daleko a pak před skalními voliči motoristů dost dobře nemůže dát od Turka ruce pryč. Tudíž, aby se neřeklo, zatím jen shledal něco trefného na prezidentově projevu v OSN a poznamenal, že si prý k této instituci ve dnech valného shromáždění na snídani co si věcného řekli. Ale jinak Macinka cestoval tam i zpátky extra, i když část lidí z jeho ministerstva letělo s Pavlem armádním speciálem a na půdě OSN se s prezidentem obezřetně míjel. Připustil sice, že svou oblíbenou kohabitaci zanechal coby vnitropolitickou doma, ale například odmítl prezidentův údiv nad vyjádřením slovenského premiéra Fica k článku 5 smlouvy NATO o pomoci napadené členské zemi. Na viditelné sklidnění to aspoň zatím tedy nevyhlíží, ale je možné, že k němu jen ministr a předseda motoristů potřebuje víc času, aby nevypadal jako příliš premiérovi poslušný. Ten ho ovšem nejspíš bude dál tlačit k jakémusi sklidnění, když už se aspoň údajně trochu rozproudila několik měsíců prakticky zamrzlá komunikace mezi Černínským palácem a prezidentovou kanceláří. To je ovšem od konce Macinkova válčení ještě pořád dost daleko.
4: To byl kolega Ondřej Konrád. Svět ve varu. To je titulek, který svému dnešnímu komentáři dala dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
5: V Česku sněmovna s krajním radikálem v čele. V Německu po třech zemských volbách pro tamní vládu jedna katastrofa za druhou. Ukrajina pod nepřetržitou palbou ruských raket, kterým se nemá čím bránit. Evropská unie tváří v tvář reálné hrozbě útoků z Kremlu. To je jen malý výčet aktuálních krizí otřásajících Evropou. Vlastně nepřekvapuje, že když se k tomu všemu přidalo ještě varování před umělou inteligencí, která by se v budoucnu mohla vymknout kontrole, rychle se nad ním zavřela voda. A to přes skutečnost, že varovali ti, kteří to musí vědět nejlíp. AI miliardáři jako Dario Amodei ze společnosti Anthropic, Sam Altman z OpenAI, Elon Musk a další. Jenže jakmile se na veřejnosti objevily úvahy o tom, zda to američtí tech oligarchové nezveřejnili kvůli eventuálním machinacím na burze, obavy začaly mizet. Stejně se tomu nechce věřit, říkal si mnohý z nás. Zní to jak z hororu. Umělá inteligence, co by zkáza lidstva. Takových sci-fi už v Hollywoodu natočili mraky. Bohužel, tentokrát to ale evidentně není biograf. Letos v létě testovala OpenAI v uzavřeném prostoru bez přístupu k internetu model, který měl vyřešit úkol z oblasti kybernetické bezpečnosti. Během testu ale model objevil doposud neznámou bezpečnostní mezeru a ačkoliv ho k tomu nikdo nepověřil, dostal se do internetu. V něm pak pronikl do infrastruktury jedné z velkých platform pro modely AI a napadl je, aniž si vývojáři něčeho všimli. Evidentně si tedy už i dnešní AI systém umí samostatně hledat cestu, obcházet překážky a ignorovat hranice. Jak se ukázalo, zdaleka to není ojedinělý případ. To vše samozřejmě neznamená, že by se umělá inteligence vědomně rozhodla, že se osvobodí. Znepokojivý je ale už samotný fakt, že překročila dané hranice a jednala samostatně. Otázka je, co udělá podstatně inteligentnější systém, až zjistí, že mu lidé k dosažení cílů překážejí. Bylo by například možné jeho další stupeň, takzvanou superinteligenci, která by si samostatně obstarávala zdroje, obsluhovala systémy a vyměňovala software, vůbec někdy vypnout? Vzhledem k dnešní situaci ve světě, plném válečných konfliktů a vzájemné nedůvěry, to na první pohled vypadá s kolektivním přístupem k umělé inteligenci dost beznadějně. OSN sice předloni uzavřela globální digitální pakt o mezinárodní spolupráci pro kontrolu umělé inteligence a letos se v Ženevě konal i dialog, na který přijeli delegace ze 163 zemí, ale v praxi se spolu o prvenství dál perou Washington s Pekingem bez ohledu na ztráty. Jeden pozitivní příklad to nicméně je. Za studené války stály proti sobě dvě pozuby ozbrojené jaderné velmoci, Spojené státy a Sovětský svaz, které nakonec spolupracovaly právě proto, že si hluboce nedůvěřovaly. Pro omezování svých jaderných arzenálů potřebovaly pravidla a kontrolu. Přesně to, co umělá inteligence potřebuje právě teď. Nebo přesněji, co potřebujeme my, pokud s ní chceme držet krok.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A u rozbouřeného současného světa ještě zůstaneme. Třetí světová válka už možná začala, varuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Světem obchází strašidlo třetí světové války, která by prý mohla vypuknout kvůli bojům na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Jenže tyto konflikty už světové jsou a dokonce začínají splývat. Zatím poslední dějství americko-íránské války se odehrává v úžině Bab al-Mandab, kde jemenští husijové možná budou schopni blokovat klíčovou dopravní cestu mezi Evropou a Asií. Jde asi o součást íránské strategie. Írán ostatně dlouhodobě používá své spojence v Libanonu, Palestině, Jemenu, Iráku a dříve i v Sýrii pro prosazování svých zájmů. Mnohem méně je známo, že Teherán rozšířil své aktivity v Africe, například v Mauritánii, a prostřednictvím Hizbaláhu už mnoho let působí v Latinské Americe. Stejně tak je známo, že Spojené státy mají mnoho vojenských základen v zemích Perského zálivu a mnoho z nich bylo použito i pro boj s Íránem, který na oplátku střílel i na tyto země. Jenže tento konflikt se týká téměř všech států široké oblasti, včetně Izraele nebo Turecka, ale třeba i Azerbajdžánu nebo Pákistánu. A zprostředkovaně se pak týkají i tak vzdálených států, jako je Indie nebo Maroko. Jde samozřejmě o mnoho převrstvených konfliktů a neustále se měnících aliancí. Tak trochu světová je i válka na Ukrajině. Nejde zdaleka jen o to, že Kyjev získává vojenskou, finanční a diplomatickou podporu od Spojených států nebo Evropy, případně že Rusko se opírá o nesourodou skupinu zemí od Běloruska přes Čínu a Irán až po KLDR. V určitém ohledu vznikl kolem ruské vojenské mašinerie ekonomicko-technologický konglomerát, němž každý zúčastněný stát našel nějakou dlouhodobou roli, od dodávek zbraní přes prodej ropy až po podporu pomocí satelitního navigačního systému. Rusko-ukrajinská válka se také odehrává na území vzdálených států, jak o tom víme po výbuchu ve Vrběticích. Rusko nyní už regulérně přeneslo hybridní útoky na území Evropské unie, v poslední době to byly cíle v Německu. Ovšem i útok na plynovod Nord Stream z roku 2022 pravděpodobně spáchala ukrajinská tajná služba. V Německu má už brzy začít proces s bývalým agentem ukrajinské tajné služby. Ukrajinci v zákulisí bojují proti Rusku i jinde. Podporují pravděpodobně povstalce v Mali při útocích na ruské jednotky v Africe. Kyjev také zřejmě stojí za atentáty proti ruským zájmům i na území evropských států. Například šlo o likvidaci ruského podnikatele v Monaku. Ukrajina také pomocí dronů podporovala syrské povstalce proti Bašáru Asadovi. Asad byl spojencem Iránu, ale také Ruska, kam nakonec uprchl. Je možné pozorovat, jak se oba konflikty slévají do jednoho. Ukrajinci letos v červenci v Kaspickém moři zaútočili přímo na iránskou logistiku, což byla odpověď na dodávky dronů Šáhid Putinovu Rusku. Izraelský expremiér Jair Lapid před několika dny prohlásil, že pokud se vrátí k moci, bude usilovat o zbrojní spolupráci s Kyjevem. Je možné, že nějaký druh tajné spolupráce přinejmenším ve zpravodajské oblasti už dávno běží. V Izraeli i na Ukrajině se už dávno ozývají lidé, podle kterých válka v Gaze a válka na Ukrajině jsou dvě bojiště jednoho širšího konfliktu. V jednom komentáři nelze ani vyjmenovat všechny důvody, proč považovat obě války za součást velkého konfliktu a kde všude ve světě tato válka probíhá. Obavy ze třetí světové války jsou samozřejmě na místě. Je ale také možné říci, že už se odehrává, ale podobně jako ta studená, se odbývá hlavně na periferii, přinejmenším z hlediska střední Evropy.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jak Kreml plní cíle ohlášené před téměř 5 lety? O tom ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
7: Máte-li co dočinění s autoritářem, který má slibné vyhlídky stát se diktátorem, vyplatí se brát vážně všechno, co říká o svých cílech. Výjimkou není ani ruský Drang nach Westen, jehož první fáze trvá už téměř 5 let. Kreml totiž krátce před vpádem na Ukrajinu upozornil Západ, že ten má ještě možnost oslabit NATO a tím se vyhnout nadcházející konfrontaci s ruskou armádou, v jejíž sílu tehdy v Moskvě věřili tak, že agresoři s sebou vezli slavnostní uniformu, aby se mohli producírovat po kyjevské hlavní třídě Chreščatyk. Dne 17. prosince 2021 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO. Klíčové formulace vůči NATO byly obsaženy ve článcích 4 až 7. Článek 4. Ruská federace a všichni účastníci, kteří k 27. květnu 1997 byli členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, odpovídajícím způsobem neumisťují své ozbrojené síly a výzbroj na území všech ostatních států Evropy nad rámec sil umístěných na tomto území k 27. květnu 1997. Ve výjimečných případech, při vzniku situací spojených s nutností neutralizovat ohrožení bezpečnosti jednoho či více účastníků, mohou být taková umístění prováděna se souhlasem všech účastníků. To by znamenalo faktické odzbrojení a stažení aliančních jednotek z Polska, Baltských států, Česka, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy. Cituji dále. Článek 5. Účastníci vylučují, rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nichž jsou schopni zasahovat cíle na území jiných účastníků. Článek 6. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, přijímají závazky vylučující další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny a dalších států. Článek 7. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, se vzdávají vedení jakékoliv vojenské činnosti na území Ukrajiny a dalších států východní Evropy, Zakavkazska a centrální Asie. Konec citace. Přeloženo do běžného jazyka, byl tento krok ruské strany varováním, že Ukrajinu, Gruzii a centrální Asii považuje za výlučné území svého vlivu. Zároveň dával Kreml jasně najevo, že za další sféru svého zájmu považuje Polsko, baltské státy, Česko, Slovensko a jiné země střední a východní Evropy. Už tehdy informovali ruští nezávislí analytici, a já jsem v této rubrice jejich názory tlumočil, o existenci kremelských plánů s různým časovým ohraničením. První etapou se měl stát vpád na Ukrajinu, ustanovení loutkové promoskevské vlády a zahrnutí Ukrajiny do Ruska. Následovat mělo zvolení páté kolony Kremlu evropské voliči zpracovanými ruskou propagandou do čela jednotlivých evropských zemí. Konečným cílem je stav, kdy by o osudech všech národů rozhodovali pouze tři muži. Byl by to ruský prezident, prezident Spojených států amerických a prezident Čínské lidové republiky. Nelze říci, že by Kreml byl v plnění dávno ohlášených záměrů nedůsledný.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z Novinek. A z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Pochod indiánů a hudebnice a publicistka Eva Turnová.
8: Nedávno jsem na půdě našla notýsek od mistra kamenáře, který u nás v domě vedl hodiny gymnastiky pro mladé dívky. Každé cvičení jsme zahajovali s pikleneckým. Jdeme za zdravím, štěstím, uměním a krásou. A už tenkrát jsme tušili, že jde o první seznamku s jogou. Do notýsku jsme si kreslili panáčky ve správném dýchacím postoji a před koncem cvičení jsme zhasli a plížili se podél stěn v improvizačním tranzu na jemnou hudbu z gramofonu. Samozřejmě, že pro klid příbuzenstva se na Vánoce nacvičovala taneční pásma, jako třeba rej bambulí, husí zobáčky nebo pochod indiánů. S kamarádkou Katkou jsme každý pohyb vnímali psychosomaticky a když jsme mistra kamenáře opouštěli, přísahali jsme si, že nikdy nesloustneme, ani neonemocníme. Z úvodní formulky bylo slovo štěstí nejzáhadnější a tak jsme si slíbili, že se budeme o jeho dosahování navzájem informovat. Když měla jedna dojem, že už má štěstí na dosah, napsala té druhé pohled. Štěstí je, že vydržíš s klukem hodinu mlčet. Štěstí je vypít sklenici vína na ex a dělat, že nic. Štěstí je porodit dítě. Štěstí je, že tě někdo pochopí a přijme. Katka mezi tím vybudovala firmu a napsala několik románů, takže pohledů ubývalo. Před pár lety mi po dlouhé době přišel obrázek a na něm řada kráčejících apačů. Co to bude tentokrát? Štěstí je ujít tisíc kiláků? Zakopat válečnou sekeru? Tak si představ, že mám tu nejhorší nemoc. Nádory na prsu prý vypadají jako pochodující indiáni, ještě že ne jako rej bambulí nebo husí zobáky. Drž mi palce, štěstí, že tě mám. PS, teď teda rozhodně nestloustnu. Jak si tahle výjimečná, pragmatická, ale zároveň citlivá bytost, nabitá studiem Junga a kvantové fyziky, poradí s 5% nadějí na přežití. Katka zahájila klasickou léčbu, ale v jednu chvíli se jí zjevil duch havrana. což pochopila jako znamení a odjela do Amazonie. Podrobí se nejdřív tradičním indiánským detoxikačním kůrám, chemoška počká. Brzy přišla zpráva. No, je to celkem záhul. Ale přišla jsem na spoustu věcí. Že přijmout s pokorou, co nejde změnit, je největší vysvobození. Že čím víc člověk něco odmítá, tím větší je tlak na to, aby si tím prošel. Akorát se mi někdy zdá, že jsem to vyfasovala za všechny. Ale myslím, že si to tady prodlužuju. Vnímám každou svoji buňku. Smrt vnímám jako iluzi. Na tu honičku za štěstím se na chvíli vykašlu, jo? A nebo ne. Štěstí je ráno se probudit a vidět stromy. To štěstí měla Katka ještě rok, pak už ne. Často si uvědomuju, že my ho pořád máme.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Rusko podle prezidenta Putina neplánuje střet s Evropou, stále zvažuje jednání s Ukrajinou. Hokejista Sparty Michal Hřepík překonal v extralize hranici 400 kanadských bodů a dnes bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
10: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
9: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Rusko podle svého prezidenta Vladimíra Putina nechystá s Evropou žádný střet. Šéf Kremlu to podle agentury Interfax řekl včera. Putin tvrdí, že pobaltské státy porušují práva rusky mluvících obyvatel, na což Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Všechny tři pobaltské země už dříve porušování práv menšin popřely. Moskvu obvinili, že využívá ruskou etnickou menšinu k vyvolávání napětí. Putin taky nevyloučil případné obnovení jednání s Ukrajinou. Moskva o tom uvažuje, ale zváží své zájmy. Podle něj Rusko chtělo po volbách obnovit jednání s Ukrajinou, ta ale podle něj udeřila na volební místnosti. Několik představitelů západních zemí v posledních dnech varovalo, že Rusko může udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytla Ukrajině. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
11: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
9: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále porazili Španělsko už po dvou hrách. O dva postupové body se postarali wimbledonské finalistky Karolína Muchová a Linda Nosková. A hokejisté Sparty Praha vyhráli ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy v Litvínově 4-1. Dvěma góly se na tom podílel 37-letý útočník Michal Hřepík, který neúspěšně útočil na hat-trick. Radost měl Hřepík, kromě branek, také z jubilejního 400. kanadského bodu v nejvyšší soutěži.
12: Je to hezký a znamená to, že jsem trošku starý už, nebo starší, ale jsem za to rád. Snažím se dávat góly vždycky, když je šance, tak se snažím vystřelit. Nevadí, vyhráli jsme dobrý 3 body a teďka nás čeká těžký program. Hrajeme pondělí, úterý, čtvrtek, takže neděle, takže nic jednoduchého a musím se na to připravit.
9: V dalších zápasech Třinec porazil Vítkovice 8-2, Karlovy Vary České Budějovice 5-1, Brno zvítězilo v Olomouci 4-2, Pardubice v Mladé Boleslavi 4-1 a Plzeň na ledě Kladna 4-3 v prodloužení.
13: Nehoda na D8 u Kralupa, překážka na D1 u Kobarovic. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy překážejí následky kolize se zvěří. Na kilometru 10,5 havarované osobní auto blokuje oba jízdní pruhy. S opatrností se projíždí pouze odstavným pruhem. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Kobarovic. Na 74. kilometru stojí nouzově kamion a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, pohybují se tam ale lidé tak opatrně. A na silnici 14 z Vamberku do Ústí nad Orlicí nebezpečná situace za Podštejnem. Na vozovku se dostaly 2 krávy, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Teploty klesají na 7 až 2 stupně, místy se mohou objevit přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Přes den čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dnes už si to jméno z mladé generace možná nikdo nevybaví. A přesto mluvíme o muži, který na konci komunistické éry řídil československou vládu. Ladislav Adamec se stal premiérem v říjnu 1988 a vydržel v této funkci pouhý rok a necelé 2 měsíce. Vypadá to jako krátká epizoda, ale bylo mu dopřáno stát se jedním z aktérů listopadové revoluce roku 1989. Jako politik měl tak trochu 2 tváře. Byl lidový a rozhodně méně kožený než jeho souputník Miloš Jakeš i jeho předchůdce Lubomír Štrougal. Působil angažovaně, někdy až zapáleně, jenomže jeho slovník zůstával aparátnický ve své neurčitosti a ve schopnosti mnoha slovy nic přesně nepojmenovat. Přesto Ladislav Adamec od jisté chvíle prokázal neomylný tah na branku a touhu pomoci. A během listopadových dnů se dokonce projevil jako dobrý politický taktik. Na úspěch to ale nestačilo. I o tom bude dnešní Archiv Plus. K jeho poslechu vás zve Jan Sedmilubský.
14: Archiv Plus.
16: Predseda federálnej vlády si prezrel nástrojáreň, lakovňu a halu, kde kompletizujú zadné nápravy na Škodu Favorit. No, nebol to príjemný pohľad do obrovských hál, ktoré zatiaľ neprodukujú finálne výrobky. Pritom priestor na to by bol. Napríklad zadné nápravy na miesto modernej automatizovanej linky montuje 10 až 15 robotníkov doslova na kolene. Taká práca nemôže ani motivovať, ale ani uspokojovať 4600 pracovníkov tohto závodu.
15: Začínáme výjezdem do terénu. Čerstvě jmenovaný premiér Ladislav Adamec navštívil 15. listopadu 88 továrnu BAZ, tedy Bratislavské automobilové závody, která tehdy v podstatě tvořila poboční závod mladoboleslavské Škodovky. Jak jste sami slyšeli, podmínky, ve kterých se tehdy montovala auta v Bratislavě, byly předpotopní a řadu let v zásadě neměnné. Adamec měl možná dobrou vůli s tím něco udělat, ale musel dobře vidět, že neposkytuje nic než verbální podporu. Na druhou stranu pokrokem možná bylo už jen to, že předseda vlády opatrně a zaobaleně připustil, že do budoucna možná československým automobilkám nepomůže nic jiného než strategický partner, a to dokonce mimo země východního bloku.
17: Bez kooperace s dalšími zeměmi asi to nebude možné. Chcete jednat se Sovětským svazem, je naprosto správné. Podívat se ještě, jestli nejsou možnosti v rámci bloku RVHP i mimo blok RVHP. Automobilek na světě není málo a není jich taky mnoho. Řada zemí nemá automobilky a přitom má i vysokou životní úroveň. Čili je třeba tyto věci umět velice dobře pospojovat a udělat. Čili já se přimlouvám za to, a my se k tomu vrátíme po jednání ve vládě, abychom společně s vládou slovenskou i se stranickými orgány tyto věci dořešili, aby výrobní program byl co nejdříve vyjasněn a k tomu, abychom potom mobilizovali všechny ty potřebné zdroje, které je zapotřebí.
15: A ještě jedno poučení předsedy vlády, které bychom mohli ve zkratce a dnešním jazykem popsat jako třeba péče o well-being socialistického člověka.
16: Kolektív robotníkov a technikov sa však nezaobíde bez príkladnej sociálnej starostlivosti. Aj k tomu sa súdruh Ladislav Adamec vyslovil.
17: Soudruzi, o tí lidi je třeba se starat. Ten človek pri tom zařízení, ktoré má miliardové hodnoty, má tie hodnoty ešte väčšie. A bez lidí, ktorí budú chyť poctivě dělat, na ktorý bude závisieť to plnenie úkolu, my sa neobejdeme. A jsou to ty sociální otázky, ať je to bydlení, vyžití po pracovní době a tak dále, na to se musíte podívat. Jinak ty lidi tady mít nebudete a fabrika, která nemá lidi, nemůže plnit.
15: Ladislav Adamec byl rodákem z Frenštátu pod Radhoštěm. Během válečných let krátce studoval gymnázium a maturitu pak složil na obchodní akademii. Do konce války pak byl totálně nasazen jako pomocný dělník ve vojenské správě ve Frenštátě. Do KSČ vstoupil jako 20-letý v roce 1946 a až do konce 60. let bychom ho našli v různých manažerských a aparátnických funkcích Severomoravského kraje. Dotáhl to mimo jiné na náměstka ředitele Gumáren Zubří a později na náměstkování předsedovi Severomoravského krajského národního výboru. Takže bychom ho mohli v komunistické věrchušce zařadit sice mezi ideologicky naprosto spolehlivé, ale zároveň technokratické typy, jako byly právě jeho předchůdce Lubomír Štrougal nebo v 60. letech třeba rovněž pozdější premiér Oldřich Černík. Řekněme tedy typ protežovaných funkcionářů pozdní novotnovské éry. Svou dokonalou názorovou bezbarvostí si Adamec v roce 1968 ani náznakem nezadal. Přidržel se pozice ani ryba, ani rak, ani reformátor, ani konzervativec. Když se pak účtovalo, byl v bezpečí. V normalizačních 70. a 80. letech se Ladislav Adamec tedy profiloval jako ekonomický odborník v pozici místopředsedy vlády. Zároveň ovšem po celou tu dobu neměl na starosti žádný konkrétní rezort a tudíž byl opět tak trochu v závětří. To se změnilo v roce 1987, kdy byl jmenován předsedou české vlády. A teď uděláme střih až do roku 1988. Když podával dlouholetý předseda federální vlády Lubomír Štrougal demisi k fanfárám a obřadnému děkování, to mělo daleko. Štrougal údajně odcházel s pocitem frustrace, veřejně pochopitelně neventilované, že s Husákem prohráli malou vnitrostranickou bitvu mezi nimi dvěma a konzervativci typu Vasila Bilaka. Byť šlo pouze o kosmetické úpravičky ve stylu zdokonalení plánovitého řízení, jak praví dobový obrat. Štrougal na podzim 88 odešel dokonce i z ústředního výboru a Husáka z čela strany konzervativci vyštípali už na podzim 1987, přičemž mu ponechali jenom reprezentativní funkci prezidenta republiky. Adamec stál někde uprostřed. Byl si vědom toho, že ve stávajícím modu vivendi už to v Československu dlouho nepůjde. Na druhou stranu, o politické reformě, aspoň ve stylu Gorbačovovy glasnosti, s odbůráním cenzury a drsnou kritikou ze zdola nahoru, se mu ani nezdálo. Navíc se za Štrougala ani Husáka Adamec nijak nepostavil. Svým způsobem jim dokonce při klíčových debatách v politbyru spíš mydlil schody. Možná sám sebe viděl jako reformátora ve stylu Michaila Gorbačova, který rozhýbe ekonomiku aniž by riskoval politické reformy a otřesy. Že to je iluze, mu nedošlo skoro až do posledních dnů jeho politického angažmá. Z doby už těsně předrevoluční pochází záznam z 12. listopadu 89. Jde o Adamcovo vystoupení na konferenci Socialistického svazu mládeže.
18: Problémem, který tady byl velice diskutován, je ta materie cen, dětského odívání, nábytku, elektroniky, automobilu a tak dále. V podstatě připomínka seriózní, oprávněná. Zvyšily se ceny dětského odívání a obutí, protože se říkalo, že nám to skupují cizinci. Cizinci dneska toto zboží nekupují a ceny zůstaly v platnosti. Jistě je to pro lidi s dětmi nevýhodné. Bohužel nám se zatím nepodařilo donutit výrobní sféru, aby přešla na sortiment levnější výrobku. Musíme se v těchto věcech velice rozebírat a dnes, kdy jsme najeli na samostatnost podnikové sféry, musíme vymyslet určitou dotační politiku, abychom tyto výrobce zvýhodnili. Naše vláda dotuje 90 miliardy ročně různé výrobky, z čehož dělají potravinářské výrobky a zemědělské výrobky 60 miliard. Není to dokonečna možné, abychom do jídla dávali takovéto dotace, přitom spotřeba masa už dneska přerůstá 95 kg na hlavu ročně a dokonce ohrožuje zdravotní stav lidí. My si myslíme, že je třeba a správnější bude, když upravíme ceny spotřebního průmyslu, když tyto výrobky budou lacinější, výrobky masového charakteru mám na mysli, jako elektrospotřebiče, jízdní kola, šicí stroje a takovéto věci, než abychom šli nadále politikou laciných potravinářských výrobků, s kterými se dokonce hazarduje a končí v koších a v odpadech. Plně souhlasím s kritikou, že se nám zatím nepodařilo odbourat byrokracii i zastaralé předpisy. Je to obrovský boj. Nikdy jsem si nepředstavoval, že ty aparáty mají takovou sílu a takovou životnost. Je to snad nezničitelné.
15: Důvod, proč československá takzvaná přestavba hospodářského mechanismu, nikoli přestavba bez přívlastku, na to si dávali soudruzi velký pozor, připomínala marnou snahu rozdojit kozla. Byla pochopitelně i neochota povolit aspoň dílčí politickou změnu a pustit třeba formálně do hry opozici. Jenomže legitimita pražských normalizátorů vyplývala z potlačení pražského jara a včerejší vítězové rozhodně nechtěli patřit k dnešním poraženým. I takzvaně lehce reformní Adamec, když náhodou dostal dotaz na okupaci a její následky, postavil se okamžitě do řady. Doma pochopitelně nic takového nehrozilo, a tak následující záznam máme díky archivu novináře Hlasu Ameriky Juliana Negeleho. A pochází z Adamcovy tiskové konference na návštěvě Vídně 25. října 1989.
19: Pane předsedo vlády, bezprostředně po sovětské invazi u vás v roce 1968 jste odsoudil tuto akci. A stručně na to jste, pardon, krátce na to jste změnil svůj názor. Proč? A je možné, že tento svůj názor změníte ještě jednou?
20: Nevím, jestli mám tuto otázku považovat za provokaci. A nebo za otázku, která je...
21: Že prý neexistuje provokace u příležitosti tiskových...
20: No ne, protože to není pravda, co říká paní. Já jsem akci 68. roku neodsoudil.
21: Ich habe die Aktion des 68. Jahres nicht verurteilt.
20: A nemám na ní ani dnes co měnit.
21: Und habe an dieser Ansicht auch heute nichts zu ändern.
20: Rok 68 není záležitost jenom Československa.
21: Das Jahr 68 nicht nur eine Angelegenheit der Tschechoslowakei selbst.
20: Je záležitosti dalších zemí.
21: Ist auch eine Angelegenheit weiterer Staaten.
20: Určitě se k té věci budeme vracet.
21: Sicherlich werden wir zu dieser Sache zurückkehren.
20: Ale nechtějte dnes po mě.
21: Aber wollen Sie heute bitte nicht von mir.
20: Aby zítra byly v novinách palcové titulky.
21: Morgen in den Zeitungen Schlagzeilen sind im Fingerzeichen.
20: Že Adamec řekl na tiskové konferenci.
21: Dass Adamec auf der Pressekonferenz gesagt hat.
20: Že Československo bude revidovat přístup roku 68.
21: Dass die Tschechoslowakei ihre Ansicht in Bezug auf das Jahr 68 revidieren wird.
20: Každá strana politická.
21: Jede politische Partei
20: má své zásady, svá stanoviska.
21: Hat ihre Standpunkte.
20: Ta se mohou přizpůsobovat i měnit.
21: Diese können angeglichen werden oder auch verändert werden.
20: Zatím se u nás přístup k tomu nemění. Nevylučuju, že se k té otázce vrátíme.
15: Byl to typický Adamec. Držet linii poměrně tvrdě, ale úplně si neuzavřít nějaká zadní vrátka v případě kolapsu systému. Ostatně už v té době byl Adamcův poradce Oskar Krejčí ve spojení s iniciativou Most, kterou tvořili Michal Kocáb s Michalem Horáčkem. Cílem obou pánů na podzim 89 bylo najít někoho, lépe řečeno aspoň někoho, mezi vrchními komunisty, se kterými by se dalo mluvit o neúnosnosti poměrů. Pro kontext řečeno, s výjimkou Bulharska, Rumunska a východního Německa už se ledy pohnuly v celém východním bloku. V Polsku v létě proběhly napůl svobodné volby, v Maďarsku sami komunisté začali s demontáží systému jedné strany a při doplňovacích volbách do Národního shromáždění byli v červenci 89 zvoleni do parlamentu tři kandidáti Maďarského demokratického fóra. Ladislav Adamec byl do událostí po masakru na Národní třídě vtažen už návštěvou dvou studentek, které se za ním neohroženě vypravily přímo do jeho letenského bytu. Klára Pospíšilová a Věra Krincvajová se tehdy rozhodli ukázat premiérovi doslova na vlastní kůži, co státní represivní složky jsou schopny udělat. Tady je vzpomínka Věry Krincvajové z archivu Paměti národa.
0: Tak zkrátka jsme se vydali hledat, kde ten Adamec bydlí. Našli jsme si dům, bylo otevřeno, šli jsme do patra, dveře ode dveří, až jsme našli jméno Adamec, tam jsme zazvonili. Za chvíli se ozval ženský hlas, jsme se představili, pak jsme slyšeli, jak někde do telefonu, který pak jsme viděli, že byl položený na lince, někomu říká, ano, jsou dvě, říkají, že jsou studentky a že chtějí mluvit s manželem. Dobře, nechávám vyvěšený telefon a pouštím je dál. A asi pět nějakých zámků se tam otvíralo, otevřela dveře, my jsme tam teda vlezli, ona říká, že manžel je na hradě, že o nás ví, že už přijede, v sobotu předpoledne byl na hradě. No a dala nám zatím nějaké občerstvení, nějakou zelňačku, pak tam teda dorazil Adamec s tehdejším ministrem zdravotnictví Prokopcem. Jak jsme byli v ráži, tak já vím, že ho nejvíc dostalo, že já jsem mu neřekla soudruhu a řekla jsem mu pane premiére. To vím, že bylo takový jako ten minimální vzdor. Vysvětlili jsme mu, že mu ho jdeme informovat, že nám je jasné, že on dostává akorát ty estebácké svodky a že my nejsme žádní živlové, jsme normální studenti a že jsme volali po dialogu. A tohle byla odpověď, že to bylo strašný, ukázali jsme modřiny, popsali jsme mu tu atmosféru tam. On nejdříve měl takové jako pokusy nás zastavit přísně, šli jste ale na nepovolenou demonstraci, ta už jako v téhle fázi povolená nebyla, co jste tam dělali. Tak jsme vysvětlili, že jsme poslední skanzen Evropy vedle perestrojkových okolních zemí a že my takhle žít nechceme. A pamatuju si, když jsme líčili ten průvod, tak ten Prokopec mlčel a měl hlavu v dlaních, takhle seděl úplně zhroucený. A bylo vidět, že to je pro ně docela otřesný svědectví. A ten Adamec taky, hrozně to s ním zamávalo.
14: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Pravda je, že ačkoliv Adamec zprvu odmítal jednat přímo s Václavem Havlem, jeho pravidelná jednání s Občanským fórem mu do značné míry přinesla zápis do historie. Fotografie z podání ruky Václava Havla s Ladislavem Adamcem 26. listopadu před prvním jednáním v Obecním domě patří k ikonickým obrazům revoluce. Miloš Jakeš zůstával během revolučních dní stranou a jeho nástupce Karel Urbánek sice jednou s Občanským fórem pobesedoval, ale ukázal se jako partner k diskuzi nepoužitelný. A tak zůstával relativně dlouho Ladislav Adamec jako už nikoli soudruh premiér, ale pan premiér, prakticky jediným vysokým politikem komunistů, se kterým byla jakási řeč. Proto také v okamžiku, kdy byl pozván, aby vystoupil na obří protirežimní demonstraci na Letné, jeho politické akcie stály velmi vysoko. Bylo to téhož dne odpoledne po prvním jednání s Občanským fórem.
3: Vážení přátelé, vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat organizátorům této manifestace za pozvání. Jak jsem již řekl včera v televizi, rád vysvětlím své názory a vyslechnu požadavky veřejnosti všude tam, kde je zájem o nalezení společných východisek. Proto jsem přišel mezi vás na Letnou.
15: Během Adamcova 8minutového vystoupení už ta délka byla varující. Ovšem lidé pochopili, že tohle jsou stále jen řeči o takzvané perestrojce v sovětském duchu. A to slovo lidé vnímali už spíš jako přestrojení, přelakování, spravování nespravitelného. V okamžiku, kdy měl Ladislav Adamec skočit přes taxisův příkop a přihlásit se ke generální stávce, neudělal to.
3: Do generální stávky zbývají už jen hodiny. Jsou obavy, co se bude dít a co přinese. Proto jsem navrhl společně hledat řešení, aby přinesla co nejméně škod národnímu hospodářství. Jsem rád, že všichni účastníci jednání se vyslovili pro její manifestační politický charakter. Osobně jsem přesvědčen, že k projevení postoju není třeba stávkovat 2 hodiny, ale stačí několik minut. Dávám přednost také tomu, aby se co nejvíce přispělo ke sjednocování občanů, aby napomohla národnímu dorozumění.
15: Od tohoto okamžiku jeho sláva rychle zhasla. To, že na Letné vydržel několikaminutový pískot, přitom svědčilo o tom, že zbabělý nebyl. Začal ale také v dalších jednáních Občanskému fóru vyhrožovat demisí, což nakonec skutečně udělal. Hlavní příčinou ale zřejmě byla jeho neúspěšná snaha obměnit federální vládu. Když 3. prosince bylo oznámeno její nové složení, revolučně naladěnou veřejností začal cloumat vztek. 15 komunistů a 5 nekomunistů, a to včetně členů Lidové a socialistické strany. To byl pocit, že si tady někdo dělá legraci. Vedlejším motivem premiérova odchodu ovšem také bylo uvolnit si cestu pro kandidaturu na prezidenta republiky, v což komunisté tak trochu doufali a hodlali k tomu použít něco těžko napadnutelného, přímou volbu. Následující část z ankety o budoucím prezidentovi pochází z 11. prosince 89.
4: A váš tip na prezidenta?
22: To není tip, jako ale přání, a za současné situace vím, že v novinách se nějak píše o asi 3, jako Adamec, Dubček a Havel, ale jestli to nebude Havel, tak se dostaneme zase tam, kde jsme byli prostě. To musí být jedině Havel, jinak prostě je to ztracený zase. To je můj názor.
23: Já myslím, že Dubček skončil v podstatě v sobotu na Letný. Tam si myslím, že všichni pochopili, že rok 68 vlastně už je dávno pryč. Adamec podle mýho skončil ve čtvrtek, no a podle mýho taky teďka ten, kdo by měl být zvolený, právě by měl být Havel.
15: Adamcovi ambice a schopnost lavírovat dospěly ke konci. Jako svého nástupce doporučil Mariána Čalfu, který na rozdíl od něj pochopil svou historickou chvíli. I Čalfovým přičněním během pouhých dnů raketově vzrostla popularita Václava Havla a vedla k jeho zvolení ještě starým komunistickým parlamentem, který dokázal Marián Čalfa dokonale zpracovat. Známý to paradox listopadové revoluce. Že ho politika bavila, prokázal Ladislav Adamec i tím, že v parlamentu setrval až do konce dvouletého volebního období, tedy do posledních československých voleb v roce 1992. A dokonce se znovu dostal do parlamentu. Jeho mandát pak ovšem zanikl spolu s koncem společného státu. A o zcela poslední comeback se pokusil v roce 1996 v prvních senátních volbách, kdy kandidoval za obvod Ostrava město. Byl Ladislav Adamec ve správném čase na správném místě? Svým způsobem ano. V určitých chvílích se prokázal jako dobrý taktik, ale zároveň nedokázal včas naskočit do vlaku, který mířil do porevolučních časů. Ale nevyvolat válku proti vlastním občanům a v pravou chvíli odejít, to se snad i po letech dá přičíst k dobru. Ladislav Adamec zemřel v roce 2007 a my jsme u konce dnešního Archivu Plus. Technicky na něm spolupracoval Jan Kravárik, dramaturgii měl David Hertl a i za kolegy se pro tuto chvíli loučí ze studia a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
5: Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Jak se žije národnostním menšinám v České republice? Co je trápí a co je baví? Jak se dostali do Česka a jestli se jim stýská porodné zemi? Jak vnímají svůj původ potomci z druhé generace? Na to všechno odpovídá magazín o národnostních menšinách Mezi námi. Seznamte se nejenom s výjimečnými osobnostmi, ale i s jejich kulturními tradicemi a činností jejich spolku. V sobotu po 15. hodině na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi tzv. Zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Policie zasahovala u obce Dam Isle na chorvatské straně řeky. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jejich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko a Francie. A v Českém Krumlově dnes připomenou svatováclavskou tradici. V historickém centru bude jarmark, vystoupí tam folklorní soubory a setkají se Václavové a Václavky. V klášterní zahradě je na odpoledne připravená degustace vín. Večer se pak otevřou muzea a galerie. Kvalifikaci na velkou cenu Azerbajdžánu vozů Formule 1 vyhrál Brit Russell z Mercedesu. Do hlavního závodu, který se kvůli státnímu svátku v Baku pojede netypicky v sobotu, tak vyrazí z první pozice. Russell může v průběžném pořadí světového šampionátu snížit ztrátu na vedoucího stájového kolegu Antonelliho. Ital totiž havaroval a vystartuje aj ze 16. místa. Grand Prix Azerbajdžánu začne ve 13 hodin.
13: Nehoda na D8 u Kralupa, překážka na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem velmi opatrně za odbočkou na Kralupy. Na kilometru 10,5 stále překážejí následky nehody se zvěří. Havarované osobní auto blokuje pravý i levý jízdní pruh, projíždí se pouze odstavným pruhem a na vozovce se pohybuje několik lidí, tak rozhodně zpomalte. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru se vybočuje před stojícím kamionem, ten blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 76. kilometru je zúžení do jednoho pruhu kvůli opravě vozovky. A na D5 z Plzně do Rozvadova zpozorněte za Nýřany. Na 98. kilometru stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.

0: Vážně, hrozí rozpad Velké Británie a je to pochopitelná snaha o nezávislost na Londýnu anebo politická hra s ohněm, která se může vymstít možná i celé Evropě. Přeji příjemný poslech.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
0: Ve studiu Plusu srdečně vítám historičku a anglistku Johanu Kvusek z Jagiellonské univerzity v Krakově. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A diskutovat bude s novinářem a historikem specializujícím se na poválečnou Británii Ondřejem Šmigolem z Echa 24. Hezký den, vítejte.
3: Dobrý den.
0: Tak dámo a pane, je v současné Evropě a konkrétně ve Velké Británii právě teď příhodná doba pro referenda o nezávislosti, Ondřeji Šmigole?
3: No, myslím si, že ne. To volání po nezávislosti rozhodně vede, řekl bych, k destabilizaci Velké Británie, protože ta nemůže vědět, jestli se ty okrajové části neotrhnou a Velká Británie je jeden z klíčových zemí NATO, vůbec Západní aliance, obrany Evropy, jedna z těch, co má jaderné zbraně, podíl se na jaderném deštníku Evropy, tak ze všech, zvláště odtržení Skotska by mělo vliv na všechny tajcty okolnosti, takže myslím, že to není úplně dobrý nápad to vytáhnout v tuto chvíli.
0: Zase se dá rád to namítnout, kdy by taková příhodná doba byla, nicméně jaký je názor Johany Kvusek? Jde o nějakou pochopitelnou snahu o decentralizaci a sebeurčení nebo o vlastně nebezpečné oslabování jedné z velmocí, minimálně evropských velmocí v době globální nestability? Je teď ta dobrá doba?
2: Já si myslím, že záleží z které strany se na to podíváme. Jo? Jako ti Velšané, Skotové myslí především jako na jejich vlastně prospěch. A tam, pokud se podíváme, ano, Británie pořád je z toho mezinárodního hlediska, dá se považovat za velmoc samozřejmě. Pokud si podíváme na vnitřní politiku té země, tak to je země, kde skoro nic nefunguje a bohužel na těch okrajích keltských je ta situace v mnohých aspektech ještě daleko horší, proto je přirozené, když se ta země jako potácí nějakým způsobem s velkými sociálními problémy a podobně, tak vlastně, že to vyhřezává různými směry. A jeden z nich, kromě například jako velké antiimigrační retoriky, která je typická pro Anglii, tak na těch okrajích samozřejmě ty separatistické strany se snaží jako vlastně tu nespokojenost toho obyvatelstva a to, že se jim prostě nedaří dobře, respektive se jim daří daleko hůř, vyjádřit tady těmito snahami, které nemusí určitě vyústit v nezávislost, ale bavíme se o větší devoluci, anebo jsou zde hlasy, které mluví o federalizaci té země. To není nic radikálního.
0: Ale je zde ale také požadavek na referendum o nezávislosti. Mě zaujalo, že jste v úvodu své odpovědi zmínila, cituji, jejich prospěch. Je tady jasné, že ta nezávislost nebo přinejmenším devoluce, o které mluvíte, by přinesla Velšanům, Irům, Skotům skutečně prospěch, že by ta situace pak byla lepší, než když jsou teď pod Velkou Británií, a možná nejdřív poprosím Ondřeje Šmigola.
3: No, já souhlasím s tím, že v Británii to příliš nefunguje, nicméně bych řekl, že případné otevření nebo i větší devoluce nemusí znamenat vlastně nějaký větší prospěch pro té okrajové části, zvláště pro Skotsko, Wales a Severní Irsko byl ještě vlastní problém kvůli tomu s těm svým sektářským problémům, co tam má, ale právě v těch, já bych řekl, že ten zvaný Celtic Fringe, ty keltské země mají horší výsledky v těch již nyní devalvovaných oblastech, či například teď byly výsledky PISA, kdy Anglie byla zhruba zůstala na své úrovni, zatímco Skotsko se propadly, co se týče čekací doby NHS na zdravotnictví, tak má Wales se Skotskem delší než Anglie. Nejhorší drogový problém v Evropě má Skotsko.
0: No, ale zase Irsko si velmi pomohlo ekonomicky, že? Tak, tím osamostatněním.
3: To samozřejmě, ale Irská republika je jako speciální. Za prvý to tam trvalo dost dlouho, vlastně celé 20. století se tak jako potácelo a zlepšilo se až někdy v 90. letech, ale tak je to speciální případ vlastně, že to je podstatě jaký daňový ráj pro velké mezinárodní firmy, což nevím, jestli by Wales a Skotsko šli tady s tím.
0: No tak stejná otázka, Johano, i na vás. Pomohly by si ty země alespoň v nějaké dohledné, pro nás dohledné době k nějakému většímu úspěchu, kdyby ta devoluce pokračovala ještě dál? Není pravdou, není pravda, co říká Ondřej Šmigol, že některé dílčí ukazatele naznačují, že ty vlastně už více samostatné části těchto keltských zemí si nevedou až tak dobře sami.
2: Je velká otázka, jak interpretujeme tady ty výsledky, které opravdu nejsou slavné. Není to naopak výsledek toho, že opravdu oni nejsou pod Velkou Británii, oni jsou pod Anglií. Pojďme si uvědomit, že Anglie má 56 milionů lidí. Ve Skotsku je 5 milionů Skotů, v Severním Irsku 1,7 milionů, Wales nějaký 3 miliony lidí. To je obrovská disproporce. Tady se jako tváříme navenek. Samozřejmě ten diskurs je takový, ano, je to Unie a všechny ty národy jsou si rovny. Skotsko, Anglie, Wales, Severní Irsko. Ale pokud se opravdu podíváme nejenom geograficky, ale i ekonomicky, jak to funguje ta země, tak ty okraje jako na to velkou měrou doplácí.
0: Neznamená... Čili vy děláte rozdíl jenom, aby to bylo zcela srozumitelné pro mě i pro naše posluchače, kteří třeba se tomu nevěnují expertně, tak vy děláte rozdíl mezi závislostí na Anglii a závislostí na Velké Británii. Ano. Můžete to jenom jako přeci jen...
2: Tak to jsme se ponořili teď do toho vnitropolitického hlediska. Samozřejmě na té mezinárodní úrovni, ano, je to Velká Británie, nebavíme se o mezinárodní politice, že by se tam lišilo, jak Velšané vidí zapojení Velké Británie v mezinárodních otázkách. Bavíme se čistě o jejich prospěchu a jejich fungování v rámci té Unie. Ta Unie je dominovaná Anglií neuvěřitelným způsobem. Fiskální autonomie jako neexistuje do velké míry. A to Irsko opravdu, komentátoři to vidí tak, že samozřejmě ta tranzice je složitá i pro Irsko, byla složitá, byla by složitá pro Skotsko. Na druhé straně pořád máme tady obrovské zásoby ropy, zemního plynu, které jsou skotské. To všechno jsou otázky pro diplomacii, bylo by to složité, ale byli jsme svědky před 10 lety Brexitu, který byl tak obrovsky složitý. Ta Británie se nepoložila, ale bohužel jí to jako prohloubilo to ty stávající problémy, které jako nemizí a nezmizí a je logické, že ti Skotové, kteří i ti Velšané, kteří vždycky jsou tradičně levicovější než zbytek té země, tak hledají nějaké řešení a prostě to tady je ne desítky let, ale stovky let. To jsou jako v případě Skotska to je jako suverénní v podstatě národ.
0: Tak za mě dva argumenty. Za prvé velká dominance Anglie a za druhé otázka Brexitu. Není to, Ondřej Šmigole, teď vlastně pochopitelná snaha těch dlouhodobě, řekněme, utlačovaných nebo přezíraných menších národností či národů a notabene po Brexitu? A nebo by právě Brexit měl být varováním, že odtrhávání se od větších celků vlastně nepřináší mnoho dobrého? Jak vy vidíte to, kdybyste měl reagovat na Johanu?
3: Tak já si myslím, že rozhodně ty volání po nějaké větší autonomii až nezávislosti je spíš emocionální, než jako nějaký logický položení ekonomický fakty. Jak Wales, tak Skotsko mají velké deficity, v podstatě tam posílá centrální vláda každý rok grant, ve Skotsku je to přes 50 miliard liber, provel se to něco 21 miliard liber, a čili to je rozhodně výpadek, který by si museli nějak oni vyřešit, nějak nahradit, i v případě Skotska s tou plynem a ropou, je to myslím složitější, tam není úplně jasné, komu by ty ropná pole připadly, to by se muselo vyřešit, takže minimálně, myslím, ekonomicky by si je to dost, myslím, pochybné, jestli by si tolik polepšili. A zároveň nevím, jestli ve skutečnosti, aspoň ve Walesu, není až tak ve skutečnosti velké volání, bych řekl, po nezávislosti. Tam ano. Chce jenom nějakých 36% nezávislost.
0: Ještě méně. Myslím,
3: nebo nejlim, 32. Po, co, možná ještě méně. A je tam hlas, Wales na rozdíl od Skotska hlasoval pro Brexit a nyní tam velmi je silná reform Nigela Farage, čili jestli v případě Walesu bych neřekl ani, že o tolik levicovější či nějak více proevropštější než Anglie.
0: Hmm. No, tak narazili jsme tady na nejednotnost. Co vlastně může ta teď v Cardiffu minulý týden deklarovaná jednota irského, velšského a skotského současného vedení přinést vůči vedení Westminsteru? Mohou si takhle společně vůči Londýnu lépe jako vydobít ať už větší devoluci nebo dokonce právo na referendum o samostatnosti? A nebo už je teď vidět, že ty rozdíly jsou tak velké, že třeba Velšané nakonec vezmou zpátečku, kdežto Skotové, kde je to teď zhruba 50-50, ti budou pokračovat? Jak to vidíte?
2: Já bych upozornila na to, že se jedná opravdu o memorandum. To je memorandum, velmi jako slabý nástroj. Je to nějaká deklarace určité pozice, kterou ty země sdílí vůči Westminsteru. V Británii se změnila vláda, nový liberistický premiér Andy Barnham v létě vlastně podpořil devoluci v rámci regionů, především anglických. Ale je tady vlastně ten mechanismus té devoluce od 90. let, kdy není to vlastně kodifikované, ale je takový úzus, že vlastně v těch oblastech, o kterých se má rozhodovat ty národy sami, tak ten Westminster nesmí vlastně dělat rozhodování za ně. Bohužel se toto nerespektuje. A
0: není to tak, že by ta devoluce byla už prokazatelně neúspěšná, že si jaksi neumějí vládnout sami efektivně.
2: To rozhodně ne. A taky bych upozornila s tím Walesem. Samozřejmě tam ty separatistické sklony jsou jako, řekla bych, nejslabší. Na druhou stranu, 35% obecně mezi mladými do 35 let je to 72% Velšanů, kteří chtějí se oddělit do Velké Británie. Takže ta tendence se dá předpokládat, že do budoucna bude sílit. A od jara má vlastně v Velšském senadu většinu Velšská národní strana Plaid Cymru. Takže dobře. To je jako velký...
0: Tak, ale čeho je to tedy výsledek? Není to svým způsobem příklad třeba i nějaké populistické politiky? Ondřej Šmigol.
3: Já si myslím, zvláště v případě toho Skotska, ano, protože já nesouhlasím, že nejde vidět, že se nedá devoluce označit za jakýsi neúspěch. SNP, Skotská národní strana, vládne ve Skotsku 20 let a neřekl, že ty její výsledky jsou nějaké jako omračující. A je to... Její dominance dána i tím, že vlastně nemá na tom, řekněme, devalvačním pro nezávislostním křídle žádnou konkurenci, zatímco všechny ty ostatní strany, ať jsou to labouristi, reform, konzervativci, tak jsou dost rozdrobení, takže se nemůže spojit ten unionistický prout dost těžko v jeden prout.
2: Já možná bych to
0: Mě by ještě zajímal ten Brexit, protože vlastně jestliže v tom memorandu, ano, je to jenom memorandum, nic víc zatím, ale ani nic méně. A mluví se v něm o Evropské unii. Tak mluvíme-li o právu na sebeurčení a nějaké jaksi možná i populistické politice, kdy menší strany, ale teď jsou to tedy vládnoucí strany, volají po té samostatnosti a národní hrdosti, tak jaký to dává smysl přejít z Velké Británie pod Evropskou unii? Tam by totiž ten argument sebeurčení asi také jako ztrácel smysl, protože by zase se objevila nadvláda Bruselu. Jo. Paní Kusek, jak tohle vidíte?
2: Já bych varovala před tím chápat tady ty menší britské národy jako šovinistické a jako označovat to za populismus. Opravdu si myslím, že ty faktory jsou především ekonomické. Mm-hmm. A ano, v některých těch oblastech může pokulhávat Wales, Skotsko, ale jako obrovský faktor za mě je vlastně chudoba, která je ve Skotsku na nižší úrovni než v Anglii. A to je jako zásadní měřítko, protože vlastně jako ten sociální systém a distribuce sociálních prostředků, to je jedna z těch agend, který si Skotsko řídí samo. A výsledkem je mimo jiné, že opravdu ty měřítka té chudoby jsou nižší ve Skotsku.
0: No ale když mluvíte o chudobě, promiňte, a já jsem to ten populismus myslela jako otázku, ne jako moje tvrzení, ale jestliže jsem se dočetla třeba od Simona Jenkinse v Guardianu, že Andy Burnham by měl uvítat jakoukoliv skotskou touhu po nezávislosti, protože podle současných údajů by státní pokladna ušetřila přibližně 25 miliard liber ročně, což jsou náklady na skotský fiskální deficit. Tak kdo může za tu chudobu? Jo? Kdo za ní může?
2: Jasně, tak to jsou jako obrovské otázky, které my tady v krátké jako době nevyřešíme. To jsou
0: tak můžou za to Skotové a ta jejich jako decentralizovaná vláda, nebo ne, je to problém té hlavní státní kasy v Londýně?
2: Ano, jako 10 let Brexitu, 20 let vlastně škrtů v sociálních politikách, Boris Johnson, to opravdu, ale jako ten gro, bohužel si myslím, že opravdu je ve Westminsteru.
0: Zodpovědnost Westminsteru.
2: Ano, rozhodně, jako to není federace, to není Německo, to nejsou Spojené státy, opravdu jako oni jsou ve vleku, jak politickém, tak jako ekonomickém ve velké míře, řekla bych.
0: No tak nestojí to za to, Andrej Šmigole?
3: No já si...
0: Rozpad Velké Británie a samostatnost při nejmenším Skotska.
3: Možná by to stalo proto v Anglii, tam, kde trochu sílí hlasy, naopak, že by se mohla odtrhnout sama Anglie, ale já si myslím, že naopak, že ty hlasy jsou spíše opravdu populistické a nějaké emocionální. Třeba když bylo referendum o skotské nezávislosti, tak bylo SNP naplánováno na schválně tak, aby bylo zhruba na výročí bitvy o Bannockburn, kdy porazili Skoti Anglii Angličany ve středověku. Myslím, že ekonomické faktory jsou zvláště pro Skotsko mluví proti nezávislosti. Ty výsledky SNP v těch vládne 20 let, její
0: Skotská národní strana,
3: strana v těch devalovaných oblastech opravdu nejsou valné.
0: Jasně, už jsme o tom mluvili, ale může podle vás, Ondřej, vláda v Londýně ty separatistické snahy, které by patrně oslabily celou jako Velkou Británii, tak může je nějak utlumit tím, že předá skotské, irské a velšské vládě ještě víc pravomocí? Myslíte si, že tenhle proces jako by se mohl ukázat a ukazuje se jako úspěšný?
3: To určitě může a myslím, že se o to posledních pár let snaží, od těch 90. let. Jestli se ukáže úspěšný, o to dost pochybuji. Já si myslím, že spíše kontraproduktivní, že to naopak jako nabuzuje tu chuť po další devolci, až se postupem času ta nezávislost stane v podstatě nutnost. Považována za nutnost, možná dokonce jenom takovou jako formalitu nakonec.
0: Johano Kousek, dokážou teda dnešní vlády při vší úctě k ním Walesu, Severního Irska a Skotska, dokážou podle vás dohlédnout teda do té budoucnosti, jako co bude předkládají ti vůdci, premiéři a premiérka, předkládají nějaké konkrétnější představy, jak by ta nezávislost těchto zemí vlastně měla vypadat?
2: Myslím si, že ne, a není to ani na pořadu dne. My jsme se nedotkli toho Severního Irska, to je docela specifický. Hodně spavíme o Skotsku a tam vlastně jako ti pozorovatelé říkají, že určitě se dožijeme toho sjednocení Irska. Takže jako je to specifický, opravdu případ od případu, jako se velmi různý.
0: Případ od případu, u toho Severního Irska si to umíte představit.
2: Je to rozhodně, jako to je rámec 20-30 let, kdy pravděpodobně z demografických důvodů, které se proměnily za posledních 100 let opravdu, a není to už 50-50 jako unionisté a vlastně jako nacionalisté v Irsku, tak opravdu ty komunity se přibližují a posouváme se dál od vlastně těch 70. let, kdy to bylo.
0: Skotska. Hmm. V případě Walesu a Skotska předkládají tamní premiéři, já to nevím, ale vy jste na to expertka, tak předkládají nějaké konkrétnější představy svým voličům, nebo je to opravdu jenom takové v uvozovkách jako...
2: Je to tlak na Londýn, který by měl být brán vážně, protože opravdu, a to se jedná jako konzervativní stranu, tak o liberistickou stranu, kteří byli u moci v posledních, řekněme, 10 letech, tak to ignorování nějakých, jako kdyby respekt vůči nějaké debatě opravdu tady s těmi národy, které jsou malinké oproti té Anglii, tak jako mizí čím dál víc. A to je
0: to tlak na Londýn, ale já rozumím, ale na otázku teda, jestli předkládají něco konkrétního, tak v podstatě oni nepředkládají, chápu to dobře.
2: Chtějí se bavit o konkrétních agendách s premiérem Velké Británie a očekávají, a myslím si, že Andy Barnham teda ze všech těch premiérů, kteří se vystřídali v posledních 5 letech, tak je největší šance, že jim bude naslouchat už vzhledem k tomu, že to je premiér, který přišel ze severní Anglie. A tady ty sociální agendy, které jsou nesmírně jako důležité, jak zaznělo nejen v tom memorandu, ale v kardivské smlouvě, která byla při minulé pondělí podepsána, tak je to dětská chudoba, opět zdůrazňuju. To jsou ty problémy, které pálí jako celou Velkou Británii. A prostě Velšani a Skotové vyzdvihávají ten stejný problém, který je i největším problémem za mě, teda vnitropoliticky v Anglii. Takže jenom chtějí, aby byli bráni vážně a jako konkrétní kroky. To není opravdu jako teď na pořadu dne, to je symbolické memorandum.
0: Tak to, co říká Johana Klusek, zní celkem logicky a i sympaticky, prostě zlepšit parametry života společnosti v těch dotčených zemích, ale vy vnímáte nějaké riziko, které by tento proces, pakliže Andy Benham tedy přistoupí na rozdíl od předchozích britských premiérů k nějaké větší otevřenosti v tomto směru. Vidíte tam nějaká rizika?
3: Tak riziko...
0: V případě Irska třeba.
3: Riziko je samozřejmě, že se rozpadne Velká Británie, ale právě v tom severním Irsku myslím, že to je jako trochu hraní s ohněm, protože jak jsme viděli za Brexitu vyjednávání, jak status severního Irska byl velký problém, pořád jsou tam ty latentní nepřátelství mezi těmi komunitami, všichni tomu tak našla pojí trochu po špičkách, bojí se, aby se ho nespustilo. Před dvěma měsíci tam byly ty protiimigrační nepokoje, které...
0: No a měli bychom asi pro posluchače připomenout, že vlastně to šílené sektářské násilí skončilo velkopátečním dohodou na konci 90.
3: let. Ty protiimigrační protesty byly nejspíše aspoň částečně řízené těmi takzvanými loajalistickými bojůvkami. Před pár týdny zase irská policie zachytila buňku jakýsi radikální republikánů, která se snažila převést do severního Irska bombu. Čili tady z ty skupiny tam pořád působí a jakékoliv, řekl bych, snahy o změnu toho statusu, který je rozhodně nedokonalý, na tom se všichni shodnou, ale má tu výhodu, že ukončil to krveprolití a toho se jako všichni bojí a otevřít to je, myslím, dost nebezpečné.
0: Čili má poslední otázka, co by tedy teď měl Londýn a Westminsterský parlament jako dělat vlastně? Měl by dát Skotům, Irům při nejmenším více svobody, anebo naopak třeba proti stále většímu narůstajícímu separatismu nějak rázněji zakročit? Je tady třeba příklad i Španělska, které má zkušenosti s katalánským separatismem při nejmenším a tam vlastně to dali do tu jednotu Španělska dokonce dali do ústavy, jestli se nepletu. Johano Klusek.
2: Já si myslím, že ta Británie pořád tady vlastně, dnes se o ní i bavíme, protože my Češi považujeme jako za nesmírně důležitého hráče na tom evropském celosvětovém poli, by má šanci jako jít poprvé v tomto tématu příkladem. Tak jako pojďme se chovat dospěle. Ta Británie se jako dospěle v uvozovkách nechovala v posledních 10 letech. Takže...
0: A názor na závěr Ondřej Šmigol, co by tedy měl Londýn dělat?
3: Já bych měl... Andy Burham už řekl, že žádná devolce není na stole. Myslím, že by Londýn měl dát jasně najevo, že nic takového to nebude a měl by to vysedět. Podle mě hraní s jakékoliv úvahy v Severnícku jsou nebezpečné. Podle mě ve Velsu ta vlna zase opadne. Příští volbách může vládnout někdo jiný. A největší otázkou je Skotsko, kde určitě nějaké třeba finanční transfery větší by mohly pomoct, ale taky si myslím, že skotská strana i vláda taky nemusí být věčná.
0: Říká historik a novinář z ECHA24 Ondřej Šmigol a diskutovala s ním historička a anglistka Johana Klusek z Jagellonské univerzity v Krakově. Moc vám oběma děkuji, že jste přišli do Studia Plusu. Naslyšenou, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
1: Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
4: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
5: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
6: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
7: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
1: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
1: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Papež ve Francii varoval před riziky umělé inteligence, kritizoval taky asistovanou smrt. České tenistky jsou po výhře nad Španělskem ve finále poháru Billie Jean Kingové a dnes bude většinou slunečno, teploty až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
10: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
9: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. Papež Lev XIV. V pátek zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež v projevu mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
11: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
9: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev XIV. Tento zákon nezmínil. V pražském metru dnes začíná výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
12: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
9: České tenistky si poprvé od znovu zavedení finálového turnaje v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. V čínském Shenzhenu porazili Španělky a opět o tom rozhodli už ve dvou singlových zápasech. Karolína Muchová nejprve porazila Bouzasovou Manejrovou a v té druhé Linda Nosková také ve dvou sadách jedničku soupeřek Bukšovou. Wimbledonská šampionka si vážila šance poslat tým do zápasu o titul a vděčí za to i svým spoluhráčkám. Marie Bouzkové z prvního utkání s Velkou Británií a Karolíně Muchové v semifinále pokračuje Nosková.
13: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
9: O titul budou české tenistky hrát s vítězkami dnešního zápasu mezi Itálií a Ukrajinou.
14: Nehody se zvěří na D5 u Berouna, taky na D8 u Kralup. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překážejí následky nehody u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum auto srazilo zvěř. Nepořádek je v obou pruzích, havarované vozidlo o kus dál v odstavném pruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je také omezený provoz po podobné nehodě u Kralup nad Vltavou. Na kilometru 10,5 auto srazilo zvěř, blokuje oba jízdní pruhy. Projíždí se teď pouze odstavným pruhem a pohybují se tam lidé. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru v pruhu pro pomalá vozidla stojí kamion a v místě se vybočuje. A na D5 z Plzně do Rozvadova čekejte překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Teploty klesají na 7 až 2 stupně, místy se mohou objevit přízemní mrazíky, ojediněle i mlhy. Přes den pak čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
15: Když jsem takhle letěl asi půl hodiny, tak jsem zjistil vlastně, že mám mít východ slunce po pravý straně a já ho měl mít za sebou, jo. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v té tmě světilko, tak jsem k tomu začal letět, no a letím k tomu a koukám na strážní věž. Na tom ochozu dva vojáci. Teď mě viděli, my jsme se koukali pár metrů, jako jo. Ten reflektor na mě natočili, ne. Teď začali tam řvát a houkat s tou sirénou, ne. Teď tam v těch baráku to začalo vybíhat všecko. No bylo to hustý.
16: Byl červenec roku 1988 a Josef Hlavatý z Jablonce nad Nisou letěl na motorovém Rogalu, které si sám postavil, přes zadrátované a střežené hranice z Československa do Rakouska. Vedle něj seděl jeho tříletý syn David. Manželka s dalším synem se krátce předtím dostala do Jugoslávie, odkud i ona utíkala za železnou oponu. Příběhy 20. století kdysi vznikly proto, že jsme nechtěli ukazovat jen bezprostřední dramatické události, ale i to, co jejich aktéry k určitému jednání vedlo, co je motivovalo a ovlivňovalo. Tím se řídíme dodnes. Příběhy jsou tedy věnovány vzpomínkám Josefa Hlavatého. Provází vás Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Petře Verzichové. Josef Hlavatý se narodil 6. dubna 1964 v Jablonci nad Nisou. Jeho dědovi z Nového Bydžova, který měl 7 dcer, sebrali komunisté po únoru roku 48. větší obuvnickou živnost. A rodinu potom provázela černá známka v kádrových posudcích, totiž takzvaný buržoazní původ. Děd koupil dům v Jizerských horách, odkud byli po válce vyhnáni němečtí starousedlíci. Josefovi rodiče se seznámili v Jablonci, kde Josef vyrůstal.
15: Ono se to třeba jako nezdá, ale tím, že to byly z dvě třetiny Sudety, je všechno prázdný, jo? Tak se tam doslova z té republiky nalili lidi, kteří z nějakého důvodu někde nemohli vydržet, jo? A tak ty soudruzi to tam docela dost žrali, jo? Hlavně se tam teda přistěhovalo hodně komunistů, zabrali pěkný vily, nosili německé kožichy, opravdu. Já jsem takhle byl vlastně u kamaráda ze třídy, tak jsme jako politiku neřešili, že jo, ve škole. A oni bydleli v tak nádherný vile po Němcích, že to snad ani ve filmu není. Takový vily tam jsou, zleštěný žuly, všechno vnitř, obrovský schody. A měli tam úplně veškerý zařízení, jo.
16: Rodina měla podle vzpomínek Josefa Hlavatého tehdy obvyklé potíže. Ani jeden z rodičů nebyl komunista, matka kvůli otci v uvozovkách vykořisťovateli nesměla vystudovat, teprve časem se vypracovala na zaměstnankyni výpočetního střediska. Otec se vyučil automechanikem, později jezdil s nákladákem. Josefa zajímala především auta a motorky a věnoval té zálibě podstatnou část mládí.
15: Do Pioníra mě nevzali, no to jsem že nevěděl proč, já jsem chtěl, nechtěli mě. No pak už mě to stejně nezajímalo, samozřejmě žádný svazar, nic takového. Táta denně stejně poslouchal, on jezdil nakonec kamionem, jo, jenom nedával doma a poslouchal Hlas Ameriky. Takže já jsem přesně věděl, o co jde, že jo, a protože byl vyučen mechanik, tak jsme se zajímali o ty motorky, o auta, jo, o všechno. No a teď prostě mě vypravoval. Před válkou 20 značek, no a já s bídou viděl jednu, jo, nějakou Javu a ještě se na tom jezdit nedalo. Takže když mě bylo 17, tak já už jsem měl hned na Pioníra papíry, jsem si udělal řidičák, pak v 17 na motorku hned. No samozřejmě, že jsem na nějaký kejvašce jezdit nechtěl, tak jsem si koupil 350, tu jsem předělal celou. To jsme bydleli teda v panelovém domě v Jablonci, tak, ale v prvním patře, tak to si pamatuju, to jsem si sehnal takový starý lino. Ta mamka byla, měla zrovna nějak, to na tom říkala, u závěrku ve výpočetním středisku. A když přišla domů, tak už tam stála rozebraná motorka v mým pokoji. No to bylo, ta byla zásadně proti, ale táta jako byl rád, že to budu dělat doma, že nikde nekouřím, nebo protože ty kluci je třeba s kterýma já jsem vyrůstal. Málo kdo se takhle šťoural něčem, jo. Oni všichni nasadili ty zmijovky, čepičky a ty vaťáky a někde se kouřili a někde chodili nějaký tyhle ty jejich srazy. No já jsem na to moc nebyl, já jsem byl na tu techniku, no. Já jsem nebyl žádný genius ve škole, já jsem byl hodně živý dítě. A perfektně jsem se potápěl, což umím do dneška, nebo jsem hrozně lezil na plachetnici, taky mám ještě dneska plachetnici, ale jde o to, že mě nebavilo prostě sedět nad knížkama, já jsem chtěl tu praxi, jo? Já jsem všude lez, všechno jsem musel vidět, teď o táty jsem znal různý ty pravdy, takže ty, co mě vypravovali ve škole, tomu jsem vůbec nevěřil, ruštinu, tu jsem nenáviděl doslova, jo? Řeč okupantů, takže jsem měl vždycky z ruštiny štyrku. Abych vůbec proles. A to jsem ale právě poznamenalo, že když jsem se chtěl učit na automechanika, teda aspoň, když jsem se nedostal na žádnou školu, tak ani na to automechanika mě kvůli ruštině, že mám čtyřku, nechtěli vzít. No. Až potom, tak jsem se učil rok na klempíře normálně, to mě nebavilo. A tam po roce jsem nakonec přestoupil na mechanika do Liazu, tam teda měl táta různý takhle ty známý, taky nebyli komunisti, tak mě tam vzali a já vím, že když náš mistr takhle vždycky říkal, Joši, když budem sami na dílně, tak pane mistr, kdyby někdo přišel, nebude to znát, tak jenom soudruhu. Takže v tomhle duchu to šlo celý, jo. Vlastně. No takže jsem vůbec rád, že jsem se nakonec vyučil, ale já jsem nechtěl být vyučený mechanikem, já jsem chtěl strašně být designérem, jo. Já jsem maloval auta, stavil jsem modely a to vlastně nikoho nezajímalo. No, tak v té době se vyráběla jedna Škodovka nějakých už 20 let a tam měnili jenom trochu plechy a furt to mělo motor vzadu a nikoho nic nezajímalo. A já jsem třeba i, že jsem teda se učil v Liazu, tak jsem navrhnul některé jako liazský moderní kabiny. Já jsem to posílal, postavil jsem modely, posílal jsem to na výstavy, vyhrával jsem ceny a tím to celý haslo. Oni ty sice modely ode mě odkoupili jako Lias, jo, do toho účelství tam je měli vystavený všechno, ale tím to končilo, oni věděli přesně, kdo jsou mi rodiče, že jsem nebyl nikdy v Pioníru ani v nějakým svazarmu prostě, oni věděli přesně, kdo jsem.
16: Josef Hlavatý se vyučil, začal pracovat a na počátku 80. let měl narukovat na vojnu. Do Československé lidové armády z pochopitelných důvodů nechtěl. Sloužil 2 měsíce. Pak se kvůli zranění dostal domů, oženil se, narodil se mu první syn David a další službě se vyhnul prací v Lisovně ve strategicky důležitém podniku Elektro Praga. Dostal tam ovšem nečekanou nabídku, aby vstoupil do komunistické strany.
17: Tam totiž se to zkomplikovalo tím, jak jsem vzal tu práci místo ty armády, místo ty vojny. A jak jsem byl dobrý makač a měl jsem ty zlepšováky, tak prostě normálně přišli, že mě chtějí jako kandidáta, jo, do strany. Já jsem řekl, no to není možný, já jsem s tím přišel domů a naši tím spadla čelist, jako řekl, no to nám nemůžeš udělat. No jo, tak jsem samozřejmě odmít a ta hned, no jo, mě řekli, ale Josef, to jako, to ti můžu ale říct naplně, já měl vojenský řidičák samozřejmě udělaný na nákladák, že jo, tohle. A mi řekli, no ale Josef, to jako, to ti nezaručím, že ale ty tady tu vojnu doděláš, protože kdyby tě vojáci jako řidiče potřebovali, to věděli, že mám, no tak tě ho budeme muset pustit, ale když budeš kandidát, no tak se ho za tebe vemem, že jo. No, teď já už doma malýho Davida a moje žena byla v jiném stavu, jsme čekali druhý, jo. Tak, co teď? No tak jsem jim na to kejvnul. No jenomže, ona ta kandidatura byla někde, já teď nechci, už jsem to pustil všechno z hlavy, ale ona byla nějakých, myslím, já myslím půl roku nebo rok, já fakt nevím už, jak to bylo, ale vím, že mě ta vojna skončila dřív, a takže jakmile mi skončila vojna, už na mě nemohli, tak jsem šel a normálně jsem vystoupil z ty kandidatury. A tím začalo peklo. Můžete si představit, kolik lidí tam k ním chtělo kvůli dětem, aby je dostali na školy a bůh ví co, aby vůbec mohli dělat kariéru. A nechtěli je tam třeba vzít do té strany. A já jsem řekl, že tam nechci bejt. Joj, to víte. Tak, tím to celý začalo. A já jsem teda byl ještě v tom ROH. A tam jsem třeba chtěl prosadit, protože jsme dělali ty lisovně, tam bylo plno voleje z těch lisů, jo. Tam byly lisy z roku 36, jo. Ještě předválečný stroje starý, jo. To z toho teklo všechno, plno pilin, to bylo vyloženě volejový bahno. Takže ty boty byly rozmáčený od toho voleje, rukavice z těch kapal volej. A když jsem chtěl, aby nám třeba ty boty dávali častěji a rukavice, tak mě řekli, že na to nejsou prostředky. A když jsem řekl, no moment, ale tady fabrika má 2 kanony, 9 třasky, jo, asi 4 gazíky tam měli a všichni si hráli na vojářci, tu milici tam měli a oni vám měli jednou do měsíce cvičení, jo, to bylo furt někde týden tamhle, 3 dny tamhle, jo, a to všechno ty lidi nedělali, je to stálo peníze a na to měli. Tak jsem řekl, to zrušte, neže, že to je nutný, kdyby nás ty Američani chtěli přepadnout, sebrat nám ty mašiny, ty z roku 36, že jo, jo, takže se musíme uchránit. No to jsem se jim vysmál, kdo by krat nějaký starý mašiny. Tam se pohádali, no a zašlo tak, že jsem prostě rebel, že moc koukám na nějaký západní videa, tohle, zase to celý to otočili a prostě, jo, a stál jsem už, a už tu chvíli jsem stál na druhé straně.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
17: Tak jsem nakonec dal výpověď, takhle, já jsem tam už nechtěl dělat, já jsem toho plný zuby, to nikam to nevedlo. Oni prostě měli svou jak fanatici a s fanatikama není možná dohoda, jo. Takže jsem dal výpověď, ale já jsem si mezi tím právě našel v JZD v Jinišovicích, hledali pilota na rogálo. Oni tam měli takový velký rogálo, australský, s 2 nádržema a tak na něm jsem se neučil lítat, ale otec byl hodně na lítání, tak tam jsme se s ním jako domluvili, tak jsme začali schánět trubky a všechno. Prostě jsme si s tátou postavili vlastní rogálo, jo. Koupili jsme jisté do Trabanta, motor z něj ven, jo. Předělat zapalování, to bylo magneto, to se zase nedalo jen tak, protože to se ten motor není už potom na baterii, ale musí sám si vyrábět jako moped třeba, jo, bez baterky, ty zapalovací svíčky. A tak to jsme zase sehnali, to se když tam z té době se to kradlo z těch ruských buldozerů, tyhle ty magneta, takže to jsme sehnali, namontovali, no dalo to hodně práce, jo, jako ten podvozek dá dohromady, když jsme vlastně neměli žádný plán, nic, to jako jen tak, co kdo řekl, co kdo věděl, všechno bylo ilegálně, jo, nakoupený materiál, trubky, to plátno, to táta všechno ušil, já, no, trvalo nám to tak rok, než jsme ho dali dohromady, no pak jsem teda do toho sedl, že
15: Že jo, první let samozřejmě hned bouračka, druhý let bouračka, no. No a nakonec to lítalo. Lítalo to, pánečko, až do 2000 metrů, jako nic jsem vylítnul, bez padáku, bez všeho, bez zjištění v té době. Kdyby se cokoliv utrhlo, tak jsem byl na místě, jako jo, placatej. A já jsem vlastně tam měl začít v tom jezdě dělat jako mechanik, jo, a v létě i jako pilot. No, všechno domluvený, bylo to i s bytem, tam jsem dal výpověď. No a jak to dopadlo? Přišli tajný, normálně šli po mně, protože já jsem ještě pořád dělal v ty Pragovce, ona ta výpověď měla jako lhutu, a tam prostě přišli tajný, tak jsem to tam byl politicky už takový označený, a oni, já jsem dal výpověď, tak oni už prostě se zajímali, kam půjdu. No a to zjistili, že tam budu dělat pilota, a přišli, že ten předseda nakonec tehda, ten předseda to je zde za mnou, přišel, že mě vzít nemůže, že by strašně rád, ale že prostě za ní byli, a že jsem jako politicky nevyhovující a že každý pilot musí být v partaji. A tím to bylo jasný. A bylo po nějakým lítání. Jo, takže jsem to místo nedostal a to byla poslední kapka, kdy mě opravdu naštvali. Já jsem chtěl stavět i dům, já jsem v Jablonci už měl pozemek, který mi měli přiklepnout. No to taky byla kolem toho hrozná to, ale chtěl jsem stavět dům, já jsem byl spokojený, ale takhle, jak potom mě nakonec toho vyhodili z té práce, tak jsem řekl a dost. Pochopil jsem, že prostě, že se tady žít nedá, jako jo. Že vlastně člověk se může snažit sebe víc a jej nic nezajímalo, jo. Jestli má někdo talent takový, makový, to jim bylo úplně jedno, prostě politicky se neodpovídá na zdar. Tam říká a dost.
16: Vzpomíná Josef Hlavatý. Pro vysvětlení zmíněné jednotné zemědělské družstvo používalo rogalo při hnojení polí. Josef Hlavatý a jeho otec si rogalo postavili tajně a ilegálně taky létali, protože létat bez povolení se nesmělo a pilotní zkoušky měl Josef teprve složit. Jako zaměstnanec družstva jimž se ovšem nestal. Kolem roku 1986 začal připravovat emigraci, chtěl do Spojených států amerických, kde měli jeho rodiče přítele, který by pomohl v začátcích. Nejdřív ale musel překonat železnou oponu. V té době už měl druhého syna a celá rodina se pokusila vycestovat do Jugoslávie, odkud se dalo se štěstím utéct do Itálie nebo do Rakouska.
15: Takže jsme zažádali o tu Jugoslávii a chtěli jsme pryč. No, že to povolení vycestování to byl balík dotazníků různých, jo, celý fabriky, že tam vidím, mám výpověď a jaký jsem to, tak mě nepustili, nepovolili mi výjezd do Jugoslávie, tak jsme nevěděli, co budeme dělat, tak teda nakonec ho povolili jenom ženě a tomu nejmladšímu, tomu byl rok, s tím, že má nemocný průdušky teda, no.
16: Hlavatí byli pro emigraci rozhodnuti a domluvili se, že manželka s mladším synem se pokusí o útěk z Jugoslávie a Josef se starším Davidem najdou jiný způsob. Pokračuje Josef Hlavatý v rozhovoru s Petrou Verzichovou.
15: Já jsem hledal různé cesty, já jsem měl vymyšlené různé cesty. Kdybych třeba zůstal sám, tak jsem možná neletěl. Tam jsem měl připravené jiné varianty, jak by asi šlo utíct, ale protože nechali doma i toho tříletého kluka se mnou, vlastně jako rukojmí, jo, aby se žena vrátila, tak mě nezbylo nic jiného, než jediné to rogálo. To jinak nešlo. Jo. Na všechno ostatní byl moc malý ten kluk, jo.
18: A uvažoval jste i o jiných způsobech?
15: No, byly jiný způsoby. Měl jsem pár nápadů. Mně se třeba líbilo přeplavat ten Dunaj u Bratislavy, ne? To já jsem se potápěl právě, ne? A pro mě nebyl žádný problém si cokoliv zkonstruovat tak, aby mě to už i pár set metrů táhlo pod vodou, jako jo. To nebylo nic nemožného, jenomže co s malým. Pak jsem teda vymyslel takovou fintu, jsem si všim z filmu a dostali jsme se až k hranici. Všiml jsem si, že prostě ty hranice měly závoru československý, železnou závoru, aby nešlo projet kamionem. A ta se neotvírala ven na západ, ale ta se otvírala k nám. A na konci byl obrovský betonový sloup a ta závora měla na konci kříž a ten kříž do toho zapadal takhle. Takže i kdybych tam měl třeba s tankem, chtěl bych, jo, násilím, tak tuhle závoru bych ani s tankem neprojel, jako jo. To měli dobře vymyšlený, soudruzi, jo. Ale zajímavý, že furt dělali jako ochranu proti tomu kapitalismu, ale závora byla daná tak, aby nemohl nikdo odsaď, jo. Ale jde o to, že oni ty kamionáci jezdili a já jsem měl vymyšlený dobrý takový trik. Já jsem chtěl vlastně takovou nízkou motokáru na elektriku zkonstruovat, že bych vlastně před hranicej, když oni tam jezdili v noci, jsem si všim vypozoroval, tak jsem se chtěl zavěsit pod ten kamion, pod návěs,
17: jo? A až by přijel na tu hranici, tak bych s tou elektrikou vystartoval naplno a přijel bych jim tu, jak to mělo být vysoký, jako kdybych ležel, jo, úplně placka na elektriku. No, ale to zase nešlo s malým, jo. Já bych sem odsa dostal, býval, no. A nakonec jsem teda řekl, umím to lítat, mám to a s tím malým, protože nechat ho tady, to bylo pro mě nemyslitelný. Já vím, že to bylo nebezpečný, šlo o život, ale tak, taková je byla doba. Setkal jsem se s lidma, kteří řekli, no, to já bych svý dítě tohle bych já se svým dítětem nikdy neudělal. A jo, já taky ne. Ale to je prostě byla už taková situace. Když je člověk dotlačený do kouta, tak co potom? Ty po mně šli už i tajný, jako jo, oni teď, já jsem měl ve fabrice výpověď, tam mě nevzali, jo, a co jsem teda měl dělat? Nakonec už jsme stejně všechno rozprodali, nebo dali známým, protože moc se rozprodat nedalo, auto jsem prodal, a jinak věci jsme skoro všechny rozdali, a že jsme fakt měli pěkně zařízený byt. A co jsem měl jiný už potom dělat? No a když jsem si, nikdo nevěděl, kdy ten systém tady padne. Já jsem utek vlastně v roce 1989 na podzim, čili rok a půl, to tady padlo celý. A to nikdo netušil, ale to vypadalo, jak ještě na dalších 100 letech řádili. Já byl někde 2 dny u výslechu. Jak tušili, že chci utíct, jak nepolili tu Jugoslávii. Chtěli vědět, kdo, kde. Prostě já jsem se nic neřekl, jo, ale 2 dny u výslechu. Pak je zaspustili teda do práce a takhle jsem jednou šel z odpolední. A oni v Jablonci jsou ty ulice takhle do kopce, jo, dost úzký a vysoký domy. A vidím, jak v ulici, protože jsem ty auta znal, on těch tolik nebylo v té době, kdo který tam měl zaparkovaný auto. A vidím tam Žigulíka navíc. Kam sakra. Tak jsem se tak na něj koukal a vidím, jak v něm sedí 4 chlapy. Kam sakra, na koho ty tady můžou čekat? Tak jsem šel k tomu našemu baráku, otvírám ty těžké dveře, to byly velký dřevěný těžké dveře v tom budově. No a najednou se odevřel všechny 4 dveře u Žigulíka a běželi ke mně. Kam ty brio. Tak jsem se rychle opřel, letěl jsem do toho 4. patra, oni běželi za mnou. Já jsem stačil odemknout, zabouchnout, ale oni nezvonili, nebouchali, teď se tam dohadovali, prostě mě potřebovali chytit a zřejmě si nějak vyprovokovat, abych se s nima popral. Oni hledali už sebe menší důvod k tomu, aby mě mohli obvinit, jo. Ale to už bylo těsně před dovolenou. Nějak za 14 dnů, pak byl jako klid, pak odjela manželka s malým, no a já jsem pak ulít, no, tak ty zuřili, no.
19: Posloucháte příběhy 20. století.
16: Byl začátek července 1988. Paní Hlavatá odjela s mladším synem do Jugoslávie, Josef s 3letým Davidem se musel dostat na západ po svém, tedy na Rogale. Plán byl odletět ze Slovenska do Rakouska.
17: Ona měla strašný strach, že se mi to nepodaří, jo. Co bude potom. Jo. No tak jsem říkal, kdyby fakt přišlo na nejhorší, tak se prostě vrátí a dělej úplně blbou. No.
18: A co rodiče na to? Děvstvo
17: moje?
18: Asi řekli, že jo?
17: No ty samozřejmě táta s mamkou mě pomohli, ale no tak to bylo dramatický, jo. No, mamka ta byla proti, ale táta mě v tom podpořil, no. Ten jo, ten věděl, že to tady nikam nepůjde.
18: A nerozmlouvali vám to třeba i kvůli vnukovi?
17: Ani ne. Oni věděli, jak. Oni to sledovali celou dobu, jo. On věděl, že mě tam vyhodili, to tam. Ani ne. Ale samozřejmě měli, ale my jsme to místo teda našli 14 dnů předem. My jsme to fakt pečlivě připravili. To jsme byli jak tajná rozvědka.
18: Povězte mi o tom něco, jak jste to místo hledali, jak vás to napadlo?
17: No právě, ono třeba jako směr přelítnout do západního Německa, to by bylo nemožný, jo. No protože už 50 kilometrů hranic bylo tak ochranný pásmo, jo. A s trubkama na střeše je nemožný, jo. Takže ta tříkolka se vozila složená na vozejku za autem, jo. Takže to bylo nemožný. Takže to hlídali, to v dnešní kaplice, ta je od nějaké hranice ještě 15 kilometrů možná, a tam už stáli pohraničníci, jo, to nešlo prostě, jo, tam dnešní kaplici, tenkrát, když jste vystoupili s Baťovem, tak už proč, kam, co. Takže tadyhle ta část takhle kolem Chebu, všechno to vůbec nepřipadlo v úvahu, až jsme vlastně přišli na to, že dálnici z Prahy na Bratislavu, kde úplně jde těsně podle rakouský skoro hranice, v tom Niederösterreichu nad Vídní, tak tam je to pár kilometrů, asi jenom 5 kilometrů a je státní hranice, jo. Tak jsme vlastně vymysleli, když tam pojedeme s trubkama normálně,
15: takže si nás ji nevšimne. No taky, že ne. Našli jsme tam právě v tom místě, v tom nejužším místě jsme našli místečko mezi Malackama a Břeclaví. Jo. Já už přesně, tam nebyla žádná vesnice blízko, ale bylo tam vojenské letiště, to si pamatuju, měli tam velký radar takhle v dálce. Já jsem z toho měl velký strach, ale táta, ten říkal, on se v tom takhle ještě z ty vojny vyzná, říkal, ne hele, oni to mají nahoru, naměřený a tady nás vůbec, až ty budeš startovat, tak tě vůbec tě nechytnou. Taky, že fakt měl pravdu, vyšlo to, oni nevěděli do poslední chvíle, že já s tím letím, jo. A tam byla zrovna taková krásná asfaltová silnice, udělaná mezi polema, bylo to tam opuštěný, zarostlý, nikde nikdo, tak tam jsme si našli místečko a tam jsme přijeli tenkrát, všechno už teda samozřejmě spakovaný, všechno, jel jsem já teda, malej je moje matka a otec, jo. A jeli jsme jako, že jenom na dovolenou, jo, někam. A tam jsme teda to složili, jenomže počasí neklaplo. 3 noci jsme vlastně takhle byli poschovávaný po různu, jo. No, v lese u rybníka tam rákosí a prostě jsme už jsem byl opravdu na nervy z toho, protože vlastně žena čekala. Já jsem myslel, že jakmile přeletím, taky pošlu telegram z Rakouska, jo. A teď furt foukalo a nakonec tu 3. noc se to uklidnilo.
16: Líčí Josef Hlavatý. Teď je zapotřebí udělat v příbězích obvyklou přestávku na zprávy. Po nich budeme pokračovat a dozvíte se, jak se útěk do Rakouska vyvinul dál.

0: Laboratoř.
1: Co chrání život před kosmickým zářením? Jak se ve vesmíru mění bakterie? A proč je dobré zkoumat soli na Marsu?
2: Tak těch solí na Marsu je spousta, hodně odlišných než od těch na Zemi a může být i hodně toxické.
3: Zároveň ale mohou zachycovat tekutou vodu, která by jiným způsobem na Marsu byla velmi vzácná.
4: A podle autorů studie, kteří právě toto chování namodelovali, by se mohlo jednat i o potenciální místo pro život. I když ten by tam musel čelit i celé řadě jiných problémů, než jenom kapalná voda.
0: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Rusku zadrželi politologa a volebního analytika Alexandra Kyněva. Úřady ho viní z nezákonné výroby, prodeje a přepravy drog ve velkém množství. Informoval o tom web Mediazona. Kyněv obviněný z manipulace s drogami odmítá. V případě odsouzení hrozí politologovi 10 až 20 let vězení. Není jasné, kdy bezpečnostní složky Kyněva zadrželi. Ještě ve středu komentoval výsledky voleb do ruské státní dumy. V příspěvcích na Telegramu mimo jiné upozornil, že zhruba polovinu elektronických hlasů získaly jiné strany než vládnoucí jednotné Rusko, které znovu zvítězilo, a to včetně kandidátů zakázaného opozičního jabloka. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. A na Královéhradecku si dnes můžou zájemci prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. Ředitelství silnic a dálnic tam pořádá den otevřené dálnice. Dvoukilometrový úsek nového asfaltu si můžou zájemci projít pěšky nebo projet na kole, na koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Tenisté Evropy vykročili za vítězstvím v Laver Cupu. Po úvodním dni exibičního turnaje vedou v Londýně nad výběrem světa 3-1 na body. Jeden z nich Evropanům zajistil i český reprezentant Jakub Menšík, který po boku Španěla Alcaraze vyhrál 4-hru proti kazachstánsko-americké dvojici Bublik Fritz 2-0 na sety. Ve dvouhře ovšem Menšík podlehl Američanu Nakashimovi ve třech sadách.
6: Nehoda na D5C u Berouna a překážka na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se uklízí po nehodě u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum osobní auto srazilo zvěř. Nepořádek hlásili řidiči v obou pruzích, tak projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru stojí nouzově kamion. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla a vybočuje se. Na D5 z Plzně do Rozvadova máme hlášenou překážku za Nýřany. Na 98. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. A kvůli práci na vozovce se bude mezi 16. a 19. kilometrem a projíždět až do rána v každém směru jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno ještě ojedinile mlhy, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách kolem 12 a na Šumavě kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století. Od
7: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběhy věnované vzpomínkám Josefa Hlavatého, který se na začátku července 1988 s tříletým synem Davidem pokusil

0: zvětří právě, tak hned po půlnoci jsme to postavili. No a jakmile se už začalo rozednívat kolem typu třetí, tak už jsme to vytlačili na silnici, já jsem se připoutal věci malýho za sebe. No a táta, to už prostě mě všechno nacvičený, že jo, to zapnul, otočil vrtulí. No jo, no. No a jsem teda odstartoval, no bylo to dramatický, no.
1: Za dlouho se to postaví, takový rogal?
0: Tak když to člověk má zmáknutý, tak to, jako my jsme to už znali, každý šroubek, všechno, a my jsme to i nacvičovali do ty tmy, tak to my jsme to měli postavený za nějakou 4 hodinku. To stálo připravený k letu, jako jo, všechno bylo perfektně připravený. No klaplo to, ale tam jediný problém byl ten, že já jsem používal jinou vrtuli, jo, a ona měla úžasný výkon, na toho Trabanta byla akorát udělaná, ale jde o to, že na tu noc byla moc hlučná, jo. Takže jsme zase z jednoho ruského časopisu, to byla vrtule na sněžný sáně, a právě aby nedělala takový rámus, jo, tak byla jinak konstruovaná. Sice rámus nedělala, ale zase neměla výkon, jo. Já už jsem, ten truhlář, co nám ji dělal, to byl takový starší pán, šikovnej, ale on byl, už byl starší, tak mu to trvalo dlouho, no já ji dostal asi 2 dny předem, já už jsem neměl možnost to vyzkoušet, takže jsme ji tam prostě našroubovali, samozřejmě vyzkoušeli jako v tahu, dobrý, všechno, ale ono to nebylo dobrý, ten krouťák, ten výkon, ten mod, nebylo to prostě sladěný, já jsem si sice odstartoval, bylo to o půlku tiší, jako jo, to rogálo, to bylo hodně znát, jo, i to mě určitě i pomohlo, ale neletělo to tak, jak mělo, no. Takže jsem nebyl, ale dotáhl jsem to, no, ale bylo to teda na hranici výkonu, no. My jsme jako tříkolku zkoušeli bez lítání, jo, to se pozná, jak tahá, jo, to jsme ji museli 2 držet, že jo, naplno, jo, těch 5-10 minut naplno, jestli ten motor, to jako se zdálo všechno v pořádku, ale nakonec se ukázalo nahoře, že ten tah není až tak dobrý, protože já jsem vlastně, jak jsem odstartoval, tak jsem startoval kolmo k dálnici, byla tma a tam po ní jezdili ty auta, takže to byl můj orientační bod a přelít jsem a tam teče ta řeka Die a tam jsou hrozný bažiny, já jsem myslel, že to je kratší a ono vám to je ještě dálka, co vlastně tam bylo to ochranný pásmo zatím, jo. Samý bažin, jak jsem letěl do tmy a nikde nic, ani jediný světilko. A mně se stalo to, že já jsem se vlastně stočil jakoby pomalu vpravo a já jsem, když jsem takhle letěl asi půl hodiny, tak jsem zjistil vlastně, že mám východ slunce, měl jsem ho mít po pravý straně, jsem ho měl a já ho měl mít za sebou, jo. Já říkám, sakra, letím špatně, 100%, protože mám východ slunce po pravý straně. Tak jsem teď nevěděl, kde jsem a najednou vidím v té tmě světilko, tak jsem k tomu začal letět, ubíral jsem plyn, já jsem letěl dost nízko i tak, jako pár metrů nad stromama, jo. No a letím k tomu a koukám na strážní věž, na tom ochozu 2 vojáci. Teď mě viděli, my jsme zase koukali pár metrů, jako jo. Já se k tomu dolít a teď oni mě viděli, ten reflektor na mě natočili, ne. Teď začali tam řvát a houkat s tou sirénou, ne. Teď tam v těch baráku to začalo vybíhat všecko. No, bylo to hustý, ale dobrý, no a tak jsem to strhnul vlevo do tmy a právě tady neměl ten motor, ten výkon takový, no a tak jsem teda to přitáhl úplně na ty stromy a to mě teda asi zachránilo, nestříleli nic, ale jsem se jim ztratil v té tmě, no ale už o mě věděli a letěl jsem do té tmy dál a najednou asi po 4 hodince, možná 10 minutách vidím další světla, ale takovou řadu, já jsem si říkal, no, to možná bude hraniční přechod, tak aspoň se zorientuju, kde jsem, jo. A ono to bylo nádraží rakouský, už to bylo rakouský nádraží, za ním hned kon vesnička, teď jsem viděl ty obrovský plakáty, nějaký tam na ty jejich cigarety Marlboro a už ty černobílý značky, tenkrát Rakušáci měli ještě, ne, a říkám, tak, já jsem v Rakousku. No, že přistanu, no a jenomže ono, jak už se rozednívalo, tak začne, koukám, hodně mlhy, jo, tam oni tam mají ty pole všude už. A hodně mlhy. A teď jsem viděl, z ty mlhy koukali ty stožáry vysokého napětí, jo. A říkal, sakra, totálně nebezpečný. To jich tam jede strašně moc, jo. Vidět to nebylo. Nakonec jsem měl štěstí teda za to vesnici, že se ta mlha roztrhla. A žádný vysoký napětí, tak jsem tam přistál. A oni tam mají ty pole, jak to mají soukromí vlastně, tak to mají rozdělený těma vodníma kanálama takový, jo. A v tom mají tu vodu. A ty jsou zarostlý křovinama, ty kanály. Tak jsem vedle toho přistál a hned jsem odvázal věci a malýho všechno a takový jsem měl prostě tušení, Tak říkám, pojď, zahodil jsem tam přilbu všechno a slyším prostě vrtulník. Jo, bu, bu, bu, bu. Říkám, sakra, sakra, to je divný, tak jsem popat malý, skočil jsem do těch křovin, jo. Normálně přilítnul český vrtulník za mnou nad rakouským zemí. Takhle zakroužili nad Rogálem. Oni nepřistáli. Oni zakroužili v nějaký ty výšce, ale nebyli moc vysoko. Já jsem viděl jasně lidi, jak koukají dolů. A zakroužili, viděli, že už tam nejsem, že je Rogálo opuštěný a letěli hned zpátky. Já vím přesně, o co jim šlo. Jo. Oni to dělali i takhle, i když se i v Česku lítalo ilegálně, tak oni ten vrtulník používali tak, že oni nestříleli, ale oni by mě nadlítli a ten proud vzduchu z toho vrtulníku by se mnou plásnul o zem. To se nedá uřit, to ztratí vztlak, vlastně to Rogálo, to je jenom nafouknutý pytel, že jo. To by ztratilo vztlak a bylo by to jasný, že jo. Bláznivý emigrant, tak si rozbil hubu a ještě u toho zabil malýho. To by byli šťastní. Nevím, že se jim to nepodařilo, no. Oni pak po mně šli ještě i v Rakousku jednu dobu, no. Jáli na schvály, no. Ale ne, tam už si tolik netroufli, no.
2: Říká Josef Hlavatý. A jak cestu prožíval malý David? Ptá se Petra Verzichová z Paměti národa.
0: On tomu moc chudáčekem nerozuměl, ale řekl jsem mu, že letíme za maminkou, samozřejmě, no. To byla jeho motivace, jo. On se těšil už na maminku. To viděl, že odjela a jsme jí mávali v autobusu, že jo, s malým. No, tak byl smutný, tak říkal, hele, my poletíme za maminkou. On neměl tušení vlastně, no, co prožil.
1: A letěl už někde předtím?
0: Ne, ne. Já jsem to zkoušel se zátěží, ale bez něj, jo. Což to jsem viděl, že ho to unese všechno, jo. Pohodě, jako to, já jsem na tu šedačku rozšířenou, to jsme na to upravili tak a on tam byl taky přivázaný. To třeba ten druhej, ten se jmenuje Josef po mně, to byl takový malý divoch, ale tenhle byl, David, ten byl vždycky strašně rozumný, ten už vlastně i toho malýho držel na stole, aby nespadl, jsme ho přebalovali a tak, prostě ten byl takový. On poslech, no. On nikdy neníčil ani věci, nic, on byl takový opatrný. To náš druhý Jožík, ten dostali oba dva stejný dvě autička a on ho měl za týden pojetý úplně, ulámaný kolečka, všechno a David ho měl pěkný, ještě si ho třeba něco nabarvil, jo. Takže to má jiný povahy každý, to jo, to je pravda, no. A on byl takovej opravdu, jak jsem mu poslouchal, byl fakt hodnej, no. Jo, ale on myslel, že tam bude maminka čekat na tom poli, že jo.
1: A jak jste si ho přivázal k sobě?
0: Pásem, to měl extra pás, jsem měl tam pro něj, jo. Pak jsem si set já, měl jsem druhý pás, no.
1: Že jste to měl jakoby na zádech
0: přivázaný. Ano, ano. Pod ním byla ta, vlastně pro něj jako byla ta taška udělaná jako sedačka. V tom se měly ty věci, no.
1: A jak dlouho jste vlastně letěli celou tu dobu?
0: Nějaký 40 minut jsem letěl, tak jestli si to pamatuju dobře. Dlouho jsem letěl, dlouho, no. Já jsem, tak jsem zabohudil, jsem letěl vlastně podle české hranice, jo. Štěstí, že nestříleli z ty věže.
1: A vy jste říkala, že jste to potom stočil do tmy?
0: No, vlevo.
1: To znamená, to bylo úplně instinktivní zřejmě, no, protože jste se obával o život, že po vás začnou střílet. A bylo to vlastně pro vás i docela šťastný, nebo jste potom ještě nějak musel...
0: Ne, to bylo ono. Tam do té tmy jsem už letěl dál a tam právě už bylo pak to rakouské nádraží. No, měl jsem na mále, no. Pán Bůh nade mnou stál, opravdu.
1: A měl jste nějakou navigaci?
0: Ne, ne, ne vůbec v té době. Přístroje jsem nechal taky doma, oni vážili nějakých, ty přístroje měli tak kolem 3-4 kilo, to jsem všechno nechal. Já jsem byl hodně naložený, hodně benzínu právě. To já jsem neměl ani přístroje, oni se by mě moc nepomohli v týdně, akorát jsem měl kompas, no. Takže já jsem se orientoval hlavně podle toho, podle těch červánků, jak vycházeli a to mě vlastně řeklo sakra, jo, jak jsem furt koukal, jestli někde něco, tak jsem si neuvědomil, že vlastně mám červánky po pravý straně, no.
1: Co jste potom při stání tam na tom poli, co jste udělali? Říkal jste, že jste tady odepnul sena
0: tak,
1: a jste někam
0: vrtulník.
1: Se schovali do křoví a potom co dál?
0: Vrtulník odletěl, jsem ho popát tašku, zbytek věcí jsem tam nechal, jsem se mu netáhl žádnou přilbu, nic, to jsem tam prostě nechal stát to Rogálo na hlavní silnici, podle ukazatelů jsem koukal na Vídeň, tak jsme šli pěšky, pak jela taková paní s autem, ta nás vzala stopem až na okraj Vídně a tam jsem si našel první policii a tam jsem se přihlásil. A ty tomu nechtěli věřit, jo, za chvilku to bylo ve zprávách, tak mě odvezli, to vlastně jsem byl jako zatčený. Jo, ale i s malým pořád jsem byl dohromady a odvezli mě do toho sběrného tábora, do Treiskirchenu. No a tam jsem čekal, vím, že problém jsem měl vlastně s manželkou, ty jsem potřeboval poslat telegram, Teď oni tam neměli ani českého překladatele, byla tam jenom taková polská překladatelka, ale protože jsme bydleli v Jablonci a chytali jsme polskou televizi, tak jsem polsky dost rozuměl. Ono se dá, jenom člověk musí znát, to jako s chorvačtinou, že jo, pár jiných slov. A tak jsem se s ní domluvil a poslala právě manželce telegram, že se nám krátkej, že jsme na místě, že jsme v pořádku. A to bylo pro ní znamení, že ona to má zbalit a jet do Bělehradu na UNO, jsme měli zjištěný. Jo?
3: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Pro připomenutí, paní Hlavatá byla se zájezdem v Jugoslávii s mladším synem Josefem a měla se odtud pokusit utéct na západ. Chtěla využít úřad OSN pro uprchlíky, který v Jugoslávii sídlil od 70. let. Zkráceně se mu říkalo UNO.
0: Jenomže ta průvodkyně toho zájezdu v té době sbírala pasy, že jo? Takže ona neměla pas, aby mohla dostat zpátky pas, tak musela říct, že kluk je nemocnej, ten malý, že musí doktoru, tak ho musela dát, ale průvodkyně šla s ní, tam čekala a ona vlastně z té čekárny v oknem vylezla, nechala všechny věci jenom na tom, měla pár věcí jenom sebou, jo. A utekla oknem a stopem na Bělehrad a tam se dostala. Taky byla odvážná, no. Od moře až do Bělehradu, to je nějaký kousek, jo. On došla tam se přihlásila, ale tam jí to zase nevěřili, nevěděli nic o tom, takže to budou zjišťovat, tak tam spala v tom parku u toho UNO, tam tak někde bylo takové náměstí s parkem v tom městě a to je jeho vypravování a asi třetí noc, když tam takhle spala, čekala, co teda, jo, tak najednou přijel červený žigulík, kombík, pánečku, museli už vědět přesně, kde spí, takže zřejmě sledovali, to se ani nevšimla a chtěli toho našeho malého žíka sebrat. Takže se začal s ním rvát. Jo, prostě oni chtěli mermomoci nás dostat nějakým způsobem, oni nechtěli ani jí, jako to dítě, jo. Neuvěřitelný. Tak se začala s nima rvát tam, začala křičet, začali se zbíjat i ostatní lidi, co tam spali, taky Češi, čekali, protože každý to zkoušel z Jugoslávie nějak utíct. A takže se na to vykašlali, nechali to být, skočili do žigulíka a odjeli. No tak oni to pak druhý den na tom UNO dosvědčili, že chtěli uníst malýho, taky hned přijmuli. No a potvrdilo se, že já jsem v Rakousku a za nějaký dva měsíce jsme se setkali a tohle já už jsem nebyl v tom sběrném táboře, ale poslali mě do nějakého takzvaného, jako to, do Obestreichu, do Galšpachu, to je takový, jak bych to řekl, vesnička, samý hotely, jakoby ozdravovny a tak, ale protože měli málo tam těch hostů, tak ten jeden majitel toho hotelu prostě si řekl, že bude brát tyhle ty uprchlíky, to měl zaplacený, no tak jsme tam přišli, že jo, a bylo to úžasný, jo, byli všichni hodní, krásné bydlení, všechno, a tam se vlastně mělo čekat 2 roky na Ameriku, jo. Moje žena přijela, bydli jsme, všechno jsme se sešli, shledali, no a teď začal tam ten kolotoč, chodili mě různě ty výhružniště dopisy, jo, asi zase tam měli ty svoje lidi, no ale nakonec jsme dostali politický azyl a tím se to pro nás i změnilo, takže jsme tam mohli zůstat v Rakousku, že jo, no.
1: Za dlouho jste dostali ten azyl?
0: Azyl jsme dostali nějak do půl roka, no. A tím jsem právě tam, že když má člověk azyl, tak může hned i třeba jít pracovat, takže já jsem šel dělat, že jo, protože to už je skoro jako člověk občan, jenom nemá občanství, nemůže volit, jako jo, ale tak jsem šel hned i pracovat, takže jsme nakonec na tom penzioně nebyli, jsme si vzali svůj byt a na tu Ameriku se čekalo 2 roky, no pak byla revoluce a tak jsem, já jsem stejně, jako když to řeknu, byl smutnej, mě se nakonec do té Ameriky vůbec nechtělo. Tak byla revoluce, jsem říkal, můžeme jít zase zpátky domů, když na to přijde, ale čekal jsem, co bude se soudruhama. Jestli taky třeba jim se vezmou občanství, jako to dělali oni a pošlo do Ruska, jo? Jako já bych je určitě nevěšel ani nestřílel, ale udělal bych to přesně, jako dělali oni, třeba s tou chartou. Já jsem tam ve Velsu poznal pár chartistů, oni tam měli takový obchod s anglickým zbožím, tam se sjížděli jich dost.
1: Myslíte, kde přesně?
0: Ve Velsu, v rakouském Velsu. A já jsem tam bydlel 30 let ve Velsu. A třeba ten Honza Hricu, to byl moc hodný kluk, ale taky chartista. A udělali to s ním tak, že vlastně ho tenkrát normálně mu vzali občanství český, posadili ho na vlak, ten to měl jednoduchý. S tím se nemazali. Když teda chtěl být, tak ho posadili na vlak a šup a byl ve Vídni. A bylo vyřezněno. A tak jsem čekal, že něco podobného se tady s těma, aspoň s těma nejhoršíma udělá. Ono se nestalo nic. Oni roky letěli, děti rostly, chodili do školy. No a tak jsme zůstali na Rakousku. V podstatě tam žiju do dneška, děti tam jsou taky, že jo, do dneška. No. A tam pořád ještě hlášený. No. Ale teď už jezdím do Čech, no. Já mám vlastně dvoje občanství dneska, no.
2: Vyprávěl před pár lety Josef Hlavatý. Útěk jeho rodiny z komunistického Československa na svobodu tehdy vzbudil pochopitelnou pozornost a zájem. Referovala o něm masmédia po celém západním světě. Fotografie některých časopiseckých článků, stejně jako snímky ze života Josefa Hlavatého, včetně motorek, které sám postavil, najdete na webu Českého rozhlasu Plus a samozřejmě taky na Paměti národa. Rogalo domácí výroby, na němž s malým Davidem přeletěly zadrátované a střežené hranice, prodal Josef Hlavatý do muzea v Berlíně. Ještě to ale nejsou všechny části příběhu. Co se například dělo s rodiči, kteří mu při odletu Rogala pomáhali?
0: Oni se teda zbalili a jeli jako směrem dál na Slovensko, oni to objeli, tak nahoře, oni se už tamtou cestou vůbec nevraceli. Ty některé, řekněme, důkazové věci, co zbyly, tak to všechno táta zlikvidoval, někde cestou zahodil. No a vrátili se obklikou domů hned, no všechno a dělali hrozně překvapený, no, že jo, samozřejmě, takže jim nic, jako jen ani nepodezřívali, ale samozřejmě pak, když se chtěli mě pomstit, tak šli právě přes ty rodiče, no. Je nepodezřívali, že tam byli. Tomu to naštěstí, to si asi nikdo, ani nikomu nedošlo, no.
1: A jak se dozvěděli, že jste v pořádku vlastně?
0: To hlásili na Hlase Ameriky. Hned druhý den, ještě ten večer, nebo hned druhý den ráno to hlásili z Hlasu Ameriky, no. Můj táto ho poslouchal pořád, no.
1: A potom byl ještě nějak popotahovaný, jste říkal, že to docela odnese.
0: Taky na výslechu, no, samozřejmě v práci tátovi to tam znepříjemně, takže tam skončil v jazu. On dělal v jazu nějakých 40 let a skončil tam.
1: A co tam dělal vlastně?
0: On tam dělal potom seřizovače motoru. Na výstupy, on přestal si s kamionama, on tím byl vyučený, tak šel seřizovat motory, ty dieselový, než se dají do nákladňáku, tak se musí přesně seřídit, jo, a to on tam dělal. No a matka dělala v tom vypočetním středisku, no a tam taky právě obvinili z toho, že telefonovala do Rakouska, že to bylo rozkradené sovětského majetku. Já jsem normálně šel do telefonní budky v Rakousku, tam jsem hodil šilinky, vytočil jsem číslo na Česko, na Jablonec, na Lias a dostal jsem se k ní do práce. Normálně jsem volal z budky a mluvil jsem s mamkou. No jenom, že oni na to přišli a řekli, že telefonovala ona. No taky dali rozkrádání socialistického majetku. Prostě chtěli nějakým způsobem mě ublížit, no. Takže to vzali přes mámu, no. No a to mluvili jsme se, že vlastně telefonicky i dopisama jsme se domluvili, že vlastně to tam taky zabaleje, že přijdou za náma, no. Nakonec to skutečně tak udělali přes Maďarsko, ještě oni vlastně na podzim tady byla revoluce a oni v létě přes Maďarsko, já jsem jim zaplatil převaděče, jednou Maďara a on je přes Maďarsko převed do Rakouska, tak dostali taky politické azyl ještě všechno, no. No, klaplo to, no. Pak byli tam 15 let, normálně dělali v tiskárně nakonec. Když oni tam přišli, mamce bylo nějak 45, tátovi k 50, no. No, neměli to jednoduchý, no. Mamka uměla německy, ale táta, ten ne, ten už to moc ne to, ale on dělal nakonec ty údržbě, tak to tam nebylo až tak složitý, tak...
1: Jaký no, to bylo shledání s nima?
0: Bylo to moc pěkný, no. Ještě jsme si to užili, no. Akorát tady ještě mohli vejít. Dneska jsou už oba dva mrtví, no.
1: A zemřeli tady tam, nebo?
0: Tam, no. Ale hrot mají tadyhle u mýho domku, jmenuje se to Svatý Ján. Tam je takový kostel, je to na vršku a tam je krásný hřbitov a je vidět přímo na ten náš dům. Ta vesnice je dál, asi 5 kilometrů je přímo na ní vidět. Tak tam máme, jako budeme všichni hrob teda, no. Jsou pořbený tady, no. I já tady budu pořbený.
2: Tak jako všichni emigranti byl i Josef Hlavatý po útěku z Československa odsouzen.
0: Dostal jsem za to všechno, jsem dostal 5,5 let na tvrdo, 3 roky za opuštění a 1,5 roku za únos. Normálně mi dali únos dítěte, protože v té době vlastně dítě patřilo státu. A to, kdybych ho tady nechal, toho malýho, tak jsme ho možná ani neviděli. I když ono to stejně pak padlo, ale kdo to mohl tušit, že jo? Pak vlastně Václav Havel dával amnestii, takže těch 3,5 roku za to ilegální opuštění jako Československa, to mě vzali hned a ten 1,5 roku mi ale zůstal za únos dítěte. A to vypadalo úplně zas jinak, jo, to jsem musel zažádat, že to mělo s tím souvislost, jo. Aby si jenom nemyslel, že jsem unášel dítě někde Jo. Takže se mi stalo to, že jsme jeli od rodičů mé ženy z Jablonce a měli jsme takový favečkový obusa s hliníkovýma kolama pěknýma. A na dálnici jsem spadl do takový jámy, že jsem vohnul kolo. Normálně ten ráfek byl vohnutý, tak jsem zavolal policajti. No a oni místo, aby mě třeba v Rakousku by za to mohla správa silnic, dostal bych to zaplacený. Tady ne, depak, ještě jsem dostal pokutu 1000 korun za havárii vozidla a ještě mi dali dejchnout, jestli se opilej. A hned si zjistili, co jsem zač, a ta policajtka mě právě řekla, že tam mám k sezení ještě rok a půl a že nejsem hledaný. Tak nechápala, jak je to možný. Já sedět po revoluci rok a půl za co? Takže jsem musel přes právníky to nakonec nechal všechno stornovat. Dneska jsem teda čistý, ale...
1: A to bylo tedy až v kterém roce?
0: No, to už malej byl, to už mohlo být nějak kolem roku 2000, no.
2: Jedním z důvodů, proč Josef Hlavatý utíkal z komunistického Československa, byl jeho oprávněný pocit, že talent, v jeho případě návrhy na automobilový design a různé automobilové inovace, tu nikoho moc nezajímá. Že nezáleží ani tak na tom, co člověk umí a jak je nadaný, ale spíš na politické pozici a konexích. Ptali jsme se, jestli se pak v Rakousku v tomhle směru uplatnil.
0: Ne, tak ono by to možná bylo doceněné, ale já jsem se k tomu už nedostal. Absolutně, já jsem prostě musel zajistit rodinu, jo. Žena práci neměla, dvě děti, jo, prostě to všechno leželo na mě, takže já jsem musel jít rovnou, já jsem nakonec nechal i toho opravování aut, to nebylo až tak dobře placený, já jsem šel na montáže, dělal do velkých fabrik, jako jo, do chemičky, do železárny a prostě musel jsem vydělat peníze, jo, takže já jsem se k tomu nějakému designu už absolutně nedostal. To by znamenalo dělat rakouskou školu a tak dále a to by mě musel někdo nějak finančně podporovat, jo. To už nebylo reálný. No a tady zase o to nikdo neměl tenkrát zájem, že jo? To je prostě jiná doba, jo. Dneska už jsem na to starý. Možná ne, ale já už nemám ani chuť. Ale já jsem třeba ve své době, auta, které dneska jezdí, já už jsem je maloval. Já jsem tenkrát už vymyslel zrcátko s blinkrem. A když jsem to takový model postavil na výstavě, který vypadal jak kapka a měl zrcátka a blinkry v zrcátkách, tak se mi všichni vysmáli, že prý takový zrcátko, když se urazí, tak prý bude hrozně drahý na opravu. A dneska je v zrcátku takových věcí, které jsem ani já sám nevymyslel, ale ty blinkry jsem už tenkrát vymyslel. Nemám to teda patentovaný, ale měl jsem to skutečně nakreslený už v 16 letech. Jsem vymýšlel různé masky, protože každá maska auta je vlastně něco jako obličej, jo. Takže ono se to dá vymyslet. Tyhle šikmý světla, všechno, ten protažený auta, to už jsem tenkrát maloval.
2: Říká Josef Hlavatý. Zbývá snad dodat, že jeho útěk přes železnou oponu na Rogalu byl výjimečný, ale nebyl jediný. Podle článku na Aktuálně.cz utíkali například v roce 1984 stejným způsobem dva mladíci, Josef Kutra a Jiří Jedlička. Vzlétli z Pálavy, ale při startu se jim zachytilo lanko za vrtuly a zřítili se. Pokus skončil tragicky, Kutra byl na místě mrtvý, Jedlička přežil, ale byl vyšetřován a vězněn. V roce 1987 však úspěšně uletěl na motorovém Rogalu Vladimír Príslupský. Jeho vzpomínky jsme zaznamenali pro paměť národa a snad je někdy v budoucnu v příbězích pojednáme. Dnes je to ale všechno. Loučí se s vámi a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
5: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
5: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
7: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Superdávku čekají od října změny. V Polsku vznikne nová americká základna. Kajakář Krejčí ovládl evropský šampionát. A bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 Kč měsíčně.
9: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
8: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle platformy pro sociální bydlení tak ale můžou výši podpory ovlivnit taky třeba obecní byty, ve kterých nájemné nižší než tržní. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna. Měla by být až pro 5000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
10: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí cenu nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se dnes a zítra ještě před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo dovnitř. Kapacita prohlídek je už ale vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Šéf představenstva té arény a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl upozorňuje, že v hale stále pracují dělníci.
11: Těch dokončovacích prací je samozřejmě množství. Pořád je to stavba, má to nějaké bezpečnostní opatření, tak jsme se to rozhodli touto formou. Návštěvníkům neukážeme celou halu, bude to skutečně jako krátká výseč, ale odnesou si z toho nějaký zážitek, třeba i nějaké fotky, nějaký selfie a tak dále a dostanou se dovnitř před tím vlastním slavnostním otevřením.
8: Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládl taky evropský šampionát.
12: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. O těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel to, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
8: Jiří Prskavec kvůli dvousekundové penalizaci za dotek branky skončil čtvrtý. Jan Bárta obsadil osmou pozici. Kajakářka Amelie Hilgertová byla sedmá, vyhrála Polka z Volínska. Hokejisté Vítkovic zůstávají v tabulce Tipsport Extraligy bez bodu. Ve čtvrtém kole prohráli v Třinci 2-8. V pátek taky Litvínov podlehl Spartě doma 1-4, stejně jako Mladá Boleslav Pardubicím. Olomouc prohrála s Brnem 2-4, Kladno z Plzní 3-4 v prodloužení a Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1.
13: Nehody na sedmičce u Třebíze a taky na D5 u Berouna. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. Nákladní auto na kilometru 30,5 sjelo do příkopu. Na místo jede policie, je to s opatrností průjezdné. Na D5 z Plzně do Prahy zvolněte u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum se uklízí po srážce auta se zvěří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za nájezdem od Koberovic. Na 74. kilometru se vybočuje před stojícím kamionem. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 76. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, opravují tam vozovku. A na D5 z Plzně do Rozvadova zpozorněte za Nýřany. Na 98. kilometru stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, zpočátku se ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19, na horách většinou kolem 12 a na Šumavě bude až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Významná česká odbojářka a politická vězeňkyně Hilda Čiháková-Hojerová byla hrdinkou protinacistického i protikomunistického odboje. Bylo jí už víc než 90 let, když jí v roce 2002 požádal o rozhovor publicista Milan Hanuš a vznikl dokument z cyklu Pamětníci, jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
14: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: To, co nás drželo v tom kriminále, a rozhodně my, co jsme byli věřící, jsme měli lehčí ten kriminál. Já vím, že jsem jednou chodila po dvoře a Bacha říkal, vychodit jako generál. A pane veliteli, já mám čistý svědomí a já jsem ráda, že jsem v kriminálu. No prosím vás, ano, víte, co je to očistec? Já si tady v tom kriminále odbiju očistec. Co to je očistec? To nevěděl. No, tak já jsem mu to trošinku povídala. On říkal, ale to nebude, to já přijdu rovnou do nebe. Pane, tak o tom pochybuju.
1: Vzpomínám na první návštěvu u paní Heldy Čihákové Hojerové. Bylo to zhruba před 2 lety. V poznámkovém bloku se měl červeně vyznačeno datum jejího narození, 9. prosince 1909. A v hlavě představu vedché stařenky, která špatně vidí, ještě hůř slyší a v paměti má velká i menší okénka. U dveří mě uvítala čiperná starší dáma, zřejmě její dcera. Ale kde pak? Dceru jsem nikdy neměla, jen pojďte dál. Zaznělo k mým uším a dřív, než jsem se vzpamatoval, seděl jsem u bohatě prostřeného stolu a poslouchal.
0: Můj tatínek byl generálním ředitelem 7 skláren, byl výborný odborník sklářský. Maminka byla dcera učitele, řídícího učitele ze Zlíchova, skromná, taková pokorná, taková oddaná. Víte, maminka měla žaludeční vředy, přes celý žaludek, potom dokonce perforaci do střev. Tak už jsme potom museli mít někoho, tak jsme měli takovou kuchařku, Márinku, kterou jsme strašně si zamilovali a ona nás. A Márinka byl člen rodiny. Já potom, když ona zemřela, tak jsem jí i s její maminkou, která ležela na Smíchově, na hřbitově, dala převést do mého hrobu, protože ona patřila k nám. A ta památka na ten můj domov, ta byla tak hřejivá, tak teplá, tak opravdu radostná.
2: Vy jste žili v Praze tady, jo?
0: Žili jsme na Zlíchově ve sklárně přímo, tam jsme měli vilu krásnou ve sklárně přímo, 7 pokojů, čili to byla opravdu velmi, zahrada tam byla, altánek, bazén, všecko, opravdu jsme to měli tam krásný. Ovšem, když mě potom, já jsem se vdávala, ve 30. roce jsem se vdávala a můj muž byl zubním lékařem na Smíchově, ale okamžik, když jsem byla zavřená, i hned se dal rozvést. Já jsem ani nic nemusela podepisovat, to, že jsem mu překážela v kariéře a krátce na to se oženil, ale brzo umřel.
2: Ještě se vraťme do vašich dívčích let. Vy jste říkala, že pamatujete dokonce první světovou válku. Jakou máte vzpomínku? To musí být dětská vlastně.
0: To mě bylo 5 let, 1914, když vypukla první světová válka. Vím, že jsme tehda trpěli hlad a nouzi. Víte, tatínek si to nechtěl nebo nějak neobstarával, takže vlastně opravdu nás živila ta Márinečka, vždycky šla někde něco obstarat, přinesla a to byl takový obětavý, taky dosloužila jak tatínkovi, tak mamince. Víte, opravdu vzácný člověk.
2: K čemu jak vás rodiče vychovávali?
0: Já jsem od 5 let byla v Sokole a Zlíchov, to byla vesnice, a kde jsme opravdu byli taková jedna rodina. Kolik tam bylo lidu, možná 800, možná ne. A dneska ještě ten Sokol, teď budou mít trvání, bude mít sol, tak to tam ještě zas budu. Pořád jsem s tím zlíchovským Sokolem ve spojení. Řeknu vám, že ten spartánský způsob života, který jsem měla od rodičů, tak to mě pomohlo přežít kriminál. Neexistovalo u nás, abychom se váleli v neděli v posteli dýt jak do 7:30. Ne, do 7 hodin, pak jsme šli do kostela, že na Zlíchově. Ale to mě pomohlo, že když když zakřičeli, tak jsem vstala bez nejmenší nějaký přemáhání. Šla jsem hned do obecní školy na Zlíchov, měla jsem jenom 4 třídy a hned mě dali do gymnázia, snad jsem byla trošku víc jako nadaná, tak mě dali do gymnázie, do té Krásnohorské, Minerovy. tam to bylo výborný, skutečně.
2: Bavila vás literatura, nebo jak
0: ano,
2: jste?
0: Literatura nesmírně, víte, tam mě bavila poezie speciálně, to jsem byla zamilovaná do toho. A to jsem věděla, když jsem přišla do kriminálu, tak jsem samozřejmě neměla nikde přístup k nějakým básním. A najednou jsem ze sebe sypala básně, že jsem nevěděla, že je umím. Ale ta láska k té poezii asi ve mně opravdu takhle, že jsem si to četla několikrát a najednou jsem uměla tyhle básně. Já vím, že děvčatům jsem velmi často recitovala, když šli třeba na výslech, tak aby byli trošku odolnější, tak honem něco, aby to bylo takový případný. Potom jsem šla do penzionátu v Děčíně nad Labem, protože tatínek vlastně pocházel víceméně z německé rodiny, nebo přijeli, on byl stavitelem sklářských pecí, tatínek, a já jsem byla v tom Děčíně nad Labem, tam jsme měli, byly tam sestry, Křesťanské lásky se to jmenovalo, ale nesmírně inteligentní. Byly tam Angličanky, Holanďanky, Francouzky, Němky, všechny Rakoušany, víte, opravdu takové mezinárodní společenství. A já jsem přišla do penzionátu, neuměla jsem ani Der Vater, die Mutter. A k Vánocům už jsem psala domů kousíček německý dopis. Jo. A když jsme skončili, potom ten 2-3 roky jsem stát byla v Děčíně, a chodili jsme do Litoměřického gymnázia dělat zkoušky, takže jsme vlastně pokračovali v gymnáziu a to bylo výborný, ten penzionát byl výborně veden Angličankou, nějakou Lily Hall, která to vedla, a já jsem za ty 3 roky jsem se naučila, můžu říct perfektně německy, dobře francouzsky, dobře anglicky, mohla jsem potom, vím, že tatínek měl 24. dubna svátek Jiří a já jsem přišla trošku později, oni už obědvali, já jsem se omlouvala, tatínku, já přicházím trošku později, ale já jsem ti k Vánoc, nebo k tomu svátku přinesla, dělala jsem zkoušku z angličtiny, výborně, jo. No tatínek byl nadšený, jo. Říkal, teď mám opravdu radost, že si měla, že sama jsem si na to připravovala. Takže já, když jsem potom už začala trošku, říkám, brát rozum, tak najednou jsme dostávali dopisy z Německa, z Anglie, z Francie, víte, z Holandska. Takže jsem tu němčinu a angličtinu a francouzštinu velmi potřebovala.
2: A vy jste pracovala taky v té sklárně?
0: Ano, já jsem potom, když jsem se přišla z penzionátu zpátky, když jsem dodělala svoje studium, tak jsem se stala vlastně takovou sekretářkou tatínka, což mě velmi pomohlo, a byl tam nějaký redaktor Viktora, ten vždycky říkal, jak to, že vy tohle všecko takhle umíte o tom skle? Já se říkal, pane redaktor, já jsem se ve skle narodila.
1: Rodina majitele sklářské firmy byla čtyřčlenná. Mladá Helda měla ještě bratra, jmenovala se tehdy Urmanová. Její otec dbal na vzdělání a vedl rodinu, ač původem Němec, v republikánském duchu.

0: Ještě k těm vašim kulturním a literárním zájmům. Já tady vidím na stěnách fotografie například Josefa Svatopluka Machara, nebo tamhle fotografie Vojty, Herce. To všechno byly přátelé vaší rodiny? Nebo?
1: To byly přátelé moji. Já jsem se s Josefem Svatoplukem Macharem setkala na pohřbu. Myslím, že to byla Růžena Jesenská, která byla moje dobrá známa. Opravdu teda já byla taková žačka její víceméně, že jo? Protože to byla stará dáma. Ona nás tak občas měla ráda, tuhle mládež. Tak jsem tam chodila k ní a právě potom zemřela, jak jsem se na pohřbu setkala s Josefem Svatoplukem Macharem. No, on už byl někdo. On říkal, já jsem byl vždycky voják. Já jsem dokonce zachránil život jednomu vojákovi. Já jsem chodila do jeho vily, skutečně krásná vila, kterou dostal darem od bývalého bankéře Prajze.
0: Jak jste vůbec v tom období teda sklonku a na začátku protektorátu vůbec k těmhle kontaktům přišla?
1: No, já jsem to nadšení, to vlastenectví, které bylo hluboce v nás, to nedovolilo, abychom zůstali lhostejní k tomu, co se dělo. Já jsem měla dobrého známého, byl štábní kapitán Kouba a opravdu to byl takový výborný člověk a ten byl velmi činej. Hned jsme se zapojili hluboce do té ilegální organizace. Jednak jsme podporovali ti všechny, o kterých jsme se dozvěděli, že jsou jejich členové rodiny zavřený nebo dokonce i popravený. To jsme okamžitě tam byli. Pamatuju se, že jsem byla v Plzni zrovna v tu dobu, když byl útok na Plzeň a všechno to tam hořelo. Já jsem tam běhala, opravdu hledala jsem ty lidi, kteří se měla nějakým způsobem něco jim donést, tak to jako jsem, to jsme byli s velkou, s takovým nadšením jsme se dali do práce. A byla to opravdu výborná parta a jako první potom, když bylo v 45. roce, tak jsme udělali organizaci Praha Západ. No a v tomto jsme pokračovali potom za těch komunistů.
0: To probíhalo, tahle ta vaše ilegální činnost během celého protektorátu, nebo byly třeba období Heydrichiáda a tak dále, kdy...
1: No.
0: Kdy to ustoupilo, nebo jak?
1: Ve 42. roce, tak to jsme trošku zabrzdili. Nejdřív ta Heydrichiáda. Víte, už tehda si pamatuju, že jsem byla nahoře na chůru v kostele a že najednou se o tom začal mluvit. Já jsem říkala, to bude velmi zlé následky. Velmi zlé. A oni říkali, ale no a najednou jsme viděli těch mrtvých, který bylo, že naprosto nevinný. No ale ve 43. roce jsme zase s veškerou vervou se dostali do práce, jezdili jsme všude, sbírali jsme materiál, jaký škody nadělali Němci, jo. No a říkám, potom jsem dostala v 47. roce vojenskou medaili za zásluhy prvního stupně, která teda, říkal mě ten předseda, kdo mě to dával, říkal, jenom 9 žen v republice tohle to vyznamenání mají, protože jsem zachránila lidi. A jako odměnu v uvozovkách mě zavřeli do kriminálu.
0: To už jste byla členkou nějaké strany, vstoupila jste do politického života?
1: Do politického života jsem vstoupila, jednak jako Sokolka, to jsem byla až nahoře Čína, a jednak jsem pracovala v Lidové straně, ale byla jsem členkou takzvané Národní demokracie a sice s Kramářem v čele, kterého jsme moc měla ráda. Takže já jsem začala vlastně tu politiku velmi brzo. Mm-hmm.
0: Ale po té válce jste teda byla, když byla Národní fronta takzvaná, tak jste byla v Lidové straně.
1: Byli
0: už jako poslankyně, nebo jak
1: už,
0: jste?
1: Ano, to jsem, nejdřív jsem byla v tom kraji, to byl taky krajský poslanecký klub, tak to jsem byla napřed tom. Taková parta dobrá tam byla. No a potom jsem kandidovala do velkého, byla jsem na druhém místě, čili naději jsem měla, že přijdu, no a pak mě zavřeli.

0: pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, posloucháme příběh paní Hildy Čihákové-Hojerové. Za války se účastnila odboje v ilegální organizaci Národní souručenství a v odboji pokračovala i proti rudé totalitě. Ale její ilegální činnost netrvala dlouho.
1: Když jsem přišla do Ruzně, jak jsem měla číslo 3, tak musela jsem být velmi brzo na tapetě u nich a hned mě za jedna z prvních jsem byla z těch, no a jeden z těch bachařů mě říkal, 200 tisíc vás bude, ty všecky zavřeli.
0: A vás zavřeli už v roce 48 nebo později?
1: Ano, ve 40. musí v létě. Zdálo se, že vládnou mírně, no a potom to začalo. Že?
0: Co vám přišili?
1: Především přechod přes hranice, že jsem převáděla lidi přes hranice a že jsme začali že šéfredaktorem Vladimírem Sísem ilegální lidovou stranu, protože jsme chtěli opravdu takovou... Totiž oni začali už někteří trošku sympatizovat s těma Rusama nebo s těma komunistama. Podřízovali jsme a to my jsme nechtěli. Tak jsme udělali vlastně takovou ilegální lidovou stranu, která byla velmi oblíbená.
0: Jak to vypadalo při té vyšetřovací vazbě? Byli brutální nebo v té době?
1: Velmi brutální.
0: Velmi
1: brutální. Přišlo pro mě 5 chlapů a třeba jste zvyklí, že když večer jdete spát, tak si vyndáte na noční stolek šperky a všecko. První, co bylo, sebrali ty šperky, strčili do kapce. I obraz, který visel nad mojí postelí, sebrali. Teď najednou tam viděl věci, tatínek ve své takové poctivosti. Ano, to patří dceři, to patří dceři. Všecko, co bylo, sebrali. I utěrky a i takové věci. Víte, to člověk žasnul, jaký byli chamtiví. A já si pamatuju, když jsem se potom vrátila za rok, když jsem měla odvahu, tak jsem šla na policii, říkala jsem, já jsem byla před 10 lety zatčena, ale sebrali takové věci, které bych dneska z toho něco chtěla mít spát. Kdy pak jste byla, prosím vás, zavřena? To si přeci rozdělili mezi sebou, když od vás odcházím.
0: Čili musel... oni vybílili váš byt vlastně?
1: Úplně.
0: A když jste říkala při tom vyšetřování brutální, to znamená třeba padaly facky nebo?
1: Vyrazili mě zuby, to opravdu byli suroví. A podívejte se, já jsem nebyla dítě, teď mě bylo 37 let a matka od 16 let jeho syna, ani to jim nevadilo, víte, v té brutalitě. A oni říkali, nedivte se, my jsme nenávisti plní k vám, vy jste byli buržousti.
0: A vy jste byla, potom jste byla souzena?
1: Ve dvou případech, jeden byl ten přechod přes hranice a po druhý byla ta ilegální lidová strana. Za to se, za ten přechod jsem dostala jenom převádění, dostala 3 roky a za to druhý a před 25 let a potom 10 let, takže 13 let, celkem a 9 let jsem seděla.
0: Pak nastala ta anabáze teda po všech možných lágrech a věznicích?
1: Celkem jsem byla, počítala jsem asi ve 12 věznicích, takže jsem měla možnost poznat stovky těch bachařů. A řeknu vám, 2 zůstávají u mě ve vděčné vzpomínce. Jinak všichni byli, víte, ty si vylívali tu zlost na nás, víte, a byli neinteligentní, nevzdělaní, naprosto. A takový surový, tvrdý, krutý.
0: Bachaři na jedné straně, ale na druhé straně spoluvězenkyně. Máte i nějakou světlou vzpomínku na nějakou třeba osobnost, se kterou jste se tam setkala, nebo osobnosti?
1: Víte, ten život v kriminále, teď nedávno jsem zase o tom mluvila, my jsme hodně zažili, ale vzali jsme si z toho kriminálu něco cenného a to je přátelství. To přátelství je tak hluboké, tak krásné, řekla bych takové vypěstované v takové hloubce, v takové kráse.
0: Možná utužené tou nouzí, tak ano, utrpení.
1: Neexistovalo, abychom dostali balíček a nerozdělili ho na celou celu. Neexistovalo vůbec, opravdu. Nebo když někdo šel k výslechu a teď se vrátil třeba potlučený, tak jsme ho chovali v takové lásce a takové péči, jo, aby na všecko zapomněla. Pokud to bylo možné, že jo, pokud nebyli tak zničeny úplně, aby že jsme tam měli jednu jako Marica Jizbova. Ta byla chudinka, vždycky přišla jak polovice jí přišlo do té cely, třásla se celá, rány všude, kde bylo možné, víte. A pořád byla v korekci. V korekci to znamenalo, jednak to bylo v podzemí, jednak jsme museli být nahé. Potom už jsme říkali, to není člověk, to je jenom bachař, to už jsme potom takhle říkali, protože víte, už i na to jsme si zvykli. Ačkoliv to bylo zpočátku, tak já jsem ze začátku prosila toho bachaře, mohla bych si nechat aspoň kombiné, aby mě to, ne, to musí všecko pryč, jo. A teď jsme byli v té korekci, kde byly myši, kde byly krysy, kde bylo zima.
0: Jste říkala, že vám pomáhaly ty básně.
1: Ano, v Ruzyni hlavně, tam jsme nesměli se ani opřít o zeď, museli jsme celý od rána, od 6 hodin až do 9 večer jenom chodit. A pamatuju si, že jsem 54 kroků takhle udělala kolem, víte. A sama, pořád samotce. A teď to zlý, co na nás dolehalo, jak jsem se chtěla od toho trošku oddálit, a tak jsem najednou vzpomínala na básně, když od Kiplinga, to mě jako první napadlo, tak jsem pak nějaké ty verše mě vypadly, tak jsem krásně, radostně chodila kolem, já si na to vzpomenu, já si teď, jak ta hodina šla pomalonku v tom kriminále, to bylo něco tak hroznýho. A tloukli čtvrt, nad kriminálem byly zvony, jo? Kloukli čtvrt, já jsem chodila na čeně a najednou tloukli 3 hodiny, nebo jsem byla šťastná, že jsem tímhle s tím takovým, řekla, užitečným způsobem strávila ten čas. Víte?
0: Pamatujete si ještě na nějaké verše?
1: No, pamatuju si, když jsem přišla do kriminálu, do Pankráce, tak tam za záchodem bylo namalováno něco a já si tu báseň, myslím, ještě pamatuju. Do dneška nevíme, kdo to napsal, ale asi už někdo třeba za protektorátu. Mm-hmm. A začínalo to, nemohu být jen módní epigon, tlumočník slov, k nímž nedodal jsem dechu. Nemohu touhu zakrýt do povzdechu, být hromu ozvěnou, cizího ozvuk děla. Mě ani kriminál svým chladem nepředělá. Já chci a musím být všech zavražděných ston, nebo takové krédo životní bylo, co hoře bídy zaniklo by letem, co zázraků by lidstvo zjevil Bůh, kdyby jen láska vítězně šla světem a ruce všech by v pevný spěla kruh. To bylo moje životní kredo a já jsem se opravdu snažila a pořád se snažím jít jenom s láskou. A děvčata to vědí, jako teď jsem byla těžce nemocná, měla jsem těžký srdeční potíže. To jsem ráno vyšla, jela jsem někam metrem a večer jsem se zbudila v Motole v nemocnici. Víte, omdlela jsem několikrát.
0: Slabost srdeční.
1: To byla velmi těžká arytmie. Potom mě odvezli na Homolku a dali mě ten stimulátor, ten jako mě trošku, aspoň tyhle ty veliký záchvaty, ty už jsem teď přestala mít, víte.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: 9 let ponižování ve 12 komunistických lágrech. Nezaviněný rozpad manželství, těžce nemocný syn. Stručná bilance paní Hildy Čihákové-Hojerové. Jeden z tisíců příběhů. Většina jich bohužel zaznamenána nebyla. Známe je? Znají je voliči, kteří vhodili do uren své takzvaně protestní hlasy? Vyprávějí o nich našim dětem učitelé dějepisu?
1: Víte, ze začátku, nebo když jsme byli ty první dobu v tom kriminále, jak jsme říkali, to má význam, to má naprosto zcela určitě vliv, když pro nic jiného, tak aspoň cizíně jsme dávali to vědomí, že jsme nespokojeni a že chceme jinou vládu.
2: Setkala jste se ve vězení třeba s Růženou Vackovou taky?
1: Ano, s Růženou Vackovou a byli jsme nadšení, že jsme mohli poslouchat to, co nám Růža Vacková mohla přednášet, víte. Jednou jsme mluvili německy, jednou anglicky, jednou francouzsky, jednou latinsky, protože jsem uměla dobře latinsky, že? A no a teď Bachar tloukl vždycky na řeře, já tomu nerozumím, mluvte česky. A já jsem jednou říkala, vy tomu nerozumíte, pane veliteli, když je to angličtina a vy se neučíte. No tak to byly takové hezké chvíle, které jsme prožili. Jiřina Štěpničková byla s námi, že jo? Přímo na ta byla se mnou dokonce na celé. Hodná holka, taková statečná, obětavá, ta pořád něco uděláme, budeme tady, jako aby jsme strávili, aby nám utíkal ten čas, protože zpočátku jsme nesměli být ani den bez práce, museli jsme něco dělat. Třeba nám přivezli takovou ohromnou hromadu česneku, museli jsme to loupat a krát my jsme měli bolavý potom od toho česneku prsty, víte.
2: Tak. Vy jste tam byla trošku v takové pozici jiné, si myslím, protože jste byla trochu starší. Přece jenom tam přicházely mladé 20-leté ano. Dívky.
1: Většinou. A nebo ještě tam byla se mnou Fráňa Zemínová, ti už bylo 75 let, potom nějaká Zdenkovičová, která taky dobře znala Machara. Ta byla taky 75 let a ještě ke všemu asi 5x do roka dostávala svrap. Já teď, když přišel ten Grebeníček, nemohl jít k soudu, tak jsem si na tuhle Ernu Zdenkovičovou vzpomněla, protože ona měla záchvat toho srabu, horečky, celá vyrážka, víte, hrozná. A já jsem k tomu Bachařu, já jsem říkala, pane veliteli, ona nemůže jít tomu soudu, dítě nemocná, co vás napadá, jen pojďte. V horečkách a musela k soudu a tenhle ten Grebeníček, který byl postrachem u nás v kriminále, kat, jinak se mu neřeklo, tak ten nemusí chodit, v pátek ho propustějí a v sobotu k soudu už nesmí. Jo. Rozhodně jsme byli potom teprve velmi smutní, protože ty doma, rodina rozhodně trpěla víc, než my jsme, musím to říct, než v tom kriminál. To jsme byli mezi sebou, nemuseli jsme brát servítky, jo. Byli jsme opravdu mezi sebou a oni chudáci, protože měli začlena takového, jako mě říkal, víte, když byl kluk ve škole, staňte a smějte se mu, jeho máma, jen to není jenom to zloději a vrahové, ty nejsou tak nebezpeční, ale tohle je nebezpečný národu.
2: Jak to bylo s tatínkem a s rodinou, s rodičema teda?
1: No, první, co udělali, vzali mamince těch 100 korun a tatínkovi důchod, jo. Takže Márinka z těch 400 korun, co měla jako důchod, tak vlastně živila sebe a maminku s tatínkem i Miloše, jo. A Miloš říkal vždycky, že to bylo strašný, protože měl 50 halířů na den, že si mohl koupit buď housku, anebo něco pít. Já jsem během kriminálu tohle všecko nevěděla, naši to tajili. Maminku jsem neviděla celých 9 let, ta nemohla, protože jsem většinou směla mít jednoho nebo dva členy rodiny na nejvýš a stát museli, jo. A teď jsme stáli za takovým skleněným a teď byl asi metr a tam byl zase katr a tam stáli oni, jo. Takže maminka tohle nemohla vůbec celou tu dobu, protože byla opravdu velmi, teď mu jí asi v 80 letech ještě brali žlučník, tak ona byla opravdu nemocná. A takže jednou přišel Miloš s tou svojí snoubenkou, vyměňovali si předonou prstinky. Víte, to bylo taky smutný. A nebo tatínek.
2: A tatínek přežil váš kriminál? Teda
1: ne, když nepřežil. Jsem byla 6 let v kriminále, zemřel.
2: Pustili vás na pohřeb?
1: No pak. 14 dní už byl mrtev a najednou jsme šli z práce a najednou ten ředitel, jako je vůl.

0: Jak jste se protloukala po tom povězení?
1: Já když jsem přišla domů, tak maminka seděla. Vůbec mě nepoznala, protože 9 let mě neviděla. Já jsem byla, za měsícem přibyla asi 3 kila, takže jsem musela být hrozně hubená. Já takový vocásek jsem tady měla, vlasy to všecko spadlo nás. Tak jsem asi 5 nebo 6 let vůbec nedostala zaměstnání. Já jsem v tom kriminále Vláhově, jsem si myslela, tak umím německy, francouzsky, anglicky, to já nějaký místo dostanu. Páne, poprvně, když jsem přišla, no, umejt záchody, to byste mohla, a, nebo tohle, to jedině. Ale ty děvčata, víte, nemít toto pevné přátelství, tuto, bych řekla, jednotu v tom myšlení, já myslím, že dneska není rozdílu mezi námi. Všichni máme stejný názor.
0: A vy jste se potom začali scházet už teda v 60. letech, po propuštění jste pomalu se...
1: Ano, jedna z našich děvčat byla v Brně v nějakém Grand Hotelu a najednou jsem dostala zprávu, sejdeme se všichni, co se známe, seber všechny holky z Prahy, sejdeme se v Brně v tom Grand Hotelu, oni nám tam nechali jednu místnost. Tak jsme přijeli, no bylo nás tam asi 70 nebo 80, to bylo nadšení. Že? Já si pamatuju, že jsme třeba čekali na nádraží, už jsme nevěděli, jak se ten jmenuje, která ty jsi, ale věděli jsme, že je to někdo z kriminálu. No tak to bylo to první setkání a pak se nás velmi mnoho, asi 70 se nás sešlo na pozbu Ruženy Vackový. A já jsem říkala, holky, tohle nejde, nebudeme se scházet furt jenom na funuse. Teď já udělám první schůzku a tak jsme hned udělali potom schůzku v Praze. Sešli jsme se, pak jsme se scházeli. To je parta, víte, taková, která by dala život. Já si pamatuju, že jsme pravidelně sem dělala takový zájezdy. Každý rok někam. Byli jsme v Mariacel jako první poděkovat, že pak jsme byli v Čenstochoví, pak jsme byli už ve Skandinávii, pak jsme byli v Londýně, v Paříži. Každý rok jsme někde dělali takový za celý, všechny holky zval, třeba 42 nás bylo. A jednou si pamatuju, že nám asi 6 míst chybělo a ten šofér řekl, počkejte, já mám takovou dobrou partu, tak přived ty lidi. Ale když jsme se potom po těch asi 6 nebo 7 dnech loučili v Praze, tak on přišel za mnou, říkal, já si toho tak vážím, že jsem byl v téhle partě. Víte, jedna něco řekne a 10 rukou se hned namíří a pomůže. Já jsem tak šťastný, že jsem mezi váma mohl být a moc si toho vážím. Tak jsem byla ráda.
0: Proč ve společnosti nepanují takové, nejsou takové vztahy? Proč to v té společnosti takhle není?
1: Víte, když jsem přišla z kriminálu a dlouhá léta jsem hledala zaměstnání, pak jsem dělala přepisy a překlady, jenom pod jménem jedné mojí přítelkyně, nemohla jsem pod svým jménem nikde nic uveřejňovat, nikde nic dělat, jo. Tak to bylo špatně. Ovšem, pravda je, že teďkon, kdybych přišla zpátky někam do zaměstnání, tak bych se s těma lidma už nerozuměla. Je tam určitá sobeckost, nesnášenlivost, závist, což jsme my v kriminále, my jsme, já vím, třeba takový přístup jednou, potkal mě jeden kamarád, nějaký Zdenek Bejstří, říkal, máš už nějaký zaměstnání? A pán Zdenku, nemám. A chtěla bys dělat aspoň ve frutě, ale jenom přes léto. A pán, jo, budu ti vděčná. Tak jsem šla do těch mokropes do fruty a teďko přišlo nákladní auto, kde byly ty bedínky, které jsme měli my přebírat. Jo, no tak ty ženský se vrhli a stále.

0: vás opodál. Já jsem, víte, protože v kriminále jsme to neznali. Tam to každá přinesla, dala tomu druhýmu. Jo? A najednou, víte, hamtili, aby oni měli těch bedínek nejvíc. Tohle se nedovedla pochopit. Taky jsem to potom říkala děvčatům. Říkala, děvčata, už byste si v tomhle životě nezvykli. Dneska je celá řada zase lidí, kteří jsou spokojeni. Ano, já jenom mám, abych něco měl, abych měl peníze, abych mohl žít.
1: Jak vy vnímáte třeba ty zvyšující se procenta voličů pro komunistickou stranu?
0: Víte, chyba byla snad, že ta komunistická strana byla dovolená. To jsme trošku měli Havlovi za zlý, ale on zase chtěl, aby nežili v ilegalitě, aby byli přeci jenom jako vidět. Podívejte se, celá řada dneska, kteří jsou na špičce kdekoliv, tak jsou bývalí komunisté. Ty si dovedli za sebou uklidit a žijou dneska rozhodně daleko líp, než žijeme my, političtí vězni, protože jejich příjmy a naše příjmy, to se nedá srovnat. A taky, když někdy jedu, jela se metrem nebo elektrikou nebo vlakem a slyším, jo, za komunistu to bylo lepší, jak mě popadne šílený vztek, protože si uvědomím, co znamenalo komunismus, jaká to byla omezenost ve všem. Dneska řekněme, že vzhledem k tomu, že ta situace všeobecně není tak báječná, jsme spokojeni, co máme, aspoň částečně. Že jo? Věříme, že bude to nějak zlepšený, pokud se stát trošku schopí.

0: to je skutečně vzácné dobrodění od Pána Boha, že tady v tomhle věku a v takovém stavu můžu být. Že nejsem odkázaná na nikoho, že jsem soběstačná.
1: Paní Hildo, co vás drží v té takové životní formě, v tom elánu? Kde berete tu životní energii?
0: Pravděpodobně je to ta výchova moje od rodičů, takové to spartianský způsob, potom sokolství, to mě dalo ohromně, víte, ten pocit vlastenectví, když mě celá řada bývalých dobrých přátel mě řekla, no to už se vlastenectví teď nenosí, to je zbytečný, to si sobě ubližuješ. Páno, to není pravda, přeci nic vlastenectví se neubližuje, ale drží nás taky, že jsme svobodní, to je ten pocit, který jste měl v kriminále, je tak strašně malej, úzkej a najednou máte svobodu, můžete jít kamkoliv, můžete si něco koupit, můžete žít dohromady s těma, které máte ráda, takže to nás taky drží pohromě a potom ta nějaká ta jistota, že to jednou bude v našich rukou, nebo aspoň, že k tomu budeme mít co říct. Je to pravda, že na nás politické vězenkyně se dlouhá léta úplně zapomněla. Neměli jsme žádné přilepšení, dostávali jsme, jako nejdřív jsme dostali jenom ty státní dluhy, to bylo všecko, nic jiného. Teď teprve díky skutečně tomu Markovi Bendovi, který se nás zastal a který v parlamentě prosadil, že jsme dostali aspoň takové odškodnění. Uchněte si, já mám takový seznamy, co jsme si vzpomínali s děvčatama, který jsme byli pohromadě. My jsme znali samozřejmě jejich za svobodná jména, no ale pak už jsme si k tomu přidali ty druhá. Já jsem měla asi 1064 adres, co jsem za těch 12 let pozbírala těch. A teď si představte, že třeba za rok 99, 2000, 2001, 200 žen z toho seznamu nám zemřelo. No nakonec jsme ve věku, že jo, kdy je tak akorát na to čas.

Příběh paní Hildy Čihákové Hojerové ale nekončí. A skutečnost, že tak svěží dáma mluví o posledních věcech, ve mně dokonce vyvolala pobavení, úsměv, zvláštní optimismus. Stále ještě není pozdě.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Patřil mezi československé politiky, ovšem jen pokud jde o oblast působení, nikoli o národnost. Wenzel Jaksch byl Němcem a je ironií osudu, že jej za zrádce považovali jak někteří Němci, tak někteří Češi. Narodil se 25. září 1896 v Dlouhé Stropnici, nedaleko Trhových Svin. Ve Vídni se vyučil zedníkem a před první světovou válkou vstoupil do německé sociální demokracie. Po válce se vrátil do Čech a živil se jako novinář v německých sociálně demokratických novinách. Jeho reportáže z německy mluvícího českého pohraničí z let 1924 až 28 vyšly u nás knižně až v roce 2017. Je to poutavé čtení o tom, co nakonec zradikalizovalo většinu českých Němců a přivedlo je do náruče Henleinových nacistů. V roce 1935 se Jaksch stal místopředsedou a v březnu 1938 předsedou německé sociální demokracie v Československu a navíc byl od roku 1929 i poslancem. A to je důvod, proč jej k mikrofonu zval také Pražský rozhlas.
2: Mächtige Gefühlsströme rauschen auf, wenn der Weckruf des 1. Mai durch die freien Länder der Erde klingt.
1: Takhle promlouval Jaksch k českým Němcům z pražského rozhlasového studia k 1. máji 1937. Wenzel Jaksch prošel složitým vývojem. Na začátku 20. let československý stát odmítal. Neměl pocit, že by se tento stát ke 3,5 milionu svých Němců choval vstřícně. Ve 30. letech ale mezi německými sociálními demokraty převážilo pozitivní vnímání republiky a strana vyslala své ministry do koaličních vlád. Jenže s nástupem Adolfa Hitlera k moci v Německu se situace měnila. Velká část českých Němců se začala hlásit k Henleinovým nacistům a sociálně demokratická strana se prakticky rozložila. Jaksch byl nacisty považován za zrádce. Složité poměry v Evropě i v Československu popisoval Wenzel Jaksch v rozhlasovém projevu z Prahy v březnu 1938, poté co nacistické Německo připojilo ke svému území Rakousko. Pražský rozhlas zařadil Jakšův projev do svého anglického vysílání.
3: We are working on that account because we must at any cost forbid the Sudeten-German problem to give rise and reason for warfare. If peace and goodwill wins on both sides, we will come to an agreement on the basis of democratic justice.
1: Druhou světovou válku strávil Jaksch v exilu v Londýně. Snažil se tam komunikovat s Edvardem Benešem a promýšlet poválečné postavení českých Němců. Sepsal text s názvem Co bude po Hitlerovi? Rozvinul koncept vycházející z uznání připojení Rakouska a Sudet k Německu a formuloval přirozené právo na velkoněmecké sjednocení v rámci blíže neurčené Evropské federace, v jejíž vznik věřil. Beneš v lednu 1943 ukončil s Jakšem politické kontakty a dosáhl dohody s britskou vládou, podle které Jaksch až do roku 1949 nesměl opustit Velkou Británii. Do poválečného Československa už se vrátit nesměl vůbec. Usadil se v Hesensku a v roce 1953 byl zvolen do spolkového parlamentu. Aktivně pracoval ve spolcích vyhnaných českých Němců. Komunisty ovládaná média jej po válce absurdně líčila jako jednoho z hlavních představitelů toho, co dostávalo strašidelnou nálepku sudeťáckého revanšismu. Jaksch byl tak rudým právem házen do jednoho pytle s Konrádem Henleinem, se kterým byli nesmiřitelní političtí nepřátelé.
4: Nevyjasněné středoevropské poměry učinili z národnostního problému Československé republiky středisko světového zájmu. Všude v cizině se hodně psalo u sudetoněmecké otázky. Jako reprezentant demokraticky orientovaných sudeckých Němců chtěl bych zde k tomuto tématu předem říci zásadní stanovisko. Otázka sudeckých Němců není v žádném případě jedinou nerozřešenou národnostní otázkou v Evropě. Již před světovou válkou existovaly ve smíšených evropských monarchiích v carském Rusku, v Rakousko-Uhersku a v Turecku nerozřešené národnostní problémy.
1: To byla jen malá ukázka ze 7minutového zamyšlení Wenzela Jakše z jara 1938, vysílaného Pražským rozhlasem. Příspěvek četl český hlasatel. V archivu rozhlasu není doklad o tom, že by Jakš česky hovořil. Už jeho předválečné texty ale ukazují, že měl značný rozhled a otázku českých Němců promýšlel v širším evropském kontextu. Ostatně o tom svědčí i jeho stěžejní dílo, kniha poněkud tendenčních a ne vždy zcela přesných politických pamětí s názvem Cesta Evropy do Postupimi. Německy vyšla poprvé v roce 1957, česky až roku 2000. To už byl Wenzel Jakš dávno po smrti. Zemřel na následky dopravní nehody v listopadu 1966.
0: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Prosinec 1970. Biskup takzvané podzemní církve Felix Maria Davídek vysvětil na kněze ženu Ludmilu Javorovou. O své cestě životem, víře a přesvědčení vyprávila v dokumentu Jana Hanáka Ona je kněz.
6: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
5: Ludmila Javorová zemřela v polovině září ve věku 94 let. Ale dokument o peripetiích jejího života si můžete poslechnout v pondělí na Den české státnosti v 7 hodin večer na Plusu.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky.
8: Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
7: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Klír na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
8: Koncem 60. let Klír přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
7: Jiří Klír byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
8: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
9: Dobré ráno, je sobota 26. září, 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Národní bezpečnostní úřad prověřuje, jestli má bývalému šéfovi z ředitelství speciálních sil zůstat bezpečnostní prověrka. Papež Lev XIV. Povede v Paříži venkovní mši pro víc než 500 000 lidí. A metro C má výluku. Jsou tu zprávy plusu s Marií Jakšičovou. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papež je ve Francii poprvé po téměř 20 letech.
10: Před večerem vše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: Celý prodloužený víkend bude na provoz na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. Zhruba o 3 tisíce více než v předchozím roce.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
11: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
9: Dosud neznámá hra Václava Havla zazní poprvé veřejně. Scénické čtení s názvem Varování uvede newyorské kulturní centrum. Nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Vaňkem vznikl zřejmě v 70. letech a po desetiletích se objevil v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka. Text dokončil dramatik a režisér Jiří Havelka a do angličtiny ho přeložil Havlův dlouholetý překladatel Paul Wilson. Hru přečtou spisovatel Adam Gopnik a Oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Situace na silnicích je zatím bez problému, takže dobře dojďte, pokud někam vyrážíte.
12: Stále více evropských lídrů varuje před ruskou agresí. Zpravodajské služby upozorňují, že pravděpodobnost ruského zásahu v Evropě se zvyšuje. Pokud se Moskva skutečně připravuje k další vojenské akci, sílí napětí i uvnitř Ruska, můžou varovné signály pozorovat také jeho běžní obyvatelé. Na to se budeme ptát v dnešním Interview Plus. Vítá vás u něj Pavlína Nečásková.
0: Interview Plus.
12: Naším hostem je dnes spisovatel, rusista působící na univerzitě v Curychu Tomáš Glanc, kterého zdravím do Varšavy. Dobrý den.
13: Dobré ráno.
12: O možném nebezpečí z Ruska mluvil v posledních dnech třeba polský premiér Donald Tusk, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo také představitelé dánských tajných služeb. Souhlasíte s tím, že by Evropa měla tedy s útokem počítat?
13: Rozhodně to nelze vyloučit. Všechny ty hybridní a přímé formy agrese ze strany ruských tajných služeb poslední dva roky nesnad sílí, ale objevují se vždycky znovu v nejrůznějších zemích, právě v Litvě, v Německu, v České republice, v Polsku. Takže pokud tyto zprávy se objevují právě teď, tak jsou z největší pravděpodobností opodstatněné.
14: No ale rozumíte tomu, proč by mělo Rusko na západ udeřit právě teď? Je podle vás Moskva odhodlanější k podobné akci nyní víc, než byla třeba před rokem?
13: Ano, já myslím, že existují tři cíle nebo tři motivy. Jeden je jednoduše chaos politický a společenský. Chaos v evropských zemích je něco, co je z hlediska ruského establishmentu velmi žádoucí a lákavé. Druhý takový motiv je strach širokých vrstev veřejnosti, který také podporuje radikální politické síly a vlastně drobí, ničí jakousi jednotu, která i tak je v Evropě, jak víme, velice křehká. A třetí motiv je nepochybně podpora Ukrajiny. Každé takové znejištění, každý otřes politického systému v Evropě vede k tomu, že větší počet lidí se začíná zamýšlet nad tím, jestli si ta společnost může dovolit takový luxus, jako podporovat napadenou zemi v Evropě, která s nimi bezprostředně nesouvisí na první pohled.
14: Ony se právě objevují i informace, že by Kreml mohl cílit na země, které pomáhají Ukrajině, nebo třeba na místa, z kterých se distribuje pomoc napadené zemi. Je to cítit v Polsku, kde právě jste?
13: A tak Polsko má velmi bezprostřední zkušenost z doby před 2 lety, kdy tady na kraji Varšavy schořelo obrovské obchodní centrum Mariwilska 44, kde schořelo asi 1400 obchodů a polské vyšetřovací orgány našly stopy, které jednoznačně vedou k těm takzvaným disposable agents, to znamená k těm lidem, kteří často ani přesně nevědí, co dělají, ale jsou najatí, aby vykonali nějaké konkrétní práce v tomhle případě žhářského charakteru. Tak Polsko určitě má zkušenosti bezprostřední a zatím se to, myslím, neprojevuje nějak masivně v nějakých politických číslech, v politických preferencích, ale rozhodně všechny tyto strategie se nedá se říct, že by se úplně míjely účinkem.
14: No, dlouhodobě se mluví také o Pobaltí. Španělská média nejnověji přinesla informaci o varování americké CIA před hrozícími útoky na Francii, Španělsko a Itálii. Proč by se Rusko mělo chtít vedle Polska, Pobaltí zaměřit i na středozemní státy? Tak tohoto typu.
13: No, někdy ty okraje jsou právě lákavější než centrum a ty ruské cíle jsou nejrůznější. Jak víme, tak byl spáchan atentát na Armína Papergra, šéfa firmy Rheinmetall, která výrazně podporuje ukrajinský zbrojní průmysl. Tak to je takový jednoznačný cíl, který vysílá velmi dobře čitelný signál. Kdo dodává zbraně do Ukrajiny, tak si nemůže být jistý vlastním životem. A potom jsou právě ty okrajové, celá ta španělsky mluvící oblast je pro Rusko zajímavá právě tím, že je trochu mimo střed toho prvořadého zájmu. Jak jsem zmiňoval ty disposable agents, tak celá náborová síť, údajně podle zpráv, které zveřejnili Reuters a Deutsche Welle, funguje přes právě španělsky mluvící obyvatele Jižní Ameriky, kteří vykonávají zprvu nejdřív práce nějakých fotografů, dokumentátorů, často ani nevědí přesně, co dokumentují, a posléze se z toho vyvíjí nějaký plán diverzní, sabotážní nebo i plán fyzického teroru vůči některým osobám, institucím a podobně.
14: Už to, že se ale o těchto akcích, o hrozbě hybridních útoků často mluví v posledních týdnech, to vidíme skutečně u řady evropských politiků. Není už toto součástí toho ruského tlaku?
13: No právě, že je. Zrovna jsem to chtěl zmínit, že mě překvapilo u těch výroků Emmanuela Macrona, který řekl, že podle jeho zpráv z těch neveřejných zdrojů, ke kterým my přístup nemáme, se ta hybridní hrozba za prvé zintenzivnila, za druhé, že se mění povaha ruské agrese v Evropě a za třetí, že den, kdy budeme fyzicky napadeni, nás předtím nikdo nebude varovat. Tak to jsou všechno zprávy, které jednak jistě míří i dovnitř v francouzské politické skutečnosti, vede to k nějaké mobilizaci nějakých obranných mechanismů. A
14: před volbami myslíte?
13: Možná třeba k posílení Macronovy labilní pozice, ale zároveň je to samozřejmě dvojsečné, protože lidé, kterým záleží na evropských hodnotách, nemají zájem, aby lidé se začali bát a aby nějaké zbytky sociální důvěry, které alespoň v některých částech Evropy ještě jakousi bázi mají, tak aby se začaly drobit a slábnout. A všechny tyto zprávy obyvatelstvo pochopitelně znejišťují a případně také mohou vést k tomu, že začnou volit politické strany, které právě říkají ruce pryč od Ukrajiny, chceme mír a žádné migranty a podobně. Takže je to velice nebezpečná retorika, která je ambivalentní a já přesně motivy Emmanuela Macrona neznám, jistě je měl dobře rozmyšlené a je to přesně tak, jak jste naznačila. Na jednu stranu je potřeba vidět ty věci realisticky a na druhou stranu nikdo nechce děsit obyvatelstvo nějakými hrozbami, které zatím jsou reálné jenom ve skutečně ojedinělých případech.
14: No, pokud ale Moskva skutečně plánuje tedy ještě posílit tu svou vojenskou agresivitu, tak lze se na to dívat i z té druhé stránky, že Rusko možná pod tak velkým tlakem, protože se mu nedaří plnit ty stanovené cíle na Ukrajině?
13: Ruské vedení má rozhodně dlouhodobý zájem na oslabení jakési alespoň částečné jednoty evropského postupu vůči Ukrajině a vůči nynějšímu režimu. To je jednoznačné. A pochopitelně víme z těch faktů, která nám dodávají vojenské organizace a analytici, tak víme, že ten postup je rozhodně pro vedení ruské armády neuspokojivý. Za poslední 3 měsíce ruská armáda získala na Ukrajině asi 200 čtverečních kilometrů nebo o trochu méně území, ale podobný objem území zároveň ztratila, respektive se ukrajinským ozbrojeným silám podařilo tento přibližně podobný počet čtverečních kilometrů získat zpátky pod svoji kontrolu. To jistě není postup, který by si vedení Kremlu přálo, takže tam je určitě nervozita a frustrace a evropská podpora Ukrajiny v tom hraje významnou roli. Takže útok na její jednotu a na její stále ještě trvající relativně jednotné odhodlání v tom pokračovat je jedním z hlediska ruského vedení legitimních cílů tady té sabotáže, diverze a případně teroru.
14: Hostem Interview Plus je odborník na Rusko a spisovatel Tomáš Glanc.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: My jsme doposud mluvili především o hybridních útocích, ale třeba, jak jsem zmiňovala, dánské tajné služby včera mluvili také o tom, že je možno skutečně nějakého posunu ruských vojsk, třeba pod záminkou ochrany ruské menšiny. Co by nějakým takovým útokem Vladimír Putin vlastně získal?
13: Je to stejný scénář, který vidíme v některých bývalých sovětských republikách, kdy vlastně ozbrojené síly Ruské federace mohou testovat pevnost hranic, mohou testovat loajalitu nějaké části rusky mluvících obyvatel, třeba na estonsko-ruských hranicích nebo v Litvě a podobně. Já osobně, pokud se ptáte na můj individuální názor, který není podepřený žádnými neveřejnými zdroji, tak si nedovedu představit, že by v nejbližších týdnech vtrhli do nějaké evropské země ruské tanky. Nicméně to testování hranic obrany schopnosti a politické reakce na případné provokace, to nepochybně patří do repertoáru ruských ozbrojených složek. To vidíme v posledních týdnech a měsících na mnoha konkrétních případech.
14: No, i když říkáte, že je to z vašeho pohledu nepravděpodobné, tak dokážete si představit, že Vladimír Putin vysvětluje Rusům, že je třeba zahájit další speciální vojenskou operaci?
13: Rozhodně tak, ono už teď těch speciálních operací probíhá celá řada i mimo území Ukrajiny, probíhají v Africe, probíhají částečně v Sýrii, ale probíhají také v Moldavsku, Gruzii, Arménii a tak dále. Ty nemají vždycky podobu tanků, dronů a hořících objektů na území těch států. Ale jsou to operace, které vedou k rozšiřování sfér vlivu nejrůznějšími prostředky. A to je něco, co z hlediska i oficiální ruské ideologie je naprosto legitimní, protože celá ta přestavba, v uvozovkách řečeno, geopolitického systému, nad kterou ruské vedení pracuje, tak je namířena na získání takové síly a velikosti ruského státu, které vlastně změní tu diktaturu jednoho pólu politického západu. To je celá ta konstrukce, s kterou Rusko bojuje a kde vidí vedoucí úlohu západu a Spojených států jako něco nežádoucího.
14: To ale znamená, když tedy zůstaneme u příkladu Ukrajiny, tak i z oficiálních ruských míst už občas zaznívá pojem válka na místo tedy speciální operace. Tak i v tom vidí běžní Rusové stále smysl v tomto postupu?
13: Tak běžní Rusové je velice nebezpečný pojem, s kterým musíme zacházet velmi opatrně, protože ta společnost je velice diverzifikovaná a různé její skupiny mají nadění nejrůznější názor a k němu různý postoj, ale jistě máte pravdu, že celá tady ta tabuizace slova válka se postupem času rozdrobila a dnes mluví o válce už leckdo. A jestli v tom vidí část obyvatelstva smysl, na to lze jednoznačně odpovědět kladně. Vidí v tom smysl všichni ti, kdo věří té ideologii, která tvrdí, že Rusko hájí, vlastně nikoli útočí, ale hájí svoje civilizační hodnoty, že hájí svoji samostatnost a svoje místo v novém multipolárním světě, že je vlastně obětí útoku ze strany Západu prostřednictvím Ukrajiny, kde Západ nasadil Rusku nepřátelský režim a tak dále. Takže tam, jestli se to jmenuje operace nebo válka, je už v tuto chvíli víceméně lhostejné.
14: Ale tady ta idea některých běžných Rusů o velikosti teda imperiálního Ruska nekončí tam, kde začínají dlouhé fronty na benzinových pumpách, nedostatek pohonných hmot, ekonomické problémy.
13: No tak to je cena za toto vítězné tažení, které tito občané samozřejmě rozumí. A proto také nedávné v uvozovkách řečeno volby měly prokázat tady tu demonstrativní jednotu lidu, který stojí za svými ozbrojenými silami a za jejich ukrajinskou iniciativou. My samozřejmě víme, že ta demonstrace je inscenovaná, že volební výsledky nemají nic společného s politickou konkurencí, že to je inscenace podpory vedení ruského státu. Nicméně fronty na benzín, ty patří k boji za lepší zítřky.
14: No, když jste zmiňoval ty volby, tak pakliže k ním máme přistupovat jako k testu Vladimíra Putina a jeho války, tak ano, sice Moskva tvrdí, že jednotné Rusko získalo téměř 60% hlasů, ale třeba nezávislý magazín Novaja Gazeta poukazuje na to, že dle jeho propočtu to číslo mohlo být výrazně nižší. My se to asi přesně nikdy nedozvíme, přesto myslíte si, že prostě tyto volby potvrdily, že lidé jsou oddáni tomu cílu Vladimíra Putina, tedy získat Ukrajinu?
13: Ty volby je potřeba nejdřív pochopit v jejich skutečném fungování. Tam je zajímavá je vlastně polovina volebních obvodů, kde se nevolí podle stranického systému, podle stranických kandidátek, nýbrž podle těch takzvaných toho jednomandátového systému. To je 225 míst a 225 míst je podle stranických kandidátek a ty jednomandátové systémy jsou zajímavé tím, že tam vlastně teoreticky může zvítězit v nějakém malém obvodu i někdo, kdo není vygenerovaný tím stranickým systémem. A tam se ukazuje, že pořád ještě v Rusku jsou lidé, kteří mají dostatečnou odvahu se tomu systému nějak v tomto nepatrném měřítku postavit. Takže ta na téhle individuální úrovni se ukázalo, že ten strach, rezignace a lhostejnost nejsou úplné. Celá ta agenda kolem strany Jabloko, která nikdy nebyla radikálně opoziční, která v tom systému existuje skutečně od 90. let a nikdy nevytvářela žádné opravdu citelné problémy tomu systému. A přesto asi 30% kandidátů této strany právě v těch jednomandátových obvodech se vůbec ani nedostali k volbám, protože je někde zatkli, znemožnili jim fyzicky tu účast nebo je vyřadili z administrativních důvodů z toho systému. To znamená, ta nervozita toho systému, nervozita kremelského vedení vůči nějakým potenciálním, řekněme, ložiskům nějakého opozičního postoje je poměrně značná. Ta investice do zničení jakýchkoliv minimálních forem disidentství byla vlastně obrovská.
14: No a zároveň také jsme viděli, že ale opozice není schopna úplně se sjednotit, když tedy pominu stranu Jabloko, protože někteří představitel opozice vyzývali volit přijatelné kandidáty, jiní zase volby bojkotovat, tak proč nemůžou najít společnou řeč? Nevnáší to další chaos?
13: Opozice není schopna se sjednotit, to s váma naprosto souhlasím. A jak jste se ptala na to potvrzení jednoty a podpory, tak ve skutečnosti proběhlo. Ti analytici, kteří znají situaci skutečně zevnitř těch volebních okrsků, potvrzují, že ta čísla jsou uměle vytvořena. Taky se nemluví se vůbec o sčítání hlasů, ale používá se sloveso narysovat, vlastně jaký namalovali výsledky v těch jednotlivých částech celého toho gigantického volebního systému. Nicméně i tak je jasné, že obrovská část obyvatelstva volí to, co se od nich očekává. Jsou to takzvaní budžetníky, to jsou všichni obyvatelé, kteří pobírají mzdu s nějakým způsobem přímo od státu, těch je prostě přes 20 milionů. Celý ten systém je nastavený tak, že lidé celkem nezávisle na tom, co si skutečně myslí, vlastně tady ten rituální krok, který jim zajišťuje nějakou sociální a často i ekonomickou stabilitu, zkrátka podnikají, protože se od nich očekává. A co si myslí, je velmi potom diverzifikovaná mapa nejrůznějších pozic.
14: No ale neobávají se spolu s tou podporou Vladimira Putina i nějaké širší mobilizace, která by mohla nastat?
13: No tak kdyby volili proti tomu systému, tak by rozhodně tento individuální strach neměl žádný důvod zmenšit, ten by spíš mohl narůstat. Ale
14: no a mimo volby, myslíte si, že to není něco, co trápí běžné Rusy, že i oni můžou být
13: určitě,
14: mobilizováni?
13: Když se objevily zprávy o možnosti mobilizace po ukončení voleb, tak znovu stoupla ta mobilizace obyvatelstva směrem za hranice Ruska. Jak víme, tak ruské hranice jsou stále v podstatě až na malé výjimky otevřené, takže mnozí začali znovu buď plánovat, anebo uskutečnili tento přesun někam do bezpečí některého jiného státu. Určitě tam tato obava u mnoha lidí existuje. Zároveň za celých necelých 5 let ta mobilizace 100 tisíců mužů do řad ruské armády probíhá způsobem, který se stále nedotýká těch vlastně sociálně nejcitlivějších vrstev obyvatelstva, které by mohly případně nějaký citelnější odpor generovat. Takže vzhledem k tomu, vzhledem k té sociální stratifikaci ruské společnosti se skutečně dosud podařilo tu mobilizaci a ty obrovské ztráty na životech i na straně agresora vlastně lokalizovat způsobem, který není sociálně znepokojující.
14: No, Vladimira Putina přezdívají ruská opoziční média dědeček v bunkru kvůli tomu, jakými bezpečnostními opatřeními se obklopuje. V posledních měsících se kapacitně navýšila i jeho osobní stráž a výrazně přísnější pravidla okolo něj platí, když jede do pro něj relativně bezpečných míst. Nenaznačuje to, že má ruský prezident obavy z nebezpečí uvnitř země více než z nějakého zahraničního vlivu?
13: Určitě obojí je zdrojem obav a z toho pramenících dalekosáhlých opatření, ta protivzdušná obrana v Moskvě a v okolí, obzvlášť potom v těch lokalitách, kde se pohybuje vedení ruského státu, tak je enormní. A jistě si tito lidé uvědomují, že mají řadu nepřátel a podle toho stupňují svoji ochranu. To je nepochybná skutečnost.
14: Je možné, že je tam i obava, že loajalita blízkých spojenců Vladimira Putina vůči němu slábne?
13: Ta obava existuje nepochybně celé to čtvrtstoletí, po které tento systém trvá. To je, myslím, permanentní každodenní práce, tak říkajíc, ironicky řečeno, na stabilizaci a upevňování toho režimu, která se stává ze stovek a tisíc personálních rozhodnutí, persekučních rozhodnutí, naopak nějakých bonusů, práce s nejrůznějším zvýhodněním nejrůznějších osob a vrstev obyvatelstva. To je jemná práce, která v tomto systému se podařila natolik, že ho tu máme 25 let a zatím nevypadá, že by se hroutil.
14: Hostem Interview Plus byl dnes rusista, spisovatel působící na univerzitě v Curychu, Tomáš Klanc. Děkujeme za to.
13: Děkuji za pozvání.
14: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
15: Laboratoř.
16: Co chrání život před kosmickým zářením? Jak se ve vesmíru mění bakterie? A proč je dobré zkoumat soli na Marsu?
17: Tak těch solí na Marsu je spousta, hodně odlišných než od těch na Zemi a můžou být i hodně toxické.
18: Zároveň ale mohou zachycovat tekutou vodu, která by jiným způsobem na Marsu byla velmi vzácná.
19: A podle autorů studie, kteří právě toto chování namodelovali, by se mohlo jednat i o potenciální místo pro život. I když ten by tam musel čelit i celé řadě jiných problémů, než jenom kapalná voda.
15: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
20: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
15: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
20: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
21: Je 6:30.
15: Český rozhlas Plus. Právě.
2: Zájem škol o program Erasmus Plus roste. Nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí 900 školek, základních i středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce o zhruba 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků. Stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém terénu na hoře Pilatus. Proč ale zatím není jasné. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí, které je v kontaktu s rodinou. Mladík byl na hoře Pilatus na organizovaném zájezdu. Neštěstí se stalo v době, kdy měla skupina volno předtím, než měli společně sestoupit do obce Alpnach. Když mladík nedorazil na plánovaný sraz a nepodařilo se ho kontaktovat, zavolala skupina policii. Záchranáři ho podle policie našli už mrtvého. Bílý dům zabránil novinářům CNN cestovat společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do státu Tennessee. Reportéři stanice nakonec na palubě letounu Air Force One nepoletí. Podle CNN o tom informovala Trumpova administrativa. Ta přitom neoznámila žádnou náhradu média. Trumpovu sobotní cestu na univerzitní fotbalový zápas tak pravděpodobně nebude pokrývat žádná televize. Školní jídelny by měly začít zkoušet nové recepty. Radí jim to Státní zdravotní ústav. Povinně podle nových spotřebních košů budou vařit za rok. Děti by měly dostávat víc bezmasých jídel, obědy budou zdravější a kvalitnější. Kolem zavádění nových pravidel je ale i řada mýtů. Vyhláška třeba nezakazuje používání cukru, jak si některé jídelny mylně myslí. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své čtyřdenní návštěvě Francie. Dnes plánuje mimo jiné navštívit středisko Maison Paquita, které pomáhá migrantům. Svatý otec včera v Paříži varoval před ztrátou lidskosti v době rozvoje umělé inteligence. V Elizejském paláci taky kritizoval možnost asistované sebevraždy. Tu letos Francie uzákonila. V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si dovolit prudce rostoucí cenu nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. A přesně před 80 lety si Belgičané mohli koupit první samostatný časopis Tintin. Slavný komiks o odvážném reportérovi se od té doby podařilo vydat ve víc než 110 jazycích. Dosud se ho prodalo přes 270 milionů výtisků a kreslený příběh byl taky stvárněný ve filmu, divadle i počítačových hrách. Kránu čekejte mlhy a přízemní mrazíky. Přes den ale bude jasno a slunečno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 12. Podobně pěkné počasí vydrží celý prodloužený víkend. Ve sváteční pondělí budou teploty až 24 stupňů. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
3: Jednání čínského prezidenta ve Washingtonu. Newyorské uklidnění ve vztazích českého prezidenta Pavla a vicepremiéra Macinky, či jak Kreml plní své dopředu ohlášené cíle. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
15: Názory a argumenty.
3: Čínský prezident Xi Jinping tento týden přicestoval do Washingtonu, kde mu americký prezident Donald Trump přichystal pompézní přivítání. Jednání lídrů dvou největších světových velmocí v noci na včerejšek našeho času ale nepřineslo žádné konkrétní výsledky ani náznaky průlomu v citlivých otázkách dělících obě strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se před touto schůzkou snažil přesvědčit Donalda Trumpa, aby čínského prezidenta zapojil do mírových jednání o Ukrajině, a to vzhledem k tomu, že podle Zelenského má Xi Jinping vliv na ruského vůdce Vladimira Putina. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
22: Dobrý den.
3: Nakolik byla tato Zelenského žádost reálná?
1: Myslím, že je to žádost velice rozumná, protože Xi Jinping má samozřejmě velice silný vliv na Vladimíra Putina. Je to v podstatě teď jeden z těch klíčových spojenců, který zároveň drží Rusko stále ještě v ekonomické kondici, aby mohlo ve válce proti Ukrajině pokračovat. Jestli je to reálné, těžko posoudit, protože nevíme, co na té schůzce padlo. Mnoho o tom nezaznělo, zda tedy skutečně Donald Trump nějakou žádost směrem Xi Jinpingovi tedy pronesl a jak na to případně čínský vůdce reagoval. Těch možností, jakými by Čína mohla na Rusko zatlačit, je opravdu mnoho, nejenom v té politické rovině, že spolu tyto dva lídři, Xi Jinping a Vladimír Putin, vycházejí, ale také třeba ve vojenské, by Čína vehementně popírá, že by dodávala zbraně Rusku, tak přece jenom podle informací třeba ukrajinských zpravodajských služeb tomu tak údajně úplně být nemusí. Mluví se také často o tom, že Čína

0: strany v reakcích na schůzku Xi Jinpinga a Donalda Trumpa. Jak reálné je nebezpečí, že by se mohlo Číně právě otázku Tchaj-wanu podařit vyobchodovat s Donaldem Trumpem za Ukrajinu?
1: Otázka Tchaj-wanu je určitě propojená s otázkou Ukrajiny. Já myslím, že Xi Jinping velice bedlivě sleduje reakce nás všech, kolektivně Západu, ale zejména Spojených států na ruskou válku proti Ukrajině, protože z toho, myslím, může velice úspěšně detekovat, jak by se případně Západ tvářil, pokud by se Čína o něco pokusila směrem ke Tchaj-wanu. Tady, myslím, to asi nejdůležitější zpráva z toho summitu je, že zatím zůstává u ledu nebo odložen ten slíbený balíček pomoci ze strany Spojených států Tchaj-wanu ve výši 14 miliard dolarů. Donald Trump si to ještě vlastně pochvaloval, že má tím pádem silnou kartu v ruce, kterou může hrát. Jistě je to silná karta, ale nevím, jak moc nadšení jsou z toho na Tchaj-wanu. Takže to je něco, co tady, myslím, lze považovat za jeden z těch důležitých výsledků.
0: To byl kolega Viktor Daněk. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Dlouhodobé a vážné neshody mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a vicepremiérem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou při jejich společné cestě na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku utichly. Přinejmenším pro onu cestu. O tom, jestli to znamená i určité usmíření na této významné bojové linii české politické scény, uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Nepředstavujme si, že se na sebe přes stůl culili a podávali si navzájem med a marmeládu. Takhle snídaně v newyorském hotelu za zřejmě souběžné účasti prezidenta Pavla a ministra zahraničí Macinky skoro určitě neprobíhaly. Nicméně leckdo mluví a píše o jakémsi Macinkově nápřahu ke smíru a že ministr slyší na nepřímou premiérovou výzvu válku s radem ukončit a začít komunikovat. Dokonce, že snad Macinka přestává usilovat, aby se poslanec Turek stal jednoho dne ministrem, k čemuž by ovšem nejprve bylo nutné dostat po lednu 2028 Petra Pavla z hradu. Systematickým útočením, zesměšňováním a hlavně vykreslováním prezidenta, co by lídra opozice porušujícího tak nepsané pravidlo o nestranickosti. K čemu se postupně připojil i premiér a po červencovém summitu NATO to vypadalo, že mezi vládními stranami a hlavou státu zeje už příliš hluboký příkop, když Babiš stále opakoval, že se s Pavlem nemá o čem bavit. Jenže bez ohledu na to, že vládní strany nedisponují žádným opravdu nadějným kandidátem a na případné prezidentské kampani už by se muselo začít zvolna pracovat, se pozice Pavla u veřejnosti nijak neotřásla a válce dvou nejvyšších politiků lidé spíš nerozuměli, zvlášť když byl její původní příčinou kontroverzní Turek. A na konci léta také premiér náhle neproduktivního ignorování hlavy státu zanechal a oznámil, že se s ní bude scházet a vyjádřil víru v blížící se čas, kdy to též pochopí i ministr zahraničí. Ten ovšem jednak zašel ve veřejném ventilovaném odporu k Pavlovi dost daleko a pak před skalními voliči motoristů dost dobře nemůže dát od Turka ruce pryč. Tudíž, aby se neřeklo, zatím jen shledal něco trefného na prezidentově projevu v OSN a poznamenal, že si prý k této instituci ve dnech valného shromáždění na snídani co si věcného řekli. Ale jinak Macinka cestoval tam i zpátky extra, i když část lidí z jeho ministerstva letělo s Pavlem armádním speciálem a na půdě OSN se s prezidentem obezřetně míjel. Připustil sice, že svou oblíbenou kohabitaci zanechal co by vnitropolitickou doma, ale například odmítl prezidentův údiv nad vyjádřením slovenského premiéra Fica k článku 5 smlouvy NATO o pomoci napadené členské zemi. Na viditelné sklidnění to aspoň zatím tedy nevyhlíží, ale je možné, že k němu jen ministr a předseda motoristů potřebuje víc času, aby nevypadal jako příliš premiérovi poslušný. Ten ho ovšem nejspíš bude dál tlačit k jakémusi sklidnění, když už se aspoň údajně trochu rozproudila několik měsíců prakticky zamrzlá komunikace mezi Černínským palácem a prezidentovou kanceláří. To je ovšem od konce Macinkova válčení ještě pořád dost daleko.
0: To byl kolega Ondřej Konrád.

0: Svět ve varu. To je titulek, který svému dnešnímu komentáři dala dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
1: V Česku sněmovna s krajním radikálem v čele. V Německu po třech zemských volbách pro tamní vládu jedna katastrofa za druhou. Ukrajina pod nepřetržitou palbou ruských raket, kterým se nemá čím bránit. Evropská unie tváří v tvář reálné hrozbě útoků z Kremlu. To je jen malý výčet aktuálních krizí otřásajících Evropou. Vlastně nepřekvapuje, že když se k tomu všemu přidalo ještě varování před umělou inteligencí, která by se v budoucnu mohla vymknout kontrole, rychle se nad ním zavřela voda. A to přes skutečnost, že varovali ti, kteří to musí vědět nejlíp. AI miliardáři, jako Dario Amodei ze společnosti Anthropic, Sam Altman z OpenAI, Elon Musk a další. Jenže jakmile se na veřejnosti objevily úvahy o tom, zda to američtí tech oligarchové nezveřejnili kvůli eventuálním machinacím na burze, obavy začaly mizet. Stejně se tomu nechce věřit, říkal si mnohý z nás. Zní to jak z hororu. Umělá inteligence, co by zkáza lidstva. Takových sci-fi už v Hollywoodu natočili mraky. Bohužel, tentokrát to ale evidentně není biograf. Letos v létě testovala OpenAI v uzavřeném prostoru bez přístupu k internetu model, který měl vyřešit úkol z oblasti kybernetické bezpečnosti. Během testu ale model objevil doposud neznámou bezpečnostní mezeru a ačkoliv ho k tomu nikdo nepověřil, dostal se do internetu. V něm pak pronikl do infrastruktury jedné z velkých platform pro modely AI a napadl je, aniž si vývojáři něčeho všimli. Evidentně si tedy už i dnešní AI systém umí samostatně hledat cestu, obcházet překážky a ignorovat hranice. Jak se ukázalo, zdaleka to není ojedinělý případ. To vše samozřejmě neznamená, že by se umělá inteligence vědomně rozhodla, že se osvobodí. Znepokojivý je ale už samotný fakt, že překročila dané hranice a jednala samostatně. Otázka je, co udělá podstatně inteligentnější systém, až zjistí, že mu lidé k dosažení cílů překážejí. Bylo by například možné jeho další stupeň, takzvanou superinteligenci, která by si samostatně obstarávala zdroje, obsluhovala systémy a vyměňovala software, vůbec někdy vypnout? Vzhledem k dnešní situaci ve světě, plném válečných konfliktů a vzájemné nedůvěry, to na první pohled vypadá s kolektivním přístupem k umělé inteligenci dost beznadějně. OSN sice předloni uzavřela globální digitální pakt o mezinárodní spolupráci pro kontrolu umělé inteligence a letos se v Ženevě konal i dialog, na který přijeli delegace ze 163 zemí, ale v praxi se spolu o prvenství dál perou Washington s Pekingem bez ohledu na ztráty. Jeden pozitivní příklad to nicméně je. Za studené války stály proti sobě dvě pozuby ozbrojené jaderné velmoci, Spojené státy a Sovětský svaz, které nakonec spolupracovaly právě proto, že si hluboce nedůvěřovaly. Pro omezování svých jaderných arzenálů potřebovaly pravidla a kontrolu. Přesně to, co umělá inteligence potřebuje právě teď. Nebo přesněji, co potřebujeme my, pokud s ní chceme držet krok.
0: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A u rozbouřeného současného světa ještě zůstaneme. Třetí světová válka už možná začala, varuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Světem obchází strašidlo třetí světové války, která by prý mohla vypuknout kvůli bojům na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Jenže tyto konflikty už světové jsou a dokonce začínají splývat. Zatím poslední dějství americko-íránské války se odehrává v úžině Papalmandáb, kde jemenští husijové možná budou schopni blokovat klíčovou dopravní cestu mezi Evropou a Asií. Jde asi o součást íránské strategie. Írán ostatně dlouhodobě používá své spojence v Libanonu, Palestině, Jemenu, Iráku a dříve i v Sýrii pro prosazování svých zájmů. Mnohem méně je známo, že Teherán rozšířil své aktivity v Africe, například v Mauritánii, a prostřednictvím Hizbaláhu už mnoho let působí v Latinské Americe. Stejně tak je známo, že Spojené státy mají mnoho vojenských základen v zemích Perského zálivu a mnoho z nich bylo použito i pro boj s Íránem, který na oplátku střílel i na tyto země. Jenže tento konflikt se týká téměř všech států široké oblasti, včetně Izraele nebo Turecka, ale třeba i Azerbajdžánu nebo Pákistánu, a zprostředkovaně se pak týkají i tak vzdálených států, jako je Indie nebo Maroko. Jde samozřejmě o mnoho převrstvených konfliktů a neustále se měnících aliancí. Tak trochu světová je i válka na Ukrajině. Nejde zdaleka jen o to, že Kyjev získává vojenskou, finanční a diplomatickou podporu od Spojených států nebo Evropy, případně že Rusko se opírá o nesourodou skupinu zemí od Běloruska přes Čínu a Irán až po KLDR. V určitém ohledu vznikl kolem ruské vojenské mašinerie ekonomicko-technologický konglomerát, v němž každý zúčastněný stát našel nějakou dlouhodobou roli, od dodavek zbraní přes prodej ropy až po podporu pomocí satelitního navigačního systému. Rusko-ukrajinská válka se také odehrává na území vzdálených států, jak o tom víme po výbuchu ve Vrběticích. Rusko nyní už regulérně přeneslo hybridní útoky na území Evropské unie, v poslední době to byly cíle v Německu. Ovšem i útok na plynovod Nord Stream z roku 2022 pravděpodobně spáchala ukrajinská tajná služba. V Německu má už brzy začít proces s bývalým agentem ukrajinské tajné služby. Ukrajinci v zákulisí bojují proti Rusku i jinde. Podporují pravděpodobně povstalce v Mali při útocích na ruské jednotky v Africe. Kyjev také zřejmě stojí za atentáty proti ruským zájmům i na území evropských států. Například šlo o likvidaci ruského podnikatele v Monaku. Ukrajina také pomocí dronů podporovala syrské povstalce proti Basharu Asadovi. Asad byl spojencem Iránu, ale také Ruska, kam nakonec uprchl. Je možné pozorovat, jak se oba konflikty slévají do jednoho. Ukrajinci letos v červenci v Kaspickém moři zaútočili přímo na íránskou logistiku, což byla odpověď na dodávky dronů Šáhid Putinovu Rusku. Izraelský expremiér Yair Lapid před několika dny prohlásil, že pokud se vrátí k moci, bude usilovat o zbrojní spolupráci s Kyjevem. Je možné, že nějaký druh tajné spolupráce při nejmenším ve zpravodajské oblasti už dávno běží. V Izraeli i na Ukrajině se už dávno ozývají lidé, podle kterých válka v Gaze a válka na Ukrajině jsou dvě bojiště jednoho širšího konfliktu. V jednom komentáři nelze ani vyjmenovat všechny důvody, proč považovat obě války za součást velkého konfliktu a kde všude ve světě tato válka probíhá. Obavy ze třetí světové války jsou samozřejmě na místě. Je ale také možné říci, že už se odehrává, ale podobně jako ta studená, se odbývá hlavně na periferii, přinejmenším z hlediska střední Evropy.
0: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jak Kreml plní cíle ohlášené před téměř 5 lety? O tom ve svém pravidelném pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
4: Máte-li co dočinění s autoritářem, který má slibné vyhlídky stát se diktátorem, vyplatí se brát vážně všechno, co říká o svých cílech. Výjimkou není ani ruský Drang nach Westen. Jehož první fáze trvá už téměř 5 let. Kreml totiž krátce před vpádem na Ukrajinu upozornil Západ, že ten má ještě možnost oslabit NATO a tím se vyhnout nadcházející konfrontaci s ruskou armádou. V jejíž sílu tehdy v Moskvě věřili tak, že agresoři s sebou vezli slavnostní uniformu, aby se mohli producírovat po kyjevské hlavní třídě Chreščatyk. Dne 17. prosince 2021 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO. Klíčové formulace vůči NATO byly obsaženy ve článcích 4 až 7. Článek 4. Ruská federace a všichni účastníci, kteří k 27. květnu 1997 byli členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, odpovídajícím způsobem neumisťují své ozbrojené síly a výzbroj na území všech ostatních států Evropy nad rámec sil umístěných na tomto území k 27. květnu 1997. Ve výjimečných případech při vzniku situací spojených s nutností neutralizovat ohrožení bezpečnosti jednoho či více účastníků mohou být taková umístění prováděna se souhlasem všech účastníků. To by znamenalo faktické odzbrojení a stažení aliančních jednotek z Polska, Baltských států, Česka, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy. Cituji dále. Článek 5. Účastníci vylučují rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nichž jsou schopni zasahovat cíle na území jiných účastníků. Článek 6. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, přijímají závazky vylučující další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny a dalších států. Článek 7. Účastníci, kteří jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, se vzdávají vedení jakékoliv vojenské činnosti na území Ukrajiny a dalších států východní Evropy, Zakavkazska a centrální Asie. Konec citace. Přeloženo do běžného jazyka, byl tento krok ruské strany varováním, že Ukrajinu, Gruzii a centrální Asii považuje za výlučné území svého vlivu. Zároveň dával Kreml jasně najevo, že za další sféru svého zájmu považuje Polsko, Baltské státy, Česko, Slovensko a jiné země střední a východní Evropy. Už tehdy informovali ruští nezávislí analytici, a já jsem v této rubrice jejich názory tlumočil, o existenci kremelských plánů s různým časovým ohraničením. První etapou se měl stát vpád na Ukrajinu, ustanovení loutkové promoskevské vlády a zahrnutí Ukrajiny do Ruska. Následovat mělo zvolení páté kolony Kremlu evropskými voliči zpracovanými ruskou propagandou do čela jednotlivých evropských zemí. Konečným cílem je stav, kdyby o osudech všech národů rozhodovali pouze tři muži. Byl by to ruský prezident, prezident Spojených států amerických a prezident Čínské lidové republiky. Nelze říci, že by Kreml byl v plnění dávno ohlášených záměrů nedůsledný.
0: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova z Novinek. A z dnešních názorů a argumentů už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Pochod indiánů a hudebnice a publicistka Eva Turnová.
5: Nedávno jsem na půdě našla notýsek od mistra kamenáře, který u nás v domě vedl hodiny gymnastiky pro mladé dívky. Každé cvičení jsme zahajovali s pikleneckým. Jdeme za zdravím, štěstím, uměním a krásou. A už tenkrát jsme tušili, že jde o první seznamku s jogou. Do notýsku jsme si kreslili panáčky ve správném dýchacím postoji a před koncem cvičení jsme zhasli a plížili se podél stěn v improvizačním tranzu na jemnou hudbu z gramofonu. Samozřejmě, že pro klid příbuzenstva se na Vánoce nacvičovala taneční pásma, jako třeba rej bambulí, husí zobáčky nebo pochod indiánů. S kamarádkou Katkou jsme každý pohyb vnímali psychosomaticky. A když jsme mistra kamenáře opouštěli, přísahali jsme si, že nikdy nestloustneme, ani neonemocníme. Z úvodní formulky bylo slovo štěstí nejzáhadnější. A tak jsme si slíbili, že se budeme o jeho dosahování navzájem informovat. Když měla jedna dojem, že už má štěstí na dosah, napsala té druhé pohled. Štěstí je, že vydržíš s klukem hodinu mlčet. Štěstí je vypít sklenici vína na ex a dělat, že nic. Štěstí je porodit dítě. Štěstí je, že tě někdo pochopí a přijme. Katka mezitím vybudovala firmu a napsala několik románů, takže pohledů ubývalo. Před pár lety mi po dlouhé době přišel obrázek a na něm řada kráčejících apačů. Co to bude tentokrát? Štěstí je ujít 1000 kiláků? Zakopat válečnou sekeru? Tak si představ, že mám tu nejhorší nemoc. Nádory na prsu prý vypadají jako pochodující indiáni, ještě že ne jako rej bambulí nebo husí zobáky. Drž mi palce, štěstí, že tě mám. PS, teď teda rozhodně nestloustnu. Jak si tahle výjimečná, pragmatická, ale zároveň citlivá bytost, nabitá studiem Junga a kvantové fyziky, poradí s 5% nadějí na přežití? Katka zahájila klasickou léčbu, ale v jednu chvíli se jí zjevil duch havrana, což pochopila jako znamení a odjela do Amazonie. Podrobí se nejdřív tradičním indiánským detoxikačním kůrám chemoška počká. Brzy přišla zpráva. No, je to celkem záhul. Ale přišla jsem na spoustu věcí. Že přijmout s pokorou, co nejde změnit, je největší vysvobození. Že čím víc člověk něco odmítá, tím větší je tlak na to, aby si tím prošel. Akorát se mi někdy zdá, že jsem to vyfasovala za všechny. Ale myslím, že si to tady prodlužuju. Vnímám každou svoji buňku. Smrt vnímám jako iluzi. Na tu honičku za štěstím se na chvíli vykašlu, jo? A nebo ne. Štěstí je ráno se probudit a vidět stromy. To štěstí měla Katka ještě rok, pak už ne. Často si uvědomuju, že my ho pořád máme.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
6: Připomínka mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi. Český rozhlas Plus.
7: Sedm hodin začíná sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus dnes s Martinem Matějkou.
8: Český rozhlas Plus.
7: A o čem budeme mluvit v úvodní půlhodině? Saúdská Arábie jedná s Tureckem a Pákistánem o těsnější koordinaci armády tajných služeb. Co konkrétně si od tohoto spojenectví slibují? Statisíce lidí vítali papeže Leva 14. v ulicích Paříže. První papežská návštěva Francie po téměř 20 letech, ale přinesla i varování před riziky umělé inteligence. Čeho se papež obává? A v újezdu nad lesy má po jídle ze školní jídelny střevní potíže přes 300 lidí, většinou dětí. Část případů je potvrzená salmonelóza. Jak se závadné jídlo mohlo dostat ke stovkám strávníků? Nejdřív si ale poslechněte zprávy, dnes je má Marie Kšičová.
9: Pěkné ráno. Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky auta značky Škoda.
10: Ano. Týká se i automobilů Škoda.
11: Potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
10: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
11: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieselovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí, třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
12: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
9: Lidé by se také měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 tisíc lidí.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500 a víc než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně.
13: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu, David Jakš, Český rozhlas.
9: Zhruba 15 tisíc lidí z okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže pít ani vařit z kohoutkové vody. Je to kvůli příliš velkému množství olova, které ve vodě zjistily vodárny. Jak se tam dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele, ale záměrné znečištění nepředpokládají. Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažené oblasti jsou k dispozici cisterny s pitnou vodou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Představením Akt v tanvaldském kině Jas začnou oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Ty pak pokračují v neděli celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
14: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
15: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
16: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu. Po 11. hodině z Příchovic bude Radiožurnál živě vysílat mezi 10. a 14. hodinou. V živém vysílání stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: K ránu čekejte mlhy a přízemní mrazíky. Přes den ale bude jasno a slunečno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
8: Posloucháte Ranní Plus.
7: Posloucháte nás v 7 hodin 6 minut. Představitelé Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka jednali o posílení spolupráce tajných služeb. Tématem rozhovoru v saúdsko-arabském Riádu byla taky hlubší vojenská koordinace nebo širší vzájemné propojování vojenských kapacit. S odvoláním na prohlášení pákistánské armády o tom informovala agentura Reuters. S podrobnostmi už je teď ve studiu Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
7: O čem dalším jednali generál?
17: tak tím jedním z úplně nejskloňovanějších témat bylo určitě zhodnocení hrozeb, kterým vlastně Saúdská Arábie čelí. Už na začátku srpna totiž podepsali všechny tři země obranou dohodu v Mece v Saúdské Arábii. V médiích to často bylo skloňováno. Ta obranná dohoda jako takový ekvivalent toho blízkovýchodní NATO. A to proto vlastně, že země se ujišťovaly navzájem v tom, že tedy v případě napadení jedné jí přijdou armády těch dalších zemí na pomoc. Tak jako je to vlastně v případě toho článku 5 Severoatlantické aliance, tak možná proto ta souvislost. Generálové tak vlastně měli na co navazovat. Vzájemně se taky ujistili třeba o tom, že tato dohoda i nadále platí a že by ji chtěli prohlubovat i nadále.
18: No a proč by platit neměla?
17: To je dobrá otázka. Saúdská Arábie se totiž v posledních měsících potýká s údery Íránu a v posledních týdnech vlastně Saudové zaznamenali taky údery povstaleckých Husíů z Jemenu na jihu. Právě kvůli husíským útokům na ten ropovod východ-západ v Saúdské Arábii Riad tehdy žádal o pomoc právě ty své nejbližší spojence v regionu Turecko a Pákistán, ale Pákistán hrozil tehdy plnou aktivací té aliance. Turecko vyjadřovalo podporu a připravenost pomoci vojensky, ale k tomu přímému zapojení do bojů proti jemenským povstalcům zatím tedy nedošlo a obě země, Turecko i Pákistán, k tomu přistupují velmi opatrně.
18: Ty jsi mluvil o Íránu. Jeho představitelé přišli na valném shromáždění OSN v New Yorku s nabídkou na ukončení bojů pro Spojené státy. Co všechno stojí v té íránské dohodě?
17: Íránský ministr Abbas Araghchi vlastně na tom valném shromáždění řekl, že dohoda by zahájila podle něj 7denní odpočet do úplného znovu otevření Hormuzského průlivu a přerušení bojů v regionu. Ta smlouva by měla vlastně taky obsahovat třeba podrobnosti o tom už dlouho skloňovaném íránském jaderném programu. Ale Spojené státy podle agentury Reuters tu dohodu odmítly. Zamítnout ji měl přímo šéf Bílého domu, americký prezident Donald Trump. Aspoň takto tedy píše agentura s odvoláním na zdroje z Trumpovy administrativy. Podobné informace ale přináší třeba taky deník Wall Street Journal. Americký prezident k tomu podle Wall Street Journal dodal, že to se očekává vlastně obnovení bombardování těch iránských cílů, ale vlastně až po těch listopadových midterms, tedy po těch volbách ve Spojených státech.
18: Obnovené bombardování, předpokládám, bude opět znamenat další navýšení už tak vysokých cen ropy.
17: Dá se to tak říct, za pohonné hmoty si velmi pravděpodobně ještě připlatíme. Ty ceny ropy za posledních pár dní sice částečně klesly, asi možná i díky většímu provozu Hormuzským průlivem, než na jaký jsme byli zvyklí v posledních měsících. I tak ale od toho vlastně začátku té americko-izraelsko-íránské války výrazně podražilo. Ještě letos v únoru se ropa Brent obchodovala za asi $70 za barel. Včera londýnská burza zavřela s cenou $103,6 za barel. I kvůli tomu vlastně zavádí různé země, včetně Česka, cenové stropy na pohonné hmoty. Nejvyšší možnou cenu, respektive ten cenový strop, zavedla třeba Itálie, ale ceny lámou rekordy taky třeba na Slovensku a daně snižují Němci. Česká vláda, abychom zůstali v Česku, v pondělí rozhodla o tom, že uvalí mimořádnou daň na rafinérie a chce ji začít uplatňovat už v roce 2027. Vlastně chce danit marže navíc v porovnání s tím předchozím rokem, s rokem 2025. Od října taky potom začne ministerstvo financí, jak už jsme byli zvyklí, opět vlastně vydávat tu nejvyšší denní povolenou cenu pohonných hmot a taky se sníží spotřební daň na naftu.
18: Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme za tohle téma. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
18: 7:10 posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a v zahraničí zůstáváme dál. 300 tisíc věřících vítalo papeže v ulicích Paříže. Lev 14. je jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech na návštěvě Francie. V pátek pronesl projev v Elizejském paláci, při kterém varoval před neuvážlivým užíváním umělé inteligence a projel centrem Paříže na papamobilu a zúčastnil se nešpor v katedrále Notre Dame. Byl u toho i náš zpravodaj.
19: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
20: A davy se teď přesouvají směrem, kudy papež projíždí papamobilem. Nad námi je helikoptéra.
21: Jsem katolička a poprvé vidím papeže v Paříži. Ještě jsem neměla to štěstí jet do Vatikánu. Je to opravdu velký okamžik. Je to dojemné a je to historický okamžik pro katolickou mládež ve Francii i v Evropě. Nikdy na to nezapomenu. Sice papež kolem nás jenom rychle projel, ale jak často vidíte papeže z takové blízkosti? A aspoň mám video na památku.
1: Mais on a quand même vu petite vidéo souvenir, voilà.
20: Pro Melisu, která se zúčastní i mše pro více než 500 000 lidí na náměstí Concord, je papežova návštěva životním zážitkem. Emerald se jen v něm zase vidí inspiraci.
1: Mais moi j'adore la figure du pape parce que comme c'est le chef.
21: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku anebo na konci života. Doufám, že si z jeho kázání a katechezí něco odnesu. Jsem opravdu šťastná, že je tady. I když ho vůbec neznám, tak mám pocit, že ho znám. A mám k němu blízko, stejně jako díky modlitbám k dalším lidem v církvi.
20: Papež Lev XIV. Se před jízdou papamobilem sešel s prezidentem Emmanuelem Macronem. V Elizejském paláci varoval před nezodpovědným užíváním umělé inteligence.
2: Abychom nestratili svou lidskost kvůli ráji strojů, které pronikají do našeho každodenního života a utvářejí ho, je naléhavě nutné, abychom svou mysl dokázali vycvičit v etickém rozlišování, abychom dokázali rozpoznat, co je morálně dobré.
20: Před francouzskými zákonodárci taky varoval před smrtí, kterou si podle něj člověk může naplánovat. Francouzský parlament v létě přijal zákon o eutanázii, který církev kritizovala.
2: Když věda a technologie nejsou vedeny hlubším věděním, můžou nabídnout okamžitá řešení, která vycházejí vstříc přáním lidí a zmírňují jejich utrpení. Zároveň ale můžou odvést od vyššího dobra, ke kterému aspirují.
20: Na náměstí Concord, kde papež povede mši pro více než 500 000 věřících, mezitím pěvecké sbory z celé Francie nacvičují litanie a chvalospěvy. Papež Lev XIV. Je první hlava katolické církve v Paříži po 18 letech. Pařížské biskupství očekává ohromný zájem věřících. Během čtyřdenní návštěvy Francie navštíví Lev XIV. Taky slavné poutní místo Lourdes na jihu Francie, kde by se měl setkat s oběťmi sexuálního zneužívání ze strany církevních představitelů nebo zaměstnanců katolických škol. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Za minutu 7:45 ladíte sobotní ranní plus a je tu pravidelný přehled toho, co přinesl uplynulý týden na české politické scéně. Opozice oznámila, že nechala na příští týden svolat hlasování o nedůvěře vládě a kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Koalice právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto. A vláda začátkem týdne definitivně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, teď míří do poslanecké sněmovny. Stát by měl hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem o 3 miliardy vyšším. A podrobnosti shrnula reportérka Jana Čermáková.
22: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
23: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
22: A penze mají stoupnout zhruba o 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
24: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
22: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. A rozhodla i o tom, že znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu. Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků. Pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
25: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod
0: 50 korun.
22: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepší řešení.
3: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
22: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka, stejně jako na jaře, budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
4: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
22: Opatření má zatím platit do konce října a poslanci schválili koaličními hlasy novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Řidiči v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako letos. Podle opozice bude část peněz z dálničních známek chybět státnímu fondu dopravní infrastruktury. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
5: Na ty investice, na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
22: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
6: Každá vláda, každý ministr dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
22: Sněmovna schválila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Místo do půlnoci by od nového roku platila 24 hodin od zakoupení. Novelu teď posoudí senátoři. A v úvodním kole projednávání podpořili poslanci vládní novelu, která počítá s tím, že seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Důchody by se 80níkům a starším v pravidelných pětiletých intervalech zvyšovaly o 500 korun, stoletým o 1000. Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů si hradí třeba dovoz obědu nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí.
25: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
22: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotnictví a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout. Označovala ji za předvolební dárek. Pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
26: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
22: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Jana Čermáková, Český rozhlas.
7: 7 hodin 18,5 minuty a v sobotním ranním plusu teď krátký přehled zpráv. Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nějak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. A provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. A teď už nastal pravidelný čas na začtení se do zahraničních médií. Nahlédneme do nich spolu s editorem dnešního ranního vysílání Zdeňkem Novákem. Dobré ráno, tak o čem se píše v zahraničních novinách a zpravodajských serverech?
27: Dobré ráno. Nejvyšší soud Spojených států zrušil omezení, která Trumpově administrativě bránila využívat kontroverzní federální databázy. Informuje o tom server britské veřejnoprávní BBC. Systém využívá údaje o občanství a další citlivé informace k ověřování. Federální soudy nižších instancí. Přitom dříve dospěli k závěru, že rozšířené využívání databáze porušuje právo Američanů na soukromí.
7: Program Ministerstva vnitřní bezpečnosti známý jako Systematic Alien Verification for Entitlement Safe umožňuje úředníkům ověřovat oprávněnost voličů zapsaných v seznamech. Využití programu jednotlivými státy je dobrovolné, v současné době ho využívá 27 států.
27: Databáze původně vznikla v roce 1986 a měla pomoct úředníkům úředníkům ověřovat občanství nebo imigrační status žadatelů o veřejné dávky. Trumpova administrativa ale loni rozšířila její vyhledávací možnosti tím, že povolila hromadné vyhledávání s využitím citlivých údajů z registru sociálního zabezpečení.
18: A kritici podle BBC zpochybňují spolehlivost systému a varují, že by mohl vést chybnému vyškrtnutí oprávněných voličů z volebních seznamů. A právníci Trumpovy administrativy naopak tvrdí, že je systém zákonný a nezbytný k zabránění hlasování osob bez amerického občanství. A konzervativní většina nejvyššího soudu zároveň uvedla, že federální zákon omezuje rozsáhlé zásahy do voličských seznamů v období krátce před volbami, dodává web britské veřejnoprávní stanice.
27: A teď další téma. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera řekl, že Donald Trump dal Ukrajině zelenou k výrobě raket Patriot. Píše o tom zpravodajský server americké stanice CNN. Oba prezidenti se setkali tento týden v rámci zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
18: Zelenský novinářům řekl, že existují konkrétní dohody a že Trump během jejich posledního setkání zdůraznil, že učinil konečné rozhodnutí. Ukrajina tak podle jeho slov získá licenci na výrobu raket Patriot.
27: CNN ale připomíná, že Donald Trump naznačoval, že Ukrajina získá právo na výrobu raket Patriot už letos v červenci, a to na okraji summitu NATO v Turecku. O několik týdnů později ale od nabídky začal ustupovat. Podle americké stanice proto zůstává otázkou, jestli Trump také tentokrát svůj slib splní.
18: Protiletadlové střely Patriot patří k málu zbraní, které jsou schopny sestřelit balistické rakety. Nedávný celosvětový nedostatek těchto zbraní ale podle CNN přiměl desítky zemí urychlit posilování své protivzdušné obrany, což výrazně ovlivnilo také dodávky na Ukrajinu.
27: V srpnovém rozhovoru pro CNN Zelenský řekl, že Ukrajina má jen desetinu protiletadlových střel, které potřebuje k odrážení narůstajících ruských útoků. Zelenský zároveň řekl, že Spojené státy navrhly třístranné jednání Ukrajiny, Ruska a USA. Termín zatím stanoven není. Washington podle něj navrhl jako místo jednání Spojené arabské emiráty. Rusko se k účasti dosud nezavázalo, dodává závěrem web americké stanice CNN.
18: No a podle Organizace spojených národů letos ze Súdánu do Čadu uprchlo více než 55 tisíc lidí. Humanitární krize se bude dál zhoršovat, pokud nedojde k výraznému navýšení finančních prostředků. Upozorňuje na to web katarské stanice Al Jazeera.
27: Počet Súdánců přicházejících do východního Čadu podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v uplynulém týdnu vzrostl na 400 lidí denně. To je podle zmíněné organizace asi 20násobek denního počtu z předchozích měsíců.
18: OSN podle Al Jazeera uvádí, že dosud obdržela jen 20% z 1,6 miliardy dolarů potřebných k financování záchranných opatření. Situace se má podle OSN dál zhoršovat, pokud mezinárodní společenství nepomůže pokrýt schodek financování ve výši 1,28 miliardy dolarů.
27: Súdán je od dubna 2023 zmítán vnitřním konfliktem, válkou mezi tamní vládou a milicemi. O více než 3 roky později bylo podle stanice Al Jazeera vysídleno přes 11 milionů Súdáncům s tím, že 3,5 milionu z nich uprchlo do sousedních zemí.
18: Tolik informace z Al Jazeera a tolik přehled zahraničních médií. Pročetli jsme s editorem dnešního vysílání Zdeňkem Novákem. Díky, naslyšenou. Posloucháte sobotní Ranní plus. Kvůli prošlým vejcím onemocnilo v pražském újezdu nad lesy více než 300 lidí. U zhruba 20 z nich se potvrdila salmonelóza. Většina z nakažených jsou děti, které se stravují ve školní jídelně, která špatně připravené jídlo v pondělí vydala. Ředitel školy kvůli tomu vyhlásil volno. Kromě školáků mají střevní potíže i děti ze školky a důchodci, kterým obědy z jídelny vozí. Případem se teď zabývá pražská hygiena i policie.
9: Zatím 363 lidí z újezdu nad lesy nahlásilo od začátku týdne střevní potíže. Zdrojem epidemie jsou nejspíš uhlířské špagety, které v pondělí nabídla jídelna při Masarykově základní škole. Vejce, která do nich v kuchyni použili, totiž byla prošlá, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
10: Šetření ještě nebylo ukončené, ale ta vejce, která se spotřebovala po datu minimální trvanlivosti, jsou velmi silným indikátorem, že by mohla být příčinou té epidemie.
9: Recept na uhlířské špagety počítá s tím, že se vejce smíchají se smetanou a sýrem a už uvařené těstoviny se v této omáčce krátce prohřejí. Podle hygieniků ale takový postup nemusí odpovídat tomu, jak správně se syrovými vejci nakládat ve školním stravovacím provozu.
10: Technologický postup postup je stanovený tak, aby se to jídlo v celém objemu prohřálo minimálně na 70 stupňů Celsia na delší dobu, ideálně minimálně 10 minut.
9: Podle Batok bude s provozovatelem jídelny kvůli nedodržení norem zahájené správní řízení. Samotnou jídelnu teď dezinfikuje specializovaná firma. Než se v ní znovu začne vařit, odborníci provedou kontrolní stěry. Mezi nakaženými jsou i zaměstnanci jídelny. Ti budou moct do práce teprve, až budou úplně zdraví. Nákazu salmonelózou zatím lékaři potvrdili u 22 lidí. Kvůli silným zdravotním potížím spojeným se střevním onemocněním bylo ale v pražských nemocnicích hospitalizovaných od pondělí asi 50 lidí. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka nejde zřejmě o konečný počet.
8: Je to velmi dynamické, protože ti první už se uzdravují a asi velmi brzo mohou být propuštěni nebo už tak k tomu došlo, ale noví zase přicházejí.
9: Silná průjmová onemocnění, jako je právě salmonelóza, mohou být riziková hlavně pro malé děti nebo pro seniory. Těch kvůli špagetám onemocnělo 8. V mateřských školkách je zatím nemocných 13 dětí. Případu se teď věnují i policisté, zjišťují, jestli nešlo o trestný čin nebo přestupek. Ředitel Masarykovy školy, ve které se epidemie objevila, Libor Skala, vyhlásil volno až do úterý 29. září včetně. Podle něj je z hlavní budovy školy nemocných zhruba 37% dětí a asi třetina učitelů. Pokud by škola otevřela, děti by neměl kdo učit. Podle Skaly totiž hygienici v tomto případě nedoporučují slučování tříd.
11: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
9: Skala taky řekl, že zvažuje i personální změny ve vedení jídelny. Po kritice rodičů na konci týdne připustil i vlastní rezignaci. Že by Skala ve vedení školy mohl skončit, nevyvrátilo ani vedení městské části Praha 21. Nejdřív chce ale počkat na výsledky kontrol hygieny. Josefína Báčová, Český rozhlas.
18: Za 2,5 minuty bude 7:30 a v této půl hodině stihneme ještě jednu reportáž. Dva nadšenci z Chotěbuského klubu vojenské historie opravili bunkr v Českém Těšíně. Je výjimečný tím, že ho postavili Poláci, když po Mnichovské dohodě z roku 1938 načas zabrali československé území. Takové vojenské objekty se v regionu zachovaly jen dva.
12: Před sebou teďko máme černou stěnu, mohli bychom si myslet, že to je zadní část, ale opak je pravdou, je to čelní stěna, která měla být teda ještě doplněna zemním záhozem, čili že měla být zasypaná hlínou.
13: Tady vidím nějaké větve.
12: Ano, jsou kolem celé stropnice jsou umístěny větve z nejbližších stromů. Ty větve původně sloužily jako maskování proti leteckému pozorování.
14: Ján Labák se mnou stojí před bunkrem, který je u školy na sídlišti Hrabina. Objekt je z roku 1939, kdy Těšínsko po Mnichovské dohodě obsadila polská armáda. Opevnění československé linie nevyužívala, říká Ján Labák.
12: Protože ono bylo obracené na opačnou stranu, ono se mělo bránit vůči ním a v případě útoku ze západu by ty objekty byly v podstatě neúčinné. Tak je prostě od roku 1938 začali postupně bourat ve směru od Třince směrem na Bohumín.
14: Jde o jeden ze dvou bunkrů, které stihla polská armáda na Těšínsku postavit. Vzor 39. Objekt opravovali dva lidé zhruba rok ve svém volném čase. Interiér má novou výdřevu, omítky a háky na maskovací sítě. Na slavnostní otevření dorazili i kolegové z polského vojenského klubu. Miroslav Gaura popisuje svou dobovou uniformu.
15: Mám na sobě mundur polský vzor 19.
16: Mám na sobě polskou uniformu vzoru 19 z období po první světové válce. Charakteristická je absence horních kapes, jsou jenom dole. No a mám hodnost seržanta.
15: Já jsem stopňu seržanta.
14: Opravený bunkr při prvním otevření viděli hlavně děti z místní školy. Klub vojenské historie ale připravuje v nejbližší době i další možnost pro veřejnost. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
18: A co pro vás budeme mít v našem vysílání dál? V příští půlhodině rozebereme třeba větší podporu pro rodiče samoživitele a nový výpočet dávky na bydlení podle okresu, takzvanou superdávku, čekají od října změny. Půl osmé posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě jsou další zprávy. Dnes je pro vás chystá Marie Jakšičová.
17: Český rozhlas Plus.
9: Dobré ráno. Výpočet superdávky se od října změní. Částka na bydlení se bude nově odvíjet od toho, ve kterém okrese příjemce dávky bydlí. Mění se taky definice zranitelných osob. Podrobnosti o tom řekneme hned po zprávách.
1: S nákazou kvůli otravě jídlem na základní škole v újezdě nad Lesy se potýká přes 360 lidí. Část strávníků se nakazila v mateřských školách. 8 seniorů má potíže potom, co jim oběd ze školy dovezla pečovatelská služba. U několika lidí už se potvrdila salmonelóza. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie. Škola zároveň prodloužila ředitelské volno a žáci se tak do lavic vrátí nejdřív ve středu. Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Americký prezident Donald Trump Ukrajině povolí vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mu to šéf Bílého domu řekl na jejich schůzce tento týden. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. V Rusku zadrželi politologa a volebního analytika Alexandra Kyněva. Úřady ho viní z nezákonné výroby, prodeje a přepravy drog ve velkém množství. Informoval o tom web Mediazona. Kyněv obvinění z manipulace s drogami odmítá. Ještě ve středu komentoval výsledky voleb do ruské státní dumy. V příspěvcích na Telegramu mimo jiné upozornil, že zhruba polovinu elektronických hlasů získaly jiné strany než vládnoucí jednotné Rusko, které znovu zvítězilo, a to včetně kandidátů zakázaného opozičního jabloka. Tradiční svatováclavská posvícení dnes můžou zažít návštěvníci Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova. Lidé budou lisovat jablka, krouhat zelí, vařit povidla a připravovat další tradiční pokrmy jako při dřívějších oslavách úrody. Návštěvníci uvidí i lidové kroje, mlácení obilí, ruční výrobu provazu a další ukázky řemesel. Program potrvá od 9 do 17 hodin. Až do zítřka se v Praze koná 5. ročník festivalu Prague Art Week. Nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Zdarma si tak budou moct návštěvníci prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthále. Festival propojí současné umění s uměním historickým a nabídne ukázky ze soukromých sbírek i umění ve veřejném prostoru. Dnes čekejte v průběhu dne vyjasnění a vyjde i slunce. Teploty budou kolem 20 stupňů. Pršet by nemělo a bude foukat slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
17: Posloucháte Ranní plus.
18: A posloucháte nás 3,5 minuty po 7:30 dnes s Martinem Matějkou. Na severu Etiopie se po 4leté přestávce znovu obnovily boje mezi etiopskou federální armádou na jedné straně a hlavní politickou stranou severoetiopského státu Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou. Zprávy o obnovení konfliktu začaly přicházet v průběhu týdne. Od středu tigrajští představitelé mluví o regulérní válce a během včerejška se objevily zprávy, že region byl odstřižen od telefonického a internetového spojení s okolním světem. Ve vysílání teď vítám afrikanistku Lindu Picknerovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
18: Jaké informace máme o dosavadním průběhu bojů? Co se dostalo do světa předtím, než Etiopie region odstřihla od spojení?
2: Ty informace jsou poměrně kusé. Kromě toho odpojení od internetového připojení došlo také k přerušení leteckého spojení mezi Addis Abebou a těmi severními částmi. Nejde jenom o region Tigraje, ale také o ty regiony, které se kolem Tigraje nachází, ať už je to region Afaru nebo další regiony. Každopádně ty informace, které se dostávají na veřejnost, tak převážně pocházejí buď od oficiálních zástupců Addis Abebské vlády, a nebo pochází potom od těch jednotlivých rebelujících skupin, které proti vládě bojují.
18: No a víme tedy, co válku spustilo tentokrát, co bylo pomyslnou rozbuškou a v čem je to jiné oproti tomu předchozímu konfliktu v letech 2020 až 2022?
2: Ten základní rozdíl je v tom, že skupiny rebelů, které vlastně historicky stály proti sobě a jak si bojovali mezi sebou, tak se najednou byly schopny, už jsou najednou schopny se nějakým způsobem sjednotit a vystupovat proti té centrální vládě. Vlastně ani tak úplně nejde o ty etnické skupiny, kterých je v Etiopii jako celá řada. Etiopie má etnických skupin kolem stovky a je to vlastně etnická federace. Ale jde vlastně o střed mezi centrální vládou a mezi tím projektem premiéra, aby ho na, řekněme, nějakou panetiopskou ideu, která by, řekněme, přehlušila ty jednotlivé etnické principy, které v Etiopii jsou, a naopak těmi jednotlivými etniky, které mají pocit, že Abiho vláda je příliš centralistická, že nedoručuje to, co oni si mysleli, že bude doručovat, že zkrátka se snaží ta jednotlivá etnika, ten jejich vliv v rámci Etiopie umenšovat. Což je pravda, nicméně to je podstata celého toho, aby ho projektu už od roku 2018, respektive 2019. Ono to není nic úplně nového, jenom zkrátka ta situace se prostě nějakým způsobem vyvíjela a Etiopané prostě měli pocit v těch jednotlivých regionech, že ty výsledky, které jim aby sliboval, tak se dostaví jednodušeji, rychleji a že pro jejich doručování nebudou třeba používáno žádné násilí.
18: Boje jsou hlášené i ze sousedních regionů Afar a Amhara. CNN v analýze upozorňuje, že se tigrejští povstalci tentokrát spojili s někdejšími nepřátelskými frakcemi právě z těchto

0: že etnické, ty jednotlivá etnika jsou schopná definovat ten svůj společný zájem, a to je tedy odstranění Abiho vlády. To ale neznamená, že ta etnika budou schopná potom v praxi spolupracovat. Opravdu těch jako historických animozit mezi těmi jednotlivými milicemi, paramilicemi je celá řada. Takže to, že deklarují, že mají společný cíl, je jedna věc, ale to, že budou schopni ten společný cíl v praxi naplňovat, realizovat, postupovat nějak koordinovaně, je věc úplně jiná.
1: Konflikt zasáhl i zmíněný region Afar, to je část Etiopie, která je nejblíž k Rudému moři a průlivu Bab al-Manbab a důležitá námořní cesta, kterou negativně ovlivňují boje v Jemenu. Může ten obnovený konflikt v Etiopii nějak souviset s tím, co se děje v Jemenu, respektive Perském zálivu?
0: To může, ale ne úplně ve vztahu k tomu regionu Afar, ale zejména ve vztahu k Eritreji, která je sousedním státem Etiopie a která právě má ten přístup k Rudému moři, který získala právě od Etiopie v roce 93, nebo na úkor Etiopie v roce 93, když se Eritrea odtrhla. A ty eritrejské přístavy, které se nachází u Rudého moře, tak jsou opravdu zásadní, jsou klíčové. Etiopie se dlouhodobě snaží s Eritreou nějakým způsobem domluvit na přístupu k moři, což se jí nedaří. A právě Eritrea je považována za ten klíčový, řekněme, vnější faktor, nebo toho vnějšího hráče, externího hráče, který do toho konfliktu vnáší dynamiku a který jaksi má svoje vlastní zájmy týkající se podpory těch rebelů a oslabení etiopské vlády.
1: No a mohl by ten konflikt potenciálně ovlivnit bezpečnost námořních tras přes Rudé moře?
0: Asi úplně ne, protože Etiopie je vnitrozemským státem, nicméně Etiopie zároveň má v regionu celou řadu partnerů a celou řadu nepřátel. Jenom když se podíváme na to, kdo dodával drony do té války v letech 2020-2022, tak to bylo Turecko, byl to Irán, byla to Čína. Když se podíváme na sousední Džibutsko, které leží hned vedle Etiopie a které má přístav, které je pobřežní a jsou tam přístavy, tak se tam nachází několik vojenských základen. Americká, francouzská, čínská, jsou tam Japonci. Hned naproti těchto základen se nachází Saudská Arábie. Takže ano, může to mít dopad na celou stabilitu toho regionu, nejenom bezprostředně na námořní trasu.
1: Dodává afrikanistka Linda Picknerová. Děkujeme moc za vaši analýzu a hezký víkend. Naslyšenou.
0: Pěkný den i vám.
1: Je s vámi sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 7 hodin 40 a půl minuty. Jdeme teď na domácí téma. Podmínky pro takzvanou superdávku se od října znovu změní. Nově se rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných osob, kam budou spadat rodiče, samoživitelé s dětmi do 15 let věku. Dosud to bylo do 7 let. Mění se taky výpočet takzvaných normativů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů. Detaily teď probereme s Davidem Šalkem z domácí redakce. Dobrý den.
2: Pěkné ráno.
1: Pojďme nejdřív k té první změně, tedy rozšíření okruhu zranitelných osob o rodiče samoživitele s dětmi do 15 let.
2: Ano, to původní nastavení věkové hranice u dětí do 7 let kritizovaly neziskové organizace, vysvětluje Daniel Hůle z Člověka v tísni.
3: Ve chvíli, kdy nejmladšímu dítěti už nebylo 7, ale 8 let, tak ztratila vlastně ta samoživitelská domácnost status zranitelnosti a skokově jim vlastně poklesla ta dávka. Takže to zvýšení věku těch dětí na 15 let je jednoznačně krok správným směrem za nás. I kdyby to bylo na 12 let, tak už je to velmi zásadní posun.
2: Zranitelné domácnosti, tedy nově i samoživitelé s dětmi do 15 let, jsou při výpočtu superdávky zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé v průměru přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
2: A změnu vítá taky Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Dodává ale, že mezi zranitelné domácnosti i nadále nepatří třeba lidé v bytové nouzi anebo někteří seniori. A přitom mají finanční situaci podobnou jako právě samoživitelé.
1: A jak může lidem pomoci druhá úprava normativů na bydlení? Zmínili jsme, že se bude vypočítávat podle jednotlivých okresů.
2: Ano, jde o horní hranici podpory. Vypočítávají se například z počtu lidí v domácnosti průměrné ceny nájmu, který žadatelé platili v minulosti, anebo podle místa bydliště. To se dosud rozlišovalo jen na základě počtu obyvatel ve městě, což podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení neodpovídalo realitě. Nájemné třeba ve dvou krajských městech totiž podle něj může být velmi rozdílné. Výpočet na základě okresu je podle Opletala adresnější, zároveň ale může podporu ovlivnit třeba vyšší počet obecních bytů s nižším nájemným.
5: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
2: Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je zároveň problém, že v některých okresech je jen několik desítek domácností, které o superdávku žádají, a to pak celou výši normativů pro žadatele zkreslí.
1: No a jak si můžou lidé ověřit, že nově mají na podporu nárok?
2: Na webu Ministerstva práce je kalkulačka, kde jsou už zahrnutá pravidla, která začnou platit právě od 1. října. Samotnou žádost pak můžou lidé podat buď online přes klientskou zónu Jenda, nebo taky osobně na úřadu práce. Ti, kteří teď už superdávku pobírají, nemusí podávat novou žádost. Úřady práce jim totiž podporu přepočítají podle nových pravidel. Stále ale lidé musí dodat informace o příjmech a nákladech na bydlení, a to za uplynulé 3 měsíce. Nárok a propočet dávky se poté provádí každého čtvrt roku.
1: Shrnuje David Šalek z domácí redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za minutu bude 7:45 a tady je krátký přehled zpráv. Páteční ruské vzdušné útoky na Kyjev zabily 7 lidí, desítky dalších jsou zranění. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Mezi mrtvými je podle něj i 14-letý chlapec. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. Opozice svolává na příští týden hlasování o nedůvěře vládě a vládu Andreje Babiše z hnutí ANO kritizuje třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. A policie zadržela 3 osoby v souvislosti se středečním zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách, zatím ale nikoho neobvinila. Podle serveru Odkryto.cz je mezi zadrženými i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je teď šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. No a po zprávách komentář Týden očima Petra Švarce dnes nese podtitul Komu není pomoci.
6: Na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku český prezident Pavel v projevu ostře zkritizoval agresivitu Ruska, kterou označil za přímou hrozbu pro bezpečnost Evropy, a zdůraznil, že pravidla musí platit pro všechny státy, zejména ty, které jsou natolik mocné, že by je mohly zpochybňovat nebo porušovat. Protože když přestanou platit pravidla, uvolněné místo zaplní síla a svět ovládaný soupeřením velmocí je světem méně stabilním a méně schopným čelit nejpalčivějším výzvám naší doby. Pavel vyzval k mezinárodním pravidlům a skutečnému veřejnému dohledu nad umělou inteligencí, která může být pro lidstvo velice přínosná, bez účinných ochranných mechanismů však může také způsobit nesmírné škody. V New Yorku se Pavel rovněž zúčastnil jednání iniciativy vedené francouzským prezidentem Macronem, která usiluje o ochranu dětí před dopady umělé inteligence, a k jejíž deklaraci se Česko připojuje. Americký prezident Trump znovu označil stále častější varování před umělou inteligencí za mystifikaci s tím, že vývoj AI má větší potenciál než průmyslová revoluce a tento potenciál chtějí Spojené státy využít. A ve své obvyklé přejmenovávací mánii Trump oznámil, že v USA bude umělá inteligence napříště nazývána superinteligencí a v tomto smyslu se změní všechny dokumenty Spojených států. Pravda, aspoň se tak nebude moci opakovat fópa Trumpovy ministryně školství McMahonové, která se před rokem po svém nástupu do funkce pořádně ztrapnila, když televizi plamenně hovořila o zavádění umělé inteligence do škol. Anglickou zkratku pro umělou inteligenci AI, AI, však opakovaně vyslovovala jako A1, A1, čímž dokázala, že prostě neví, o čem mluví. Ve funkci je ale dosud. Česká vláda na svém zasedání schválila návrh státního rozpočtu na příští rok s druhým nejvyšším schodkem v historii, 386 miliard. Ten je o kosmetické 3 miliardy nižší, než byl původní návrh, ale na zem by se měl rychle vrátit každý, kdo by si snad myslel, že je to v důsledku nějaké vládní snahy o šetření. Výdaje jsou naopak o 6 miliard vyšší, jen se o 9 miliard zvedl odhad příjmů. Jen menší koaliční strany slibují, že se prý ještě nějaké úspory v rozpočtu najdou během podzimu. Větší rozpočtová zodpovědnost má pak přijít někdy v budoucnu. Slibem nezarmoutíš. Národní rozpočtová rada varovala, že naší republice hrozí postupná ztráta kontroly nad vývojem veřejných financí. Podle jejího předsedy Hampla už veřejné finance nemůžeme označit za udržitelné. Už za 8 let, o 3 roky dříve, než říkala loňská prognóza, může vláda při současném vývoji narazit na dluhovou brzdu. Mimochodem, šéfka Mezinárodního měnového fondu Georgievová tento týden varovala, že vyspělé země musí snížit své dluhy a omezit půjčování si. Globální ekonomické otřesy podle ní tlačily úroveň zadlužení jako po schodech, ty však nevedou do nebe. Ano, bohužel vedou někam úplně jinam. Ještě z domova. Vláda opět zregulovala ceny pohonných hmot od října a snížila spotřební daň z nafty. Premiér Babiš kvůli své kauze Čapí hnízdo zpochybnil českou justici, proti tomu se hlasitě ozvali soudci, advokáti i státní zástupci. Podle dopisu z Bruselu, který dostali české úřady, premiér Babiš nevyřešil dostatečně svůj střet zájmů převedením akcí Agrofertu do současného svěřenského fondu. Evropská komise žádá, aby Česko neposílalo k proplacení výdaje na projekty s Babišem spojených firem. V Rusku se konala taškařice označovaná za volby. Předem daný vítěz Putinova státostrana Jednotné Rusko získala ještě více mandátů než naposledy. Když hrozilo, že se do Dumy nedostane další podporovatel politiky Kremlu, Spravedlivé Rusko, po sečtení téměř všech hlasů mu najednou začaly přibývat hlasy po 10 000. Podle propočtu nezávislého magazínu Novaja Gazeta přitom Jednotné Rusko získalo jen 34% hlasů, oficiální výsledky však udávají téměř dvojnásobek. A v bavorském Mnichově je v plném proudu tradiční Oktoberfest, největší slavnost piva na světě. Ať nás při čtení zpráv nepřepadá chuť na něco silnějšího, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Švárc.
7: Posloucháte Víkendový ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
1: A teď jste s námi 10 minut před 8 hodinou. Sotva skončilo léto, lidé už s velkým předstihem schání dovolenou na příští letní sezónu. A čím dřív ji nakoupí, tím levněji je totiž vyjde. Podle cestovních kanceláří jsou takzvané first minute zájezdy čím dál oblíbenější. Meziročně vzrostl zájem o ně asi o 10%. Budeme o tom teď mluvit s Kateřinou Chaloupkovou z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Dobré ráno.
8: Dobré ráno přeji.
1: Pokud dnes půjdeme na webové stránky cestovních kanceláří nebo agentur, už tam najdeme first minute zájezdy, nabízejí je už všechny cestovky nebo aspoň většina?
8: Ano, většina určitě ano. Musím říct, že každým rokem jsme překvapeni, jak velmi brzo cestovní kanceláře vlastně startují tu nabídku na následující léto a vlastně v letošním roce už to bylo aktuálně přibližně v srpnu. Některé cestovní kanceláře vlastně začaly nabízet příští sezónu s tím, že poskytují velmi vysoké slevy. Je to tak proto, že vlastně i zahraniční ubytovatelé motivují vlastně k brzkým rezervacím, poskytují slevy a vlastně ty slevy přenáší cestovní kanceláře na své klienty.
1: Kterých zemí a destinací se týkají hlavně first minute zájezdy nejčastěji?
8: Tak tou nabídkou, nabídka cestovních kanceláří je poměrně stálá, stabilní, byť se samozřejmě snažíme každým rokem doplňovat nějaké, řekněme, méně známé, neokoukané destinace, jako třeba nějaké menší ostrovy, kam cestovní kanceláře napojují čártrová spojení, nebo nějaké, jak říkám, právě méně třeba známé, méně navštěvované destinace. Nicméně těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Jaké jsou ty největší výhody, když člověk nakupuje first minute? O kolik se může lišit cena, pokud nakoupí teď, oproti tomu, kolik by za stejný zájezd zaplatil třeba v dubnu?
8: Tohle je velmi komplikované v současné chvíli už říci, protože vlastně už většina cestovních kanceláří nemá tištěné katalogy, takže nemáme ty katalogové ceny, ale vlastně ceny se i podle poptávky různě mění v průběhu období, takže standardně se ty slevy first minute pohybují, řekněme, okolo těch 15, někdy až 25%. Záleží opět na té destinaci, jaké množství charterových letů tam cestovní kancelář poskytuje, pravidelné dopravy. Ale opravdu je to, některé cestovní kanceláře dokonce garantují, že to je nejvýhodnější nabídka v průběhu celého roku.
1: Není naopak teď nevýhodné objednávat zájezdy v době, kdy jsou extrémně drahé pohonné hmoty?
8: Tak určitým způsobem můžete mít pravdu, protože samozřejmě letecká doprava tvoří poměrně velkou část ceny toho zájezdu a promítají se do ní aktuální ceny pohonných hmot. To je určitě pravda. Na druhou stranu ty vyšší ceny pohonných hmot zde máme již vlastně půl roku, to znamená, je to něco, na co jsme si už nějak standardně zvykli a s čím zkrátka musíme počítat, s čím i cestovní kanceláře musí kalkulovat. Na druhou stranu nikdo neví, jak se ta situace vlastně vůbec do budoucna bude vyvíjet, jestli se tyto ceny tímto způsobem udrží nebo nějak výrazně klesnou. To samozřejmě nedokážeme v současné chvíli nikdo předvídat, ale zase ta velmi vysoká sleva určitým způsobem vlastně sníží případný nárůst standardní ceny.
1: A v čem jsou ty first minute zájezdy výhodné pro cestovní kanceláře? Že mají třeba peníze dlouho dopředu a jistotu naplnění kapacity?
8: Tak je to i s ohledem na nějaké, řekněme, plánování těch kapacit, optimalizace kapacit, jak my říkáme, když vidí cestovní kancelář, že má letošním roce brzkou vysokou poptávku, třeba po Španělsku dokáže v té dané destinaci navýšit kapacity a vlastně jakoby reagovat na poptávky toho trhu, což je samozřejmě vstřícné i vůči klientům, protože pak není tlak třeba na růst cen do dané destinace a podobně, ale samozřejmě cestovní kanceláře garantují ty dané kapacity, platí velmi brzké zálohy zahraničním partnerům v cizině, takže i samozřejmě to souvisí s určitým cash flow a s hospodařením v souladu s péčí řádného hospodáře.
1: Dodává Kateřina Chalupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Děkujeme moc za rozhovor a hezký víkend. Naslyšenou.
8: Já také děkuji a přeji všem hezkou sobotu. Naschledanou.
1: Ladíte sobotní ranní plus, za 4,5 minuty bude 8 hodin a v čase do dalších zpráv stihneme ještě jedno téma. Většina lidí v Jordánsku zřejmě nikdy neviděla hokejový zápas. I přesto, nebo možná právě proto, včera večer české velvyslanectví v Amánu promítalo film inspirovaný příběhem českých parahokejistů. Snímek Neporazitelní letos Česko zastupuje na tradičním festivalu evropských filmů v Amánu. A včera si na něj zašla i naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, se kterou si teď podíváme na to, jestli se hokej může dařit i v zemích, kde teplota přes den téměř nikdy neklesá k bodu mrazu. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
1: Jaká byla tedy večer atmosféra při sledování filmu o sportu, který nejspíš před promítáním většina z diváků neznala?
9: Tak chvílemi to vypadalo, jako bychom nasledovali film, ale opravdový zápas. Třeba při jedné scéně, kdy čeští parahokejisté dají ve finále proti Spojeným státům první gol, tak jedna z divaček začala tleskat a až po chvíli se zarazila, jako by si uvědomila, že to přece jenom je hraný film a ne přímý přenos zápasu. Nicméně možná by některé pohltilo i sledování opravdového zápasu. Podívat by se na něj přišli třeba dva kamarádi, kteří se posadili během toho filmu hned vedle mne a ten film je očividně velmi bavil. This is our first time
10: see hockey. Je to poprvé, co se díváme na hokej a líbilo se nám, jak se český tým dostal ze dna až na vrchol.
11: From bottom to top.
12: From zero to hero.
11: z nul hrdinové. Pravidla hokeje jsou jiná než u fotbalu, na který se díváme normálně. A myslím, že je dobré se dozvědět o jiných sportech.
9: A přestože v Amánu může občas přes zimu sněžit, tak hokej je pro Jordánce opravdu sport z jiné planety, ale třeba ti moji sousedé z vedlejšího sedadla vtipkovali, že prý teď tedy zakládají fanklub českých parahokejistů.
1: Jaký by tedy podle vás byli Jordánci hokejoví fanoušci?
9: Tak myslím, že s těmi fanoušky českými by si dobře sedli. Třeba Jordánci tady v červnu v Amánu hodně chodili do římského amfiteátru fandit jordánským fotbalistům na mistrovství světa a ta atmosféra byla vlastně velmi podobná, jako třeba v Česku na staroměstském náměstí při hokejovém mistrovství před 2 lety.
1: Ve kterých zemích regionu můžou lidi zajít i na živý hokejový zápas?
9: Tak v některých zemích, například v Saudské Arábii, se uchytil pozemní hokej, ale ty stopy ledního hokeje jsem našla možná překvapivě v mnoha zemích. Od Maroka po Kuwait jsou to většinou různé hobby týmy. Některé země mají i národní tým, i když často není složený z profesionálů. Například v Ománu hraje i malý dívčí tým. Největší jistotu ale budete mít, když budete hokejový zápas hledat ve Spojených arabských emirátech. Tam mají hokejovou ligu i desítku velkých krytých stadionů, nebo relativně velkých. A na začátku září tam dokonce odstartovala i ženská liga se 3 týmy.
1: Spojené arabské emiráty si možná taky prožijí svou hokejovou horečku. Příští rok v dubnu mají hostit hokejové mistrovství. Kde ho emiráťané uspořádají?
9: Tak bude to v oáze Al Ain, kde tedy emirátský hokej v 90. letech začínal. Ten turnaj měl být už letos na jaře, ale kvůli americko-izraelské válce proti Iránu je o rok odložený a nejde tedy o mistrovství té nejvyšší výkonnostní úrovně. Ten emirátský národní tým se postupně probojoval zhruba do 2/3 světového hokejového žebříčku a hraje tedy teď ve skupině A 2. divize a společně s Austrálií, Belgií, Chorvatskem, Srbskem a Gruzií, které tedy přivítá při tom mistrovství. Ale na rozvoj emirátského hokeje má aktuálně velmi silný vliv Rusko, protože přestože Rusko se kvůli agresi na Ukrajině nemůže účastnit mezinárodních zápasů hokejové federace, tak emirátský a ruský svaz před 2 lety podepsali dohodu o vzájemné spolupráci a týmy v Emirátech často vznikaly díky zahraničním expatům právě z hokejových velmocí, jako je Kanada nebo Rusko. A po 2 letech hraní v Emirátech navíc cizinci taky můžou začít hrát v národním týmu.
1: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu na Blízkém východě Jana Karasová. Díky moc, naslyšenou.
9: Pěkný den, naslyšenou.
7: Osobnost plus.
12: Poslední fáze závislosti byla vyloženě destruktivní. Pil jsem a bral cokoliv, co přišlo pod ruku. A najednou jsem cítil, že buď přestanu, nebo umřu. Říká o své závislosti adiktolog Karel Količ. Jak se dokázal vyléčit a co předává svým klientům?
7: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
1: 8 hodin je s vámi sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu plus 26. září. Vás za zdraví Martin Matějka.
7: Český rozhlas plus.
1: A co uslyšíte v další hodině? Xi Jinping odjíždí z Washingtonu bez zásadního průlomu ve vztazích se Spojenými státy. Jak návštěvu a její výsledky představuje Čína? 15 000 lidí v okolí Odoleny vody dál nesmí pít vodu z kohoutku. Nadlimitní olovo se našlo v 16 vrtech, jeho zdroj ale stále není známý, kdy bude voda znovu bezpečná. A Česko od října znovu reguluje ceny pohonných hmot a zavádí mimořádnou daň pro rafinérie. Pomůže to zastavit zdražování benzínu a nafty? Teď ale uslyšíte zprávy od Marie Jakšičové.
13: Dobré ráno. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Samotné šetření neznamená, že Hofírek o prověrku přijde, pokud by o tom ale úřad rozhodl, nemohl by dál sloužit v armádě. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své 4denní návštěvě Francie. Dnes plánuje mimo jiné navštívit středisko Maison Bakita, které pomáhá migrantům. Odpoledne pak bude sloužit mši na největším pařížském náměstí. Na plac a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijede podle organizátorů víc než 500 000 lidí.
14: Před večerem vše už na náměstí Concord stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
13: Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl iránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Oznámil to iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Šéf iránské diplomacie uvedl, že Spojené státy musí splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění. To Washington a Teherán podepsali v červnu.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceládu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
15: Robia to tiež Francúzi, LCP, máme s nimi veľkú spoluprácu. V podstate riešenie nebude ani jedno z toho, čo je. Najdeme si podmienky, aké tam budú a spolu vymyslíme nové riešenie.
16: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
15: Předcházející misia potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučininy.
16: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
13: Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
17: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
13: Mezi nejčastější destinace patrí Španielsko, Nemecko, Slovensko, Francie. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. 7letý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. Pokračuje mluvčí zoo Jan Bedřich.
18: Je to samec, od kterého si právě slibujeme ideálně nová mláďata, nová tygřata, až teda dovezeme i nějakou další samici. Minimálně 2-3 dny bude určitě ten prostor návštěvnický zavřený, aby měl ten tygr opravdu klid. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by tygr měl být návštěvníky viděn už počátkem příštího týdne.
13: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách kolem 12. Podobné počasí by mělo vydržet celý následující týden. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
7: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to 6 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám dnes přeje Martin Matějka. Nové strategické směřování. Tak hodnotil washingtonské setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jeho čínský protějšek Xi Jinping. Jednání obou politiků v Bílém domě ale konkrétní výsledky nepřinesla, píše to agentura Reuters. Schůzka podle všeho nezpůsobila ani průlom v důležitých otázkách, jako je umělá inteligence, vzájemný obchod nebo Tajvan. Jak výsledky návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga hodnotí v Číně, to teď probereme se synoložkou z projektu Synopsis Simonou Fantovou. Dobrý den.
19: Dobré ráno.
1: Jak o návštěvě tedy referují čínská státní média? Čeho si všímají nejvíc?
8: Čínská státní média si určitě nejvíc všímají právě té pompéznosti. Píšou, jak je skvělé, že byl prezident, nebo že byl generální tajemník Xi Jinping prezidentem Donaldem Trumpem přijatý s takovou pompou, že byl vyzvednutý už na runway, všímají si třeba té vojenské přehlídky. A zároveň píšou o Xi Jinpingovi jako o určitém stabilizačním prvku, o vedení té stability v celém tom dialogu. Takže píšou hodně o té pompéznosti, ale už málo píšou o tom, co bylo fakticky výsledkem těch jednání, protože k tomu výsledku skutečně nikde moc nedošlo.
1: Čínského prezidenta vítal Donald Trump osobně přímo na letišti, což bylo mimořádné gesto. Jak v Číně vnímají toto okázalé přijetí, kterého se čínskému prezidentovi dostalo?
8: Těm se to líbí. Velice výrazně o tom reportovala média, třeba agentura Xinhua, státní agentura tisková, tak ta poskytla mnoho fotek. Mají pocit, že tohleto je důležitá věc. Skutečně asi je důležité, že se mocnosti mezi sebou baví, ale možná i právě to, jak výrazně reportují právě o tom vřelém přijetí a nereportují už o skutečné substanci těch jednání, tak svědčí o tom, že ta jednání možná byla pompézní, ale nepřinesla moc výsledků.
1: Prezident si po jednáních řekl, že v mnoha otázkách dosáhl s americkým protějškem shody. Která otázka je pro Čínu ta nejdůležitější, nejcitlivější, kde by podporu Spojených států potřeboval nejvíc?
8: Čínská lidová republika vždycky chce zmiňovat Tchaj-wan. Takže Tchaj-wan je samostatný stát, ale Čínská lidová republika se do jakýchkoliv prohlášení vždycky snaží dostat jakoukoliv zmínku o tom, jaký posun v té retorice, který by směřoval k tomu, že samostatnost Tchaj-wanu nebudou Spojené státy podporovat. Ten Tchaj-wan není součástí komuniké, nemáme zprávy o tom, jakým způsobem se oba vůdci o této věci bavili. Takže si myslím, že zrovna v této otázce žádného průlomu nedosáhli. Zásadní nicméně bylo, že se dosáhlo prodloužení toho obchodního příměří z Pusanu, což znamená, že to současné příměří mělo trvat do začátku listopadu, ale prodloužilo se o 2 měsíce, což oběma velmocem dává prostor pro to, aby se dalo jednat o nějaké širší obchodní dohodě. To příměří je nedostatečné, zároveň je krátkodobé. Obě velmoci jeví zájem o to, aby bylo nahrazené něčím stabilnějším. A nyní je tady prostor pro jednání, ale je otázka, jak to jednání ani bude probíhat, protože máme třeba zprávy o tom, že Spojené státy nejsou spokojené s tím, jakým způsobem Čínská lidová republika plní součástí těch dohod, přičemž zde byla dohoda třeba o kovech vzácných zemin, kde Čína tedy dominuje. Spojené státy se to nějakým způsobem snaží zvrátit a snaží se mít podíl také na jejich zpracování a vývozu.
1: Xi Jinping během schůzky vyzval k pravidelnému dialogu obou armád. Proč je pro Čínu důležitá právě tato oblast, respektive co by se muselo stát, aby došlo k nějakému výraznějšímu konfliktu obou velmocí?
8: K konfliktům může někdy dojít velice snadno. Čínská lidová republika by se ráda stala zásadní vojenskou velmocí, skutečně výrazně zbrojí. Vidíme, jakým způsobem to znervozňuje státy v okolí. Nejenom Tchaj-wan, Japonsko nebo třeba Filipíny či Indii, kde skutečně na hranicích probíhají spory, ale třeba i vzdálené země, jako je Austrálie nebo Nový Zéland. Spojené státy v současné době vojensky dominují oblasti Indo-Pacifiku, zejména v Pacifiku mají vlastní dominanci. Čínská lidová republika se snaží toto zvrátit. Mimo jiné v cestě stojí právě ten Tchaj-wan, který představuje určitou pomyslnou bránu do Tichomoří. Ve chvíli, kdy spolu ty velmoci nebudou mluvit, tak existuje riziko, že dojde třeba k nějakému náhodnému střetu. A ve chvíli, kdy nebude ustavený určitý komunikační kanál, jak tyto střety komunikovat a řešit, tak to může eskalovat v nějakou širší válku. A přesně tohle to je podle mě ten důvod, proč by obě země měly mít nějaký vojenský dialog.
1: Jak vůbec vnímají v Číně tedy Spojené státy jako obchodního partnera i v souvislosti s celní válkou a americkým tlakem?
8: Překvapivě v Čínské lidové republice poměrně přesně pojmenovali, že oba státy, jak Čínská lidová republika, tak Spojené státy, jsou na sobě závislí. Čínská lidová republika je země, která je založená na exportu a zároveň také má nedostatek zahraničních investic. Z Čínské lidové republiky se postupně stahují různé důležité americké firmy, což pro čínskou ekonomiku není dobré. Dělají to mimo jiné z toho důvodu, že je zde neslučitelnost právního prostředí amerického a čínského, že vymahatelnost práva v Čínské lidové republice není vysoká, také z toho důvodu, že je velice těžké si nějakým způsobem orientovat v tom prostředí. Čínská lidová republika by byla ráda, kdyby se obchodní partneři právě vraceli, ale ne vždycky je to možné. Zároveň by byla ráda, kdyby měla větší přístup na americké trhy, protože sama je zaměřená na export některých konkrétních produktů, například elektroaut nebo solárních panelů, na které jsou ale ve Spojených státech uvaleny výrazné cla, která prakticky znemožňují dovoz některých produktů.
1: Ještě jedna věc je zajímavá. Čína zapůjčí zoologické zahradě v Atlantě dvojici pand. Ty používá čínská diplomacie jako symbol vstřícného gesta. Co bude podle vás Čína za toto gesto očekávat?
8: Já si myslím, že pro Čínskou lidovou republiku je důležité, aby byla vnímaná pozitivně ve Spojených státech. Zapůjčení pand je vždycky problematická záležitost. Mělo by směřovat k tomu, aby lidé, kteří mají pandy rádi, protože mají pocit, že vypadají roztomile, tak aby si zlepšili svůj obraz o Číně, aby ji začali vnímat pozitivněji a panda k tomu má na pomoci. Nicméně s těmi pandami je třeba být vždycky opatrný. Skutečně se zapůjčují se za nějakou finanční kompenzaci. Zároveň živit pandu je velice složité, ale v době moderních technologií a třeba webkamer je také velice složité, jakým způsobem o tu pandu pečovat, aby čínští občané, kteří často ty pandy sledují třeba právě přes webkamery doma v Číně, jak se jim daří a tak aby neměli pocit, že se těm pandám dobře nedaří, protože Spojené státy předtím měly incident právě s jinými americkými pandami, které dle čínských uživatelů internetu byly v nepohodě a způsobovalo to veliké problémy mezi oběma státy. Tak s těmi pandemi bych byla opatrná.
1: Dobře, tak když budou pandy v pohodě, tak možná i ty vztahy budou v pohodě. Tolik Simona Fantová, synoložka z projektu Synopsis. Děkujeme za rozhovor, hezký víkend, naslyšenou.
8: Já vám děkuji, krásný den.
1: 8 hodin, skoro 14 minut, posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a teď se podíváme na to, o čem píšou dnes české deníky a zpravodajské servery. Pročteme opět s editorem dnešního ranního vysílání Zdeňkem Novákem. Dobré ráno.
20: Dobré ráno. Deník Právo v článku s titulkem Vysoké školy kvůli škrtům v rozpočtu přijmou méně lidí upozorňuje, že veřejné školy možná příští rok omezí počet nově přijatých studentů. Vláda jim totiž v návrhu rozpočtu na rok 2027 přidělila méně peněz, než by potřebovali kvůli očekávanému nárůstu počtu maturantů, uvádí deník.
1: Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické Milan Pospíšil Právu řekl, že pokud vláda finance nenavýší, školy budou muset počet přijatých studentů omezit, aby nedošlo ke zhoršení kvality studia.
20: V návrhu rozpočtu vláda počítá pro vysoké školy s necelými 36 miliardami korun. To je asi o 293 milionů méně než letos. Podle Pospíšila by s touto částkou školy mohly přijmout maximálně 59 tisíc nových studentů. V roce 2025 přitom na veřejných vysokých školách zahájilo bakalářské nebo magisterské studium přes 63 tisíc lidí. Příští rok má navíc k maturitám podle odhadu přijít zhruba o 4 000 studentů víc než letos.
1: Proti výši rozpočtu nicméně protestují Česká konference rektorů i Rada vysokých škol. Ta podle Práva kritizuje rozpor mezi deklarovanou podporou vzdělávání, vědy a výzkumu na jedné straně a nastavením státního rozpočtu na straně druhé, upozorňuje závěrem deník Právo.
20: A web Echo 24 upozorňuje na varování ministerstva dopravy před nákupem dálničních známek z neoficiálních e-shopů. Zatímco u některých hrozí, že si lidé za platnou známku jen zbyt připlatí, u jiných, těch vysloveně podvodných webů, můžou přijít až o desítky tisíc korun.
1: Stát kvůli tomu letos v létě přesunul oficiální e-shop pod jednotnou doménu edálnice.gov.cz, aby řidičům usnadnilo rozpoznání oficiálního webu od těch neoficiálních.
20: Ministerstvo rozlišuje takzvané šedé e-shopy, které známku skutečně prodávají, ale účtují si k její ceně poplatek, a podvodné weby. Policie například letos řešila případ ženy, která chtěla koupit desetidenní známku za 290 korun, ale po zadání údajů z karty jí z účtu zmizelo přes 12 000 korun. V jiném případu přišla žena při nákupu roční známky o 38 000 korun. Uzavírá web Echo24.
1: A server Seznam zprávy přináší nové informace o rozsáhlém případu korupce v nemocnicích na severu Čech a v Jihlavě. Krátce před uzavřením vyšetřování podle serveru vypovídali další dva obvinění. A to bývalý spolumajitel zdravotnické firmy MediService Jan Mára a někdyjší obchodní náměstek holdingu Krajská zdravotní Pavel Voral. Oba se podle zdrojů serveru přiznali ke korupci a usilují o uzavření dohody o vině a trestu.
20: Podle serveru Mára při výslechu přiznal uplácení manažerů Krajské zdravotní i hlavního obviněného Tomáše Buriana. Policie v obvinění uvádí, že Mára jako spolumajitel firmy MediService poskytl skupině přes 735 tisíc korun. Výše úplatků se podle vyšetřovatelů pohybovala od 2 do 15% podle objemu zdravotnického materiálu, který Krajská zdravotní od firmy odebírala.
1: Píše se na zpravodajském serveru Seznam zprávy. A tolik přehled toho, o čem se píše v domácích novinách a na zpravodajských serverech se Zdeňkem Novákem. Díky za to, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
1: Posloucháte sobotní ranní plus, teď v 8 hodin 17,5 minuty jdeme k další reportáži. Zatím z nich zní jen čtvrtina a už teď je to velkolepý zážitek. Nové varhany v ostravské katedrále Božského spasitele dostávají finální zvuk. Po dokončení se nástroj zařadí mezi 10 největších v Česku. A k tomu, aby dobře zněl, potřebují varhanáři nejen perfektní sluch, ale taky kondici.
0: Varhanář Petr Novotný zkouší, jak znějí různé rejstříky. Některé mají ostřejší tón, některé jemnější. A právě ten správný tón a barvu teď odborníci v katedrále Božského spasitele hledají.
21: Větší zvuk pléno. Tuby jazykové rejstříky. Oni jsou tam nahoře, to má troubit do prostoru.
0: Jako trubky.
21: Jako trubky. Velká paráda. To bude masakr, prostě to jako... Já se na to strašně těším, až to bude hotový.
0: A intonátor Boris Mettler se přitom i docela naběhá po dřevěných i po točitých kamenných schodech katedrály.
22: Nahoře někdo zahraje a někdo se běhne, většinou já, dolů a poslechne si, jak to vlastně dole zní. Když řekneme dobrý, fajn, tak zase ty schody vyběhnu nahoru a pak se to prochází píšťalo po píšťale.
0: Halo, teďka to C-čko nahoru, takhle.
22: V praxi se to ukázalo řvát po lidech dost nepraktický. Jednak lidi, kteří se dole modlí, tak se jim to úplně nelíbí a večer jste potom bez hlasu.
0: Aby intonéři nepořvávali v chrámu, pořídili si vysílačky a pokyny si předávají skrze ně.
23: C-čko ještě slabé. Dobře, jdeme dál, F.
0: Každou barvu a každý jemný odstín zvuku těchto varhan si budou moct lidé poprvé vychutnat 22. listopadu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: 8 hodin 20 minut v sobotním ranním plusu, teď krátký přehled zpráv. Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka, zjistil to zpravodajský server Jirozlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné, není ale známé proč. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. A provoz vlaků na koridoru mezi Prahou a Brnem je u České Třebové zastavený. Mezi stanicemi Rájec, Jestřebí a Blansko totiž vlak srazil člověka. Na svém webu o tom informují České dráhy. Maďarskem v posledních dnech hýbe série zatýkání a nových vyšetřování lidí spojených s érou Viktora Orbána. Ve vazbě skončil i jeden z nejbohatších Maďarů a prokuratura chce zbavit imunity dva bývalé Orbánovy ministry. Současně ale žádá o vydání premiéra Petera Maďara kvůli telefonu, který měl před 2 lety hodit do Dunaje. Maďar s vydáním souhlasí, zároveň ale prokuraturu kritizuje, protože podle něj jedná účelově. Co se v Maďarsku děje, to teď probereme se zpravodajkou Bárou Vránovou. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Kdo všechno tedy během posledních dnů skončil ve vazbě a kvůli čemu?
2: Ten seznam je poměrně široký, nejvýraznější je případ Daniela Jelineka, jednoho z nejbohatších Maďarů. Spolu s ním skončil ve vazbě také Norbert Sivek, který za Orbánovy vlády vedl státní správu majetku. To vyšetřování se týká nákupu stovek ojetých autobusů pro státního dopravce Volánbus. Policie prověřuje podezření, že se při těchto obchodech v letech 2015 až 2018 vyváděly miliardy forintů a právě tahle kauza už sahá i do politiky. Prokuratura chce kvůli ní zbavit imunity bývalého ministra pro národní rozvoj Mikloše Šestáka a podle vyšetřovatelů mohl přes prostředníka tento člověk přijmout úplatky za více než 11 miliard forintů, což je v přepočtu asi 700 milionů korun. Šesták tvrdí, že žádný trestný čin nespáchal.
1: Prokuratura ale žádá o odebrání imunity ještě druhému ministrovi z Orbánovy éry. Proč?
2: To je Baláš Hanko, který ještě letos vedl Ministerstvo kultury a inovací. Tady úřady vyšetřují rozdělování peněz z Národního kulturního fondu. Podle prokuratury se část ze 17 miliard forintů, tedy více než miliardy korun, rozdělovala podle jakéhosi politického klíče a ty peníze měly jít mimo jiné pomáhat financovat letošní kampaň strany Fidesz, Orbánovy strany Fidesz. Hanko to odmítá a vyšetřování označuje za politicky motivované. Parlament má o vydání obou bývalých ministrů rozhodovat v pondělí.
1: Ve stejný den má ale rozhodovat také o imunitě premiéra Petera Maďara. Čeho se týká jeho případ?
2: Ten už se netýká peněz nebo jejich zpronevěry, jde o incident z léta 2024, kdy byl Maďar ještě opozičním politikem a poslanec Evropského parlamentu. V jednom budapeštském baru tehdy vzal telefon muži, který si ho natáčel a následně ho hodil do Dunaje. Ten telefon, ne toho muže. Prokuratura ho chce stíhat kvůli podezření z krádeže, protože telefon podle svědků chvíli nosil v kapse, než ho zahodil do řeky. Maďar sám poslance vyzval, aby ho imunity zbavili, zároveň ale tvrdí, že je účelové jeho případ na jednu úroveň s těmi miliardovými kauzami bývalých ministrů. A tím se vlastně vyostřil i ten jeho spor s prokuraturou.
1: A proč Maďar zpochybňuje právě prokuraturu?
2: On tvrdí, že teď postupuje rychle proti němu, zatímco některé závažné případy z Orbánovy éry se roky nikam neposouvaly. A do toho přišlo svědectví jejího bývalého vysoce postaveného představitele Pála Firta. Ten vedl útvar, který vyšetřoval právě politicky citlivé kauzy. A v červnu tento člověk rezignoval. Podle serveru Telex.hu ale zveřejnil, že mu nadřízení v některých případech říkali, koho může vyšetřovat, koho nemá vyslýchat a kterým směrem se má to vyšetřování ubírat. Nejvyšší prokuratura jeho tvrzení důrazně odmítá a označuje to za nepravdivou informaci. Takže vedle samotných korupčních případů se teď v Maďarsku řeší i to, jak prokuratura v politicky citlivých kauzách fungovala za předchozí vlády.
1: Dění v Maďarsku teď shrnula v sobotním ranním plusu zpravodajka Českého rozhlasu Bára Vránová. Díky za aktuální informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte sobotní ranní plus, za 5,5 minuty bude 8:30 a jdeme na další téma. Papež Lev 14. dnes odslouží mši v centru Paříže pro více než 500 000 lidí. Hlava katolické církve je ve Francii druhým dnem a její návštěvu provází obrovský zájem věřících. V pátek papežovou cestu papamobilem Paříží sledovali 100 000 lidí přímo v ulicích. Večer vedl vigílii na fotbalovém stadionu v Saint-Denis. Vše sleduje i náš pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak jak bude vypadat ta dnešní venkovní mše na náměstí Concord?
3: Na náměstí, které je taky známé jako náměstí Svornosti, už jsou velkoplošné obrazovky, reproduktory, vyrostlo tam takové pódium se zlatým křížem. Já když jsem se tam byl podívat včera večer, tak už tam nacvičovali hudebníci různé chvalospěvy a litanie. A církev oznámila, že se předem registrovalo 600 000 lidí, kteří se té mše dneska budou chtít zúčastnit. Mezi nimi i Melissa, která papežovu návštěvu považuje za historický okamžik pro francouzské katolíky.
4: Jsem katolička a poprvé vidím papeže v Paříži. Ještě jsem neměla to štěstí jet do Vatikánu. Je to dojemné a je to historický okamžik pro katolickou mládež ve Francii i v Evropě. Jak často vidíte papeže z takové blízkosti? A aspoň mám video na památku.
3: Na místě jsou i přísná bezpečnostní opatření, všude jsou zátarasy, uzavřený je vjezd aut i některé ulice, uzavřené jsou taky stanice metra a na bezpečnost dohlížejí tisíce policistů a vojáků.
1: Papež v pátek v Elizejském paláci varoval před umělou inteligencí, co přesně řekl?
3: Jeho hlavní tezí bylo to, že AI, tedy umělá inteligence, má zůstat nástrojem člověka, nikoliv člověka nějak nahrazovat nebo ovládat. Podle papeže se musí lidstvo neustále učit a měli bychom vést lidi k etickému rozlišování, abychom věděli, jak s umělou inteligencí zacházet.
5: Abychom nestratili svou lidskost kvůli ráji strojů, které pronikají do našeho každodenního života a utvářejí ho, je naléhavě nutné, abychom svou mysl dokázali vycvičit v etickém rozlišování, abychom dokázali rozpoznat, co je morálně dobré.
3: Papež taky upozornil na paradox, kdy strojům říkáme inteligentní, zatímco zároveň podle něj někdy hodnotíme lidský život podle výkonnosti a produktivity a lidi, kteří už produktivní nejsou, odsunujeme stranou. Lev 14. taky varoval před nabídkou naplánované smrti a zdůraznil ochranu života až do jeho přirozeného konce.
5: Když věda a technologie nejsou vedeny hlubším věděním, můžou nabídnout okamžitá řešení, která vycházejí vstříc přáním lidí a zmírňují jejich utrpení. Zároveň je ale můžou odvést od vyššího dobra, ke kterému aspirují.
3: Aniž by to papež řekl napřímo, tak tento projev pronesl před francouzskými zákonodárci nebo třeba před francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. A byl to právě francouzský parlament, který v létě schválil zákon o eutanázii a asistované sebevraždě, který mimochodem církev poměrně hlasitě kritizovala.
1: A jaký byl papežův příjezd do Francie poprvé po 18 letech?
3: Papeže v ulicích Paříže vítalo až 300 tisíc lidí, všude po městě jsou vylepené plakáty a banery s papežovým obličejem a nápisem Vítejte v Paříži. Já jsem se byl podívat na místě, kudy projížděl papamobilem a když projel kolem nás, tak lidé tleskali a křičeli, ať žije papež. Ta trasa byla dlouhá asi 2,5 kilometru a končila u katedrály Notre Dame, kde se papež účastnil slavení nešpor. Skupina lidí pak stála i nedaleko právě té to slavné gotické katedrály a doufala, že uvidí papeže, až bude odjíždět. A v jednu chvíli opravdu, když kolem nás projížděl, už tady nebyl v papamobilu, ale v takovém velkém SUV, tak když byl asi 10 metrů od nás, tak stáhnul okénko a zamával nám, což bylo pro spoustu lidí možná dojemnější, než když projížděl tím papamobilem a bylo to takové organizované. Papež pak zavítal na stadion Stade de France, tento fotbalový stadion zaplnil mělo téměř 80 tisíc mladých lidí ve věku od 17 do 35 let. Ti papeže hlasitě vítali a on pak odpovídal přímo na jejich otázky. Mluvil s nimi třeba o víře, budoucnosti, životních rozhodnutích nebo povoláních a poté následovala duchovnější část večera s modlitbou. Papež ještě poté z Paříže zavítá třeba na slavné poutní místo Lourdes na jihu země.
1: Návštěvu papeže ve Francii sleduje a informuje o ní zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži Marcel Faltis. Děkujeme za to, naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
1: A o čem budeme mluvit v našem vysílání dál v příští půl hodině třeba rozebereme to, že Česko od října znovu reguluje ceny pohonných hmot. Deváté posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě jsou další zprávy s Marií Jakšičovou.
7: Český rozhlas Plus.
13: Pěkné ráno. Provoz vlaků na koridoru mezi Prahou a Brnem je u České Třebové zastavený. Mezi stanicemi Rájec, Jestřebí a Blansko totiž vlak srazil člověka. Na svém webu o tom informují České dráhy. V úseku je zavedená náhradní autobusová doprava a některé dálkové vlaky jedou po odklonné trase. Omezení by mělo trvat ještě asi půl hodiny. Policisté pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký a střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bradkou. Z pracoviště odešel ve vězeňském oblečení šedé barvy. Informace o něm volejte na linku 158. Bílý dům zabránil novinářům CNN cestovat společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do státu Tennessee. Reportéři stanice nakonec na palubě letounu Air Force One nepoletí. Podle CNN o tom informovala Trumpova administrativa. Ta přitom neoznámila žádnou náhradu média. Trumpovu sobotní cestu na univerzitní fotbalový zápas tak pravděpodobně nebude pokrývat žádná televize. V Madridu dnes budou pokračovat demonstrace proti bytové krizi. Tento týden se k protestům už shromáždili tisíce Španělů. Nesouhlasí s případem 87-leté ženy, kterou úřady vystěhovaly z bytu, ve kterém žila přes 70 let. Nemohla si teď dovolit prudce rostoucí cenu nájmu. Španělský premiér Pedro Sánchez označil situaci za společenskou tragédii. Chorvatská policie vyzvedla 5 utonulých migrantů z řeky Kupa na hranici se Slovinskem. Zhruba dalších 20 se podle policie podařilo zachránit. Jeden policista po přivolání skočil do vody a 5 lidem pomohl. 14 lidí ze stejné skupiny přeplavalo řeku a dostalo se do Slovinska. To společně s Chorvatskem leží na takzvané západobalkánské migrační trase, která patří k hlavním trasám pro vstup migrantů do Evropské unie. Školním jídelnám zbývá rok na to, aby si nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba víc bezmasých jídel. Státní zdravotní ústav doporučuje, aby na nové jídelníčky přešly co nejdřív. Budou mít čas odhalit nedostatky a napravit je. V Českém Krumlově dnes připomenou svatováclavskou tradici. V historickém centru bude jarmark, vystoupí tam folklorní soubory a setkají se Václavové a Václavky. V klášterní zahradě je na odpoledne připravená degustace vín, večer se pak otevřou muzea a galerie. Přes den bude jasno a vyjde slunce a teploty budou 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
7: Posloucháte Ranní plus.
1: A pokračujeme 3,5 minuty po půl deváté. Zhruba 15 000 lidí v okolí Odoleny vody dál nesmí používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny našly nadlimitní množství olova. V 16 vrtech v jímacím území Řepínský důl 14 z nich odstavili. Nejnovější rozbory na několika dalších místech podle aktuálních dat středočeských vodáren už vyšly v limitu zdroj kontaminace, ale stále není známý. Vodárny prověřují mimo jiné starou skládku Kasova Rokle a podali trestní oznámení. Naším hostem je teď technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
1: Tak co jste od pátečního odpoledne zjistili nového? Jste dnes blíž k tomu, odkud se třeba olovo do vody dostalo?
6: Já bych rád řekl, že celá kauza byla převzatá policií České republiky, která pracuje s několika možnými verzemi. To vyšetřování probíhá a zatím se můžeme jenom domnívat a spekulovat, ale jistotu ohledně té příčiny nemáme a proto si budeme muset počkat na výsledky vyšetřování.
1: Jak vyšly páteční večerní rozbory na těch dalších místech? Vyšly opravdu v limitu? Znamená to, že se kontaminace dál nešíří?
6: Výsledky vycházely lépe, takže po včerejšku jsme opatrně optimističtí, ale samozřejmě vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat, ale ta tendence je zlepšující se.
1: Kolik vzorků teď denně odebíráte a co musí ty rozbory ukázat, aby byla voda znovu pitná?
6: Odebíráme denně několik desítek až stovek vzorků podle potřeby. Samozřejmě snažíme se zmapovat chování celé té sítě. Nebereme vzorky zdaleka jenom v té postižené oblasti, ale i všude jinde po celé naší síti, kterou máme ve správě. A proto, abychom mohli prohlásit vodu za pitnou, tak musí vyjít ten výsledek v normě několik dní po sobě a v té chvíli máme vlastně jistotu, že neohrožujeme obyvatelstvo vodou, která by byla nepitná.
1: Vrty jsou zabezpečené, podle vyjádření vodáren nejsou na nich stopy po násilném vniknutí. Co jste při té kontrole zjistili?
6: My ty vrty máme zabezpečené velice dobře, kromě těch běžných opatření, jako je oplocení, uzamčení, tak je máme hlídané i zabezpečovacím zařízením, ze kterého je alarm vyveden až na náš centrální dispečing, takže máme naprostou jistotu, že k narušení nedošlo. Nicméně ta zdrojová oblast, odkud se nám tam ta voda sbírá a natéká nám do těch studní, protože představme si to jako studnu hlubokou několik desítek metrů, tak ta oblast je poměrně veliká a tam se mohlo přihodit lecos. A v tuhle chvíli zatím opravdu nevíme, jsme na počátku toho vyšetřování a navíc teď jsme ve fázi, kdy jako vodárny se snažíme vyřešit ty akutní následky a naší prioritou je co nejdříve obnovit dodávky vody v kvalitě pitné vody, tak aby z ní naši zákazníci mohli vařit a mohli jí pít. A to nalezení a řešení příčiny výskytu olova bude pravděpodobně složitější. My máme ty postižené vrty odstavené, nahrazujeme dodávky vody z jiných vrtů, které zasažené nejsou a budeme muset vyřešit, odkud se nám tamto olovo vzalo, protože desítky let se tam vlastně nevyskytovalo olovo žádné, takže je to pro nás situace, která je zcela nová.
1: Jestli se nepletu, tak jednou z možností, kterou prověřujete, je stará skládka Kasova Rokle. Blízko, jak

0: způsobit změnu toho podzemního proudění a tím se začalo vyplavovat něco, co dříve vyplavováno nebylo a tím mohlo dojít ke kontaminaci části těch našich zdrojů. Ale opravdu tu příčinu nevíme, berte to jako nějakou moji pracovní hypotézu nebo spekulaci.
1: Jeden z těch dvou vodojemů v odolné vodě jste odstavili. Co teď vlastně děláte s vodou, která už je v podrubí? Musíte tu síť proplachovat nějak, nebo co se s tím technicky děje?
0: Ta síť je samozřejmě intenzivně proplachována, snažíme se tu kontaminovanou vodu co nejdříve z toho potrubí dostat ven, nicméně část té vody zasažené olovem už se nám dostala do potrubí, které vede až k zákazníkům i do těch vodovodních přípojek, takže ta se bude muset spotřebovat. Proto jsme i prohlásili vodu za nepitnou, je možné se v ní sprchovat, je možné v ní prát prádlo. Ona z tohoto pohledu závadná nijak není, ale podle české normy není pitná. Hmm.
1: A pokud by už další olovo do sítě nepřitékalo, za jak dlouho se v ní voda úplně vymění?
0: My doufáme, že to bude v řádu několika málo dní, ale to je optimistická varianta, kterou samozřejmě nemůžeme zaručit. Zatím sledujeme ten vývoj situace a na základě výsledků zavádíme i hned opatření tak, aby ten diskomfort pro naše zákazníky trval co nejkratší dobu. Takže doufáme, že to bude trvat několik málo dní, ale zaručit to nemůžeme.
1: A můžete jenom ještě nakonec dovysvětlit nebo ještě upřesnit na závěr, kolik těch vyhovujících rozborů potřebujete a kdo o zrušení zákazu pití vody nakonec rozhodne?
0: O zrušení zákazu pití vody můžeme rozhodnout my na základě několika po sobě jdoucích dní. Jsou to typicky dva dny, kdy nám se neobjeví v síti ani jeden vzorek, který by byl přes normu. V tuhle chvíli máme jeden den, kdy jsme byli v normě. Uvidíme, jak nám to bude vycházet dnes a zítra.
1: Dodává Bohdan Soukup, technický ředitel Středočeských vodáren, který byl hostem sobotního ranního Plusu. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Já také děkuji. Naslyšenou.
1: Posloucháte sobotní ranní Plus, teď je 8 hodin 41 minuta. Jdeme do zahraničí. Přesně týden zbývá do voleb do lotyšského parlamentu, takzvané Sejm. Za favorita je podle průzkumů považovaná strana, která ještě donedávna plnila opoziční roli. S kým ale utvoří koalici? Voliči mají na výběr z dalších 13 uskupení. A lotyšská média je vybízejí k tomu, aby při rozhodování, koho volit, nepoužívali umělou inteligenci, ale jen tu vlastní. Na předvolební situaci v Lotyšsku se teď podíváme se zpravodajkou v Polsku a Pobaltí Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Můžeš nejprve připomenout tu současnou politickou situaci, protože současná lotyšská vláda je poměrně nová.
2: To je pravda, protože ta původní lotyšská vláda padla, premiérka Evika Siliňu odstoupila poté, co se jí nepodařila výměna ministra obrany po problémech s ukrajinskými drony, které opakovaně narušily lotyšský vzdušný prostor. Protože ale už zbývalo málo času do vyhlášení předčasných voleb, tak prezident Edgar Hrinkevič pověřil sestavením vlády představitele tehdy opoziční strany Jednotná listina Andrise Kulbergse. Ten udržel proevropský a pronatovský tón politiky, také podporu Ukrajiny a podporu pokračování sankcí proti ruským oligarchům a dokonce navýšil popularitu své strany, kterou teď by podle posledních průzkumů volilo 23-25% voličů. K vládnutí by ale potřebovala dva, možná i tři koaliční partnery. Jedním z nich pravděpodobně bude konzervativní národní koalice.
1: Co je tématem lotyšských parlamentních voleb?
2: Tématem je celkem asi nepřekvapivě imigrace z třetích zemí, protože Lotyšsko se potýká s pašováním lidí z třetích zemí přes hranici s Běloruskem, tak jak tomu dříve bylo i mezi Běloruskem a Polskem. Pak je to civilní obrana. Mnoho stran například prosazuje založení dobrovolných obranných jednotek v regionech nebo povinné školení z prvních pomoci každých 5-7 let nebo udržování výdajů na obranu na 5%. Dalším velkým tématem je prorodinná politika, protože i Lotyšsko má problém s porodností, nebo také je to podpora návratu diaspory ze zahraničí, což se daří poslední 3 roky. Poslední 3 roky do Lotyšska přichází ze zahraničí více lidí, než kolik dříve z Lotyšska do zahraničí odcházelo. Tématem se nakonec stalo i

0: zdravotnictví, které má problém s dlouhými čekacími lhůtami, ale také se slabou profilaxí nebo nízkou účastí lidí v prevenci chorob. Tomu běžnému, co lotyšské politické strany nabízí, se dost vymyká program poměrně populární populistické strany Suverénní moc Svaz nových Lotyšů, která je hodně zaměřená právě na podporu rodin a třeba nechce poskytovat žádné finanční prostředky na vojenské konflikty. Chce také zrušit ztrátový, ale pro Lotyšsko strategicky velmi důležitý infrastrukturní projekt železnice Rail Baltica a chce zrušit branou povinnost a vyvést Lotyšsko ze Světové zdravotnické organizace. Ale hlavní kandidátka této strany, Julia Stepanenko, má v posledních týdnech problémy s vyjasňováním vztahu svého otce s ruskými podnikateli, protože její otec žije v Rusku a má údajně vazby na ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Bouta.
1: Pojďme ještě krátce k výměně desítek členů volebních komisí na poslední chvíli. Proč k tomu ústřední volební komise sáhla?
0: Ono členy volebních komisí totiž tady prověřují lotyšské bezpečnostní služby. Není to nic nového, děje se to už několik let a ty letos rozhodly, ty bezpečnostní služby, že účast některých lidí v komisi může být potenciálním nebezpečím. Například kvůli tomu, že ti lidé cestují do Ruska a Běloruska. V Lotyšsku totiž od loňského roku platí zákon o omezení činnosti ohrožující národní bezpečnost, který ten zákon vlastně zakázal typicky třeba úředníkům nebo členům ozbrojených složek cestovat do Ruska a Běloruska, kde není možné zajistit to, úplnou bezpečnost těch lidí. Jak zjistila redakce lotyšských veřejnoprávních médií LSM, tak například v Daugavpils, což je město, které obývají většinově ruskojazyční lidé, tak tam volební komise ukončily spolupráci s 20 pracovníky. Složení komisí se změnilo, ale třeba i v Kraslavě.
1: Dodává zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku a Pobaltí Kateřina Havlíková. Děkujeme za podrobné informace. Naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: 8:45, posloucháte sobotní Ranní plus. Dnes uplynul přesně měsíc od neštěstí na nepálské a tibetské straně Himaláje. Záplavová vlna z protrženého ledovcového jezera tehdy smetla 10 000 domů, poničila hydroelektrárny a zabila bezmála 1500 lidí. Dalších více než 5 500 je dál pohřešovaných. Český rozhlas o průběhu záchranných prací detailně informoval přímo ze zasažených oblastí. Náš reportér se teď na místo vrátil a navštívil místa, která teď lidé musí přijmout jako svůj nový dočasný domov.
2: Starosta města vyvolává podle seznamu jména žen a ty si vyzvedávají humanitární balíčky. Plastový kbelík na vodu, filtrační konvice, prášek na ruční praní nebo hygienické potřeby. Odpoledne ještě dorazí vojáci s novými matracemi a čistými dekami. Až doteď spalo 60 lidí z města Gadžury na tvrdé zemi ve stanech.
3: Přihnala se obrovská tmavá stěna, vyšší než náš dům. Hučela jako vlak. Dole jsme bydleli a nahoře měli pokoje pro hosty. Do 10 minut z toho nezbylo nic. Křičeli jsme, ale neměl nám kdo pomoci. Lidi kolem na tom byli stejně. Měli jsme štěstí, že jsme bydleli o pár metrů výš nad řekou.
2: Líčí mi paní Vaty Arikári a s nádechem hořké ironie nabízí, že mi ukáže svůj nový domov. Modrý plátěný stan. Na 50 metrech udusané hlíny v subtropickém lese jich stojí 22. V noci v nich teplota neklesne pod 30 stupňů, přes den si tam lidé zvykají na 40. Svobodné dívky mají stany žluté. Reflexní žlutá totiž případným obtěžovatelům jasně říká, sem se nesmí.
4: Jsou tady s námi 24 hodin denně dvě policistky a přes den ještě voják. Ano, s nimi se cítíme bezpečně, ale největší strach nemáme z lidí, ale z řeky. Toho už se nezbavíme.
2: Říká mi mladý Krašán. Stejně jako všichni, i on je smířen s tím, že tady vysoko nad řekou zůstane několik měsíců. Humanitární organizace, dobrovolníci i armáda tu postavili provizorní toalety, sprchový kout, dokonce i polní ošetřovnu.
5: Ta je důležitá, podívejte. Máme tady zdravotnické lehátko, dezinfekci, obvazy, náplasti, to nejdůležitější. Děti běhají v lese a každou chvíli některé z nich přiběhne s menším úrazem. Musíme teď ještě víc držet při sobě.
2: Říká pan Kumar. Vysvětluje mi, že i když nemám potřebná razítka, stejně tu natáčím a přesto mě obě policistky nechávají na pokoji. Je proto, že všichni vědí, že čeští dárci humanitární pomoci patří mezi nejštědřejší v celém Nepálu. A tohle je určitá forma poděkování. Pan Kumar ale rychle odjíždí. Zítra už mají přijít bouřky a on musí ještě sehnat plachty na stany. Protože co dokáže voda, už tihle lidé dobře vědí. Z nepálského města Gadžury, David Jakš, Český rozhlas.
1: 8 hodin 48,5 minuty v sobotním ranním plusu krátký přehled zpráv. Páteční ruské vzdušné útoky na Kyjev zabily 7 lidí, desítky dalších jsou zranění. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. A opozice svolává na příští týden hlasování o nedůvěře vládě. Vládu Andreje Babiše z hnutí ANO kritizuje třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Od čtvrtka bude v Česku znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda začne určovat maximální ceny benzínu a nafty na každý den a zároveň znovu sníží spotřební daň na naftu. Nově taky stát uvalil mimořádnou daň na rafinerie pro letošní a příští rok. Vláda tím reaguje na rostoucí ceny pohonných hmot. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky a nafta se rekordní hodnotě z roku 2022 přiblížila. Detaily probereme s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
1: Můžete na úvod říct, co teď nejvíc zdražuje naftu a benzín? Stále je to konflikt na Blízkém východě nebo vidíte i jiné faktory?
6: Je to kombinace více faktorů. Tím zásadním je samozřejmě drahá základní surovina, tedy ropa. Ta kolísa v závislosti na tom, jak stoupá nebo klesá optimismus ohledně řešení geopolitické situace na Blízkém východě. A druhým zásadním faktorem jsou potom nedostatečné rafinérské kapacity v Evropě. Evropa je teď značně závislá na dovozu zejména nafty a leteckého benzínu ze Spojených států a to zvyšuje potom jednak náklady na dopravu této suroviny, případně na rafinérskou marži v Evropě samotné.
1: Jak podle vás obnovená regulace sníží ceny pohonných hmot, které opatření může naftu a benzín v Česku nejvíc zlevnit?
6: Zásadním opatřením je dočasné snížení sazby spotřební daně. Ta se týká tedy pouze nafty, nikoli benzínu. Takže motoristé, kteří tankují naftu, se mohou radovat, že v dohledné době velmi rychle klesne cena nafty právě o tu částku, o kterou se snižuje sazba spotřební daně. Regulace marží potom spíš zamezuje v výskytu určitých extrémů ve velkých městech nebo u dálnic, ale sama o sobě tu cenu stlačit nedokáže.
1: Dává podle vás smysl, že vláda ztrátu ze spotřební daně takzvaně zalepí mimořádnou daní na rafinerie?
6: Je to opatření, které se tu a tam vyskytne i v jiných zemích, ale myslím si, že to není systémově dobré řešení, protože výrazně to narušuje, řekněme, jakousi spravedlnost na trhu, protože nikdy nevíte, kdo bude zítra tím sektorem, na který si vláda posvítí a uvrhne na něj mimořádnou daň. Viděli jsme, jakou velkou nevoli to způsobilo na českém kapitálovém trhu, když se tato daň použila u energetických společností, protože v podstatě dopadla na jednu jedinou a proto si myslím, že by to mělo být opravdu mimořádným krokem a raději hledat jiná řešení než takovouto daň.
1: No a ta mimořádná daň na rafinerie, kolik může přinést peněz? Má nějaký smysl tedy?
6: Tak ministerstvo samotné odhaduje řádově jednotky miliard korun. Ono bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet právě ta rafinérská marže a tedy i zisky rafinérských společností. V našem případě jde opět o selektivní daň, která dopadne v podstatě na jednu jedinou společnost a uvidí se, jaké vlastně budou její hospodářské výsledky. Já bývám k odhadům výnosu této daně spíše skeptický. Potvrdilo se to, že ty odhady se nenaplnily ani u těch energetických společností a teď bych byl raději opatrný.
1: Podle ministryně financí Schillerové z hnutí ANO se vláda u mimořádné daně inspirovala v Polsku. Jaká opatření tedy zavádí ostatní evropské země?
6: Ta škála opatření je různá od snížení spotřebních daní, které můžeme vidět jako velmi poměrně razantní v Německu, až po cílené kroky, kdy se vláda zaměřuje na podporu nejvíce postižených odvětví, to je třeba francouzský přístup, případně přístup španělské vlády a řada zemí je potom někde mezi oběma extrémy, což je případ právě Česka, kdy zavádíme na jedné straně nižší spotřební spotřební daň a zároveň v nějakou formu regulace, takže ta škála těch opatření je poměrně široká.
1: Dodává hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Děkujeme za vaši analýzu a hezký víkend. Naslyšenou.
6: Hezký den, naschledanou.
1: 8 hodin 53 minuty v sobotním ranním plusu. Teď jdeme na další reportáž. Jak zpřesnit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronicky nemocnými plícemi? Právě to zkoumají neonatologové z fakultní nemocnice Motol a Homolka. A výsledky jejich výzkumu by mohly pomoci většímu rozšíření této přístrojové techniky v klinické praxi nejen u nás, ale i ve světě.
7: To je pacient, který podobný přístroj využívá. Je to dítě, které v tuhle chvíli už 3 měsíce staré, jeho váha 1700 gramů.
8: Popisuje primář novorozeneckého oddělení gynekologicko-porodnické kliniky fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Jan Janota. Na jednotce intermediální péče společně stojíme nad inkubátorem, ve kterém leží předčasně narozený chlapec.
7: Po řadě komplikací spojených s nezralostí a teď právě s tím chronickým plicním onemocněním. To, že tady neslyšíme stále houkající alarm, je dáno právě tím, že ten přístroj řídí to podávání kyslíku.
9: To je ono, ta malá, relativně malá krabička, taková malinká obrazovka.
7: On ukazuje nasycení krve kyslíkem, jak to vypadá v nějakém dlouhodobém trendu. V tom rozmezí, kde si myslíme, že je to pro toho pacienta bezpečné, se tenhle pacient v posledních 24 hodinách vyskytoval v 82 až 85% a je prokázáno, že pokud to řídí jenom personál, tak je to třeba jenom 60.
9: Já místo toho, abych právě běhala podle toho, jak tu saturaci má, tak to dělá ten přístroj za nás.
8: Říká dětská zdravotní sestra se specializací na intenzivní péči Martina Kravariková. V Česku jsou tyto přístroje podle primáře Jana Janoty, který je zároveň místopředsedou České neonatologické společnosti, ve většině neonatologických center. Jejich zavedení do praxe je ale i s ohledem na výcvik personálu složité. Proto se zatím využívají jen v asi čtvrtině z nich. Díky tomu, že je v Motole běžně používají už několik let, můžou v klinických studiích zároveň hledat jejich optimální nastavení.
7: My se snažíme tu metodu upravit tak, aby byla co nejbezpečnější pro toho pacienta. Pak vyslat nějakou zprávu pro Evropu či svět, že takto byste měli to nastavovat.
8: V jedné ze studií lékaře například zajímalo, kdy přesně by měli automatické dávkovače na nedostatek kyslíku u dítěte v krvi reagovat. Obvykle totiž měří saturaci několikrát, z výsledků pak udělají průměr a teprve pak dodají dítěti kyslík, říká neonatoložka Jana Dorňáková.
10: Jsme zjistili, že jsou lepší ty delší průměrové časy, protože ty děti nemají tolik nízkých saturací.
8: Výsledky této studie už byly zveřejněny. Další dvě by mohly být publikovány do konce roku. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Za 4 minuty bude 9 hodin, posloucháte sobotní ranní plus dnes 26. září. V tuto dobu už většina čápů dávno odletěla do svých zimovišť v jižních krajích a znovu se s nimi setkáme až na jaře. Některým se ale přihodil defekt a tak museli dlouhou cestu oželet nejméně do té doby, než se dají znovu dokupy. Četná jsou úskalí, která číhají na elegantní ptáky a poradit si s nimi umí v německé obci Lomburg. Tamní stanici pro čápy nebo čapí nemocnici, chcete-li, navštívil náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
11: Tak 5, možná 6 čápů postává na loučce za dřevěnou ohrádkou. Na pohled jsou krásní, vznešení, sošní, ale jako sochy taky nehybní a nevydají ani hlásku. Jako by si neuvědomovali, že za nimi přijel rozhlas.
12: Já, ty štěhle. Machen sonst keine Geräusche, außer dass sie klappern.
13: Někdy klapou zobáky, to se jakoby chrání území, nebo se tak i zdraví. A mladí kromě toho vydávají zvláštní zvuky, když žadoní o jídlo. Žádného jsem ale zatím dneska neslyšel. Třeba budeme mít štěstí, záleží i na počasí. Přijde mi, že když lehce poprchává, tak jim to klape méně, než když svítí sluníčko.
12: Wenn es so leicht regnet, dann ist die Klapperneigung geringer. Als wenn wir jetzt Sonnenschein haben.
11: Michal Kac je ředitel záchranné stanice pro čápy v Lomburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a přiznává, že vlastně ani neví, jak čápy spolehlivě motivovat, aby se projevily. Nakonec ale máme štěstí. Křídla se roztáhnou a emoce vzplanou.
14: Paul und Toni haben gemeinsam dieses Nest gebaut.
11: Jeden čáp se moc přiblížil k hnízdu dalších dvou a teď si vysvětlují, kdo má kde hranice, říká koordinátorka Sophie Hoffmanová. Záchranná stanice v Lomburgu letos přijala skoro 90 čápů. Zhruba polovina z toho jsou osiřelá mláďata, která se tady dostanou k adoptivním rodičům. Někteří čápy mohou být nemocní, jiní snědli něco špatného, třeba barevné gumičky, které považují za žížaly. To je může stát i život. A nebo je prostě něco srazilo.
12: Windräder, muss man sagen, eine Kollision mit Windrädern ist relativ selten.
13: Větrné elektrárny, ty ani ne. Strážka s nimi je docela vzácná, protože ČAP už je dopředu vnímá jako riziko a vyhne se jim. Ale rychlá auta na silnici, když ČAP vylézá ze škarpy, kde hledal žáby, přitom je trochu neohrabaný a ještě do toho zafouká, tam hrozí kolize. ČAP není vlaštovka, aby se uměl rychle vyhnout.
12: Je nicht so schnell und wendig wie beispielsweise eine Schwalbe, die ganz schnell mal so einem Fahrzeug ausweichen kann.
11: Stavy ČAPa bílého jdou podle Michaela Kace v posledních letech docela nahoru. ČAP bílý je takový všežravec přizpůsobený člověku, žijící na okraji civilizace. S ostýchavějším ČAPem černým je to ale horší.
12: Um den Schwarzstorch viel größere Sorgen mittlerweile machen.
13: O něj si děláme starosti, protože lesy, do kterých se čápy černí stahují, aby tam přiváděli na svět mladé, jsou narušené a potoky, ve kterých tak rádi loví ryby, zase vysychají, takže mají méně jídla. Ubývá jich a ta situace začíná být pomalu kritická.
12: Und das ist für den Schwarzstorch schon kritisch geworden.
11: Čápy černé mají i tady v záchranné stanici. Ti za to umí docela vzít, ale necháváme je na pokoji, protože tyhle zvuky taky znamenají, že jim lidská přítomnost není pochuti. Na stanici v Loburgu ročně zavítá asi 10 000 návštěvníků, ale žádné čechrání pírek si tady neužijí. Prioritou není podle Michaela Kace navyknout čápy na člověka, ale vykurírovat je a vypustit na svobodu. Z Loburgu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: A hned několik reportáží ze světa můžete každý týden slyšet v pořadu Reportáže zahraničních zpravodajů a Plus ho v premiéře vysílá vždy v sobotu 5 minut po 14. hodině. Devět hodin, posloucháte sobotní ranní Plus 26. září. Hezké ráno od Martina Matějky.
15: Český rozhlas Plus.
1: Co rozebereme ještě v čase do půl desáté? Volkswagen svolává do servisu 4 miliony aut, z toho až milion škodovek. Důvodem je problém se šroubem v mechanismu řízení. Jak vážná je závada a kterých aut se týká? Švýcaři v neděli rozhodnou, jestli zpřísní pravidla své neutrality. Průzkumy zatím ukazují převahu odpůrců návrhu, co by striktnější neutralita v praxi změnila. A Erasmus Plus není jen pro vysokoškoláky. Do zahraničí vyrážejí i žáci základních a středních škol a zájem roste. Jak se mohou do programu zapojit? Teď ale zprávy od Marie Jakšičové.
16: Dobré ráno. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
17: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
16: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna. Měla by být až pro 5 000 vojáků. Oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko nyní připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
18: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
16: Policisté pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký a střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bradkou. Z pracoviště odešel ve vězeňském oblečení šedé barvy. Jeho fotografii najdete na webu policie. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
19: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
16: Automatické mlýny v Pardubicích si dnes připomenou 3 roky od otevření veřejnosti. Za tu dobu areál navštívilo více než 500 000 lidí. Na návštěvníky čeká od 10 hodin celodenní program, do kterého se zapojí všechny místní instituce, včetně Gočárovy galerie, Gampy a Sféry. Součástí bude novocirkusové představení, večerní hudební program, ale také komentované prohlídky prostor, říká majitel části automatických mlýnů Lukáš Smetana.
20: Je to 2hodinová prohlídka, která provede prostě všemi objekty, což se prostě při standardní komentované prohlídce areálem nikdy nedá stihnout prostě za tu kratší dobu a zároveň není možnost prostě navštěvovat jednotlivé objekty. A díky tomu, že to budou provádět jednotliví ředitelé, tak samozřejmě ukážou prostě věci, které standardně prostě ty návštěvníci nemůžou vidět. A ty komentované prohlídky jsou v 10, ve 12 a ve 2 hodiny.
16: Policisté chystají na prodloužený víkend větší množství kontrol kvůli očekávanému silnějšímu provozu, proto vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne totiž zemřelo na českých silnicích minimálně 13 lidí, vyplývá to ze statistik na webu policie. Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu s 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Na většině území se už zvedly mlhy, přes den se vyjasní a vyjde slunce. Podobně pěkné počasí vydrží celý prodloužený víkend. Teploty dnes budou 18 až 22, ve sváteční pondělí až 24 stupňů. To byly zprávy s Marií Jakšičovou.
15: Posloucháte Ranní Plus.
1: A posloucháte nás v 9 hodin a 5 minut. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. Automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je Škoda Auto, svolává do servisu 4 miliony aut vyrobených v letech 2013 až 2024. Včera o tom informoval německý list Handelsblatt s tím, že do servisu má být svolán také zhruba 1 milion Škodovek. Jak potvrdil českému rozhlasu mluvčí Škoda Auto, půjde o některé modely Octavia, Superb, Karoka, Kodiaq z let 2015 až 2024. Majitelé vozů, kterých se svolávací akce týká, dostanou dopis. Podle Handelsblattu je důvodem riziko ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém chce koncern vyřešit nahrazením šroubem odolným proti korozi. My už jsme teď ve spojení s Václavem Jaburkem, redaktorem serveru Seznam zprávy a bývalým zpravodajem Českého rozhlasu v Německu. Dobrý den.
21: Hezký den.
1: Co je tou hlavní příčinou takto velké svolávací akce? Zmínili jsme, že jde o šroub, ale jaký potenciální problém může způsobit a dá se soudit, jestli to riziko skutečně hrozí všem z těch 4 milionů aut?
21: Já začnu úplně od toho konce. S největší pravděpodobností je to riziko opravdu minimální. Ostatně přece jenom bavíme se o 4 milionů aut, takže pokud by tam byl nějaký vadný šroub, který způsobuje velice často nehody, tak bychom opravdu už to dávno věděli, protože zkrátka ten objem aut je obrovský. Podle zákulisních informací Volkswagenu se očekává, že ten problematický šroub, ne závada, ale jen ten problematický šroub, který by jí mohl způsobit, je zhruba maximálně v 1% z těch 4 milionů aut, ale zkrátka musí se prohlédnout všechny, protože na tom trvá i Spolkový úřad pro motorová vozidla, který na celou akci dohlíží. A teď tedy vlastně vůbec k tomu základnímu problému v systému řízení je v podstatě jeden klíčový šroub, který propojuje pohyby volantu s pohyby nápravy. No a právě tento šroub je vyroben z oceli, která může v extrémních podmínkách reznout a tím pádem při vyšší zátěži, to znamená hlavně v momentě, kdy auto stojí a otáčíme volantem nebo při pomalé jízdě a prudkému otáčení, zkrátka při parkování hlavně, tak může pod tím náporem prasknout a hrozí to nejvíc v podnebí, kde se často solí, takže vlastně nejohroženější, řekněme, jsou auta v Alpách nebo ve Skandinávii, no pak třeba ve Španělsku, tam si myslím, že to riziko je naprosto minimální, ale obecně Volkswagen zkrátka ujišťuje, že to je preventivní akce a zdůrazňuje, že zatím nedošlo k žádné nehodě, která by vedla ke zraněním nebo k nějakým větším škodám na majetku. Je to opravdu akce, která začíná ještě preventivně.
1: Můžou majitelé těch aut nějak sami zjistit, jestli se jich ten problém může týkat, tedy zjistit to dřív, než od automobilky dostanou ten zmíněný dopis?
21: Tesla u škodověk je problém, že ona ještě pořád nepotvrdila, které modely to jsou. Sice Českému rozhlasu včera jeden z mluvčích přiblížil, které modely to pravděpodobně jsou, ale ten oficiální soupis Škoda Auto neumí potvrdit, takže my v podstatě ještě pořád nemůžeme vycházet ani z toho, že to jsou Octavie a Karoky, byť ta pravděpodobnost, že to jsou právě tyto auta, je skoro 100% už jen kvůli tomu, že technologicky jsou zkrátka stejná jako ty jiné koncernové vozy, které už v tom svolávacím vlastně režimu jsou. Takže každopádně ta otázka ale mířila jinam, já se omlouvám. Teď jde vlastně o to, že buď to musíme zkrátka čekat na to, jestli nám Škoda nebo Volkswagen nebo Seat zašlou dopis. Oni adresu zjistí třeba i u majitelů ojetin, protože oni mají teďka právo právě nahlédnout do registru vozidel a kontaktovat toho konkrétního majitele, aktuálního majitele vozu. Tím pádem, pokud má někdo auto i ze třetí, ze čtvrté ruky, není to problém, Volkswagen si ho právě může dohledat a kontaktovat ho. A pokud lidé nechtějí čekat, ale zároveň nemají Škodovku, které zkrátka musí čekat, než vůbec budou nějaké informace, ale pokud mají například Volkswagen Tiguan nebo Seateka, tak si zkrátka můžou vyjet i VIN-kód na internetu a porovnat to právě s tím VIN-kódem, který odpovídá vozům, které jsou součástí svolávací akce.
1: Tato rozsáhlá svolávací akce přichází v období velkých škrtů a restrukturalizace uvnitř Volkswagenu. Jak v Německu tento nový problém rezonuje v kontextu současných potíží koncernu?
21: Ono to zatím nějak zvlášť nerezonuje právě kvůli tomu, že zaprvé ten problém v uvozovkách je malý, problém je spíš objem těch vozidel. Zkrátka svolávají se skoro 4 miliony aut, přičemž každé z nich musí strávit v servisu maximálně hodinu, alespoň podle informací Volkswagenu je to opravdu o výměně jednoho jediného šroubu za nový, víc nerezový. Ten problém bude v první řadě reputační a pak samozřejmě ještě nákladový, protože i takováhle akce je spojená s obrovskými náklady na straně výrobce. Každý majitel toho vozu se nemusí obávat ničeho, ten nebude platit ani korunu, protože zkrátka tohle jde jednoznačně za výrobcem a automobilkou a ta zaplatí všechno od servisních úkonů až vůbec po přijetí v servisu. A podle informací obrového magazínu Handelsblatt tohle všechno může Volkswagen stát, řekněme, něco mezi 5 až 11 miliardami korun. Paradoxně právě v době, kdy opravdu tam se obrací každá koruna a koncern se snaží šetřit.
1: Čili tato svolávací akce může to nějak zásadně prohloubit problémy, se kterými se Volkswagen aktuálně potýká, nebo jde z hlediska hospodaření koncernu přece jenom nějaký relativně zvládnutelný náklad?
21: Z hlediska hospodaření by to neměl být zas tak velký problém. Oni by, kdyby byl, tak by museli vydat okamžitě prohlášení i pro akcionáře, že to opravdu je něco zásadního. Tady k tomu nedošlo, tím pádem evidentně nějaký finanční polštář tam je. Ale druhá věc, a to je asi důležitější, tak jako to bylo i u aféry Dieselgate ve výsledku, je to reputační riziko. Zkrátka, pokud teď někdo sedí za volantem, řekněme Octavie, Golfu variant a tak dál, neví, jestli ten volant v příští vteřině, když ho otočí, tak ho poslechne, tak zkrátka to může poškodit jeho důvěru ve značku a v momentě, kdy se bude rozhodovat pro další nové auto, což pro Volkswagen je samozřejmě životně důležité, jako pro každou automobilku, aby prodával i nové vozy, tak to může být problém hlavně do budoucna s tím, že může nějak část zákazníků ne nutně ztratit, ale musí s nimi opět komunikovat o tom, že ta kvalita se od desátých let tohoto století posunula někam úplně dál, což mimochodem je pro Volkswagen obecně priorita, vlastně vymanit se z těch ještě donedávna vlastně nějakých poměrů, ve kterých kvalita nebyla tak na vysoké úrovni jako teď, když vlastně šéf Volkswagenu Oliver Blume sám říká, že kvalita je teďka na prvním místě a zdokonalila se za poslední léta, tak teď to vlastně potřebují ještě víc zdůraznit a prodat.
1: Václav Jabůrek, redaktor serveru Seznam zprávy a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu, byl hostem sobotního ranního plusu. Děkujeme za to, mějte se hezky, naslyšenou.
21: Není za český den, naslyšenou.
1: 9 hodin, 12,5 minuty, posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu plus a jdeme na další rozhovor. Švýcarsko čeká v neděli jedno z mnoha dalších referend v letošním roce. Tentokrát by měli voliči rozhodovat o větším zpřísnění neutrality země, tak jak je dosud definována ve federální ústavě. Podle dosavadních průzkumů veřejného mínění se předpokládá, že návrh předložený pravicově konzervativní švýcarskou lidovou stranou bude zamítnut. Se změnou nesouhlasí více než 60% občanů. Hlasovací místnosti se ve Švýcarské konfederaci otevřou v neděli ráno a s podrobnostmi teď probereme se editorem deníku Právo a odborníkem na německy mluvící země Robertem Schustrem. Dobré ráno.
0: Dobrý den.
1: Proč hlasují Švýcaři o neutralitě, když jejich země už neutrální je?
0: No, děje se tak hlavně proto, že ta neutralita se v posledních letech dostala, řekněme, tak trochu do diskuzí v tom smyslu, že není úplně jasné, co ještě Švýcarsko jakožto neutrální stát smí a co nesmí. Ukázalo se to hlavně po ruském vpádu na Ukrajinu, kde se Švýcarsko po určitém drobném váhání vlastně hned připojilo k západním státům a přijalo ty sankce proti ruským oligarchům. Spousta z těch oligarchů má velké majetky ve Švýcarsku, čili to byl pro ně docela velký zásah. A od té doby tak nějak jako v té zemi se tak nějak diskutuje o tom, jestli by to nebylo zapotřebí nějaký způsobem lépe do budoucna pro případné situace, podobné situace vymezit. A to je právě teďka úkolem toho referenda.
1: Pokud by si Švýcarsko odhlasovalo zpřísnění neutrality, co by to znamenalo konkrétně?
0: No, myslím si, že skutečně v první řadě, a to by bylo asi nejviditelnější, by se to dotklo těch sankcí proti ruským oligarchům. Čili předpokládám, že po nějaké přechodné době, která bývá obvykle po těch referendech dvouletá, čili pro nějakou tu, řekněme, implementaci těch nových pravidel, by skutečně potom, pokud by do té doby neskončila válka na Ukrajině, tak by najednou ty sankce musely být zrušeny, mohly by teda i oligarchové mít zase přístup k svým majetkům ve Švýcarsku. A nejenom ruští oligarchové, jiní diktátoři, kteří prostě jsou na různých světových sankčních seznamech, tak najednou by vlastně měli přístup k majetkům, protože Švýcarsko jako čistě nebo přísně neutrální stát by se vlastně nesmělo těle těch věcích angažovat, pokud by to samozřejmě neohrožovalo přímo bezpečnost Švýcarska.
1: Jak je země názorově rozdělená? Kdo je pro a kdo je proti zpřísnění té neutrality?
0: Tohle to je vlastně iniciativa, která vzešla ze Švýcarské lidové strany. To je, řekněme, strana, která je největší v zemi, která v minulých letech velmi posílila mimo jiné i tím, že teda jednak proti cizincům byla, ale také velmi silně dbala na to, aby Švýcarsko zůstalo neutrální, aby se nezapojovalo do žádných mezinárodních kooperací, včetně třeba kooperací s Evropskou unií nebo se Severoatlantickou aliancí. A on je vlastně jediným hlavním podporovatelem, a vlastně navrhovatelem této iniciativy. A proti tomu jsou, dá se říct, všechny ostatní společenské organizace, politické strany, široká veřejnost, takže teoreticky by měla většina ten návrh odmítnout. Ale samozřejmě nikdy nevíme, jestli skutečně nakonec to, co ukazují teďka třeba průzkumy veřejného mínění, jestli to bude odpovídat i tomu konečnému volebnímu výsledku.
1: Jak Švýcarsko hodlá v budoucnu zajistit svou bezpečnost, když se odvolává právě na tu neutralitu?
0: No tak Švýcarsko především, na rozdíl od jiných států v Evropě, třeba Německa, nikdy po roce 1989 po pádu železné opony nepřistoupilo k tomu, že by začalo své třeba obranné kapacity nějak omezovat nebo že už by do nich neinvestovalo. Čili Švýcaři vždycky se snažili nějak průběžně do toho investovat, udržovat to v nějakém chodu, aby tu obranné schopnost země zajistila. A samozřejmě byl tam vždycky také tak trochu nevyslovený, řekněme, nevyslovené očekávání, že tím, že Švýcarsko je skoro obklopeno členskými státy NATO, takže by případně nějaké nenadále situace právě členové NATO, řekněme, rozprostřeli ten svůj obranný deštník i na Švýcarském. Čili je to jedno s druhým. Nicméně faktem je, že prostě švýcarská armáda nebo švýcarská vláda dlouhodobě do armády investuje, pravidelně udržuje, uvažuje se teď zase také o nákupu nových stíhacích letounů, systému Patriot a podobně. Čili v tomto ohledu se Švýcarsko snaží samozřejmě v první řadě spoléhat samo na sebe.
1: Jak moc je švýcarská veřejnost odolná třeba vůči různým dezinformačním kampaním, která můžou referenda v zemi doprovázet? Navíc pokud jde o tak důležitou otázku, jako je bezpečnost země.
0: Tady je třeba říct, že Švýcarsko má velmi dlouhou tradici přímé demokracie. Tam se vlastně v referendech rozhoduje o klíčových otázkách země už od poloviny 19. století, čili tam prostě nějaká taková, řekl bych, základní odolnost samozřejmě existuje, ale víme pochopitelně, že ten svět se rychle mění v období ve éře AI, v éře chatbotů a podobně. Samozřejmě může nastat prostor pro nějaké šíření nepravdivých informací, které se tváří jako naprosto důvěryhodné a věrohodné. A přiznám se, že jsem sám zvědavý, jestli po tomto referendum, ať už dopadne jakoliv, se objeví nějaká analýza o tom, že se třeba někdo snažil veřejnost manipulovat nějakým směrem. Čili jsem sám na to zvědavý, co z této případné analýzy potom zejde.
1: A jaký může mít výsledek hlasování vliv na budoucí vztahy Švýcarské konfederace s Evropskou unií?
0: No, mnozí o tom hovoří jako jakési generálce, protože Švýcarsko čeká za 2 roky hlasování o nových smlouvách, které vláda vyjednala v minulých měsících s Evropskou unií, protože Švýcarsko není členem unie, nechce být členem, nicméně chce participovat na nějakých těch výhodách členství, ať už je to vnitřní trh, ať je to volný pohyb kapitálu, osoba podobně. A o tom budou muset hlasovat občané v referendu znovu. Čili pokud by teď například občané rozhodli a přijali by ten přísný výklad neutrality, tak by to svým způsobem zakazovalo Švýcarsku, aby do budoucna usilovalo o nějaké těsnější vztahy s Evropskou unií. Takže já si myslím, že by to ty budoucí vztahy a i to následné referendum, které Švýcary čeká ohledně smluv s Evropskou unií, že by to docela výrazně poznamenalo.
1: Tolik Robert Schuster, editor deníku Právo, odborník na německy mluvící země. Děkujeme za vaši analýzu a za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu plus teď 9 hodin 19 minut a tady je krátký přehled zpráv. Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500 a více než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně. A provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Myslíte, že studijní program Erasmus Plus je jen pro vysokoškoláky? Tak je to omyl. Do zahraničí můžou vyrazit už děti ze základních a středních škol. A čeští studenti o takové výjezdy stojí čím dál víc. Je to příležitost poznat nové spolužáky, jazyk i způsob výuky. Takže jestli jste student a říkáte si, že by vás studijní pobyt v zahraničí lákal, právě teď je ten správný čas zjistit, jestli je podporuje i vaše škola.
3: Já jsem tam měla primárně s tím záměrem, že jsem si myslela, že si hrozně moc lepším angličtinu a že tam jdu hlavně kvůli tomu jazyku.
4: Daniela ze 3. ročníku biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi v angličtině. Největší přínos pobytu ale nakonec vidí jinde.
3: Ale myslím si, že mi hodně pomohlo, že jsem si zkusila jako třeba jiný styl výuky. A potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině. Já jsem měla 4 sourozence mladší v té hostitelské rodině.
4: Podmínky výběru, za kterých studenta pustí, si každá škola stanovuje sama. Adéla, 3. z gymnázia ve Vysokém Mýtě, třeba psala motivační dopis a rozhodovali i známky a docházka. Nakonec strávila 5 týdnů ve Francii. Vedle předmětů, které si tam sama zvolila, ale průběžně doháněla i učivo z české školy a právě to pro ní bylo nejnáročnější.
22: Hlavně ta časová organizace, protože ta škola tam byla do 6 a ještě se musela přitom stíhat tu svoji českou.
4: Adéla nicméně dodává, že pobyt není jen o škole a povinnostech. S ostatními studenty i hostitelskou rodinou vyráželi také na výlety a poznávali okolí.
22: Jsme bydleli kousek od oceánu, takže jsme chodili surfovat, tak to mě hodně bavilo.
4: Látku, kterou během pobytu v Česku zameškají, si pak studenti musí doplnit. Daniela kvůli tomu měla na například klasifikaci prodlouženou až do září.
3: Já jsem to měla domluvený tak, že budu dodělávat druhák až potom, co se vrátím, protože jsem se vrátila vlastně na konci května a ten červen mi nechali k tomu, abych právě jako doplnila, co jsem zameškala.
4: Přestože může být návrat náročný, zájem studentů o podobné zkušenosti roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
2: Například v roku 2024 vyšlo okolo 7000 žiakov a študentov. V roku 2026 sme v polke a vidíme, že tie čísla dorastajú už teraz do 7000.
4: Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko, Francie nebo Polsko. Školy mohou nabídnout krátkodobé i dlouhodobé výjezdy. Nejdřív ale musí požádat o akreditaci. Menší školy se přitom můžou spojit s jinými a projekt pak zastřeší škola, která má s programem víc zkušeností, nebo třeba obec, město nebo kraj, jako jejich zřizovatel.
2: Keď je koordinátorom zriadovateľ, tak to už nie je len o tých samotných výjazdoch, ale môže tam reagovať na nejaké vzdelávacie potreby škôl v danom regióne.
4: A když škola s žádostí uspieje, získá na výjezdy studentů grant. Biskupské gymnázium v Brně se do programu zapojuje dlouhodobě. Za posledních 6 let tak vyslalo do zahraničí téměř 60 žáků, říká koordinátor programu Jiří Vondra.
5: V minulosti ten grant byl docela vysoký, ale s tím, jak přibývá počet akreditovaných škol a ten rozpočet celkový zůstává stejný, tak se ty granty bohužel trošku snižují.
4: Loni se do programu zapojilo více než 830 mateřských, základních, středních a středních odborných škol a učilišť. Letos jich je přes 900. Ne každá ale poslala za zkušenostmi do zahraničí studenty. Některé vybrali učitele. I ti se totiž mohou programu Erasmus Plus zúčastnit. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
15: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
1: Za 6 minut bude 9:30 a teď je ve vysílání Plusu čas na pozvánku k poslechu příběhů 20. století. Nový díl našeho dokumentárního cyklu bude věnován mimo jiné vzpomínkám Josefa Sorbana, který se narodil v roce 1948 v židovské rodině v Teplicích. Jeho rodiče byli na počátku 50. let zatčeni a odsouzeni ve vykonstruovaném procesu za to, že ve spojení s izraelským velvyslanectvím pomáhali lidem při ilegálních přechodech přes hranice. Tehdy 5letý Josef byl v té době poslán do dětského domova a u telefonu je autor pořadu Adam Drda. Dobré ráno.
6: Dobrý den, dobré ráno.
1: Adame, co vlastně rodiče Josefa Sorbana dělali? Můžeš přiblížit ten případ?
6: Já se pokusím to udělat stručně, ale je to trochu komplikované. Je to případ, který vlastně dokumentuje komunistický antisemitismus z 50. let a to, jak se tady zacházelo s přeživšími. My víme, že Československo pod vlivem Sovětského svazu podporovalo vznik státu Izrael, ale ta podpora velice brzy skončila. A vlastně vztah jaksi židům se obrátil. Nejdřív to byla podpora vystěhovávání z Československa, podpora nezávislosti Izraele, pak nastalo vlastně pronásledování. A už největším vyjádřením je proces se Slánským a spol v roce 1952. No a v době, kdy vlastně došlo k té změně politiky ve vztahu k Izraeli a k židům, tak tady samozřejmě zůstala jednak strašná spousta lidí, kteří se odsud chtěli vystěhovat a najednou nemohli, myslím odsud teda z Československa. A pak tady zůstala spousta přeživších holokaustů, lidí, kteří žili za velmi špatných podmínek a měli velmi nízké důchody. Různé židovské organizace, v první řadě Joint, tehdy organizovaly jednak teda finanční podpory pro ty přeživší. To se dělo tajně, no a pak samozřejmě tajně taky Izraelci organizovali odchody židů z Československa, kteří se chtěli dostat do Izraele. A toho už se týká ten proces, protože rodiče pana Sorbana, oni se původně jmenovali Sorbanovi a pan Sorban žije v Německu, takže si změnil jméno na Sorban. Tak ti rodiče byli zapojeni do téhle pomoci. Neví se úplně přesně, co vlastně dělali, protože dneska z těch dokumentačních materiálů archivních je někdy velmi těžké vyčíst, co je konstrukt státní bezpečnosti a co je pravda, ale my jsme mluvili s maminkou pana Sorbana, Lidií Šternovou, a ona říká, že teda skutečně se podíleli na převádění lidí přes hranice. A bylo to tak, že byli zatčeni v roce 1953 A otec Julius Orbán dostal 15 let, maminka tehdy Lídia Šorbanová, později Lídia Šternová, byla nejdřív předvolána jako svědkyně v tom procesu a pak ji rovnou taky sebrali a dostala 4 roky. Důležité je, že to byl velký proces, který probíhal v duchu, jak si pravidla, každý, že to je sionista, každý sionista je špion, což je citát nějakého ze sovětských poradců, kteří tehdy působili. A do toho procesu spadlo přes 10 lidí. Byl to proces Samuel Veselý a spol a všichni ty lidi dostali velmi dlouhé tresty. No a Josef Sorban, kterému bylo tehdy 5 let, nebyl jediné dítě z toho procesu s takovým osudem, tak byl těm rodičům odebrán.
1: No a co se s Josefem Sorbanem a po uvěznění rodičů dělal? Jakými dětskými domovy prošel a jak na ně vzpomíná?
6: No, byl to taky zajímavý. On byl poslán do dětského domova pro předškolní děti v Chotěboře, ale v té době měl babičku a tetu v Žilině, což ten komunistický režim nezajímalo a oni ho vedli jako sirotka. Takže nikomu ani jeho matce neřekli, kde je, kde se nachází. Matce ve vězení teda. A v roce 54 ho přemístili do dětského domova v Holicích. On vzpomíná na to samozřejmě velmi těžce, že to bylo malé dítě odtržené od rodičů a vzpomíná na různou šikanu a na to, že prostě život dítěte v dětském domově tehdy nebyl lehký, ale on především trpěl samozřejmě tím odloučením od rodičů, nevěděl, co s nimi je. A jeho matka si nakonec vynutila informace o tom, kde má syna, tím, že držela hladovku v tom vězení a tu hladovku držela zase ve stavu, kdy byla po těžkých výsleších. Ti policisté byli během vyšetřování, nicméně nakonec dostala informace, kde její syn je a podařilo se jí informovat babičku a po různých peripetích potom ta babička získala Josefa Sorbana zpátky. No a příběh se dál vyvíjel tak, že maminka byla propuštěna za několik let a otec až v roce 1960 ta rodina potom, jak je důležité, vlastně už spolu nezůstali ti lidé po tom věznění. A já jsem říkal, že se to týká nejenom toho jednoho příběhu dětského, ale těch dětských příběhů v tom celém procesu je víc a vlastně všechny jsou velmi podobné.
1: K poslechu příběhu 20. století nás pozval Adam Drda. Pořad můžete slyšet v obvyklém čase, tedy v neděli na Plusu krátce po 20. hodině. Adame, díky moc za tuhle pozvánku. Naslyšenou.
6: Taky moc děkuji, nashledanou.
1: No a teď už sobotní Ranní plus končí. Za všechny, kteří ho připravili a dnes si odvysílali, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka.
7: Český rozhlas Plus.
9: Provoz vlaků na koridoru mezi Prahou a Brnem je u České Třebové zastavený. Mezi stanicemi Rájec, Jestřebí a Blansko totiž vlak srazil člověka. Na svém webu o tom informují České dráhy. V úseku je zavedená náhradní autobusová doprava a některé vlakové dálkové vlaky jedou po odklonné trase. Omezení by mělo trvat podle odhadů do 11 hodin dopoledne. S nákazou kvůli otravě jídlem na základní škole v Újezdě nad Lesy se potýká přes 360 lidí. Část strávníků se nakazila v mateřských školách. 8 seniorů má potíže po tom, co jim oběd ze školy dovezla pečovatelská služba. Dětí z Masarykovy základní školy se nakazilo minimálně 22. Zhruba 40 lidí je v nemocnici, někteří z nich na jednotce intenzivní péče. Škola podle hygieniků v pondělí uvařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Americký prezident Donald Trump Ukrajině povolí vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mu to šéf Bílého domu řekl na jejich schůzce tento týden. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů.
16: V Rusku zadrželi politologa a volebního analytika Alexandra Kyněva. Úřady ho viní z nezákonné výroby, prodeje a přepravy drog ve velkém množství. Informoval o tom web Mediazona. Kyněv obvinění z manipulace s drogami odmítá. Ještě ve středu komentoval výsledky voleb do ruské státní dumy. V příspěvcích na Telegramu mimo jiné upozornil, že zhruba polovinu elektronických hlasů získaly jiné strany než vládnoucí Jednotné Rusko, které znovu zvítězilo, a to včetně kandidátů zakázaného opozičního Jabloka. Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Úřady i měsíc po přírodní katastrofě dál pohřešují tisíce lidí. Potvrzených obětí je zatím přes 1400. Podle odborníků neštěstí způsobilo protržení ledovcového jezera. Záplavová vlna následně smetla tisíce domů a poničila taky hydroelektrárny. Nepálský premiér Balendra Shah na valném shromáždění OSN tento týden kritizoval světové lídry s tím, že je nutné věnovat pozornost klimatické krizi a globálnímu oteplování. Na Královéhradecku si dnes můžou zájemci prohlédnout rozestavěný úsek dálnice D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. Ředitelství silnic a dálnic tam pořádá den otevřené dálnice. Dvoukilometrový úsek nového asfaltu si můžou zájemci projít pěšky nebo projet na kole, koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Celý víc než 6-kilometrový úsek plánují silničáři otevřít pro řidiče v polovině prosince. Přes den bude jasno a slunečno, nejvyšší teploty 18 až 22, takové byly zprávy s Marií Jakšičovou a teď si poslechněte reprízu pořadu Zaostřeno.
8: Skončilo astronomické léto, které znovu přepsalo historii a zároveň nabídlo pohled do budoucnosti. 40-stupňová vedra trvala letos na měřicích stanicích v Česku bezprecedentně dlouhé hodiny. V zemích Evropské unie zemřelo v horkých dnech nejméně o 35 tisíc lidí víc, než je běžné. Pokud jde o ekonomické škody v důsledku horka a sucha, Evropská unie je průběžně odhadla v přepočtu na víc než 4 biliony korun. Jak uplynulé léto prožívali Češi a jak se chystají na to, aby tyto extrémy zvládali v budoucnu? To je téma dnešního Zaostřena, u kterého vás vítá Jan Kaliba.
15: Zaostřeno.
8: Svůj osobní pohled nabídnou hydrolog i klimatolog, ale nejprve jsem se vypravil za těmi, kdo horko a sucho pociťovali v každodenní praxi.
10: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jakožto malý zahrádkář mám rovněž vlastní zahrádku a i ta ukázala, že pokud by toto léto mělo být nějakým si standardem pro roky příští, budu muset jednoznačně změnit skladbu vegetace a zeleniny a ovoce v rámci své zahrady, takže ten adaptační krok tam bude změna sortimentu toho, co produkuji.
8: Co vám nerostlo?
10: Letos se překvapivě nedařilo jahodám v profesionálně vystavěných vysutých záhoncích. Vzhledem k tomu, že jsem, řekněme, typický Pražák dojíždějící na chalupu, tak praktické zalejvání na dálku není možné. Dalším adaptačním opatřením by mohla být automatizovaná závlaha, což je investiční krok, který v případě menší zahrádky asi neshledávám teď ten nejnutnější nebo nejaktuálnější. Nicméně v rámci větších ploch si myslím, že ty automatizované závlahy jednak z hlediska údržby té zeleně a i z hlediska úspor. Dnešní systémy už jsou schopny nastavit tu závlahu prediktivně podle toho, kdy bude pršet, nebude pršet, jaká je vlhkost té vody, tak tam si myslím, že ten prostor pro to je.
8: Od vlastního zahrádkaření a letošních problémů se suchem Terezu Hnátkovou myšlenky rychle ženou k praktickým řešením. Vyplývá to zřejmě i z toho, čemu se věnuje profesně. Na letošním zářijovém festivalu Pražský klimatický týden měla na starosti takzvaný Národní den adaptace, tedy sérii debat či výstavu názorných ukázek toho, jak se suchu a horku coby projevům změny klimatu v budoucnu přizpůsobovat. Hledání způsobů, jak tuto adaptaci zvládat, se Tereza Hnátková věnuje i na České zemědělské univerzitě a letošní léto prý znamenalo zvýšený zájem o práci jejího týmu.
10: I negativní reklama je reklama a letošní léto bylo opravdu to, kdy lidé pocítili ty následky toho sucha, byť třeba ne v extrému toho, že došla voda ve studních, ale i vizuálně ta krajina se proměnila v krajinu vyschlou, na kterou jsme třeba zvyklí až koncem srpna, už poměrně brzy, už začátkem července bylo vidět, že stromům žloutnou listy, opadávají vegetace, řádné neroste tolik tráva, to znamená i na úrovni zahrady nebo údržby zeleně města bylo znát, že není tolik sekání v rámci toho roku, to znamená i tohle občané vnímají a pak se začínají ptát, že tím se mění i kvalita toho prostředí. Už prostá ztráta pokryvu té vegetace vede třeba ke zvýšené prašnosti, která pak už je taky vidět a způsobuje diskomfort, který občan má potřebu řešit.
12: A za vámi chodí tedy jednotlivci i instituce nebo obce a ptají se, co s tím mají dělat?
10: Pořádáme workshopy jak pro starosty, občany, pořádáme letní školu, jak pro děti ze základní školy, středoškoláky, pořádáme školu pro učitele.
12: Které opatření teda bylo letos hitem, na které se lidi ptali nebo ho chtěli?
10: No letos bylo markantní to sucho, to znamená viditelný nárůst opravdu poptávek o zádrž vody a je to i v případech, kde to dříve občané nezvažovali, protože se domnívali, že té vody mají dost. Zároveň ruku v ruce s tím jsou to pasporty studní, prohlubování studní anebo kontrola kvality vody ve studních, protože současné změny úhrnu srážek vedou nejenom ke změně kvantity té vody v těch studních, ale i její kvalitě.
13: Ano.
14: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
23: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska. Laicky řečeno, jsme teď v místnosti, kam asi všichni voláme, když se nám něco přihodí a potřebujeme záchranku.
14: Kdo tady může sedět, to určuje přímo zákon, je to buď zdravotnický záchranář nebo všeobecná

0: ní bylo mnoho, ale potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
1: Dopady letošních veder jsou znát i v celorepublikových datech. Na konci června během extrémně horkého týdne zemřelo v Česku skoro 2300 lidí, tedy o 200 až 300 víc, než je pro toto období běžné. Jak upozornili Seznam zprávy, 29. červen s naměřenými teplotami kolem 40 stupňů Celsia byl nejsmrtelnějším letním dnem v Česku za posledních 30 let. Zemřelo 425 lidí, to je o 100 víc i ve srovnání s průměrnými zimními dny, kdy kvůli respiračním nemocem obvykle umírá víc lidí než v létě. Údaje za červenec a srpen Český statistický úřad teprve zveřejní.
2: To tichý zabiják, který právě nikdo nevidí, jsou to většinou kardiovaskulární nemoci, takže se hrozně těžko odlišuje, co je horká vlna a co není, ale pokud na to použijete statistické metody, tak vám to jasně vychází ty nadúmrtí, které té době jsou a jsou tak významné. A ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel České republiky. Za té horké vlny 2015 to bylo 330 obyvatel a ty teploty nebyly rozhodně kolem 40 stupňů Celsia jako letošním roce. Takže uvidíme, co ukáží letošní statistiky. Za povodní je to v podstatě bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší. Není na to nastavený ani zdravotní systém, nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak externě řešit.
1: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
2: My jsme si hodně zvykli na ty teploty kolem 30-32 stupňů, které nebyly tradiční v minulosti. My jsme se na to nebyli zvyklí, ale už jsme si zvykli, už jsme se dokázali na to adaptovat, ale to, že přišly dny nad 35 stupňů, nad 40 stupňů Celsia a to už byl jako extrém, na který my jsme se tím nedokázali adaptovat, ani nedokážeme adaptovat a prostě ty budovy celkově na to nejsou vůbec připravené a vlastně nikdo to ani nečekal, že by mohli tak brzo přijít tak množství dnů s horkou vlnou, která se bude tak často opakovat s takovými extrémními teplotami a ta infrastruktura na to není chystaná. Něco podobně bylo vlastně s povodněmi v roce 1997, kdy ta infrastruktura, záchranný systém a nic také na to nebyl tak dobře nachystaný a ta situace nyní je výrazně jiná. To stejné přírodní požáry, to, co bylo požár 2012 v Bzenci, hasičská technika byla výrazně horší než je v současné době, kdy ti hasiči naši na ty nové požáry jsou výrazně lépe nachystaní. A tím stejným procesem my musíme projít u těch vlnech veder, kdy konečně to začneme vnímat jako velký problém a začneme se na to chystat.
0: Máme obrovskou radost, že tady v těch prostorách, kde se nacházíme, jsme už 26 let a po 25 letech, tedy loni, jsme udělali obrovskou rekonstrukci.
1: Jana Poštová, vedoucí dispečinku pražské záchranky se sídlem pod střechou starobylé budovy na Vinohradech.
0: Takže to tady vypadá teďka krásně a moderně, odpovídá to vlastně té těžké práci, co tady lidé dělají a je tady samozřejmě i klimatizace. Ne každý ji využívá. Máme taky velkou výhodu, že jsou okna vlastně na obou stranách protilehlých těch místností, takže se dá docela i dobře větrat, takže jsme to vydrželi. Máme tady i ledovač, takže kolegové to vydrželi, ale skutečně i tady bylo velké vedro. Tady máme i pomůcky k tomu určené, kdyby se někomu udělalo skutečně nevolno i v budově a musíme dbát samozřejmě i na to, aby nám tady bylo dobře.
3: To, co vidíme v těch statistikách, to znamená zvýšený počet výjezdů, zvýšený počet i úmrtí, to vidíme v těch celonárodních statistikách, že to zkrátka v těch horkých dnech opravdu potom se projevuje a naskakuje a že ta souvislost tam bude, tak měli jste opravdu taky dojem, že to je náročná část roku nebo náročný rok, náročné léto jako takové, když se za ním ohlédnete?
0: Je to vlastně zvláštní, protože v Praze, v hlavním městě, dlouhodobě pozorujeme v těch letních měsících spíše pokles výjezdů o nějakých 10%. Pražané opouští hlavní město, jedou na chaty, na chalupy. A je potřeba říct, že v tento rok, v toto léto, tam pozorujeme skutečně několika procentní nárůst oproti mnoha uplynulým letům. To znamená, skutečně i pro nás bylo co do počtu výjezdů, počtu volání náročnější, než obvykle bývá.
4: Říkám, abyste u sebe měla telefon, že vám budou volat.
0: I ty letní měsíce jsou náročné, protože spousta lidí chce vybírat dovolenou, spousta lidí má děti, takže je potřeba se nějakým způsobem vystřídat, takže tam může být i skutečně takové to jako oslabení, byť jsme měli a máme z toho velkou radost naplněna vlastně všechna místa, ale je určitě dobré se na to potom podívat zpětně, všechno porovnat a připravit se tak na další roky, protože to, že to tak bude i v budoucnu, je více než jasné.
1: Říká Jana Poštová o tom, jak se postupující změně klimatu a jejím dopadům přizpůsobuje Pražská zdravotní záchranná služba.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Míříme teď do Ostravy zjistit, jak letošní léto prožíval jeden z předních českých klimatů.

0: meteorologů a co mu řeklo o budoucím vývoji podnebí v Česku.
1: Dobrý den.
2: Já vás zdravím.
1: Vy máte dobrý kamery nebo oči?
2: Já jsem myslel, že půjdeme hned na zahrádku, ale vidím, že máte moc věcí, tak pojďte.
1: Jo, tak já si odložím.
3: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě a mně to připadá trošku jako elektrárna, to, co vidíme před sebou, ale určitě není.
4: Není, je to meteorologická zahrádka, která je nadstandardně vybavená, protože je u pobočky ČHMU a jsou tady nejenom standardní přístroje, které měří, ale je tady i velké množství přístrojů, které se kalibrují, popřípadě testují. Ale samozřejmě je tady standardní meteorologická stanice, to jsou tady ty srážkoměry a to stínítko, které tady vidíme vlevo, tak to je standard, ten je dneska na každé meteorologické zahrádce, který v ČHMu provozujeme, plus teda stožár s větrem, ten tady není, ten máme na střeše.
3: Možná je zajímavé říct, že na vaší meteorologické zahrádce opravdu najdeme i zahrádku, pěstujete rajčata, jsou tady keře, dokonce bývalý, asi nepoužívaný, zarostlý trošku volejbalový kurt a to, co popisuje Radim Tolaš, všechna ta zařízení stojí v rohu a tvoří vlastně menší část celé té zahrady.
4: Tak on ten pozemek musí být větší, aby ta měření byla reprezentativní. My nemůžeme měřit na nějakých malých prostorech v blízkosti, já nevím, parkovišť, budov, velkých stromů.
3: Co bylo důležité a asi nejzajímavější, bohužel během letošního léta, to byl teploměr. Tak kde ho máte?
4: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický šíld nebo stínítko, který strukturou připomíná starou žaluziovou meteorologickou budku. Tam jsou dneska odporové čidla, které jsou schopné detekovat, jaká je teplota. Měříme ve standardizované výšce, že ty čidla jsou ve 2 metrech nad aktivním povrchem.
3: Čidla po republice zaznamenávala letos rekordy jako divá. 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo ve Strážnici, tuším.
4: V Doksanech.
3: To bylo v Doksanech, v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
4: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, skončí sezóna a kolik bylo tady v porubě, tak to opravdu nevím. 38, 39 bych si tipnul, ale můžu vám to dodatečně upřesnit, fakt to nevím.
3: Tak to je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
4: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa, protože mě ty, řekněme, výskyty 40-stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. To jsem považovala do dneška, teď to považuji za něco hodně nestandardního i z pohledu toho, co jsme jako klimatologové očekávali.
3: Já jsem si všiml, že jste to hodně třeba komentoval na sociálních sítích, samozřejmě v médiích jste vystupoval. Když se zatím ohlednete, co to s vámi profesně dělalo? Je tohle to zažít pro klimatologa něco, co asi vůbec nemyslel, že v těchto končinách někdy zažije, anebo možná o mnoho let později?
4: Určitě o mnoho let později by nás to tak nepřekvapovalo. Jak říkám, já jsem nebyl překvapen tím, že jsme naměřili 40, že budeme mít v rámci jednoho roku 4 dny se 40. To mě překvapilo, že to bude třeba 2 dny po sobě, to mě taky překvapilo a bylo to 2 dny po sobě, jak na konci června, tak na začátku srpna. Pak mě překvapil počet stanic, to znamená ten regionální rozsah, na kterých jsme to naměřili, ty 40, protože v té minulosti v roce 2015, 12 a v roce 83 to bylo vždycky na 1, 2, maximálně na 3 stanicích. Teď jsme ty 40 měli v těch jednotlivých situacích i na 12 až 14 stanicích, různě po republice. A musím říct, že co mě nejvíc překvapilo a myslím si, že nám to bude dělat problém při zpracování letošního roku, když ho uzavřeme, to je délka trvání té samotné situace, kdy jsme ty 40 naměřili. Ono vždycky v té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech 28. června, kdy jsme naměřili těch 41,9, tak tam bylo téměř 4 hodiny nebo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, kdy si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data. A budeme muset nějakým způsobem měnit ty kontrolní algoritmy, aby nám to v těch databázích zůstalo.
3: Co Ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů. Měli pravdu ti kolegové, kteří byli v úvozovkách alarmističtější? I vy jste vlastně říkal, že jsme o 5 až 10 let napřed oproti nějakým původním předpokladům.
4: Když si vezmete nějaké extrémně teplé odhady z těch 90. let, tak daleko vůbec nejsme. Nejdůležitější u těch scénářů a klimatických modelů jsou vždycky ty střední, nejpravděpodobnější, tam, kde se nejvíce modelů trefuje do nějakého společného trendu. A tam, když se podíváte, tak zjišťujeme, že aktuální situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely 20-30 let zpátky. A ta horší situace v časovém pojetí je zhruba 5 až 10 let. To znamená, my jsme věděli, že ta situace se bude nějak vyvíjet, my jsme věděli, jak se bude vyvíjet, ale to, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
3: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo. Radim Tolaš má přehozenou přes své paže mikinu. Tak jste spíš horkokrevný nebo jste zimomřivý?
4: Těžko říct, já vždycky říkám, že když je 25 stupňů a více, tak už nefunguju. Je to samozřejmě nadsázka, já musím fungovat i v těch 40, ale mám radši chlad než teplo a zdůvodňuji si to sám pro sebe zcela neodborně tak, že když je zima, tak se vždycky můžu přioblíknout, ale když je teplo, tak narazím na určitý strop, kdy už se nemůžu více svlíknout. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou, i když samozřejmě to narazí na nějaký fyzikální strop, ve střední Evropě se nedostaneme nad 45 stupňů, to si myslím, že je fyzikálně nemožné. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, s extrémama a s dalšíma věcma. Hlavní problém mají ekosystémy, včetně, řekněme, kulturních ekosystémů, jako jsou pole s obilím, s kukuřicí, s bramborama, tak bychom se nad tím měli zamýšlet i tak, jakým způsobem budeme schopni pěstovat potraviny na polích, nebo budeme všechno dělat v chlazených sklenicích. Už někdo slyšel pojem chlazený skleník, mě to napadlo teď.
0: Říká tady v Ostravě klimatolog Radim Tolaš a i přes svolání Národní koalice proti suchu si nemyslí, že by uplynulé léto přimělo české politiky, aby se kromě důsledků, jako je třeba právě sucho, začaly zaobírat i příčinami současné změny klimatu a tlačili doma i ve světě na snižování emisí skleníkových plynů.
4: To ta dnešní politická reprezentace odmítá. Já vždycky říkám, že to jsou spojené nádoby. Pokud budeme jenom adaptovat a nebudou se globálně snižovat emise, tak my najednou narazíme po pár letech, za 10-20 let, na takzvaný adaptační strop, protože ta situace už bude tak špatná, že ta adaptace pro nás bude, když ne jenom příliš drahá, tak i nějak fyzikálně nemožná. Nemůžeme povodňové hráze stavět do nekonečna, nemůžeme závlahy rozprostřít do celé České republiky. Toto by byla adaptační opatření, která by nás za chvíli čekala, pokud nedojde opravdu k tomu, že s tou antropogenní změnou klimatu se začne něco dít, a to jsou ta mitigační opatření.
0: Upozorňuje klimatolog Radim Tolaš.
5: Posloucháte Zaostřeno.
3: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
6: Je to tak, jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, co se týče hydrologie, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou, pod Vraným, který vypouští kontinuálně celý léto 40 kubíků. Na vodním stavu tady člověk nic nepozná, ten je stále stejný a musí se prostě dívat do oblastí okolo.
3: Takže není to úplně laboratoř tady pro vás, možná ta Berounka trošku víc.
6: Ta Berounka určitě, protože na tý to člověk vidí velmi dobře. Nejen, že tam byl malý průtok, ale naměřili jsme i extrémně teplou vodu. Přímo jsme tam naměřili přes 30 stupňů Celsia, což opravdu není běžný.
3: Co tohle vlastně pro tu přírodu, potažmo pak pro člověka znamená?
6: Tak je to pro ty živočichy problém. Nemají dostatek živin, kyslíku a tak dále. A vím, že prostě v mnoha vodních tocích nebo v tůňkách a v rybníkách byl problém s tím, že jim tam uhynuly ryby nebo prostě jiný živočichové, který se tam prostě pohybují. Vlastně rybáři nebo ty, co to mají na starost, tak vlastně zachraňovali ty místa na poslední chvíli, že třeba je převáželi někam, kde ještě ta voda je, nebo kde je chladnější.
3: Vzpomínám si, že někdo přenášel takhle raky z nějaké kolonie, z nějakého potoka.
6: Je to přesně tak.
3: Připluli k nám teď po Vltavě kachny. Stojíme s Martinem Pechou, hydrologem ČHMU, tady v Praze Komořanech, kousek od soutoku s Berounkou. Chodíte sem rád?
6: Nejsem tady často jako někteří z kolegů, kteří se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám. Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují a prostě musíme s ní pracovat, jak nejlépe dovedeme, no. Jako pro nás je to vlastně nejenom ta práce, ale vlastně vidíme, že pak se to přelejvá i do všech těch osobních životů a do životů vlastně celé populace. To letošní sucho, který v některých oblastech bylo ještě horší než v těch letech 2015 a 2018, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No ukazuje to, na co bychom se asi měli připravit, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo? Tak jak dřív se to stalo třeba jednou za 20 let, tak teď musíme se připravit na to, že v těch desetiletích, že to bude třeba 2-3 roky prostě v zimě bude málo sněhu, ten brzo roztaje, což byl přesně příklad letošního roku, ale i loňského, tudíž už se to kumuluje od... Vlastně, když to tak vemem, tak po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období, to znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky. No a to období se kumuluje, už je to 2 roky to teď bude, že jo? No a když by to trvalo i třetí rok, když by letos byla špatná zima, tak by se třeba nedoplnily zásoby těch vodních zdrojů v těch přehradách, v nádržích, který prostě potřebujeme pro pitnou vodu a tak dále, zásobování obyvatelstva. A tam už pak by mohly být problémy, že protože vidíme, že Orlík už je na historický minimum teďkon.
3: Z toho, co říkáte, možná aspoň z pohledu hydrologa, tak by to chtělo zase nějaké povodně, ne? Když to řeknu cynicky.
6: Tyhle ty extrémní epizody jsou pro nás jako poučení, čerpáme tam zkušenosti, čerpáme tam poznatky a bez...
3: Čerpáme vodu taky.
6: A čerpáme někde vodu a zase za sucha bychom ji rádi někam dotovali, že jo?
3: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
6: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává třeba... Teď jsem zrovna koukal na mojí stanici v Milovicích, tak za srpen máme přes 100 mm. To by člověk řekl krásný úhrn, dokonce to bude nadprůměrný množství, ale spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo? No a z dlouhodobého teplotního pohledu tak vidíme, že ten trend je jasný. Prostě jak ty zimy, tak ty léta se oteplují, tam posledních 10-15 let prostě není výjimka. Roky jako celkový jsou vždycky nadprůměrný teplotně. Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 27 bude teplý.
3: To znamená, v té přírodě uvidíme i při stejném objemu třeba srážek větší výpar.
6: Je to tak, no, prostě to funguje, že jo? Když spadne stejný množství srážek, ale teploty jsou vyšší, tak prostě v průměru ten výpar je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve, že jo, prostě jo. Už to průměrné množství srážek nám nezajistí to, že prostě bude dostatek vody v tom letním období. No. Jak ty zimy, tak ty léta se oteplují, tam posledních 10-15 let prostě není výjimka, ten trend je jasný. Musíme se připravit, že celosvětově i ten rok 27 bude teplý.
3: To znamená, v té přírodě uvidíme i při stejném objemu třeba srážek větší výpar.
6: Je to tak, no, prostě to funguje, že jo? Když spadne stejný množství srážek, ale teploty jsou vyšší, tak prostě v průměru ten výpar je taky vyšší a tudíž je ten sklon k tomu suchu větší, než byl dříve. Že jo?
3: Když řekneme k tomuto B, to znamená, jak se může každý jednotlivý z nás na tohle připravit a jak vlastně nepřispívat k tomu, abychom to ještě zhoršovali. Pořídit si úspornou sprchu a suchomilné rostliny na zahrádku.
6: Musí si přes tu zimu a na jaře zadržet co nejvíce vody, i po těch jednotlivých srážkových epizodách, pokud možno, že si zadržet co nejvíce vody, aby mohl využít prostě tu přírodní vodu, než to dotovat prostě z těch třeba kohoutků a tak dále. Jako každý jednotlivec, tak tady se šetří dá určitě. Jo? Ale myslím si, že v tomhle už se jako chování lidí dost změnilo, protože jsme koukali i na nějaký spotřeby jako vody u nás na jednoho člověka a za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Myslím, že teď aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo, ale byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
0: Slyšeli jste hydrologa Martina Pechu. Nejen s ním jsme se v Zaostřenu ohlédli za letošním extrémním létem v Česku i Evropě a zkoumali, jak se připravit na horka a sucha, která budou čím dál víc součástí našich životů. K pořadu se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích pod názvem Zaostřeno. Využít můžete i stejnojmenou sekci na našem staničním webu plus.rozhlas.cz. Jan Kaliba vám přeje užitečný další poslech Českého rozhlasu Plus.
5: Osobnost Plus.
7: Dnešní politika je daleko víc show business než souboj ideí. Jde hlavně o emoce. Nerozhoduje program, ale lídr a dojem, říká novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší. Kdo je u nás politická superstar a jak vážně berou politici nadcházející komunální a senátní volby?
5: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
8: Je 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Husíové poslali dvě rakety na Saúdskou Arábii. Vydatný déšť způsobil v thajském Bangkoku záplavy. V Praze nejezdí metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodovem. Jsou tu zprávy Plusu s Marií Jakšičovou. Jemenští povstalci Husíové opět útočili na Saúdskou Arábii. Riádem vedená vojenská koalice v Jemenu sestřelila dvě balistické rakety a dva drony. Podle vojska mířili na Riád a na město Chamís Mušajt nedaleko jemenských hranic. Kvůli konfliktu se setkali generálové Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka, které mají společnou obranou dohodu.
9: Vojenští představitelé těchto tří zemí zhodnotili bezpečnostní situaci a hrozby, kterým čelí Saúdská Arábie. Podle saúdské státní tiskové agentury chtějí posílit vojenskou i zpravodajskou spolupráci. Přímé zapojení do obrany Saúdské Arábie ale vojenští šéfové nepotvrdili. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda mezitím vyzvala obyvatele k mobilizaci proti Husíům. De facto jemenský prezident sídlící v Riádu Rašád Alími nabídl milost všem, kdo povstalce opustí. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
8: V thajské metropoli Bangkoku je kvůli záplavám vyhlášený stav ohrožení. Skoro 48 hodin trvající silné deště zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahala lidem až po stehna. Informuje o tom agentura AFP. Guvernér města vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Úřady připravili k distribuci 1 000 000 pytlů s pískem a otevřeli dočasná evakuační centra ve školách. Září je v Bangkoku vrcholem období dešťů. Letošní srážky jsou ale nadprůměrné. Od čtvrtka ve velkoměstě spadlo skoro 300 mm srážek.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Stále více českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos v programu Erasmus Plus přes 900 dalších, od mateřských po různé typy středních a učiliště. To je zhruba o 70 víc než loni. Nejčastěji studenti míří na pobyty do Španělska, Německa nebo Francie.
10: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
11: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
12: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
11: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: V Chrastavicích na Domažlicku začíná jarmark a svatováclavské hody. Jednou z hlavních částí programu je rekonstrukce chodské svatby podle spisovatelky Boženy Němcové, říká za organizátory Josef Johánek.
13: My jsme při přípravě oslovili potomky tehdejších účastníků svatby, ať už jde o představitele ženicha, nevěsty, a nebo přímo o prapravnučku Boženy Němcový. Dále se můžou návštěvníci těšit na staročeský jarmark, řemeslníků bude přes 40.
8: Program jarmarku a hodů je připravený na návsi a taky v sále kulturního domu v Chrastavicích. Rekonstrukce svatby podle Boženy Němcové začne v 15 hodin a 15 minut. Na lince C pražského metra začala výluka. V úseku mezi Budějovickou a Kačerovem vyměňuje dopravní podnik původní dřevěné Pražce za betonové. Zavedena je náhradní autobusová doprava. V úseku Chodov až Konečná háje je provoz metra zajištěn kyvadlově. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí. Přes den bude jasno a slunečno, nejvyšší teploty kolem 20, zítra bude rovněž v průměru 18 až 22, ráno také, ale opět čekejte přízemní mrazíky a mhly. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou, teď je tu repríza pořadu Laboratoř.
14: Často mluvíme o tom, jak klimatická změna ovlivňuje svět, ale jak konkrétně třeba ovlivňuje střední Asii.
15: No, je to mnohem horší než u nás. Takže když máme u nás vedra, tak si představte, že třeba v červnu tam sněžilo.
14: Tak to určitě ovlivňuje i zvířata.
16: Zároveň to kontinentální klima, na které oni jsou zvyklí, tak to vlastně jsou velké rozdíly mezi zimou a létem a to se teď akcentuje a ubývá srážek, což právě ty ekosystémy, které jsou křehké, vlastně může vychylovat.
14: Tak to cítíme i u nás.
17: I u nás v České republice právě dochází k těm rapidním změnám klimatu. Je čím dál tím víc extrémní. No a na to právě je třeba napojena i ta naše krajina, která nějakým způsobem funguje a funguje úplně jinak, než třeba fungovala před nějakými 10 lety.
14: Do dnešní laboratoře přišli Barbora Dobijášová, zooložka, dobrý den.
18: Dobrý den.
14: Vladimír Hůla, který je ekolog, také entomolog, vítejte.
19: Dobrý den.
14: A David Štrup, student Českolipského gymnázia, vítejte.
19: Dobrý den. Laboratoř.
18: Laboratoř. Kdo přijde, ten pase.
17: Obrovský louky, kde jsou 1, 2, 3 druhy rostlin a to je velký problém. My jsme tomu začali říkat zelená poušť.
18: Místa, které jsou blíž k těm sídlům, jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradace.
19: Kolegové z Lambátoru si stěžovali, že tolik prašných bouří nezažili. Klima tam má obrovský dopad.
14: Původně stepní Mongolsko se stalo pouští už téměř z 82%. My budeme za okamžik mluvit o tom, jak vypadá tamní degradovaná krajina. Autoři studie, kterou začneme dnešní laboratoř, popisují, že se tam právě odehrávají stále častější prašné nebo písečné bouře. Úbytek uhlíku v půdě vede k omezení rozmanitosti druhů v krajině. Jak se pozná, že se z mongolské stepy stala poušť? Ptám se Vladimíra Huly.
19: Když do takovýhle pouště v uvozovkách přijedete autem, tak nádherně voní, protože tam dominují pelinky, které jsou tam díky pastvě a vlastně to nám ukazuje to, že to je degradované celé. Poušť jako taková, když ji definujeme ekologicky, tak je tam méně vegetace než 15%. Ale k tomu máme ještě další kritéria, které to určují. Chtě nechtě poušť v Mongolsku je strašně vzácná a vlastně se nachází jen v chráněných územích.
14: To působí paradoxně, že tam létá prach a písek do Číny, ano. Nebo myslím i do Japonska.
19: Kolegové třeba z Ulaanbaatáru se stěžovali letos, že tolik prašných bouří nezažili. Ale do toho tam přichází to, co jsem říkal už předtím, že tam do toho sněží v létě. Takže prostě to klima tam má obrovský dopad.
14: Barbora Dobijášová má také osobní zkušenost z Mongolska. Jak tohle ovlivňuje zvířata?
18: Už z té definice 15% vegetace v zachovalé poušti je poměrně málo, přesto je mnoho specialistů, kteří dokáží v těch extrémních podmínkách vyžít, jako třeba divoký velbloud, kulani, asijští osly nebo dva druhy gazel. Koně převalského se povedlo navrátit do Mongolska, ale oni jsou v tom prostředí vlastně na nějaké takové hranici, kdy se jim daří využívat ty zdroje a nacházet je, a pokud se to posouvá, tak to samozřejmě ovlivňuje i ty jejich populace.
14: Tady i tam je důležité hospodaření s vodou. Víte, obracím se na Davida Štrupa, studenta, který se zvláště ve své středoškolské odborné činnosti už věnuje velmi intenzivně biologii. Když jste četl tuhle tu věc, tak o čem jste přemýšlel?
17: Mě velice právě zaujalo, že ta dezertifikace svým způsobem může v následujících letech ohrožovat přímo i nás, i naší krajinu. Konkrétně dnes to můžeme vidět třeba na jižní Moravě, kde už je to velký zemědělský problém, kdy vlastně se tam nestává z toho, dejme tomu, ještě poušť, ale například na polích, kde právě, jak se tady hovořilo o úbytku uhlíku, úbytku vlhkosti, tudíž ty kohezní síly tu půdu nedrží takovým způsobem, tak vlastně dochází k tomu, že se stává sypkou a následně je tím větrem odnášena vlastně ta ornice, která je velice důležitá pro to zemědělství.
14: Tak sice je možné, že klimatická změna způsobí, že na jižní Moravě budeme mít vína kvality Itálie, ale když si veme do ruky půda, tak se nám rozsype, neudrží kvalitu. No a v tom Mongolsku?
15: Oni donedávna pole vůbec neměli a teďko se objevily velké množství polních ekosystémů, kde za ní aplikují i pesticidy, které tam nebyly. Oni jsou hlavně pastevci, že v současné chvíli mají zhruba 70 milionů kusů dobytka. A teď je ale otázka, jaký je složení toho dobytka. Když jsme se bavili o tom uhlíku v půdě, tak že velký herbivoři dělají to, že toho uhlíku teoreticky jejich činností přibývá v půdě, když jo, je jako extenzivně. Takže vlastně jsou jako půdotvorní. Tam je prostě problém v tom, že tam jsou malí zvířata a jich hrozně moc. Mají hlavně kozy a kolik kašmíru. A ještě tam je ten dopad, že vlastně díky tomu, že se mění klima, tak přibývá takzvaného dzudu. To znamená, že jejich zemi jsou mokrý, je tam víc sněhu, vznikají velké vrstvy sněhu, které neumožňují dostat se zvířatům k potravě přes zimu a díky tomu vlastně umírají.
14: A já bych ještě vlastně tohle téma moc ráda zarámovala s projekty, které pomáhají hospodařit s vodou. Myslím, že tam je projekt, který pomáhá obnovovat vodní plochy.
15: Já se bojím toho, že každý tohleto technokratické řešení není řešením. Ale to vidíme konec konců i u nás. Já se tam podělím dlouhodobě na pracech v lesích, kdy ty lesní ekosystémy jsme se tam snažili ve spolupráci s Němci navracet našim středoevropským lesnictvím. A to prostě není cesta. To znamená prostě vysadit stromečky a ty se potom starat. Ale když se na to podíváme fakt jako čistě ekologicky, tak tam je to tundra boreální. Mongolové mají nádherné lesy, i přestože mají poušť. A tyhle ty lesy jsou tam obnovovány pomocí velkého lesního cyklu. A velký lesní cyklus znamená nejdřív ty takzvané náletové dřeviny a potom až ta kulturní dřevina, kterou tam jako chceme. A tohle ten cyklus je bohužel narušený zase i klimatem, protože máme problém s tím, že nám taje permafrost, máme méně vody a třeba i borovice lesní, která je adaptovaná na dostatek vody, tak umírá. Tam, ano, ano. Jo, nehledě na to, že díky tomu, že se mění klima, otepluje se, tak se tam objevují škůdci, kteří tam doposud nebyli. A to včetně teda jejich lesních dřevin. Teďko budeme mít ten zajímavý článek na to.
14: Takový nějaký mongolský kůrovec?
15: Třeba máme teďko prvonález ploštice, která se šíří z Ameriky, která likviduje borový semínka a na tom stojí část jejich ekonomiky.
14: Jsme v rozhlasové laboratoři a věnujeme se tentokrát hlavně situaci v Mongolsku, kam jezdí dva z mých hostů. Hosty dnešní debaty jsou ekolog Vladimír Hůla, zooložka Barbora Dobijášová a student David Štrup.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
14: Na ničení stepy se v Mongolsku lidé podílejí nejenom tím, že přispívají ke klimatické změně, ale třeba i změněnou pastvou koz. Pokud je nadměrná, ta urychluje erozi půdy, snižuje produkci biomasy a přispívá k křížení pouště. Kromě omezení chovů, autoři toho článku, o kterém teď budeme mluvit, navrhují rotaci pastvy, která umožní obnovu vegetace. Já se obrátím na Barboru Dobijášovou s otázkou. My jsme mluvili o tom, že se tam pasou kozy v Mongolsku hlavně kvůli té poptávce po kašmíru. Dá se nějak rozpoznat, kdy ta pastva je ještě krajně prospěšná a kdy už ne?
18: Základním ukazatelem je diverzita té vegetace, jestli tam je zachovaná a nějaká ta pokryvnost, pokud se vlastně po té pastvě těch koz nedokáže obnovovat sama od sebe nebo nedochází k té migraci, co třeba dřív docházelo, a oni jsou delší dobu na jednom místě, protože i ti pastevci dneska do určité tendence vlastně přijímají nějaký takový ten sedentárnější způsob života. Tak potom dojde přepasení toho prostoru a vegetace vlastně pořádně neobnovuje a není schopná podporovat tak velkou populaci.
14: Čili oni jsou rádi na jednom místě.
18: Tradičně oni vlastně migrují s těmi stády za tou pastvou, ale to se do určité míry dneska vlastně omezuje, protože jsou faktory takové, které dříve neovlivnily, jako třeba dostupnost hlavního města, péče, nějakých kvalitních škol třeba pro děti, takže oni mají tendenci vlastně být blízko těch center a nějakým stylem přizpůsobují tu pastvu těch svých zvířat.
14: Dovedu si představit, že když přijdete vy ekologové za pastevci a řeknete, kos je moc, přispívá to k rozšiřování pouště, tak oni vám řeknou, ale z čeho máme žít? Jaká debata se tam o to vede?
15: Tam je jedna věc, která je velmi podobná s naší krajinou, tam jsou taky agrobaroni, který vlastní ty obrovský stáda a vlastně ty pastevci, kteří jsou na těch místech, tak jsou jejich subdodavatele, kteří se jim starají o stáda. A oni sami o sobě často chápou to, že dělají problém, ale nemají jiný východisko, protože o ta stáda se musí postarat, protože mají prostředky podle toho, kolik jim přežije vlastně dobytka. Ti, kteří mají vlastní stáda, tak většinou dokonce migrují. Ti, co se starají o tyhle ty obrovský stáda, tak většinou zůstávají poblíž těch měst. A ta dezertifikace okolo těch měst je teda jako průšvih, jako obrovský. Tam opravdu čím blíž jste, tak tím je ta půda degradovanější. My jsme řešili třeba jedno místo nedaleko Ulan Bátaru, jmenuje se to Javland, což je vlastně písečná duna, kterou se společně s Mongolama a společně s Německou klimatickou rozvoju pomocí snažíme zastavit. A právě ona tam vznikla díky té pasty. Díky tomu přebytku pasty je tam nádherný slaný, nebo bylo tam nádherný slaný jezero, který je dneska bahno a nic tam není. A právě nám se povedlo vlastně tu dunu zastavit jedním prostým faktorem, jenom ji oplotit. Vlastně tím, že jsme ji oplotili, i když jsme tam teda dělali výsadbu, která vlastně nevzešla, tak se ta vegetace renaturalizovala a obnovila a ku podivu se ta příroda začala obnovovat velice rychle. Ale ten tlak na tu půdu, na tu rozlohu, je tam prostě obrovský. Teďko současní chvíli tam mají 70 milionů dobytka, měli 10 milionů, řekněme, před 30 lety, ale 10 let zpátky měli 90. Ono jim to zahubili hodně dzudy, ty studený zimy. Bohužel to samé ale se děje v přírodních ekosystémech, že nám umírají ty gazely. Ono by vlastně stačilo tu pastvu nějak vyloučit z některých míst.
18: A nebo ji řídit, což se vlastně dřív dělo v nějakých těch společenstev, který spolu dohadovali, kdo má nárok historicky rodově, kde pás a je tam jakou dobu. A to se vlastně po rozpadu Sovětského svazu úplně přeměnilo. Dneska, kdo přijde, ten pase. A samozřejmě ty místa, které jsou blíž k těm sídlům, tak jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
14: Trošku si říkám, že ta evropská tendence s podporou malých farem a jejich dotací dává smysl, vlastně když poslouchám o tom Mongolsku, ale nechtěla jsem to zavést k evropské zemědělské politice, ale spíš k té úvaze. V české situaci máme málo pastvy, že tak to je těžší srovnávat, ale přece jenom poznámky Davida Štrupa k téhleté studii.
17: U nás v Česku, právě jak jste zmínila, tak máme nedostatek pastvy. My jsme tomu s Vláďou Hulou začali říkat v podstatě taková zelená poušť, kdy vlastně místo písku tady máme obrovský třeba i louky, kde jsou třeba jenom jeden, dva, tři druhy rostlin a to je velký problém. A právě tohleto je třeba nějakým způsobem začít se tomu věnovat víc. Evropská unie to samozřejmě nějakým způsobem podporuje. Podporuje to i Agentura ochrany přírody a krajiny, která k té pastvě nějakým způsobem přistupuje jako prostředkem k ochraně přírody. Zajímavější mi ale přišlo právě třeba z té studie, že to krásně koreluje s tím, kolik třeba nám tady spadne srážek, kolik v Mongolsku spadne srážek, že vlastně u nás je to 10x třeba víc v průměru samozřejmě. A je to zajímavé, že vlastně i té biomasy je u nás třeba tak jako 10x víc. Tudíž my jsme potom třeba schopni nasazovat více těch zvířat, než třeba v Mongolsku, a hlavně přistupovat k tomu úplně jinak k té pastvě. Právě třeba počtem zvířat nebo nějakým spektrem těch zvířat, které na té pastvě bude. A to je právě klíčové pro nás, dokud to ještě jde.
15: Navážu hned rychle. Nesmí přijít takový léto, jako bylo letos. A potom máme jako technokrati problém s tímto nějak jako nastavit, protože je to něco jiného, s čím se nepočít.
17: V Evropě je tohle asi ten největší problém, že se všechno plánuje a chtělo by to řešit více operativně. Jo, protože přesně, jak říkal Vláďa Hula, když přijde takovéhle léto, jako přišlo letos, už jsou nasmluvaný peníze, třeba už je nasmluván počet zvířat, jenomže oni nemají třeba co pást. Ty zvířata prakticky teda se potom musí třeba přikrmovat, nebo naopak se musí nějakým způsobem jinak zakročit k té redukci, ale stejně nedochází.
14: No ale to si myslím kvůli suchu, pokračující klimatické změně, bylo navíc málo krmiva.
17: A bude. A to je právě problém, protože když to takhle půjde samozřejmě dál, pak je jako málo možností, co s tím dělat. Buď to teda zredukovat počet těch zvířat, anebo nějakým způsobem teda je přikrmovat, ale čím? Jo? To bude ten větší problém. Zvířata jsou připravena na ten zvýšený přísun potravy. Jsou na to naučená vlastně.
14: A tohle nějak řeší i Mongolové.
15: No, Mongolové řeší taky, že tam byla ta tradiční pastva. Oni vůbec neřešili seno. Jo. V současné chvíli se produkuje seno. A produkuje se i v národních parcích, což je teda velký průšvih. Jo.
14: Proč?
15: To jsou pralouky. Jsou to louky, které historicky nebyly kosaný. A třeba v Numurugu jsme měli zajímavý případ teď, kdy Číňani kosili kus národního parku a stahovali to do Číny, aniž by o tom mongolský úřady věděli.
14: Než jste přišli, než jsme začali mluvit o té mongolské situaci s tou nadměrnou pastvou, tak jsem měla spojenou pastvu spíš, pokud je tedy přiměřená, tím, že jako prospívá krajině, že tady jsou i v České republice projekty, které jako by dokládaly to, že je dobře, když se tam pase. Kde je ta hranice? Tam se Barbory Dobijašové.
18: V současné době je opravdu jako řada projektů i u nás už, ve střední Evropě i více, kde se snaží ta pastva zpátky vlastně vrátit do té krajiny a tím pádem znovu hrát tu roli, co ti velcí kopytníci, než jsme je tady v tom našem středověském prostoru vlastně vyhubili, pratur, zubr, dělení divocí koně, jakou tu roli tady vlastně hráli a jakým způsobem se vyvíjela ta vegetace.
14: Prospívá to vegetaci?
18: Prospívá to té vegetaci, protože vlastně místo rychle rostoucích travin, které jsou tou preferovanou potravou většinu těch velkých býložravců, tak dochází k uvolňování zužování některého toho prostoru tím selektivním vypásáním a tam potom mají prostor vzejít rostliny třeba kvetoucí, které jsou pomalejší a nejsou tak konkurenceschopné těm rychlým travám. V momentě, kdy se to nestane, tak to vlastně přeroste jedním, dvěma druhy trávy a pak tam ty nektarodárné rostliny vlastně vůbec nejsou, které podporují potom ty společenstva hmyzu, následně ptáků a takhle je to vlastně navázané na sebe. Čím je diverzitnější ten pokryv, tím vlastně větší diverzita potom těch návazných druhů.
14: Takže proto v Mongolsku to střídání pastvin.
15: Určitě. To je hypotéza jednoho pana profesora z Holandska, který přišel s tím, že ta naše krajina musela být vždycky otevřená, protože tady byly ty velký kopítníci, který otvírali. Je okolo toho obrovská diskuze.
14: Že jsme tu měli málo lesu?
15: No, že jsme tu měli mnohem méně lesa, než si myslíme. Že dokonce i v tom období Atlantik, kdy to bylo vlhký, tak ten les ve skutečnosti byl asi dost řídký. A že třeba palynologické analýzy, které máme, jsou takže jsou zkreslený tím, že některý pil se líp pohybuje než jiný, líp se schromažďuje, my se k němu potom dostaneme v těch sedmech, kde se schromáždil a tak dál. Takže vlastně ty vývody jsou jako složitější. Profesor Zdravý říkal, my vždycky odvozujeme něco od rozpláclíků, ale my vlastně vůbec nevíme, jak ty rozpláclíci vypadaly, teda myšleno fosílie. My se snažíme číst šifru, který nemáme klíč. Takže my se snažíme jako odvozovat, jak ta krajina vypadala historicky. A to je fantastický na Mongolsku, že my se tam vlastně můžeme učit. My tam můžeme koukat na to, jak ta naše středoevropská krajina vypadala, když se tady intenzivně páslo. Samozřejmě, oni mají moderní postupy, auta, mají silnice, ale chtě nechtě, ta krajina je pod velmi silným pastevním tlakem, tak jako u nás byla před druhou světovou válkou. To znamená, zase jak zmiňovala kolegyně, prostě těch bylin u nás určitě třeba bylo mnohem víc. Jo. Nikdy se nelukařilo tak, jak se lukaří teď posledních 20 let. Prostě ty louky, které děláme, kdy produkujeme seno, protože je drahý, protože se na ně dá vydělat, máme na to dotace, tak tenhle ten tlak vede k tomu, že zemědělci mají prostě mašiny, které to udělají velmi rychle. Vyprodukujeme velké množství sena, to znamená, musí se hnojit, nebo často se hnojí i ty louky se zakládají. Jo. Není to tak, že by ta louka jako vznikla. Ne, to se oseje, připraví se půda, pohnojí se. Takže vlastně to je jenom pole na trávu, to nejsou louky. A tohle je 90% našich luk.
14: Jste v rozhlasové laboratoři a v ní dnes debatují ekolog Vladimír Hůla, zoložka Barbora Dobijášová a student David Štrup.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
14: Na závěr té třetí části naší debaty budeme mluvit opět o velkých zvířatech, nebo zaměříme se víc na velká zvířata. V Mongolsku je ikonou irbis, sněžný levhart, to je zvíře, které žije ve vysokých horách i jinde ve střední Asii, v suché krajině jižního Gobi. Dali ekologové irbisům obojky, aby zjistili, jak šíření pouští ovlivňuje jejich chování. Uvědomili si, že může izolovat jejich populace. Potíže irbisům dělají třeba i silnice, železnice nebo těžba a ubývání kořisti v údolích je nutí putovat na velké vzdálenosti mezi horskými masívy. Ten irbis, on je tuším noční zvíře, mluví v tom Mongolsku nějaké gazely, něco podobného.
18: On se pohybuje velmi dobře vlastně v těch vysokohorských terénech a v každé té oblasti, řekněme, má trošku jiný specifický nebo ten preferovaný druh té kořisti. V Mongolsku to nejčastěji bývají kozorožci anebo argaly, horské ovce. Na ty on vlastně navázaný, takže on se pohybuje a vyskytuje tam, kde je ta určitá denzita té jeho kořisti, aby vlastně byl schopen se uživit.
14: To jsou ale volně žijící ovce, nebo on by si troufl i na ovci z chovu?
18: Jsou to volně žijící zvířata, samozřejmě, nicméně je to, protože tam ty populace jsou. Jsou takové dohady v momentě, kdyby ty populace z nějakého důvodu skolabovaly, což se právě může dít díky tomu, že jim ubývá ta přirozená pastva, je tam kompetice s těmi domácími zvířaty, že se tím pádem zvýší zaměření irbisů na ta domácí zvířata a tím se potenciálně zvýší ten konflikt vlastně mezi irbisem a člověkem, který najednou bude toho irbise vnímat jako škůdce.
14: Mluvili jsme o té snížené odolnosti přírody v Mongolsku k extrémní zimě. Tady je to, myslím, také ten případ podle autorů studie, že degradace mongolských stepí snižuje odolnost irbisů.
15: Já si myslím, že to je zase komplex dopadů, že to není jenom to, že by tam byla dezertifikace, ale jde tam hlavně podle mě o ten tlak těch lidí, který je prostě obrovský, že je tam mnohem kratší nebo jiná pastevní sezóna a oni musí zvířata migrovat. Samozřejmě migrují hlavně do hor, kde prostě je vlhkost, takže tam je vegetace. Jenomže díky tomu, že mají relativně suchý jaro, tak do těch hor přijdou dřív a přijde jich tam víc těch zvířat, protože tam přivezou. Já jsem zažil několik národních parků, hlavně teda v jižní části Gobi Altaje. Ty bych neřekl, že to je národní park, to prostě byly úplně jako vypasené místa na trávu, prostě byl tam zbytek trávy a na hlínu, velká vodní eroze. Já jsem tam teda jel konkrétně za konkrétními druhy motýlů, které už tam prostě nejsou. To je prostě zlikvidovaný. Kam se postaví silnice, tam oni se dostanou a tím pádem vlastně dochází k fragmentaci populací, nejen irbise, že jo. To je jako tenhle ten problém je u všech velkých zvířat. Hezký příklad jsou samozřejmě třeba i koně. Tam ten dopad je taky i v Gobi, i na dalších místech.
14: To se myslím týká i práce Barbory Dobijášové, že vy se zabýváte právě koňmi
18: ano,
14: tam.
18: Ano, já se zabývám chovem vlastnické péči, ale zároveň se podílím i na několika reintrodukčních projektech koně Přebalského domu Gloska do Kazachstánu.
14: Jak to tam ovlivňuje koně? Oni taky se posouvají jinam, než by to udělali, já nevím, před 30 lety?
18: Ta kompetice tam vlastně s těmi domácími zvířaty je o tu primárně dobře uživnou pastvu. Tam, kde prostě je dobrá pastva, tam je samozřejmě zájem těch pastev, tuta zvířata pást. Zároveň v těch suchých ekosystémech té Gobi B, v jihozápadním Mongolsku, vlastně tam je omezený počet těch vodních zdrojů a ty vodní zdroje nějakým stylem vlastně mění svoji vydatnost. Zároveň začínají být velmi důležité pro ty pastevce s těmi domácími zvířaty a to zase narušuje pobyt a tu souběžnou pastvu koní Přebalského, který se snaží vlastně odtamtať v tu inkriminovanou dobu jakoby odejít, mění ty své návyky, chodí pít třeba v jiné denní doby než normálně a jsou vlastně vytlačováni z těch optimálních prostor.
14: Takže je vidět opět význam toho hospodaření s vodou, že i pro člověka, i pro ty pastevce, jaký vliv to má i na volně žijící zvířata.
17: Mně to připomnělo třeba populace našeho modráska černoskvrného, kdy vlastně on je taky silně postižen tou fragmentací. Jedna populace je svým způsobem rozfragmentovaná do menších populací na té jedné lokalitě a třeba přelétávají. A právě u nás je tento modrásek postižen velkou sukcesí, tím zarůstáním, proto třeba i ta pastva by se potom hodila. Každopádně tohleto je za mě potom ten problém podobně i jako u toho Erbise, právě ta fragmentace.
14: On to má asi jinak než třeba modrásek bahení.
17: Určitě, on je třeba schopný 200 kilometrů někam ujít. Jinak ještě mi to právě evokovalo ty optimální podmínky u našich dvou druhů horských okáčů, okáč horský, okáč menší. Vlastně okáč menší je naším endemitem v Jeseníkách.
14: To tady zbyl z doby ledové.
17: A kvůli klimatické změně ustupuje čím dál tím výš, jenomže v posledních 5 letech narazil na svůj strop a není schopen jít dál. Okáč horský, to teda není náš endemit, žije, mám takový dojem, i v Alpách, i v Tatrách. U něho je ten trend vlastně podobný. Ta krize z Mongolska se dá nějakým způsobem přenést i k nám, do té střední Evropy a nějakým stejným způsobem pozorovat.
14: V debatě k tomu článku o Erbisech, tedy o těch sněžných levhartech z Mongolska, mě zaujalo, že některé koridory, které jsou zásadní pro přežití těchto zvířat, nejsou součástí chráněných území. Tak jak by to pomohlo, kdyby se jimi staly?
18: V Mongolsku se právě o té konektivitě těch chráněných oblastí hodně diskutuje, je snaha nějakým způsobem ty koridory tam fixovat. Zároveň jsou tam ale velké tlaky vlastně na nějaké nerostné bohatství a vytěžování a vůbec transport, takže tam vznikají vlastně projekty na úplně nové silnice, dříve nedotčenou krajinou, úplně nové železnice. Zároveň jsem ale určitě zaznamenala i poměrně odborné seriózní debaty a snahy vymyslet vůbec systém, jaké koridory by fungovaly pro který druh zvířat. Třeba se to řeší hodně u těch asijských oslů kulanů, kde je obrovská populace vlastně v Mongolsku světově největší a nejzachovalejší. Právě ten jejich areál bude jako do budoucna přeťat koridorem, kde bude silnice i železnice. A už dneska se aktivně řeší, jaké typy podchodů, jak široké, jak dlouhé, jak časté by se měly zbudovat právě na této magistrále, tak aby ty kulani byly schopni ty populace udržet spojité. A to se bude do budoucna muset řešit pro všechny ty druhy, které mají fragmentovaný areál.
14: Jak ten kulan vypadá?
18: Je to vlastně divoký osel takového pískového zbarvení se světlejšíma nohama a břichem s dlouhými ušima, jako tak oslové mají a dalším čumákem. A neskutečně vlastně odolný v tom, jak obrovské migrace podniká, jak obrovské území je schopen vlastně obsáhnout a chodit třeba desítky kilometrů vzdáleným vodním zdrojům, o kterých jako ví, kde jsou lokalizované.
14: Ten kulan je ochotný přejít, jako napadne ho to?
18: Řeší jako podchody, jak vlastně by musely být dlouhé, aby to proto zvíře nebylo s obavami vstoupit do nějakého tmavého prostoru a jak často by měly být, aby oni je vlastně za toho běhu podél nějakého transektu byli schopni zaznamenat a opravdu použít.
14: U nás to taky funguje, že? Co ta zvířata motivuje jako lézt do tady těch našich námi vyráběných cestiček?
15: Oni vědí, kam mají jít. Jo. Oni se většinou jako orientují podle nějakých landmarků, anebo teda podle nějakých výrazných míst, a nebo dokonce podle hvězd ptáci, že jo? To je jako známá věc.
14: To mají svoji GPS.
15: Ty mají svoji GPS navíc. A my jim do toho potom stavíme nějaké bariéry, které jsou většinou nějaké liniové stavby a je to jako problém. Trošku jiný přístup je krajinářský, trošku jiný přístup je ekologů. A samozřejmě ten ekologicky by měl být správnější teoreticky, ale ty krajináři v tomhle tom mají jako navrch docela, protože máme ÚZESy, územní systém ekologické stability, který by měl teoreticky pomáhat v těch migracích, ale bohužel je spíš na, jako v některých případech spíš na škodu.
14: Co je ten ekologický přístup?
15: Na ten ekologický přístup je přímo sledovat ty migrace, že jo? Prostě to znamená dávat obojky a sledovat, kudy ty zvířata jdou. Třeba na Vysočině se to dělalo tím způsobem, že se sledovalo kadaveři, kde se sledovalo, kde umírají nejčastěji ta zvířata při střetu s auty. A třeba Vašek Hlaváč z HK o Žďárský vrchy to přímo řešil a navrhoval změnu právě přechodu pro zvěř, protože tam vzniklo několik nových přechodů. A na D1 měly by přechody, jak jsem říkal, podle toho ÚZES, podle toho systému, jenže oni byli třeba o kilometr vedle, než to bylo opravdu potřeba. Nakonec se to povedlo a postavilo se to tak, jak by mělo. A je zajímavý, že najednou začaly fungovat ty přechody. Tahle ta diskuse se u nás vedla dlouho a je strašně super, že právě Mongolové se učí a že se opravdu snaží jako to řešit, protože u nás ta diskuse trvala několik desítek let a vlastně současný zvířecí přechody, který máme ještě na, jako na starých dálnicích, prakticky nefungovaly. Když dělala třeba Arnika jako sdružení, když posud na přechody pro zvěř přes dálnice, tak přišli na to, že z těch 20, co dělali, nebo 25, co dělali, fungoval jenom jeden jediný. Byli teda postaveny na špatných místech a ta zvířata je prostě nenašla, jo, protože k ním neměla třeba přístupové cesty. Jo, a příliš se bála třeba. Jo, tam byla...
14: Tohle řeší i Mongolové.
16: Ano, přesně tak. A tam to právě probíhá naštěstí velmi dobře tím, že opravdu se jako aktivně sledují ta naobojkovaná zvířata v různých populacích a sleduje se, kudy se pohybují.
14: Skončíme možná trochu optimističtěji, protože moji hosté dobře znají i situaci ve východním Mongolsku. Čím je to ekologicky zajímavé?
16: V tom východním Mongolsku vlastně se zachovala pravá step. Opravdu ta úživná vysoká tráva. Je to v současné době v Asii největší celistvá step. Říká se jí také východní step, to označuje tento typ toho východního Mongolska. A ten národní park, který tam, jakými se soustředíme, se jmenuje Numruk. A pro nás je zajímavý proto, že vlastně je to habitat, který by potenciálně mohl podporovat pěknou a velkou populaci koní převalského, kterou bychom tam rádi reintrodukovali. A oproti těm ostatním, řekněme, suším stepím má tu výhodu, že v té vidině nějakého ohřívání nebo vysychání má, řekněme, nějakou rezervu a ta vegetace tam je dostatečně hojná na to, abychom věřili tomu, že vydrží.
14: Tak máte důvod tam cestovat? Já vlastně nevím, kolik hodin je to třeba letecky do Ulaanbaatar a potom dál.
15: A jede se tam 1,5 dne, teda my jsme tady. Vy jedete po relativně slušný silnici asi den a pak další den po strašném tankodromu, který prostě někdy nejde ani projet. Tam se prostě velice špatně něco plánuje, protože jednak příroda vám to změní, lidi vám to změní. Prostě musíte být opravdu operativní. A já teda jako Numruk miluju, je to fantastický území, který prostě si zaslouží nejpřísnější ochranu. Myslím si, že Mongolové k tomu mají nějak našlápnuto. No a já věřím tomu, že ta introdukce se povede, no, že tam ty koně půjdou. Je to jako hrozně hezký místo.
14: Dnešní laboratoři účinkovali ekolog Vladimír Hula. Děkuju moc.
15: Zač.
14: Děkuju založce Barboře Dobijášové, že se připojila do této naší debaty, byla v našem pořadu.
16: Děkuju za pozvání.
14: A také studentovi Českolipského gymnázia Davidu Štrupovi. Díky, že jste tu byl.
17: Moc děkuji za pozvání.
14: Martina Mašková se těší za týden zase v tomto pořadu naslyšenou. Laboratoř. Laboratoř.
8: Bylo 10:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Policisté pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký a střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bradkou. Z pracoviště odešel ve vězeňském oblečení šedé barvy. Jeho fotografii najdete na webu policie. Informace o něm volejte na linku 158. Přes 360 lidí stravujících se v Masarykově základní škole v Ujezdu nad Lesy má zažívací potíže. Z toho 50 bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Potvrdili to pražští hygienici. Situaci označili za epidemii. Otravu způsobila školní jídelna, která v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ proto prověřuje i policie. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. Díky své prověrce má přístup k informacím týkajícím se bezpečnosti země. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Opozice svolává na příští týden hlasování o nedůvěře vládě. Vládu Andreje Babiše z hnutí ANO kritizuje například kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne a trvat bude nejspíš minimálně do středy. Prezident Spojených států Donald Trump podle listu Wall Street Journal odmítl íránský návrh na příměří. Americký deník napsal, že šéf Bílého domu po listopadových volbách do kongresu očekává obnovení bombardování blízkovýchodní země. Teherán předtím předložil Washingtonu mírovou dohodu, na základě které by do 7 dnů od jejího uzavření otevřel Hormuzský průliv. Oznámil to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Šéf iránské diplomacie uvedl, že Spojené státy musí splnit jisté podmínky obsažené v memorandu o porozumění. To Washington a Teherán podepsali v červnu. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své čtyřdenní návštěvě Francie. Dnes plánuje mimo jiné navštívit středisko Maison Bakita, které pomáhá migrantům. Odpoledne pak bude sloužit mši na největším pařížském náměstí. Přes den čekejte jasno, slabý proměnlivý vítr a teploty kolem 20. Zítra bude podobně a v pondělí mírně tepleji. Zprávy Marie Jakšičové a teď sobotní osobnost plus.
20: Poslední fáze závislosti byla vyloženě destruktivní. Pil jsem a bral cokoliv, co přišlo pod ruku a najednou jsem cítil, že buď přestanu nebo umřu. Ať už dobrovolně, nebo mě to zabije, říká o své závislosti adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus. Může se člověk ze závislosti léčit a vyléčit sám? A jak najít správnou hranici pečující výchovy tak, aby dětem nezačala škodit? Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
22: Osobnost Plus.
20: Máte za sebou 15 let závislosti, 15 let abstinence. Co jste se za tu dobu o sobě dozvěděl?
21: No, spoustu věcí. Ne vždy hezkých, teda musím přiznat, ale spoustu věcí. A myslím si, že hlavně jsem se dozvěděl, že o sobě, že mám nějakou cestu, po které můžu jít a můžu být spokojený. Tak to je takový jako, možná trochu kliše, ale je to tak jako.
20: Kdy vám bylo za těch 30 let nejhůř?
21: No, to, na to se těžko odpovídá a myslím si, že asi jedno z těch nejhorších období opravdu bylo v momentě, kdy jsem vlastně se rozhodoval, jestli půjdu anebo nepůjdu si nechat pomoc odborně. Tak to bylo období, který fakt já ve svém životě považuji za hodně jako obtížný.
20: Stýská se vám někdy po drogách nebo po alkoholu?
21: Jasně. Neustále, nebo nechci říct neustále, už je to mnohem lepší, ale občas ano, v těch těžkých situacích, ale i v těch radostných situacích se to děje.
20: Mimochodem, už jste se zbavil závislosti na nikotinu?
21: Ne, nezbavil.
20: Vy jste začal pít už ve 13. Co byl důvod?
21: No, myslím, že těch důvodů bylo víc, ale takovým tím hlavním důvodem bylo, že já už jsem ve 13, že to je věk, kdy člověk dospívá a řeší hodně vztahy s těma vrstevníkama a já jsem měl velký komplex ze svého těla, protože jsem byl takový, i teď jsem takový trošku jako větší, prostorově jinak řešený, jak by bylo, se dalo říct, ale měl jsem různý takový komplexy a zjistil jsem, že ten alkohol mi umožňuje vlastně být v té společnosti s těma lidma a necítit ten stůd, necítit tu úzkost. A to mě strašně oslovilo. Takže to byl ten důvod.
20: Po jak dlouhé době se z toho stala závislost?
21: No, úplně docela rychle si myslím, protože mě to fakt jako oslovilo hodně, ale protože mám 13, 14 let, takže jako nemáte tolik možností, tolik přístupů, že a máte za sebou rodiče, že jo, takže který nějakým způsobem to korigovali, ale myslím si, že po 2-3 letech už jsem vykazoval nějaký známky závislosti určitě. No.
20: A kde přišly drogy?
21: Drogy přišly celkem rychle po tom alkoholu. To šlo v ruku v ruce. Jakože dokonce si myslím, že třeba u té marihuany to bylo vlastně možná i dřív, že ta marihuana mě jaké oslovila vlastně tak celkem rychle, tak si myslím, že to bylo hodně souběžně. No.
20: Rodiče tušili? Co máte za problém?
21: Nemyslím si, že úplně takhle z kraje, protože jsem to uměl docela dobře skrývat, ale potom později určitě si toho nějakým způsobem všímali a myslím si, že trochu tušili.
1: Kdy vám začalo docházet, na jak tenkém ledě jste, co všechno se může stát? Předpokládám, že jako teenagerovi to asi úplně nedochází.
21: Přesně tak, nedochází. Myslím si, že až v momentech, kdy mě čekaly takové těžší životní zkoušky, typu dokončit školu, nastoupit do práce, založit rodinu, tak to byly všechno momenty, kdy jsem věděl, kdy jsem se víc dotýkal té reality toho, že hele, Karle, tohle co tě hodně limituje v tom to jako nějak jako udělat dobře. No, takže tam jsem to cítil hodně. No.
1: Jste říkal, že vám drogy a alkohol pomohly cítit se ve společnosti dobře, i když jste sám ze sebe dobrý pocit neměl. Bylo tam ještě něco víc, co vám přinášely drogy a alkohol?
21: No, oni mají spoustu pozitivních vedlejších účinků, že jo? Tak myslím si, že všichni z nás zkusili alkohol a tak člověk se prostě v určitý fázi toho pití cítí dobře. To je prostě proto to lidi dělají, jo? Ale... sebevědomí, sílu, energii, stav uvolnění.
1: A co vám vzali? Drogy a alkohol?
21: Spoustu věcí. Určitě na čas. Vzali mi zdraví, to cítím i teď po těch 15 letech a snažím se o sebe pečovat. Vzali mi na nějaký čas moje blízké vztahy, což považuji úplně za to nejhorší, co se mohlo stát. A no, vzali mi tenkrát nějakou chuť do života.
1: Vy jste asi ve

0: jsem si vlastně jako uvědomil, že to takhle dál nechci, no, že prostě potřebuji změnu.
1: Vy jste měl ale docela štěstí na to, že vás přijali velmi brzy do léčebny v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Je to tak?
0: Já jsem si to vynutil, no, tak trochu.
1: Jste tam seděl na lavičce a čekal.
0: Jak to víte?
1: Jste čekal a šla kolem paní doktorka, se kterou jste předtím mluvil o tom, že by vás mohli přijmout, ale že to bude trvat díl a vy jste se rozhodl, že si to tam vysedíte. Takže jste si to vyseděl.
0: Přesně tak. Seděl jsem si to tam, je to, zní to hrozně zvláštně. Ani to nebyla lavička, jsem tam seděl na zemi, ale vyseděl jsem si to, no. Já jsem měl úplně jako naivní představu o tom, že když přejedu do Bohnic, tak že prostě najednou jako všichni padnou na prdel, vezmou mě tam.
1: Že no. Vás vezmou do pokojičku.
0: A oni mě nejdřív odvezli na záchytku, kde jsem strávil 24 hodin, abych se dostal jsem do nějakého druhu stavu, že jsem měl přes 3 promile tenkrát. A ještě jsem jako čekal, že pro mě jako přijedu na tu Bulovku, že se mě odvezl do těch Bohnic, to se taky nestalo. Jsem říkal, sakra, co já budu dělat, no tak jsem došel k těm Bohnicím, tam jsem si set a čekal jsem, ale ne dlouho, pár hodin, takže dobrý.
1: Kina teď promítají dokument, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, ve kterém režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela svého bratra Davida a 2 bratrance, kteří žijí na ulici se závislostí, a ptá se sama sebe, jestli má svého bráchu pořád zachraňovat, nebo ho má nechat jít a mít ho ráda i s jeho závislostmi. Může člověk zachránit někoho, kdo to sám nechce?
0: Ne. Jednoduchá odpověď.
1: Jak těžké dilema je tohle pro rodiny závislých?
0: Je to hrozný, musí to být hrozný, nebo je to hrozný vlastně koukat na někoho, kdo se v tom životě nějak trápí a vědět, že ho nemůžu zachraňovat, když mu chci pomoct.
1: Taky se vás snažil někdo zachránit, když jste nechtěl?
0: Spousta lidí, de facto všichni blízký okolo mě, se mi v určitou chvíli snažili nějak pomoct, ale já to nechtěl.
1: A když se ohlédnete za těmi 15 lety závislosti, věděl jste, co prožívají vaši nejbližší, nebo je tohle v alkoholovém a drogovém opojení člověku úplně jedno a nevnímá to?
0: Je to součást toho popírání. Vy si to nepřipouštíte, že byste mohli ubližovat. To až potom, v momentě, kdy si vlastně jako, kdy jsem si připustil to, že mám problém, kdy jsem dokázal vystřízlivět, kdy jsem nějakou dobu byl trochu funkční a už se mi vracelo nějaký to, chci říct, jako svěžejší myšlení, tak jsem si začal uvědomovat, co všechno to vlastně, jaký to měl dopad, což je teda hrozně, jako pro mě to bylo hrozně náročný, silný pocity viny a věnovat se s tím nebylo úplně jednoduchý. No.
1: A vzpomenete si, co byl ten poslední bod, ten moment, kdy jste si řekl, končím, začnu žít normálně, bez závislosti?
0: No ten moment byl...
1: Ty 3,5 promile?
0: Ne, to už... To bylo pár dní předtím. Ty 3,5 promile pro mě byla asi taková běžná startovací dávka, nebo respektive v 3,5 promilích jsem ještě nebyl opilej a tak jsem, jako cítil jsem se dobře. Což zní hrozně, protože 3,5 promile už je dávka, při který některý lidi můžou umřít. Ale já jsem si to uvědomil někdy mnohem dřív. Myslím si, že jsem stál na nějaký opilosti, ne teda s úmyslem se zabít na nějakým vysílače, kam jsem vylez. A tak jsem jako koukal na to malé městečko, v kterém jsem žil a na ten dům, kde byly ty moje děti. Tenkrát říkal jsem si, sakra, ne, ty je prostě chceš vidět vyrůstat. Ty s nima chceš být. A to byl ten moment.
1: Dokáže člověk se závislostí skončit sám? Nebo to jsou spíš výjimečné případy?
0: Nemyslím si, že jsou to výjimečné případy. Myslím si, že hodně lidí dokázalo skončit se závislostí sami. Ale potřebujete k tomu jako...
1: Podporu?
0: Tak
1: odbornou.
0: Určitě. Ne, to ne. Ne. Já si myslím, že odborná podpora je fajn, ale je spousta lidí, kteří se ze závislosti dostali sami bez své pomocí, pomocí přátel, pomocí rodiny, ale jde to, jo, určitě. No.
1: Může si někdo jako vydat třeba ještě skleničku vína nebo pivo, nebo je to pořád, nebo je to už doživotní abstinence?
0: No dát si asi může, ale jaký to bude mít následek, nevím. Já to takhle mám. Já to mám jako doživotní abstinenci, protože já se opravdu bojím toho, že bych se v tomhle ohledu vlastně jako vrátil někam, kam jako jde už prostě
1: že by vás nechci. To zlákalo?
0: No jasně. Jako vlastně se bojím sám sebe, jo, té reakce. Ale nemyslím si, že to takhle musí mít všichni. A no... No, ale to se jako úplně nevylučuje s tím, že se jako, já mám kladný vztah k návykovým látkám a ke stavu.

0: změněným stavům vědomí, takže to dokážu udělat i jinak.
1: Češi a Češky se dlouhodobě drží na předních příčkách světových žebříčků ve spotřebě alkoholu. Podle zprávy úřadu vlády o závislostech pije rizikově alkohol odhadem 1,5 milionu lidí. Proč se o škodlivosti a závislosti na alkoholu mluví míň než o závislosti na jiných drogách?
0: Je to kulturně podmíněná záležitost. Proto se o tom mluví míň, protože prostě alkohol je u nás dominantní látku, psychoaktivní látku, kterou používáme a asi si těžko umíme představit, že by jsme měli omezený přístup k alkoholu, že by jsme, i přesto, že víme, že, ten, že třeba tohle jsou v principy, které fungují, tak je to pro nás nějak těžko představitelné, jako pro, obecně pro lidi prostě.
1: Míra tolerance k alkoholu je v Česku vysoká. Přibližně polovina Čechů a Češek podle průzkumu věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Je?
0: Ne.
1: Nebo ne?
0: Ne, rozhodně ne. Víme, že alkohol způsobuje spoustu negativních zdravotních dopadů, jak pro jednotlivce, tak pro to širší okolí a je prokazatelně karcinogenní, takže ne.
1: Vy jste byl závislý i na lécích. Jak velký problém v české populaci zneužívání léků je?
0: Velký. Myslím si, že o něco míň, no o něco, těch číslech, kdybychom hledali, tak si myslím, že těch lidí je o něco míň, ale je u nás spousta, teď z hlavy nevím, spousta lidí, kteří užívá nebo nadužívá léky, ať už s nějakým psychiatrickým účinkem nebo nějakým účinkem třeba proti bolesti.
1: Zabývá se tím někdo?
0: Myslím si, že nedostatečně, ale teď jsem zaznamenal nějakou aktivitu na ministerstvu zdravotnictví, kde vznikla nějaká pracovní skupina, která se před tím zabývá, chce a asi i bude, takže.
1: Říká adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Witowská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vaše závislost vás nakonec přivedla ke studiu adiktologie. Působíte jako terapeut, založil jste první online českou adiktologickou platformu. Myslíte si, že díky své zkušenosti rozumíte klientům líp?
0: Ne, nemyslím si. Já jsem si to původně myslel, že to tak bude, ale myslím si, že v některých věcech možná malinko víc, ale já osobně si myslím, že ten předpoklad toho, že když někdo prošel tou zkušeností, tak bude jako lepší adiktolog, lepší terapeut, jako úplně neplatí. A možná, že jsem si to tak jako trochu v duše, v koutku duše přál, ale není to tak. Myslím si, že dobrý člověk, nebo dobrý člověk, který pracuje v pomáhající profesi, ať jako adiktolog, poradce, psycholog, terapeut, potřebuje úplně jiný kompetence. Dokonce někdy ta zkušenost trošku brání tomu procesu.
1: Jak dlouhá cesta vedla k tomu, než jste se ze závislého na alkoholu a drogách stal člověkem, který pomáhá a je vystudovaný adiktolog?
0: No, dlouhá, ale já jsem člověk, který ač byl takhle závislý a měl vlastně celkem jako silnou závislost, si myslím, tak jsem vždycky jak inklinoval k tomu se učit a mě to učení baví, takže já jsem se prostě rozhodl, že se musím někde nějak vzdělávat, aby mě to jako udržovalo nějaký jako spokojenosti. No a řekl jsem si, že vlastně jako to, čemu rozumím, je trochu to stavebnictví, z kterého jako jsem přešel a pak ty drogy. No,
1: tak jste se rozhodl, že budete.
0: Takže to byla ta cesta docela krátká.
1: Mluvíte se svými klienty o své zkušenosti, svěřujete se svým příběhem nebo ne?
0: Ne, nikdy jsem s tím jako úplně záměrně nepracoval. Nikdy jsem to o sobě neprohlašoval. Až teďkom v poslední době jsem to vlastně nějak jako veřejně řekl. Takže se to sem tam klienti dozví a když se mě na to zeptají, tak s nima o tom mluvím. Ale že bych zpracoval ze svých zkušeností jako nějak jako explicitně, to ne.
1: A našel si vás někdo právě proto, že máte tu zkušenost a že si člověk třeba řekl, tak ten mi pomůže, protože ví jak na to?
0: To,
1: neřekl vám to nikdy?
0: Nikdo mi to neřekl, ale protože já pracuji v neziskové organizaci Sananim, kam prostě ty lidi přichází, protože fakt potřebují pomoc, tak se moc jako neptají. Potom možná časem se zjistí, kdo vlastně jste, ale no, tak jako tam pracuji jako nejvíc, takže a nemyslím si, že by někdo přišel do stacionáře, protože do té organizace, protože mám zkušenost, ale myslím si, že to je úplně kvůli něčemu jinému. A v soukromé praxi nevím, musel bych se zeptat.
1: Jak často se vám klienti vracejí s tím, že to nezvládli?
0: No, poměrně často a my jsme za to strašně rádi, že se vrací, protože víme, že to je ta jediná možná cesta, která vede k tomu trvalému nějaký trvalý spokojenosti toho člověka.
1: A co vás, teda co lidi k vám nejčastěji přivádí? Už nemůžou dál, nemůžou pracovat, zasahuje jim to do vztahu, do života, nebo co je ten motiv, že si najdou člověka, který jim může pomoct?
0: Všechny, který jste vyjmenovala, a není žádný, který by převládal, ale většinou je to fakt už moment, kdy ten člověk začíná prostě přicházet o vztahy, přicházet o nějakou jistotu, přicházet o bydlení a přicházet o zdraví, nebo svým způsobem už to má nějaký reálný dopad na to zdraví, tak to jsou všechno problémy, proč to lidi přichází.
1: Mění se s věkem i závislosti, nebo člověk zůstává většinou u toho, na čem ujede hned na začátku?
0: Když ujede na něčem na začátku a vydrží u toho a stane se opravdu závislým, tak se to rozhodně bude nějakým způsobem vyvíjet a měnit. Jsou lidi, kteří dokážou vydržet u té jedné látky. Ten alkohol je jasným důkazem, protože vlastně myslím si, že spousta jako lidí má obavu z toho užít nějakou jinou návykovou látku, protože drogy, že do... Myslím si, ještě nedávné doby měli takovou pověst jako něčeho strašně nebezpečného.
1: Strašák.
0: Takže spousta lidí zůstane u toho alkoholu. Takže, ale z mýho pohledu a z těch, když koukám kolem sebe a vidím to u klientů, tak to má vždycky nějaký vývoj. A je úplně běžný, že člověk skočí z nějaký látky do nějaký látky.
1: Vy máte děti. Sám jste začal jako dítě. Pít alkohol, brát drogy, jak s nimi mluvíte o svojí závislosti, o závislostech obecně, o tom, co je čeká, když něco zkusí?
0: Úplně otevřeně. S nima úplně od začátku, vlastně přiměřeně věku, jsem jim vlastně nějakým způsobem o sobě, oni to zažili. Část těch dětí to zažila prostě v tím přímém přenosu, takže oni tomu byli vystaveni, takže jsem s nima o tom jako musel mluvit a chtěl mluvit. A teďkom s nima o tom jejich experimentování se snažím taky otevřeně mluvit. Ví, že za mnou můžou přijít, ví, že mi to můžou říct a děje se to. A jsem za to strašně rád, protože to je jediný způsob, jak toho člověka dobře informovat a předejít nějakým průšvihu.
1: Co teď frčí mezi dětmi?
0: No, frčí nejvíc asi syntetický kanabinoidy, což je takový to, co se prodává v těch různých shopech a automatech.
1: Vláda se teď rozhodla, že zakročí proti kratomu. Jak velký problém je kratom v Česku?
0: Oproti ostatním látkám jako marginální, jo? Nebo ne marginální, to bych možná trochu přehnal, ale jako svým způsobem problém to... Problémy to je, protože nějakou dobu kratom prostě tady byl jako v nějakým volným jakoby prodeji a lidi nevěděli, co to vlastně je.
1: A co to vlastně je?
0: Je to látka, která působí na stejný receptory jako jiný opioidní látky nebo jako jiný drogy nelegální, jako je heroin. A může vyvolat závislost. Jo. A to je to, s čím my se setkáme v té praxi, že občas přichází lidi, kteří studenti třeba, kteří v rámci zkouškového potřebovali zůstat zhůru a potřebovali se učit a začali to nějakým způsobem užívat a mysleli si, že to je prostě zelený bezpečný prášek, který jako mača, který prostě až ho nebudou chtít užít, jak ho nebudou užívat, ale zjistili po určitý době, že to prostě nejde.
1: Po jak dlouhé době na tom může vzniknout závislost?
0: To je hodně individuální a záleží, jaký množství ten člověk bere a taky záleží, jaký má predispozice pro to, aby se ta závislost rozvinula. To je hrozně důležitý. Takže to nejde úplně říct, ale myslím si, že celkem rychle, že v momentě, kdy se do toho člověk pustí a začne užívat určitý větší množství, tak během řádově možná nižších měsíců by se mohla rozvinout, ale to je fakt hodně individuální.
1: Kabinet chce posunout hranici prodeje kratomu na 21 let a chce zakázat taky online prodej a přísnější by měl být i prodej ve specializovaných obchodech. Je to správná cesta?
0: Něco z toho správná cesta možná je. Já třeba u toho prodeje 21 let jsem vlastně celkem za, ale přijde mi to hrozně nefér, kdy teda dělíme látku, která teda má jako podstatně nižší rizikový profil než třeba alkohol, a alkohol bych bral 18 a kratom od 21 let. To je jedna věc. Myslím si, že už teď, jak je nastavená regulace, tak je této látky, protože my ji regulujeme, tak je nastavená jako skvěle. A nesouhlasím s online prodejem, se zákazem online prodeje, protože to vlastně může, jako může se stát to, že část těch uživatelů, kteří nemají tu možnost dojet si do toho kamenného obchodu, si začne vlastně vytvářet nějakou novou cestu a
1: černý trh.
0: A to je přesně to, co nechceme. No.
1: Jak kratom v těle funguje? Co to dělá?
0: No, on je takzvaný, má bifázický jako účinek. To znamená, že on v nižším množství vlastně ten jako stimuluje to tělo. On funguje trošku jako kofein nebo něco takového. Dokáže prostě jako člověka pozbudit a stimulovat. A to je lákavý pro ty studenty a pro lidi, kteří se chtějí jako udržovat svěží. No a velká jako výhoda a nevýhoda téhle látky vlastně je, že ve vyšším účinku působí sedativně. Jo. A takže tohle to on s tím tělem umí dělat. Myslím, že můžete hezky regulovat to, jestli chcete být jakoby svěží, nakopnutá nebo nakopnutý. A nebo jestli chcete být potom utlumený. Takže stačí si jenom trošku víc a člověk může jít spát.
1: A dá se přesně určit ta míra toho, kdy to funguje jako stimulant a kdy vás to spíš utlumí?
0: U každého člověka to zase bude jinak, tam záleží na konstituci a na mnoha jiných věcech, ale ano, dá se to určitě. Každý si to tam nastaví. Myslím si, že každý ten člověk, který začne užívat, tak to pozná, jaká ta dávka je.
1: V rozhovoru pro časopis Glance jste řekl, že jedním z nejrizikovějších stylů výchovy na vznik závislosti na alkoholu je hyperprotektivní výchova. Jak to?
0: No, úplně hodně zjednodušeně a ve zkratce je to proto, že vlastně my jako jedinci v rámci toho psychosociálního vývoje musíme procházet takovýma zkouškama jakoby. A musíme se učit, musíme se spálit od ty kamna, když bych to řekl hodně zjednodušeně. Musíme si prostě nikdy nabít tu hubu. No a v momentě, protože to jsou důležité zkušenosti, a v momentě, kdy nás od toho někoho chrání, tak tuhle zkušenost nezískáváme a ona nám potom chybí v té dospělosti.
1: Takže to pak děti svádí k tomu víc zkoušet a experimentovat? Nebo když budu své dítě víc ochraňovat, tak má větší předpoklady, že jednou ujede na nějaké droze nebo alkoholu?
0: No, takhle bych to úplně nespojil. To je taková jako hrozná zkratka. Ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, když budete svoje děti hodně ochraňovat, což je pochopitelné. Já jsem rodič, takže vím, jaký to je, jako koukat se na to dítě, že, když trpí. Ono je rozdíl mezi jako podporou a ochranou. A když budete přehnaně to dítě ochraňovat, tak to na něho bude mít nějaký důsledek. To dítě prostě nebude mít zkušenosti, jak
1: nebude
0: se
1: odolné.
0: Nebude odolné, přesně tak.
1: A kde najít tu správnou hranici, aby se dítě vyzkoušelo tu frustraci, aby se takzvaně spálilo o ta kamna, ale aby to přežilo?
0: No, to je hrozně těžká otázka. Děkuju za ní. Strašně rád bych to věděl. I když si myslím, že v mém případě už je trochu pozdě. Protože už mám to velké děti, který to je těžký. No. To je hodně individuální. A já jako rodič bych se koukal a pozoroval bych to u toho dítěte, co ještě je schopný nějak pojmout, kontejnovat prostě nějak jako... No.
1: A nějaké první příznaky toho, že už je to mimo tu běžnou frustraci a kdy už se něco děje, tak tam první nějaký náznak je co?
0: No, teď bych potřeboval být trochu konkrétnější, jako ve vztahu...
1: A nebo že třeba dítě jede v drogách, tak co je ta první, mě mělo varovat, když přijdu domů?
0: No... Myslím si, že to jsou věci, které v určitý věku toho dítěte jsou těžko rozeznatelné, protože adolescenti se jako týhle fázi tak jako přirozeně trošku oddalují od rodičů.
1: Chovají se trošku
0: jinak, ale to oddálení může být trošku jako výraznější. A ten člověk, pokud vlastně jako on musí něco začít skrývat. A to si myslím, že ten rodič často může jako vycítit. Ale pak jsou to takové jako jednoduché věci, kdy najednou v noci spí, nespí, kdy se začnou ztrácet doma peníze, nebo začne být větší poptávka po penězích z nějakého důvodu, začne se víc kupovat oblečení a najednou se ztrácí to oblečení a různý jiné věci. lety, tak to jsou známky, že můžou být známky toho, že to dítě začíná experimentovat. No.
1: Říká adiktolog Karel Količ, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Je sobota 26. září 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Výpočet superdávky se od října změní. V rakouských Alpách přibývá nehod. Dosud neznámá hra Václava Havla poprvé zazní veřejně. Jsou tu Zprávy Plusu s Marií Jakšičovou. Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Nově bude vycházet z dat v jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
4: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
3: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem patří samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají navíc problémy s vodou.
5: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro třikrát víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Po výbuchu a následném zřícení budovy v centru řeckých Aten zemřela jedna žena a dalších 5 lidí je pohřešovaných. Informoval o tom představitel řeckých hasičů. 3 lidé jsou po páteční explozi zraněný. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
6: Špagety s bazalkovým pestem.
7: Tamhle už je vaše parmezen. Kolegyně míchají. Promíká.
6: Ano.
8: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
6: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
8: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
9: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
8: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánů. Kvůli bouři Polo opouštějí své domovy obyvatelé západního pobřeží Mexika. Hurikán 4. až 5. kategorie by sice neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží, ale nese sebou skoro 5-metrové vlny a silné srážky. Další bouře Nolo se podle amerického národního centra pro hurikány blíží k Havajským ostrovům. Naplno by je měla zasáhnout dnes. Havajský guvernér vyhlásil stav ohrožení a vyzval obyvatele, aby si připravili zásoby pro případ mimořádné situace. Po desetiletích se našla neznámá hra Václava Havla. Nedokončené Varování s Ferdinandem Vaňkem zazní poprvé veřejně v New Yorku. Scénické čtení uvede kulturní centrum 929Y.
10: Nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
11: Ferdinand Vaňek, Havlovo literární alter ego, známé třeba právě z Audience, objevuje se i ve Varování, textu, o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Rukopis našel v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek z Hnutí Stan, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Hra zůstala nedokončená. Její závěr proto na základě původního textu dopsal umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka.
12: Máš politický přehled, kdo jiný má vědět, co oni o tobě chtějí vědět.
11: Při dnešním prvním veřejném uvedení v New Yorku se rolí ujmou americký spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Mary Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Venku je dnes jasno a slunečno, teploty vystoupají až na 22 stupňů. Zítra bude podobně a v pondělí mírně tepleji. Pěkné počasí pak vydrží celý následující týden. To je ze zpráv vše, příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Marie Jakšičová.
13: Mariáně často říkali, když byla malá, fašistický harant. Přitom s fašismem nemůže mít nic společného. Narodila se roku 1947.
14: V noci to dítě, kterému bylo třeba kolem 5-6 let, tak vyhodil na ulici. Jak můžu trestat děti za to, do jaké se narodili
13: rodiny? Ta nenávist jako lidi přivádí k takhle hrůzným činům.
15: Když budeš hledět být dobrým člověkem, tak si můžeš být jistý, že je o jednoho mizeru na světě méně. To si myslím, že kdybychom si vzali za cíl všichni, kdyby stovka lidí kolem mě, no nebylo by nám fajn?
2: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
16: Já jsem Sudeťačka, protože jsem se tady narodila. Tady jsem vyrostla, tady to miluju, tady chci zůstat, tady v Sudetech. Nebudu říkat, že to nejsou Sudety, když to jsou Sudety. A ta handlivá, opravdu ošklivá historie, jakou měli, ta není zas až tak dlouhá.
15: Tenkrát jsem tomu zdrhnutí, když si to tak řekne, byla nejblíž. Tam jsem se opravdu rozhodovala, jestli pojedu příští týden zpátky, nebo jestli tam zůstanu. Ne, je to jiné prostředí. Já jsem doma tady. Já jsem prostě česká Němka a hotovo.
16: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. Já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady znovu Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláši.
13: Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
16: Já jsem si tentokrát v úvodu pomohla citací paní, kterou posluchači ještě uslyší několikrát během toho našeho dnešního dílu, protože budeme rozebírat právě její příběh. Je to paní Mariana Tomašovská a aspoň za mě jsme ten příběh vybrali i z toho důvodu, že se na něm dá krásně ukázat, že děti opravdu nemůžou za provinění svých rodičů, jakékoliv provinění případné, ale často za něj trpí.
13: A přitom právě Mariana je přesně ten příběh, na kterém vlastně můžeme ukázat, jaké obrovské nespravedlnosti se těmto lidem od Čechů dostává. Právě Mariáně často říkali, když byla malá, fašistický harant. Přitom s fašismem nemůže mít nic společného, narodila se roku 1947.
16: Vezmeme to asi trošičku od začátku, protože její otec sloužil za války ve Wehrmachtu, on byl sudetský Němec, její maminka byla sudetská Němka, ale uměla česky. A my se ale dostáváme v tom příběhu, který se týká Mariany, na ten konec té války. Konkrétně do roku 46, kdy oba manželé jsou ve sběrném lágru pro Němce v meziměstí u Broumova. A tam právě maminka paní Mariany, paní Ratnerová, otěhotní s Marianou.
13: Její tatínek byl sice voják Wehrmachtu a prošel celou tou anabází za druhé světové války, ale původně to byl opravdu český Němec, který byl vynikající řemeslník, původně kovář. Byl to také člověk, který měl velmi dobrou pověst, velmi ochotný, velmi levně lidem vyráběl třeba překrásné velké postele a takové ty kovové a s tou postelí tam je jedna odbočka. On ji potom našel, tu svoji, tu, na které si dal záležet. Našel ji v jedné chalupě, když rozvážel na nějakém povoze pazdeří, což byl suchý len, čímž tenkrát lidé tam topili. Tak v chalupě nikdo nebyl, měl přivést zásilku a nakoukl dovnitř a koukat. To je moje postel. Prostě Češi vyrabovávali prostě majetek těchto Němců, kteří se vraceli z války. Pan Rádner byl alkoholik. Řešil to, co zažil za války, utápěním prostě v alkoholu. A stalo se právě to, že když přijel zpátky do své vlasti jako voják Wehrmachtu z nějakého zajetí, tak našel svoji manželku těhotnou. Věděl, že to pravděpodobně není jeho, takže se s tím vypořádával po svém. Nechtěl mluvit o tom, co zažil. Později tedy někteří lidé vypověděli, že jim tento bon vian z hospody, když se nalil, a oni tedy dožadovali se, aby vyprávěl, co zažil v těch východních jednotkách na Ukrajině ve Wehrmachtu, tak hovořil o tom, jak pálili lidi v kostelích. V kostelích, ve kterých se německá jednotka předtím modlila na bohoslužbě. Paní Mariana říká, že její otec před válkou byl hluboce věřící katolík, což většina sudeckých Němců byla katolického vyznání, ale po válce s tím nechtěl mít nic společného. Jemu prostě přišlo neuvěřitelné, že se lidé dopouštěli těch nejhorších hrůz a na opascích měli nápis Gott mit uns, tedy Bůh s námi.
14: On ten příklad toho pana Rátnera, otce paní Mariany, i ukazuje, jak ta válka člověka opravdu zlomí, protože ona tam vzpomíná i na to, že jí říkali různí lidé, jak byl otec před válkou, veselý člověk, nikdy nadával, nikdy nikoho nepomlouval, byl velice přátelský, kamarádský. Ale my vlastně do toho příběhu spolu s ní vstupujeme ve chvíli, kdy, ano, jak ty říkáš, on je závislý na alkoholu, je to zlomený člověk.
13: Nemá ruku. On nemá je ještě navíc mrzák. On totiž byl z toho lágru z meziměstí vytažen, aby šel opravovat nějaký stroj na sušení lnu, a když byl uvnitř, tak to někdo pustil a ten stroj mu amputoval ruku, takže mrzák, který se nedokáže postarat o rodinu.
14: Takže totálně zlomená rodina, oni kvůli několika okolnostem nebyli nakonec odsunuti z Československa. Jedním z těch důvodů bylo i to, že paní Rátnerová tedy tlumočila z němčiny do češtiny obráceně.
13: Zároveň, on byl řemeslník,
14: zároveň oni nestihli i tu první vlnu, v uvozovkách nestihli tu první vlnu odsunu právě kvůli tomu jeho zranění. Takže nakonec tady zůstávají a vrací se do té své rodné chaloupky, kde předtím žili i před válkou v Bučnici. A tady se v březnu 47 narodí právě malá Mariana. Ale její maminka 2 roky na to umírá na rakovinu.
13: To je její první vzpomínka. To malé dítě vidí umírající maminku. To je pro ní jako nesmírně těžká vzpomínka. To malé dítě si najednou uvědomilo, že nemá bezpečí. Tatínek nefungoval.
14: No to je právě to hrozné. Tomu se chci dostat, že v těch 2 letech Marianě jsou 2 roky. A maminka je mrtvá. A tatínek úplně ztrácí zájem ty děti, protože ona má, to jsme myslím neřekli, ona má o 5 let staršího bratra, takže bratrovi je 7, Marianě jsou 2 a ty děti jsou necháni úplně bezprizorně svému osudu, bez jídla, o samotě na ulici. Jak na tohle vzpomínala paní Mariana?
13: Že se stala se svým bráškou takovými obecními sirotky. Tatínek o ně opravdu neměl zájem a oni se živili prostě to, co našli, co ukradli. Mariana byla opravdu malinká, tak si brali různé rodiny, většinou české rodiny, místní sedlácké rodiny k sobě, chvíli krmili, pak ji zase předali do nějaké další rodiny, takže o Marianu se staralo spoustu vlastně lidí. Často byla přichycena při přelizání nějakého plotu a něco malého kradla. Zároveň nechtěli úřady, české úřady umístit do dětského domova, který byl, myslím, že právě v Broumově, v nedalekém městě, právě protože je to potomek Němců, ať se tedy o ní starají Němci.
14: Mně tam přišly úplně děsivé vzpomínky v tom jejím vyprávění na to, jak právě kvůli tomu německému původu se k ní chovalo okolí, ale třeba i dospělí lidé. To nejenom, že děti si ji budou nějakým způsobem dobírat a škádlit se, děti umí být zlé, protože ještě spoustu věcí třeba ani nedomýšlí. Ale to, jak se chovali ti dospělí, když ona tam třeba vzpomíná na to, že když byla na té ulici, jak nějaká kamarádka jí vzala k sobě domů přespat a v noci tam vtrhl otec té dívky a začal řvát, že on tady nebude živit nějakého fašistického prostě spratka a v noci to dítě, kterému bylo třeba kolem 5-6 let, tak vyhodil na ulici. To je úplně neskutečné, to myšlení. A to je to, o čem jsem mluvila. Kde se to v nich bere? A to je to, o čem jsem mluvila na začátku. Jak můžu trestat děti za to, do jaké se narodili
13: rodiny? Jak ta nenávist jako lidi přivádí k takhle hrůzným činům. To malé dítě si navyklo takovou strategii, ona o tom v tom rozhovoru docela často povídá, že když je nějaké nebezpečí, tak hledá úkryt. Prostě uteče, co nejdál. Takže když byla dětská hra a kluci se rvali, tak ona ležela v nějakém kroví. Když přišly tanky v 68. to už byla dospělá žena, měla přesně podobnou reakci. Hlavně se do ničeho nemontovat, zmizet, nakoupit jídlo pro rodinu. Tomu se za chvíli dostaneme. A také si všimla jedné věci, že když se bude hodně snažit, tak to bude dobré. Tak jí vlastně nebudou trápit, nebudou ubližovat. Takže na základní škole byla premiant, mohla si vybírat školu, kterou by mohla studovat, když se pak přihlásila na střední školu. Myslím, že to byla nějaká technička.
14: Optik, myslím.
13: Ano. Ale oni tam nechtěli vzít právě kvůli německému původu. Nutili jí, aby se vzdala to německého občanství. Ona měla v křestním listu německou národnost. To se jí prostě příčilo. To považovala za nějakou vnitřní identitu, nějaké spojení s těmi předky sudetskými Němci.
17: Zástupce ředitele pan Trenčínský na mě činil tlak, abych, že to je přeci hloupost mít tam tu německou národnost, čemu je mi to dobré, že to je jednoduchá manipulace, když mě do těch papírů napíše, že jsem Češka. Nikdo na mě nepozná, že jsem Němka, ne? A čele to na co nemám důvod, proč to udělat.
14: Víš, co mi tam ještě přišlo zajímavé, že ona mluví o tom, že do 10 let vlastně moc nevěděla nic, co byly koncentrační tábory, kdo to byli gestapáci, SSáci a tak dále. A pak, když začala zjišťovat, o co šlo, co to byla druhá světová válka, jakou roli v tom mělo Německo, tak, že vlastně pochopila, proč se k ní Češi chovají tak, jak se k ní chovají a že tomu rozuměla, se tomu vlastně nedivila. A mně to vlastně přišlo hrozně děsivé, že desetileté dítě si řekne, dobře, takhle se ke mně chovají, protože tohle se stalo, tak to tak přijmu, tak se s tím smířím.
13: V 50. letech, když studovala základní školu, tak tam měla nějakého učitele dějepisu, který jí poměrně často při výkladu o druhé světové válce vyvolával se slovy, ty o těch zločinech nacistických něco i určitě víš. Něco v tomhle smyslu, ona neustále byla konfrontována s tím, že jako Němka vlastně za to nese zodpovědnost.
14: A to by člověk čekal, že když jí potom někdo řekne, hele, změň si občanství, budeš to mít lepší, tak stejně řekne a just ne. A vlastně se mi to líbilo, že ona zmiňovala, tak já jsem se narodila dvou Němcům, ale budu si tady psát jako české občanství, teď je to úplně postavený na hlavu. A taky tam moc hezky vlastně mluvila o tom, že kdyby se každý podíval na svůj rodokmen, že oni tam mají, ano, že z otcovy větve, dobře, tak jsme teda echt Němci, ale tamhle už máme, ten byl Žid, ten byl Čech, ten byl Polák a tak. Tady je to všechno hrozně namixované, ať se každý na to podívá a ať mi někdo něco říká o nějaké nacionální hrdosti. A to mě opravdu pobavilo.
13: Paní Mariana Tomašovská žije dodnes v Broumově, vlastně kousek od těch míst, které zažívala v dětství a rozpívání. Konec konců chvíli dokonce pracovala jako technička, optička, tak tam v podstatě měla spoustu německých krajanů, ale postupně ti Němci umírali a ona vlastně dnes je pravděpodobně úplně poslední Němkou, českou Němkou, která zná to broumovské německé nářečí. To je unikátní, Braunsch se jmenuje. Já jsem ji přemlouval, aby mi i v tom jazyce zaspívala tehdejší písně.
14: Které, a zaspívala?
13: No, přemlouval jsem ji asi 3 dny. Vlastně, asi 2x jsem ji navštívil a nakonec tedy souhlasila. Máme krásnou píseň. Ale také mluvila na nás Braunsch. Když jsme natáčeli poprvé spolu, tak to bylo před pedagogy, kteří se sjeli do broumovského kláštera. My jsme tam jako Paměť národa organizovali setkání učitelů dějepisů, kteří chtějí vlastně se svými žáky používat metodu oral historie a ty příběhy dostat do výuky. A právě tak jsem jim ukazoval. Názorně jsme si pozvali paní Marianu a já jsem s ní natáčel její vyprávění vlastně před publikem, takže na té nahrávce je slyšet potlesk a ty lidi se smějou. A to je zajímavé, ona vypráví nesmírně smutný příběh. Ale vlastně se velmi často to publikum směje, protože Mariana je úžasná v tom, jak s určitým nadhledem vypráví o té své německé identitě. A mimochodem říká také zajímavou věc, ona si vybírala kluky podle toho, jestli jejich maminky nebudou mít nic proti tomu, že je původem Němka. Bála se zamilovat do kluka, jehož maminka prostě by ji vyhnala. A nejeden kluk vlastně tomhle problém měl. Všechno je to vlastně úsměvné a ona tam před tím publikem vypráví, jak byla vlastně šikovná, že byla krásná dívka a uměla vlastně s klukama to zařídit tak, že se do ní zamilovali ti praví.
14: Hele, a nepřemýšlela nikdy o tom, že by prostě odešla do Německa, že by to pro ní možná bylo jednodušší, když tady, jak to tak chápu, asi čelila tomu, že je Němka a nějakým výpadům třeba kvůli tomuhle tomu jejímu původu i v dospělosti, že to nebylo jenom otázka toho dětství a té poměrně krátké doby poválečné, tak nenapadlo jí nikdy, že by, protože její babička s dědečkem přece byli odsunuti, tak by asi i měla se ke komu uchýlit.
13: Ona měla samozřejmě příbuzné v Německu, o některých věděla, ale nutno si uvědomit, že když to bylo možné, byla malinkým dítětem, pak na dlouho možnost už nebyla a potom v té druhé půlce 60. let, když už byla vlastně dospívající dívka, tak si našla muže, s kterým měla dvě děti. Bohužel ten vztah teda nevydržel. Ona byla prostě taková, jak vyprávěla, svobodomyslná. Prostě místo, aby vařila nedělní oběd, tak měla ráda, že si zbalila s dětma baťoch, namazala si housku a vyrazili na túru na celý den. To jí manžel nějak úře snášel a...
14: Měl jet s nima, ne? No,
13: já to mám taky hrozně rád, všechny víkendové výlety. Ale tenkrát prostě ten vztah bohužel nevydržel. Ty děti zůstávaly u tatínka a ona vlastně se potom docela protloukala. Našla si pak druhého muže, což byl hrubián, nějaký zaměstnanec železnice. Si to byl strojvedoucí, do kterého se zakoukala právě, když cestovala někam do zaměstnání. No a ten ji potom velmi jako tloukl a jednou to přehnal tak, že ona chudinka skončila nadlouho v nemocnici, snažila se dovolat ochrany u policie, která ji v tom nechala, řekla, že s tím nic dělat nebude a nakonec teda se jí podařilo utéct od toho násilníka. Ale musela vlastně hledat nějaké hodně vzdálené místo od toho, tuším, že Liberce nebo kde žili. A nakonec dlouhá léta snad pracovala někde v horách, na nějaké horské chalupě nebo hotelu, tak dělala uklizečku, potom snad byla nějak pokladní, ale pak se vrátila do Broumova. Žije v Broumově se svými dětmi a je takovou velkou průvodkyní. Historici za ní jezdí, jezdí za ní lidé, kteří se zajímají o ten kraj. Ona dělá s těmi lidmi výlety a ukazuje, protože zná i ty příběhy, ukazuje ty místa, kde žili velké německé rodiny, co s nimi bylo. Ukazuje i místo, kde došlo k těm velkým masakrům na Broumovsku, kde byli Němci prostě rozstříleni někde v lese, tak je tam malý pomník. Tak tam nás také zavedla.
17: Tady zůstali ti, co to měli v úmyslu zvelebit, tak chtěli se tady usadit. A to si myslím, že ta práce potom byla pro ně dost těžká, že jim to zabralo veškerý ten jejich čas. A do toho zatáhli i tu svoji rodinu, i ty svoje potomky, aby zvelebili to, co před nima třeba tam ti zničili. A ti druzí zase, co sem přišli, ti vzdělání, ti zatrest, jak jsme říkali, tak když tady potom už nemuseli být, tak pokud nepřilnuli nějak tomu kraji, tak zase zvedli kopci a šli zase někam jinam. Tady chybí ta tradice, chybí tady nějak ty kořeny.
13: Mariana je také věřící, ona sice je to náboženské společenství hovistů, ale je to taková nesmírně milá, veselá dáma, která prostě vypráví o tom němectví, které prožívá tady v naší zemi.
14: Z toho všeho, co říkáš, a když si vezmu ten její životní příběh, kdy opravdu dostala teda docela naloženo od začátku, tak mně přijde překvapivé, že nezahořkla.
13: Ona nezahořkla, ale myslím, že našla určitou útěchu ve víře v Pána Boha. Ona je, dejme tomu, citlivá na určité věci. Těžce se jí vypráví o svých rodičích. Tam bylo vidět, že má pocit, že dostala něco nespravedlivého, že prostě maminku ztratit ve dvou letech, tatínka kvůli alkoholu a prostě lidé jí odstrkovali.
14: To jsme totiž nedořekli, ten její vztah s tím otcem, protože ona se k němu nějakým způsobem vrací v roce 53, kdy on se asi po třetí ožení, nebo po kolikáté to je, a bere si nějakou starší vdovu, která se o ty děti nějakým způsobem tedy stará, o ní a o toho jejího bratra. Ale v tom vyprávění paní Mariany, ona o tom otci vlastně mluví velice hezky.
13: Ona taky moc hezky mluví o té své maceše, která pak velmi těžce umírala na rakovinu dlouho. Tenkrát ještě nebyly ty utěšující prostředky jako morfium tak snadno dosažitelné jako dnes. A ta chudinka, která se o ně opravdu postarala, Mariáně bylo 5, 6, 7 let, strašně si vážila, že má doma maminku, náhradní maminku, a potom zažívala opravdu týdny a týdny, kdy ta maminka křičí bolestí a chodí tam za nima nějaká sestřenice, která se stará o tu umírající maminku. Tatínek byl ani v této věci neschopný, prostě byl neustále naložený vlivu.
14: No, tak jak tedy ona to měla s tím tátou, ten vztah?
13: Těžko říct. Ona v něm samozřejmě viděla někoho, kdo byl původně člověk, kterýho ta válka nesmírně zničila, zranila. A že se z toho nedokázal úplně dostat. A že to vlastně nebyla jeho vina. Že to prostě byla vina nacistů. Tady také je důležité říci něco o tom společenství sudetských Němců. Jo? Oni vlastně tvořili velmi kompaktní enklávu v horách, no v podhůří českého pohraničí. Byli to často lidé, kteří žili tím odkazem svých předků, navazovali na hospodářství předešlých generací, zvelbovali i duchovně tu krajinu, stavili křížky, opravovali kostely, budovali kláštery. Bylo tam spoustu vlastně řeholníků, německých řeholníků, řeholnic, většina z nich byla pak právě odsunuta. A zároveň prožívali trochu jinak tu Československou republiku. Protože oni měli dojem, že Češi tedy dostali tu nabídku toho světového vítězného společenství vybudovat si svůj stát, tedy být autonomní, sebeurčení. Němci, kteří se odkazovali na ten 14-bodový americký program amerického prezidenta Wilsona, jehož 10. bod zněl, že národům po rakousko-uherském rozpadu bude nabídnuta autonomie. Tak na to se samozřejmě odkazovali. Domnívali se, že sudetská země, Sudetenland, bude autonomní, samostatná, bude mít svoji vlastní správu. A konec konců i Masaryk přišel s tou myšlenkou mnohonárodnostního Československa, něco jako Nové Švýcarsko. A že budeme všichni národové žíti v respektu a míru. Češi byli velký vlastenci a budovali tuto zemi s velkým étosem. Jsme malý národ, konečně můžeme prostě v Evropě být svobodní. No a sudetským Němcům samozřejmě nakládali v mnoha ohledech. Ať to bylo ve 20. letech pozemková reforma, tak dostat se k půdě bylo pro Čechy mnohem snadnější než pro Němce. Všechny státní zaměstnanci museli projít zkouškou z češtiny. To pro mnohé prostě sudetské Němce bylo velmi obtížné. A když už se naučili česky, tak mluvili takovým žvatlavým, šišlavým způsobem. A když pak procházeli tou zkouškou, tak je Češi často jenom z nějaké záminky vyhazovali. Takže české úřady byly plné Čechů, ale i četníci byli Češi, pošťáci byli Češi, nakonec i státní zaměstnanci, cestáři byli Češi. Takže ono to mnohonárodnostní soužití plné respektu prostě ze strany sudetských Němců pociťováno šťastně nebylo. A když potom přišel Henlein s tím, že já nastolím tu rovnoprávnost, a přišel opravdu s velmi agresivní politikou vůči československé vládě, mimochodem oni ji nazývali pražská vláda, nebyli milovaní, Beneš rozhodně ne, Masaryka milovali, opravdu ho měli rádi, považovali za vynikajícího politika. Beneš podle nich to akorát nezvládl. Takhle o něm mluví dodnes vlastně sudetští Němci. Ale chci jenom říci, že žili samozřejmě společně Češi a Němci. Češi skupovali chalupy a pozemky a lesy a různé podniky německé. A často se k ním dostali za dosti výhodných podmínek. Ti často nemajetné české rodiny, které se stěhovaly do pohraničí, tak měli velmi výhodné finanční půjčky. Zatímco sudetští Němci přišli o spoustu peněz, protože například Rakousko-Uhersku půjčovali peníze. Měli své cenné papíry rakousko-uherské, to všechno vlastně vyletilo komínem. Bylo spoustu bankrotů a nezaměstnanosti. A třeba sudeční Němci hodně často vzpomínali na rok 1919, kdy Češi přebírali vlastně tyhle úřady a nebyli schopni zajistit dostatek třeba uhlí. A 1919 přišla zima už na konci října. Takže tam byl nesmírný nedostatek potravin. Tam tenkrát i sudeční Němci, a to se tradovalo, museli zabíjet své vlastní domácí zvířata, kočky a psy, aby přežili. Jíst je. Takže tam bylo spoustu výčitek ze strany sudeckých Němců, což ale neříkám, že je mělo přivést k té zradě. Já se domnívám, že skutečně 1938 sudeční Němci zradili tuto zemi.
14: To chci říct, že musíme ukázat i to B, aby to nevyznělo tak, že jenom sudeční Němci byli v útlaku Čechů. Ono to potom trošku vyznívá, že pak udělali logicky to, co udělali. Tady samozřejmě, když se vezmeme Sudetendeutschlandpartei, už si zmiňoval Henleina, ale K.H. Frank je představitelem v Karlových Varech a netají se nenávistí vůči Čechům dávno ještě před druhou světovou válkou. A ve chvíli, kdy Hitler obsazuje pohraničí potom Mnichovu, tak je pravda, že sudeční Němci velice nadšeně vítají to, že konečně patří k říši, nebo ve velké většině samozřejmě nechci zase zobecňovat. A Češi jsou vyháněni velice rychle a velice... Myslím, že taky tvrdě, nemilosrdně.
13: Ano.
14: Jenom říkám, že ty vztahy jsou strašně komplikované a jsem hrozně ráda, že jsi to popsal, vlastně i to, co tomu předcházelo, protože to nikdy není černobílé. A myslím si, že do té dnešní doby si spíš můžeme vzít to, pojďme se na to otevřeně takhle dívat a pojďme si říct, tohle se stalo a ani jeden z těch národů už nechce, aby se to opakovalo. Proto je dobré vést ty dialogy, nenechávat to v zapomnění, nezavírat oči, ale otevřeně o tom mluvit, ale je to 80 let zpátky.
13: Já myslím, že slovo smíření je velmi důležité, ale my musíme to smíření odložit nějakým vyznáním, porozuměním, pochopením, co se tenkrát stalo.
14: A to musí přijít z obou stran.
13: Ano.
14: Tak a já moc děkuju, že jsme teď probrali příběh paní Mariany Tomašovské a znovu bych se vrátila k tomu, děti opravdu nemůžou za provinění svých rodičů. Ať už domnělá nebo skutečná.
13: Děkuji za toto téma a těším se na bonus. Tam se dotkneme jedné úžasné knížky, se kterou mám spojenou docela zajímavou historku.
14: Tak se nás určitě pusťte a budeme se těšit zase naslyšenou. Loučí se Lucie Korcová
13: a Mikuláš Kroupa. Naslyšenou.
2: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
2: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terrorismus.
19: The day of the jackal finally comes to an end.
20: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
21: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
22: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
2: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terrorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Dnes už si to jméno z mladé generace možná nikdo nevybaví. A přesto mluvíme o muži, který na konci komunistické éry řídil československou vládu. Ladislav Adamec se stal premiérem v říjnu 1988 a vydržel v této funkci pouhý rok a necelé dva měsíce. Vypadá to jako krátká epizoda, ale bylo mu dopřáno stát se jedním z aktérů listopadové revoluce roku 1989. Jako politik měl tak trochu dvě tváře. Byl lidový a rozhodně méně kožený než jeho souputník Miloš Jakeš i jeho předchůdce Lubomír Štrougal. Působil angažovaně, někdy až zapáleně, jenomže jeho slovník zůstával aparátnický ve své neurčitosti a ve schopnosti mnoha slovy nic přesně nepojmenovat. Přesto Ladislav Adamec od jisté chvíle prokázal neomylný tah na branku a touhu pomoci. A během listopadových dnů se dokonce projevil jako dobrý politický taktik. Na úspěch to ale nestačilo. I o tom bude dnešní Archiv Plus. K jeho poslechu vás zve Jan Sedmilupský.
2: Archiv Plus.
4: Predseda federálnej vlády si prezrel nástrojáreň, lakovňu a halu, kde kompletizujú zadné nápravy na Škodu Favorit. No, nebol to príjemný pohľad do obrovských hál, ktoré zatiaľ neprodukujú finálne výrobky. Pritom priestor na to by bol. Napríklad zadné nápravy na miesto modernej automatizovanej linky montuje 10 až 15 robotníkov doslova na kolene. Taká práca nemôže ani motivovať, ale ani uspokojovať 4600 pracovníkov tohto závodu.
1: Začínáme výjezdem do terénu. Čerstvě jmenovaný premiér Ladislav Adamec navštívil 15. listopadu 88 továrnu BAZ, tedy Bratislavské automobilové závody, která tehdy v podstatě tvořila pobočný závod mladoboleslavské Škodovky. Jak jste sami slyšeli, podmínky, ve kterých se tehdy montovala auta v Bratislavě, byly předpotopní a řadu let v zásadě neměněné. Adamec měl možná dobrou vůli s tím něco udělat, ale musel dobře vidět, že neposkytuje nic než verbální podporu. Na druhou stranu pokrokem možná bylo už jen to, že předseda vlády opatrně a zaobaleně připustil, že do budoucna možná československým automobilkám nepomůže nic jiného než strategický partner, a to dokonce mimo země východního bloku.
23: Bez kooperace s dalšími zeměmi asi to nebude možné. Chcete jednat se Sovětským svazem, je naprosto správné. Podívat se ještě, jestli nejsou možnosti v rámci bloku RVHP nebo blok RVHP. Automobilek na světě není málo a není jich taky mnoho. Řada zemí nemá automobilky a přitom má i vysokou životní úroveň. Čili je třeba tyto věci umět velice dobře pospojovat a udělat. Čili já se přimlouvám za to, a my se k tomu vrátíme po jednání ve vládě, abychom společně s vládou slovenskou i se stranickými orgány tyto věci dořešili, aby výrobní program byl co nejdříve vyjasněn a k tomu, abychom potom mobilizovali všechny ty potřebné zdroje, které je zapotřebí.
1: A ještě jedno poučení předsedy vlády, které bychom mohli ve zkratce a dnešním jazykem popsat jako třeba péče o well-being socialistického člověka.
4: Kolektív robotníkov a technikov sa však nezaobíde bez príkladnej sociálnej starostlivosti. Aj k tomu sa súdruh Ladislav Adamec vyslovil.
23: Soudruzi, o tí lidi je třeba se starat. Ten človek pri tom zařízení, ktoré má miliardové hodnoty, má tie hodnoty ešte väčšie. A bez lidí, kteří budou chtít poctivě dělat, na který bude záviset to plnění úkolu, my se neobejdeme. A jsou to ty sociální otázky, ať je to bydlení, vyžití po pracovní době a tak dále, na to se musíte podívat. Jinak ty lidi tady nebudete a fabrika, která nemá lidi, nemůže plnit.
1: Ladislav Adamec byl rodákem z Frenštátu pod Radhoštěm. Během válečných let krátce studoval gymnázium a maturitu pak složil na obchodní akademii. Do konce války pak byl totálně nasazen jako pomocný dělník ve vojenské správě ve Frenštátě. Do KSČ vstoupil jako 20letý v roce 1946 a až do konce 60. let bychom ho našli v různých manažerských a aparátnických funkcích Severomoravského kraje. Dotáhl to mimo jiné na náměstka ředitele Gumáren Zubří a později na náměstkování předsedovi Severomoravského krajského národního výboru. Takže bychom ho mohli v komunistické věrchušce zařadit sice mezi ideologicky naprosto spolehlivé, ale zároveň technokratické typy, jako byly právě jeho předchůdce Lubomír Štrougal nebo v 60. letech třeba rovněž Pozorník, zdejší

0: A teď uděláme střih až do roku 1988, když podával dlouholetý předseda federální vlády Lubomír Štrougal demisi k fanfárám a obřadnému děkování. To mělo daleko. Štrougal údajně odcházel s pocitem frustrace, veřejně pochopitelně neventilované, že s Husákem prohráli malou vnitrostranickou bitvu mezi nimi dvěma a konzervativci typu Vasila Biľaka. Byť šlo pouze o kosmetické úpravičky ve stylu zdokonalení plánovitého řízení, jak praví dobový obrat. Štrougal na podzim 88 odešel dokonce i z ústředního výboru a Husáka z čela strany konzervativci vyštípali už na podzim 1987, přičemž mu ponechali jenom reprezentativní funkci prezidenta republiky. Adamec stál někde uprostřed. Byl si vědom toho, že ve stávajícím módu Vivendi už to v Československu dlouho nepůjde. Na druhou stranu, o politické reformě, aspoň ve stylu Gorbačovovy glasnosti, s odbůráním cenzury a drsnou kritikou ze zdola nahoru, se mu ani nezdálo. Navíc se za Štrougala ani Husáka Adamec nijak nepostavil. Svým způsobem jen dokonce při klíčových debatách v politběru spíš mydlil schody. Možná sám sebe viděl jako reformátora ve stylu Michaila Gorbačova, který rozhýbe ekonomiku, aniž by riskoval politické reformy a otřesy. Že to je iluze, mu nedošlo skoro až do posledních dnů jeho politického angažmá. Z doby už těsně předrevoluční pochází záznam z 12. listopadu 89. Jde o Adamcovo vystoupení na konferenci Socialistického svazu mládeže.
1: Problémem, který tady byl velice diskutován, je ta materie cen, dětského odívání, nábytku, elektroniky, automobilu a tak dále. V podstatě připomínka seriózní, oprávněná. Zvyšily se ceny dětského odívání a obutí, protože se říkalo, že nám to skupují cizinci. Cizinci dneska toto zboží nekupují a ceny zůstaly v platnosti. Jistě je to pro lidi s dětmi nevýhodné. Bohužel nám se zatím nepodařilo donutit výrobní sféru, aby přešla na sortiment levnější výrobku. Musíme se v těchto věcech velice rozebírat a dnes, když jsme najeli na samostatnost podnikové sféry, musíme vymyslet určitou dotační politiku, abychom tyto výrobce zvýhodnili. Naše vláda dotuje 90 miliardy ročně různé výrobky, z čehož dělají potravinářské výrobky a zemědělské výrobky 60 miliard. Není to dokonečna možné, abychom do jídla dávali takovéto dotace, přitom spotřeba masa už dneska přerůstá 95 kg na hlavu ročně a dokonce ohrožuje zdravotní stav lidí. My si myslíme, že je třeba a správnější bude, když upravíme ceny spotřebního průmyslu, když tyto výrobky budou lacinější, výrobky masového charakteru mám na mysli, jako elektrospotřebiče, jízdní kola, šicí stroje a takovéto věci, než abychom šli nadále politikou laciných potravinářských výrobků, s kterými se dokonce hazarduje a končí v koších a v odpadech. Plně souhlasím s kritikou, že se nám zatím nepodařilo odbourat byrokracii i zastaralé předpisy. Je to obrovský boj. Nikdy jsem si nepředstavoval, že ty aparáty mají takovou sílu a takovou životnost. Je to snad nezničitelné.
0: Důvod, proč československá takzvaná přestavba hospodářského mechanismu, nikoli přestavba bez přívlastku, na to si dávali soudruzi velký pozor, připomínala marnou snahu rozdojit kozla. Byla pochopitelně i neochota povolit aspoň dílčí politickou změnu a pustit třeba formálně do hry opozici. Jenomže legitimita pražských normalizátorů vyplývala z potlačení pražského jara a včerejší vítězové rozhodně nechtěli patřit k dnešním poraženým. I takzvaně lehce reformní Adamec, když náhodou dostal dotaz na okupaci a její následky, postavil se okamžitě do řady. Doma pochopitelně nic takového nehrozilo, a tak následující záznam máme díky archivu novináře Hlasu Ameriky Juliana Negeleho. A pochází z Adamcovy tiskové konference na návštěvě Vídně 25. října 1989.
2: Pane předsedo vlády, bezprostředně po sovětské invazi u vás v roce 1968 jste odsoudil tuto akci. A stručně na to,

0: jste, pardon, krátce na to jste změnil svůj názor. Proč? A je možné, že tento svůj názor změníte ještě jednou?
1: Nevím, jestli mám tuto otázku považovat za provokaci. A nebo za otázku, která je...
2: Že existuje provokace u příležitosti tiskových...
1: No ne, protože to není pravda, co říká paní. Já jsem akci 68. roku neodsoudil. A nemám na ní ani dnes co měnit.
2: Und habe an dieser Ansicht auch heute nichts zu ändern.
1: Rok 68 není záležitostí jenom Československa.
2: Das Jahr 68 nicht nur eine Angelegenheit der Tschechoslowakei.
1: Je záležitostí dalších zemí.
2: Ist auch eine Angelegenheit weiterer Staaten.
1: Určitě se k té věci budeme vracet.
2: Sicherlich werden wir sich dieser Sache zurückkehren.
1: Ale nechtějte dnes po mě.
2: Aber wollen Sie heute bitte nicht von mir.
1: Aby zítra byly v novinách palcové titulky.
2: Morgen in den Zeitungen Schlagzeilen sind in Fingerspitzen.
1: Že Adamec řekl na tiskové konferenci.
2: Dass Adamec auf der Pressekonferenz gesagt hat.
1: Že Československo bude revidovat přístup roku 68.
2: Dass die Tschechoslowakei ihre Ansicht in Bezug auf das Jahr 68 revidieren wird.
1: Každá strana politická.
2: Jede politische Partei.
1: Má své zásady. Svá stanoviska. Ta se mohou přizpůsobovat i měnit. Zatím se u nás přístup k tomu nemění. Nevylučuju, že se k té otázce vrátíme.
3: Byl to typický Adamec. Držet linii poměrně tvrdě, ale úplně si neuzavřít nějaká zadní vrátka v případě kolapsu systému. Ostatně už v té době byl Adamcův poradce Oskar Krejčí ve spojení s iniciativou Most, kterou tvořili Michal Kocáb s Michalem Horáčkem. Cílem obou pánů na podzim 89 bylo najít někoho, lépe řečeno aspoň někoho, mezi vrchními komunisty, se kterými by se dalo mluvit o neúnosnosti poměrů. Pro kontext řečeno, s výjimkou Bulharska, Rumunska a východního Německa už se ledy pohnuly v celém východním bloku. V Polsku v létě proběhly napůl svobodné volby, v Maďarsku sami komunisté začali s demontáží systému jedné strany a při doplňovacích volbách do Národního shromáždění byli v červenci 89 zvoleni do parlamentu tři kandidáti Maďarského demokratického fóra. Ladislav Adamec byl do událostí po masakru na Národní třídě vtažen už návštěvou dvou studentek, které se za ním neohroženě vypravily přímo do jeho letenského bytu. Klára Pospíšilová a Věra Krincvajová se tehdy rozhodli ukázat premiérovi doslova na vlastní kůži, co státní represivní složky jsou schopny udělat. Tady je vzpomínka Věry Krincvajové z archivu Paměti národa.
4: Tak zkrátka jsme se vydali hledat, kde ten Adamec bydlí. Našli jsme si dům, bylo otevřeno, šli jsme do patra, dveře ode dveří, až jsme našli jméno Adamec, tam jsme zazvonili. Za chvíli se ozval ženský hlas, jsme se představili, pak jsme slyšeli, jak někde do telefonu, který pak jsme viděli, že byl položený na lince, někomu říká, ano, jsou dvě, říkají, že jsou studentky a že chtějí mluvit s manželem, dobře, nechávám vyvěšený telefon a pouštím je dál. A asi pět nějakých zámků se tam otvíralo, otevřela dveře, my jsme tam teda vlezli, ona říká, že manžel je na hradě, že o nás ví, že už přijede, v sobotu předpoledne byl na hradě. No a dala nám zatím nějaký občerstvení, nějakou zelňačku, pak tam teda dorazil Adamec s tehdejším ministrem zdravotnictví Prokopcem. Jak jsme byli v ráži, tak já vím, že ho nejvíc dostalo, že já jsem mu neříkala soudruhu a říkala jsem mu pane premiére. To vím, že bylo takový jako ten minimální vzdor. Vysvětlili jsme mu, že mu ho jdeme informovat, že nám je jasné, že on dostává akorát ty estebácké svodky a že my nejsme žádní živlové, jsme normální studenti a že jsme volali po dialogu. A tohle byla odpověď, že to bylo strašný, ukázali jsme mu modřiny, popsali jsme mu tu atmosféru tam On nejdříve měl takové jako pokusy nás zastavit přísně, šli jste ale na nepovolenou demonstraci, ta už jako v téhle fázi povolená nebyla, co jste tam dělali. Tak jsme mu vysvětlili, že jsme poslední skanzen Evropy vedle perestrojkových okolních zemí a že my takhle žít nechceme. A pamatuju si, když jsme líčili ten průvod, tak ten Prokopec mlčel. A měl hlavu v dlaních, takhle seděl úplně zhroucený. A bylo vidět, že to je pro ně docela otřesný svědectví. A ten Adamec taky, hrozně to s ním zamávalo.
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pravda je, že ačkoliv Adamec zprvu odmítal jednat přímo s Václavem Havlem, jeho pravidelná jednání s Občanským fórem mu do značné míry přinesla zápis do historie. Fotografie z podání ruky Václava Havla s Ladislavem Adamcem 26. listopadu před prvním jednáním v Obecním domě patří k ikonickým obrazům revoluce. Miloš Jakeš zůstával během revolučních dní stranou a jeho nástupce Karel Urbánek sice jednou s Občanským fórem pobesedoval, ale ukázal se jako partner k diskuzi nepoužitelný. A tak zůstával relativně dlouho Ladislav Adamec jako už nikoli soudruh premiér, ale pan premiér, prakticky jediným vysokým politikem komunistů, se kterým byla jakási řeč. Proto také v okamžiku, kdy byl pozván, aby vystoupil na obří protirežimní demonstraci na Letné, jeho politické akcie stály velmi vysoko. Bylo to téhož dne odpoledne po prvním jednání s Občanským fórem.
6: Vážení přátelé, vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat organizátorům této manifestace za pozvání. Jak jsem již řekl včera v televizi, rád vysvětlím své názory a vyslechnu požadavky veřejnosti všude tam, kde je zájem o nalezení společných východisek. Proto jsem přišel mezi vás na Letnou.
3: Během Adamcova 8minutového vystoupení už ta délka byla varující. Ovšem lidé pochopili, že tohle jsou stále jen řeči o takzvané perestrojce v sovětském duchu. A to slovo lidé vnímali už spíš jako přestrojení, přelakování, spravování nespravitelného. V okamžiku, kdy měl Ladislav Adamec skočit přes taxisův příkop a přihlásit se ke generální stávce, neudělal to.
6: Do generální stávky zbývají už jen hodiny. Jsou obavy, co se bude dít a co přinese. Proto jsem navrhl společně hledat řešení, aby přinesla co nejméně škod národnímu hospodářství. Jsem rád, že všichni účastníci jednání se vyslovili pro její manifestační politický charakter. Osobně jsem přesvědčen, že k projevení postoju není třeba stávkovat 2 hodiny, ale stačí několik minut. Dávám přednost také tomu, aby se co nejvíce přispělo ke sjednocování občanů, aby napomohla národnímu dorozumění.
3: Od tohoto okamžiku jeho sláva rychle zhasla. To, že na Letné vydržel několikaminutový pískot, přitom svědčilo o tom, že zbabělý nebyl. Začal ale také v dalších jednáních Občanskému fóru vyhrožovat demisí, což nakonec skutečně udělal. Hlavní příčinou ale zřejmě byla jeho neúspěšná snaha obměnit federální vládu. Když 3. prosince bylo oznámeno její nové složení, revolučně naladěnou veřejností začal cloumat vztek. 15 komunistů a 5 nekomunistů, a to včetně členů Lidové a socialistické strany. To byl pocit, že si tady někdo dělá legraci. Vedlejším motivem premiérova odchodu ovšem také bylo uvolnit si cestu pro kandidaturu na prezidenta republiky, v což komunisté tak trochu doufali a hodlali k tomu použít něco těžko napadnutelného, přímou volbu. Následující část z ankety o budoucím prezidentovi pochází z 11. prosince 89.
7: A váš tip na prezidenta?
8: To není tip, jako ale přání, a ze současné situace vím, že v novinách se nějak píše o asi třech, jako Adamec, Dubček a Havel, ale jestli to nebude Havel, tak se dostaneme zase tam, kde jsme byli prostě. To musí být jedině Havel, jinak prostě je to ztracený zase. To je můj názor.
9: Já myslím, že Dubček skončil v podstatě v sobotu na Letný. Tam si myslím, že všichni pochopili, že rok 68 vlastně už je dávno pryč. Adamec podle mýho skončil ve čtvrtek, no a podle mýho taky teďka ten, kdo by měl být zvolený, právě by měl být Havel.
3: Adamcovi ambice a schopnost lavírovat dospěly ke konci. Jako svého nástupce doporučil Mariana Čalfu, který na rozdíl od něj pochopil svou historickou chvíli. I Čalfovým přičněním během pouhých dnů raketově vzrostla popularita Václava Havla a vedla k jeho zvolení ještě starým komunistickým parlamentem, který dokázal Marián Čalfa dokonale zpracovat. Známý to paradox listopadové revoluce. Že ho politika bavila, prokázal Ladislav Adamec i tím, že v parlamentu setrval až do konce dvouletého volebního období, tedy do posledních československých voleb v roce 1992. A dokonce se znovu dostal do parlamentu. Jeho mandát pak ovšem zanikl spolu s koncem společného státu. A o zcela poslední comeback se pokusil v roce 1996 v prvních senátních volbách, kdy kandidoval za obvod Ostrava město. Byl Ladislav Adamec ve správném čase na správném místě? Svým způsobem ano. V určitých chvílích se prokázal jako dobrý taktik, ale zároveň nedokázal včas naskočit do vlaku, který mířil do porevolučních časů. Ale nevyvolat válku proti vlastním občanům a v pravou chvíli odejít, to se snad i po letech dá přičíst k dobru. Ladislav Adamec zemřel v roce 2007 a my jsme u konce dnešního Archivu Plus. Technicky na něm spolupracoval Jan Kravárik, dramaturgii měl David Hertl a i za kolegy se pro tuto chvíli loučí ze studia a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidobský.
10: Prosinec 1970. Biskup takzvané podzemní církve Felix Maria Davídek vysvětil na kněze ženu Ludmilu Javorovou. O své cestě životem, víře a přesvědčení vyprávila v dokumentu Jana Hanáka Ona je kněz.
11: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
10: Ludmila Javorová zemřela v polovině září ve věku 94 let. Ale dokument o peripetiích jejího života si můžete poslechnout v pondělí na Den české státnosti v 7 hodin večer. Na Plusu.
5: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 13:30 na Plusu. Ry Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
12: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. S
13: superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Kvalita vody v obcích na sever od Prahy se pomalu zlepšuje. K pití ale ještě vhodná není. České fotbalisty čeká premiéra se španělským koučem Deniou. V Lize národů se utkají s Chorvaty. Na kolonu pozor na dálnici D1 z Prahy do Brna mezi 14. a 24. kilometrem a bude slunečno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 let. Změny se dotknou taky podpory na bydlení.
14: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
15: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
14: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižší nájemným v dané oblasti.
16: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
14: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Radiožurnál.
13: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda. Testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly nižší hodnoty.
17: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
13: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Žádost můžou lidé podat online nebo osobně na pobočce do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
18: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců předejdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
13: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 000 lidí. Školní jídelny mají ještě rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny už podle nových pravidel postupně vaří. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
19: Špagety s bazalkovým pestem.
20: Tamhle už je, vaše kolegyně míchají pro ní.
19: Ano.
21: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
19: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
21: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
22: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný.
21: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
12: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
13: Papež Lev 14. dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovou návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
0: Před večerem vše už na náměstí Concord stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Valtis, Radiožurnál.
13: Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Záplavová vlna smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty. Obětí je skoro 1500. Víc než 5000 lidí je pohřešovaných na nepálské i tibetské straně.
1: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu, David Jakš, Radiožurnál.
13: V Krušných horách dnes končí největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek pěších tras prošli až 2000 lidí. A na božím daru je teď reportér Václav Malý.
2: Tady na louce u Božídarské celnice organizátoři dokončují poslední přípravy slavnostního zakončení festivalu. Na ceremoniál se zaregistrovalo přes 2000 lidí, organizátoři ale počítají až s dvojnásobnou účastí. Scházejí se sem také první turistické kluby. Pod odhalení památníku odtud vyrazí průvod po turistické cestě do asi 3 kilometry vzdáleného Oberwiesenthalu, kde pořadatelé festival oficiálně ukončí. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
23: Čeští fotbalisté vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na stadionu v Edinu se večer utkají s Chorvaty. Národní tým poprvé v soutěžním zápase povede zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Kapitán Ladislav Krejčí je na začátku nové reprezentační éry plný očekávání.
24: Ty první pocity jsou skvělý. Samozřejmě víme, jaká dlouhá cesta nás čeká, že ne všechno se dá změnit od prvního zápasu, ale těšíme se na tu budoucnost, na ten proces. Doufám, že ten prostor dostaneme na to, aby jsme nacítili to, co se po nás chce, aby trenéři nacítili i nás a tady tuhle kulturu a věřím, že to bude cestou, jakou si všichni přejeme.
23: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V Baku začne za necelou hodinu velká cena Azerbajdžánu vozů Formule 1. Z prvního místa odstartuje britský pilot George Russell. Až z 16. pozice vyrazí jeho týmový kolega z Mercedesu a lídr průběžného pořadí Ital Andrea Kimi Antonelli, který měl v páteční kvalifikaci nehodu.
25: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také na D5 u Kařezu. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh na 14. kilometru. Tam se zastavuje, kolona pokračuje až na 24. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 187. kilometru nám hlásíte křeslo v levém pruhu a prudce se tam vybočuje. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Mýto. Na 35. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 41. kilometr. Tam řeší nehodu a projíždí se tam pouze jedním pruhem, zdržení v koloně asi 20 minut. A na trojce z Prahy do Tábora počítejte s kolonou a to mezi Mračí a Benešovem, tam je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Odpoledne bude slunečno, teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří 16 až 19, na horách kolem 12 a na Šumavě 15 stupňů. A zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno a ráno ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A zítřejší teploty podobné jako dnes, 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Tomáš Pavlíček.
26: Jak pravděpodobné je, že se olovo do pitné vody na Mělnicku dostalo ze staré skládky? Ohrožují místa, kudy se v Nepálu přesně před měsícem prohnala rozbouřená řeka další povodně. A jak byla objevená zatím neznámá hra Václava Havla Varování, která má dnes světovou premiéru v New Yorku. Asi 15 000 lidí z oblasti kolem Mělníka nebude moc používat vodu z kohoutku k pití ani k vaření ještě nejméně několik dní. Ve vodě se objevilo nadlimitní množství olova a zatím není jisté, jak se tam tahle látka dostala. Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Mezitím prověřují kvalitu vody ve všech vrtech a odběratelům dodávají pitnou vodu v cisternách. Na lince je Josef Vojtěch Datel z České asociace hydrogeologů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
26: Tak podle středočeských vodáren je málo pravděpodobné, že by někdo, dejme tomu, vylil to olovo do vody schválně. Ty jímací vrty jsou podle nich zabezpečené. Jak jsou tedy konkrétně taková místa chráněná před vniknutím člověka?
3: Tak vodárenské jímací vrty by měly být oplocené, uzavřené a uzamčené zámkem. Jaký je samozřejmě konkrétní stav toho zabezpečení v daném území, konkrétně nevím, ale je jasné, že tyto překážky nejsou nepřekonatelné, spíš jsou koncipovány pro nějaké náhodné vniknutí, než pro nějakou úmyslnou činnost.
26: Ale jak tedy mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vrtů olovem? Jakou roli třeba mohlo hrát sucho, což zástupci vodáren zmiňovali jako jednu z variant?
3: Tak samozřejmě to je velká spekulace zatím, protože nevíme, co se vlastně stalo, co je vlastně kontaminované. Zda přímo podzemní voda, která se čerpá, nebo zda byly kontaminovány přímo ty jímací vrty, nebo zda byl kontaminován vodovodní systém, přímo ten vodojem, kde to bylo zjištěno a podobně. Takže zatím tápeme.
26: No ale jako jednu z pravděpodobnějších možností zdroje té kontaminace zmínili vodárnu bývalou skládku Kasova Rokle. Mohlo by to olovo teoreticky pocházet odtamtud?
3: Tak teoreticky ano, záleží na vzdálenosti od skládky, od těch jímacích vrtů, ale obecně musím říci, že kontaminace olovem je v současné době extrémně vzácná, čili nedovedu si představit, že by tam došlo k nějakému masivní kontaminaci olova vlivem staré skládky, která už dávno není v provozu. No ale samozřejmě to je předmětem asi současných průzkumných prací.
26: No ona, jak přiznali zástupci středočeských vodáren, ta skládka se údajně nachází kousek od jímacích vrtů. Není chyba mít zdroj pitné vody v takovémhle místě, když třeba i územní plán té blízké obce Řepín ho eviduje, co by limitující faktor v území, které vyžaduje sledování a vlastně se ani v té bezprostřední blízkosti nesmí stavět?
3: Určitě ano, ale já bych to asi obrátil, protože ten zdroj vody je v daném místě nenahraditelný, nemůžeme ho posunout třeba o kilometr dál, jsou tam speciální přírodní podmínky, které...
26: Tak, zdá se, že spojení s Josefem Vojtěchem Datlem z České asociace hydrogeologů a z Výzkumného ústavu vodohospodářského se nám přerušilo, ale zase dostávám informaci ze režie, že se nám ho podařilo obnovit. Pane Datle, jste stále na lince?
3: Ano, slyším.
26: Ano, ano. Čili tam byla otázka, jestli se ten vrt měl jaksi být někde v blízkosti té skládky. Vy jste říkal, že asi ten vrt se neposune, ale mě by zajímalo...
3: Je ano. Špatně, že je skládka v takhle v těsné blízkosti velmi významných vodárenských vrtů. To je chyba.
26: Ano, a o té skládce se uvádí, že je léta zakonzervovaná. Ale jak moc bývají takovéto lokality zabezpečené před únikem škodlivých látek? Já nevím, izolační folií nebo jílem?
3: Současné skládky už se různě izolují, ať už ze spoda nebo ze zhora, ale pokud je ta skládka starší, čili z 90. let nebo ještě starší, tak tam bych byl poměrně skeptický, do jaké míry je ta skládka zabezpečena, protože dříve se to nedělalo.
26: No a co všechno tedy z toho starého komunálního odpadu může uniknout? Z čeho konkrétního by pocházelo to olovo a čekal byste tam třeba i jiné nebezpečné látky, jako zbytky chemikálií, já nevím, staré nátěrové hmoty, oleje nebo azbest?
3: Tak bohužel ve starých skládkách se může objevit opravdu všechno, ale neočekával bych, že se to tam nějakým způsobem řízeně skládkovalo, čili pokud se tam tyto látky objevily, tak pravděpodobně nelegálně, to znamená, že tam nikdy neměly být ukládány. A pokud se týká čistě olova, jak už jsem říkal, je to velmi vzácný typ znečištění a celkem za to si nedokážu představit, z jakých zdrojů by toto olovo mohlo pocházet. Samozřejmě existují nějaké odpady z kovovýroby, z hutních odpadů a podobně, ale to není zrovna lokalita typická pro tyto činnosti. Takže jak jsme
26: slyšeli, tak bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, ale jak často se v takových případech prokáže, kdo konkrétně tu zátěž způsobil a je potom i pohnán k odpovědnosti a musí třeba zaplatit pokutu?
3: Tak je to asi věc toho probíhajícího průzkumu, který teď probíhá, protože jako první krok je potřeba zjistit nadevší pochybnost zdroj této kontaminace. Když zjistíme zdroj této kontaminace, tedy i její místo, tak z toho můžeme potom usuzovat, kdo způsobil tuto situaci. Takže potom už může pokračovat, jak jste říkal, to trestní stíhání, případně další věci. Ale od toho je potřeba asi oddělit nápravná opatření, čili jak tu situaci zlepšit, protože pokud budeme znát zdroj, tak musí být činěna opatření k odstranění tohoto zdroje znečištění.
26: To znamená tu skládku úplně vyčistit nebo ji nějak oddělit nějakou stěnou?
3: Tak primární přístup k sanaci zdroje znečištění takhle v těsné blízkosti vodárenského území je odstranit to znečištění, to znamená tu skládku odtěžit nebo odtěžit ty kontaminované zeminy, odčerpat znečištěnou vodu a podobně. A teprve v případě, že to není z nějakých důvodů možné, tak by přicházelo v úvahu například izolace toho znečištěného prostředí před svým okolím, například tou podzemní stěnou nebo nějakou izolací.
26: Tak tolik Josef Vojtěch Datel z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Děkuji vám. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
26: Přesně před měsícem se ze 7000 hory Langtang Lirung na hranicích Tibetu a Nepálu zřítily obrovské masy ledovcového ledu a kamene. Následná přílivová vlna suti a vody, která byla místy až 100 metrů vysoká, smetla tisíce vesnic a tisíce lidí zabila. Zatím jich napočítali na 1500 a více než 5000 dalších je pořád nezvěstných. A lidé se bojí dalších záplav, protože v oblasti hustě prší. Český rozhlas měl od prvních dnů přímo na místě zpravodaje Davida Jakše, který se tam teď znovu vrátil a já jsem se ho krátce před vysíláním zeptal, kde jsme ho zastihli.
4: Já jsem se vrátil z natáčení z té oblasti na západ od nepálské metropole Kátmandu. To jsou místa, kde ta smutně proslulá řeka Trišulí vytéká z vloženě horských, vysokohorských oblastí, přibírá několik přítoků a rozlévá se do takové velmi široké nížinaté části země směrem k indické hranici. Právě tam se před měsícem přivalila Trišulí s obrovskou silou. Ten pohled na to, co po sobě zanechala, tak je i po měsíci neuvěřitelný. Ta síla vody je obrovská. A přírodě bude trvat roky, než zakryje ty její stopy v krajině, než zrostou ta obnažená, vymydlená říční koryta. No a natož lidem, těm to bude trvat mnohem, mnohem déle. Mluví se o desítkách let, než dají zase všechno do pořádku. Já jsem se třeba pohyboval několik dnů s lidmi podél břehů řek. To jsou lidé, kteří většinou odpoledne, když je nejlepší světlo, takové to zapadající slunce, oni říkají, že je nejlépe vidět, tak oni vyrážejí hledat lidské ostatky podél říčních břehů. Pokud se jim to podaří, tak hned volají policii, ta ty ostatky odváží k odběru DNA a potom tohle to vlastně později usnadní tu identifikaci mrtvých.
26: No a bydlí lidé pořád spíše ve stanech, provizorních přístřežcích, anebo už se aspoň části z nich podařilo opravit jejich domy, které třeba nebyly tím živlem zasaženy přímo?
4: Ne, je to tak, že oni neopravují. Ne proto, že by nechtěli nebo měli nějaké jiné zábrany, ale ten hlavní blok je finanční. Oni nemají peníze na to, aby nakoupili stavební materiál, dali se do těch oprav, navíc chybí lidská síla. ti lidé vlastně mají teď doslova existenční starosti a i když nám se to zdá divné, tak jsou prostě důležitější věci, než mít střechu nad hlavou. Oni musí sehnat jídlo, pitnou vodu, řada z nich se úzkostlivě snaží udržet si práci, chodit do práce, vydělávat peníze, takže je to tak, jak jste naznačovali, jsou vlastně velmi rádi za to, že mohou bydlet v plátěných celtových stanech, to je většinou humanitární pomoc, zahraniční humanitární pomoc, jsou to takové velké stany pro 6, 8, někdy i 10 osob a tam tedy ti lidé žijí. Na druhou stranu je pravda, tím, jak přibývají dny a týdny, tak i to vybavení těchto nouzových táboří nebo táborů je lepší a lepší. Mají tam postupně třeba sprchové kouty, toalety, sklady, potravin a tak dále. Mírně se to lepší, ta situace.
5: Vy jste popisoval hned na začátku, jak těžké je dostat se nahoru do těch postižených míst. Z Kátmandu je spojuje jediná klikatá horská cesta. Tak jak se k lidem dostávají ty zásoby, lékařská pomoc a podobně?
4: V podstatě úplně stejným způsobem jako před těmi 3-4 týdny. To znamená, ta hlavní silnice, ta National Highway číslo 42 z Kátmandu na sever k čínské hranici, ta je pořád neprůjezdná. Za ty 4 týdny se podařilo prohrnout přibližně 500 metrů, je potřeba asi 10 kilometrů. Takže je to sisyfovská práce. Navíc tady pořád silně prší. Možná slyšíte, teď, když spolu mluvíme, tak je to velmi hustý déšť. I ty stavební čety jsou vlastně ohroženy těmi sesuvy, závaly, tou zvýšenou hladinou řek, takže ty práce jdou pomalu, takže všechny důležité věci musí nahoru zase nákladní auta, ale pouze malá auta, protože velká neprojedou po těch objížďkách. No a pokud na to jsou kapacity, tak samozřejmě pomáhají ty soukromé i armádní vrtulníky, které také nahoru dostávají poměrně značný objem ať už léků nebo potravin, stavebního materiálu, ale samozřejmě ta zdravotní péče nebo přeprava osob má přednost.
5: To, co popisujete, tak to asi není jenom tak obyčejný déšť, ale úřady upozorňují, že hrozí dokonce extrémní srážky. Tak jak vypadá aktuální předpověď počasí a jak se na to úřady připravují?
4: Ta předpověď se bohužel naplňuje do puntíku v tom špatném slova smyslu, protože podle aktuální předpovědi má pršet až do pondělního odpoledne a jestli dobře počítám, tak teď už je to třetí den v kuse, kdy opravdu prší ve dne v noci. Ty řeky a veškeré vodní plochy jdou velmi rychle nahoru. Tady je vidět, jak ta krajina je doslova nacucená vodou. Stačí pár hodin deště a veškeré vodní hladiny prudce stoupají. Vlády, ať už provinční nebo centrální, tak nařídili zákaz cestování mezi okrsky v noci. Tuším, že to je od 6. hodiny večerní do 6. hodiny ránní. Nesmějí vlastně cestovat hlavně autobusy, protože hrozí jednak tedy půdní sesuvy, ty cesty jsou i přirozeně ve špatném stavu, takže hrozí tedy vážné komplikace a opravdu už jsou hlášeny poměrně vážné incidenty na silnicích. Už došlo k haváriím autobusů, nějaké dodávky se zřítily mezi Pokarou a Kátmandu, vlastně ze svahu dolů jsou mrtví, takže ta situace není dobrá.
5: No a nakolik se po téhle tragédii vzedmula vlna solidarity ze samotného Nepálu anebo i ze zemí po celém světě?
4: Opravdě řečeno, to je něco neskutečného a to musí člověk vidět na vlastní oči. Nepál patří mezi nejchudší země nejen v Asii, ale na celém světě. A jak to tak v životě tedy bývá, ten, kdo mívá málo, tak ten většinou pomáhá o to více. Ti lidé si pomáhají neskutečným způsobem, nebo třeba nějakými dávkami nebo dary potravinovými. A samozřejmě Nepál čerpá velmi důležitou, velkou zahraniční pomoc, ať už od těch zemí sousedních, Indie, Čína, státy ASEANu, ale velmi výraznou stopu, a to říkám velmi rád a přesvědčil jsem se o tom na vlastní oči, tady v Nepálu nechala i Česká republika. Věřte tomu nebo ne, ale Nepálci velmi dobře vědí, že Češi vybrali obrovské částky na pomoc Nepálu a takové instituce nebo takové subjekty, jako je ADRA Česká republika, Člověk v tísni, CARE Česká republika, Charita Česká republika, tak tady mají obrovské jméno a ti lidé, paradoxně oni děkovali mně jako Čechovi, ale já jsem říkal, mně ne, to poděkování prostě letí do dalekého Česka, protože Češi opravdu pomohli a pomáhají Nepálu fantastickým způsobem.
26: Říká náš zpravodaj David Jakš, teď zrovna v Nepálu, v místech zasažených povodní, kde, jak jsme slyšeli, právě hustě prší. Václav Havel si sám nadělil dárek ke svým nedožitým 90. narozeninám. Zní to absurdně, ale takhle to v Havlových intencích chápe objevitel části jeho hry David Dušek. Dílo, dokončené režisérem a scénaristou Jiřím Havelkou pod názvem Varování, má dnes světovou premiéru v New Yorku. Formou scénického čtení ho představí oscarový herec F. Murray Abraham, známý třeba jako filmový Salieri, a americký spisovatel Adam Gopnik. A právě s Davidem Duškem ze správní rady první prezidentské knihovny, dříve knihovny Václava Havla, který je právě v New Yorku, jsme ve spojení. Dobrý den.
6: Dobrý den. Tak dobré ráno.
26: Vy jste to torzo našel v pozůstalosti svého dědečka Zdeňka Urbánka. Tak kdy a za jakých okolností jste ho objevil?
6: No, mně se podařilo vlastně k tomuto torzu se dostat a propracovat až cirka 8 let po smrti mého dědečka. Kdy v momentě, kdy dědeček zemřel, bydlel v bytě se svým synem Michalem, mým strýcem, a já jsem tam Michala stále nechal žít. Do té doby jsme se rozhodli, že byt prodáme. Následně jsem musel částečně zrekonstruovat ten byt a musel jsem přestěhovat věci z bytu dědečkovi a vzal jsem ze všech šuplíků a ze všech skladovacích prostorů stohy papíru, protože dědeček byl spisovatel a byl velmi, velmi tvůrčí, protože každý den psal na svém psacím stroji. A ty krabice jsem přestěhoval do svého domu, do garáže, kdy zůstaly několik let. Až někdy kolem roku 2022 jsem se vlastně rozhodl něco s tím udělat a v rámci toho procházení těmito dokumenty jsem opravdu objevil to torzo a objevil jsem jeho, že to je poklad, který potřebuje být jakýmsi způsobem dopracován. Spolu s Paulem Wilsonem jsme jaksi připravili, nebo Paul Wilson, kterého jsem oslovil, překladatel a bývalý plastik, udělal už překlad toho torza. A to torzo jsme následně komunikovali s kolegy po celém světě, jakým způsobem to dopracovat. S Bobem Silversem v New Yorku a následně i zprostředkovaně s panem Tomem Stopárem v Londýně, protože toho mi doporučil právě pan Silvers, zda by našel nápad, jak to torzo dopracovat, protože bylo fragmentované, bylo tam několik začátků, několik dalších dialogů v různých verzích, do toho byla několik stránek věnováno pokoušení a procesu, takže byl to takový menší chaos. Nicméně, až teda přístup Jiřího Havelky byl takový, že se nám podařilo z tohoto unikátního torza připravit hru, která by mohla být prezentována diváku.
26: No a jak se podařilo to uvedení ve Spojených státech? I v tomhle obsazení je spisovatel Gopnik, který je mimo jiné dopisovatelem slavného New Yorkeru, a herec F. Murray Abraham, kterého známe třeba jako Salieriho z Formanova Amadea.
6: Tak ta newyorská premiéra vzniká hlavně díky spolupráci s Hanou Geifmann a panem Volkovicem a zároveň českým Václav Havel Centru v New Yorku. Takže paní Geifmann, která historicky byla tlumočnicí Václava Havla v 90. letech z hebrejštiny, byla profesorka hebrejstiky na NYU v té době, tak v momentě, kdy jsem jí poslal to torzo, aby se podívala, protože to byl jenom jakoby čistě její zájem, tak se nadchla pro to torzo a začala připravovat, jak by se to mohlo inscenovat v New Yorku. Při oslovení vlastně centra 92nd Street Y, čemuž říkám New Yorkská Y-ka, přišli s nápadem, že by rádi, kdyby vlastně to byla dokončená hra. A v tu chvíli, což byl duben letošního roku, já jsem vlastně získal od Jiřího Havelky, který sám o sobě pracují s tímto torzem a oslovující autory další v Čechách, jakým způsobem to dopracovat, vlastně to vyčistil, poskládal, některé texty dopsal a poslal mi to a já jsem to přes jako za chvilku přečetl a byl jsem úplně nadšený z toho textu.
26: A můžu se zeptat na závěr, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, už se blíží za chviličku zprávy, ale jenom můžete říct krátce na závěr, jaký zájem vyvolává to scénické čtení v New Yorku?
6: Tak média tady o tom píší, dokonce za námi některý přichází, abychom je tam pustili částečně to natočit. A sál je zcela vyprodán, takže dokonce to centrum připravilo i waiting list, který nějakým způsobem naplňují zájemci o volné lístky.
7: Tak, tolik David Dušek ze správní rady první prezidentské knihovny. Děkuji vám, naslyšenou.
6: Děkuji, naschledanou.
7: Tomáš Pavlíček se loučí.
8: Zprávy a Tereza Tomášková.
9: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Večerní testy už ukázaly nižší hodnoty, limity ale voda stále nesplňuje. Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánu. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán 4. až 5. kategorie by neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží. Provázejí ho 5metrové vlny a silné srážky. Ve městě Lázaro Cárdenas voda zaplavila některé domy. Mexické úřady preventivně uzavřely školy a do oblasti vyslali 15 000 příslušníků bezpečnostních složek. Papež Lev 14. dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Tam i na přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po 20 letech. A brněnská zoo má nového tygra sumaterského. 7letého samce získala z německého Krefeldu. Teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Kdy ho uvidí návštěvníci ve venkovní expozici, bude záležet na jeho adaptaci. Zoo plánuje, že k novému tygrovi získá ještě samici a slibuje si i odchov mláďat. Sport. Čeští vodní slalomáři budou na závěr mistrovství Evropy v Itálii bojovat o medaile v kajak krosu. Jakub Krejčí bude mezi muži obhajovat titul. Kromě něj budou na startu ještě Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. V ženské kategorii se představí Tereza Knéblová, Olga Samková a Kateřina Beková.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také v Posázaví. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut. D1 ještě jednou, mezi Prahou a Brnem počítejte s obousměrným omezením u odpočívky Střechov. V obou směrech se projíždí pouze jedním pruhem a tvoří se kolony z obou stran na asi 10 minut. D1 naposledy tentokrát z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až na konec omezení na 187. kilometr, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru zasahují u nehody dodávky a osobního auta v levém pruhu. Kolona ze 43. kilometru je na zhruba 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Lovosice. Na 47.5 kilometru se v omezení střetlo osobní auto s nákladním a blokují pravý pruh. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most řeší nehodu 3 osobních aut u Europarku, kolona se táhne už od Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Odpoledne bude slunečno s teplotami 18 až 22 stupňů. Na severu a severovýchodě naměří 16 až 19 a na horách většinou kolem 12, na Šumavě 15 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům. Maďarsko-ukrajinské zbližování se kvůli příkopům nekoná. Evropa se připravuje na Putinovu agresi. Francouzští zemědělci se potýkají s problémy. To jsou jen některá témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
8: Názory a argumenty.
11: Nedávné rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout dva ruské oligarchy z jejího sankčního seznamu bylo zdrojem silné kritiky. Mnozí v tom dokonce viděli první velkou kapitulaci před Putinovým režimem a začali si klást otázku, kdo další bude tímto způsobem rehabilitovaný. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
14: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům, Michailu Fridmanovi a Alisherovi Usmanovovi. Reakce jsou předvídatelné. Většina ruských opozičních aktivistů to odsoudila, stejně jako mnoho evropských politiků. Mnozí Ukrajinci v tom spatřují klasickou evropskou politiku appeasementu. Přitom ten příběh je mnohem vrstevnatější a složitější. Pojďme se podívat na oba hlavní protagonisty. Oba byli zařazeni na sankční seznam prakticky ihned po začátku velké války na Ukrajině v roce 2022. Důvodem byla jejich blízkost k Putinovi a to, že jejich firmy pomáhají Kremlu vést válku. Michail Fridman se mohl cítit ukřivděně. Jistě, není to žádný beránek. Svůj majetek získal v divokých 90. letech, když založil jednu z nejúspěšnějších soukromých finančních institucí Alfa Bank. Jackpot trefil v okamžiku, kdy spolu s partnery privatizovali tjumenskou ropnou společnost, kterou spojili do společného podniku s britským ropným gigantem BP. Manažer BP nejspíše dodnes s mrazením vzpomínají na své ruské partnery. Během jednoho z konfliktů došlo i na zatýkání britských manažerů a podobné radosti podnikání v Rusku. Nakonec Fridman a jeho společníci prodali svůj podíl za hezkých 14 miliard dolarů. Fridman založil investiční společnost Letter One a vyvedl většinu svých peněz z Ruska. Usídlil se v Londýně a doufal, že se zbavil vlivu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jenže velká válka tyto jeho snahy ukončila. Nikoho na západě nezajímalo, že co by rodák z ukrajinského Lvova podporoval humanitární projekty na Ukrajině. Sankce mu znemožnily zůstávat ve svém luxusním anglickém zámečku a v roce 2023 se vrátil do Ruska. Až do tohoto týdne se marně snažil soudit s Lucemburskem ohledně zmrazení jeho aktiv. Jiný příběh má Alisher Usmanov. Ten také začínal jako bankéř, ale bohatství mu přinesly investice do metalurgie. A protože taková aktiva nemůžete odvést ze země, vždy si dával záležet, aby vycházel vstříc Kremlu. Když bylo potřeba odkoupit média uprchlého oligarchy Borise Berezovského, Usmanov to udělal. Když na začátku války na Donbase v roce 2014 jeho server Lenta.ru přinesl důkazy, že na straně separatistů bojují ruští vojáci, nechal vyhodit celé vedení. Takže sankce proti Usmanovovi byly více než očekávané. Jenže Usmanov se nespolehl na soudní spory. Začal tlačit na své kontakty v Evropě. Jeho hlavním zastáncem bylo Maďarsko Viktora Orbána. Dokonce existují nahrávky tehdejšího ministra zahraničí Pétera Szijjártá, který slibuje svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, že pomůže s odstraněním sankcí proti Usmanovi. Tahle sázka nevyšla, protože Orbán volby prohrál. Usmanov nasadil jinou páku, Azerbajdžán. Francie, která překvapivě minulý týden začala podporovat zrušení sankcí, zjevně chtěla dostat z vězení v Baku svého občana Martina Rajana, který byl v Azerbajdžánu odsouzen za údajnou špionáž. Mluvčí oficiálního Baku prohlásil, že tam není žádná souvislost. Nicméně den poté, co se Usmanov zbavil evropských sankcí, azerbajdžánský prezident Ilham Alijev Rajana omilostil. Náhoda? Současná dohoda předpokládá, že sankce pro všechny ostatní oligarchy a další společnosti se automaticky prodloužily o 3 roky. Jenže co když někdo z těch, kteří zůstali na sankčním seznamu, se rozhodne, že si také vezme rukojmí? A může to být občan libovolného státu Evropské unie, třeba i Česka. Budeme také v pokušení zrušit sankce?
11: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Zatímco mír na Ukrajině je stále v nedohlednu, Rusko naopak o to víc testuje připravenost evropských států bránit se možné expanzi. Před ruskými provokacemi varují i tajné služby. Česko jakoby ale nevědělo, co v dané situaci dělat, soudí spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
15: Český občan musí být zmaten. Premiér Babiš opakovaně mluví o míru. Točí videa v tričku No War, žádnou válku. Stěžuje si, že je se svým voláním nepochopen. Cituji, dostal jsem hrozně vynadáno od novinářů a různých komentátorů, co si to vlastně dovoluju mluvit o míru. Ale na druhé straně občan čte a slyší varování, že ruský prezident Putin chce válku na Ukrajině eskalovat, chce otestovat ochotu NATO bránit své napadené členy. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl v Sejmu, podle zpravodajských informací ruský plán zahrnuje i hybridní útoky drony a raketami na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pokračoval, existuje reálné riziko, že na území jednoho či více států na východě NATO mohou vniknout drony či jiné projektily a způsobit škody. Před tím samým varují tajné služby. Podle zdrojů českých médií se i naše bezpečnostní špičky a politici zabývají scénářem, který počítá s obsazením

0: Je to jeden z možných a pravděpodobných scénářů. Rusko se vyjadřuje celkem srozumitelně, že bude podnikat akce proti všem, kteří podporují Ukrajinu. Měli bychom to brát vážně, řekl deníku N. Jak to jde dohromady s Babišovým voláním po míru? Je zjevné, že Rusko mír nechce. Denně to dokazuje vražděním na Ukrajině. Česká diplomacie a český premiér necestují do Moskvy a nevyjednávají mír. Nic pro něj nedělají. Navíc podhodnocují českou obranu a v NATO se jen vezou. Na bledském strategickém fóru Babiš obvinil Evropu, že málo mluví o míru, není schopna se dohodnout, zda se má snažit ukončit válku či nikoliv. Znělo to absurdně. Jestli někdo nechce válku, jsou to státy Evropy. Problém je, že evropští politici jedno vědí s jistotou. Pokud Ukrajina prohraje, Putin půjde dál. Cílem se zcela míjejí i všechny snahy Donalda Trumpa o dosažení míru a získání Nobelovy ceny za mír. Putin amerického prezidenta nebere vážně. Babiš mluví o míru, ale zároveň přišel s nápadem, aby byla vybudována společná protibalistická obrana EU. Nazval ji Europatriot. Předvádí, jak je mimo. Evropa už na protiraketové obraně pracuje. Francie a Itálie zmodernizovaly systém Mamba. A 10 evropských zemí založilo koalici, která vyvíjí systém Freya. Není však určen jen pro země EU. Účastní se Británie, Ukrajina a Norsko. Máme tedy dva světy. Svět Babišova volání po míru, na který Putin neslyší. A svět Evropy, která se snaží Putina odradit tím, že se na jeho agresi připravuje.
1: Míní spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Když maďarský premiér Viktor Orbán prohrál letošní dubnové parlamentní volby, zdálo se, že vláda jeho nástupce Pétera Maďara bude usilovat o výrazné zlepšení napjatých maďarsko-ukrajinských vztahů. Avšak opak je pravdou, jak ve svém komentáři vysvětluje evropský editor deníku Luboš Palata.
2: Město Záhoň u hranic Maďarska s Ukrajinou je taková maďarská obdoba za Československa slavné železniční stanice Čierna Pričope. Tady končí široké východní koleje a začíná normální evropský rozchod železnice. Byl jsem tu letos na jaře a pokusil jsem se tu zjistit, jak to vlastně mají Maďaři s Ukrajinci. A zda nechuť ke Kyjevu byla jen výmyslem tehdejšího proruského premiéra Viktora Orbána, nebo zda to má hlubší základy. Po týdnu reportáží jsem dospěl k názoru, že ty důvody jsou opravdu hlubší. A že i pro mnoho obyčejných Maďarů hraje důležitou roli to, jak se Ukrajina chová k maďarské menšině v Zakarpatí. Tedy té části Ukrajiny, která byla mnoho set let částí Uherského království, pak 20 let nejvýchodnějším koutem Československa, 3 dny v březnu roku 1939 tu byla samostatná karpatská Ukrajina, pak území 5 let okupovalo Maďarsko a po válce se této oblasti Československo muselo vzdát ve prospěch stalinského Sovětského svazu. Češi tam dnes skoro žádní nejsou, ale 150 tisíc karpatských Maďarů tam žije dosud. Nejen tito Maďaři, ale i velká část obyvatel této od dalších oblastí Ukrajiny odlišného území nejsou typičtí Ukrajinci. Když se na Krymu a na východě Ukrajiny objevili proruští separatisté, omezil Kyjev dosud velmi bezbřehá menšinová práva nejen ukrajinským Rusům, ale také zakarpatským Maďarům. Navíc i je donutil narukovat do ukrajinské armády a bojovat proti ruskému agresorovi, což se u části zakarpatských Maďarů nesetkalo značením. Dnes už bývalý premiér Orbán využil toto omezení ke zdůvodnění svých proruských postojů a k protiukrajinské propagandě. Ta padla na úrodnou půdu. Protiukrajinská kampaň sice už nevyhrála Orbánovi po páté v řadě volby, ale byla mezi Maďary tak populární, že se od ní ani vítěz voleb Péter Maďar nedistancoval. A co víc, v rezervovaném postoji vůči Ukrajině pokračuje. Maďarsko ani

0: dnes nedodává na Ukrajinu žádné zbraně, blokuje rychlý vstup Kyjeva do EU a nejnověji se odmítlo účastnit Karpatské iniciativy, která oznámila významné infrastrukturní projekty. A už měsíce plánované setkání premiéra Petra Maďara s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se stále neuskutečnilo. Hlavně proto, že dohoda o zlepšení menšinových práv Maďarů v Zakarpatí stále není dojednána. Petr Maďar skutečně není Viktor Orbán. To ukazuje při mnoha příležitostech a i k Ukrajině se chová mnohem slušněji. Ale když jde o Maďary v zahraničí, ani on nezná slitování. A to ani s tak těžce zkoušenou zemí, jako je dnešní Ukrajina.
1: Dodává evropský editor deníku Luboš Palata. V málo které západoevropské zemi hraje zemědělství tak důležitou roli jako právě ve Francii. Některé domácí produkty jsou považovány za součást národního kulturního dědictví. Letos ale na francouzské zemědělce silně dolehlo rekordní sucho a vedro. Podrobnosti má spisovatelka Klára Notáro, která žije v Paříži.
2: Francouzští zemědělci se potýkají se závažnými problémy již dlouhá léta. Jejich příjmy klesly za posledních 30 let o 40%. Obchodní řetězce jim snižují výkupní ceny do té míry, že si někteří z nich ani nevyplácejí plat a mezinárodní konkurence doslova ohrožuje existenci menších zemědělských podniků. Mnozí farmáři pracují i 70 hodin týdně, na rozdíl od zaměstnanců, kteří podle zákona pracují jen 35 hodin týdně. Letošní rok je pro zemědělce ještě komplikovanější, protože ve Francii bylo sucho a vedro. Vysokými teplotami trpěla drůbež ve Velkochovech, které se nacházejí zejména v západní Francii. Jen v jediném červnovém týdnu zde uhynuli 100 000 slepic a kuřat. Vedro a nedostatek pícně také působí závažné potíže chovatelům skotu a prasat. Chovatelé krav si stěžují, že krávy v horkém počasí dávají až o třetinu mléka méně. To se projeví i na kvalitě některých slavných sýrů. Jejichž výroba nebude odpovídat dosavadním normám. Na pastvinách nenarostlo dost trávy a zvířata jsou krmena senem z jiných lokalit. Ve špatném stavu jsou i pole s kukuřicí a slunečnicemi. Výnos kukuřice, která potřebuje hodně vody, klesne kvůli suchu téměř o polovinu. Letošní úroda bude slabá a proto francouzská vláda vyhlásila výjimečný plán nazvaný Znovu vyzbrojení zemědělství. Ministryně zemědělství, potravinářství a potravinové nezávislosti Annie Genevardová prohlásila, že stát uvolní 1 miliardu eur na podporu zemědělců. Peníze mají pomoci těm, kteří nedostali odškodnění za neúrodu od pojišťoven, nebo těm, kteří nemají dost prostředků na zavlažování. Tato pomoc od státu má zabránit tomu, aby zemědělské podniky nekrachovaly. I tak za poslední 3 roky zaniklo ve Francii 40 000 menších zemědělských hospodářství. Stát letos osvobodí zemědělce od některých daní. Ministryně Genevardová také požaduje, aby se čas té kontroly redukovaly na jedinou kontrolu. Prefekti budou mít také možnost udělit výjimky z francouzských nebo evropských předpisů, zejména pokud jde o povinný půdní pokryv. Zemědělci, kteří se těžce potýkají s klimatickými změnami, budou mít také k dispozici psychologické poradny. Každý, kdo pracuje s půdou nebo chová hospodářská zvířata, jasně vidí, že v nových klimatických podmínkách nebude moci vést hospodářství tak, jak to bylo dosud možné. Konvenční zemědělství ukazuje stále zřetelněji svoje slabiny. Zemědělci, kteří by chtěli změnit způsob hospodaření a přizpůsobit se vyšším teplotám v létě a prudkým dešťům v zimě, se však nesetkávají s podporou administrativy. Existuje jen málo odborných studií, které by jim ukázaly, jaké plodiny bude možné v budoucnosti v jejich regionu pěstovat. Letošní neúroda vede nevyhnutelně ke zvyšování cen potravin. Do cen se promítá také zdražování nafty. A tak nelze vyloučit, že se na podzim ve Francii probudí živelné hnutí žlutých vest, které v roce 2018 poznamenali začátek prvního Macronova mandátu.
1: To byla spisovatelka Klára Notáro.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v této chvíli se vrátíme k některým zajímavým komentářům uplynulého týdne. Vláda premiéra Andreje Babiše schválila rozpočet s vysokým deficitem, který se blíží hranici 400 miliard korun. I když obě menší koaliční strany původně s výší schodku nesouhlasily, premiérovo hnutí ANO prosadilo svou. Co to vypovídá o rozložení sil v Babišově koalici? Nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: Jsme nejmenší vládní stranou se 13 mandáty v poslanecké sněmovně a nemůžeme prosadit zdaleka všechno, co jsme před volbami slibovali. Zhruba tímto způsobem obhajoval Petr Macinka podobu státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem schválený deficit rozpočtu se totiž blíží hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v uvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. Byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů sobě a snášel nálepku slabého premiéra. V uvozovkách vyděračský potenciál SPD se zase nejvíce promítá do zahraniční politiky České republiky. Názorně se to ukazuje v přístupu kabinetu k dění na Ukrajině. Vláda lavíruje mezi podporou této země a snahou komunikovat směrem k tuzemským voličům, že tomu tak zdaleka není. Nebýt tlaku SPD, Andrej Babiš by si v této věci zdaleka tolik nekomplikoval život. Přesto v zájmu zachování vládní většiny vychází, pokud možno, názorům SPD nejenom v oblasti zahraniční politiky vstříc. Zkrátka je si dobře vědom toho, že bez pomoci motoristů sobě a SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde, než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česko zavře od začátku října regulace cen pohonných hmot. Existují ekonomické argumenty pro i proti tomuto kroku. V každém případě to ale nezůstane bez následků pro období, až cenová intervence skončí, domnívá se publicista Petr Holub.
5: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už podruhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se zhadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že 8. října proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by se měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnili. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži, automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra z hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
1: A slova Petra Holuba zazněla na závěr dnešního vydání pořadu Názory a argumenty. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
6: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
7: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí v programu Erasmus+. Husijové poslali 2 rakety na Saúdskou Arábii. Jemenská vláda vyzývá k mobilizaci proti povstalcům. České fotbalisty čeká zápas v Lize národů proti Chorvatsku. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou ze 17. kilometru a bude slunečno, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
7: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos v programu Erasmus Plus přes 900 dalších. Od mateřských po různé typy středních a učiliště celkem přibližně o 70 víc než loni. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo Francie.
8: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
9: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
10: V roku 2024 vyšlo okolo 7 tisíc žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 tisíc.
9: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
7: Jemenští povstalci Húsijové opět útočili na Saúdskou Arábii. Riádem vedená vojenská koalice v Jemenu sestřelila 2 balistické rakety a 2 drony. Podle vojska mířili na Riád a na město Chamís Mušajt, nedaleko jemenských hranic. Kvůli konfliktu se setkali generálové Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka, které mají společnou obranou dohodu.
11: Vojenští představitelé těchto 3 zemí zhodnotili bezpečnostní situaci a hrozby, kterým čelí Saúdská Arábie. Podle saúdské státní tiskové agentury chtějí posílit vojenskou i zpravodajskou spolupráci. Přímé zapojení do obrany Saúdské Arábie ale vojenští šéfové nepotvrdili. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda mezitím vyzvala obyvatele k mobilizaci proti Husijům. De facto jemenský prezident sídlící v Riádu Rašád Alími nabídl milost všem, kdo povstalce opustí. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Lidé už s předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře naplno spustili prodej First Minute zájezdů. Poptávka po nich meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří státy na pobřeží Středozemního moře, vysvětluje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
12: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko. Tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
7: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří 15 až 25% oproti běžné ceně. Policisté odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubicka. Našli ho a je v pořádku. Pátrali po něm od dnešní noci. Lidem děkují za pomoc při pátrání.
13: Sport. Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41-letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
14: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test, a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
13: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut a na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu uslyšíte přímý přenos. Ukrajinská tenistka Kalininová porazila Italku Grantovou po setech 6-3 a 6-4 v úvodním zápase semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve druhé dvouhře nastoupí Ukrajinka Svitolinová proti Italce Paoliniové. Vítězky se v zítřejším finále utkají s Češkami.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 před Šmejkalkou a také v Posázaví. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení je tam asi 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až do omezení na 53. kilometr, zdržení je tam asi 10 minut. V opačném směru se také popojíždí pouze jedním pruhem, kolona je tam na asi 5 minut. D1 naposledy z Prahy ve směru do Brna, dejte pozor za sjezdem na Rosice. Na 182. kilometru se zastavíte, fronta se sune až na konec omezení na 187. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Mýto. Na 43. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 41. kilometr. Tam řeší nehodu a projíždí se pouze jedním pruhem, zdržení asi 10 minut. A na trojce z Prahy směrem do Tábora počítejte se silnějším provozem, a to před Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Evropa potřebuje navrátit svůj velmocenský status, míní hnutí Evropská silová iniciativa.
18: Datová centra v Evropské unii budou muset prokazovat energetickou udržitelnost.
17: V jednom z berlínských okrsků se volilo v mešitě a výsledky nemile překvapily.
18: Asijské země se připravují na projevy klimatického jevu El Niño.
17: Čína se stala jedničkou v oblasti humanoidní robotiky.
18: Taková jsou témata následujícího pořadu.
17: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
18: Od mikrofonu vás vítají
17: Lenka Buriánková
18: a Ladislav Dvořák.
15: Svět ve 20 minutách.
17: Chtějí jednotlivé členské státy Evropské unie jednat samostatně nebo naopak uplatňovat moc společně? Druhá možnost znamená, že 27 je víc než jen jednotný trh. Komentují projev o stavu unie předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, spoluzakladatelé Evropské silové iniciativy Katrin Trautmannová a Guillaume Klosa a filozof Slavoj Žižek. Jejich komentář zveřejnil rakouský list Der Standard.
18: V roce 2027 se budou konat důležité volby v 9 evropských zemích, konkrétně ve Francii, Itálii, Španělsku, Polsku, Řecku, Finsku, Estonsku, Slovensku a Slovinsku. V těchto státech žije více než polovina obyvatel Evropské unie. I když budou tato hlasování ovlivněna tématy, jako jsou rostoucí životní náklady, imigrace, státní dluh nebo bezpečnost, všemi okruhy se vyne jedna zásadnější otázka. Chceme jako Evropané i nadále brát svůj osud do vlastních rukou nebo dovolíme, aby se nejdůležitější rozhodnutí dělala jinde?
17: Naléhavost tohoto rozhodnutí je zřejmá. Nedávné vítězství Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku není varováním jen pro Německo, ale pro celou Evropu. Aby Evropané vzali osud do vlastních rukou, musí být schopni bránit se, přestože Spojené státy omezují své závazky vůči spojencům. To také znamená zachovat podporu Ukrajině, dodržovat demokracii, právní stát a pluralitu médií, využívat umělou inteligenci ve prospěch všech, zajistit naši vojenskou, vědeckou, technologickou, energetickou a průmyslovou autonomii a zachovat náš sociální a environmentální model, domnívají se autoři.
18: My Evropané totiž často diskutujeme o obraně, aniž bychom definovali suverenitu, kterou má chránit. Mluvíme o konkurenceschopnosti, aniž bychom implementovali už známá řešení strategických slabin Evropy a přijali nezbytná politická opatření ke strukturálnímu zvýšení růstového potenciálu Evropy. Mluvíme o transformaci průmyslu, aniž bychom objasnili, jak se bude financovat. Zdůrazňujeme význam umělé inteligence, aniž bychom pro ní vytvořili společenskou vizi.
17: Kanadský premiér Mark Carney v návaznosti na Štrasburskou deklaraci z 27. listopadu 2025 výstižně popsal kolaps mezinárodního řádu jako důsledek rostoucího využívání energie, technologií, financí a dodavatelských řetězců coby nástrojů moci a nátlaku.
18: Tato otázka se ve čtvrtek ve Štrasburku dostala do centra pozornosti, když Carney promluvil k Evropskému parlamentu. Vyzval středně velké mocnosti k jednotnému postupu v době, kdy se rivalita mezi velmocemi stupňuje. Jeho přítomnost pozvedla tuto otázku na samý vrchol unijní politické agendy.
17: Ambice Evropy však musí jít ještě dál. Starý kontinent se nesmí spokojit se statusem středně velké mocnosti. Musí se stát demokratickou supervelmocí, mocnou, suverénní a neimperialistickou. Proto autoři textu spustili Evropskou silovou iniciativu, jejímž cílem je zajistit, aby úsilí Evropy o přizpůsobení se geopolitickým výzvám bylo soudržné.
18: Doplňují, že občané zemí 27 nepožadují více Evropy jen abstraktně. Chtějí, aby Evropská unie byla víc než jen trh se společnými pravidly a postupy. Chtějí, aby se stala skutečnou mocností, která poskytuje ochranu, investuje, jedná proaktivně, činí rozhodnutí a podniká kroky, když vnitrostátní politiky nestíhají. Nejde o to, abychom si vybrali mezi vlastní zemí a Evropou. Spíše jde o to, zda selžeme individuálně, nebo zda budeme moct uplatňovat společně.
17: Transformací Evropské unie v demokratickou mocnost schopnou rychlé akce v dobách krize bychom nevytvořili superstát, který by ničil národy, ale spíše společenství, které by státům umožnilo řešit úkoly, které žádný z nich nemůže splnit sám, věří autoři komentáře.
18: Takový projekt by podle nich respektoval vůli unijních národů a rozmanitost členských států. Budoval by společné kapacity v klíčových oblastech obrany, energetiky, výzkumu polovodičů, dat, umělé inteligence a investic, zatímco rozhodování by zůstalo na místní nebo národní úrovni, kdykoliv je to nejefektivnější a nejlegitimnější.
17: Skutečná moc jistě něco stojí, ale přetrvávající bezmocnost by byla ještě nákladnější, varují autoři. Znamenala by větší závislost, slabší demokracie a erozi našich sociálních a environmentálních modelů. Ústřední výzvou je vyhnout se nerealistickým rozhodnutím, jako je zvyšování výdajů na obranu na úkor zdravotnictví, vzdělávání, výzkumu, sociálního zabezpečení, ochrany klimatu nebo kultury. Združování investic, které vyžaduje určitý rozsah, by mohlo toto dilema překonat.
18: Volby v roce 2027 se sice uskuteční na národní úrovni, budou mít ale celoevropské důsledky. Každé rozhodnutí jednoho státu v oblastech, jako je obrana, energetika, imigrace, industrializace, Ukrajina nebo technologie, ovlivňuje i ostatní. Aby se tato asymetrie vyřešila, je zapotřebí lepší koordinace mezi národními volebními kampaněmi. Všem kandidátům by měly být kladeny podobné otázky a měl by se porovnávat dopad jejich návrhů na chod 27.
17: Rozvíjet moc, uplatňovat suverenitu a zachovat evropský způsob života znamená v první řadě obnovit sdílenou svobodu jednání. Pro občany evropských zemí neexistuje jiný způsob, jak znovu získat kontrolu nad svou vlastní budoucností, uzavírají autoři komentáře v rakouském listu Der Standard.
18: Brusel v pondělí představil hodnocení datových center zajišťujících provoz umělé inteligence v oblasti dopadů na životní prostředí. Unijní komisař pro energetiku Dan Jørgensen to označil za první krok k přimění technologických gigantů k tomu, aby harmonizovali provoz datových center s klimatickými cíly Evropy, píše zpravodajský server Politico.
17: Nová pravidla, která vstoupí v platnost v srpnu 2027, ukládají velkým datovým centrům povinnost zveřejnit hodnocení jejich energetické náročnosti, spotřeby vody a využívání čisté energie na stupnici od A do G, podobně jako je tomu u systému hodnocení spotřebičů.
18: Přinese to značnou transparentnost a snad i motivaci, aby datová centra byla co nejudržitelnější, doufá eurokomisař Jørgensen. Nová označování je pro menší datová centra dobrovolné, ale později mají vstoupit v platnost i minimální výkonnostní standardy, které zvýší tlak na ty, kdo by se nechtěli chovat tak udržitelně, jak by si Evropská komise přála.
17: Systémy hodnocení energetické účinnosti datových center už zavedly Austrálie a Singapur. Nové označení navrhované Evropskou komisí by ale bylo celosvětově nejkomplexnější. Po technologických společnostech by totiž vyžadovalo transparentnost nejen ohledně spotřeby energie, ale i dopadu na místní a globální životní prostředí, a to prostřednictvím údajů o spotřebě vody, čistotě využívané elektřiny, opětovném využívání odpadního tepla a podobně.
18: Tato iniciativa má zajistit, aby Evropská unie obstála v závodě v oblasti umělé inteligence, aniž by musela slevit ze svého závazku dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.
17: Musíme k této otázce přistoupit tak, aby datová centra v budoucnu nezatěžovala naše energetické systémy a tím neohrožovala naši konkurenceschopnost, schopnost dekarbonizace či zajištění bezpečnosti dodávek pro naše občany, doplňuje eurokomisař Jørgensen.
18: Provozovatelé se proti plánům komise stavěli, píše server Politico. Evropská asociace datových center v dubnu varovala, že tyto požadavky by zastavily investice a v červnu zdůraznila, že 27 musí upřednostnit své ambice v oblasti umělé inteligence před klimatickými cíly. Podle Evropské komise by se přibližně 20% evropských datových center mohlo ocitnout na nejnižší příčce nového systému hodnocení.
17: Jergesen vyzval technologické společnosti, aby snahy o regulaci jejich dopadu na životní prostředí vnímali jako příležitost, která by jim mohla pomoci získat si přízeň skeptické veřejnosti. Ve Spojených státech sílí odpor vůči infrastruktuře pro umělou inteligenci, a to částečně kvůli její obrovské spotřebě energie a vody. Podobné protesty se začínají objevovat i v Evropě. Eurokomisař pro energetiku nicméně naznačil, že Brusel nezavede celoevropská pravidla, která by provozovatele datových center nutila zajišťovat si vlastní zdroje čisté energie. To podle Jergesena zůstane v rukou jednotlivých států, uzavírá server Politico.
3: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Chadidžina mešita v berlínské čtvrti Pankov vyzvala k účasti v nedělních zemských volbách. Místní imám je ale po výsledku hlasování zklamaný a zamýšlí se, proč v této městské části vyhrála Alternativa pro Německo, píše německý deník Berlin Zeitung.
17: Mešita se dokonce dostala na titulní stránky mezinárodních médií, jako jsou agentura Reuters nebo stanice Al Jazeera. Imám Sharjil Khalid se tvářil hrdě, když novinářům představoval společenskou místnost, kde hostí lekce Koránu a která se v neděli proměnila ve volební místnost.
18: Dalo by se říct, že jde o vzorovou mešitu. Voliči tam přišli v hojném počtu. Některým bylo jedno, že volí v muslimském svatostánku, jiní nad tím vyjadřovali nelibost. Berliner Zeitung ale podotýká, že některé volební místnosti se nacházejí také v kostelích.
17: Chadidžina mešita se nachází v klidné čtvrti mezi rodinnými domky a komerčními podniky. Je považována za první mešitu na území bývalé Německé demokratické republiky a ve východním Berlíně. Její stavba před 20 lety vyvolala mezi mnoha obyvateli velké pobouření, zejména proto, že v oblasti tehdy nežili téměř žádní muslimové. Lidé se nakonec s mešitou smířili a v roce 2023 se v ní poprvé odehrály spolkové volby.
18: V průběhu let se situace sklidnila a lidé si na minaret i kupoli zvykli. Mnozí do mešity zavítají v rámci dne otevřených dveří. Zdejší imám se považuje za stavitele mostu mezi odlišnými kulturami.
17: Zemský volební komisař v pondělí zveřejnil výsledky voleb a odhalil, jak hlasovali lidé, kteří přišli do mešity. Výsledek Alternativy pro Německo se ve srovnání se zemskými volbami v roce 2023 více než zdvojnásobil, a to ze 14,3% na 34,4%.
18: Bylo by příliš zjednodušující automaticky odvodit postoj člověka k muslimům z jeho volebního rozhodnutí, tvrdí imám. Lidé podle něj volí strany z nejrůznějších důvodů.
17: Pro nás je jedinou možnou reakcí ještě více oslovovat naše sousedy. Opakovaně jsme je vyzývali, abychom je poznali a zapojili se do dialogu. A tato výzva je dnes možná relevantnější než kdy jindy, cituje Sharjila Khalida, deník Berliner Zeitung.
18: Asijské vlády horečně připravují opatření v reakci na nejsilnější zaznamenaný jev El Niño. Stovky milionů lidí se přitom musí připravit na souběh několika krizí, jelikož region zasahují extrémní horka, prudké deště a nedostatek potravin. O tom, jak se na rozmary počasí připravují některé státy, se rozepisuje britský deník Guardian.
17: Jev El Niño, poháněný mimořádně teplým tropickým Pacifikem a rozvíjející se souběžně s klimatickou krizí způsobenou lidskou činností, téměř s jistotou nabude vysoké intenzity koncem letošního roku a v průběhu roku 2027.
18: Světový potravinový program varoval, že tento mimořádně silný meteorologický jev pravděpodobně uvrhne do stavu akutního hladu zhruba 50 milionů lidí. Vlády asijských zemí proto připravují mimořádná opatření.
17: Například úřady v Hongkongu musely upravit pravidla pro práci poté, co město 9. srpna zaznamenalo nejteplejší den v historii. V obdobích extrémních veder se od firem očekává, že upraví pracovní dobu a zajistí pro své zaměstnance chladící zařízení i přestávky na odpočinek.
18: V pevninské Číně byla zahájena kampaň zaměřená na přípravu na extrémní počasí a ochranu úrody před výkyvy, jakými jsou sucho a prudké deště. Peking plánuje modernizaci monitorovacích systémů včasného varování a v červenci spustil celostátní iniciativu, která vybízí města k vypracování map klimatických rizik. Ty mají pomoci identifikovat oblasti nejvíce ohrožené záplavami a extrémními vedry.
17: Tchaj-wan přistupuje k předpovídanému extrémnímu počasí jako k mimořádné situaci a připravuje se pomocí postupů, jaké by uplatnil při nácviku reakce na teroristický útok či zemětřesení. Začátkem září tento ostrovní stát uspořádal rozsáhlé cvičení simulující tři po sobě jdoucí dny s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia. Do praktických cvičení se zapojily stovky lidí. Simulovaly se při nich výpadky dodávek elektřiny a vody, problémy v železniční dopravě, selhání klimatizace i případy hromadného úžehu či úpalu, vyjmenovává Guardian.
18: Indická vláda zaujala mimořádně ostražitý přístup s cílem vytvořit to, co tamní minister zemědělství označil za ochranný štít pro zemědělce. Ve více než 350 ohrožených okresech úřady posilují infrastrukturu pro zadržování a využívání vody. Kromě toho nabádají zemědělce k pěstování plodin, které vyžadují méně vody a mají kratší vegetační dobu, jako jsou například luštěniny a proso.
17: Nejprudší dopady jevu El Niño však v tomto regionu pociťuje Srí Lanka. Nedostatek srážek a vysoké teploty zde dosáhly takové intenzity, že země čelí nejhoršímu suchu za poslední desetiletí. Více než 160 tisíc lidí se nyní potýká s nedostatkem pitné vody, protože vyschlo několik důležitých přehrad.
18: Úřady musely také uzavřít turistické oblasti Národního parku Jala, domova levhartů, slonů, krokodýlů a jelenů skvrnitých a dovážejí vodu v cisternách k naplnění vodních nádrží, aby zvířata ochránili před úhynem. V laguně u města Mulejtivu na severovýchodě Srí Lanky uhynuli kvůli nedostatku sladké vody tisíce ryb.
17: V jihovýchodní Asii je El Niño umocněn řadou probíhajících krizí, upozorňuje Guardian. Válka v Íránu narušila globální energetické a dodavatelské řetězce a zvýšila ceny hnojiv, což region neúměrně zasáhlo. Hustý opar způsobený sezónními požáry v Malajsii a Indonésii současně dusil města a poškozuje lesy.
18: Během El Niño v letech 2023 až 2024 se vládám zemí jihovýchodní Asie podařilo zmírnit dopady na zemědělství úpravou secích kalendářů a hospodařením s vodou. Tyto strategie ale nebudou podle odborníků stačit k řešení současné situace. Už teď se předpokládá, že regionální výnosy rýže klesnou až o 10%.
17: Filipíny, Malajsie a Indonésie jsou obzvláště zranitelné vůči změnám cen potravin, připomíná Kaur Luderová, hostující odbornice v rámci programu zaměřeného na změnu klimatu v jihovýchodní Asii při Institutu Yusufa Ishaka v Singapuru. Zatímco v Singapuru lidé vydávají za jídlo jen asi 10% svých příjmů, v případě obyvatel Indonésie to může být polovina i více. Jakékoliv zvýšení cen je proto postihuje nepoměrně silněji.
18: Vzhledem k tomu, že případný růst cen může u lidí vyvolat zoufalství a hněv, Luderová prosazuje, aby státy vnímaly potravinovou bezpečnost jako otázku národní bezpečnosti. Zejména v Indonésii a na Filipínách závisí sociální stabilita do značné míry na cenách potravin. Rýže je pro tento region životně důležitá, podotýká expertka.
17: Jižní Korea zažila na jeho východě země nejsušší červenec v historii měření. O několik týdnů později přišel nečekaný obrat v podobě povodní. Horko bylo tak intenzivní, že farmáři přišli o úrodu brambor.
18: Jihokorejská meteorologická agentura přepracovala systém varování před vlnami veder a přidala nejvyšší stupeň, která aktivuje oficiální pokyny k zastavení neurgentních venkovních prací. Děje se to, jakmile pocitové teploty dosáhnou 38 stupňů Celsia. V celé zemi už týdny bzučí telefony, ze kterých se ozývá vládní varování, aby lidé zůstávali doma během nejteplejších hodin dne.
17: Na příchod takzvaných supertajfunů se připravuje Japonsko. Odborníci tento jev připisují kombinaci klimatického jevu El Niño a globálního oteplování způsobeného lidskou činností. V minulosti byl El Niño v Japonsku spojován s mírně chladnějšími léty. V důsledku rostoucích teplot mořské vody však působí opačně. V letech 2023 až 2024, kdy se El Niño naposledy projevil, meteorologové zaznamenali rekordní horka s vysokou vlhkostí vzduchu.
18: Japonsko zaznamenalo svůj první oficiální extrémně horký den, neboli Kokušoby v červenci, krátce po začátku aktuálního jevu El Niño. Tento japonský termín, zavedený v dubnu s cílem zdůraznit zdravotní rizika spojená s rostoucími teplotami, označuje dny, kdy rtuť teploměru překročí hranici 40 stupňů Celsia. Nyní, když letní horka ustupují, se země připravuje na příchod potenciálně ničivých tajfunů.
17: Veřejnosti se doporučuje přijmout opatření na ochranu sebe i svých domovů, dbát na oficiální varování týkající se evakuace a zajistit si zásoby jídla a vody. Obyvatelé bytových domů jsou vyzýváni, aby zajistili nebo uklidili dovnitř květináče a nábytek, zkrátka vše, co by se během bouře mohlo stát nebezpečným létajícím předmětem.
18: Ministerstvo infrastruktury oznámilo, že vytipovalo několik vysoce rizikových podjezdů na státních silnicích, které budou při silném dešti preventivně uzavírány. Podjezdy se staly předmětem obav poté, co v srpnu během rekordních dešťů v prefektuře Chiba, východně od Tokia, utonuli dva řidiči uvěznění ve svých vozech, uzavírá britský deník Guardian.
17: Čínská společnost UBTech spustila první inteligentní továrnu na světě, kde humanoidní roboti sestavují robotické stroje. Jedná se o masový projekt, jehož roční produkce by měla přesáhnout 10 000 kusů, píše polský list Řeč pospolita.
18: V autonomní oblasti Guangxi-Chuang se naplňuje sci-fi scénář. V jedné z továren stroje vstupují do fáze sebereplikace. Ve městě Liouchou byla v závodě o rozloze 14 000 metrů čtverečních instalována první komerční montážní linka určená pro autonomní výrobu dvounohých průmyslových strojů. Zařízení je světovým unikátem, protože zavádí koncept, kdy roboti staví roboty.
17: Závod postavila čínská společnost UBTech ve spolupráci se společností Digital Industries Software, i když klíčovou roli v projektu sehrála společnost Siemens. Německý gigant využil plánování pomocí virtuálního nástroje Plant Simulation. Virtuální zmapování logistických a mechanických procesů ještě před prvním výkopem umožnilo eliminovat problematická místa a zkrátit fázi spouštění výroby.
18: V průběhu celého projektu převzali tradiční, opakující se manuální práce robotické stroje Cruiser Y1 a Cruiser S2. Tyto specializované jednotky jsou zodpovědné za vykládání, paletizaci a přepravu komponentů v halách. Během finální montáže stroje Cruiser spolupracují s autonomně naváděnými vozidly, dálkově ovládanými manipulátory a robotickými rameny.
17: Flexibilitu procesu zajišťují pracovní stanice s možností otáčení se o 360 stupňů. Umožňují bezproblémové přechody mezi pokročilými humanoidy Walker S a servisními jednotkami Cruiser na stejné montážní lince, a to bez jakýchkoliv prostojů.
18: Automatizace se rozšířila i na kontrolní kvality a řízení skladu. Než se humanoidní robot připraví k dodání zákazníkovi, projde více než 4hodinovým zátěžovým testem všech mechanických a elektronických systémů. Stroj poté vstupuje do specializovaného inspekčního tunelu, kde kamery s vysokým rozlišením detekují mikroskopické vady v externích součástkách.
17: Pro společnost UBTech se škálování provozu promítá do finančních výsledků. V první polovině letošního roku firma dosáhla tržeb v hodnotě téměř 179 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o více než 104%. Jen prodej humanoidních robotů se zvýšil o působivých 268%. Celkem během tohoto období sjelo z montážních linek přes 16 000 strojů.
18: Data z Čínského národního statistického úřadu ukazují, že jen v červenci opustilo místní továrny téměř 100 000 průmyslových robotů, což představuje meziroční nárůst o 30%. Celkový objem vyrobených strojů za prvních 7 měsíců roku 2026 dosáhl na 635 000 kusů. To je v meziročním srovnání nárůst o téměř 29%.
17: Jak zdůraznil viceprezident společnosti UBTech Pchang Tien-sin, čínská robotika se stala globálním lídrem právě díky vyspělosti čínského průmyslového ekosystému, kde masová výroba složitých převodů a senzorů umožňuje pracovat s konkurenceschopnými náklady, uzavírá polský list Řeč pospolita.
15: Svět ve 20 minutách.
18: Dnešní vydání připravil Jakub Rérich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bičovskou přejí
17: Lenka Buriánková
18: a Ladislav Dvořák.
3: Radiožurnál je půl druhé. Tereza Tomášková a krátké zprávy.
7: Při ukrajinském dronovém útoku na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Kvůli úderu vypukly v několika průmyslových areálech požáry, které se už podařilo uhasit. Ukrajinský generální štáb informoval, že armáda v noci zasáhla ropný závod Ilsky. Rusko to zatím nepotvrdilo. V Kyjevě po ruském útoku propukl požár v 5-patrové budově. 4 lidé jsou zranění. Policisté celý prodloužený víkend posilují hlídky na silnicích. Očekávají, že vyjede víc řidičů než obvykle. Policie proto vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí za jeden den. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. To je o 3 tisíce víc než za stejnou dobu v předchozím roce. Thajská metropole Bangkok kvůli záplavám vyhlásila stav ohrožení. Po silných deštích, které trvaly 48 hodin, se přeplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. Informuje o tom agentura AFP. Guvernér města vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Úřady připravili k distribuci 1 000 000 pytlů s pískem a otevřeli dočasná evakuační centra ve školách. Na Královéhradecku je den otevřené dálnice. Až do 16 hodin si lidé můžou prohlédnout rozestavěný úsek D35 mezi Plotišti nad Labem a Sadovou. 2-kilometrový úsek nového asfaltu si můžou projít pěšky nebo projet na kole, koloběžce nebo na bruslích. Součástí akce jsou i dětské soutěže nebo ukázky silniční a stavební techniky. Pro řidiče se úsek otevře v polovině prosince. Sport. Volejbalisté Polska a Francie se utkají o titul na mistrovství Evropy. Souboj obhájců kontinentálního titulu a úřadujících olympijských vítězů začne v Miláně v 21 hodin. Od 5 odpoledne budou hrát o bronz Finové a Slovinci.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také u 9 křížů. Na D1 z Prahy směrem do Brna se brzdí za sjezdem na Velké Popovice na 19. kilometru. Kolona pokračuje až na 24. kilometr, zdržení je tam asi 10 minut. D1 ještě jednou, z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 168. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 169. kilometr. Tam stojí porouchaný kamion a projíždí se pouze levým pruhem. D1 naposledy z Prahy do Brna, tam se zastavíte na 182. kilometru. Pomalej se jede až na konec omezení na 187. kilometr, zdržení je tam asi 15 minut. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru odklízejí následky nehody z levého pruhu, kolona se tvoří už ze 42. kilometru. A na D2 z Brna směrem do Bratislavy dejte pozor před sjezdem na Podivín. Na 40.5. kilometru nám hlásíte překážku.
19: A na 40.5. kilometru přesně stojí v odstavném pruhu kamion na blikačkách a trošku přečuhuje do pravého jízdního pruhu.
16: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude slunečno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 12, na Šumavě 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a prezidentem? Nová inscenace Vašek se na něj dívá především jako na člověka, kluka, který pochyboval o sobě, hledal svoje místo a nakonec ovlivnil dějiny. Hraje se v pražské Peškovce. Městské divadlo Brno nasadilo také novinku, inscenaci Letnice podle románu Miroslava Hlauča, a v pražském Národním divadle mají od tohoto týdne nového Romea a Julii, ale inscenace to není. Další vysvětlíme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
3: Kultura Plus.
20: Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra byla 21. září v pražské Peškovce.
0: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov. A začal jsem chodit do místní školy.
21: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
0: Tak tedy půjdu do vězení.
21: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
22: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním. Prostě rok jsem četla. A potrhávala jsem si, zatrhávala, zakládala a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
21: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
0: Do sebe ne příliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude k smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě?
21: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
22: Prostě různě jsem si vypisovala, pak škrtala a škrtala. No a pak jsem se dostala do kontaktu hlavně s těma dětma a zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
21: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
0: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvalo se něčeho děsí.
21: A přestože Havlův život zasahuje do událostí, které dnešní děti znají hlavně z učebnic, Vašek není určený jen jim, zdůrazňuje Tereza Pušová.
22: No já jsem se snažila, aby si tam našel každý něco, takže je to jak pro malí děti, oni to taky hrajou, i malí děti, i starší děti, a zároveň jsem se tam snažila tak jako vetknout nějaký takový specialitky pro znalce Havla, pro někoho, kdo prostě zná dobře jeho hry nebo poetiku jeho her, takže já si myslím, že to je, nevím, 6 plus až nekonečno, nevím, prostě pro všechny věkové skupiny.
21: Inscenace Vašek vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na První prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Jeho kreativní centrum Peškovka na pražském Smíchově dává prostor hlavně mladému, studentskému a neprofesionálnímu umění, ale také workshopům a tvůrčím dílnám.
20: A reportáž Alžběty Havlové doplníme informací, že inscenace Vašek je určená také pro školy.
0: Ano, to vypadá, že se bez kultury můžeme snadno obejít, ale kdy vláda omezuje divadlo, rozhlas, kulturu vůbec?
20: Novinky v tomto týdnu nasadila i zavedená česká divadla. Opera Národního divadla a Státní opery zahájila sezonu muzikálovým thrillerem Svíny Todd režiséra Martina Čičváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého vězení vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní zpěvák Adam Plachetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
23: Využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, které jsou
2: jsou skvělí, ale opravdu jsou hodně jako netradiční. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat, s nadsázkou po dvou skleničkách červeného vína.
20: Městské divadlo Brno uvádí další knižní dramatizaci. Jako první premiéru sezony představilo inscenaci Letnice podle oceňovaného románu Miroslava Hlauča. Příběh plný magie a strachu z nového zrežíroval Stanislav Slovák.
4: Odysseus Plastis. Učil jste mě. Odysseus. Vždyť ty už jsi 20 let mrtvý, 15.
5: Odysseus pastýř, kterého všichni pokládali za mrtvého, se po letech vrací domů. Magickou vesnici svatý Jiří má připravit na velký zlom, popisuje jeho představitel Dušan Vytázek.
23: Ten, který přichází, vrací se zvenku, byl dlouho pryč, 15 let, jako jediný z té vesnice, a s ním přichází nová doba, nové století. Ten jako přerod se stát musí a on je ten prostředek.
4: A dalších 100 let zůstane, kdo se neumí nebo nedokáže přizpůsobit, je mrtvý.
24: Odysseus, to vše možná trošku...
4: Ale ne, mě to není, starý svět skončil. A kdo se aspoň nepokusí přizpůsobit, skončí taky.
5: Lidé z vesnice, kde se dá chodit po vodě a umírá se jen v pátek, ale novou dobu odmítají. Výjimkou je Julie v podání Alžběty Janíčkové.
25: Ona je za, ona vlastně je pro ten pokrok, ví, že vlastně v okolním světě už nastal a vlastně se přiklání k tomu, aby to nastalo i ve svatém Jiří. Právě se snaží je přesvědčit, že ten pokrok je nutný.
26: Člověk, který nesmí připustit, že i ve věku rozumu mohou na ně mluvit, osvícení lidé zkouzlili, ale od

0: Vychází mluvící sochy.
1: Divadlo samo o sobě je nadpřirozené. To znamená, když se na jevišti my domluvíme s divákem, že něco je kouzlo, tak ten divák to bere jako kouzlo.
0: Činoherní scénu tvůrci propletli pavučinou.
1: Scénograf Jaroslav Milfajt a Petr Loušek přišli s takovým nápadem takové pavučiny, takového, oni to měli v těch kresbách, takový ten svět, který je všude kolem nás. Jeden mluvil o takové jakoby houbě, ze které vlastně všechno se rodí a zase tam zaniká. A takže ta scéna je zvláštním způsobem materiálem, do kterého se zaprvé fantasticky svítí. A významově nám utkává ten svět toho svatého Jiří, ten svět, který je všude kolem nás. Vlastně jako by jsou to paměťové buňky nějaké.
0: Příběh o odkouzleném světě mohou lidé vidět v brněnském městském divadle v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: A jak vypadá život v zákulisí cirkusu? To se z nové inscenace dozvědí návštěvníci divadla FX Shady v Liberci. Herecký soubor totiž o víkendu uvedl první premiéru letošní sezony Cirkus Humberto. Budoucí návštěvníky čeká představení s akrobatickými a tanečními prvky. První reprízu můžou lidé vidět v neděli 27. září.
3: Vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
4: Říká dramaturg z libereckého divadla Jiří Janků.
3: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
4: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
3: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze.
4: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
5: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
6: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
5: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
7: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše?
8: Nikdo.
9: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
8: Růženka?
7: To je ale pěkný jméno.
4: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
10: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce a spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral. Takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti. A já jsem úplně nadšená z kluku, co skáčou na slacklině. Vždycky na ně potají koukám, jsou bez zjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
11: Stál drží pořád stejně, lana drží pořád stejně, ale vypadá to, jako by tu bylo jedno srdce víc.
4: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
12: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou. Teď s novým cirkusem se to vyjevuje naprosto zřejmě a tyhle lidi jsme chtěli na jeviště přivést. Takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
4: Inscenační tým se rozhodl jako první premiéru letošní sezóny připravit rodinné představení. I proto je jim zrovna Cirkus Humberto.
12: To představení, kde se potkají všechny generace. Je to rodinné představení, protože si myslíme, že divadlo je místem setkání. A já velmi doufám, že ten příběh může oslovit i děti, i dospělí. Protože my ho vyprávíme první půlku očima malého kluka. Tak jsem přesvědčená, že i malí děti, který visejí očíčkama v těch monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. Dospělí asi by mělo bavit bravurní herectví našeho souboru, to opakuju vždycky a tak to prostě je.
4: Lidé v inscenaci uvidí taky zvířata. Jedno z nich bude připomínat slonici Balu, která přednedávnem opustila libereckou zoo. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
13: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá 5 pater pod jevištěm. V technologickém tunelu vedení Národního divadla Praha slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
8: Oni se sestry budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
4: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
14: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespeara. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespeara. My jsme třeba včera především hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
4: Nové energetické zázemí 5 pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
8: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoliv v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
4: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
8: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
4: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
14: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
4: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
15: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
16: Úžasný, úžasný.
17: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
16: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty houslisty úplně bezprostřední. To byl zážitek krásný.
17: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
15: Takže jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
17: Ano.
16: No, úžasný večer.
17: A ještě to byl dárek narozeninám.
16: Já takže to dostal narozeninám ty lísky.
15: Takže jste slavili.
16: No jasně.
15: Jak se vám to líbilo?
18: Moc se mi to líbilo. Moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
15: Poslat vaše křestní jméno?
18: Zuzana.
4: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Co by se stalo, kdyby byl člověk díky vědě nesmrtelný a jak vypadá svět poté, co v něm 30 let jsme jako mrtví? Přesně na takové téma rozehrál zápletky svého nového románu 012 rakouský spisovatel Daniel Wieser. Natáčela s ním Kateřina Svátková.
19: 0, 1, 2 start. Řekněte mi, kdy přesně jste se rozhodl vytvořit a napsat příběh o dvou životech jednoho člověka?
20: Ten plán jsem měl už dlouho, napsat něco jako autobiografii, ale ne takovou tu klasickou. Promýšlel jsem to do té doby, než nás všechny zasáhla pandemie koronaviru. Nechtěl jsem z toho udělat hlavní téma knihy, ale přineslo mi to přece jen jeden nápad. Máme tu hlavní postavu, Erika, který se vrací na svět po 30 letech. Chtěl jsem, aby se probudil do světa, který mu je úplně cizí, nedokáže se v něm zorientovat. Začal se skládat nápad za nápadem. Erik se probudí a dozví se, že teď prostě platí nějaké předpisy. A tam jsem nemusel nic moc vymýšlet. Jeho třeba šokuje, že se musí registrovat v kavárně, když si tam chce sednout, protože žije ve velmi širokém pojetí svobody a najednou je ve světě, kde něco jako svoboda prakticky neexistuje.
19: Tohle téma svobody je klíčové z několika pohledů, protože 30 let nežil a čekal, že svět bude jiný, čistší. S hrůzou třeba zjišťuje, že v roce 2021 ještě lidi pijí kávu z plastových kelímků, používají spalovací motory. To se mi zdálo jako hodně skličující téma.
20: Bylo pro mě důležité tohle pojmenovat, protože základní otázkou mojí knihy je, co se změnilo oproti začátku 90. let. Jaké máme dnes vize do budoucna? S odstupem 30 let vidíme, že cíle byly tehdy mnohem vyšší. Erik se znovu seznamuje se světem a zjišťuje, že politické vize se zhoršily. Tady je asi specifická i pozice Rakouska, protože tam začalo ekologické hnutí v 70. letech a tehdy se ještě mělo za to, že ropa do 10 let dojde a pak už něco jako spalovací motory vůbec nebude existovat. Řekl bych, že tehdy byl optimismus přece jen trochu přehnaný.
19: Jenže vy to všechno píšete s takovým trochu podvratným podtónem, s humorem, se spoustou oborů v zádech. Ostatně i 012 je název, který odkazuje k programátorskému jazyku. A všechno se ještě prolíná s texty od Beatles. Jak to všechno spolu souvisí?
20: Začnu kapelou Beatles, protože ti jsou tam strašně důležití. Erik Montelius, ta hlavní postava, se narodil v roce 1952. Jeho pubertu tedy provázela éra největší slávy Beatles a on jejich texty vnímá jako zdroj svojí filozofie. A druhým zdrojem je pro něj mytologie hinduismu. Tu ostatně do západního světa trochu víc přivedli právě Beatles. Říkáte, že je tam podvratný humor. To mě těší, že to tak vyznívá. Představte si člověka, který uvažuje o technologiích, jako je gramofon, a začne se po nich schánět ve svém druhém životě ve 20. letech našeho století.
19: Co by podle vás člověk ztratil, kdyby skutečně mohl žít dvakrát, kdyby byl nesmrtelný?
20: No, ztratil by všechno. Ztratil by radost ze života. Myslím, že si Erik v průběhu knihy uvědomuje, že se nelze prožít znovu. On sám se za těch 30 let nezměnil a najednou mu dojde, že nic z minulosti vlastně nejde vrátit. Je to jako s Trumpovým sloganem Make America Great Again. Chce se vracet k nějakému bodu v historii, který byl skvělý a chce ho zpět. Jenže to je pochopitelně úplný nesmysl. A ten můj hrdina si asi tak v polovině příběhu uvědomí, že se pořád jen snažil hledat svoji minulost. Nemůžeme vrátit nic, co dávno neexistuje. A je tu myšlenka druhého mládí. Erik se musí rozhodnout a pokusit se přizpůsobit se svojí budoucnosti, současnému světu, reagovat na něj. Nemůže jen žít z nostalgie. To, co zná, je dávno pryč.
19: Ten zvláštní nostalgický nádech přece ve středoevropské literatuře máme často. Proto jsou rakouští autoři tak blízcí české mentalitě. Psal jste to jako rakouský, středoevropský nebo univerzální příběh?
20: To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že právě tím humorem je to hodně rakouský román. Máme tu takového klasického Šibala, pikareskní nádech. A Šibal svůj příběh vždycky vypráví sám. Erik se tu jasně obrací i na čtenáře. Mě odjakživa fascinovaly romány, které se odehrávají ve dvou světech. Já jsem tu strukturu takhle dialekticky zamýšlel. Říká se, že prvním pikareskním románem je Don Quixote. Ten přece pořád jen četl knihy o světě rytířů a středověku, až se do něj chtěl sám vrhnout. Se svojí středověkou zbrojí byl ale ve světě těsně za vlastním Prahem směšný. Románem 012 jsem chtěl vyprávět o důležitém období, přelomu devadesátek. A z tohoto pohledu je to asi středoevropský a světový námět, protože tehdy padla železná opona. Německý autor Harald Welzer napsal, že demokracie je dnes v krizi proto, že od rozpadu dvou velkých světových bloků, východu a západu, a konce studené války už se nikdo nesnažil o další rozvoj demokracie. Něco pravdy na tom možná bude. A ve svém novém životě to zjistí i Erik. Jeho syn, teď jeho vrstevník, je úplně mimo jakékoliv společenské angažmá. Ekologie je mu úplně ukradená. Možná něco takového trochu zažíváme v celé Evropě. Alespoň ve srovnání s tím, jak se přemýšlelo v Rakousku před těmi 30 lety. V tomto je ten podvratný humor, smutek, nostalgie. Tehdejší ideály umlkly a staré myšlenky už nikdo neprosazuje.
2: S rakouským spisovatelem Danielem Wiesserem natáčela Kateřina Svátková. A ještě máme jeden tip. Festival Lustr představuje ilustrace a komiksy z celého světa už po 13. V halách 17 a 40 v pražské Hloševické tržnici najdou návštěvníci až do středy 30. září desítky kreseb a komiksových stran, ale také plakáty, knihy, sochy a další díla. Kromě hlavní výstavy Krajina 2.0 připravili organizátoři portugalský salonek s instalacemi tamních umělců nebo tradiční showcase, do kterého letos dorazilo 767 přihlášek. Vybírat se muselo obzvlášť pečlivě.
1: Stěny prvního patra haly 17 v Holešovické tržnici pokrývají desítky především malých obrázků. O to více zaujmou tři velká plátna zavěšená uprostřed. Mezi nimi stojí trojnohé sochy z větví. Mluví o nich jejich autor Josef Sedlák.
21: Kdy my jsme někdy v únoru letošního roku s Tomášem Staňkem procházeli takovou periferii v Plzni, kolem Sutnarky, kde jsme dřív studovali, tak najednou na nás z křoví vylezla taková reklamní cedule Flora.
1: V kontrastu s velkou dřevěnou instalací jsou drobné kresby na vedlejší zdi. Na černobílých obrázcích je les a způsoby, jakými ho lidé využívají a zneužívají. Maďarský umělec Attila Stark se snaží zobrazit problémy vědecky, ale promítá do díla i osobní zkušenost, ironii a humor. O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na takzvané Lustr Talks, kde budou umělci mluvit o svých dílech. Vlastní ilustraci si lidé mohou vyzkoušet na speciálních workshopech. V pátek a v sobotu bude živě vznikat podcast Podhoubí, Rádia Wave. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: A to také byla tečka za nejnovějším vydáním Kultury Plus, tedy kulturním magazínem, který v premiéře můžete poslouchat každou sobotu po 13:30. Za týden naslyšenou loučí se Michaela Vetešková. Mějte se pěkně.
13: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
22: Superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Papež Lev 14. bude v Paříži za hodinu sloužit mši pod širým nebem pro víc než 500 000 lidí. České tenistky se v Šenčenu připravují na finále poháru Billie Jean Kingové. Na nehodu pozor na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové na 25. kilometru. A bude slunečno, teploty až 22 stupňů.
13: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
22: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 let. Změny se dotknou taky podpory na bydlení.
23: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
24: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
23: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižší nájemným v dané oblasti.
0: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
23: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Radiožurnál.
22: Papež Lev 14. za hodinu povede mši na náměstí Concorde v Paříži. Tam a na přilehlý bulvár Champs-Élysées přijde podle organizátorů víc než 500 000 lidí, kteří se museli předem registrovat.
3: Předvečer mše už na náměstí Concorde stály pódium a tribuny a hudebníci nacvičovali chvalospěvy a litanie. Část bulváru Champs-Élysées a přilehlé ulice, kde budou stát davy lidí, jsou uzavřené pro veřejnost a na místo se dostanou jenom lidé s registrací. Těch je 600 tisíc, mezi nimi i Melissa. Podle ní je papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Z Paříže se Lev 14. přesune do Lourdes na jihu země a návštěvu zakončí v dělí v Métách. Z Paříže Marcel Valtys, Radiožurnál.
22: Zpěvačka Leny vydala desku Good Omens. Album představuje v těchto dnech posluchačům a otevírá tím novou kapitolu své tvorby.
5: Hey, it's me.
1: Zpěvačka se rozhodla pro tvůrčí změnu. Od popovějších písní se přesouvá k roku. Na albu zazní 9 skladeb, mezi nimi už vydané Second Guessing nebo Told Ya. Svou čtvrtou desku se Leny rozhodla vydat nezávisle. Chválí si především možnost tvořit naprosto svobodně.
6: Já jsem fakt popustila uzdu, řekla jsem si, pojďme tvořit a co vytvoříme, tak uvidíme.
1: Novinky představí zpěvačka brzy také živě. 4. listopadu vystoupí v pražském Roxy, o 8 dní později zamíří koncertovat do Londýna. Filip Svoboda, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští fotbalisté rozehrají elitní skupinu Ligy národů zápasem proti Chorvatsku. V pražském Edenu se začne hrát ve 20:45. Utkání uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi v dosavadních 6 vzájemných duelech Chorvaty ještě neporazili. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
25: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
9: Češky se v zítřejším finále utkají v čínském Shenzhenu s lepším z dvojce Itálie-Ukrajina. Ukrajinky vyhrály první zápas ve dvouhře, v tom druhém vede Svitolinová nad Italkou Paulíniovou 1-0 na sety.
26: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Nehoda na D11 u Sacké a kolona na D1 u Kývalky. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Nymburk. Na 25. kilometru se srazila dvě osobní auta v omezení a zpomaluje se. Na D1 z Prahy směrem do Brna spozorněte před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru nám hlásíte překážku.
28: Je tam auto v odstavním pruhu, ani trojúhelník a hlavně on sedí vevnitř. Prostě tak jenom opatrně.
27: A na D1 zůstaneme z Prahy do Brna, zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 183. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na konec omezení na 187. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
26: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Zítra bude většinou slunečno, na severovýchodě místy až oblačno a ráno ojediněle mlhy a teploty podobné jako dnes 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
26: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
29: Na Slovensku mají zvláštní párty. Jsou pro ženy, které už si myslely, že noční život není nic pro ně. Před nejstarší americkou filharmonii se postavil nový dirigent Gustavo Dudamel a lidi se mohli utleskat. Japonského konzula v Litvě Chiune Sugiharu dlouho nikdo neznal, přestože právě on zachránil před německým nacismem falešnými vízy tisíce židů. Jestli něco Francouzi milují, tak jsou to bleší trhy. Nejslavnější z nich najdete v Lille. Jeho historie sahá až do 12. století.
26: Reportáže zahraničních zpravodajů.
22: V
29: 8 na parket v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Mama je zpeť. Párty, která běžný klubový večer obrací na ruby, je pouze pro ženy a začíná o několik hodin dřív, než bývá zvykem. Na parketu se navíc potkávají maturantky, mámy i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě. Proč na ně ženy slyší, zjišťovala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
7: Neřeší, jestli je na párty příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
8: Přímo před DJkou tančí i Katka.
10: Já jsem matka po materskej, pracující, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamětám, kdy jsem byla na party.
8: S Katkou přišla i její kamarádka Lotka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
11: Já jsem seniorka, právě jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila disco žinka.
8: Obě na dnešním večeru prý lákala stejná věc.
10: Že se konečně můžem nachystat sama pre seba.
11: Celý den jsem se chystala jako za mladí, hej.
8: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale teprve začínají díky Kristýně Banovič.
12: Nápad vznikl tak, že keď můj syn mal jeden rok, tak ma kamarádka vytiahla na podobnú party v zahraničí. A tam som si to naplno užila a mala som pocit toho, že som späť. A tam vlastne vznikol aj celý ten názov. Niekoľko mesiacov to vo mne muselo najprv uzrieť, než som si povedala, že idem do toho a niečo podobné chcem priniesť aj pre slovenské ženy.
8: A práve tá možnosť na pár hodín vypadnúť z bežného kolotoče je jedním z hlavních dôvodů, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarádky Alena, Dominika a Kristýna.
14: To je paráda, ja si pamätám, že my chodíme aj na fit pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať, ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, ja už spím.
8: A prý si užívají i atmosféru, ktorá vznikne, když je celý parket jenom ženský.
14: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta, proste je to príjemné, že lebo my chodíme vonku ženy si zatancovať spolu a o to ide, nepotrebujeme akože tých chlapov máme doma s deťmi, takže...
8: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní párty. A dveře pro ostatní zůstávají zavřené jen po dobu jejího trvání.
12: My nejsme, že proti mužům, my iba chceme svůj priestor na to, kde se můžeme zabavit. Toto je párty na 3,5 hodiny. Ty muži můžou do toho klubu dojít o 23.00, že je to tu otvorené pro nich. Hej.
8: Párty Mama je zpeť se zatím konala dvakrát a po každé byla prakticky vyprodaná. Před první akcí, ale přitom nebylo jisté ani to, jestli pro ní najdou klub. Provozovatelé totiž nápadu zpočátku moc nevěřili.
12: Neporozuměli tomu, proč by ženy za a aj mami teda, išli na party v skoršom čase a iba medzi ženy. No, pre majiteľa je podľa mňa presne zaujímavé to, že majú dvakrát tú party, takže dvakrát toľko ľudí dojde, ktorí majú chuť si dať nejaký drink, využiť ich služby.
8: O tom, že podobný večer ženám chyběl, ale Kristýnu Banovič nepřesvědčili jen vyprodané vstupenky, ale i příběhy některých účastnic.
12: Keď prišla jedna žena a hovorila mi, že ona je prvýkrát po 9 rokoch vonku. Prvýkrát, ale si predstavte, že ona nebola vonku ani žena večeri s kamarátkou. Ona bola prvýkrát po 9 rokoch vonku a zvolila si našu party.
8: První dva večery zároveň ukázaly, že zájem není jen v Bratislavě. Banovič a její tým proto už řeší, kam se s podobnou akcí vydají příště.
12: Tento rok půjdeme aj do Košic a aj do iných miest. Ideme postupně. A ano, akože máme už aj veľa záujemkým z Čech, takže ta vizia ísť do Česka tam určite je.
8: Chuť si zapařit rozhodně nezmizela, jen pro část žen dnes ideální večer nezačíná o půlnoci, ale končí ještě před ní. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
29: New Yorkská filharmonie, nejstarší americký orchestr, má po 17 letech nového šéfa. Jejím bývalé dítě z venezuelského hudebního programu pro chudé, Gustavo Dudamel. Je to výstřední osobnost. Snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Svůj první koncert v nové funkci odehrál v Radio City Music Hall a naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si to nemohla nechat ujít.
2: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York, Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel je světoznámý dirigent, který přebírá New Yorkskou filharmonii. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět.
4: Welcome, Gustavo Dudamel.
2: Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
13: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
2: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku? Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. V 18 letech dostal na starost Národní mládežnický orchestr. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. A ten ještě ten den zavolal svému nástupci, že musí tohodle kluka slyšet. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu, má hvězdu na chodníku slávy. Objevil se v animovaném filmu. Založil tam mládežnický orchestr pro děti ze sociálně slabší čtvrti. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Prezidentka orchestru za ním tajně jezdila po světě, než ho přemluvila, aby místo přijal. Chybilo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku zeširoka. Jen v tom prvním týdnu odehrál 7 různých programů na 3 různých místech. Tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizzo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum? Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané.
29: S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou ještě navážeme na předchozí reportáž Zdravím za oceán.
2: Dobrý den.
29: Kdo je Gustavo Dudamel, už jsme naznačili. Proč se ale o něm mluví jako o možná nejslavnějším žijícím dirigentovi a v čem je tak jiný než ostatní?
0: On se narodil v roce 1981 ve Venezuele a to bylo pro ten jeho talent klíčové. Oba rodiče jsou hudebníci a jako kluk on si doma skládal hračky do orchestru a dirigoval je, ale důležité bylo, že vyrostl z prostředí obyčejné rodiny a je to znát na jeho přístupu k hudbě. On se snaží vrátit hudbu mezi běžné lidi. Tím je právě výjimečný. To on je ten dirigent, který mimochodem letos při světovém poháru ve fotbale dirigoval na stadionu v New Jersey loutky Mapety. On taky hrál ve filmu Trollové a i ten dirigent v seriálu Mozart v džungli byl inspirovaný jím. Od ostatního prostě odlišuje ten způsob, jakým se k hudbě staví, ale také i způsob, jakým diriguje. Partituru, jako kdyby stělesňoval celým tělem, on ji přenáší na jednotlivé hráče, na publikum. On vlastně také neuznává tu hranici nějaké vysoké a nízké kultury. Prostě klasiku klidně bude hrát s popovou hvězdou.
29: Pokud jde o současnou newyorskou filharmonii, v jakém je stavu a proč se právě do Gustava Dudamela vkládají takové naděje?
0: Filharmonie je slavná, ale v posledních letech se dá říct, že měla takovou zaprášenou pověst. Prostě publikum stárne, nedoplňuje se, lidé už si nekupují předplatné na celou sezonu, takže působí tak nějak usedle, elitně. Po Leonardu Bernsteinovi doteď nestál na pódiu žádný dirigent, který by měl charisma, které by se mu aspoň vyrovnalo. A tohle chce Dudamel změnit. On chce dokázat, že klasická hudba může znovu být součástí popkultury, právě jako když Bernstein dostal klasiku do televize.
29: Gustavo Dudamel je rodák z Venezuely. Jak se z téhle země dostal až do New Yorku a kdo se na tom podílel? Kdo stojí za jeho příchodem?
0: Gustavo Dudamel vyrostl v systému hudebního vzdělávání, který se jmenuje El Sistema. To je systém geniální venezuelský, kdy se děti učí zdarma hrát v komunitních centrech a on ten systém zavádí, kde se dá. Ve 23 vyhrál Mahlerovu dirigentskou soutěž. To je soutěž, kterou lidé vyhrávají až tak kolem 40 let. A to byl moment, kdy opustil Venezuelu, odjel do Ameriky a tam převzal filharmonii v Los Angeles. Zůstal tam 17 let, založil dětský orchestr pro děti ze znevýhodněných rodin, ten se jmenuje Yola, ale prezidentka tamnější filharmonie se stala prezidentkou newyorské filharmonie a několik let ho tajně lákala, aby ho převzala, nalákala do newyorské filharmonie, až se jí to povedlo.
29: Jaké koncerty Gustavo Dudamel připravil a čím chce New York překvapit?
0: V následujících dnech tady bude hrát Mahlerovu pátou symfonii už v Lincolnovém centru. 30. září ho čeká slavnostní inaugurační gala, to bude velká sláva. A 2. října, to bude snad ještě větší sláva, vystoupí s Dudamelem slavný violončelista Yo-Yo Ma. A potom, a tady je vidět ten jeho zásah, se filharmonici vydají na první evropské turné po téměř 10 letech od 9. do 22. října. Koncerty budou třeba v Paříži, v Berlíně, ve Vídni, takže ho můžou vidět i čeští diváci. A je vidět na tom, že se ty věci mění hned od začátku.
29: Tenhle dirigent měl nějakou podmínku pro to, aby filharmonii v New Yorku převzal a ty víš, co to bylo za podmínku?
0: Určitě jich měl několik, ale tu jednu, ta je známá a to je, že bude moct v New Yorku organizovat komunitní programy po vzoru toho venezuelského El Sistema, tedy pořádat koncerty v městských parcích, organizovat vzdělávací projekty, které mají vysvětlovat, proč je hudba důležitá pro všechny, rozdát hudební nástroje chudým dětem, založit systém hudebního vzdělávání, který si můžou dovolit všichni. Filharmonie k tomu už dneska nabízí koncerty pro školy nebo pobytové projekty ve školách a taky, a to je důležité, bezplatný mládežnický pěvecký sbor pro děti od 6. do 9. třídy. Vlastně podobný systém, jaký vyprodukoval ten Dudamelův talent.
29: Ještě na samý závěr. Ty jsi byla u toho historického momentu v New Yorku, jinak bychom neměli tu reportáž, ale co by si k tomu ještě mohla dodat?
0: Musím říct, že to bylo nesmírně dojemné. Bylo to navíc v předvečer výročí 11. září, takže ta atmosféra byla hodně intenzivní. Vystupující umělci dávali silně najevo, jak moc pro ně New York znamená. A v Radio City Music Hall, kde jsem byla já, tam je 6000 míst, to je skoro 3x víc než v Lincolnově centru, což je ta základna New Yorkské filharmonie. A bylo tam plno. Lidi stáli fronty, chodili ještě dlouho po začátku, protože stály ty fronty venku. Potom v průběhu toho vystoupení vstávali, tleskali ve stoje. I umělci, které si tam pozval, mu dojatě děkovali za příležitost. Například raperka Lizzo, hudebnice Saint Vincent, muzikálový zpěvák Aaron Tveit, i venezuelská hvězda Jacquina. To prostě byli umělci, kteří normálně by s New Yorkskou filharmonií nepřišli do styku. No a večerem navíc provázel herec Liv Schreiber, takže to byl opravdu takový Hollywood v New Yorku.
29: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Děkuju za zprostředkování kulturního zážitku a představení mimořádného dirigenta.
0: Také děkuju, hezký den.
26: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
29: Když Sovětský svaz v červnu roku 1940 zahájil okupaci pobaltských států, v Litvě uvízly tisíce Židů, kteří tam uprchli před terorem na územích okupovaných Německem. Jejich šance na útěk z Evropy rychle slábly. Část uprchlíků ale našla pomoc na nečekaném místě. Víza jim vystavil japonský konzul Chiune Sugihara, a to i přes zákaz nadřízených úřadů. V budově bývalého japonského konzulátu v Kaunasu, kde natáčela naše zpravodajka Kateřina Havlíková, se dnes říká Dům naděje.
4: Chiune Sugihara pocházel z matčiny strany ze samurajského rodu a celý život se řídil hodnotami spjatými s touto tradicí. Například se řídil tím, že pokud je člověk v dobré, výjimečné pozici a může být užitečný, může pomáhat lidem, měl by to dělat. Proto se také v životě choval jinak, než jak japonská společnost očekávala. Jeho otec chtěl, aby byl lékařem, aby si zajistil dobrý život. Ale Sugihara byl spíše humanitně zaměřený. Mluvil 6 jazyky.
15: Popisuje historik Lina Svenslauskas v salonu, jehož expozice je věnovaná osobnímu a rodinnému životu Chiune Sugihary. Za to, že nenásledoval vůli svého otce, se o sebe od 17 let musel starat sám. A vedl si dobře. Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
4: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním nezávislým státem a on byl fakticky špech.
15: Do Litvy v té době prchalo také mnoho Židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
4: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
15: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemskýho honorární konzul Jan Zwartendijk. A fakticky, málo který z uprchlíků do těchto kolonií skutečně dorazil. Většinou po přejezdu Sovětského svazu zůstali v Japonsku. Pokud měli prostředky a kontakty, pokračovali třeba do Spojených států nebo Palestiny. Sugihara sám nebo s pomocí dalších zaměstnanců vystavil nejméně 2000 transitních víz. Muzeum v domě bývalého konzulátu v Kaunasu dnes vypráví životní příběhy některých z jejich držitelů. Ukazuje také jejich cestu přes Sovětský svaz, průběh války, včetně operace Barbarossa. Ukazuje také dochované dokumenty, deníky nebo obnovené seznamy.
16: Rozhodl se pomoci mnoha lidem, ale pro Japonsko dlouho nebyl hrdinou. Po druhé světové válce žil opravdu bídný život, protože se vzepřel japonskému právu a Japonsko ho za to potrestalo.
15: Vypráví Harumi, která Sugiharu v dům v Kaunasu navštívila při své cestě po Litvě. Chiune Sugihara zamířil z Kaunasu do Kaliningradu a později do Bukurešti. Po návratu do vlasti v roce 1946 ho Japonsko za neposlušnost propustilo z diplomatických služeb a tím i jeho rodinu odsoudilo k nuznému životu. Své rehabilitace v roce 1986 se nedožil.
16: Mnoho Japonců si dnes pana Sugihary váží. Mě návštěvu jeho domu doporučila kamarádka, která tu byla dříve. Jeho dům by měl jednou v životě navštívit každý Japonec.
15: V roce 1984 jeho památník Yad Vashem vyznamenal titulem Spravedlivým mezi národy. Jako jediného Japonce. Z Kaunasu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
29: Černé hrnce plné mušlí a k tomu hranolky, jako desert wafle. I tak vypadá bleší trh v Lille na severu Francie, jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene, na co si vzpomene a prakticky si tam může vybavit celou domácnost. Náš zpravodaj Marcel Faltis se nechal zlákat a nestačil se divit.
3: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
16: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
3: Patricia má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
5: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
3: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
6: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu koučela starožitností.
3: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
5: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
17: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
3: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáku v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, len, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. Večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Český rozhlas.
29: Procházkou po bleším trhu na severu Francie a inventurou jeho pestrého zboží náš pořad končí. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
26: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Radiožurnál je 14:30.
1: Krátké zprávy s Terezou Tomáškovou.
22: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda. Testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Večerní testy už ukázaly nižší hodnoty. Je ale potřeba provést další měření, než vodárny prohlásí vodu jako opět pitnou. Bílý dům zabránil novinářům CNN cestovat společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do státu Tennessee. Reportéři stanice nakonec na palubě letounu Air Force One nepoletí. Podle CNN o tom informovala Trumpova administrativa. Neoznámila přitom žádnou náhradu. Trumpovu cestu na univerzitní fotbalový zápas tak pravděpodobně nebude pokrývat žádná televize. Americké stanice CNN a MS Now spolu s webem Politico tento týden získali zpět povolení informovat o dění z Bílého domu. Rozhodl o tom federální soud. Policie v Brně dopadla jednoho z uprchlých vězňů, kteří na začátku měsíce svévolně odešli z nestřeženého pracoviště a doteď byli na útěku. Hlídka teď jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí. Druhý je stále hledaný. Je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Informace volejte prosím na linku 158. Sport. Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. V semifinále porazili Itálii už po úvodních dvou hrách. Po výhře Kalininové nad Grantovou vyhrála taky Svitolinová nad Paoliniovou ve dvou setech.
26: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Kolony na D1 u Kývalky a také v Brně. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec omezení na 187. kilometr. Zdržení je tam okolo 20 minut. D1 ještě jednou z Prahy směrem do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Mikulov. Na 194. kilometru se brzdí, pomaleji se jede až na 196. kilometr. Tam opravují svodidla a omezením se projíždí pouze jedním pruhem. Na D5 z Plzně směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru je po nehodě stále blokovaný levý pruh, kolem se projíždí plynule. A na D11 směrem do Hradce Králové z Prahy dejte pozor za sjezdem na Městec Králové. Na 56. kilometru stojí porouchané osobní auto v pravém pruhu a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
26: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Odpoledne zůstane slunečno, teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
26: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Přišli jezuité do českých zemí až po Bílé hoře? To je otázka pro reprízu pořadu Jak to bylo doopravdy, který připravila Ivana Chmeldenčevová v režii Michala Bureše.
26: Jak to bylo doopravdy?

0: Jděte, řekl jim papež. Jděte jako beránci mezi vlky. Nemějte strachu. Kristus jest v čele vašem. Buďte opatrní, čistí jako holubice. A vyžádá-li toho dobro obecné nebo náboženství, neváhejte a obětujte své životy v boji svatém.
1: Píše ve své knize Konec samostatnosti české francouzský historik a bohemista Ernest Denis. Danými řeholníky, kteří přicházeli z Itálie přes Německo, byli jezuité. A právě s nimi souvisí otázka, téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Jezuité přišli do českých zemí až po Bílé hoře. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Přišli jezuité opravdu jako beránci mezi vlky, jak jsme slyšeli papežovo konstatování? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Beránci mezi vlky jsou spíše biblickým obrazem, aluzí na to, že situace byla velmi komplikovaná. Nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český královský trůn se situace v Čechách ještě tolik nemění. Stejně jako jeho předchůdci, i on sliboval, že bude zachovávat kompaktáta, která zaručovala, že bude možno vysluhovat svátost pod obojí a vedle toho bude samozřejmě respektována katolická víra. Ale je pravda, a tím se vracím k vaší otázce, že výchova Ferdinanda I. a také jeho nástupců byla přísně katolická. A to znamená, že se tento jeho rys odrazil i v jeho politice a vládě a když byla možnost, snažil se katolictví více podporovat či ho více prosazovat přímo v praxi.
1: Jak na tom byly evropské země? Mluvili jsme o německé reformaci, zmiňovala jsem španělskou habsburskou větev. Když bychom se podívali hypoteticky na tu mapu Evropy, vymýkaly se nějak země české?
2: Většinově byly Čechy a Morava spíše utrakvistické. To znamená, že vlastně to, co budeme do budoucna nazývat rekatolizací, se střetává s tím, že většinově lidé chtěli přijímat pod obojí a bylo jim toto vyznání bližší.
1: Hovoříme o jezuitském řádu. Jeho zakladatelem je Ignác z Loyoli. Petr Hořejš o něm v Toulkách českou minulostí píše.
3: Pohnutý osud tohoto španělského šlechtice byl jakoby rozštěpen ve dvě. První půle jeho života měla klasický průběh. Královské páže, pak důstojník španělské armády Karla V. do roku 1521 chrabrý hrdina válek s Francouzi. Dělová koule těžce poranila Ignáce na nohou. Četba náboženských spisů za dlouhého léčení proměnila vojáka ve světce. Dostavily se extatické vidiny, zázračné uzdravení, zkušenost blouznivého poustevníka v jeskyni Umarenci, bičování provazy a řetězy, pak studia filozofie a teologie na několika univerzitách. Nakonec rozhodnutí sloužit otrocky Bohu, papeži a jejich slávě. Ignác plánoval, že s hrstkou sedmi mužů, jež získal pro své myšlenky, půjde hlásat evangelium mezi Mohamedány.
1: Byl jeho příběh mezi osobnostmi křesťanských misí výjimečným?
2: Byl absolutně výjimečným. Zejména tím, že byl vojákem, kterého ke konverzi, k té hluboké víře a zbožnosti přivedlo zranění a řekněme jakýsi velký obrat kontemplace, která se střetávala s mnoha protivenstvími a která vyústila až v založení nového řádu.
1: Když jsme slyšeli, že plánoval ze sedmi učedníky jít mezi Mohamedány, co to znamenalo v tehdejším světě?
2: Znamenalo to vykonat misi mezi nevěřící, protože kdokoliv vyznával jiné vyznání, byl samozřejmě katolickou církví nahlížen jako bezvěrec či jinověrec a jejich cílem bylo obrátit tyto lidi k jediné správné, to jest katolické víře.
1: Jezuitský řád byl uznán papežem Pavlem III. V roce 1540. Jak bychom mohli jezuitský řád charakterizovat ve srovnání s jinými církevními řády?
2: Základní odlišností byla přímá poslušnost papeži, jiná organizace, řehole, která vlastně se vymykala, respektive neodpovídala žádné z do té doby existujících řeholí. A potom také misijní činnost, která je velmi odlišovala. Ona původně měla být upřena, řekněme, na ty země, o kterých už jsme tady slyšeli, tedy svatou zemi, na lidi, kteří věřili muslimské víře, ale velmi záhy se ocitla v konfrontaci s tím, co se dělo v prostoru střední Evropy, totiž s německou reformací a i řekněme s utrakvismem, tedy podáváním pod obojí v českých zemích.

0: Jezuité se od začátku museli potýkat se značnými obtížemi. Sám Ignác z Loyoly byl několikrát obviněn z toho, že se jeho učení neshoduje s katolickou vírou a musel se mnohokrát obhajovat. Byť je třeba konstatovat, že se mu vždy podařilo žalobce přesvědčit, že se s katolickou vírou shoduje. Původní záměr směrovat činnost jezuitů do misijní činnosti do Jeruzaléma a dále na východ ovšem politická situace nedovolovala. Ignác tedy přenesl středisko do Říma, kde jezuité našli podporu papeže i zázemí.
1: Píše ve své diplomové práci nazvané Rušení řádu v českých zemích Petr Todt. Proč to měli jezuité tak složité, můžeme říci hned od počátku?
2: Ono se tímto textem dostáváme do té rané fáze existence, tedy ještě před rok 1540 a do doby, kdy Ignác hledal sám svoji víru a své postavení v rámci katolické církve. Kdy se i on sám dostal do hledáčku inkvizice a několikrát musel své názory obhajovat. Ovšem po roce 1540 už spíše sloužili ve službách papeže, tak jak to řád sám deklaroval, a spíše se těšili velké podpoře.
1: A vydali se také do českých zemí. Už cesta přes Německo pro ně byla náročnou. Údajně tam tupili, házeli po nich kamení a dokonce je nutili, aby v postní den jedli maso. O jejich příchodu ve své knize Konec samostatnosti české píše také francouzský historik a bohemista Ernest Denis.
3: Administrátor Scribonius žádal Canisia, aby mu poslal řeholníky znalé jazyka českého i německého. S tou podmínkou jen prý se domohou nějakého vlivu. Jejich náčelníci věděli to dobře, ale kde vzít ty misionáře znalé jazyka českého? Ferdinand arci poslal do Říma roku 1551 9 mladých Čechů, aby tu dokončili svá studia náboženská, jež to nebylo více místa v koleji německé, která právě byla otevřena. Ignác z Loyoly přijal je do domu koleje římské a nadchnul svým duchem. Vstoupili všichni do řádu a stali se zápasníky za víru a zakladateli pokolení, které zvítězilo roku 1620. Na místě vědění aspoň víra činila zázraky.
2: O vyslání jezuitů do Prahy nakonec žádal administrátor pražské diecéze Jindřich Scribonius. Musíme si totiž uvědomit, že pražské arcibiskupství, respektive arcibiskupský stolec, nebyl obsazený, takže vlastně mluvíme o vysokém úředníkovi, který tady arcibiskupa dočasně zastupoval.

0: První z Čech popisuje, do jaké situace vůbec přišli misionáři.
1: Buď daleko odtud, či jadrněji, táhni odtud pse, nad námi bdí hus. Skandovali praští kališníci v ulicích starého města latinsky a do češtiny to překládali studenti. Dvorní kazatel, jenž mluvil z kazatelny katedrály svatého Víta před arcivévodou a šlechtou, ale hlavně pro Pražany, kteří zaplnili katedrálu, se totiž jmenuje Petr Canis, latinsky Canisius. Česky by to bylo Petr Pes. Jemu patří ten posměch.
0: Posměch při cestě německém, velmi nehezké nevlídné přivítání v Praze. Z jakého důvodu se stali jezuité takovým terčem posměchu či nenávisti?
2: Jednalo se o klasický střet dvou kultur, v tuto chvíli dvou náboženství, kdy to domácí prostředí, které bylo většinově pod obojí utrakvistické, či už řekneme ovlivněné německou reformací, odmítalo zásahy katolické církve a chápalo je jako cizorodý prvek. Také to vnímalo jako návrat k tomu, co bylo před husitskou revolucí, tedy že by bylo ztraceno to, co bylo za roky husitských bojů vybojováno.
0: Jak se domluvit s místními lidmi? Právě to nebylo pro jezuity tak jednoduché. Dále pokračujeme textem historičky Ivany Čornejové z knihy Tovaryšstvo Ježíšovo, jezuité v Čechách.
3: Ačkoliv jim řádová nařízení ukládala zvládnutí jazyka země, v níž působí, prvním otcům přišlým do centra království se zpočátku nedařilo. Němčina jim vesměs potíže nečinila, ale česky se museli se svými ovečkami domlouvat prostřednictvím tlumočníků, většinou vyhledávaných mezi žáky svatoklimenských škol.
0: Čeština se stala pro jezuity naprosto klíčovým komunikačním nástrojem.
2: Pokud chtěli zpovídat, učit, mluvit s lidmi, museli umět jazyk. Jezuité toto věděli, pochopili a velmi rychle přijali.
0: Jejich další aktivitu pak popisuje opět historička Ivana Čornejová ve své knize Tovaryšstvo Ježíšovo.
3: Jezuité navštěvovali nemocnice a věznice, zastávali se bědných a trpících. Dokonce natolik, že se snažili vymoci milost pro delikventy, kteří jejich přičiněním přijali katolickou víru. K žádným násilným metodám nesahali a ani k ním neradili. Jezuité se hleděli předvést v tom nejlepším světle a ve strhujících kázáních, zejména takových, při nichž byla přítomna místní honorace, například místodržitel a syn panujícího krále, arcikníže Ferdinand.
2: I když příchod jezuitů do Prahy byl poněkud komplikovaný a řekněme doprovázeli ho jisté rebelie, jezuité došli záhy podpory významných katolických, tradičně katolických šlechtických rodin, které potom je přiváděly do svých měst a tam byly zakládány nové jezuitské koleje nebo rezidenční domy. Musíme tak zmínit vedle Prahy také koleje v Olomouci, kolej v Brně, v Chomutově, v Českém Krumlově nebo v Jindřichově Hradci.
0: Co byl například konvikt pro jezuitský řád, který fungoval v Telči v rámci jezuitské koleje?
2: Tady mluvíme o instituci, která ovšem fungovala až od 17. století. Konvikty ale vznikaly dříve. Byly to instituce, které ubytovávaly studenty, kteří se vzdělávali v jezuitských školách a často na nich pobývali nebo studovali také budoucí jezuité.
0: I přesto pokračovaly konflikty mezi katolíky a protestanty. Také to popisuje historička Ivana Čornejová.
3: Jakkoliv bylo povolení kalicha bojovným katolíkům proti mysli, nemělo žádoucí ohlas ani mezi příslušníky nekatolických vyznání, což se prokázalo i při složitých jednáních směřujících k takzvané české konfesi z roku 1575. Nakonec se mezi sebou dohodli luteráni, novoutrakvisté a čeští bratři převážně na podkladě politického konsenzu na novém vyznání víry, tedy české konfesi, kterou předložili Maximiliánovi jako podmínku sněmu pro uznání jeho syna Rudolfa jako příštího krále. Maximilián se tak ocitl v nelehké situaci. Pro souhlas k Rudolfovu nástupnictví potřeboval hlasy obou táborů.
2: Česká konfese byla, řekněme, takovým přelomovým dokumentem, pokusem o vytvoření úplně nového vyznání, který by kombinoval doposud všechny dosažené změny v rámci křesťanství. Ono se to ale v důsledku nedařilo prosadit, protože Maximilián sice byl ochotný přistoupit na jednání, a to sice v souvislosti s tím, aby české stavy přijali jeho syna za budoucího českého krále, ale nakonec sám odmítl českou konfesi stvrdit a vydat ji, řekněme, jako zákon. To se nakonec podařilo až v roce 1609 takzvaným Rudolfovým majestátem, který byl absolutním vrcholem předbělohorské doby, jakési doby náboženské tolerance.
0: Pomohlo to k uklidnění situace?
2: Nepomohlo, protože rozbouřená česká společnost už spěla jednoznačně k revoluci roku 1618.
0: Co bylo její podstatou?
2: Řekněme, věčná diskuse o to, kdo má mít větší správu, větší vliv na správu v zemi, kdo má dohlížet na čistotou víry a kdo má obsazovat církevní beneficia.
0: Jak k roku 1620, 1820 dospěli jezuité, jaká byla jejich tehdejší pozice?
2: Velmi složitá. Oni svou misijní činností budili také averzi tím, že se snažili obracet Čechy a Moravany ke správné, to jest katolické víře, a nevyužívali k tomu vždy ty úplně nejčestnější způsoby, ale občas se dopouštěli i různých manipulací a řekněme už propagandistických triků. Vzbudili velkou averzi v české společnosti a když pak došlo v roce 1618 k o něm bouřlivým revolučním událostem, společnost toho využila, řekněme, ta většinově utrakvistická společnost a jezuité byli z českých zemí vypovězeni.

0: Dne 21. července 1773 vydal papež Kliment XIV. Bulu s názvem Dominus ad Redemptor Noster, tedy Pán a Spasitel náš. V textu se praví, že svatý Ignác, když si své společenství stvořil veden dobrými úmysly, ale postupem času byly tyto úmysly poskvrněny žárlivostí, nesnášenlivostí a jinými špatnými skutky namířenými i proti těm, kdo náleželi k dobrodincům řádu. Proto se mocí tohoto dokumentu ruší řád jako celek i moc jeho představených jak ve věcech duchovních, tak světských. Vše mělo platit na věčné časy.
1: Vysvětlovala historička Ivana Čornejová pro katolický týdeník. Co se ale odehrálo, než byl definitivně jezuitský řád, v úvozovkách definitivně, v roce 1773, jak jsme slyšeli, zrušen, a tím rokem 1618, respektive 20, kdy byli vyhnáni z českých zemí?
2: Velmi jednoduše bychom mohli toto období, tedy období 17. a 18. století až do roku 1773, označit jako vrchol činnosti jezuitského řádu. Mluvili jsme pouze o českých zemích, ale jezuité působili také v celém světě. Jezdili na misie, působili v Jižní Americe, působili v Asii a tyto misie je proslavili v podstatě až do současné doby. Musíme také uznat, že jezuité se opravdu zlatým písmem zapsali do dějin školství, protože jejich systém gymnázií a systém vzdělávání je vlastně dodnes obdivovaný a někdy na některých školách dokonce i praktikovaný.
1: Co měl papež Kliment XIV. Na mysli tím, když uváděl žárlivosti či nesnášenlivosti v protikladu s dobrými úmysly Ignáce z Loyoly?
2: Soustavný tlak některých politických představitelů, tedy představitelů některých evropských zemí na papežskou kurii, tedy na papeže, způsobil, že papež povolil a roku 1773 řád rozpustil.
1: Kde nejvíc jezuité vadili? Kdo nejvíc tlačil?
2: Jednalo se zejména o Francii, ale také některé německé oblasti.
1: Slyšeli jsme, že měli být zrušeni na věčné časy, ovšem to se nepovedlo. Alespoň o tom svědčí oficiální web České provincie Tovaryšstva Ježíšova, tam je uvedeno.
3: Tovaryšstvo Ježíšovo, latinsky Societas Jesu, je největší mužský řeholní řád katolické církve bez paralelní ženské větve. V současné době má na celém světě necelých 20 000 členů. Na území České republiky působí v této době jen několik desítek jezuitů, kteří žijí v 7 komunitách. V Praze, Brně, Olomouci, Českém Těšíně, Kolíně, na Velehradě a na svatém Hostýně. Zabývají se především pastorační prací mezi studenty a ve farnostech. Vyučují, dávají duchovní cvičení a působí v médiích.
2: S trochou ironie bychom se mohli ptát, jak dlouho trvají věčné časy, alespoň ty, které definoval Kliment XIV. Trvaly pouze do roku 1804, respektive do roku 1814, kdy byl jezuitský řád na celém světě znovu povolen. Ale také musíme bohužel konstatovat, že té velké slávy, které se těšily ještě v době 18. století, už jezuitský řád nedosáhl.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: jezuité přišli do českých zemí až po Bílé hoře? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Nepřišli, jezuité byli v českých zemích od roku 1556 a jejich první působení je orámováno rokem 1618, kdy byli dočasně vypuzeni z Čech a Moravy, ovšem vrátili se už v roce 1620 a zažili zde své vrcholné období.
1: Právě jezuité bývají spojováni s tím obdobím po roce 1620, tedy s bitvou na Bílé hoře. To je onen mýtus, který je, řekl bych, poměrně hodně rozšířený. Proč?
2: Jezuité jsou symbolem rekatolizace v českých zemích a často jsou spojováni s takovou tou špatnou pověstí katolické církve a jakousi násilnou snahou přesvědčit ty tajné nekatolíky ke konverzi.
1: V tom povědomí, ať je to pálení knih koniášem, či vulgarizující říkanky Karla Havlíčka Borovského, řekla bych, že zanechali svoje.
2: Zanechali svoje a tady bohužel na druhou stranu musíme také konstatovat, že částečně je na tom něco zrnka pravdy, protože ona rekatolizace, respektive vypuzení o něch protestantských myšlenek z českého prostředí bylo opravdu intenzivní a jezuitům se poměrně dařilo. A v 18. století došlo také k jistému úpadku řádu. Je také možné konstatovat, že jejich činnost, tedy činnost jezuitů v Čechách a na Moravě, se pak více koncentrovala na ten veřejný život a možná trochu i na politiku. A bohužel to, co bylo jejich původním posláním, tedy ty misie a Čechy, bylo trochu na okraji. A to přispělo.

I k tomuto dnešnímu dílu, jak to bylo doopravdy, se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Mistrem zvuku byl Lukáš Vorel, režii měl Michal Bureš a ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.

0: Připomínka mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi. Český rozhlas Plus.
1: Havel se ptá Peroutky.
2: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
2: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
4: The day of the jackal finally comes to an end.
5: The Unabomber began his reign of terror almost 18 years ago.
6: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
7: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
1: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
1: Papež Lev XIV. Zahájil venkovní mši v Paříži pro 600 tisíc lidí. Kvalita vody v obcích na sever od Prahy se pomalu zlepšuje, k pití ale ještě vhodná není. Čeští fotbalisté na úvod sezóny Ligy národů přivítají Chorvatsko. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Prahy před Brnem od 190. kilometru a zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na venkovní mši papeže Lva 14. na náměstí Concorde v Paříži je 600 tisíc lidí. Další se shromáždili v přilehlých ulicích a na místě je i náš zpravodaj Marcel Faltis.
3: Lidé stojí od vítězného oblouku přes celý bulvár Champs-Élysées až na náměstí Svornosti, kde je tribuna se zlatým křížem. Aby mohlo všech 600 tisíc lidí mši sledovat, jsou na místě velkoplošné obrazovky a reproduktory. Papež na místo přijel před několika málo minutami papamobilem a po cestě zdravil 100 tisíce věřících, kteří mávali žluto-bílými vlajkami Vatikánu a křičeli, ať žije papež. V těchto chvílích hlava katolické církve zahajuje mši, která je věnovaná paní Marii, a první čtení je z knihy Ezechielovi. Před mší papež navštívil středisko pro migranty na severu Paříže, kde vyzval k důstojnému životu v míru. Večer se papež přesune na jih Francie do Lourdes, kde navštíví svatyni Panny Marie Lurdské, jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda, testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly nižší hodnoty.
4: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
1: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Představením Akt v tanvaldském kině Jas začnou dnes večer oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Pokračovat pak budou v neděli celodenním programem v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
5: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
6: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
7: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Sport. České fotbalisty čeká večer první zápas elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. Utkání v Edenu od 20 hodin a 45 minut odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu se jela časovka kajak krosu žen. Výsledky českých kajakářek přidá z Ivrej Jan Suchan.
9: Všechny tři české reprezentantky postoupily do vyřazovací a kontaktní fáze kajak krosu, ale medaily tentokrát za časovku žádná z nich nezískala. Nejlepší byla 12. Kateřina Beková, 16. skončila Olga Samková a 17. Tereza Knéblová. Za chvíli začne časovka kajak krosu mužů i se čtyřmi Čechy. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Brnem a také na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Výstaviště. Na 190. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 196. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je okolo 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 22. kilometr do omezení, tam se projíždí pouze levým pruhem. Plně také příjezd po D5 z Plzně. Na D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto. Na 41. kilometru odtahují osobní auto po nehodě, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 191 mezi Radošicemi a Rožmitálem pod Třemšínem opatrně za Starým Smolivcem. Srazila se tam motorka a osobní auto. A v Praze v Povltavské řeší nehodu u odbočky na Bulovku. Počítejte proto s kolonou v obou směrech, zdržení je okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: I zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a ráno ojediněle mlhy. V noci se ochladí na 8 až 4 stupně, může být i přízemní mráz a odpoledne se pak oteplí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V dnešním magazínu Mezi námi si popovídáme s televizní reportérkou Kaciarinou Bachvalavou, která strávila 5 let v běloruském vězení. Poslechneme si také inspirativní příběh Lely Kukavy, která před více než 20 lety emigrovala z Gruzie a svůj nový domov našla v Praze. Na závěr si v rozhovoru s dramatikem Milanem Uhdem, který nedávno oslavil 90. narozeniny, připomeneme jeho slavnou hru Balada pro banditu. Příjemný poslech vám přeje Taťána Čabáková.
2: Mezi námi.
11: Listopadu 2020 odešla běloruská televizní reportérka Kaciarina Bachvalava do práce a domů se už nevrátila. Přímo během reportáže z protestní demonstrace byla zatčena a později odsouzena k 8 letům vězení. Po 5 letech byla díky úsilí americké diplomacie propuštěna, zároveň však deportovaná z Běloruska. Do vlasti se vrátit nemůže. Během jejího pobytu v Praze s ním mluvil Libor Kukal.
12: Když se tehdy v listopadu 2020 zapnula kamera, tušila jste, že to může být vaše poslední vysílání?
13: Zpočátku nie.
14: Na začátku vysílání jsem ten pocit neměla, protože jsme nevěděli, jak to bude celé probíhat. Nevěděli jsme, kolik lidí se shromáždí, ale postupně, jak lidé přicházeli, jak jich přibývalo, napětí rostlo na maximum. Pak policie vypustila dron, který létal kolem budovy. Kromě toho policie začala kontrolovat byty v domě, kde jsme byli. V tu chvíli už mi bylo jasné, že to je vážné, že jde do tuhého. Ale to vysílání nešlo jen tak ukončit, protože po nás jde policie. Také proto, že sledujících bylo několik stovek tisíc.
12: Vysílala jste z demonstrace. O co přesně ten den šlo?
14: Šlo o to, že policejní složky zavraždili civilního mladého muže. Následně, po několika dnech, se konala demonstrace, kde se měl vyjádřit protest a pobouření. Ta akce probíhala na tom samém místě, kde byl ten muž zavražděn. Redakce se rozhodla, že celou událost budeme vysílat živě ze 14. patra obytného domu, který se nachází v dané ulici. Došli jsme k závěru, že tak to pro mě bude bezpečné. Streamovali jsme, jak se lidé shromažďují na akci, jak protestují a následně, jak jsou rozháněni policejními složkami. Bylo to internetové vysílání, které skončilo vypnutím internetu.
12: Co vám běželo hlavou ve chvíli, kdy vás zatkli? Tehdy se hodně mluvilo o tom, že běloruská policie vyšetřované a zadržené týrá.
13: No, na samou řeč, dle nás bylo trošky...
14: Tu chvíli jsme nemohli předvídat, co nás čeká, protože ve hře bylo více možností. Například zadržení za přestupek. Podle běloruských zákonů můžete jít za přestupek do vězení na 15 dní. To byla jedna možná varianta. Ještě jsme nevěděli, že skončíme nadlouho ve vězení. Moje kameramanka následně strávila ve vězení 2 roky, já 5 let. Dokud jsme byli tam ve 14. patře, spíš jsme cítili určité vzrušení a věděli jsme, že svou práci dokončíme, ať to stojí, co to stojí.
12: Pro upřesnění, nejdříve vás odsoudili na 2 roky a potom na 8 let.
13: Zpočátku já trmala 2 hody, bo mě inkriminovali organizaci.
14: Nejdřív rozsudek zněl 2 roky vězení na základě obvinění, že jsem protestní akci, ze které jsem vysílala, sama zorganizovala. Jenomže 5 roku před mým očekávaným propuštěním se mnou zahájili nové trestní řízení. Tentokrát za vlastizradu a za špionáž pro Polsko. A na základě toho mi byl trest zvýšen souhrně na 8 let a 3 měsíce vězení.
12: Který moment pro vás byl vůbec nejtěžším?
14: Nejtěžší bylo vyslechnout si druhý rozsudek. Soudní jednání bylo neveřejné, takže jsem nemohla ani cítit podporu přátel, kteří by mohli být přítomní. Bylo velmi těžké poslouchat, že obžaloba navrhuje 9 let. Nakonec mi dali přes 8 let, které jsem měla strávit za mřížemi. A pak ta cesta zpět od soudu do trestaneckého tábora, s vědomím toho, že tam strávím dalších 8 let, byla velmi těžká.
13: Zaraz ty budeš sedět dalej, jenom ještě máš malého.
12: Neobávala jste se, že úroveň bezpráví je tak vysoká, že se může stát, že ve chvíli, kdy se bude chýlit ke konci váš další trest, oni přijdou s novým obviněním a tím pádem konec toho všeho vůbec nemusí být v dohledu?
13: Absolutně vše vědomé politvězni.
14: Všichni političtí vězni, především novináři z nezávislých médií, jsou si vědomi, že je to možné, že nemají žádnou záruku toho, že až jejich trest stanovený soudem skončí, opravdu vyjdou na svobodu, že budou propuštěni. Je klidně možné, že budou sedět znovu za další a další vymyšlené trestné činy. Rozhodla jsem se nežádat o milost, nejít touto cestou a dočkat se chvíle, kdy Lukašenko rozhodne o mém propuštění, protože pro něj to z nějakého důvodu, pragmatického, politického, ekonomického nebo jakéhokoliv, bude výhodné. Samozřejmě tam bylo riziko, že budu sedět dlouho, chápala jsem to, ale nechtěla jsem podnikat žádné vlastní kroky, žádat o milost.
12: Kde jste brala sílu, abyste nepropadla zoufalství a beznaději?
14: Cítila jsem beznaděj. Optimismus mi dodala informace o propuštění jiných politických vězňů. Jakmile začala jednání mezi americkou stranou a Lukašenkem, v tu chvíli jsem cítila naději, že i já budu jednou vyměněna. Protože jsem věděla od začátku, že pro Lukašenka jsme my političtí vězni jakýmsi drahým zbožím, které on může prodat nebo za něco směnit. Jinak pro mě byla velmi důležitá podpora rodiny a především podpora mého muže, který zůstával po celou tu dobu, po celé 4 roky, co jsem byla ve vězení v Bělorusku. I přesto nebezpečí, které vyústilo jeho zatčením. A právě ta jeho podpora, jeho láska mi dodávala sílu vydržet a sílu doufat, že to dobře skončí. Jeho jednání je pro mě obdivuhodné ze všech hledisek, ale nedopadlo to dobře, protože ho také zavřeli.
12: Za co a k jakému trestu ho odsoudili?
14: Můj muž pracoval jako novinář na volné noze a jako politický analytik. Spolupracoval s nezávislými médii, jenomže všechna nezávislá média, která jsou v běloruštině, byla postupně označena jako extremistická média nebo organizace. To znamená, že každý komentář, který analytik poskytne tomuto médiu, nese pro tohoto komentátora trestně právní následky. V roce 2021 byl do trestního zákoníku dokonce zařazen nový paragraf součinnost s extremistickými médii s trestem až 7 let vězení. Můj muž dostal 4 roky.
12: Ve chvíli, kdy jsou vězněni oba manželé, je povolen alespoň nějaký kontakt, třeba korespondence?
14: Dokud manžel byl na svobodě, měli jsme možnost si psát dopisy a 2x jsme měli povolené setkání. Ta setkání byla velmi krátká, ale aspoň něco. A pak od roku 2024, přesně od října roku 2024, kdy byl zadržen, už jsme neměli vůbec žádný kontakt. I když zákon stanoví možnost kontaktu mezi manželi, kteří jsou oba ve vězení. Nicméně všechny žádosti nám byly zamítnuty a neměli jsme žádný kontakt, nemám ani žádné informace. A jsou to skoro 2 roky, kdy nevím, na co můj muž myslí a vlastně ani jak vypadá.
12: Dovedete si představit, že se do Běloruska někdy vrátíte?
14: Já nevěřím, že to bude v blízkém čase možné, vidím to skepticky. Ale až to bude bezpečné, určitě se tam vrátím.
12: A poslední otázka, necítíte určité odcizení, když teď žijete v zahraničí? Nežijete zde ze svého rozhodnutí, vlastní země vás v podstatě vyštvala, vyhodila?
14: Stydím se za jednání vlády své země, ale je důležité rozlišovat mezi vládou a lidmi. Mám ráda tu zemi, mám ráda lidi, kteří v ní žijí. Neidealizuji si je, znám a dobře chápu jejich chyby, jejich nedostatky, jejich slabosti, nedostatek politické kultury, nedostatek politické tradice, který je v Bělorusku zřejmý. Když to porovnáme s evropskými zeměmi, kde je politická kultura na základě absolvovaných zkušeností už mnohem dál. Bělorusko je momentálně poničené násilím, které se odehrálo v roce 2020 i později, ale změny určitě přijdou. Jen si je dnes neumíme představit.
11: Uzavírá televizní reportérka Kaciarina Bachvalava, která v Bělorusku byla 5 let ve vězení a nedávno navštívila Prahu. Lela Kukavá pochází z Gruzie. Do Česka emigrovala s rodinou v roce 2002. Gruzie měla tehdy za sebou mimořádně těžké desetiletí. Po rozpadu Sovětského svazu prošla občanskou válkou a ozbrojenými konflikty, které vyhnaly z domovů statisíce lidí. Růžová revoluce, která přinesla zásadní politickou změnu, přišla až v roce 2003. Lela dnes provozuje přímo v prostorách první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze bistro Fair Food Club. V úvodu rozhovoru jsem se jí zeptala, proč se rozhodli z Gruzie odejít.
15: Teď je možná v Gruzii pro mě politická situace je dobrá, ale já v roce 2002, když jsme se rozhodli se přestěhovat, tak situace byla hodně, hodně horší. My jsme odjeli a po nás odehrálo růžová revoluce. Předtím to bylo poválečný, krizová situace, nezaměstnanost, chaos se vším všude, co válka přináší. Manžel měl tehdy problémy politicky vlastně. Byli jsme nuceni a taky jsme už jakoby i rádi, že vyzkoušíme život někde jinde, kde děti budou bezpečí.
11: Jaké jste měli vize s vaším manželem, že co tady budete dělat v České republice?
15: Ano, strach byl, ale byli jsme mladí, věděli jsme, že tady je klid. Na druhou stranu jsme věděli, že manžel babičce je žít a mohli jsme i, kdyby to tady nevyšlo, třeba i do Německa, anebo dokonce i do Izraele. Ale na poprvé, když jsem sem přijela, mně se strašně líbila Praha. A víte co, i ta cesta žádat o azyl a uprchlický tábor a tak, to bylo tak náročné. Já jsem se říkala, buď prostě to tady zůstanem a zkusíme, anebo prostě jedem domů.
11: Jaké to bylo v uprchlickém táboře s 2 malými dětmi?
15: Bylo to náročné. V roce 2003, když jsme žádali o azyl, tak bylo hodně uprchlíků. Strašně moc lidí z různých zemí, byly různé infekce. V tom jsme byli v karanténu 2 měsíce a v uprchlickém táboře jsme byli 1,5 roku. Neměli jsme pracovní povolení, takže aby jsme mohli existovat, tak jsme byli nuceni v tom táboře být a čekat na rozhodnutí, jestli nás přijme stát nebo ne. Měli jsme hodně velký stres. Dokonce vám řeknu, že jsme žádali o azyl 2x. ale nakonec v roce 2007 jsme azyl dostali, takže pak už jakoby to bylo lepší a lepší.
11: Určitě jste přemýšleli nad tím, když jste byli v uprchlickém táboře, co budete dělat? Teď sedíme ve vašem bistru na Praze 2. Byl to váš sen?
15: Vůbec jsem neměla nějak, co budu dělat, nebo nějakou jako představu. Na začátku dlouho šlo o přežití, takže díky tomu, že jsem byla vychovaná doma a vedli mě rodiče k čistotě a moc dobře jsem uměla uklízet, tak mě to hodně do té cesty pomohlo. I když jsem neměla moc jazyk, tak jsem mohla chodit různě kanceláře nebo domy a tak uklízet. A řeknu vám, že jsem měla práci až po tom časem to, že jsem nezastavovala a brala jsem, co se mi nabídlo, tak prostě mě přivedlo k neziskovce a z neziskovce jsem zjistila o projektu, kterou jsem pak jako dlouho dělala, 9 let, vlastně jako by ten začátek mé kariéry. Já jsem se zlepšila v češtině, třeba počítač jsem neuměla, že tak jsem naučila, jak pracovat ve Wordu, pak Excel a takovéhle věci, pak jsem dělala manažerskou práci a projekt byl Ethno Catering. Projekt zaměstnával ženy, vlastně migranty z různých zemí a ženy, které pařily vlastní kuchyň. Tu kuchyň nabízeli různým firmám. Na začátku nezisku a pak už projekt byl tak populární, že jsme začali být ziskovi. Zjistila jsem, že mě to strašně baví. Pak už jsem přemýšlela, že bych mohla něco mít vlastního, něco malýho, ale pak jako věděla, že je to hodně spoje s financí, ale asi osud to tak chtělo, že by se tak připravilo, že jsem tu nabídku přijala téměř bez investicí, jsem mohla začít mít takový jako vlastní malý bistro a teď je to trochu větší. Doteď mě to baví.
11: Teď v bistru s vámi pracuje vaše maminka. Jak zvládla ona to přesazení z Gruzie do Prahy v tak už vlastně zralém věku?
15: Teď, když přemýšlím, tak ona byla stejně stará jako já teď, když přijela vlastně sem. No, když to takhle podáte, jako asi nemuselo být to úplně jednoduché, ale víte co, ona měla hodně dramatický život. Ona ztratila mladýho syna, jako zabili v Rusku. Takže její život tam v té Gruzi bylo hodně takový jako náročný. Tím, že jsem ji mohla sem vzít a byla se mnou, protože kromě mě už nikoho neměla. A to, že se zapojila potom, jako by mohla pracovat, tak už jí to pomohlo, tak srovnala pak ty myšlenky, takže si postupně z té tragédie tak pomalu, tak nějakým způsobem dostala.
11: Lelo, jezdíte do Gruzie?
15: Já jsem nemohla 15 let, protože jak jsme žádali o azyl, jako žádatele o azyl, tak nemůžete do země původu. Po 15 letech dostali jsme občanství, tak jsme už mohli. A poprvé jsme jeli já a děti. No, pro mě to byl šok, protože já jsem nechala tu Gruzi hodně v špatném stavu. Nebyla elektřina, nebyla voda, nebylo nic vlastně, jako nefungovalo nic. A pak po mým příjezdu už bylo prostě ta Gruzie už taková, jako že už nějaké věci fungovaly a dokonce moc dobře fungovaly. Takže nový zážitky jsem měla z té Gruzie, ale já už jsem i tehdy, i teď jsem někde jinde, už můj život hodně se odehrálo tady a odehrává. Takže vlastně Gruzie, i když je moje země, kde jsem se narodila, ale můj domov už je tady.
11: Říká Gruzinka Lela Kukava, která do Česka emigrovala s manželem a dvěma malými dětmi před více než 20 lety. Lelino manželství nevydrželo zátěž, kterou rodina procházela, a rozpadlo se. Její bývalý manžel se nedokázal adaptovat na nové podmínky a vrátil se do Gruzie.
2: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
11: Milan Uhde, jeden z našich nejvýznamnějších dramatiků a spisovatelů, slaví 90. V polovině 70. let minulého století nesměl publikovat. Pomáhali mu ale přátelé, kteří jeho díla podepisovali a Uhde mu předávali honoráře. Takhle vznikla i slavná Balada pro banditu. Objednal si ji tehdejší režisér legendárního brněnského divadla Husa na provázku, Zdeněk Pospíšil, s tím, že bude jako autor uveden on. Milan Uhde nabídku přijal, i když, jak říká v telefonickém rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem, původně se mu do adaptace knihy Ivana Olbrachta moc nechtělo. Proč?
16: Olbrachtův román dává čest a chválu loupežníkům, kteří podle mého názoru nebyli jenom tím opěvaným objektem bojnických písní, ale byli to také brauni. Ale Zdeněk Pospíšil řekl, milí, to musíš udělat, je to podpora povinné. Kdyby já si proto za 14 dní přijdu a já jsem potřeboval nejenom dodat si svědomí jako zakázanému autorovi, ale dodat si svědomí divadelníka, dramatika, kusa na provázku, mi zkrátka podala křídlo, jak já dnes říkám, a velice mi pomohla zvládnout nejtěžší situaci v mém životě.
17: Když jste začal na té Baladě pro banditu pracovat, jste vlastně o podkarpatské Rusy nic moc nevěděl, dohledával jste si něco, studoval jste třeba nějaké prameny, nějaké dokumenty?
16: Já si pamatuju na jednoho z brněnských novinářů, který byl velkým příznivcem podkarpatské Rusy. Já jsem se o to tehdy příliš nezajímal. Můj zájem upoutala podkarpatská Rus jedině z politického hlediska. Že to byla součást Československa, já jsem o tom mnohé četl jsem o tom i v poslední době, poněvadž se stále o dějiny první republiky zajímám, takže vím, jak se ten osud podkarpatské Rusy utvářel o válce, že přestože byl slib obnovit Československo v původních hranicích, tak Rudá armáda podkarpatskou Rus obsadila. No a vím od řady lidí, jaký byl osud nekonformních lidí, lidí, kteří se nezamlouvali v sovětské vládě, jak zacházela tajná policie s místními vzdělanci, vratstvenci, kteří nezaručovali loajální přístup, byli vyvezeni do sovětských koncentračních táborů. Nevím, jaký je tomu teď, protože já jsem ke své hanbě musím přiznat, já jsem se na tu podkarpatskou Rus ani do obce, která byla dějištěm Balady pro banditu, já jsem se tam nevydal. Já jsem tím pádem nikdy v Koločavě nebyl.
17: Ale jako tedy politik a občan, pokládáte to, co se stalo v roce 1945, za historickou křivdu, nebo že to byl bezprávný akt?
16: Já chci být úplně spravedlivý. To přičlenění podkarpatské Rusy v Československu bylo dílem versajských mocností, které rozhodovaly častokrát bez dobré znalosti místních poměrů. Takže klidně mohla být podkarpatská Rus přičleněna k někomu jinému, třeba, já nevím co, k Polsku nebo k Maďarsku. Maďaři tam, bych řekl, působili, měli tam určité období, kdy se tam jejich vláda etablovala. To jsou prostě věci, ve kterých já nechci směle toužit a říkat, že to byla křivda. Pro mě je nesporné to, čemu jsem uvěřil, a ti lidé, kteří mě o tom informovali, neměli důvod mě klamat, že způsob, jakým se s obyvateli a s vzdělanci na podkarpatské Rusy zacházelo poté, co tam vládla sovětská moc, to byl obvyklý okupační úkon, to bylo bezuzné znespěcení jakýchkoliv hodnot.
17: A měnil se třeba v průběhu let nějak váš pohled na působení právě Československé republiky na podkarpatské Rusy?
16: Já o tom vím velmi málo. Vím, že žádnému velikému splynutí tam nedošlo. No, byl tam Jaromír Tomeček, spisovatel, který napsal kouzelné prózy inspirované pobytem na podkarpatské Rusy. On tam byl jako notář a přičichl, bych řekl, zblízko k tomu prostředí. To bylo pro mě skutečné seznámení s venkovem podkarpatské Rusy, s hlubokými lesy, ze zvěří vlky, medvědy, kteří tam v prozách Jaromíra Tomečka bytovali. a které jsem si představoval živě, protože ty prózy byly velice živé.
17: Kdybyste měl baladu pro banditu psát dneska znovu, změnil byste něco na způsobu, jakým jste zobrazil například Nikolu nebo Eržiku, toho Hostinského, Rusíny a svět podkarpatské Rusy, tu krajinu a ty lidi?
16: Ne. Některé své hry samozřejmě hodnotím tak, že by bylo dobře se k ním vrátit a přepsat je nebo udělat s nimi něco nebo je zahodit dodatečně, aby se nehráli, protože si myslím, že některé se ani hrát neměli, nebyli dost kvalitní, ale tady baladu pro banditu já považuji za svůj mladiství autentický výkon, tak jsem tehdy svět prožíval a nic bych na tom neměnil.
11: Vysvětluje dramatik a spisovatel Milan Uhde. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Tomáš Pilát a Taťana Čabáková, která vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
2: Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kráska proti Hitlerovi, aneb dva životy Hedy Lamarrové.
1: Starý černobílý film vypráví. Vidíme spící dívku, má tmavé vlasy a nádhernou tvář, jaká se dnes už jen tak nevidí. Je ráno. Dívka vstane a v zápětí už vidíme, jak cvala na koni. Ten ji donese až k rozlehlé vodní hladině. Dívka se svlékne, přičemž své šaty nechá na hřbetu koně. Potom už plave v průzračné vodě. Její kuň však odběhne pryč, i s oblečením. Ta krásná dívka vyjde z vody. Diváky spatří takovou, jakou ji pán Bůh stvořil. Hotový zázrak. Tato scéna vejde do dějin světového filmu. Píše se totiž rok 1932 a nad tímto snímkem se veřejně pohorší i samotný papež. V knize Historie československého filmu v obrazech autorů Jaroslava Brože a Mirtila Frýdy můžeme číst.
0: Scéna vyvolala protesty mravokárců a zákroky cenzurních orgánů, čímž se ale jen zvýšil zájem o celý tento film.
1: A slova dalšího filmového historika Luboše Bartoška, ten na toto téma ve své knize Náš film uvedl.
0: Film byl doslova opředen skandály. V Itálii se nedostal do širší distribuce. V Německu byl uveden až v roce 1935, v Anglii 1936 a ve Spojených státech amerických až počátkem roku 1938.
1: Pokračujeme ale ve filmovém ději. Nedaleko od míst, kde se dívka koupe, pracují dělníci na stavbě železniční trati. Vede je urostlý chlapík s ostře řezanou tváří. Všimne si běžícího koně, který na hřbetě nese ženské šaty. Muž koně dohoní a pak objeví námi známou dívku, která se nahá skrývá v křoví. Muž gentlemansky odvrátí tvář a podá jí oblečení. Dívka se oblékne. Dva mladí krásní lidé stojí nyní proti sobě, tváří v tvář. Příběh mladičké Evy, žijící ve studeném manželství se starým mužem a mladého stavebního inženýra Adama, který se stane jejím milencem, dosáhne záhy svého vrcholu. Jak svého času ve filmovém dokumentu BBC Neobyčejné ženy řekla filmová historička doktorka Ruth Bartnová.
2: Ve filmu je scéna, kdy Hedy běží nahá z křoví k jezeru, do kterého skočí a také prožije před kamerou orgasmus. Pro publikum ve 30. letech to bylo něco naprosto šokujícího. Tou dobou se herci na plátně zdaleka takto nechovali. Dokonce ani když se jednalo o evropský umělecký film.
1: Film, o kterém je řeč, vešel do historie pod názvem Extáze. Hedy, to byla Hedy Lamarrová. Ovšem v roce 1932, když ve zmíněném filmu natáčela hlavní roli Evy, to byla ještě Hedy Kieslerová. Pocházela z Vídně. Tehdy v roce 1932 jí bylo teprve 18 let. Nešlo o její první hereckou zkušenost. Za sebou již měla tři filmové role. Poprvé natáčela již ve svých 16 letech. Ovšem snímkem Extáze se měla navždy zapsat do dějin světové kinematografie. Snímek českého režiséra Gustava Machatého, na jehož úspěchu se výrazně podílel třeba i český kameraman Jan Stalich, se měl rovněž stát nejpopulárnějším československým filmem předválečného období, navzdory cenzurním zákazům. Jaroslav Brož a Mirtil Frýda ve vzpomínané knize uvedli.
0: Extáze a na tehdejší dobu nevšední filmové pojetí sexu úspěšně pronikla i za hranice. A zejména po uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1934 měl tento film československé produkce otevřeny dveře do celého světa. Avantgardní prvky filmu získaly i u náročných kritiků pověst výjimečného uměleckého díla, kterou si tento film plně zasloužil.
1: Pro Hedy Kieslerovou znamenal tento film také cestu do vysněného filmového nebe, což byl americký Hollywood. Ale nepředbíhejme. Uplynuly desítky let a já se procházím Dobšinou, východoslovenským městem, ležícím v údolí Dobšinského potoka. Dívám se na novorenesanční budovu radnice. Obdivuji památnou vilu, kterou nechal postavit Eugen Ruffini, objevitel Dobšinské ledové jeskyně. Rovněž i tuto ledovou jeskyni, která se nachází nedaleko města, navštívím. A občas mě napadne, zda v tomto kraji náhodou se nedotýká míst, kterých se tu počátkem 30. let minulého století dotýkla třeba zrovna Hedy Kieslerová. Právě v Dobšiné měl tehdy filmový štáb své sídlo a odtud se herci vydávali na další exteriéry. Ať už to byly Topolčanky a třeba také Chust, město na tehdejší podkarpatské Rusy. Rovněž i tato další místa se mi podařilo postupně navštívit, abych tu mimo jiné vnímal atmosféru, která hlavně díky kameramanu Janu Stalichovi vyzařuje takřka z každého záběru filmu Extáze. V duchu slov filmového historika Luboše Bartoška.
0: Dominující složkou filmu byl obraz a obrazová skladba. Machatý odvážně svěřil tento nesnadný úkol mladému, tehdy ani ne 25-letému, Janu Stalichovi. Není přehnané tvrzení, že měkká a svou světelností téměř plastická Stalichova kamera byla Machatého režii kongeniální a podstatnou měrou se podílela na úspěchu filmu. Stalich dovedl uplatnit smysl pro výtvarnost filmového obrazu.
1: Kdo ví, jak ta nádherná místa, kde film vznikal, zasáhla do života herců, kteří ve filmu hráli, ve filmové Evě či ve filmovém Adamovi. Oba, tedy Hedy Kieslerová, později Lamarová a Ari Bermok, si při natáčení, tak jak vzpomínal Jan Molnar, který se natáčení zúčastnil, velmi dobře rozuměli. To i přesto, že Hedy se vůbec netajila svým židovským původem a Ari Ber se už naopak už tehdy profiloval protižidovskými názory. Na výsledku filmu je ovšem jejich dobrá spolupráce znát. Ostatně nepotkali se poprvé. Před kamerou spolu vystupovali již v roce 1931 v německé filmové komedii Jeho veličenstvo krize. Hedy i Aribert byli v mnohem rozdílní a přece si svým způsobem blízcí, smyslem pro romantiku a také touhou po dobrodružství. Pocházeli z rozdílného prostředí. V literárně historické studii rozdílení válkou například také čteme.
0: Heda, přesným jménem Hedvig Eva Maria Kieslerová, pocházela z velmi bohaté rodiny, do které se narodila 9. listopadu 1913. Její otec, vídeňský ředitel banky a matka, úspěšná pianistka, připravili svému jedináčkovi krásné dětství v přepichu. Měla co si jen zamanula, už jako malá se věnovala tanci a divadlu. Později zcela propadla filmu.
1: Ve svých vzpomínkách o mnoho let později Hedy uvedla.
2: Jednoho dne mi matka slíbila za dobré chování dárek. A tím dárkem byla moje první návštěva kina. Nadšením jsem úplně ztratila řeč.
1: Byla rozhodnuta. Stane se filmovou hvězdou. Když se co by 16letá objeví ve svém prvním filmu, snímek se jmenuje Peníze na cestě, její nevšední krása publikum doslova ohromí. Jistý kritik napíše, že je nejkrásnější dívkou planety. Hedy jde za svým snem. Z Rakouska míří do Berlína. Filmuje, hraje divadlo. Po uvedení filmu Extáze, navzdory tomu, že snímek je některými odpůrci označen za pornografický, 18letá Heda se stává evropskou, ale i světovou hvězdou. Zatímco dobrodružství na ní teprve čekalo, její filmový partner a přítel Aribert Mock měl už velkou část dobrodružství za sebou. Citujeme z literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1932 měl už Aribert Mock za sebou pestrý život. Narodil se 3. srpna 1904 v Berlíně. Byl o 9 let starší než Hedy. Na rozdíl od ní vyrůstal spíše v drsném prostředí v rodině důstojníka. Po matce měl švédské kořeny. Byl předurčen pro vojenskou kariéru. Pamětníci na něj vzpomínali jako na nápadně hezkého, svalnatého, sportovně založeného mladíka. Aribert měl teprve 15, když se coby příslušník německého sboru dobrovolníků zúčastnil, bylo to 21. května 1921, bojových potyček o město St. Annaberg v Horním Slezsku. Mezi sebou bojovali Poláci žádající připojení k Polsku a Němci. Aribert pak vystudoval ekonomii a práva. Pak se vydal na cesty. V jednom ze svých pozdějších rozhovorů uvedl: byl jsem námořníkem, žil jsem 2 roky v Arktidě, byl jsem lovcem na Aljašce. Do Berlína se vrátí v roce 1929. Všimnou si ho filmaři. Svůj první film Volání severu, ve kterém hraje například také český režisér Josef Rovenský, Natáčí v roce 1929. V roce 1932 má za sebou již 9 celovečerních filmů.
1: Snímek Extáze získal postupně i rakouskou a francouzskou verzi. Pronikl do světa. Oba hlavní představitelé, Hedy a Aribert, se rozcházejí. Zatímco Aribert Mock pokračuje v kariéře v Německu a je ještě některými kritiky vnímán paradoxně jako levicový avantgardní herec, Hedy míří zcela jinam. Krásná, také ale mimořádně inteligentní herečka, o její pronikavé inteligenci až genialitě bude ještě řeč, nachází, jak si myslí, muže svého srdce. Je to Fritz Mandl, nebývale bohatý obchodník, jemu se také přezdívalo obchodník se smrtí. Obchodník, který navzdory svému židovskému původu zásobuje zbraněmi nejenom třeba španělského fašistického generála Franka, ale také italského dučeho Benita Mussoliniho. V literárně historické stati Rozdělení válkou můžeme číst.
0: Je pravdou, že Hedy milovala bohaté a mocné muže. Je možné, že se tak chtěla dostat dále, získat nové příležitosti. Tehdy ale působila velmi zamilovaně a prohlašovala, že s hraním končí. Její muž ji přivedl do nejvyšší společnosti. Zúčastnila se i setkání s Mussolinim. Ten přitom zavzpomínal s úsměvem na film Extáze a také na to, jak na nátlak Vatikánu měl zastavit distribuci snímku. Mussolini si nechal film dopravit do své římské vily Torlonia, film nezakázal a o hlavní představitelce se vyjádřil jako o mimořádně hezké ženě. Jednu věc si ale Mussolini a Hedy manžel neuvědomili. Ve chvílích, kdy s dalšími zbrojaři hovořili o nových typech zbraní, třeba i o námořních torpédech, krásnou Hedy tato tematika nejenom že nenudila, ale ledacos si z těchto debat odnesla, aby své poznatky později využila,

0: Otevřela jedny dveře a vběhla do jednoho z mnoha pokojíků. Tam už ale čekal zákazník. Protože se bála vyjít na chodbu, zachovala se opravdu profesionálně a zákazníkovi prý splnila jeho přání. O tom, zda za to dostala zaplaceno, však nemluvila. V každém případě v roce 1937 se dostala do Londýna. Tehdy tu pobýval spoluzakladatel proslulé americké filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. Tehdy 53letý rodák z Minska se pro svou společnost snažil získat některé vytipované herce ze zemí ohrožených Hitlerem. Sešel se i s Hedy, které nabídl standardní filmovou smlouvu. Hedy se s tím nespokojila. Zjistila si, kdy a kterou lodí se Mayer vrací do Spojených států. Na tu loď se nalodila, takže se opět dostala do Mayerovy blízkosti. Ten jí po ukončení plavby nabídl novou, již ale exkluzivní smlouvu. Také Hedě doporučil, aby si změnila jméno. Zrodila se tedy Hedy Lamarr. Inspirací se jí stala americká hvězda němé éry Barbara Lamarr.
1: Ve Spojených státech nastartovala další hvězdnou etapu. Ještě v 38. roce se objevil v hlavní roli filmu Alžír. Snímek ji opět rázem proslavil. Její fotografie jsou na předních stranách novin a časopisů. Jenomže se jí velmi dotýká osud její vlasti. Vnímá anexi jejího rodného Rakouska nacistickým Německem. Vnímá listopadové události 38. roku v Německu. Křišťálovou noc. Rozbitá okna židovských obchodů. Hořící synagogy. Její zabití a uvěznění židovští souvěrci. Kdo ví, jestli si právě v této smutné době vzpomene na kamaráda Ariberta. Jeho další osudy jsou popsány v literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: Od roku 1932, kdy natočil Extázi, až do roku 1940, stihne hrát v 16 celovečerních snímcích. Vystupuje i v několika experimentálních dokumentech, také v divadle. Na rozdíl od Hedy, která nacisty bytostně nenávidí, jeho oslovuje nacionální socialismus. Vystupuje i v propagandistických dokumentárních snímcích. Jedním z nich je film Věčný les, alegorie, kdy německý strom symbolizuje německého selského vojáka, přičemž agresivní cizinec tyto stromy chce zničit. Jde tu také o mystický vztah mezi stromem a přírodou. Film je zajímavý i tím, že uchoval autentický hlas Ariberta Moga, který je průvodcem snímku.
2: Meisterwerken grüßt und spricht der Wald als deutsches Angesicht, hoher Bild, hoher Meisterschaft. Für die Dome, die da ragen hoch wie deiner Stämme macht.
1: V roce 1940 natáčí Aribert Mog film Koncert na přání. Netuší, že je to jeho film poslední. Příběh německého důstojníka, který povinnost a službu vlasti staví nad slastí probuzené lásky. Je možné, že poselství tohoto filmu režiséra Eduarda von Barsodyho a Ariberta Moga inspirovalo. Jen co dokončil filmování, hlásí se ve svých 36 letech na frontu. Zařadí se mezi obrovskou masu téměř 4 milionů mužů, kteří 22. června 41. roku napadnou Sovětský svaz. Je docela možné, že i Aribert Mog byl přesvědčen o tom, že se dostane během pár týdnů do Moskvy, aby se pak s náležitou pompou vrátil, co by hrdina, do Berlína. A co se v této době odehrává okolo Mogovy někdejší filmové milenky z filmu Extáze Hedy Lamarrové? Ta si užívá hvězdnou slávu. To už se ale blíží chvíle, kdy Hedy dokáže světu, že je v ní mnohem více než jen výjimečná krása. Dne 7. prosince 41. roku napadnou japonská letadla Pearl Harbor. Prezident Franklin Roosevelt ohlašuje americký vstup do války.
0: Žádám kongres, aby okamžik nevyprovokovaného a hanebného útoku Japonska z neděle 7. prosince vyhlásil za začátek válečného stavu mezi Spojenými státy americkými a Japonským císařstvím.
1: Hedy Lamarrová patří od prvních chvil mezi ty filmové hvězdy, které se zapojí do válečného úsilí. Nabízí válečné dluhopisy. Šlo o systém dobrovolných půjček jednotlivců, díky nimž bylo možné okamžitě získat hotovost, třeba na nákup zbraní. Hedy sama prodala dluhopisy za 25 milionů dolarů a navštívila přitom 16 míst Spojených států. V roce 1942 založili přední filmové hvězdy hollywoodskou kantínu. Zábavní klub pro Američany, kteří se chystají do armády. Vše tu bylo zdarma, jídlo vařili hollywoodské hvězdy. Hedy obsluhovala, vařila, měla nádobí, líbala vojáky před odchodem do války. Později napsala:
3: všechen čas jsem trávila v kantýně, kde jsem tvrdě pracovala. Některé večery jsem se podepsala tolikrát, že jsem se bála, že mi upadne ruka. Ale nemohla jsem to těm mládencům odmítnout.
1: Přestože Hedy dostala z Rakouska do bezpečí svou matku, otec zemřel ještě ve 30. letech, stále s hrůzou sledovala, co se děje v Evropě. Až konečně přišla na nápad, který měl jednou proslavit více než všechny její filmy, včetně Extáze dohromady. Tehdy právě zuřila válka o Atlantik. Opět dejeme slovo literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: Německé ponorky si dali za cíl vyhladovět a izolovat britské ostrovy, a to především ničením obchodních lodí. Po vstupu Spojených států do války se těžiště německých akcí přesunulo blíže k americkému pobřeží. Původní počet ponorek na počátku války vzrostl na více než 300 těchto plavidel. V roce 1942 se Němcům téměř podařilo úplně přerušit zásobovací trasu, kterou americké lodě putovaly k britským ostrovům. V průběhu bitvy o Atlantik zahynulo 75 tisíc lidí a bylo zničeno přes 14 milionů tun potravin a výzbroje. Pro spojence se stalo úkolem číslo jedna vývoj modernějších torpéd, využití nového naváděcího systému, a to tak, aby nepřítel nemohl do navádění jakkoliv zasahovat. Stále chyběl systém, který by naváděl torpéda přesně na cíl, aniž by se to protivník včas dozvěděl.
1: Řešení, věřte nebo ne, měla v rukou filmová hvězda první velikosti Hedy Lamarová. Dostala totiž nápad, se kterým šla za Georgem Antailem. Kdo byl George Antail? Muž mnoha zájmů a schopností, americký avantgardní a experimentální hudební skladatel, také klavírista, spisovatel, vynálezce. Někteří lidé byli přesvědčeni i o jeho mystických schopnostech, zejména poté, co na začátku 40. let v jedné ze svých publikovaných statí přesně předpověděl průběh a konec druhé světové války. V roce 1943 mu bylo 43 let. Jeho nejslavnější skladba, Ballet Mechanique, nebyla určena pro lidské tanečníky, ale pro 16 mechanických klavírů, které hrály synchronně. Dejme opět slovo stati Rozdělení válkou.
0: Hedy si vybavila rozhovory, které vedl její první muž Fritz Mandl s dalšími zbrojaři a také třeba s Benitem Mussolinim. Často totiž diskutovali o možném vývoji řízených střel, včetně torpéd. Jenomže právě naváděcí systém pro torpéda, systém, který komunikuje pouze na jedné radiové frekvenci, mohl být snadno objeven a navíc ho nepřítel mohl i rušit. Hedu ale napadlo, a co když se bude při vysílání signálu využívat více zdánlivě nahodilých frekvencí, a to v přesně daném pořadí? Pro nepřítele bude pak takřka nemožné signál ovlivnit. Když s nápadem seznámila naprosto cíleně Antaila, ten si uvědomil, že přelaďovat rychle z jedné frekvence na druhou je možné dobře koordinovat, a sice stejně, jak to svého času udělal s automatizovanými klavíry ve skladbě Ballet Mechanique. Jinými slovy, do vysílače na lodi a stejně tak do přijímače na torpédu je třeba dát děrné pásky. Obě budou perforované naprosto shodně, a sice pomocí souborů náhodných čísel, které budou představovat tajnou instrukci pro přepínání komunikačních frekvencí. Pásky tedy budou identické a začnou se odvíjet ve stejném okamžiku, takže vysílač bude komunikovat s torpédem v dokonalé shodě.
1: Šlo tu vlastně o jistý druh šifry. Tento systém nebylo prakticky vůbec možné rušit. Poslední verze pracovala dokonce s 88 frekvencemi, což je mimochodem stejný počet jako počet kláves u klavíru. V době, kdy Hedy Lamarová horečně pracovala na svém vynálezu, který měl účinněji ničit německé ponorky, její filmový milenec filmu Extáze a Robert Mock byl už mrtvý. Při rychlém postupu Ukrajinou se ocitl, co by příslušník 9. pěšího pluku u řeky Desny v oblasti Smolenska. Možná mu tahle široká řeka, včetně hustě zalesněného okolí, připomněly slovenskou a podkarpatsko-ruskou krajinu, kde v roce 1932 natáčel Extázi. Pokud tu ale opravdu snil, bylo to naposledy. 2. října 1941 je Aribert Mok zabit při protiútoku Rudé armády. V nekrologu, který vyjde o 6 týdnů později, bude vyslovena soustrast jeho manželce Elizabeth a také malé dcerce Marlí. Aribert se už nikdy nedozví, že jeho poslední film Koncert na přání viděla jen za rok 1941 7,5 milionu říšských marek a uvidí ho 23 milionů platících diváků. A co se mezi tím děje s vynálezem Hedy Lamarrové, opět čteme ve stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1942 byl sice tajný komunikační systém patentován, ale poté, co informace pronikla do novin, projekt byl odmítnut. Jak Hedy Lamarrová bude později vzpomínat, vysocí generálové se nemohli smířit s myšlenkou, že by si největší zásluhu připsali filmová herečka a experimentální hudební skladatel. Hedy se vrací zpět k natáčení. Vznikají její další slavné filmy. V roce 1942 je to například White Cargo. Kritici jsou opět nadšeni, stejně jako publikum.
1: Hedy však čím dál více pociťuje ústup ze slávy. Stárne. Navštěvuje psychoterapeuta. V roce 1964 má za sebou 6 nevydařených manželství. Sama se stará o 3 děti. V roce 1966 je dokonce obviněna z krádeže v obchodě. Soudní proces trvá 6 dní a Hedy je nakonec osvobozena. Plynou roky, její zdraví se zhoršuje. Podstupuje plastické operace obličeje, které však přivodí další zdravotní komplikace. Je na dně. Pak se stane zázrak. Na svět přichází mobilní telefon. Opět citujeme ze stati Rozdělení válkou.
0: Telekomunikační firmy musely najít způsob, jak umožnit mobilům vzájemné komunikace, aniž by si mobily vzájemně rušily signál. Zvolený systém byl modifikací vynálezu přepínání frekvencí, vynálezu Hedy Lamarrové a George Antaila. Tento vynález přejali telekomunikační sítě pro systém Wi-Fi a pro mobilní telefony po celém světě. Hedy Lamarrová je opět slavná, také bohatá. V jejím rodném Rakousku je den jejího narození, tedy 9. listopad, dnem vynálezů. Svět už konečně oceňuje nejenom její krásu, ale hlavně její inteligenci a genialitu. Hedy dokonce získává přezdívku Matka moderní technologie. Umírá 19. ledna 2000, její 87 let. Svým dětem zanechá mnohamilionový majetek.
1: Popel Hedy Lamarrové nechali její děti rozptýlit, jak si přála ve vídeňském lese. V srdci nádherné přírody připomínající českou Šumavu. Tam, kde Hedy prožívala své krásné dětství. Symbolický hrob má na vídeňském centrálním hřbitově. V době mé návštěvy byl plný květin. Její někdejší filmový milenec Aribert Mok hrob nemá. Krásný muž s dobrodružnou povahou, který uvěřil Adolfu Hitlerovi, leží kdesi u ukrajinské řeky Desny. V kraji připomínající místa, kde vznikl film Extáze a kde byl on a s nimi Hedy ještě opojeně štěstím.
4: Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.
5: Co se skrývá pod pojmem inflace?
4: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
5: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
6: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
7: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšíří se taky okruh zranitelných domácností. V Polsku má vzniknout nová americká základna. České tenistky se ve finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy do Ostravy v Brně na kilometru 195. A zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a teploty do 23 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Doteď ji úřad určoval podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
9: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
7: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru o 2200 korun měsíčně. V Polsku má vzniknout nová americká vojenská základna až pro 5000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout. Zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
10: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Dosud neznámá hra Václava Havla nazvaná Varování zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení uvede Newyorské kulturní centrum. Jde o nedokončený rukopis s Havlovým alter egem Ferdinandem Vaňkem, který vznikl zřejmě v 70. letech. Text teď dopsal dramatik a režisér Jiří Havelka a do angličtiny přeložil Havlův dlouholetý překladatel Paul Wilson. Hru přečtou spisovatele Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus.
11: Sport. České tenistky se o titul v poháru Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou, která v semifinále porazila Itálii už po dvou hrách. Ve dvou setech zvítězila Kaleninová nad Grantovou i Svitolinová nad Pauliniovou. Finále v čínském Shenzhenu začne zítra v 11 hodin dopoledne našeho času. Vodní slalomářky Kateřina Beková, Olga Samková a Tereza Kneblová skončily v časovce kajak krosu na mistrovství Evropy ve druhé desítce pořadí a kvalifikovali se do večerních vyřazovacích jízd. O to samé usilovala mezi muži česká čtveřice Bárta, Heger, Krejčí a Novák. Podrobnosti přidá z Ivry Jan Suchan.
12: O 0,4 sekundy neuspěl jenom Heger, ostatní tři postoupili a Novák byl blízko medaily. Skončil čtvrtý 0,21 sekundy za třetím Španělem Ochou. Z titulu se raduje domácí De Gennaro. Naopak dva velcí favoriti z Velké Británie, Clark a Lever, vypadli po obrovských chybách. Z Ivry Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D52 u Pohořelic a nehoda na D1 v Brně. Na D52 z Pohořelic ve směru do Brna velmi opatrně na začátku dálnice. Na 26. kilometru máme hlášeno auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Mikulov. Na 195. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Kolona se táhne už ze 192. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru kolona pokračuje až na 22. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze levým pruhem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 1. kilometru. A na tahu 102 mezi Novým Knínem a Štěchovicemi opatrně u odbočky na Korkyni. Srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
14: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Počasí.
7: Zítra bude slunečno, na severovýchodě až oblačno a ráno ojedinělé mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty přes den 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a na Šumavě 17. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dobrý den. Dnes vám chceme představit poslední román světoznámého současného ruského prozaika Viktora Jerofejeva Gopnik veliký. Do důsledku přeloženo nejspíš Zmetek veliký. Protože si však autor přeje, aby v názvu zůstalo ruské slovo gopnik, vyskytující se i v české Wikipedii, jehož významu se ještě vrátíme přímo v textu, jeho přání jsme s jistým zdráháním vyhověli. Poučný a snad i příjemný poslech přeje Libor Dvořák.
8: Ex libris.
15: Když mě počátkem léta roku 2025 Viktor Jerofejev oslovil s prosbou, zda bych jeho nejnovější dílo, stejně jako četná předešlá, nepřeložil do češtiny, na vysvětlenou do mailu připojil větu. Je to celé o Putinovi a tak trochu i o mně. Což je hodně skromná charakteristika, protože nakonec se z románu vyklube autorovo osobní účtování s vlastním životem, podkreslené popisem epochy Zmetka velikého, která zatím vrcholí válkou na Ukrajině.
16: Zmetek veliký rozbombardoval mou knihu jako Ukrajinu. V skutku vzácná trefa. Celý svět přinutil žít podle svého diktátu. Bytí proměnil v nic. On sám neví, co to v něm je. Jeho obraz byl i bez tak impozantní. A najednou tu máš. Všechny své obavy sevřel v hrsti. Najednou byl odhodlán k čemukoliv. Všichni strnuli. Svobodný svět se zazmítal jako krysa v koutě. Zmetek veliký se z ničeho nic dožadoval, aby mu co by nevěrná děvka byla vrácena Ukrajina. Je to hrdina naší doby, hrdina Ruska, mistr světa. Hraje na klavír a taky hokej. Umí veřejně plakat, když ho lidé zvolí na další prezidentské období. Zmetek veliký je daň, již platíme za naši neduživou demokracii.
15: A jak je to s tím samotným názvem, na kterém autor trval?
16: Gopnik je nepřeložitelné ruské slovo. zhruba znamenající bezvýznamného pouličního výtržníčka a chuligánka. Prostě zmetka, který už z definice nemůže být veliký. Jenže jeden takový zmetek měl zatracenou kliku. Paradoxně se z Nýmanda stal velikánem a já žiju v jeho ruské říši už 20 let a celou tu dobu se snažím do seznamu světových verbálních internacionalismů prosadit slovo gopnik, které by se tak samo o sobě stalo překladem i přibližným výkladem. Všichni znají Sputnika, ať znají i gopnika.

0: jak se to má se vztahem Rusů k vojenství a válce, vysvětluje následující pasáž z knihy Gopník veliký.
1: Jako malý chlapec jsem velel přehlídkám na Rudém náměstí. Bylo to pro mě takové pokračování hry s cínovými vojáčky. Stojíme s tatínkem na tribuně vlevo od mauzolea, já s rudým praporkem na dřevěné hůlce. Na mauzoleu byl možná Stalin, ale toho jsem si nevšiml. Abychom se dostali až na Rudé náměstí, museli jsme projít několika zátarasy z nákladních aut, kde tatínek milicionářům ukázal své doklady a pozvánku. Tím vším jsme prošli poměrně snadno, bez jakýchkoliv bezpečnostních rámů. A už stoupáme po dlážděném svahu od Alexandrovského parku rovnou na náměstí. Větřík běží spoza brány, rozlévá se čistě a zvonivě celou Moskvou. Hlas ulic už zvučně zní, dobré ráno, milé město, srdce zlaté, jasný dni. Z té slavné písně se mi po zádech rozlévá životadárné mravenčení. Na tribuně tatínek nasadil svůj nádherný, soustředěný úsměv a všem tiskne ruku. Na přehlídku z domova skoro vždycky vyrážíme se zpožděním, ale zatím se ani jednou nestalo, že bychom ji nestihli včas. Stojím na tribuně v šedém kabátě a baretu, velím přehlídce. Tohle je Matrix mého života. Přede mnou defilují maršálové na cválajících koních. Ti maršálové mi salutují. Koně serou. Pak dunivým krokem přechází pěší vojsko. Za ním se valí benzínem páchnoucí kaťuše. Mávám na ně praporkem. Velím přehlídce. Tatínek stojí po celou tu dobu tiše a klidně s rukou položenou na mém rameni. Přehlídka končí, začíná průvod pracujících a my s tatínkem se hned vytrácíme domů. Záplavy umělých kytek nás nezajímají. Já mám rád vojáčky, ne dav.
0: Jako mnozí ruští intelektuálové zamýšlí se i Jerofejev nad tím, proč je kult násilí a ruské nadřazenosti málem nadevším na světě tak silný, že v dobách, jako je Stalinova či aktuálně Putinova, se mění přímo v ideologii, již musí respektovat všichni. Jak ti, kdož jí upřímně věří a společně se svými vůdci vyznávají, tak ti, kdož jí stejně upřímně nenávidí. A proč to všechno?
1: Moskva se nestala třetím Římem, ale druhou Zlatou hordou. Kruté a nelítostné tatarsko-mongolské jho, které spočívalo především v tupení ruského národa i jeho knížat, a v nelidském zacházení se zajatkyněmi dolehlo na všechna středověká ruská knížectví. Výsledek byl ten, že moskevská knížata, která se změnila ve vylekané vazaly Zlaté hordy, se z části, řečeno moderním jazykem, stala kolaboranty a nakazila se zvyklostmi svých pánů. Moskevská říše se sice nakonec přímého jha zbavila, ale zcela prosákla hrůzovládou hordy. Takže se stala následnicí praxe absolutní moci jednoho člověka a do života prosadila obludný vztah ke všem svým poddaným. Bojary počínaje a čeledí konče. Láska a oddanost vůči panovníkovi se proměnily v jediný sociální výtah v zemi, ale ani tyto vlastnosti vás nemusely vždy ochránit před mučivou smrtí na popravišti. Všudy přítomná krutost vedla ke zrodu opovržlivého vztahu jak k cizím, tak i k vlastnímu životu a vytvořila reálný základ osobní i veřejné existence jakožto zábavy. Někdo jen tak pro nic za nic deptá vás, vy zase deptáte jeho, a všechno se promísí do podoby takové špásovné hry.
0: No prosím, a právě takováto špásovná hra se stala základem každodenní ruské životní praxe.
1: No počkat, řeknete možná, Ale to byl přece Západ, který svými brutálními, neslýchanými sankcemi vnutil Rusům přetěžký život. Zvyšování cen, nedostatek cukru či omezení cest do zahraničí. Jenže na tohle všechno obyčejný člověk zvysoka kašle. Obyčejný člověk sází na jaře brambory a zelí a taky rajčata a okurky. Většina Rusů nemá cestovní pas a v životě neviděla dolar nebo euro. Ruský lid, naložený vláku věčné trpělivosti a mimořádné výdrže, věří ve svou výjimečnost a ve svém podvědomí hýčká představu Moskvy jakožto třetího Říma. Jinou částí apokalypsy je boj světlých sil Ukrajiny a Západu s temnými silami ruského světa. Všichni na Západě jsou bez sebe z poprav v Buče a téměř úplné zkázy Mariupolu. To milé přístavní město si moc dobře pamatuju. Dívat se na jeho trosky je pro mě nesnesitelné.

0: Je samozřejmé, že právě proradný ruský vpád na dříve zdůrazňovaně bratrskou Ukrajinu se stal hlavním popudem pro Jerofejevovu celoživotní bilanci, pevně se snoubící s osudy rodičů, s osudy rodné země i s osudy jejich především autoritářských vládců. Mezi nimiž je bílou vránou jedině Michail Gorbačov. Důležitý je pro něj i postoj Západu k postsovětskému Rusku. Toho Západu, který díky diplomatické kariéře svého otce Viktor už od mládí tak dobře zná.
1: Západ sehrál v tomhle válečném příběhu dvojakou roli. Příliš dlouho všechno protahoval a svůj definitivní názor na Ukrajinu a její přítomnost v Evropě na dlouhá léta odkládal. Vypadalo to hnusně. Metafyzické hodnoty se v Evropě z růdné podoby dopracovaly už dlouho před touto válkou. Jen si vzpomeňme na západní maoisty s odznáčky s předsedou Maem na hrudi. Ti byli přesvědčení, že Čína je mimořádná civilizace, kde je myslitelná kulturní revoluce, podřezávání inteligence, fyzická likvidace prostitutek a nelítostný boj s hlavními nepřáteli zemědělských kultur, vrabci. Nebo takové okouzlení Kubou. To zatím ještě ani definitivně nevymizelo. Kolik mladých lidí doposud nosí bundy s Che Guevarou na hrudi? A přitom to byl naprosto reálný, maniakální vrah se zálibou v mučení a zabíjení. Kdežto Ukrajina? To není Che Guevara. Pro Západ byla nezajímavá. Vadila mu v navazování obchodních kontaktů s Ruskem.
0: Západ se vzpamatoval až ve chvíli, kdy Rusko začalo Ukrajinu soustavně ničit.
1: Až v tomto okamžiku si západní civilizace vzpomněla na lidská práva i základní lidské hodnoty a probudila se. Říká se, že ve vztahu k ruskému vpádu na Ukrajinu je Západ jednotný. Pak je ale zajímavé, proč Rusko bombarduje celou zemi, ale šetří za Karpatsko, kde žije významná maďarská menšina. Není to náhodou proto, že Orbán s Moskvou udržuje zvláštní vztahy? Jednota Západu je ještě křehčí než ruská ekonomika postižená sankcemi. My všichni budeme nuceni přežívat ve velmi podivném, zištném a zbabělém evropském světě. Kdežto Rusko si prostě nakope brambory.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Konfrontace postsovětského Ruska se Sovětským svazem na jedné straně a se Západem na straně druhé je bílou nití vinoucí se celým románem Viktora Jerofejeva Gopnik veliký. Když přišla perestrojka a krátce na to i konec bolševického státu, Jerofejev jistě věřil v daleko příznivější pokračování nejnovějších ruských dějin, než jakého se nakonec dočkal.
1: Vlastně jsem také byl bezděčným svědkem posledních minut Sovětského svazu. 25. prosince 1991 jsem večeřel u své americké kamarádky Najny ve slavném domě na nábřeží řeky Moskvy, kdysi vybudovaném pro stalinské ministry a další sovětské panstvo přímo naproti Kremlu. Už ani nevím, jak přesně se to stalo, ale vysoukali jsme se s Najnou spod plédu a přitiskli nosy k oknímu sklu. Někdy kolem 7:45 jsem spatřil, jak obrovitý rudý prapor nad senátním palácem Kremlu klesá dolů. Pro velmoc v tom bylo cosi ponižujícího. Jakoby opravdu, kdo si stahoval kalhoty. A v zápětí už vzhůru vystoupal nový, tříbarevný. Antibolševický symbol demokracie, pod nímž za občanské války s Leninovým režimem bojovala Bílá armáda. Bylo to jako šílený sen, jako ohňostroj nadějí. Člověk začínal mít pocit, jako by se tahle země opravdu stávala jeho rodnou vlastí, kterou je konečně možné obejmout. A co se odehrávalo v Kremlu po spuštění rudého sovětského praporu? Gorbačov předal ministru obrany jaderný kufřík a s pěti nejbližšími spolupracovníky odešel povečeřet do ořechové jídelny. Jiné loučení s ním se nekonalo.

0: Nejspletitější ve velmi bohatých Viktorových osudech byl jeho vztah s matkou. Tato krásná, vzdělaná a citlivá žena měla o literatuře a kunštu vůbec docela jiné představy než její neskrotný synek z pověstí literárního skandalisty. Až do její smrti a ve Viktorově případě i dál, tím neuvěřitelně trpěli oba. Otce měl Viktor jistě rád a respektoval ho, ale maminku miloval.
1: Maminka se panicky bála, abych taky neemigroval. Už odpradávna vyprávěla hrůzy plné historky o ruské emigraci. V její interpretaci emigranti výhradně hladověli, upíjeli se, zoufali si, poníženě se doprošovali, aby se směli vrátit do vlasti, anebo se dokonce věšeli a stříleli. V nejlepším případě se z bělogvardějských plukovníků stávali noční taxikáři, z hraběnek služky a z kněžen prostitutky. Nakonec se ale i oni, podobně jako všichni ostatní, věšeli nebo stříleli. Můj antisovětismus začínal názornými příklady. Takovým příkladem číslo 1 byla maminka sama, která se pro Paříž nadchla na celý život. Francouze považovala za vyšší rasu. Byla ochotna si z nich brát příklad absolutně ve všem, v oblékání, jídle i chování. Na dálku měla moc ráda i Rusko a říkala, že zejména v provinčním světě tam žije spousta čistých a báječných lidí. Když ale k nám do Moskvy z Tambova přijel její vzdálený bratranec Gelia v černém obleku, šedivé košili a s vlasy s česanými dozadu, zachovala se vůči němu dosti skepticky.
0: Mimochodem, takovým názorným příkladem byl i Viktorův otec, který pracoval pro Sovětský svaz, ale v duchu taky zbožňoval Francii, i když ne tak nahlas jako maminka.
1: My dva s maminkou jsme se hádali až do ochraptění. Maminka z mých próz přímo šílela. Celá se třásla. Byla přesvědčena, že své povídky píšu proti ní osobně. Její názor na mou prózu byl stejně příkrý jako názor mých nesčetných nepřátel. Ti mě za můj zločin, absenci talentu, odsuzovali k smrti, zastřelili a zahrabali do hrobu. Jenže neuplynul ani měsíc, oni mě exhumovali, znovu prohlásili za naprostého ignoranta bez špetky nadání, zastřelili a znovu zahrabali. Maminka společně s mými nepřáteli měla za to, že protože nemám talent, píšu jen proto, abych vyvolával skandály. Jak můžete překládat takový hnus? Ptala se mé věrné německé překladatelky Beaty. Jak se můžeš stýkat s někým tak hrozným? Ptala se maminka mé mladší sestry O. Neměla tušení, co sestra vyvede po její smrti, že začne adorovat pornografii. Nakonec se k mé tvorbě vyjádřila s naprostou určitostí. Mám ráda tvé rané prózy, ale mami, vykřikl jsem, přece nemůžu celý život psát rané prózy. Téma mé literární nepřijatelnosti se proměnilo ve velmi ošklivou nemoc.
0: Ale vraťme se k dalšímu protagonistovi románu Gopnik veliký. Tohle je úplný závěr knihy, pojednaný v duchu fantasmagorické vize, což je metoda autorovi románu nadevše blízká.
1: Do sálu se vřítil křičící gopník veliký, obnažený do půl těla a s jaderným kufříkem v ruce. Tak nám ten podraz vyšel, chechtá se na celé kolo. Pak zvážní. Nařizuji! Všichni přítomní na něj třeští oči. Zničme nepřátele! S Bohem především tobě, Londýne! Další cíl? Washington! Další cíl? Paříž! Další cíl? Berlín! No a pak takové ty Varšavy a tak. A následuje rozkaz pal! Tak tohle je reálné. Komicky dupne nožkou. Ticho. Jak to, že nekřičíte hurá? Ticho. Vítězství je naše. Západní svět byl zcela zničen. Hurá! Mlčení.
0: Nakonec dejme slovo samotnému autorovi. Jak toto své dílo vnímá on?
2: No, вот посмотрите, вообще весь роман это полёт мухи.
1: Celý ten román, to je vlastně let mouchy. Ta má zvláštní oko, vidící všechno naráz, a z onoho naráz se rodí vidiny, počínaje děsivou kapitolou první s mrtvým dítětem a konče stejně děsivou kapitolou poslední, pojednávající o zničení Západu. A protože ty vidiny se odehrávají v prázdné místnosti, které říkáme román, můžeme je chápat i jako varování, i jako fatalismus. Podle mě stojí dnešní Západ na velmi vratkých nohou. V Berlíně od neděle do neděle vyzvání zvon s malými zvonky a volá věřící do chrámu. Evropan tam přijde jednou, když se žení nebo vdává, jinak tam za něj přijdou jiní. To když se narodí nebo když umře. Jakmile se zmíníte o Bohu, lidi zaskočíte tak, že oni spustí o nějakých děvkách. A najednou je tu jiná civilizace, islámská, která denně koná několik namázů, modliteb, ne ve jménu své duše, ale ve jménu té civilizace. A to jsou dvě různé věci.
0: V dnešním pořadu Ex Libris jsme si představili nejnovější román Viktora Jerofejeva Gopník veliký. Dramaturgický dohled měla Naďa Reviláková, o kvalitní zvuk se postarali David Čindelář a David Dibelka. Citace četl Ivo Tajmr. Pořad připravil, provázel vás jím a další příjemný poslech stanice Český rozhlas Plus přeje Libor Dvořák.
3: Velký teror. Největší státní masakr v době míru v Evropě. Sovětský diktátor Stalin osobně řídil likvidaci 750 tisíc lidí. Co se ve 30. letech minulého století v Sovětském svazu stalo, to si poslechněte v sérii Historie Plus. Na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.
4: Hodinu 30 minut. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
5: Statisíce lidí ve francouzské metropole vítali papeže před odpolední venkovní mší. Lev 14. projel v papamobilu mezi davy pařížskou třídou Champs-Élysées k náměstí Concorde. Na mši, která začala po 15. hodině, se registrovalo víc než 600 tisíc lidí. Píše to agentura AP. Večer čeká papeže modlitba na Mariánském poutním místě v Lourdech na jihu Francie. Provoz vlaků na koridoru mezi Děčínem a státní hranicí s Německem je zastavený. V úseku odpoledne vykolejil vagon nákladního vlaku, informoval o tom mluvčí zprávy železnic David Kabele. Náhradní doprava podle Českých drah není zavedená. Přímo v Děčíně můžou ale lidi využít městskou hromadnou dopravu. Omezení podle národního dopravce potrvá asi do 7 hodin večer. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to server i rozhlas. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale jasné proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nějak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek mu dál důvěřuje. A počet obětí pátečního výbuchu a následného zřícení budovy v centru řeckých Athén se zvýšil na 6. Dnes o tom informoval představitel řeckých hasičů. Další 3 lidi jsou zranění. Poškozená jsou také okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu.
3: Sport.
5: Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího. V pátečním utkání 4. kola proti Spartě podle komise nezabránil střetu se sudím a ohrozil jeho zdraví. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faul na třineckého Jakuba Galvase 1 utkání a zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 v Brně a také na pražském okruhu u Chrášťan. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy se brzdí za sjezdem na Mikulov na 194. kilometru. Pomaleji se jede až na 196. kilometr. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na pražském okruhu směrem na D1 pracují v omezení za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru. Projíždí se tam jenom levým pruhem. Kolony se táhnou už z okruhu z 23. kilometru a také na příjezdu po D5 z Plzně z 1. kilometru. V Praze ve Spořilovské se za sjezdem z Brněnské srazilo nákladní auto s osobním. Je to bez kolony, tak opatrně projíždějte. A v Chrudimi na Masarykovo náměstí řeší nehodu v kruhovém objezdu. Srazila se tam 2 osobní auta a je tam obtížnější průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Babišova vláda předloží sněmovně návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Zásadní úsporu koaliční jednání z minulých dní tedy nepřinesla. Jak kriticky se máme na ten návrh dívat, když jej vláda označuje jako nutnou podmínku pro pokračování výstavby klíčové infrastruktury a také zachování budoucího ekonomického růstu? Budu se na to ptát předsedy Národní rozpočtové rady, která jako nezávislý orgán připomínkuje fiskální politiky vlád. Ve studiu je se mnou Mojmír Hampl. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání po čase.
7: Řeč bude nejen o tomto konkrétním návrhu, ale především o tom, jak se změnil český přístup k veřejným financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
7: Konečně známe finální podobu vládního rozpočtu na příští rok a schodek se snížil oproti tomu původnímu jen kosmeticky o 3 miliardy korun. Do sněmovny tak zamíří návrh, ve kterém vláda počítá s tím, že skončíme v mínusu 386 miliard korun.
9: Ten návrh, jak jsme avizovali, je absolutně proinvestiční a hlavně respektuje naše priority.
7: Obhajuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO druhý nejvyšší schodek v české historii. Hůře státní kasa totiž skončila jen v covidovém roce 2021. Vláda, která v posledních týdnech stále častěji mluví o krizovém období, chce pomocí investic udržet vysoký ekonomický růst, který by podle ní měl tyto schodky nejen zaplatit, ale také obhájit.
9: My jsme se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice, do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale hlavně do lidí.
7: To podle premiéra představuje například růst platů ve veřejné sféře o 5-9%, nárůst počtu vojáků, policistů i hasičů, ale také třeba mimořádný jednorázový příspěvek penzistům ve výši 2000 korun. Hledání úspor v koalici tedy srazilo schodek jen o 3 miliardy.
10: Ty změny na výdajové strany zahrnují zejména zvýšení u důchodu, a to o 4 miliardy nebo více prostředků pro školství, celkem 2,9 miliardy. Naproti tomu jsou úspory, například v oblasti výdajů na IT služby státu ve výši 1,4 miliardy a dále zejména na rozpočtování příjmů z emisních povolenek v celkové výši 7,8 miliardy korun, které v původní verzi rozpočtu být nemohly.
7: Právě příjmy rozpočtu se oproti srpnovému návrhu zvýšily, ale i z těch nakonec vláda utratí 6 a jen ty 3 zmíněné miliardy sníží schodek. Vládní politici ale slibují, že připraví takové legislativní změny, které jim už v roce 2027 zaručí úspory ve výši 20 miliard. Opozice podle očekávání návrh kritizuje.
11: Tohle je plně jejich odpovědnost. A tady se ukazuje, že se vydávají opravdu do dalších močálů rozpočtové neodpovědnosti.
12: Je ekonomickým a politickým zločinem na občanech této země. Deficit téměř 400 miliard korun, druhý nejvyšší v historii naší země.
7: A dokonce tvrdí, že ani tento návrh se vládě nepodaří dodržet.
12: Třeba říct, že ten rozpočet ani není poctivý. Paní ministryně Schillerová vždycky kritizovala za té předchozí vlády ty domnělé triky a fígle, kterých se měl dopouštět ministr Stanjura. No a bohužel paní ministryně se těch triků a fíglů dopouští rovněž.
7: Třeba právě poslanec Starostů a nezávislých Jan Papajonovský upozorňuje na to, že ministryně už využívá vládou změněná rozpočtová pravidla a takzvané únikové doložky, protože nevykazuje do schodku prostředky na výstavbu dukovanských jaderných bloků. Pokud by se tyto prostředky, které si stát také půjčí, započítaly do schodku rozpočtu, tak by se blížil tomu rekordnímu z roku 2021, který byl téměř 420 miliard korun. A ještě dodám, že přes 300 miliard korun se deficit vyšplhal v české historii ještě v letech 2020 a 2022 a tuto hranici také překročíme letos. V době před pandemií hospodařilo totiž Česko s výrazně nižšími deficity a do roku 2020 překročil schodek rozpočtu 100 miliardovou hranici jen 5x.
13: Mojmír Hample, já vím, že vy ta nominální čísla nemáte v Národní rozpočtové radě rádi, takže použiju tedy vaši metodiku a řekněme, že rozpočet bude mít schodek ve výši 3,5% HDP. Co vám to o tom rozpočtu, o tom návrhu říká?
14: To, co jsme do určité míry očekávali, ale jenom do určité míry. Myslím, že nás to překvapilo, to číslo, i nás, kteří jsme sledovali ty diskuze, počítali si jednotlivé výdaje a uměli si udělat hrubou představu, jak to bude vypadat. Tak i nás to vlastně překvapilo mírně v tom, jak moc je ten rozpočet expanzivní. Mm-hmm. Expanzivní v časech, které zatím říkám, jsou relativně klidné, jakkoliv se to samozřejmě může zhoršit. Proto říkáme velmi jasně, že takovéhle navýšení schodku vlastně od roku 25 do roku 27, takováhle expanze nemá žádné rozumné srovnání v moderní historii České republiky.
13: No představuje to celý
14: myslím, v nekrizových časech.
13: Ano,
14: nekrizových
13: představuje
14: časech.
13: To celý 1% bod, a vláda to ale obhajuje. Říká, podporujeme hospodářský růst, potřebovali jsme konsolidovat deficitní zdravotní systém, dobudování klíčové infrastruktury. Proč to není obhajitelné za těchto podmínek, kdy vláda říká, my musíme zaplatit něco, a například ministryně financí Alena Schillerová upozorňuje, že kdyby musela zakonzervovat stavby, že by to byly další obrovské náklady a další ztráty, proto je lepší si raději půjčit na ty stavby a raději ty stavby dokončit a mít z nich v budoucnu zisk. To logiku dává.
14: Nejde jen o stavby. V každém případě prostě vláda říká, chceme hodně utrácet, máme hodně priorit a nemáme na to peníze. Jediný způsob, jak jsme připraveni to řešit, je mimořádně rychlé navyšování dluhu. a to vlastně v tom rozpočtu odraženo je. Takže v tom bych řekl, že ten rozpočet skutečně, tak jako každý rozpočet, odráží věrně ten způsob vládnutí. Pokud jde čistě o dopravní infrastrukturu, kterou vy tady máte rád, diskutujete ji často, tak připomínám, že ty výdaje na dopravní infrastrukturu nejsou v poměru k HDP nějak výrazně vyšší, než byly v loňském roce, to za prvé. A za druhé, připomínám po několikáté, a řeknu to s dovolením i tady, že s žádnými multiplikačními efekty těchto investic na růst HDP sama vláda ve svém klíčovém dokumentu, který se jmenuje fiskálně strukturální plán, nepočítá. Nejsou tam multiplikátory, které jsou pod jedničkou, to znamená, nepřinesou ani tu jednu dodatečnou korunu HDP. Tak toto vláda schválila, tak toto poslala do Bruselu, tak to na to komise dala palec, tak toto budou schvalovat ministři financí v EU. Do roku 2030 se tam s žádným nárůstem HDP nějakým mimořádným nepočítá, pořád jsme tam okolo dvojky a ty investice v průměru se drží zhruba na těch úrovních, jak jsme je znali v minulosti, jenom se mění jejich struktura, trochu více investic v obraně.
13: Jenom pro přesnost, já doplním, že raději než dopravní stavby mám vzdělávání, protože už mnoho ekonomů mi zde řeklo, že dopravní stavby nepřinesou tolik, jako když budeme dostatečně vzdělaná společnost.
14: A vidíte, jak je pak zrádné to slovo investice nebo kapitálové výdaje ve veřejném sektoru, protože jedním z největších investičních výdajů třeba v letošním roce, který ministerstvo financí celkem bezelstně přiznává v pokladním plnění rozpočtu, je nákup nové budovy pro finanční správu za 2 miliardy korun. Od firmy pana Pražáka. Nevěřím, že někdo z vašich diváků bude mít pocit, že to je ta produktivní investice, která se vrátí. Je potřeba prostě rozumět tomu, že v účetnictví státu tou investicí je cokoliv hmotného na 40 tisíc, cokoliv nehmotného na 60 tisíc, ať je to cokoliv. Jo. Mm-hmm. A dokud si neuděláme představu o tom, co je vevnitř, tak je velmi těžké dělat silácká prohlášení, jak se co okotí takzvaně a co přinese, jaké dodatečné zhodnocení. Tím spíš, že když mluvíte o vzdělávání, tak tam velká část těch výdajů se vlastně ani jako investice nevykazuje. Jsou to prostě běžné výdaje. Třeba platy pedagogů, to není investiční výdaj, je to prostě běžný výdaj. Tak je to prostě komplikovanější a já jsem už trochu alergický na to, jak v té politické debatě se začalo totálně zneužívat slovo investice, protože když chcete říct, že někam chcete dát peníze, byť na dluh, no tak to označíte jako investici, dokonce jako nezbytnou investici a tím, jako kdyby máte vyřízenou celou tu politickou stránku, řeknete, tak o tom už se přece nepovedou debaty. To je absolutně chybný a já bych řekl pro veřejné finance zničující přístup k definici slova investice.
13: Vláda ten podrobný rozpočet, respektive ministerstvo financí, ještě dolaďuje, bude v závěrem září znám. Ale slyšeli jsme od opozice, že ani tento rozpočet není, dejme tomu, transparentní a průhledný. Například upozorňuje na to, že už využívá vláda únikové doložky a že 30 miliard má

0: a pravidla umožňují vládě těch 30 miliard do toho hotovostního salda skutečně nezapočítat. A samozřejmě platí, že všechny prostředky, které si stát půjčí na dluh, tak prostě zvýší dluhovou kvótu. To, že nebudou vidět v hotovostním saldu, nic nemění na té hodině pravdy, která se jmenuje veřejný dluh. A ten bude, a to jsme řekli taky jasně, v tomto rozpočtovém výhledu, který vláda má, určitě postupně, byť po malých krocích, bude narůstat. Není absolutně představitelné za nás, že by nás čekalo cokoliv jiného než léta postupného zvyšování dluhu na další a další rekordní úrovně z toho rekordního roku 25. Ale já bych neřekl, že tohle je úplně to nejpodstatnější, protože shodou okolností Dukovany je jediná z těch investic, které se skutečně chovají jako investice. Proto měli výjimku i z maastrichtského salda v minulosti, že se do něj nezapočítávali, protože zrovna u těch Dukovan se skutečně počítá s tím, že všechny prostředky, které tam stát poskytne tou návratnou finanční výpomocí, se opravdu reálně vrátí z produkce a prodeje elektrické energie. Ale to u jiných investic, o kterých se bavíme, neplatí. Takže tohle nás asi netrápí tak moc, jako spíš ten trend a to tempo expanze, které podle nás naprosto neodpovídá té fázi hospodářského cyklu, ve které jsme.
1: Vláda také slibuje oproti tomu návrhu, který teď sestavila, že už v roce 2027 provede takové zákonné změny, aby se jí podařilo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. Protože právě bez změny legislativy nemůže dělat tak velké úspory. Ze zákona ty výdaje představují zhruba 97% rozpočtu. Vláda těch 20 miliard chce získat i změnou rozpočtového určení daní a chce je vytáhnout třeba z pražské pokladny, což mimochodem v našem vysílání naznačil poslanec za hnutí. Ano, Patrik Pařeb.
2: Vidíme velké přebytky v především těch krajů a jejich neinvestování. Například Praha dostává stejně jako kraj, ale o celé zdravotnictví pražské se stará stát. To stejné doprava, především to také řeší, že se do okolo Prahy. Takže je to opravdu potřeba zrevidovat a podívat se na to tak, aby se ty peníze zase vrátily do toho státního rozpočtu, protože ten je potřebuje.
1: Vláda chce ale také například daní hazard, takzvané investiční byty nebo třeba návykové látky, jako je kratom či nikotin. Míre Hample, dává vám smysl ta zmíněná změna rozpočtového určení daní, protože my zde vidíme už několik měsíců, ne-li let, střed o tom, že vlády hospodaří
0: léta,
1: špatně se
0: léta.
1: Hospodaří špatně se schodky, kdežto obce hospodaří správně s nějakým přebytkem. A Praha, přiznejme si to, je extrém, má opravdu vysoké přebytky na svých rozpočtech, ale čekají také vysoké náklady, což pražští politici zároveň říkají.
0: Debata o tom, jak dělit to daňové břemeno, je určitě správná a víte, že my jsme ji podporovali dlouho, mnoho let, protože zhruba od roku 2015 platí, že žijeme v tom speciálním světě, kdy vlády se postupem času více a více zadlužují a místní vlády, to znamená obce a kraje, zvyšují své přebytky. Ani jedna část těch veřejných financí se vlastně nechová z tohoto pohledu nějak rozumně, přiměřeně a uměřeně a myslíme si, že je to dáno tím, jak se daně dělí tím rozpočtovým určením daní. Takže je to určitě rozumná úvaha. Já jenom upozorňuji, že neplatí, že když se ty přebytky obcí a krajů sníží a o ně zvýší své příjmy státní rozpočet, takže se něco změní na tom celkovém saldu. Protože to celkové saldo je saldo veřejných financí, včetně hospodaření obcí a krajů. Je to jenom operace s nulovým součtem a na to celkové saldo, i kdybyste všechny ty zůstatky vzal a dali státu, tak to nebude znamenat
1: politicky
0: nic.
1: Politicky vám to vysvětlím. Nebude na té vládě tak ošklivý, černý
0: to hotovostní
1: obrázek.
0: Možná v jednom roce nebudete mít to hotovostní saldo tak velké, ale prostě nás, vy to říkáte správně, zajímá ta relativní hodnota salda maastrichtského k HDP, to, kde se bavíme o těch 3,5, respektive my myslíme, že to bude spíš víc, 3,7. A na tom se touhle operací nezmění vůbec nic.
1: No, my máme nová pravidla, naše národní. Byla změněna i přes veto prezidenta, přes odpor senátu, sněmovna a koalice je prohlasovala. Splňujete návrh rozpočtu ta nová pravidla? Už je to všecko v souladu se zákonem?
0: No, vláda v tuto chvíli nevyužívá ty velmi extravagantní únikové doložky, které tam jsou.
1: Jakože často mluví o krizi, že už by se připravoval na to, že...
0: Je tam ta extrémní úniková doložka, která se týká dopravní infrastruktury ve velkém a možnosti vlády zvýšit jenom svým exekutivním rozhodnutím výdaje o 10%. To vláda v tuto chvíli nevyužívá, protože využívá něco jiného, výjimku, kterou jí poskytuje Evropská unie. Je to takzvaná Evropská uniková výjimka na obranu, kterou máme aktivovánu do roku 28 a vláda ji využívá v maximální možné míře. Já osobně si myslím, a je to naše silné podezření nebo dojem, že ty únikové doložky budou potřeba pro sestavování rozpočtu v příštích letech. Tak jsme to taky říkali zákonodárcům, že v zásadě to cítíme tak, že bez těch národních únikových doložek bude velmi obtížné sestavovat pro tuto vládu rozpočty v těch letech 28-29, zejména když se bude takhle šlapat na plyn.
1: Říká Mojmír Hampl, který zůstává i nadále naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy také sledujete trendy a ty vás znervózňují a politici se rádi a často porovnávají se svými předchůdci, tak to zkusíme udělat prostřednictvím čísel. Předchozí vláda přispěla k růstu státního dluhu za 4 roky schodkem v souhrnné výši 1,2 bilionu korun.
0: Nevím, proč si všichni zamilovali to absolutní číslo, ale...
1: Ano, je to tak a to můžeme zase té vládě odpustit to, že 40 miliard, pokud se nepletu, přepadlo do rozpočtu, který máme v letošním roce a je tam zase nějaký bonus. Ale zhruba 1,2. Pokud tato vláda dodrží ten svůj plán a ten plán, který je dost ambiciózní, který říká, že budeme v roce 28 a 29 výrazně škrtat ve schodku státního rozpočtu a bude to o stovky miliard, tak na konci jeho mandátu budeme dlužit o dalších 1,3 bilionu více. A to tedy v případě, že ještě nevyužije to, o čem jsme mluvili, ty únikové doložky, které můžou ten dluh nafouknout o dalších stovky miliard. Ano. Na konci funkčního období, když to bude dobré, budeme dlužit něco málo přes 5 bilionů korun. Stále, ale máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. My jsme slyšeli premiéra Babiše, že se vydáváme polskou cestou. Připomenu, že Polsku v tomto týdnu klesl rating na A3. Premiér Babiš a také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říkal a reagoval na to, my s ratingovými agenturami mluvíme a všecko je v pořádku, nám něco takového nehrozí.
4: Strategie, já jsem s nima seděl a vysvětloval jsem jim to, že mluvím těm agenturám, se vyjádřili tak, že máme stabilní výhled, to znamená v rámci zemí Evropy, na tom vůbec nejsme špatně, jsme na tom velmi dobře a znovu uvědomme si, co se odehrává kolem nás. Jak jsou na tom ty ostatní země? Myslíte, že oni nezvyšují zadlužení? Myslíte si, že oni tam neřeší stejné problémy?
1: Vy před tou polskou cestou dlouhodobě varujete. Co je na ní tak špatného? Pojďme to připomenout.
0: Polsko se dostává s ratingem na úroveň, kterou měl naposled v roce 2002, ještě před vstupem do Evropské unie. To opravdu skok dolů.
1: A my máme aktuálně lepší rating než Francie.
0: Ano, tím hůř pro Francii, řekl bych. A je to dáno právě tím, že ratingová agentura Moody's považuje hospodaření Polska za naprosto neudržitelné. Jestli to je ta polská cesta, kterou máme jít, tak já před ní velmi varuji, protože to je cesta, která bude znamenat jenom nutnost mnohem brutálnější konsolidace v budoucnu a bude znamenat problémy, kterými žijí jiné evropské země a kterým bychom se mohli vyhnout, kdybychom se drželi té uměřenosti, která byla pro Česko vždycky typická. Myslím, že tohle opravdu může být velmi významná, signifikantní změna pohledu zbytku světa na to, jak Češi hospodaří. A já tomu říkám pravidlo 3 volebních období. Václave, stačí 3 volební období, ve kterých se nedržíte v mezích a můžete se dostat na tu dráhu, ze které už není cesty zpět. To je případ právě Francie, zde zmíněné.
1: Berete mi otázku, protože jsem se chtěl zeptat, za jak dlouho, jak daleko my jsme za Polskem, takže znamená to toto období a ještě jedno.
0: A myslím, že to bude velmi obtížně vratné. My jsme pořád ještě v režimu nebo v módu, kdy umíme ty trendy otočit, byť by to bolelo, ale když já třeba i u vás mluvím o tom, že byla chyba zrušit superhrubou mzdu tímto způsobem, jakým jsme to udělali, který vlastně přinesl jenom dodatečné dluhy a vyšší inflaci, nic jiného to nepřineslo. Tak když jsem o tom mluvil třeba před 3 lety, že by bylo dobré vrátit se před covid, protože ten covid byl absolutní zlom, tak to nebylo provokativní. Dnes už to skoro provokativní je. To znamená, všimněte si, jak si zvykáme na to, že ty neudržitelné trendy se promítají i do toho, jak utrácíme, do toho, jak platíme daně, do toho, co od státu dostáváme. A tenhle zvyk, jakmile se stane zvykem několik volebních období při změnách vlád, tak je téměř nevratný. Proto tady říkám, že pro nás je varovné zejména to, že každý rok budeme zažívat nový a nový rekord z hlediska podílu dluhu na HDP. Ten první jsme zaznamenali v roce 25, to jsme překonali ten dluh historicky vysoký po finanční krizi v roce 2013. A teď to každý další rok bude vyšší a vyšší a směřujeme k těm magickým 50%, kdy všem politikům říkám, tam je nastavena politická dluhová brzda, protože při překročení těch 50% by se v následujícím roce měly snížit platy zákonodárců o 20%. A byť jsme si to neuměli moc představit, tak myslím, že k téhle hladině se při tomto šlapání na plyn můžeme dostat už v tomto volebním období.
1: Tak já k tomu jen doplním, že politici mohou všechno a například i prolomit dluhovou brzdu, jak jsme viděli v Německu. Ale díky rostoucímu zadlužení nám velmi rychle poroste v příštích letech obsluha státního dluhu. Ta může už v příštím roce poskočit o desítky miliard až ke 145 miliardám a v dalších letech poroste rychle dále o další desítky miliard. Přitom ještě v roce 2021 jsme na úrocích platili jen 45 miliard. A také je důležité připomenout, což připomíná například ex-premiér Petr Nečas z ODS, že nám roste ta obsluha státního dluhu díky nutnosti refinancovat staré závazky, a to za vyšší
5: sazby. Ty desetileté dluhopisy vydané v roce 2017, ale s kuponem 0,25%. Čili dneska se budou obchodovat někde okolo 5%. Čili
1: tehdejší ministr financí Andrej Babiš hnutí ANO refinancoval ve velkém většinu dluhu a teď ji zase budeme refinancovat, ale už v daleko horších podmínkách. Aktuálně totiž jsou české desetileté bondy nad 5,3% a nejsou výjimkou, protože i desetileté americké dluhopisy, které jsou jakýmsi etalonem dluhopisového trhu, tak ty jsou také nad 5%. Navíc, jak analytici předpovídají, tak úrok státních dluhopisů jen tak neklesnou.
6: Z vlád se stal takový ten problémový subjekt, který si hodně půjčuje na trhu a příliš neřeší, jestli je to zadlužení udržitelné.
1: Důvodem jsou dluhopisy velkých technologických společností, které jsou pro ně zajímavější. Zásadně rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu jsou tedy něčím, co ve finále může politikům zúžit ten prostor, protože úroky, jak připomenu, jsou prvním a zásadním výdajem, který musí stát zaplatit nebo zkrachuje. Jaká je šance, že je to dotlačí k tomu, aby s tím naším strukturálním schodkem a s tím špatným rozpočtem něco udělali?
0: V krátkém období malá. Já dodám jenom dvě věci. Za prvé, já považuji za velmi špatnou zprávu pro Evropu to, co dělá Německo se svým dluhem. Znamená to taktéž vyčerpávání prostoru pro dluh i pro nás. To je číslo jedna. Číslo dva, máte naprostou pravdu v tom, že globální vývoj hovoří jednoznačně pro růst výnosů nebo úrokových sazeb z vládního dluhu všude ve vyspělém světě. Proto bychom měli právě dvakrát vážit, jestli dodatečný dluh uděláme. A k těm finančním trhům, když přijde trest finančních trhů, už je to strašně pozdě. My musíme jednat preventivně. To je totéž jako diskuze o ratingových agenturách. To je náš denní chleba s nima mluvit. S nima mluvíme prostě naprosto pravidelně. Ano, oni říkají teď v tom super krátkém období, u vás ještě problém nevidíme, protože jinde je to horší. Ale v okamžiku, kdy přijde to snížení ratingu, nebo přijde ten zásah, tak už je to hrozně pozdě. My musíme znát naše problémy dřív než ratingové agentury. To je taky naše práce a proto mluvím takhle naléhavě u vás.
1: Tak doufáme, že tu naléhavost někdo vyslyší. Naším hostem byl dnes předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Já moc děkuji, že jste přišel.
0: Ještě jednou děkuji za pozvání a nashledanou.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Vyprávění o lidech, kteří se z historie poučili. A nebo také nepoučili.
7: Kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
3: Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků i dobových dokumentů, to je pořad Téma Plus. V sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Radiožurnál 17 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
9: Voda na severu Prahy se zlepšuje k pití, ale stále není. Provoz o prodlouženém víkendu hlídá na silnicích víc policistů. České fotbalisty čeká první zápas pod španělským trenérem Deniou. V Edenu přivítají Chorvatsko. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 brzdí provoz omezení u Chrášťan. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Zhruba 15 000 lidí ale dál zůstává bez pitné vody. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou odhalili ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin, obyvatelé ale smějí používat vodu jen na sprchování nebo praní. K pití a vaření zatím vhodná není. Vodárny kvůli znečištění podali trestní oznámení a případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Celý prodloužený víkend policisté hlídkují na silnicích v posílených hlídkách. Policie taky řidiče vyzývá, aby nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, připomíná mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
10: Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
9: Od začátku roku do srpna policie šetřila přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Rusko provedlo další sérii útoků na ukrajinské cíle. Ukrajina útočila mimo jiné na ropnou rafinerii v Krasnodarském kraji. Na obou stranách zemřelo dohromady nejméně 9 civilistů.
11: Záběry takzvaných dalekonosných sankcí zveřejnil na svém telegramovém účtu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské síly podle něj opět zasáhly ilskou rafinerii v Krasnodarském kraji, vojenský podnik a raketový systém Pancíř v Rostovské oblasti. Moskva tyto útoky nekomentovala. Dopoledne Rusko ze vzduchu zaútočilo na 3 nákladní auta na silnici z Oděsy do Reny, která začala hořet. Odpoledne Rusko svrhlo letecké bomby na město Sumy. Podle tamních úřadů zahynuli 2 lidé a mezi několika zraněnými je i dítě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
12: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava.
1: Sport. Čeští fotbalisté rozhrají proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru na české lavičce zažije večer španělský trenér Santi Denia. Ten může nasadit i nováčka v národním A týmu Lukáše Ambrose z bruselského Anderlechtu. 22-letý ofenzivní hráč je nejmladším členem aktuálního kádru, který čekají i zápasy proti Anglii a Španělsku.
13: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně strašně se na to těším.
14: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20:45. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Mnichov se bude ucházet o pořádání letních olympijských her mezi lety 2036 a 2044. Bavorská metropole dostala v dnešním hlasování delegátů Německého olympijského sportovního svazu přednost před metropolitním regionem Kolína nad Rýnem po Rýní Porůří.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a také u Ořecha. Na pražském okruhu směrem na D1 brzdí provoz omezení u Chrášťan na 22. kilometru. Kolona se táhne z 23. kilometru, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 1. kilometru. Další omezení směrem na D1 je za sjezdem na Studulky. Na 18. kilometru se projíždí pouze pravým pruhem, kolona se táhne už z 21. kilometru. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy se v Brně na 196. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Pracují tam na opravě svodidel, tvoří se kolona ze 194. kilometru. A na tahu 430 mezi Vyškovem a Rousínovem se u odbočky na D1 srazila dvě osobní auta a začíná se tvořit kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. V severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
16: Jak bude vypadat Česko v roce 2060? Jak bude fungovat český stát, ve kterém budou mít hlavní slovo starší generace? Bude se rodit stále méně dětí a o seniory se nebude mít kdo starat? A kdo bude vyhrávat volby? Spisovatel a novinář Leoš Kiša si takovou budoucnost představil a sepsal v knize s podtitulem Zápisky ze světa gerontokracie. Začínají hovory, vítá vás u nich Petr Vezina. Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša.
3: Hovory.
16: Dobrý den a děkuji, že jste dorazil.
17: Děkuji za pozvání.
16: Na začátek si musíme říct, že nemáte nic proti seniorům, protože popisujete dobu, kdy vám bude, jestli dobře počítám, 81.
17: Možná ještě víc. Já často se ztrácím v tom, kolik mi je.
16: Jste ročník 79.
17: Je to tak, je to tak.
16: Tak jestli dobře počítám, tak v roce 2060 by vám mělo být 81 let a popisujete svět, který vás čeká.
17: Přesně tak. Svět, ve kterém budu vlastně součástí té gerontokracie. Že?
16: Jak si představujete Česko za těch 35 let?
17: Já jsem to všechno hodil do té knížky, že jo? Ale potřebujeme to nějak zhutnit. No, bude to složitý. Bude to Česko, který bude plný starých lidí, to už dneska víme, prostě to není jako žádná věc k diskuzi, to je prostě, to jsou statistiky, to jsou projekce, predikce, které jsou nevyhnutelné. A zvlášť, když se člověk dívá vlastně na to, jak ta politika funguje za posledních 30 roků, že s tím nic nedělá vlastně a není schopna s tím...
16: Co s tím může politika dělat, když žádný stát na světě nic takového nerozlouskl a jsou země, kde se rodí ještě méně dětí než u nás a to nejsou jenom evropské země, jsou to země v Asii například.
17: Je to tak, je to nevyhnutelné, samozřejmě u někoho to přijde v některé státy dřív, některé později, samozřejmě asi se nějakým způsobem to dá stimulovat, dá se s tím nějak pracovat s nějakou třeba řízenou migrací. Zaměřenou na konkrétní ročníky, ale samozřejmě už téma migrace a v tu chvíli samozřejmě všichni vytahují meče a vznikají politické a kulturní války, takže samozřejmě v tu chvíli si myslím, že je to zabetonovaný, neřešitelný. Nějaké snahy jako stimulovat porodnost v Česku vždycky byly spíš jako, řekl bych, proklamatorní, často velice bizarní. Ta diskuze se vlastně nikdy vážně nevedla, což je dost děsivý, ale nemyslím si, že od revoluce opravdu někdo vedl vážnou diskuzi napříč třeba politickým spektrem. Ten osud je nevyhnutelný. Budeme země plná starých lidí, budeme tam, kde je teď třeba Japonsko, nebo kam se blíží Japonsko, a bude to problém celého světa. A bude to něco, jako, co už teď vlastně pomaličku jako vidíme, ty problémy, které s tím přichází. Nedávno se objevily zprávy přesně o domovech důchodců, které jako dobře nefungují, které nemají kapacity.
16: To byly soukromé domovy důchodců, které nalákají klienty, ale nemají odbornost, nemají dostatečné zázemí pro péči. Je to tak?
17: Přesně tak. A to zázemí je problém. A ti lidé, kteří se budou starat o ty stárnoucí lidi, to je taky obrovský problém. Takže samozřejmě, a to samozřejmě navíc, kromě toho, že to je velká zátěž pro ekonomiku, kromě toho, že potom ty lidé, když nebudou moc pracovat, tak ta ekonomika na tom bude ještě hůř. A ti mladí lidé to budou muset všechno nějak zvládnout.
16: Vy si tedy kreslíte své stáří dost temně. V knize děláte něco podobného, jako když si George Orwell, když psal 1984, ten dystopický román. A to znamená, že vezmete trendy ve společnosti a protáhnete je o něco dále. A tím pádem, když vám na to namítnu, že to takhle nemusí být, že dějiny jsou vždycky dějinami zákrut a nečekaných událostí, že se může něco stát, co by vlastně mohlo všechny tyhle trendy zvrátit, tak pořád ještě stojíte za svou knihou.
17: Tak přece sci-fi funguje. Přesně my říkáme, co se stane, když se něco nezmění. Co se stane, když se něco nestane. To znamená, že ten můj příběh o tom, jak ten svět bude vypadat, jak bude vypadat Česká republika, jak to bude, když půjdeme kontinuálně krok po kroku, přesně tímhle tím krokem, způsobem. Který je v tuhle chvíli jako nejpravděpodobnější.
16: Vy jste si musel taky pomáhat novým jazykem. Avatar, to je celkem pochopitelné, co to je. To je kombinace virtuálního dvojníka, čili avatara, to známe z počítačů, a umělé inteligence. To už mimochodem se taky děje ve zdravotnictví v zahraničí, že už máte nějaké avatary, které pečují. Ale pak tam jsou slova jako mofitejgom. Kdo nebo co je mofitejgom?
17: Mofitejgom jsou právě mladí lidé, nebo je to nějaké, řekněme, hnutí mezi mladými lidmi, kteří právě odmítají technologii, kteří chtějí být autentičtí.
16: Protože jejich rodiče a prarodiče jsou příliš přilepeni k technologiím, to jsou dnešní...
17: To jsme my.
16: To jsme my.
17: To jsme my a o generaci mladší lidé, kteří jsou přesně přilepení k technologii, kteří jsou pořád na mobilu, kteří vlastně, a to jsme my, přesně. To znamená, že já myslím, že o to je to i zajímavější. Že
16: když jste si je vysnil, jednou přijde generace, která odloží mobily, přestane scrollovat, je to tak?
17: Já tu generaci znám, učím, mám děti, to znamená, že dívám se na tu mladou generaci a přesně vidím ty trendy, jezdím třeba na LARPy s mladšími lidmi a to jsou přesně lidé, kteří jako chtějí mít nějaký sice hru, ale autentický zážitek, odloží mobily, vezmou si revolver, hrají si na kovboje, anebo si vezmou meč a hrají si fantasy hry. Takže vlastně i pro mě jako ta LARPová komunita, přesně tyhle ti lidé, kteří touží vypadnout z toho světa, odložit tu technologii, zmizet nějakým způsobem z toho křečtího kolečka, ve kterém se točíme běžně, což prostě je náš úděl, nedá se s tím nic dělat, vypadnout, tak ti jsou pro mě takovou jako velkou inspirací. Znamená, že určitě tyhle tendence tu budou.
16: Pojem LARP je srozumitelný, ale jenom připomeňme, že to jsou lidé, kteří se nějak obléknou a žijou v nějaké hře na víkend třeba?
17: Hrají divadlo bez diváků.
16: Hrají divadlo bez diváků. A ještě je tam jedno slovo, které jste podle mě vymyslela, to jsou NPCčka. Kdo nebo
17: to jsem nevymyslel. NPCčka je právě to vlastně z počítačový her. NPC je postava, která má je taková vedlejší postava, která vlastně v té hře se vyskytuje, má jenom nějaký úkol, točí se neustále dokola, takže například, když jdete ve hře jako hrdina ke kováři, který vám spraví meč a prodávám nový meč a říká čtyři hlášky dokola, je naprogramovaný a nemá teda vlastní vůli, tak to je NPC.
16: Je to vedlejší postava příběhu, jen to NPCčko?
17: Přesně tak, která nemá vlastní vůli a která je vlastně je k ničemu.
16: No počkejte, a tohle jsou postavy taky v tom vašem románu, nebo v té knize NPCčka. Co tam dělají? Jsou to živí lidé, nebo jsou to virtuální?
17: Jsou to živí lidé, kteří přesně se jako nepostavili tomu osudu, kteří se jako nechali semlít tím životem a okolnostmi. Jsou to NPCčka, Je to nadávka jako mezi náma mladejma. To je.
16: Čili kdybychom to mezi vámi mladými rozhodili na plus a mínus, tak plus jsou ty mofitejkom, to jsou lidé, kteří se vzepřeli diktátu toho digitálního světa, toho, jak sami sebe vnímáme a prodáváme přes digitální svět. A na druhé straně jsou to NPCčka, přesně, to jsou jenom ti statisti.
17: Kteří vykonávají ty rutinní činnosti pořád dokola v rámci toho systému, který jim to nadiktoval.
16: Tak o tom se budeme bavit, co se děje v tom světě v budoucnosti, ve světě vašich 81 let. O tom hovoru je spisovatel Leoš Kiša.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Nezapřete novináře, člověka, který má nějaký určitý smysl pro humor. Například v té knize je novinář Jindřich Šídlo, který je zasloužilý novinář, ale tomu už bude přes 100 let, jestli se nepletu.
17: Necelý, já jsem nějak počítal, mezi 90 a mumifikací.
16: Ale mohl by tam ještě být. Je tam ještě jedna dobová zmínka a to jsou plakáty, které avizují vzkříšení Andreje Babiše, jestli se nepletu.
17: Tak,
16: opravte mě, jestli vám křivdím.
17: Ano, občas nějaký štípek rád.
16: No a co třeba tohle, co tohle vzkříšení Andreje Babiše znamená?
17: Jenom vtip.
16: Nebudete.
17: Ne, opravdu.
16: Proč právě vzkříšení dnešního předsedy vlády? Tak mohlo by to být nějaký jiný politik, ale...
17: Já myslím, že Andrej Babiš je, a teď bez ohledu na to, jestli ho máte rádi, nemáte rádi, cokoliv si o něm myslíte, je tak výrazná postava české politiky, že si myslím, že do budoucna je tím svým jako naturalem, tím významem, a to říkám, nebavíme se vůbec o výsledcích práce a můžete si myslet cokoliv, tak si myslím, že už je tak výrazná postava politiky, že trumfne takový ty, řekněme, porevoluční ikony jako Zemana, Klauze. Já si myslím, že Andrej Babiš bude ještě jeho odkaz a jeho definice a jeho řešení a kritický jako přijímání dalších 10-20 let. Po tom, co zmizí z politiky nebo třeba umře, tak bude určitě jako velice důležitá velká debata o tom vlastně, co teda ten Andrej Babiš v těch moderních dějinách jako znamenal. Takže toto myslím, že úplně bez legrace bude pořád jako téma i v roce 2060.
16: To jsme u vaší další knihy, jestli se nepletu. Jestli hledáte ty velké postavy, tak tady jste teď jednu jmenoval. Zajímalo by vás to, lákalo by vás napsat knihu, v které hlavní postavou bude někdo tak výrazný jako politik toho střihu?
17: Ne, určitě ne. Mě zajímá spíš jako společnost a zajímají mě obyčejní lidé. Já jsem vlastně, když jsem psal Nástupce, což je teda hlavní název té knihy, že o zápisku zase ta grantokracie, tak mě zajímali obyčejní lidé. Obyčejní lidé v tom velkém světě, v tom světě roku 2060 a jejich příběh, jak budou žít, mě prostě zajímá vždycky v tom příběhu ten člověk, který se třeba postaví tomu světu, který nějakým způsobem se snaží vybojovat spravedlnost, nějakým způsobem přežít, nějakým způsobem se postaví třeba jako tomu, kdo vládne, ať už je to kdokoliv. Takže jako ten příběh těch jako obyčejných, prostých lidí, protože samozřejmě ta otázka na začátku té knihy byla, jako jak bude tenhle ten svět vypadat, jak v něm budou žít třeba moje děti, nebo děti mých dětí, jak jako budou žít v tomhle zvláštním světě, který nás čeká. A nás čeká prostě zvláštní svět. Čeká nás svět starců a stařen, svět starých lidí, svět, kde se školy prostě promění nakonec, ať chceme nebo ne, školy a školky se prostě promění v pečovatelský domovy, snad s nějakou úrovní. A tak ten svět prostě bude vypadat a mě zajímali ti obyčejní lidé, kuchaři, taxikáři, lidi, kteří se živí rukama.
16: Ten obyčejný člověk, ten můžeme říct antagonista, který je hlavní postavou vaší knihy, je to zvláštní, on je vlastně taxikář, on pracuje pro rozvoz seniorů, ale je to zakuklený právník, který má, řekněme, dělnickou nějakou profesi. Je to sympaťák, to můžeme asi říct, že chcete vyprávět příběh obyčejného člověka, tak ten musí být sympatický, nemůže to být.
17: Já mám rád sympaťáky, no.
16: Čili nevyžíváte se v tom popisovat zlouny, protože sympaťák se píše hůř.
17: Já prostě ty zlouny jak nemám rád ani v té realitě, takže když už píšu, tak radši o těch sympaťácích.
16: A ten zloun v tom vašem příběhu je ten systém? Nebo co tam je? Co tam je to zlé? Protože to teda není úplně jako veselý svět, jo, který popisujete. A já jsem pochopil, že říkáte, no k tomuhle směřujeme, možná je to nevyhnutelné, pak, že se něco nestane, řekl jste, že to je sci-fi, že takhle se prostě píše. No tak co tam je to zlo?
17: Myslím, že zlo je ta společnost, která ustrne, protože, a to si myslím, že vidíme všude, ta společnost, která bude stárnout a čeká nás to, společnost, která bude stárnout, bude konzervativnější, bude ustrnulejší, nebude náchylná k žádným změnám a ten systém, i když se bude zadrhávat, když se bude jako rozpadat, i když ten systém vlastně bude na tom hůř a hůř, celkem logicky, tak vlastně nebude mít důvod ho jako nějak radikálně měnit. To znamená, že ten jako umrtvený, umírající, zadrhlý systém, který jako odmítá tu změnu, tak to je vlastně ten nepřítel. Jako, ale to je nepřítel, se kterým se bude muset porvat. A něco mi říká, že už se s ním tak trochu rveme. No.
16: Čím to podle vás je, že nemilujeme změny? Není to přirozené, že přece jenom chceme stabilní svět? Ten svět se stabilní teda moc nejeví v poslední době. O to víc stojíme o to, aby se příliš neměnil. Je to tak?
17: Tak celkem logicky, že když vám je 20, 30, chcete změnit svět, když vám je 50, 60, tak už jako chcete, aby to fungovalo tak, jak jste si zařídili, protože už jste v tom světě si vyboxovali, vybojovali své místo.
16: Když vám je 47, tak to vypadá jak?
17: Tak půl na půl, no. A,
16: vy jste úspěšný spisovatel, jak koukám, tak píšete jak drak, jak by se řeklo. Píšete hodně? Máte to rád evidentně? Baví vás to? No tak jste s tím světem spokojený? Jak funguje? Jste jeden z jeho činitelů?
17: To je ten problém, že jo? Ten svět jako mě vyhovuje. Já jsem v tom světě šťastný. Mm-hmm. Já myslím, že vy taky jste asi v tomhletom světě šťastný, když si říkáte, že by to mohlo být o trošku lepší, ale budou v tom světě šťastní ty mladí lidi? Mm-hmm. Budou v něm jako šťastní moje děti? Já když učím studenty, učím tvůrčí psaní na vysoké škole a vlastně vždycky říkám, vy jste generace, která se bude muset poprat s mnohem většími výzvami, než se vůbec pomohla poprat moje generace. Já jsem jako příslušník podle mě nejšťastnější generace v dějinách téhle země. My jsme prostě vyrostli ve světě po revoluci, sametové revoluci, ve světě, kde najednou jako všechno bylo možné, kde jsme měli svobodu, kde jsme měli strašně moc možností, mohli jsme být čímkoliv jsme chtěli. Měli jsme strašně moc možností uspět. V podnikání, v kultuře, v popkultuře, udělat kariéru prostě ve velkých korporacích, vyrazit do světa a žili jsme vlastně ve světě, který se jevil stále víc a víc bezpečnější a klidnější. To, že ten svět najednou se jako zadrh, což asi chápeme všichni a cítíme a vidíme, že se nějakým způsobem zadrh, no tak on se zadrh v okamžiku, kdy už jsme jako si vybudovali ty kariéry, pozice, máme asi sice ještě všichni v mý generaci ty hypotéky na krku, ale už to není tak strašný, už jsme třeba v půlce a zároveň s tím jsme v půlce života a jsme jako spokojení. Ale dívám se na ty mladý lidi a říkám si jako, jaký možnosti mají oni teďka a jaké výzvy. Říkají, my jsme jako toho moc řešit nemuseli. Úplně bez legrace. To znamená, že ten román je o tom, jako jak budou v tom světě žít mladí lidé, protože už ti mladí lidé dneska. A samozřejmě toto jako každý se umí smát generaci Z, že jsou takovýhle flákači.
16: Myslíte mladým?
17: Mladým. Aha. Ale prostě oni žijou v extrémně náročnějším a komplikovanějším světě, než jsme vůbec kdy mu museli čelit my.
16: Máte...
17: A mluvím o své generaci, samozřejmě nemluvím třeba o generaci mojí babičky.
16: Já jsem to pochopil. Teďka přemýšlím o vašem vztahu k vašim studentům, potažmo k vašim dětem. Čím je nejlépe vybavit do toho světa budoucnosti, protože tedy jak ten svět budoucnosti jste popsal, tak si nemůžu představit tu výbavu, která by člověk umožnila v tom světě obstát.
17: Je to tak, protože dřív jsme si říkali, tak měj školu, měj nějaké vědomosti, znalosti, schopnosti, jenomže spousta těch vědomostí, schopností dneska dokáže ta umělá inteligence nahradit. A za 5, 10, 20 let to bude úplně jiný. Jako najednou vlastně ta vysoká škola bude úplně k ničemu v mnoha oborech. A teď jako často ti studenti, a já to přesně vidím třeba u toho tvůrčího psaní, oni mají jako deprese a bojí se ty umělé inteligence, protože jsou kreativní, chtějí psát a říkají jako, a má smysl vůbec jako třeba tvořit a psát, když umělá inteligence za 5-10 let, až já vychodím vysokou školu, bude jako stokrát lepší než já? Bude vůbec někdo mít zájem o tu moji kreativitu? A ta kreativita, to je taky velký leitmotiv té knížky o těch lidech, kteří chtějí být kreativní, kteří chtějí dělat umění, kteří chtějí něco tvořit, kteří se chtějí nějakým způsobem realizovat a vlastně jako nemůžou, protože za ně všechno prostě vytvoří umělá inteligence, anebo už bylo vytvořeno, tak samozřejmě prostě ty studenti se toho trochu děsí a hledají, jako kudy teda studovat a kam jít a už to ovlivňuje prostě nejenom jako jejich výběr vysoké školy, ale ovlivňuje to taky už i jejich jako duševní pohodu, už takový jako nějaký jejich nastavení toho, jako jak vnímají svět, a taky to hodně třeba u těch mladých lidí ovlivňuje to jako přesně, jestli chtějí nebo nechtějí mít děti, protože jako mít, nemít děti, to není jako o tom, jestli dostanete milion nebo 2 miliony porodný, ale je to často o tom, že si řeknu, jako do jakého světa ty děti přivedeme, jak ty děti vlastně v tom světě budou šťastný. Takže tohle jsou prostě samozřejmě otázky, které si myslím, že si klade asi jako spousta lidí, jak my autoři science fiction jsme naučení si je klást jako velmi intenzivně a pátrat po té budoucnosti a sice si říkáme super, kosmický výzkum, vyrazíme na Mars, Ale tak se teďka zase díváme do lutý společnosti a říkáme si, co je vlastně čeká.
16: No. No teď je velký projekt Dlouhověkost, tak vzhledem k tomu, co se děje ve vaší knize, tak možná vlastně v tu dobu ten stoletý Jindřich Šídlo nebude zase taková výjimka.
17: Nebude, no, ale a teď to není o Jindřichovi Šídlovi, že? My to používáme trochu jako humor v tom diskuzi a já jsem ho tam použil celé jako kontinuity se starýma časama a taky člověka, který jako postava v tom románu nějakým způsobem jako vlastně může zajímavě reflektovat tu minulost a přítomnost a budoucnost a dávat těm mladým, nadšeným lidem trochu nějakou jako, řekněme, skeptickou nebo možná trochu cynickou nebo realistickou zpětnou vazbu, proto jsem ho vlastně použil jako starýho novináře a zajímavý, který mi tam prostě seděl do dynamiky toho příběhu, ale jako co se přesně stane, až ti lidi budou jako staří a bude jim dobře. Třeba nebudou potřebovat tu pomoc, nebudou v tom pečovatelském domě. Tak oni se úplně té funkce, té moci, toho, co dělá, jako nezbaví, že jo? Oni jako neodejdou. Prostě kdy si Petr Vizina řekne, už jsem starý, a koukejte, kolik je tady mladých, nadějných adeptů, absolventů žurnalistiky, proč teďka ty rozhovory nemůže víc tady ta 33letá nebo 25letá holka Petra. Proč jako pořád tady sedí? A jdu po vás. Proč tu sedí Petr Vizina? Proč nemůže odejít už pryč? Jako jasně, je chytrý, schopný, fešák, evidentně hodně běhá, drží si kondici, určitě baští vitamíny. Ale proč tady nesedí 23letá Petra, která možná je vzdělanější, chytřejší a o tom světě jako ví mnohem víc a určitě má mnohem lepší hlas pro rozhlasového posluchače. Jo, proč ještě Petr Vizina tady sedí? Protože ta Petra sedí teďka v kavárně, poslouchá to a říká, ano, já bych taky chtěla být jako rozhlasová moderátorka, ale nebudu, protože ti starci se těch funkcí nevzdají.
16: Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša. Teď jste mi zasadil brouka do hlavy, já o tom budu přemýšlet, ale zeptal bych se vás spíš na to, jak vypadá vaše profese v roce 2060, jak si ji představujete. Vy jste říkal, že když to půjde, tak ti lidé budou pracovat do dalšího věku, ti mladí na ně možná budou nadávat, že už by taky mohli skončit a dělat něco jiného, tak budou existovat knihy. Víme, že AI a vůbec ty jazykové modely dneska vygenerují texty, které vlastně vypadají dost dobře.
17: A budou samozřejmě lepší, budou autentičtější.
16: V čem lepší?
17: Budou dokonalejší. My vlastně už dneska, já testuji různý modely, které se zabývají literaturou. Jsem s kamarádem Honzou Tylem, který je vývojář umělé inteligence, nemám k tomu zpětnou vazbu, vytvořil systém, který skvěle hodnotí literaturu. A hodnotí dokonce způsobem tak, že vy si můžete jako vytvořit AI agenty, který si nadefinujete, z jakého pohledu se na to dívat. To znamená, že se vytvoříte jednou jako 50 čtenářů, který jako lusknutím prstu ten román přečtou a dají vám zpětnou vazbu.
16: Podle nějakého kritéria, které...
17: Přesně, vytvoříte si uklízečku, inženýra, vytvoříte si AI Evu Klíčovou, vytvoříte si kteréhokoliv jako literárního kritika, kterýho jako chcete, stvoříte si ho a on vám dá zpětnou vazbu, ale samozřejmě jako když teda budete tvořit nějaký dílo, tak vytvoříte si svoji focus grupu, která vám během sekundy řekne, jak moc je dobrý, pak budete mít ty AI spisovatele, který dostanou tu zpětnou vazbu, vytvoří, předělají to dílo na tu focus grupu, aby bylo prostě dokonalý. Takže to, co dneska filmaři dělají dlouho, těžko tím, že mají ty pokusní skupiny a pak udělají promítání a když se to divákům nelíbí, tak to jako přestříhají nebo trochu přetočí, tak to se jako nestane, protože ta AI tohle všechno udělá jako rychle. Ale tak rychle, jako že než se stačíte nasnídat, tak samozřejmě vytvoří ten film dokonalosti. No, budou ty věci dokonalý. Ale nebudou tak, já si nemyslím, že budoucnost je, že budou filmy AI a knížky AI. Ale že každý z nás bude mít tu možnost si tohle dokonalý dílo pro sebe jako vytvořit. Takže já si vytvořím sebe jako AI agenta a řeknu, dneska večer bych si chtěl pustit hodinu, 10, dlouhý film o trpaslících lítajících vzducholodí, a který jezdí na bojových kapibarách a jsou tam nahý sexy elfky. Kliknu a pak si pustím přesně takovejhle film, který bude odpovídat mýmu vkusu.
16: No dobře, tak a to ale nebudete se cítit literatury. Osamělý, protože to,
17: já myslím, že to je osamělost, je to, co nás čeká. Že?
16: Jo, aha, Vám to nevadí?
17: Protože ne, já s tím počítám.
16: Vy nebudete konfrontovaný se světem, který je jiný než vy. Vy si do něj jenom promítnete svoje touhy.
17: Ale nebude to bezpečný a krásný a nebude to ty lidi lákat a nebudou si říkat, jako jak je to vlastně super.
16: Těšíte se na to?
17: Já jsem člověk, který běhá s tím mečem po lese a nebo se hraje na westernovýho kovboje a střílí zombie a čarodějnice. Takže mě to vlastně baví v obojí. Jako mě baví být konfrontovaný s tím světem a potit se v lese ve špatně padnoucím kostýmu. A taky mě baví si opravdu sednout a těším se, až si jednou jako vygeneruju ty trpaslíky na těch bojových kapybarách. Ale někdo nakonec se rozhodne, že bude jenom generovat trpaslíky na bojových kapybarách a zůstane u toho. Ale to už se taky dneska děje.
16: A co ti, kdo budou generovat ideální romány třeba o gerontokracii v roce 2060? Nepředstihnou vás?
17: Je to možný. Jako já si myslím, že a tak to je riziko každého umělce, každého spisovatele, že vždycky přijde někdo mladší, hezčí, což se teda nestane v rozhlase. Že? Ale u nás spisovatelů se to stát může.
16: Hostem hovoru byl spisovatel Leoš Kiša. Já vám moc krát děkuju. Přeju vaší nové knize úspěch.
17: Děkuji za pozvání.
16: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
18: Žárovky. Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, kdy se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. V příštích žárovkách se společně vypravíme do údolí Děhlovského potoka na Ostravsku. A dozvíte se nejen, jaké to je dělat vědu rukama, ale také hledat odpovědi ukryté ve dřevě.
3: Poslouchejte zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
8: Zprávy a Jana Gulda.
9: Superdávku čekají od října změny, upravuje se třeba definice zranitelných osob, nově mezi ně budou patřit samoživitelé s dětmi do 15 let, doteď to byly jen rodiče nejvýš 7letých. Při výpočtu superdávky jsou zranitelné domácnosti zvýhodněné jak ve složce bydlení, tak i v bonusu na dítě nebo energetickém paušálu. Díky tomu si samoživitelé přilepší v průměru o 2200 korun měsíčně. Tisíce lidí v Madridu protestovali proti vládnímu řešení červencového hromadného příchodu běženců do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Levicový kabinet taky protestující obvinili, že nechrání hranice Španělska a požadovali předčasné parlamentní volby. Píše to agentura AFP. Umělá inteligence společnosti OpenAI zveřejnila 53 obrázků nahraných uživateli na internetových platformách bez vědomí firmy. Odkazy na ně nebyly veřejně přístupné, většina z nich už je odstraněná a OpenAI spolupracuje s platformami na odstranění zbývajících obrázků. Podle agentury AFP je to nejnovější příklad toho, jak agenti AI překračují své pravomoci. A brněnská zoo má nového tygra sumaterského. 7letého samce získala z německého Krefeldu. Zvíře si teď bude postupně zvykat na nové prostředí. Kdy ho uvidí návštěvníci ve venkovní expozici, bude záležet na jeho adaptaci. Zoo plánuje, že k novému tygrovi získá ještě samici a plánuje taky odchov mláďat. Sport. Vodní slalomářky Kateřina Beková, Olga Samková a Tereza Kneblová nastoupily do vyřazovacích jízd kajak krosu na mistrovství Evropy. A podrobnosti z italské Ivrej přidá reportér Jan Suchan.
19: Tereza Kneblová postoupila z prvního místa svého osmifinále, ze druhého pak Kateřina Beková, naopak končí Olga Samková. Osmifinále ještě čeká tři české muže, Nováka, Bártu a Krejčího z Ivrej. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na Pražském okruhu před Ořechem a překážka na D1 u Mirošovic. Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 17. kilometr. Tam připravují značení a projíždí se pouze pravým pruhem, zdržení je asi půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozornějte u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, za ním šupka silničářů a může se náhle vybočovat. Na tahu 430 mezi Vyškovem a Rousínovem se u odbočky na D1 srazila dvě osobní auta, tvoří se tam kratší kolona. A v Praze ve Spořilovské řeší nehodu nákladního auta s osobním za sjezdem z Brněnské, počítejte proto s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Více než 60 mrtvých, téměř stovka zničených nebo poškozených domů a přes 300 lidí bez střechy nad hlavou. Takový byl výsledek protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Neštěstí připomene David Hertl.
3: Historie Plus.
20: Takhle skoro nevinně šumí voda říčky Bílé Desné dnes. Ale v září 1916 bylo všechno jinak. Odehrálo se zde asi největší vodohospodářské neštěstí v našich moderních dějinách. V lesích nad městem Desná se tehdy protrhla hráz přehrady. Vydal jsem se na ta místa s historikem Jiřím Janáčem z Ústavu soudobých dějin Akademie věd. Už několik let se věnuje projektu s názvem Spor o vodu, aneb kontinuity a diskontinuity ve vývoji československého vědeckého diskurzu o vodním hospodářství. Jeho vyprávění tak nebude jen líčením samotné tragédie přehrady, ale pokusí se vše zasadit do širšího kontextu a přiblížit, jak lidé přemýšleli o využití vody na počátku 20. století. Místo, kde se nachází protržená přehrada, je dnes vyhledávanou turistickou atrakcí. Od nádraží v Josefově dole se sem pohodlně dostanete po značené turistické trase. Je zde naučná stezka a doslova pár metrů od protržené přehrady dokonce chata s občerstvením a posezením. Od roku 96 je areál protržené přehrady kulturní památkou. A právě sem jsem se s Jiřím Janáčem vypravil, abychom si povídali třeba i o tom, jaký účel mají takzvaná vodní díla.
21: Ty první přehrady, které začaly být stavěny někdy už jaksi pradávno ve starověku, tak samozřejmě měli hlavní účel zajistit dostatek vody pro zemědělství a stavěly se proto právě v těch starověkých říších typu Egypt, Mezopotámie, Čína. Nicméně ty moderní přehrady, tak jak vznikaly, řekněme, od poloviny 19. století v souvislosti s industrializací, tak už měly účel jiný. Na jedné straně tam šlo především o ochranu průmyslových podniků, které byly položeny dále po proudu před povodněmi, čili cílem bylo nějakým způsobem zabránit povodňovým škodám a zároveň také šlo o zajištění pohonu pro ty průmyslové podniky, čili vyrovnání odtoku v těch řekách, tak aby všechny ty náhony a všechny ty hamry a podobně měly stálý přísun vody, aby ta hladina nekolísala a neobjevovala se v suchých obdobích nedostatek té energie, aby tedy průmyslové podniky mohly pracovat neustále v průběhu celého roku. A tedy tím třetím účelem, který se objevuje v období industrializace, potom je zajišťování vody pro, řekněme, hygienické účely, tak jak se ta modernita do značné míry definuje na základě civilizovanosti obyvatelstva a na základě, řekněme, urbanizace, tak právě urbanizace svou přináší potřebu zajistit dostatek vody pro rostoucí města, dostatek vodních zdrojů pro rostoucí hygienické nároky obyvatel těchto měst a i proto tedy se stavěly další a další přehrady a proto tedy ten přehradní boom začíná někdy ve druhé polovině 19. století v souvislosti s industrializací a s urbanizací.
22: Jsme v Jizerských horách. Jak je to tady? Kdy tady vznikají první přehrady? Na jakých řekách? Jaká je historie těch zdejších staveb?
21: Jizerské hory, řekněme z toho českého pohledu, jsou naprosto unikátní v tom směru, že se dá hovořit o jakési avantgardě, v tom smyslu, že to byly první oblast, kde se ty moderní přehrady stavěly. Právě proto se to stavilo tady, že sem doléhal vliv německého vodního inženýrství, které bylo hodně spojováno právě s plány německé říše se spojením říše v době, kdy vlastně ten stát potřeboval nějak se legitimovat, tak investoval hodně právě do zajišťování protipovodňové ochrany a vodních zdrojů pro obyvatelstvo. A to se tedy promítlo i v těch Jizerských horách. Ty první přehrady zde vznikaly, projekty vznikaly na konci 19. století, první stavby na začátku 20. století. Tehdy Otto Ince vyprojektoval takové základní schéma přehrad pro zadržení vody v Jizerských horách, v oblasti Lužické Nisy, v povodí zejména Lužické Nisy. On navrhl 6 přehrad, vlastně 5 z nich se postavilo. Čili všechny ty staré přehrady, které zde dodnes jsou a dodnes slouží k zásobování vodou měst jako Jablonec nebo Liberec.
20: Jedním z hlavních impulzů ke stavbě přehrad byly rozsáhlé záplavy v celém povodí Labe v roce 1897. Stavba přehrad se tedy nabízela jako jednoduché řešení, navíc moderní a technicky pokrokové. Přeci jen ale šlo o velký zásah do krajiny a o nutnost sladit zájmy mnoha protichůdných aktivit. Například jiné představy o využití zadržené vody měli majitelé průmyslových závodů a zcela jiné představy měli zemědělci. Poslední slovo měl stát.
21: V našem případě stát je v zásadě investor a to rozhodování nějakým způsobem deleguje na určitou skupinu, která se definuje různě, ale právě v oblasti přehrad a výstavby přehrad a modernizace vlastně se dostává ke slovu, co si to se nazývá technokracií, čili skupina expertů, která do značné míry slouží tomu státu, ale zároveň ten stát využívá k tomu, aby dosáhla vlastních specifických cílů. V případě vodního hospodářství tím, řekněme, ultimátním cílem všech vodohospodářů od poloviny 19. století je nějakým způsobem zcela kontrolovat vodu, ovládnout povrchový odtok, vytvořit systém, který bude jaksi bezchybný. Problém pak je, jak stanovit, kdo ji potřebuje nejvíce, kdo ji potřebuje méně. Tam samozřejmě vstupuje do hry politika, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem toto řízení vodního hospodářství bylo nastaveno, tak značnou část toho rozhodování si ponechávali ti inženýři, ti hydrokraté, kteří chtěli dosáhnout té absolutní kontroly přírody, absolutní kontroly toho povrchového otoku. Ta jejich idea byla klasicky modernistická, oni vycházeli z předpokladů, že když budou mít dostatečné hydrografické podklady, budou přesně znát srážkové poměry v jednotlivých oblastech. Takže se jim prostě podaří de facto vytvořit jakousi vodní infrastrukturu, že už ta příroda v tom nebude hrát roli, že bude zcela jednoznačně dáno, že tady je tolik vody k dispozici na základě jakýchsi kvantitativních údajů a že vlastně nebude třeba jakýmkoliv způsobem na tu přírodu reagovat a nebude třeba si ji přizpůsobovat.
20: Trochou trpké ironie by se chtělo dodat, že právě příklad přehrady na Bílé Desné je ukázkou, že zkrotit vodu je někdy prostě nemožné. S Jiřím Janáčem si dál povídáme o tom, jak ke stavbě této přehrady došlo.
21: Po povodních roku 1897 si Liberecké vodní družstvo objednalo projekt ovládnutí vody v povodí Lužice nebo Lužické Nisy. Podobně se zachovali obyvatele Tanvaldu a místní průmyslníci, kteří založili Polubenské vodní družstvo a jeho cílem bylo nějakým způsobem zkrotit vody v povodí Kamenice. Podobně jako Liberecké vodní družstvo si objednali původní projekt u velkého muže přehradního stavitelství Otto Inzeho, který bývá často považován za zakladatele celého oboru, minimálně tedy v německy mluvících zemích a přidruženém kulturním okruhu. A Otto Inze tedy předložil projekt, jak by toto mělo být učiněno nejefektivněji. Ten Ince, a to je zajímavá drobnost, sem přijel na jeden den, on pracoval na těch libereckých přehradách, přijel sem do Polubenského družstva, do Desné, prošel si to tady, dostal tady mrtvici a to byl jako jeho poslední projekt, protože tu mrtvici se přežil, odvezli ho odsud, nicméně o několik měsíců později, roku 1904, potom v Cáchách, kde tedy učil na polytechnice, zemřel. Čili to byl jeho poslední projekt a zároveň to byl problém pro to místní družstvo, které výstavu přehrad iniciovalo, protože z ničehož nic jaksi nemělo inženýra, který by byl dostatečně erudován, dostatečně respektován, aby ten projekt sestavil a prosadil při té státní komisi, která subvencovala jednotlivé stavby.
22: Jak se ta situace řešila?
21: Nakonec si najeli jiného inženýra, tak jak to v té době bylo poměrně běžné, tak inženýři byli vzděláváni jaksi v civilním inženýrství, které zahrnovalo stavby železniční, mostní a vodní. Takovým inženýrem byl i Wilhelm Plenkner z Prahy. On jim ten projekt zpracoval přesně v intencích toho, co navrhl původně Ince. Ten byl předložen zemské komisi pro výstavbu vodohospodářských staveb a ten projekt schválila s tím, že pro něj vyhradila, domnívám se, asi 2 miliony korun, což byla přibližně polovina celkového rozpočtu.
22: Jaký je příběh té vlastní stavby toho objektu?
21: Ten Plenknerův projekt sice byl tedy prosazen, schválen a přijat, nicméně v realizaci byl výrazně pozměněn a to v důsledku aktivit tedy lokálních stavitelů. Tím hlavním investorem tedy zde nebyl stát, ale bylo to vodní družstvo polubenské, které zastupoval při projektu Emil Gebauer, což byl mladý německý inženýr. Město Jablonec zastupoval August Klamt a stát zastupoval inženýr Karel Podhájský. Právě Emil Gebauer přišel s mnoha zlepšováky, které se nakonec ukázaly jaksi ne úplně efektivní, a ten Plenknerův projekt změnil natolik, že když pak došlo ke katastrofě, tak Plenkner vlastně nebyl ani obžalován, protože ten jeho projekt byl natolik změněn, že bylo uznáno, že za něj nenese žádnou zodpovědnost, a těmi, kteří byli skutečně obviněni, byli tedy vykonavatel státního dozoru Karel Podhajský a právě tedy zástupci investora Emil Gebauer a August Klamt.
3: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: Když se řekne být na dně přehrady, tak to se může člověku vybavit opravdu ledacos. Nicméně my v tuhle chvíli jsme na dně přehrady?
21: Jsme v zásadě v přehradním tělese, čili jsme na dně přehrady, na dně přehradního tělesa, tam, kde tedy byla založená ta zemní hráz, která se později protrhla a způsobila tedy tu známou katastrofu.
22: Asi nejviditelnější z celé té protržené přehrady je mohutná věž, přečetl jsem si, 14 metrů vysoká. Co to je, o co jde?
21: To je takzvaná šoupátková věž. V její patě nebo udnaté věže procházela štola, kterou dola bylo možné

0: a který výrazným způsobem proměnil ten původní Plenknerův projekt tím způsobem, že jej učinil lacinějším. Posunul například šoupátkovou věž více do středu, některé lávky v hrázním tělese, které je zemní, jde o to, že je země zhutněna pomocí válců a v určitých výškách, řekněme 80 cm, se domnívám, že to bylo v tomto případě, jsou položeny lavice z betonu nebo z asfaltu nebo z něčeho z pevnějšího materiálu. Podle Plenknera měly být v menších intervalech, v tom finálním projektu byly v větších intervalech. Nějakým způsobem byla upravena také ta štola odvádějící vodu do přehradě na Černé Desné, čili tam došlo k poměrně značnému počtu relativně drobných změn, které ovšem v důsledku znamenaly, že ten původní Plenknerův projekt v zásadě nebyl již Plenknerův a stal se projektem Gebauerovým, a proto také Gebauer byl hnán k odpovědnosti a nikoli Plenkner.
1: Byla to taková diskontní stavba.
0: Tak by se dalo říct.
2: Ve chvílích kolaudace, tedy v listopadu 1915, už byla přehrada částečně napuštěna. V pořádku přečkala celou zimu a na jaře 1916 bez viditelných problémů odolala i tradičnímu náporu během tání sněhu. Nejen to, vydržela i období, které je v Jizerských horách typické intenzivními srážkami, tedy srpen. A pak přišlo pondělí 18. září 1916. V nádrži v té době bylo 260 tisíc kubíků vody, tedy asi 2/3 množství, které byla přehrada schopna zadržet.
0: Parta lesních dělníků viděla tedy drobný průsak v síle lidské paže někdy kolem 3.30 hodiny. Odpolední informovala Hrázného. Hrázný se pokusil kontaktovat tedy vedoucí a vedení polubenského vodního družstva. Informace, kterou šířil dál, byla, že pozor, budeme vypouštět, připravte se na to. Měl za úkol tedy otevřít šoupátka, pustit vodu z přehrady.
1: Čili dojít do této věže, u které stojíme.
0: Do věže, které stojíme, právě tak, aby tedy se zamezilo další, řekněme, průsakům v tělese hráze.
1: Vypustit regulovaně.
0: Regulovaně vypustit, tak přesně, nikoli nechat to strhnout. Nicméně to již nestihl. Vedli se spory o to, do jaké míry přišel pozdě, do jaké míry tam nebyl dostatečný dozor, do jaké míry neotevřel ta šoupátka na plný výkon, čili do jaké míry se snažil upustit pouze část té vody. Ovšem k tomu nejsou nějak jednoznačné podklady. Z těch protokolů, které jsou k dispozici, se praví tedy, že dostal za úkol to otevřít, vodu vypustit. K tomu ovšem nedošlo už, protože se ta hráz začala poměrně rychle bortit. A on se tedy rozhodl, že si zachrání raději život, než aby otevíral hráz.
1: Dnes si samozřejmě můžeme přečíst, jak to vypadalo, když došlo tedy k protržení hráze. Pokuste se tu katastrofu, protože to asi musela být katastrofa, pokuste se ji přiblížit. My před sebou vidíme jenom lesy, ale já předpokládám, že ta voda měla před sebou nějakou cestu a určitě doputovala někam, kde byli i lidé.
0: Ta voda, a to je důležité, ona to vlastně nebyla voda. Když se protrhne hráz, tak to, co se stane, je, že značná část, řekněme, masivu složeného z balvanů, z materiálu těla hráze a ze stromů stržených po cestě se valí dolů. Teď ještě problém v Desné byl, že v zásadě Desná je položena o nějakých 300 metrů níže než těleso hráze a na nějakých 5 kilometrech. Čili ten spád byl poměrně vysoký, navíc na kraji Desné nebo na horním konci směrem k přehradě byla pila, která sice naštěstí zrovna byla mimo provoz a probíhala tam oprava, nicméně byly tam uskladněny kmeny, ty kmeny ta voda vzala. Čili to, co spatřili obyvatelé Desné po protržení hráze, byla údajně jako několik domů vysoká stěna z materiálu posbíraného po cestě a nikoli voda samotná. V těch vzpomínkách pamětníků se hovoří o stěně vysoké jako nejvzrostlejší smrky, která najednou z ničeho nic přišla, proběhla obcí a poté se vše vrátilo do normálu, nicméně obec již nevypadla tak, jak předtím a zůstaly tam pouze sutiny a všude různě poválené kameny, štěrk, kusy domů a podobně.
1: Co oběti na životech? Předpokládám, že asi museli být.
0: Z dokumentovaných je 62 obětí. Přesné počty nejsou zcela jasné, protože některé oběti se nepodařilo identifikovat, někteří lidé zůstali nezvěstní. Nicméně tedy bylo 62 obětí, většina z nich přímo tedy z obcí nejblíže potoku, čili zejména v Desné. A povodňová vlna jako taková potom tedy prošla i do dalších obcí podél toku Kamenice. Vlastně až po soutok s Jizerou, což je ve Spálově, kde dnes je tedy vodní elektrárna, tak vlastně až po ten soutok docházelo ke škodám, ale po tom soutoku už v Železné Brodě pouze voda stoupla asi o 50 cm a už to nebylo nějak intenzivní a závažné. Vyšetřování tak jako vždy probíhalo dlouho a ještě déle probíhal pak soudní proces a tak jak to u podobných velkých projektů bývá, výsledek byl, že vlastně nikdo za nic nemůže a že se nic nestalo. Problém byl v tom, jaké byly skutečné příčiny protržení hráze. Nepochybně určitou, a to byla první teze, se kterou pracovali odborníci a řekněme posudkový komisaři, abych tak řekl, že tady došlo k proměnám projektu a k nedostatečnému stavebnímu dozoru. To bylo patrné hned, jak tedy na hráz přišli experti, poté tedy co měsíc trvaly záchranné operace vedené vojskem a tak dál. Poté probíhala konference ve Vídni o tom a řešili, k čemu došlo, a prvním argumentem bylo skutečně tedy, že špatné umístění šoupátkové věže, nedostatečně zpevněné podloží, špatně zhutněné, tedy byl ten argument, a také se ozývala kritika na zvolený typ hráze, kdy ta zemní hráz jako taková byla označována za nevyzkoušenou, což svým způsobem byla pravda, protože v rakouském kontextu a v německém kontextu se více stavily ty hráze zděné, nicméně ve Francii, ve Spojených státech ta zemní hráz a konec konců u starších rybníků ta zemní hráz byla něco běžného. Nicméně i ta zvolená technologie byla považována za jaksi riskantní. Určitou roli v tom hrála i skutečnost, že stavitelé přehrad v té době se do značné míry opírali o empirické zkušenosti. To se opakovalo ještě i při výstavě přehrad vlastně po druhé světové válce, kdy ty kalkulace a pochopení chování vod a podobně nebyly tak na výši, takže všechno zkoušeli v rámci tzv. Hydrotechnických laboratoří, postavili si to v malém, ve větším, a když to stále fungovalo, tak řekli, OK, to bude super. Čili z hlediska toho hydrotechnického vodního stavitelství tam byly určité problémy a proto se na počátku ta státní mašinerie nebo ta justice obrátila na autory projektu a na stavební dozor. Reakcí bylo, že Karel Podhajský, který dozoroval stavbu za stát, se zastřelil nedlouho poté, co se přehrada protrhla. Nicméně německý inženýr Gebauer, stejně jako Klamt, vlastně nadále pracovali ve svých funkcích. Nakonec Gebauer dokonce Klamta nahradil jako stavební inženýr města Jablonce. A bránili se, že veškerému problému došlo z důvodu nedostatečné pevného podloží. Ten problém tady nebyl ve stavbě samotné, ale řekněme v geologii Jizerských hor. A to se nakonec prokázalo na základě posudků i mnohých jiných inženýrů, například Antonína Smrčka, Antonína Klíra, ale i německých inženýrů z pražské techniky, jako Julia Fiedlera, kteří, byť sami vodohospodáři, považovali za zásadní problém při výstavbě přehrady to geologické podloží a nedostatečný geologický průzkum. To se nakonec potvrdilo i v 60. letech, když se tady ten terén prozkoumával ještě jednou pro možnost zajištění vody pro Liberecko. A opět došlo tady k poznání, že vzhledem k tomu geologickému podloží zde vlastně není možné tu přehradu postavit za nějaké rozumné náklady.
2: Možná vám to připomene některé velké kauzy z posledních let, ale je to skutečně tak. Jen znovu připomínám, že k protržení přehrady na Bílé Desné došlo v září 1916. Pamatujte si to datum. Za chvíli uslyšíte letopočty související s vynesením rozsudků. Vyšetřování tragických následků skončilo bez označení konkrétního viníka.
0: Je to přesně tak. Soud začal klasicky tak, jak se to táhne. Táhne se to i v dnešních dobách. Tak soud po prvotním vyšetřování, shromažďování materiálu začal soud roku 1920. Obžalováni byli zástupci stavební firmy Schön, která stavbu prováděla, potom tedy projektanti, kteří zastupovali vodní družstvo, zejména tedy Gebauer a Klamt, a pak vodní družstvo jako celek, jako instituce a jmenovitě jeho ředitel Wilhelm Riedl, což byl místní průmyslník sklářský z Desné a z Příchovic. První rozhodnutí bylo zproštění obžaloby už roku 1923. Zproštění byly na základě právě toho, že za hlavní příčinu byl považován ten geologický podklad a nedostatečný geologický průzkum, který ovšem nebyl vyžadován státem, takže by ten stát vlastně měl žalovat sám sebe, spíš než kohokoliv jiného. Ovšem jménem postižených se odvolalo Liberecké státní zastupitelství. Soud byl znovu zahájen v 1925 s tím, že tentokrát tedy byli odsouzeni jak Wilhelm Riedl, tak Augustin Klamt k několika měsíčnímu vězení, ovšem podmínečně s dvouletým odkladem. Následně se odvolali k nejvyššímu soudu, ten původní rozsudek potvrdil, zase o dva roky později, to už jsme v roce 1927, čili 11 let po samotné katastrofě. Pak ovšem přichází desetileté výročí Československa a amnestie prezidenta Masaryka, takže byli amnestováni a Wilhelm Riedl nadále trval na své nevině a pokusili se znovu celý případ otevřít. Pak sice skonal roku 1929, nicméně další soudní řízení proběhlo u nejvyššího soudu a roku 1931 bylo rozhodnuto, že tedy vinu nenesou, a to zejména na základě posudků vedoucích postav českého vodního stavitelství, vodního inženýrství a také geologů, kteří skutečně konstatovali, že tím hlavním důvodem, byť je velmi spekulativní říct, jestli hlavní důvod byl různé sesedání podloží a tudíž vada projektu, anebo tedy ty geologické příčiny, že tím hlavním důvodem byly geologické příčiny a že tudíž nelze pohnat k odpovědnosti investora ani stavitele. Takže zemřelo 60 lidí, byly zničeny značné majetky v Desné a bylo to jaksi odkázáno na vyšší síly a nikoli na chybu inženýrskou. Což zase souvisí s tou inženýrskou ideologií, protože lze se domnívat, a když se člověk přečte například elaborát profesora Smrčka z roku 1917 o katastrofě na Bílé Desné, Smrček byl odborník na vodní stavitelství, profesor z Brna, tak získáte pocit, že on v zásadě to vnímá jako organizační problém, že problém byl v tom, že byl nedostatečný stavební dozor, problém byl, že stavební dozor vykonávali zástupci investora, že se investor kontroloval sám sebe a tak dál, že by mělo vzniknout cosi jako expertní komise, která by kontrolovala veškeré stavby, veškeré projekty do detailu, nikoli tak, jak tomu bylo v tomto případě, že tedy 1908 Plenknerův projekt je schválen a 1915 je postaven projekt Gebauera. Čili to, že by se nemělo stávat, a v zásadě hovoří o celé té katastrofě jako o momentu, na základě kterém je potřeba promyslet znovu, jak stavět ty přehrady, a že je potřeba se o to odpíchnout a stavět těch přehrad více a více. Čili to osvobození od odpovědnosti a snaha svést to jaksi na ty přírodní síly je také součástí snahy nějakým způsobem ochránit přehrady a celé vodní stavitelství od toho, aby bylo stigmatizováno tím, že sebou přináší podobné katastrofy.
2: Víra inženýrů z počátku 20. století, že vše je vlastně jen otázkou dobrého projektu, dostala své zhmotnění už nedlouho po tragédii, totiž v plánech na rychlou opravu a znovu zprovoznění přehrady.
0: Vodní družstvo jaksi to vzalo za své, a také částečně i proto, že Riedl se asi cítil, ale to už výrazně spekuluji, nějakým způsobem odpovědný za celou tu událost a chtěl jaksi po sobě zanechat odkaz, nikoli v podobě, tak jak to dnes vidíme, zborcené přehrady, ale existujícího díla. Podobně Emil Gebauer, čili tito oba v rámci struktur vodního družstva nadále usilovali o to, aby přehrada byla obnovena. Ta podpora lokálních průmyslníků byla stále značná, protože oni skutečně potřebovali, aby ten tok byl nějakým způsobem regulován. Čili hned okamžitě po prolomení se začalo uvažovat o tom, jak má být přehrada přestavěna. Vzniklo několik variant. Většinou stále vycházeli tedy z principu zemní hráze sypané, ale objevily se už i projekty s betonovou hrází, které by výrazně proměnily tu strukturu a zároveň by umožnily se vyvarovat podobného prolomení. Nicméně částečně i jaksi z důvodu nevůle místního obyvatelstva, které se cítilo ohroženo, tak k té realizaci stavby již nikdy nedošlo. A vlastně během sanace celého údolí Desné v 20. letech nedošlo k regulování toku prostřednictvím několika menších stupňů a k obnovení té přehrady už pak nikdy nedošlo.
2: Historik Jiří Janáč. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.
3: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
4: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
4: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
6: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
7: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
8: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. Čína a Spojené státy se dohodly na snížení vzájemných cel. Čeští fotbalisti se v prvním zápase nové sezóny Ligy národů utkají s Chorvatskem. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem od Plzně pozor na nehodu. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů. Je sobota 26. září. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech tam lékaři přijali desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny. Pacienti se už postupně vracejí domů.
10: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
11: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
10: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Radiožurnál.
8: Severočeským vodárnám se daří čistit kontaminovaný vodojem v odolené vodě. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl technický ředitel firmy Bohdan Soukup. Ve vodovodní síti několika obcí v minulých dnech testy prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
12: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
8: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 640 miliard korun. Země dohodu uzavřely během návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga v USA. Shodli se také na prodloužení obchodního příměří o další 2 měsíce.
13: Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta by měl čas navíc sloužit k vyjednání širší obchodní dohody. Peking a Washington se taky shodli na tom, že je potřeba vést pravidelný dialog o přínosech a rizicích umělé inteligence. Zástupci obou stran řešili taky zahraniční politiku. Írán by podle nich neměl vyvíjet jaderné zbraně ani uvalovat mýto na provoz v mezinárodních vodách. Návštěva čínského prezidenta skončila v pátek a podle agentury Reuters nepřinesla žádný zásadní průlom. Další jednání mezi Čínou a Spojenými státy budou v listopadu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Papež Lev XIV. V Paříži řekl věřícím, že se člověk nemá uzavírat do sebe, ale obracet se k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. Sloužil obří venkovní mši v centru francouzské metropole, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 000 lidí.
14: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev 14. poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
15: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
14: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí, informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby můžou ve skalnatém terénu znamenat vážné nebezpečí. Dnes je to přesně měsíc od ničivých povodní v Nepálu. Obětí je skoro 1500, víc než 5000 lidí je stále pohřešovaných na nepálské i tibetské straně. Záplavová vlna v srpnu smetla tisíce vesnic a zničila silnice i mosty.
16: Právě zničené silnice a mosty jsou největší brzdou rychlejšího doručení humanitární pomoci do zasažených oblastí. Úřadům, armádě a humanitárním organizacím se za uplynulé 4 týdny podařilo zajistit lidem ubytování v nouzových centrech, většinou ve stanech. A primárně se zaměřují na plynulé dodávky jídla, pitné vody, léků a teplého oblečení. Pokračuje pátrání po nezvěstných, ale země má jen 2 specializovaná centra, která provádějí detailní analýzu DNA a mohou s velkou přesností určit, komu nalezené ostatky patří. Z Kátmandu, David Jakš, Radiožurnál.
8: Úřady v Bangkoku dnes vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení. Ve školách otevřely dočasná evakuační centra. 2 dny trvající silné deště zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. Dosud neznámá hra Václava Havla zazní dnes poprvé veřejně. Scénické čtení Varování uvede kulturní centrum 92 NY v New Yorku.
17: Nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
18: Ferdinand Vaněk, Havlovo literární alter ego, známé třeba právě z audience, objevuje se i ve Varování, textu, o jehož existenci se ještě donedávna nevědělo. Rukopis našel v pozůstalosti Havlova přítele Zdeňka Urbánka, jeho vnuk David Dušek, který je zároveň předsedou správní rady první prezidentské knihovny. Hra zůstala nedokončená. Její závěr proto na základě původního textu dopsal umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka. Při dnešním prvním veřejném uvedení v New Yorku se rolí ujmou americký spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham, známý především jako Salieri z filmu Amadeus. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
19: České fotbalisty čeká premiéra pod vedením nového trenéra Španěla Santiho Denii. Večer v Edenu nastoupí na úvod elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku. V týmu balkánského soupeře je i ve 42 letech hvězdný Luka Modrič. O záložníkovi AC Milan mluví reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
20: Je to radost ho sledovat v tomhle věku, v každém zápase. Je to čest pro nás i pro ty mladší kluky, že s takovýma legendama se můžou potkat, můžou ho vidět na vlastní oči, může to být motivace pro ně. Doufám, že bude pokračovat co nejdýl.
19: Utkání Česko-Chorvatsko má výkop ve 20:45 a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. České tenistky se ve finále o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinou, která už po 2 hrách porazila Itálii. Zápas začne prvním singlem zítra v 11 hodin dopoledne českého času. A vodní slalomář Matyáš Novák skončil na mistrovství Evropy 4. v časovce kajak krosu. Od medaile ho dělilo 21 sekundy. Do vyřazovacích jízd postoupili i Jakub Krejčí a Jan Bárta. Mezi ženami už v Ivreji postup do čtvrtfinále vybojovali Tereza Kneblová a Kateřina Beková.
21: Nehoda na D5C před Prahou a kolona na pražském okruhu před Ořechem. Na D5C z Plzně na příjezdu do Prahy opatrně u sjezdu na pražský okruh. Na 0. kilometru se srazila motorka s osobním autem. Na místě jsou záchranáři, projíždí se pouze omezením v uzavřeném levém pruhu a tvoří se kolona už ze 3. kilometru, zdržení je tam asi 20 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení na 16. kilometr. Zdržení je asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy se v Brně na 196. kilometru projíždí pouze 1 pruhem, zatím je to bez kolony. Na tahu 57 mezi Valašským Meziříčím a Novým Jičínem dejte pozor před železničním přejezdem. Leží tam kus pneumatiky a musí se vybočovat. A v Praze v Karlovarské směrem do centra řeší nehodu osobního auta s nákladním u Hornbachu, tvoří se kolona a to už od sjezdu z okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají přízemní mrazíky. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude ta oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik hlavní zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Válka na Ukrajině, zablokovaný Hormuzský průliv i vztahy Izraele a Palestiny. Nejen o tom mluvili státníci během valného shromáždění OSN. A vystoupil i český prezident. Co řekl? Tempo zadlužování České republiky roste, a to rychle. Na vysoký deficit, který pro příští rok naplánovala vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, upozorňuje i Národní rozpočtová rada. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájili svou historii. O čem budeme v další necelé půl hodině mluvit, už víme. Vaší dnešní průvodkyní je Kacova Marešová.
9: Týden plus.
0: V New Yorku se sešli státníci a politici na valném shromáždění OSN. Témat, která řešili, byla celá řada. Od ruské války na Ukrajině až po konflikt na Blízkém východě. My začneme souhrn událostí tohoto týdne jednáním o válce na Ukrajině. 5 zemí, včetně Česka a Slovenska, totiž vyzvalo u příležitosti shromáždění OSN Rusko, aby přistoupilo na příměří ve válce, kterou vede proti Ukrajině. Moskva reagovala s tím, že žádnou pauzu neplánuje. V mírovém řešení války pak jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americký prezident Donald Trump. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
1: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
22: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravená.
1: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá.
0: Popsala reportérka Rozálie Pecáková. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se potom sešel se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Po jednání Rubio řekl, že Ukrajina a Rusko mají podle něj zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
23: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak ale novinářům řekl, že Spojené státy navrhují, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA o ukončení války. Tu Kreml zahájil celoplošnou invazí do sousední země, a to v únoru roku 2022. A dění na Ukrajině komentoval v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku taky český prezident Petr Pavel. Ten vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese. Petr Pavel taky varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem. A to je téma pro naši zpravodajku v USA Janu Ciglarovou.
24: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 kilometrů od českých hranic.
0: Podle prezidenta Pavla totiž představuje agresivní postoj Ruska přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Podle něj je stále ve hře také diplomatické úsilí k urovnání konfliktu. A na valném shromáždění OSN vystoupil také izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ten odmítl obvinění z genocidy. Naopak prohlásil, že Izrael genocidě zabránil. V newyorském sídle OSN neměl šanci potkat palestinského prezidenta Mahmouda Abbase. Tomu totiž americká administrativa už druhý rok po sobě nedala vízum. Do New Yorku tak poslal projev na videu. Oba politiky poslouchala taky naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Ta popsala, o čem mluvil Mahmoud Abbas. Palestina má totiž na rozdíl od Izraele Foasen jen pozorovatelský status.
2: Tak upozorňoval na rozrůstání izraelských osad na palestinských územích a na ničení pásma Gazy. Podle Abbase teď jeho národ čelí jednomu z nejkritičtějších období dějin.
3: Teď jsou ohrožované životy a existence Palestinců v jejich domovině.
2: Abbas prohlásil, že Palestinci nebudou akceptovat vysídlení a ocenil taky nedávné vyhlášené britské sankce na dovoz zboží z izraelských osad.
0: Izraelský premiér už předem sliboval důrazný projev, ve kterém bude FOSN bránit izraelské vojáky. Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karosová tak popsala, co zaznělo od něj.
2: Tak kromě toho, že odmítl, že by Izrael v Gaze páchal genocidu a naopak připomněl masakr Hamásu vůči Izraelcům, tak v narážce na kritiku osadnických násilností Netanyahu mluvil o nějakých 150 mladistvých delikventech, kteří podle něj hází kameny a kácejí olivníky. Ze sálu před projevem ale odešly desítky delegací. Izraelský premiér pak opravdu hlavně hájil kroky svého státu. We have no
4: other country. Nemáme jinou zemi, budeme i nadále náš stát bránit a dál vítězit, protože nemáme jinou možnost. Because we have no
2: other choice. Netanyahu v tom projevu ale také zkritizoval některé západoevropské vůdce za to, že podlehli podle něj antisemitským davům a následně také obvinil Katar i Turecko z údajných šíření lží o Izraeli.
0: Vedle konfliktu mezi Izraelci a Palestinci mluvili na jednání OSN politici taky o konfliktu v Iránu a blízkém okolí. 80 zemí vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí. Koalice zároveň odsoudila útoky Iránu a Teheránem podporovaných jemenských husijů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala i šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu je tamní námořní doprava významně omezená. Už jsme mluvili o tom, že na valném shromáždění OSN vystoupil taky český prezident Petr Pavel. Ten svou návštěvu Spojených států amerických využil i k dalším jednáním. Při návštěvě Nebrasky třeba ocenil spolupráci s tamní národní gardou a českou armádou. A poslední zastávkou prezidenta ve Spojených státech bylo městečko Wilbur na americkém středozápadě. Žije tam totiž početná česká komunita.
5: Město Wilbur má jen 2000 obyvatel, ale přesto se mu přezdívá hlavní české město. Spojených států. A to proto, že tu je nejvyšší koncentrace lidí českého nebo slovenského původu.
6: Proč jste tady? Why are you here?
25: Pro setkat se Petra Pavle a Pavla. Jo.
5: Jsou tu české nápisy, na radnici je velký nápis Vítáme vás, také je tam česká vlajka, pravda, vítězi. Tam by možná mělo být vítězí, ale budiš. A u dveří nás vítá paní, která se jmenuje Sydney Kaštánek.
26: Kaštánek? We say Kaštánek around Wilbur.
27: What about Americans?
26: Kaštánek. And before that, I was a cohort. A rooster. That's okay.
28: Já jsem Míla Šašková Pierce a já jsem přijela do Ameriky v roce 77, ale předtím jsem odešla do emigrace v roce 68. Do nás tady v Nebrasce to je neuvěřitelná věc, že se rozhodl, že nás navštíví.
5: Prezident se rozhodl projít městem. Akorát, že zrovna prší. A i přesto lidé vyšli z těch obchodů a stojí před obchodem a sledují tu delegaci s prezidentem v čele. Dokonce zastavili i dopravu.
26: This is the first president that's come here. Yes.

0: mimořádně příjemný závěr cesty, protože to nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, spravují artefakty svých předků v muzeu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech. Je to opravdu velice hřejivý pocit.
1: Většina lidí, se kterými jsem mluvila, mě žádali o to, abych prezidentovi vyhřídila, jak moc mu děkují. Z jejich slov, z tónu jejich hlasu i z toho, že měli slzy v očích, bylo cítit, jak moc pro ně ta návštěva českého prezidenta znamená.
2: Popsala prezidentovo setkání s českými krajany naše severoamerická zpravodajka Jana Cíglerová.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Schodek státního rozpočtu pro příští rok má být 386 miliard korun. Tak jej navrhla vláda premiéra z hnutí ANO Andreje Babiše. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy a rozpočet už kabinet schválil. Teď míří do sněmovny. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
4: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
5: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
4: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místo předsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
6: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
4: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší.
2: Vláda je u moci 9 měsíců. Podala za tu dobu ona nebo vládní poslanci nějaký návrh zákona, který by vedl ke snižování schodku rozpočtu do budoucna? Tak právě na tohle jsme se ptali našeho komentátora Petra Hartmana.
7: No, ono se dá říci, že spíše některé ty mandatorní výdaje mohou dále růst, protože jsou zde různé návrhy a týkají se třeba například, o čem se hodně mluvilo v poslední době, valorizace důchodů nad rámec toho vzorce, který vyjde, nebo která vyjde ta valorizace na více peněz, takže spíše to tomu státnímu rozpočtu přináší další výdaje navíc, takže nedá se říci, že by došlo k něčemu zásadnímu a naopak jsme slyšeli, že k tomu má dojít až v nedaleké budoucnosti, v následujících letech. Motoristé například tvrdí, že podle nich o desítky miliard klesne ten reálný schodek, až budeme svědky toho, jak dopadne státní závěrečný účet. Takže to, jak vlastně vláda bude hospodařit v roce 2027, bude jasné na papíře až na začátku roku 2028. A tehdy si myslím, že už nikdo tomu nebude věnovat takovou pozornost, jakou věnuje v současné době stavu rozpočtu. A vzhledem k tomu, že politici slibují, že ten deficit bude klesat v následujících letech, tak to se bude blížit k sněmovním volbám a myslím si, že politici mají za cíl obhájit své mandáty a zůstat pokud možno v politice nebo u moci, takže čím více se blíží volby, tím méně jsou ochotní dělat nepopulární kroky a pokud nepočítají s tím, že Česká republika bude světovým premiantem, že ekonomika poroste neuvěřitelným tempem, tak by museli výrazně sáhnout do nastavení daní a také do nastavení výdajů a to není příliš populární, zvlášť před volbami, takže jsem v tomto poměrně skeptický.
2: Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. A na vysoký deficit, se kterým má Česká republika pod vedením vlády hnutí ANO, SPD a motoristů hospodařit, upozorňuje i Národní rozpočtová rada. Ta zdůrazňuje, že české veřejné finance přestávají být udržitelné. Varoval předtím její předseda Mojmír Hampl. Podle něj se náraz na takzvaný dluhový strop kvůli vysokým rozpočtovým deficitům přiblížil a to o 3 roky, na rok 2034. Pokračuje reportér Marek Sedláček.
8: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
9: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky. republiky.
8: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
10: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
8: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun.
2: Navržený deficit je totiž druhý nejvyšší v historii naší republiky. A peníze ještě jednou. Teď budeme mluvit o těch, které platíme za pohonné hmoty. Ty jsou totiž jedny z nejvyšších, které jsme kdy za benzín a naftu vydávali. Analytici očekávají, že cena nafty by mohla brzy překonat hranici 50 korun za litr a cena benzínu se blíží 46 korunám. Podrobnosti má reportér Krištof Jiřík.
11: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
12: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
11: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2,50 koruny na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinerií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
13: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
11: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě.
2: A kvůli drahým pohonným hmotám dočasně sníží marže a zlevní cestování vlakem taky vláda na Slovensku. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Bylo to jedno z nejsledovanějších jednání poslední doby. Za jedním stolem se sešel lídr Spojených států amerických Donald Trump a čínský prezident Xi Jinping. Jeho návštěva Spojených států trvala 3 dny. Byla plná pocta ze strany Donalda Trumpa. A my jsme návštěvu čínského prezidenta rozebrali s Vlastislavem Břízou, odborníkem na mezinárodní bezpečnost z Univerzity Karlovy. Čínský prezident řekl, že Čína a Spojené státy by měly najít správný přístup, jak spolu vycházet v nové éře. Jakou éru měl tedy na mysli?
14: To je éra, já bych ji nazval éra východního větru. Dodnes, respektive do začátku tohoto století, převládaly západní větry. Ta situace se obrací a začínají podle prezidenta Xi převládat východní větry. To znamená, ta východní velmoc, aspirující supervelmoc Čína, chce hrát nepokrytě stejně důležitou úlohu jako Spojené státy. Ono se jí to ne vždy a ne všude daří, my to občas neslýcháme, ale ta projekce síly Číny z hlediska vojenských schopností pořád v žádném případě není taková jako Spojených států, takže do určité míry to pořád není vyrovnaný souboj, ale je to opravdu toto poselství. Ostatně i délka té návštěvy o něčem svědčí. To není návštěva na pár hodin, ale dokonce na několik dnů. Ten balík těch okruhů, který prezidenty Trumpa asi čekají, je opravdu minimálně 6-místný. Za prvé to budou obchod, cla, export, druhé téma vzácné zeminy, kritické suroviny, třetí téma umělá inteligence, i když prezident Trump by dnes již použil
15: superinteligence,
14: děkuji. Technologická válka, čipy, čtvrté téma velmi podstatné, Tajvan. Páté téma Irán a Hormuz a konečně 6. téma Ukrajina a širší strategická stabilita.
2: Vysvětlil odborník na mezinárodní bezpečnost Vlastislav Bříza. A já doplním, že prezident Trump pak k jednání s čínským prezidentem řekl, že pro své země dosáhli úžasného pokroku. Podle amerických médií ale návštěva postrádala významnější prohlášení. Pravděpodobně kvůli prošlým vejcím onemocnělo v pražském Újezdu nad Lesy víc než 300 lidí. U zhruba 20 z nich se potvrdila salmonelóza. Většina z nakažených jsou děti, které se stravují ve školní jídelně. Ředitel školy kvůli tomu vyhlásil volno. Kromě školáků mají střevní potíže i děti ze školky a seniori, kterým obědy z jídelny vozí. Případem se teď zabývá pražská hygiena i policie. A je to téma pro reportérku Josefínu Báčovou.
16: Zdrojem epidemie jsou spíš uhlířské špagety, které v pondělí nabídla jídelna při Masarykově základní škole. Vejce, která do nich v kuchyni použili, totiž byla prošlá, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
9: Šetření ještě nebylo ukončené, ale ta vejce, která se spotřebovala po datu minimální trvanlivosti, jsou velmi silným indikátorem, že by mohla být příčinou té epidemie.
16: Podle Batok bude s provozovatelem jídelny kvůli nedodržení norem zahájené správní řízení. Samotnou jídelnu teď dezinfikuje specializovaná firma. Než se v ní znovu začne vařit, odborníci provedou kontrolní stěry. Kvůli silným zdravotním potížím spojeným se střevním onemocněním bylo ale v pražských nemocnicích hospitalizovaných od pondělí asi 50 lidí. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka nejde zřejmě o konečný počet.
15: Je to velmi dynamické, protože ti první už se uzdravují a asi velmi brzo mohou být propuštěni nebo už tak k tomu došlo, ale noví zase přicházejí.
16: Silná průjmová onemocnění, jako je právě salmonelóza, mohou být riziková hlavně pro malé děti nebo pro seniory. Případu se teď věnují i policisté, zjišťují, jestli nešlo o trestný čin nebo přestupek. Ředitel Masarykovy školy, ve které se epidemie objevila, Libor Skala, vyhlásil volno až do úterý 29. září včetně. Zvažuje i personální změny ve vedení jídelny. Po kritice rodičů na konci týdne připustil i vlastní rezignaci. Že by Skala ve vedení školy mohl skončit, nevyvrátilo ani vedení městské části Praha 21. Nejdřív chce ale počkat na výsledky kontrol hygieny.
17: Salmonelóza je bakteriální onemocnění, které postihuje trávící trakt a zlikviduje ji teplota nad 70 stupňů. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájili svou historii, a to jako orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
18: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
19: Úžasný, úžasný.
20: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
19: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
18: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška.
17: Tolik reportáž kolegyně Terezy Cedidlové. A to už byla poslední informace souhrnu událostí, které přinesl tento týden. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
21: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
22: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
23: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
24: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
22: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranát Tákurovi do Indie.
25: Zdravíme vás, Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
23: Podle historika Michala Stehlíka mířil poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
26: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na Radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslavování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
24: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
22: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
23: na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům. Maďarsko-ukrajinské zbližování se kvůli příkopům nekoná. Evropa se připravuje na Putinovu agresi. Francouzští zemědělci se potýkají s problémy. To jsou jen některá témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
0: Nedávné rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout dva ruské oligarchy z jejího sankčního seznamu bylo zdrojem silné kritiky. Mnozí v tom dokonce viděli první velkou kapitulaci před Putinovým režimem a začali si klást otázku, kdo další bude tímto způsobem rehabilitovaný. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
4: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům, Michailu Fridmanovi a Alisherovi Usmanovovi. Reakce jsou předvídatelné. Většina ruských opozičních aktivistů to odsoudila, stejně jako mnoho evropských politiků. Mnozí Ukrajinci v tom spatřují klasickou evropskou politiku appeasementu. Přitom ten příběh je mnohem vrstevnatější a složitější. Pojďme se podívat na oba hlavní protagonisty. Oba byli zařazeni na sankční seznam prakticky ihned po začátku velké války na Ukrajině v roce 2022. Důvodem byla jejich blízkost k Putinovi a to, že jejich firmy pomáhají Kremlu vést válku. Michail Fridman se mohl cítit ukřivděně. Jistě, není to žádný beránek. Svůj majetek získal v divokých 90. letech, když založil jednu z nejúspěšnějších soukromých finančních institucí Alfa Bank. Jackpot trefil v okamžiku, kdy spolu s partnery privatizovali tjumenskou ropnou společnost, kterou spojili do společného podniku s britským ropným gigantem BP. Manažer BP nejspíše dodnes zmrazením spojení nají na své ruské partnery. Během jednoho z konfliktů došlo i na zatýkání britských manažerů a podobné radosti podnikání v Rusku. Nakonec Fridman a jeho společníci prodali svůj podíl za hezkých 14 miliard dolarů. Fridman založil investiční společnost Letter One a vyvedl většinu svých peněz z Ruska. Usídlil se v Londýně a doufal, že se zbavil vlivu ruského prezidenta Vladimira Putina. Jenže velká válka tyto jeho snahy ukončila. Nikoho na západě nezajímalo, že co by rodák z ukrajinského Lvova podporoval humanitární projekty na Ukrajině. Sankce mu znemožnily zůstávat ve svém luxusním anglickém zámečku a v roce 2023 se vrátil do Ruska. Až do tohoto týdne se marně snažil soudit s Lucemburskem ohledně zmrazení jeho aktiv. Jiný příběh má Alisher Usmanov. Ten také začínal jako bankéř, ale bohatství mu přinesly investice do metalurgie. A protože taková aktiva nemůžete odvést ze země, vždy si dával záležet, aby vycházel vstříc Kremlu. Když bylo potřeba odkoupit média uprchlého oligarchy Borise Berezovského, Usmanov to udělal. Když na začátku války na Donbase v roce 2014 jeho server Lenta.ru přinesl důkazy, že na straně separatistů bojují ruští vojáci, nechal vyhodit celé vedení. Takže sankce proti Usmanovovi byly více než očekávané. Jenže Usmanov se nespolehl na soudní spory. Začal tlačit na své kontakty v Evropě. Jeho hlavním zastáncem bylo Maďarsko Viktora Orbána. Dokonce existují nahrávky tehdejšího ministra zahraničí Pétera Szijjártá, který slibuje svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, že pomůže s odstraněním sankcí proti Usmanovi. Tahle sázka nevyšla, protože Orbán volby prohrál. Usmanov nasadil jinou páku, Azerbajdžán. Francie, která překvapivě minulý týden začala podporovat zrušení sankcí, zjevně chtěla dostat z vězení v Baku svého občana Martina Rajana, který byl v Azerbajdžánu odsouzen za údajnou špionáž. Mluvčí oficiálního Baku prohlásil, že tam není žádná souvislost. Nicméně den poté, co se Usmanov zbavil evropských sankcí, azerbajdžánský prezident Ilham Alijev Rajana omilostil. Náhoda? Současná dohoda předpokládá, že sankce pro všechny ostatní oligarchy a další společnosti se automaticky prodloužily o 3 roky. Jenže co když někdo z těch, kteří zůstali na sankčním seznamu, se rozhodne, že si také vezme rukojmí? A může to být občan libovolného státu Evropské unie, třeba i Česka. Budeme také v pokušení zrušit sankce?
0: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Zatímco mír na Ukrajině je stále v nedohlednu, Rusko naopak o to víc testuje připravenost evropských států bránit se možné expanzi. Před ruskými provokacemi varují i tajné služby. Česko jakoby ale nevědělo, co v dané situaci dělat, soudí spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
5: Český občan musí být zmaten. Premiér Babiš opakovaně mluví o míru. Točí videa v tričku No War, žádnou válku, stěžuje si, že je se svým voláním nepochopen, cituji. Dostal jsem hrozně vynadáno od novinářů a různých komentátorů, co si to vlastně dovoluju mluvit o míru. Ale na druhé straně občan čte a slyší varování, že ruský prezident Putin chce válku na Ukrajině eskalovat, chce otestovat ochotu NATO bránit své napadené členy. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl v Sejmu, podle zpravodajských informací ruský plán zahrnuje i hybridní útoky drony a raketami na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pokračoval, existuje reálné riziko, že na území jednoho či více států na východě NATO mohou vniknout drony či jiné projektily a způsobit škody. Před tím samým varují tajné služby. Podle zdrojů českých médií se i naše bezpečnostní špičky a politici zabývají scénářem, který počítá s obsazením kousku některého z východních území Estonska či Lotyšska. Michal Smetana z Peace Research Center Prague v debatě Voxpotu nedávno mluvil o tom, co podle něj očekává velení NATO. Nějaké malé pohraniční městečko v Estonsku, Lotyšsku či Litvě, kousek od hranice s Ruskem, bude čelit nepokojům. Vyvolají je Rusové spolu s místními kolaboranty. Zapojí se neoznačení ruští vojáci, městečko zaberou. Test na to proběhne pod falešnou vlajkou. Rusové svoji účast popřou. Podobný vývoj očekává prezident Petr Pavel, který má jistě dost informací. Je to jeden z možných a pravděpodobných scénářů. Rusko se vyjadřuje celkem srozumitelně, že bude podnikat akce proti všem, kteří podporují Ukrajinu. Měli bychom to brát vážně, řekl deníku N. Jak to jde dohromady s Babišovým voláním po míru? Je zjevné, že Rusko mír nechce. Denně to dokazuje vražděním na Ukrajině. Česká diplomacie a český premiér necestují do Moskvy a nevyjednávají mír. Nic pro něj nedělají. Navíc podhodnocují českou obranu a v NATO se jen vezou. Na bledském strategickém fóru Babiš obvinil Evropu, že málo mluví o míru, není schopna se dohodnout, zda se má snažit ukončit válku či nikoliv. Znělo to absurdně. Jestli někdo nechce válku, jsou to státy Evropy. Problém je, že evropští politici jedno vědí s jistotou. Pokud Ukrajina prohraje, Putin půjde dál. Cílem se zcela míjejí i všechny snahy Donalda Trumpa o dosažení míru a získání Nobelovy ceny za mír. Putin amerického prezidenta nebere vážně. Babiš mluví o míru, ale zároveň přišel s nápadem, aby byla vybudována společná protibalistická obrana EU. Nazval ji Europatriot. Předvádí, jak je mimo. Evropa už na protiraketové obraně pracuje. Francie a Itálie zmodernizovaly systém Mamba. A 10 evropských zemí založilo koalici, která vyvíjí systém Freya. Není však určen jen pro země EU. Účastní se Británie, Ukrajina a Norsko. Máme tedy dva světy. Svět Babišova volání po míru, na který Putin neslyší. A svět Evropy, která se snaží Putina odradit tím, že se na jeho agresi připravuje.
0: Míní spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Když maďarský premiér Viktor Orbán prohrál letošní dubnové parlamentní volby, zdálo se, že vláda jeho nástupce Pétera Maďara bude usilovat o výrazné zlepšení napjatých maďarsko-ukrajinských vztahů. Avšak opak je pravdou, jak ve svém komentáři vysvětluje evropský editor deníku Luboš Palata.
6: Město Záhoň u hranic Maďarska s Ukrajinou je taková maďarská obdoba za Československa slavné železniční stanice Čierna Pričope. Tady končí široké východní koleje a začíná normální evropský rozchod železnice. Byl jsem tu letos na jaře a pokusil jsem se tu zjistit, jak to vlastně mají Maďaři s Ukrajinci. A zda nechuť ke Kyjevu byla jen výmyslem tehdejšího proruského premiéra Viktora Orbána, nebo zda to má hlubší základy. Po týdnu reportáží jsem dospěl k názoru, že ty důvody jsou opravdu hlubší. A že i pro mnoho obyčejných Maďarů hraje důležitou roli to, jak se Ukrajina chová k maďarské menšině v Zakarpatí. Tedy té části Ukrajiny, která byla mnoho set let částí Uherského království, pak 20 let nejvýchodnějším koutem Československa, 3 dny v březnu roku 1939 tu byla samostatná karpatská Ukrajina, pak území 5 let okupovalo Maďarsko a po válce se této oblasti Československo muselo vzdát ve prospěch stalinského Sovětského svazu.

0: na úrodnou půdu. Protiukrajinská kampaň sice už nevyhrála Orbánovi po páté v řadě volby, ale byla mezi Maďary tak populární, že se od ní ani vítěz voleb Péter Maďar nedistancoval. A co víc, v rezervovaném postoji vůči Ukrajině pokračuje. Maďarsko ani dnes nedodává na Ukrajinu žádné zbraně, blokuje rychlý vstup Kyjeva do EU a nejnověji se odmítlo účastnit Karpatské iniciativy, která oznámila významné infrastrukturní projekty. A už měsíce plánované setkání premiéra Petra Maďara s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se stále neuskutečnilo. Hlavně proto, že dohoda o zlepšení menšinových práv Maďarů v Zakarpatí stále není dojednána. Petr Maďar skutečně není Viktor Orbán. To ukazuje při mnoha příležitostech a i k Ukrajině se chová mnohem slušněji. Ale když jde o Maďary v zahraničí, ani on nezná slitování. A to ani s tak těžce zkoušenou zemí, jako je dnešní Ukrajina.
1: Dodává evropský editor deníku Luboš Palata. V málo které západoevropské zemi hraje zemědělství tak důležitou roli jako právě ve Francii. Některé domácí produkty jsou považovány za součást národního kulturního dědictví. Letos ale na francouzské zemědělce silně dolehlo rekordní sucho a vedro. Podrobnosti má spisovatelka Klára Notáro, která žije v Paříži.
2: Francouzští zemědělci se potýkají se závažnými problémy již dlouhá léta. Jejich příjmy klesly za posledních 30 let o 40%. Obchodní řetězce jim snižují výkupní ceny do té míry, že si někteří z nich ani nevyplácejí plat a mezinárodní konkurence doslova ohrožuje existenci menších zemědělských podniků. Mnozí farmáři pracují i 70 hodin týdně, na rozdíl od zaměstnanců, kteří podle zákona pracují jen 35 hodin týdně. Letošní rok je pro zemědělce ještě komplikovanější, protože ve Francii bylo sucho a vedro. Vysokými teplotami trpěla drůbež ve Velkochovech, které se nacházejí zejména v západní Francii. Jen v jediném červnovém týdnu zde uhynuli 100 000 slepic a kuřat. Vedro a nedostatek pícnin také působí závažné potíže chovatelům skotu a prasat. Chovatelé krav si stěžují, že krávy v horkém počasí dávají až o třetinu mléka méně. To se projeví i na kvalitě některých slavných sýrů. Jejichž výroba nebude odpovídat dosavadním normám. Na pastvinách nenarostlo dost trávy a zvířata jsou krmena senem z jiných lokalit. Ve špatném stavu jsou i pole s kukuřicí a slunečnicemi. Výnos kukuřice, která potřebuje hodně vody, klesne kvůli suchu téměř o polovinu. Letošní úroda bude slabá a proto francouzská vláda vyhlásila výjimečný plán nazvaný Znovu vyzbrojení zemědělství. Ministryně zemědělství, potravinářství a potravinové nezávislosti Annie Genevardová prohlásila, že stát uvolní 1 miliardu eur na podporu zemědělců. Peníze mají pomoci těm, kteří nedostali odškodnění za neúrodu od pojišťoven, nebo těm, kteří nemají dost prostředků na zavlažování. Tato pomoc od státu má zabránit tomu, aby zemědělské podniky nekrachovaly. I tak za poslední 3 roky zaniklo ve Francii 40 000 menších zemědělských hospodářství. Stát letos osvobodí zemědělce od některých daní. Ministryně Genevardová také požaduje, aby se časté kontroly redukovaly na jedinou kontrolu. Prefekti budou mít také možnost udělit výjimky z francouzských nebo evropských předpisů, zejména pokud jde o povinný půdní pokryv. Zemědělci, kteří se těžce potýkají s klimatickými změnami, budou mít také k dispozici psychologické poradny. Každý, kdo pracuje s půdou nebo chová hospodářská zvířata, jasně vidí, že v nových klimatických podmínkách nebude moci vést hospodářství tak, jak to bylo dosud možné. Konvenční zemědělství ukazuje stále zřetelněji svoje slabiny. Zemědělci, kteří by chtěli změnit způsob hospodaření a přizpůsobit se vyšším teplotám v létě a prudkým dešťům v zimě, se však nesetkávají s podporou administrativy. Existuje jen málo odborných studií, které by jim ukázaly, jaké plodiny bude možné v budoucnosti v jejich regionu pěstovat. Letošní neúroda vede nevyhnutelně ke zvyšování cen potravin. Do cen se promítá také zdražování nafty. A tak nelze vyloučit, že se na podzim ve Francii probudí živelné hnutí žlutých vest, které v roce 2018 poznamenali začátek prvního Macronova mandátu.
1: To byla spisovatelka Klára Notáro.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v této chvíli se vrátíme k některým zajímavým komentářům uplynulého týdne. Vláda premiéra Andreje Babiše schválila rozpočet s vysokým deficitem, který se blíží hranici 400 miliard korun. I když obě menší koaliční strany původně s výší schodku nesouhlasily, premiérovo hnutí ANO prosadilo svou. Co to vypovídá o rozložení sil v Babišově koalici, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
4: Jsme nejmenší vládní stranou se 13 mandáty v poslanecké sněmovně a nemůžeme prosadit zdaleka všechno, co jsme před volbami slibovali. Zhruba tímto způsobem obhajoval Petr Macinka podobu státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem schválený deficit rozpočtu se totiž blíží hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v uvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. Byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů sobě a snášel nálepku slabého premiéra. V uvozovkách vyděračský potenciál SPD se zase nejvíce promítá do zahraniční politiky České republiky. Názorně se to ukazuje v přístupu kabinetu k dění na Ukrajině. Vláda lavíruje mezi podporou této země a snahou komunikovat směrem k tuzemským voličům, že tomu tak zdaleka není. Nebýt tlaku SPD, Andrej Babiš by si v této věci zdaleka tolik nekomplikoval život. Přesto v zájmu zachování vládní většiny vychází, pokud možno, názorům SPD nejenom v oblasti zahraniční politiky vstříc. Zkrátka je si dobře vědom toho, že bez pomoci motoristů sobě a SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde, než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
1: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česko zavede od začátku října regulace cen pohonných hmot. Existují ekonomické argumenty pro i proti tomuto kroku. V každém případě to ale nezůstane bez následků pro období, až cenová intervence skončí, domnívá se publicista Petr Holub.
5: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už podruhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se zhadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední zdražení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že 8. října proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by se měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnili. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži. Automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra z Hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
1: A slova Petra Holuba zazněla na závěr dnešního vydání pořadu Názory a argumenty. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Výpočet superdávky pro samoživitele se od října změní. Mexiko a Havaj se připravují na příchod hurikánů. Čeští fotbalisti rozehrají v Praze proti Chorvatsku Ligu národů. Na pražském okruhu u Ořecha brzdí provoz omezení v obou směrech. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka se díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
7: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
6: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Několik lidí evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
8: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
6: Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. Mexiko a Havajské ostrovy se připravují na příchod hurikánů. Obyvatelé západního pobřeží Mexika kvůli bouři Polo opouštějí své domovy. Hurikán 4. až 5. kategorie by ale neměl zasáhnout pevninu a vzdaluje se od pobřeží. Sebou nese skoro 5metrové vlny a silné srážky. Mexické úřady preventivně uzavřely školy a do oblasti vyslali 15 000 příslušníků bezpečnostních složek. K Havajským ostrovům se ale blíží podle amerického národního centra pro hurikány další hurikán. Nolo naplno by je měl zasáhnout dnes. V Krušných horách končí největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. Některou z desítek pěších tras prošly asi 2000 lidí, využili organizovaných vycházek s průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
9: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
10: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
11: Nakonec ještě tancování, ne?
10: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
12: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody a spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
10: Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
13: České fotbalisty čeká první zápas pod španělským trenérem Santin Deniou. Hrát budou večer na úvod elitní skupiny Ligy národů proti Chorvatsku, které také vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na mistrovstvích světa, nahradil Slaven Bilić a chtěl by navázat na Daličovy úspěchy.
14: Zlatko stavil letvicu jako vysoko.
15: Zlatko nastavil laťku hodně vysoko, takže na jednu stranu je to těžké, na druhou stranu jde o motivaci. Ukázal, že výsledky, ve které jsme my všichni trenéři věřili, jdou udělat. A nejde jen o nějaké šílené sny. Beru to jako motivaci. Tlak je vždycky, ale tohle není problém.
14: To není problém.
13: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20:45 a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos.
16: Kolona na D5 před Prahou a také na pražském okruhu před Ořechem. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 2,5 kilometru se zastavuje, kolona se táhne až na konec dálnice ke sjezdu na okruh. Zdržení je tam asi 10 minut. Následně na pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se omezením od 19. kilometru projíždí pouze jedním pruhem. Zdržení je tam asi 30 minut. V opačném směru tedy na letiště dejte pozor za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam je provoz svedený do protisměru až na 19. kilometr, tam se vrátíte zpět. Zdržení je asi 20 minut, neprůjezdný je také příjezd ulicí k Barandovu. Omezení by mělo trvat do zítřejšího dopoledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Na Slovensku mají zvláštní párty. Jsou pro ženy, které už si myslely, že noční život není nic pro ně. Před nejstarší americkou filharmonii se postavil nový dirigent Gustavo Dudamel a lidi se mohli utleskat. Japonského konzula v Litvě Chiune Sugiharu dlouho nikdo neznal, přestože právě on zachránil před německým nacismem falešnými vízy tisíce židů. Jestli něco Francouzi milují, tak jsou to bleší trhy. Nejslavnější z nich najdete v Lille. Jeho historie sahá až do 12. století.
3: Reportáže zahraničních zpravodajů.
17: Osm na parket, v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Mama je späť. Párty, která běžný klubový večer obrací na ruby, je pouze pro ženy a začíná o několik hodin dřív, než bývá zvykem. Na parketu se navíc potkávají maturantky, mámy i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě. Proč na ně ženy slyší, zjišťovala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
18: Neřeší, jestli je na párty příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
19: Přímo před DJkou tančí i Katka.
20: Já jsem matka po materskej, pracujúca, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamätám, kdy jsem byla na party.
19: S Katkou přišla i její kamarádka Lotka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
21: Já jsem seniorka, prám jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila disco žinka.
19: Obě na dnešním večeru prý lákala stejná věc.
20: Že se konečně může, že se můžem nachystat sama pre sebe.
21: Aj mňa toto, že celý den jsem se chystala jako zabladí, hej.
19: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale teprve začínají díky Kristýně Banovič.
22: Nápad vznikl tak, že keď můj syn mal jeden rok, tak ma kamarátka vytiahla na podobnou party v zahraničí. A tam som si to naplno užila a mala som pocit toho, že som späť. A tam vlastne vznikol aj celý ten názov. Niekoľko mesiacov to vo mne muselo naprv uzrieť, než som si povedala, že idem do toho a niečo podobné chcem priniesť aj pre slovenské ženy.
19: A práve tá možnosť na pár hodín vypadnúť z bežného kolotoče je jedním z hlavních dôvodů, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarádky Alena, Dominika a Kristýna.
23: To je paráda, ja si pamätám, že my chodíme aj na fit pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať, ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, ja už spím.
19: A prý si užívají i atmosféru, ktorá vznikne, když je celý parket jenom ženský.
24: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta, proste je to príjemné, že lebo my chodíme vonku ženy si zatancovať spolu a o to ide, nepotrebujeme akože chlapov máme doma s deťmi, takže...
19: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní párty. A dveře pro ostatní zůstávají zavřené jen po dobu jejího trvání.
22: My nie jsme, že proti mužům, my iba chceme svůj priestor na to, kde se můžeme zabavit. Toto je párty na 3,5 hodiny. Ty muži můžou do toho klubu dojít o 23.00, že je to tu otvorené pre nich, hej.
19: Párty Mama je späť se zatím konala dvakrát a po každé byla prakticky vyprodaná. Před první akcí ale přitom nebylo jisté ani to, jestli pro ní najdou klub. Provozovatelé totiž nápadu zpočátku moc nevěřili.
22: Neporozuměli tomu, proč by ženy za a aj mami teda, išli na party v skoršom čase a iba medzi ženy. No pre majiteľa, alebo pre majiteľov je podľa mňa presne zaujímavé to, že majú dvakrát party, takže dvakrát toľko ľudí dojde, ktorí majú chuť si dať nejaký drink, využiť ich služby.
19: O tom, že podobný večer ženám chyběl, ale Kristýnu Banovič nepřesvědčili jen vyprodané vstupenky, ale i příběhy některých účastnic.
22: Keď prišla jedna žena a hovorila mi, že ona je prvýkrát po 9 rokoch rokoch vonku. Prvýkrát, ale si predstavte, že ona nebola vonku ani že na večeri s kamarátkou. Ona bola prvýkrát po 9 rokoch vonku a zvolila si našu party.
19: První dva večery zároveň ukázaly, že zájem není jen v Bratislavě. Banovič a její tým proto už řeší, kam se s podobnou akcí vydají příště.
22: Tento rok půjdeme aj do Košíc a aj do iných miest. Ideme postupně. A ano, akože máme už aj veľa záujemkým z Čech, takže ta vizia ísť do Česka tam určitě je.
19: Chuť si zapařit rozhodně nezmizela, jen pro část žen dnes ideální večer nezačíná o půlnoci, ale končí ještě před ní. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
17: New Yorkská filharmonie, nejstarší americký orchestr, má po 17 letech nového šéfa. Jejím bývalé dítě z venezuelského hudebního programu pro chudé, Gustavo Dudamel. Je to výstřední osobnost, snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Svůj první koncert v nové funkci odehrál v Radio City Music Hall a naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si to nemohla nechat ujít.
0: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York, Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel je světoznámý dirigent, který přebírá New Yorkskou filharmonii. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět.
1: Welcome, Gustavo Dudamel.
0: Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
2: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
0: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku? Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. V 18 letech dostal na starost Národní mládežnický orchestr. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. A ten ještě ten den zavolal svému nástupci, že musí tohodle kluka slyšet. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu, má hvězdu na chodníku slávy. Objevil se v animovaném filmu. Založil tam mládežnický orchestr pro děti ze sociálně slabší čtvrti. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Prezidentka orchestru za ním tajně jezdila po světě, než ho přemluvila, aby místo přijal. Chybilo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku ze široka. Jen v tom prvním týdnu odehrál 7 různých programů na 3 různých místech. Tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizzo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum?
4: K Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané.
17: S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou ještě navážeme na předchozí reportáž Zdravím za oceán.
5: Dobrý den.
17: Kdo je Gustavo Dudamel, už jsme naznačili. Proč se ale o něm mluví jako o možná nejslavnějším žijícím dirigentovi a v čem je tak jiný než ostatní?
5: On se narodil v roce 1981 ve Venezuele a to bylo pro ten jeho talent klíčové. Oba rodiče jsou hudebníci a jako kluk on si doma skládal hračky do orchestru a dirigoval je, ale důležité bylo, že vyrostl z prostředí obyčejné rodiny a je to znát na jeho přístupu k hudbě. On se snaží vrátit hudbu mezi běžné lidi. Tím je právě výjimečný. To on je ten dirigent, který mimochodem letos při světovém poháru ve fotbale dirigoval na stadionu v New Jersey loutky Mapet. On taky hrál ve filmu Trollové a i ten dirigent seriálu Mozart v džungli byl inspirovaný jím. Od ostatního prostě odlišuje ten způsob, jakým se k hudbě staví, ale také i způsob, jakým diriguje. Partituru jako kdyby stělesňoval celým tělem, on ji přenáší na jednotlivé hráče, na publikum. On vlastně také neuznává tu hranici nějaké vysoké a nízké kultury. Prostě klasiku klidně bude hrát s popovou hvězdou.
17: Pokud jde o současnou newyorskou filharmonii, v jakém je stavu a proč se právě do Gustava Dudamela vkládají takové naděje?
5: Filharmonie je slavná, ale v posledních letech se dá říct, že měla takovou zaprášenou pověst. Prostě publikum stárne, nedoplňuje se, lidé už si nekupují předplatné na celou sezonu, takže působí tak nějak usedle, elitně. Po Leonardu Bernsteinovi doteď nestál na pódiu žádný dirigent, který by měl charisma, které by se mu aspoň vyrovnalo. A tohle chce Dudamel změnit. On chce dokázat, že klasická hudba může znovu být součástí popkultury, právě jako když Bernstein dostal klasiku do televize.
17: Gustavo Dudamel je rodák z Venezuely. Jak se z téhle země dostal až do New Yorku a kdo se na tom podílel? Kdo stojí za jeho příchodem?
5: Gustavo Dudamel vyrostl v systému hudebního vzdělávání, který se jmenuje El Sistema. To je systém geniální venezuelský, kdy se děti učí zdarma hrát v komunitních centrech a on ten systém zavádí, kde se dá. Ve 23 vyhrál Mahlerovu dirigentskou soutěž. To je soutěž, kterou lidé vyhrávají až tak kolem 40 let. A to byl moment, kdy opustil Venezuelu, odjel do Ameriky a tam převzal filharmonii v Los Angeles. Zůstal tam 17 let, založil dětský orchestr pro děti ze znevýhodněných rodin, ten se jmenuje Yola, ale prezidentka tamnější filharmonie se stala prezidentkou New Yorkské filharmonie a několik let ho tajně lákala, aby ho převzala, nalákala do New Yorkské filharmonie, až se jí to povedlo.
17: Jaké koncerty Gustavo Dudamel připravil a čím chce New York překvapit?
5: V následujících dnech tady bude hrát Mahlerovu pátou symfonii už v Lincolnovém centru. 30. září ho čeká slavnostní inaugurační gala, to bude velká sláva. A 2. října, to bude snad ještě větší sláva, vystoupí s Dudamelem slavný violončelista Yo-Yo Ma. A potom, a tady je vidět ten jeho zásah, se filharmonici vydají na první evropské turné po téměř 10 letech od 9. do 22. října. Koncerty budou třeba v Paříži, v Berlíně, ve Vídni, takže ho můžou vidět i čeští diváci. A je vidět na tom, že se ty věci mění hned od začátku.
17: Tenhle dirigent měl nějakou podmínku pro to, aby filharmonii v New Yorku převzal a ty víš, co to bylo za podmínku?
5: Určitě jich měl několik, ale tu jednu, ta je známá a to je, že bude moct v New Yorku organizovat komunitní programy po vzoru toho venezuelského El Sistema, tedy pořádat koncerty v městských parcích, organizovat vzdělávací projekty, které mají vysvětlovat, proč je hudba důležitá pro všechny, rozdát hudební nástroje chudým dětem, založit systém hudebního vzdělávání, který si můžou dovolit všichni. Filharmonie k tomu už dneska nabízí koncerty pro školy nebo pobytové projekty ve školách a taky, a to je důležité, bezplatný mládežnický pěvecký sbor pro děti od 6. do 9. třídy. Vlastně podobný systém, jaký vyprodukoval ten Dudamelův talent.
17: Ještě na samý závěr. Ty jsi byla u toho historického momentu v New Yorku, jinak bychom neměli tu reportáž, ale co by si k tomu ještě mohla dodat?
5: Musím říct, že to bylo nesmírně dojemné. Bylo to navíc v předvečeri výročí 11. září, takže ta atmosféra byla hodně intenzivní. Vystupující umělci dávali silně najevo, jak moc pro ně New York znamená. A v Radio City Music Hall, kde jsem byla já, tam je 6000 míst, to je skoro 3x víc než v Lincolnově centru, což je ta základna New Yorkské filharmonie. A bylo tam plno. Lidi stáli fronty, chodili ještě dlouho po začátku, protože stály ty fronty venku. Potom v průběhu toho vystoupení vstávali, tleskali ve stoje. I umělci, které si tam pozval, mu dojatě děkovali za příležitost. Například raperka Lizzo, hudebnice Saint Vincent, muzikálový zpěvák Aaron Tveit, i venezuelská hvězda Jacquina. To prostě byli umělci, kteří normálně by s New Yorkskou filharmonií nepřišli do styku. No a večerem navíc provázel herec Liv Schreiber, takže to byl opravdu takový Hollywood v New Yorku.
7: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Děkuju za zprostředkování kulturního zážitku a představení mimořádného dirigenta.
5: Také děkuju, hezký den.
3: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Když Sovětský svaz v červnu roku 1940 zahájil okupaci pobaltských států, v Litvě uvízly tisíce Židů, kteří tam uprchli před terorem na územích okupovaných Německem. Jejich šance na útěk z Evropy rychle slábly. Část uprchlíků ale našla pomoc na nečekaném místě. Víza jim vystavil japonský konzul Chiune Sugihara, a to i přes zákaz nadřízených úřadů. V budově bývalého japonského konzulátu v Kaunasu, kde natáčela naše zpravodajka Kateřina Havlíková, se dnes říká Dům naděje.
8: Chiune Sugihara pocházel z matčiny strany ze samurajského rodu a celý život se řídil hodnotami spjatými s touto tradicí. Například se řídil tím, že pokud je člověk v dobré, výjimečné pozici a může být užitečný, může pomáhat lidem, měl by to dělat. Proto se také v životě choval jinak, než jak japonská společnost očekávala. Jeho otec chtěl, aby byl lékařem, aby si zajistil dobrý život. Ale Sugihara byl spíše humanitně zaměřený. Mluvil 6 jazyky.
9: Popisuje historik Lina Svenslauskas v salonu, jehož expozice je věnovaná osobnímu a rodinnému životu Chiune Sugihary. Za to, že nenásledoval vůli svého otce, se o sebe od 17 let musel starat sám. A vedl si dobře. Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
8: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním, nezávislým státem a on byl fakticky špech.
9: Do Litvy v té době prchalo také mnoho Židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
8: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
9: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorární konzul Jan Zwartendijk. A fakticky, málo který z uprchlíků do těchto kolonií skutečně dorazil. Většinou po přejezdu Sovětského svazu zůstali v Japonsku. Pokud měli prostředky a kontakty, pokračovali třeba do Spojených států nebo Palestiny. Sugihara sám nebo s pomocí dalších zaměstnanců vystavil nejméně 2000 transitních víz. Muzeum v domě bývalého konzulátu v Kaunasu dnes vypráví životní příběhy některých z jejich držitelů. Ukazuje také jejich cestu přes Sovětský svaz, průběh války, včetně operace Barbarossa. Ukazuje také dochované dokumenty, deníky nebo obnovené seznamy.
11: Rozhodl se pomoci mnoha lidem, ale pro Japonsko dlouho nebyl hrdinou. Po druhé světové válce žil opravdu bídný život, protože se vzepřel japonskému právu a Japonsko ho za to potrestalo.
9: Vypráví Harumi, která Sugiharu v dům v Kaunasu navštívila při své cestě po Litvě. Chiune Sugihara zamířil z Kaunasu do Kaliningradu a později do Bukurešti. Po návratu do vlasti v roce 1946 ho Japonsko za neposlušnost propustilo z diplomatických služeb a tím i jeho rodinu odsoudilo k nuznému životu. Své rehabilitace v roce 1986 se nedožil.
11: Mnoho Japonců si dnes pana Sugihary váží. Mě návštěvu jeho domu doporučila kamarádka, která tu byla dříve. Jeho dům by měl jednou v životě navštívit každý Japonec.
9: V roce 1984 jeho památník Yad Vashem vyznamenal titulem Spravedlivý mezi národy. Jako jediného Japonce. Z Kaunasu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
7: Černé hrnce plné mušlí a k tomu hranolky, jako desert wafle. I tak vypadá bleší trh v Lille na severu Francie, jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene, na co si vzpomene a prakticky si tam může vybavit celou domácnost. Náš zpravodaj Marcel Faltis se nechal zlákat a nestačil se divit.
10: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
11: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
10: Patricia má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
12: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
10: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
13: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu koučela starožitností.
10: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
12: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
14: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
10: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáku v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, lén, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. Večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš v hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Český rozhlas.
7: Procházkou po bleším trhu na severu Francie a inventurou jeho pestrého zboží náš pořad končí. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
3: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: S
6: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů Celsia. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Hasiči dál zasahují u požáru bytu v Praze. Ve Francouzské ulici na místě vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu. Z domu evakuovali 8 lidí, některé pomocí automobilových žebříků. Záchranná služba ošetřila jednoho zraněného. Plameny už hasiči zlikvidovali, teď pokračují v hledání skrytých ohnisek. Provoz ve Francouzské ulici je kvůli tomu úplně zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. Letiště v italské Katánii dnes opět omezilo provoz kvůli sopečnému popelu z Etny. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené až do zítřejšího poledne. Naposledy omezilo provoz letiště v Katánii v polovině září. Spoje rušilo, případně odklánělo na jiná letiště na Sicílii. Do Katánie se létá i z pražského letiště. Dnes ani v neděli dopoledne, ale žádný let v plánu není. A ochránci přírody vypustili do volné přírody v jižní Guatemale stovky mladých kostlínů tropických. To jsou ryby, které protáhlým tělem připomínají torpédo a čelistí aligátora. Kostlína tropického, známého taky pod názvem tropický gar, vědci považují za prehistorickou rybu, protože si 100 milionů let zachovala prakticky stejné tělesné vzezření. Je to první případ, kdy se tento ohrožený druh podařilo odchovat v zajetí a následně vypustit do přírody, píše to agent AFP. Volejbalisti Finska získali svou historicky první medaili na mistrovství Evropy. V zápase o třetí místo porazili v italském Asagu Slovince 3-0 na sety. O zlato se večer utká Francie s Polskem. Češi vypadli v osmifinále s Belgií a skončili 12.
15: Nebezpečí na D5C umítá a kolony na Pražském okruhu před Ořechem. Na D5C z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto. Na 52. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem, celé je to zhruba na půl hodiny. Plný je také příjezd po D5C z Plzně. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr. Tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr, tam se vrátíte zpět, zdržení je okolo 20 minut. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu ve směru na letiště. Omezení by mělo trvat zítra do zítřejších dopoledních hodin. A na silnici 6 mezi Prahou a Karlovými Vary dejte pozor u odbočky na Verušičky. Zasahují tam uvážné nehody a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna za 30 minut.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a prezidentem? Nová inscenace Vašek se na něj dívá především jako na člověka kluka, který pochyboval o sobě, hledal svoje místo a nakonec ovlivnil dějiny. Hraje se v pražské Peškovce. Městské divadlo Brno nasadilo také novinku inscenaci Letnice podle románu Miroslava Hlauča a v pražském Národním divadle mají od tohoto týdne nového Romea a Julii, ale inscenace to není. Další vysvětlíme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
16: Kultura Plus.
18: Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra byla 21. září v pražské Peškovce.
20: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo. školy.
21: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
20: Tak tedy půjdu do vězení.
21: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
22: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním. Prostě rok jsem četla. A potrhávala jsem si, zatrhávala, zakládala a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
21: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
20: Do sebe nepříliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude v smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě,
21: do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
22: Prostě různě jsem si vypisovala a pak škrtala. No a pak jsem se dostala do kontaktu hlavně s těma dětma a zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
21: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
20: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvalo se něčeho děsí.
21: A přestože Havlův život zasahuje do událostí, které dnešní děti znají hlavně z učebnic, Vašek není určený jen jim, zdůrazňuje Tereza Pušová.
22: No já jsem se snažila, aby si tam našel každý něco, takže je to jak pro malí děti, oni to taky hrajou, i malí děti, i starší děti, a zároveň jsem se tam snažila tak jako vetknout nějaký takový specialitky pro znalce Havla, pro někoho, kdo prostě zná dobře jeho hry nebo poetiku jeho her, takže já si myslím, že to je, nevím, 6+ až nekonečno, nevím, prostě pro všechny věkové skupiny.
21: Inscenace Vašek vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na první prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Jeho kreativní centrum Peškovka na Pražském Smíchově dává prostor hlavně mladému, studentskému a neprofesionálnímu umění, ale také workshopům a tvůrčím dílnám.
18: A reportáž Alžběty Havlové doplníme informací, že inscenace Vašek je určená také pro školy.
20: Ano, to vypadá, že se bez kultury můžeme snadno obejít, ale když vláda omezuje divadlo, rozhlas, kulturu vůbec.
18: Novinky v tomto týdnu nasadila i zavedená česká divadla. Opera Národního divadla a Státní opery zahájila sezonu muzikálovým thrillerem Svíny Todd režiséra Martina Čičváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého vězení vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní zpěvák Adam Plachetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
23: Využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, které jsou skvělý, ale opravdu jsou hodně jako netradiční. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat s nadsázkou, po dvou skleničkách červeného vína.
18: Městské divadlo Brno uvádí další knižní dramatizaci. Jako první premiéru sezony představilo inscenaci Letnice podle oceňovaného románu Miroslava Hlauča. Příběh plný magie a strachu z nového zrežíroval Stanislav Slovák.
0: Odysseus Plastis. Učil jste mě. Odysseus.
1: Odysseus pastýř, kterého všichni pokládali za mrtvého, se po letech vrací domů. Magickou vesnici svatý Jiří má připravit na velký zlom, popisuje jeho představitel Dušan Vytázek.
2: Ten, který přichází, vrací se zvenku, byl dlouho pryč, 15 let, jako jediný z té vesnice, a s ním přichází nová doba, nové století. Ten jako přerod se stát musí a on je ten prostředek.
0: A dalších 100 let zůstane, kdo se neumí nebo nedokáže přizpůsobit, je mrtvý. Starý svět skončil. A kdo se aspoň nepokusí přizpůsobit, skončí taky.
1: Lidé z vesnice, kde se dá chodit po vodě a umírá se jen v pátek, ale novou dobu odmítají.

0: Výjimkou je Julie v podání Alžběty Janíčkové.
1: Ona je za, ona vlastně pro ten pokrok ví, že vlastně v okolním světě už nastal a vlastně se přiklání k tomu, aby to nastalo i ve svatém Jiří. Právě se snaží je přesvědčit, že ten pokrok je nutný.
2: Člověk, který nesmí připustit, že i ve věku rozumu mohou na ně mluvit. Osvícení lidé svět odkouzlili, ale nebe je pořád na dosah, kéž bys to pochopil.
1: Já si myslím, že to jde vlastně aplikovat i na dnešní dobu, že vlastně jsou kruhy lidí, kteří zůstávají v tom svém rybníčku a jim tam dobře, vlastně to pochopitelné, ale vlastně ten pokrok zastavit nejde.
0: Navzdory vážnému tématu, ale inscenace podle režiséra Stanislava Slováka není pesimistická.
3: Já naopak vnímám Letnice jako naděje, plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že se nemáme bát toho, co přijde zítra, nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř nebo že nás převálcuje něco, to je jedno. No ať už v příběhu Letnic se někdo bojí, že to 20. století bude hrozné. My to víme, že dneska už zpětným pohledem, že nebylo úplně jedno z nejlepších. A zásada je nebát se toho, co přijde.
0: Magickým příběhem provází mluvící sochy.
3: Divadlo samo o sobě je nadpřirozené. To znamená, když se na jevišti my domluvíme s divákem, že něco je kouzlo, tak ten divák to bere jako kouzlo.
0: Činoherní scénu tvůrci propletli pavučinou.
3: Scenograf Jaroslav Milfajt a Petr Loužek přišli s takovým nápadem takové pavučiny, takového, oni to měli v těch kresbách, takový ten svět, který je všude kolem nás. Jeden mluvil o takové jakoby houbě, ze které vlastně všechno se rodí a zase tam zaniká. A takže ta scéna je zvláštním způsobem materiálem, do kterého se zaprvé fantasticky svítí. A významově nám utkává ten svět toho svatého Jiří, ten svět, který je všude kolem nás. Vlastně jako by jsou to paměťové buňky nějaké.
0: Příběh o odkouzleném světě mohou lidé vidět v brněnském městském divadle v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
4: A jak vypadá život v zákulisí cirkusu? To se z nové inscenace dozvědí návštěvníci divadla FX Shady v Liberci. Herecký soubor totiž o víkendu uvedl první premiéru letošní sezony Cirkus Humberto. Budoucí návštěvníky čeká představení s akrobatickými a tanečními prvky. První reprízu můžou lidé vidět v neděli 27. září.
5: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
6: Říká dramaturg z libereckého divadla Jiří Janků.
5: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
6: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1940. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
5: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze.
6: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
7: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
8: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
7: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
9: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše? Nikdo.
10: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
11: Růženka!
9: To je ale pěkný jméno.
6: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
12: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce a spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral. Takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti. A já jsem úplně nadšená z kluků, co skáčou na slacklině. Vždycky na ně potají koukám, jsou bez zjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
13: Stál drží pořád stejně, lana drží pořád stejně, ale vypadá to, jako by tu bylo o jedno srdce víc.
6: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
14: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou. Teď s novým cirkusem se to vyjevuje naprosto zřejmě a tyhle

0: Alu, která přednedávnem opustila libereckou zoo. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá 5 pater pod jevištěm. V technologickém tunelu vedení Národního divadla Praha slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
3: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyváženi.
4: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
5: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespeara. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespeara. My jsme třeba včera předevčírem hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
4: Nové energetické zázemí 5 pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
3: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoliv v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
4: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
3: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
4: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
5: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
4: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
6: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
7: Úžasný, úžasný.
8: Úplně nadšený, dirigent byl skvělej.
7: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty housisty úplně bezprostřední. To byl zážitek krásný.
8: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
6: Že jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
8: Ano.
7: No, úžasný večer.
8: A ještě to byl dárek narozeninám.
7: Já takže to dostal narozeninám ty lísky.
6: Takže jste slavil.
7: No jasně.
6: Jak se vám to líbilo?
9: Moc se mi to líbilo, moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
6: Co to vaše křestní jméno?
9: Zuzana.
6: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Co by se stalo, kdyby byl člověk díky vědě nesmrtelný a jak vypadá svět poté, co v něm 30 let jsme jako mrtví? Přesně na takové téma rozehrál zápletky svého nového románu 012 rakouský spisovatel Daniel Wieser. Natáčela s ním Kateřina Svátková.
10: 012 start. Řekněte mi, kdy přesně jste se rozhodl vytvořit a napsat příběh o dvou životech jednoho člověka?
11: Ten plán jsem měl už dlouho, napsat něco jako autobiografii, ale ne takovou tu klasickou. Promýšlel jsem to do té doby, než nás všechny zasáhla pandemie koronaviru. Nechtěl jsem z toho udělat hlavní téma knihy, ale přineslo mi to přece jen jeden nápad. Máme tu hlavní postavu, Erika, který se vrací na svět po 30 letech. Chtěl jsem, aby se probudil do světa, který mu je úplně cizí, nedokáže se v něm zorientovat. Začal se skládat nápad za nápadem. Erik se probudí a dozví se, že teď prostě platí nějaké předpisy. A tam jsem nemusel nic moc vymýšlet. Jeho třeba šokuje, že se musí registrovat v kavárně, když si tam chce sednout, protože žije ve velmi širokém pojetí svobody a najednou je ve světě, kde něco jako svoboda prakticky neexistuje.
10: Tohle téma svobody je klíčové z několika pohledů, protože 30 let nežil a čekal, že svět bude jiný, čistší. S hrůzou třeba zjišťuje, že v roce 2021 ještě lidi pijí kávu z plastových kelímků, používají spalovací motory. To se mi zdálo jako hodně skličující téma.
11: Bylo pro mě důležité tohle pojmenovat, protože základní otázkou mojí knihy je, co se změnilo oproti začátku 90. let. Jaké máme dnes vize do budoucna? S odstupem 30 let vidíme, že cíle byly tehdy mnohem vyšší. Erik se znovu seznamuje se světem a zjišťuje, že politické vize se zhoršily. Tady je asi specifická i pozice Rakouska, protože tam začalo ekologické hnutí v 70. letech a tehdy se ještě mělo za to, že ropa do 10 let dojde a pak už něco jako spalovací motory vůbec nebude existovat. Řekl bych, že tehdy byl optimismus přece jen trochu přehnaný.
10: Jenže vy to všechno píšete s takovým trochu podvratným podtónem, s humorem, se spoustou oborů v zádech. Ostatně i 012 je název, který odkazuje k programátorskému jazyku. A všechno se ještě prolíná s texty od Beatles. Jak to všechno spolu souvisí?
11: Začnu kapelou Beatles, protože ti jsou tam strašně důležití. Erik Montelius, ta hlavní postava, se narodil v roce 1952. Jeho pubertu tedy provázela éra největší slávy Beatles a on jejich texty vnímá jako zdroj svojí filozofie. A druhým zdrojem je pro něj mytologie hinduismu. Tu ostatně do západního světa trochu víc přivedli právě Beatles. Říkáte, že je tam podvratný humor. To mě těší, že to tak vyznívá. Představte si člověka, který uvažuje o technologiích, jako je gramofon, a začne se po nich schánět ve svém druhém životě ve 20. letech našeho století.
10: Co by podle vás člověk ztratil, kdyby skutečně mohl žít dvakrát, kdyby byl nesmrtelný?
11: No, ztratil by všechno. Ztratil by radost ze života. Myslím, že si Erik v průběhu knihy uvědomuje, že se nelze prožít znovu. On sám se za těch 30 let nezměnil a najednou mu dojde, že nic z minulosti vlastně nejde vrátit. Je to jako s Trumpovým sloganem Make America Great Again. Chce se vracet k nějakému bodu v historii, který byl skvělý a chce ho zpět. Jenže to je pochopitelně úplný nesmysl. A ten můj hrdina si asi tak v polovině příběhu uvědomí, že se pořád jen snažil hledat svoji minulost. Nemůžeme vrátit nic, co dávno neexistuje. A je tu myšlenka druhého mládí. Erik se musí rozhodnout a pokusit se přizpůsobit se svojí budoucnosti, současnému světu, reagovat na něj. Nemůže jen žít z nostalgie. To, co zná, je dávno pryč.
10: Ten zvláštní nostalgický nádech přece ve středoevropské literatuře máme často. Proto jsou rakouští autoři tak blízcí české mentalitě. Psal jste to jako rakouský, středoevropský nebo univerzální příběh?
11: To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že právě tím humorem je to hodně rakouský román. Máme tu takového klasického Šibala, pikareskní nádech. A Šibal svůj příběh vždycky vypráví sám. Erik se tu jasně obrací i na čtenáře. Mě odjakživa fascinovaly romány, které se odehrávají ve dvou světech. Já jsem tu strukturu takhle dialekticky zamýšlel. Říká se, že prvním pikareskním románem je Don Quixote. Ten přece pořád jen četl knihy o světě rytířů a středověku, až se do něj chtěl sám vrhnout. Se svojí středověkou zbrojí byl ale ve světě těsně za vlastním prahem směšný. Románem 012 jsem chtěl vyprávět o důležitém období, přelomu devadesátek. A z tohoto pohledu je to asi středoevropský a světový námět, protože tehdy padla železná opona. Německý autor Harald Welzer napsal, že demokracie je dnes v krizi, protože od rozpadu dvou velkých světových bloků, východu a západu, a konce studené války už se nikdo nesnažil o další rozvoj demokracie. Něco pravdy na tom možná bude. A ve svém novém životě to zjistí i Erik. Jeho syn, teď jeho vrstevník, je úplně mimo jakékoliv společenské angažmá. Ekologie je mu úplně ukradená. Možná něco takového trochu zažíváme v celé Evropě. Alespoň ve srovnání s tím, jak se přemýšlelo v Rakousku před těmi 30 lety. V tomto je ten podvratný humor, smutek, nostalgie. Tehdejší ideály umlkly a staré myšlenky už nikdo neprosazuje.
2: S rakouským spisovatelem Danielem Wiesrem natáčela Kateřina Svátková. A ještě máme jeden tip. Festival Lustr představuje ilustrace a komiksy z celého světa už po 13. V halách 17 a 40 v pražské Hlošovické tržnici najdou návštěvníci až do středy 30. září desítky kreseb a komiksových stran, ale také plakáty, knihy, sochy a další díla. Kromě hlavní výstavy Krajina 2.0 připravili organizátoři portugalský salonek s instalacemi tamních umělců nebo tradiční showcase, do kterého letos dorazilo 767 přihlášek. Vybírat se muselo obzvlášť pečlivě.
12: Stěny prvního patra haly 17 v Holešovické tržnici pokrývají desítky především malých obrázků. O to více zaujmou tři velká plátna zavěšená uprostřed. Mezi nimi stojí trojnohé sochy z větví. Mluví o nich jejich autor Josef Sedlák.
13: Kdy my jsme někdy v únoru letošního roku s Tomášem Staňkem procházeli takovou periferii v Plzni, kolem Sutnarky, kde jsme dřív studovali, tak najednou na nás z křoví vylezla taková reklamní cedule Flora.
12: V kontrastu s velkou dřevěnou instalací jsou drobné kresby na vedlejší zdi. Na černobílých obrázcích je les a způsoby, jakými ho lidé využívají a zneužívají. Maďarský umělec Attila Stark se snaží zobrazit problémy vědecky, ale promítá do díla i osobní zkušenost, ironii a humor. O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na takzvané Lustr Talks, kde budou umělci mluvit o svých dílech. Vlastní ilustraci si lidé mohou vyzkoušet na speciálních workshopech. V pátek a v sobotu bude živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: A to také byla tečka za nejnovějším vydáním Kultury Plus, tedy kulturním magazínem, který v premiéře můžete poslouchat každou sobotu po 13:30. Za týden naslyšenou loučí se Michaela Vetešková. Mějte se pěkně.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Policisté varují před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. V New Yorku dnes jednali šéfové diplomacií Ruska a Německa. Čeští fotbalisti rozehrají zápas proti Chorvatsku, elitní skupinu Ligy národů. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Celý prodloužený víkend bude provoz na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidi nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna policie vyšetřovala přes 58 000 dopravních nehod. Zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
15: Špagety s bazalkovým pestem.
16: Tamhle už je vaše parmezen. Kolegyně míchají.
15: Ano.
17: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
15: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
17: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
18: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
17: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
14: V sídle OSN ve Spojených státech se setkali ministři zahraničí Ruska a Německa, informovala o tom agentura AFP. Sergej Lavrov a Johan Vadeful spolu naposledy jednali v lednu 2022. Dnešní rozhovor se uskutečnil poté, co Berlín 1. září obvinil Moskvu z odpovědnosti za srpnový útok na východoněmecké letiště Lipsko-Hale. Podle agentury DPA s odkazem na zdroj z německé delegace Vadeful vyzval Rusko k deeskalaci. Zdůraznil taky, že tento incident nebo i jiné podobné útoky zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Berlín dál podporoval Ukrajinu. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
19: Robí to těž Francouzi, LCP, máme s nimi velkou spolupráci. V podstatě řešení nebude ani jedno z toho, co je. Najdeme si podmínky, jaké tam budou a spolu vymyslíme nové řešení.
20: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
19: Předcházející mise potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučininy.
20: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Radiožurnál.
21: České fotbalisty čeká za 3/4 hodiny vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se v Edenu utkají s Chorvatskem. Reprezentace má před sebou premiéru pod novým trenérem, Španělem Santim Deniou.
22: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
21: V základní sestavě národního týmu pro utkání s Chorvatskem jsou dva nováčci, obránce Jiří Sláma a záložník Lukáš Ambros. Kapitán Ladislav Krejčí zůstal mimo soupisku. Zápas má výkop ve 20 hodin a 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
23: Klony na Pražském okruhu a nehoda na D52 u Hrušovan. Na Pražském okruhu počítejte s kolonami v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Od letiště začíná kolona od plzeňské dálnice a je až do zúžení na 19. kilometr. A je to na více než půl hodiny. Směrem od D1 se popojíždí od Lohkova až na 16. kilometr a zdržíte se 10 minut. Na D52 směrem z Mikulova do Brna za odbočkou na Hrušovany havarovalo osobní auto. Na kilometr 15,5 budou zasahovat záchranáři, zatím je to s opatrností průjezdné. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se uklízí po nehodě dvou aut u odbočky na Verušičky a počítejte tam s kratším zdržením.
24: Řídí se to kivadlově, řídí to tam hasiči, kolona maximálně do 5 minut.
23: A na D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov, u odbočky na Mikulov a Centrum na kilometru 194 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Jižní Amerika byla a dodnes zůstává pro nás Evropany trochu ve stínu zájmu. A málo jsme se dozvídali i o největší teroristické hrozbě na tomto kontinentu, o peruánské skupině Světlá stezka. Kdo byl její zakladatel Abimael Guzmán? Jakou zemí bylo Peru od konce 60. do 90. let minulého století? A kdo byl muž, který nakonec Světlou stezku porazil? Dozvíte se ve čtvrté části cyklu o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedminubský.
1: Terorismus.
0: Večer 12. září 1992, hlavní peruánské město Lima. Protiteroristická jednotka vtrhla do tanečního studia, za nímž byl ve svém tajném bytě dopaden muž poklidně sedící před televizí. Jeho zatčení bylo otázkou mnohaměsíční práce peruánských tajných služeb. Muž byl bez odporu zatčen a spolu s ním zabavena veškerá dokumentace, která byla na místě k dispozici. Ten muž se jmenoval Abimael Guzmán a měl na svědomí desítky tisíc mrtvých, zmrzačených a zmizelých. Na profesora filozofie nebývalý výkon. Chceme-li pochopit, proč k tomu všemu došlo, musíme se opět vrátit do konce 60. let, která jsou i v Peru bouřlivá.
3: 3. října 1968 se Peruánci probudili do obyčejného jarního rána. Při svých každodenních starostech si vůbec neuvědomili, že tento den pro ně znamená příslib nových nadějí a začátek období, které poprvé v dějinách Peru bude nakloněné požadavkům širokých vrstev obyvatelstva. V ten den totiž uskutečnila peruánská armáda v čele s generálem Juanem Velasquem Alvarádem vojenský převrat.
0: Jakou zemí bylo Peru na konci 60. let? Dejme slovo politologovi Milanu Školníkovi z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
4: Jak již to trošku zasadím do nějakého toho kontextu, tak si vemte, že jsme v době studené války, jo, kdy Spojené státy americké, vlastně už někde dávno od dob Monroevy doktríny, předpokládají, že ten jejich americký kontinent je taktož v jejich mocenském oku. A vlastně v těch ostatních státech, ať už to byla Argentina, ať už to bylo Chile, Pinochet nám známý tady, tak byly pravicové chunty, byly pravicové režimy a mnohdy právě spolupracovali, ať už více či méně právě se Spojenými státy americkými, nebo zejména s jejich kapitálem a s různými obchodníky, kteří tam měli samozřejmě své zájmy. A v rámci toho se byly takové, jako řekněme, jako levicové vlny, které se snažily tyto věci vyrovnat. A buď to se střídali právě na té politické úrovni, že se střídali tam jednotlivé vlády, anebo se to řešilo, řekněme, násilnou cestou, že tam bylo třeba nějaký puč, anebo právě takové ty dnes už jako romantizované hodně, ale v té době to bylo v podstatě zabíjení, když to řekneme takhle, právě gerilové skupiny. Začínaly mnohdy jako ideologicky, měli v podstatě v ozovkách dobré myšlenky, to nebylo jako nic špatného, že prostě vás tam utlačuje ten pravicový režim mnohdy jako tvrdou rukou a nezvládá třeba tu hospodářskou situaci, lidé chudnou, tak samozřejmě ta gerila se jí chtěla nějakým způsobem zastat. Problém byl samozřejmě, že se to postupem času se to trošku obrácelo proti právě domorodým obyvatel, proti těm lidem a vlastně ty, které chtěla ta gerila zastupovat, tak vlastně nakonec šla proti ním a právě proto dostávala mnohdy nálepku zcela legitimní, protože samozřejmě jen tak nálepku, že jste teroristická organizace nedostanete, musíte naplnit určitá kritéria, ale právě dostává takováto označení, protože opravdu už pak v těch státech to byl úplný teror.
3: Vlastenecká a demokratická část vojáků izolovala reakční část armády a nastolila pokrokové revoluční zřízení. V poselství národu, které nový prezident Velasco Alvarado vyhlásil koncem roku 1968, se uvádí...
0: Na přelomu 60. a 70. let vládl v Peru generál Juan Francisco Velasco Alvarado. V roce 1968 se chopil moci vojenským převratem a až do roku 1975 vládl pomocí tzv. Revoluční vojenské vlády. Potud nic neobvyklého vzhledem k politickým zvyklostem Jižní Ameriky. Ale generálova vláda byla chuntou levicovou, tedy proč by proti ní měla bojovat levicová gerila?
4: Tady musíme říct ještě možná, jaká je role armády, nebo byla v Latinské Americe. My tady vnímáme jako armádu v těch civilizovaných demokratických zemích jako něco, co je podřízeno civilní kontrole, podřízeno politické reprezentaci. V Latinské Americe armáda mnohdy právě suplovala tu politickou reprezentaci, mnohdy vytvářela takové mocenské ekonomické ostrůvky, že ta politická reprezentace se jí bála, musela s ní spolupracovat. V podstatě řada těch generálů byly takový, jako co bychom možná dneska použili pojem oligarchové. A nutno říct, že ta armáda se vždycky dostala k moci, nebo jakákoliv vojenská chunta, když tam něco nefungovalo. A právě v té druhé polovině těch 60. let tam byla velká korupce, ten stát selhával v celé řadě oblastí, takže právě ta generalita tam přišla udělat pořádek. Ale to vlastně, tohle je opravdu jak přes kopírák, najdeme v celé řadě jiných zemí Latinské Ameriky, že opravdu ta armáda přijde udělat ten pořádek. Tady, jak správně upozorňujete, byla určitá specifika toho, že ten režim toho generála Juana Velázqueze Alvarády byl levicový. On provedl pozemkovou reformu, on vlastně vystoupil proti haciendéřům, proti velkostatkářům, v podstatě se pokoušel o kolektivizaci, dělal vlastně, zaváděl tam zemědělská družstva. Problém byl, že ty haciendéři, ty velkostatkáři tam to nějakým způsobem drželi i bezpečnostně, to znamená zajišťovali tam tu bezpečnost a byť teda jako také tvrdou rukou, ale protože tam ten stát úplně jako nefungoval, respektive ty haciendéři tam suplovali tu bezpečnostní roli. V momentě, kdy to přešlo na ta zemědělská družstva, jak se tam jakoby vytvořilo obrovské vákuum a podhoubí, protože že tam tohle přestalo fungovat. A to bylo vlastně podhoubí pro nástup případné gerily, to znamená nějakého třetího aktéra, který řekne, hele, tady to nefunguje, já tady zajistím tu bezpečnost, budu se právě těm obyvatelům věnovat, prostě jim zajišťovat třeba tu bezpečnost, protože ten stát tam selhává.
0: Světlá stezka vznikla na konci 60. let na univerzitě v Ayacuchu. Tehdy ovšem ještě jako jakási frakce komunistické strany Peru. Slovo má dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu, komentátor Milan Slezák.
5: Abimael Guzmán, profesor na univerzitě San Cristobal v Ayacuchu, andském peruánském městě, byl dvakrát v Číně a nadchl se pro to, co v Číně dělají, zejména pro kulturní revoluci, a protože vůbec neviděl ty negativní stránky, které kulturní revoluce Číně přinesla a že jich nebylo málo, tak se rozhodl, že ten čínský recept bude praktikovat v Peru. Peru, stejně jako jiné latinskoamerické státy, procházelo údobím, kdy je typický rozpor mezi většinou společnosti, která je chudá, a menšinou, která je výrazně bohatá. A právě proto v Peru v 60. letech, nebo lépe řečeno na přelomu 60. a 70. let, padlo na úrodnou půdu to, co vynalezli v Číně, a o čem měli pocit, že je to zázračný recept pro země, které žily v zaostalé podobě, jako třeba Čína, kde se nerozvinul příliš průmysl, pro země, které byly hodně zemědělské, kde byly ty rozpory, o nich jsem mluvil, hluboké. A v Číně si mysleli, že jediným receptem je pohnout se rychle kupředu revolučním skokem a co nejvíce zbořit tu dosavadní strukturu, aby mohlo být vybudováno něco jiného, spravedlivějšího. A prostředkem k tomu mohl být i teror.
0: Jak ale upozorňuje Milan Školník, velkou roli hrála při formování Guzmánovy teroristické skupiny paradoxně centra vzdělanosti.
4: Abimael Guzmán, ono, jak jsme tady říkali, že vlastně armáda je určité specifikum Latinské Americe, že má velkou důvěru, tak stejně tak je určitá specifická role univerzit, role vysokých škol. Ono tady podobné je třeba ve Španělsku. Zatímco tady máme dokonce i v základě v České republice, že školy jsou apolitický orgán, tak tam je velké právě podhoubí pro ideologie, pro to dělat nějakou politiku. Řada ostatně politiků pocházela v Latinské Americe právě z toho univerzitního prostředí, takže ta role těch univerzit je ještě výrazně odlišnější a jako umocněnější, než třeba jaký známe tady v tom kontextu. A možná právě proto to trošku jako vytvořilo prostor právě pro Abimele Guzmánovi na to tam, řekněme, pronikat s jeho myšlenkami.

0: rozesílal své studenty do chudých peruánských oblastí, kde nebyla žádná státní struktura, žádná státní pomoc. Indoktrinoval je, říká se, že měl strhující přednášky, ve kterých kombinoval marxismus s filozofií, a rozhodně do toho netahal toho, díky němuž udělal doktora, to znamená Immanuela Kanta. No a ti studenti indoktrinovaní maoismem začali zakládat struktury takzvané světlé stezky.
1: Guzmán sám má nepochybně zajímavou osobní historii. On pocházel vlastně z lepších vrstev, ale zároveň, pokud se nepletu, to byl levoboček. Takže tam možná nastává nějaké napětí. Co vlastně o tomhle chlapovi víme, který pak se stane obrovským strojcem terorismu ve své zemi? Jaká to byla povaha, řekněme?
0: Byla to povaha introvertní. Už mládí se o něm říkalo, že to byl člověk, který se soustřeďoval na sebe, ale miloval studium, miloval filozofii. Řekl jste správně, že nevyrůstal v úplné rodině. Mimochodem to je něco podobného jako Fidel Castro, protože i u Fidela Castra to bylo tak, že bohatý otec se zapletl s chudou zaměstnankyní, ale Fidelův otec si nakonec matku svých dětí vzal, ale Guzmánův otec si nikdy nevzal jeho matku. A když ona zemřela, tak se o Guzmána postarala alespoň tak, že ho podporoval na studiích. Ale já si myslím, že pro oba ty muže, kteří se potom prosadili v tom revolučním světě, to znamená pro Castra i pro Guzmána, byl typický ten vzdor proti tomu otci, že se s tím chtěli vyrovnat, a to je moje spekulace, a možná se přenesl i na celou společnost, kterou považovali za tak nespravedlivou, jako nespravedliví byli její otcové vůči své rodině. A i to k němu přitáhlo studenty, kteří pocházeli převážně z těch chudých rodin a nasákli filozofií a politologií a obrazem světa, který jim Guzmán předával.
2: Peru. Za posledný pol rok od obnovení diplomatických styků mezi Peru a Kubou se zvětšil počet návštěv obchodních, hospodářských, vojenských a školských delegací v oboch štátoch.
3: Ne nadarmo tu zmiňujeme Fidela Castra a Kubu. Možná by si ti dva, Fidel a Guzmán, rozuměli co do společného amerického nepřítele, i když v případě peruánského gerilového vůdce šlo o krvavou revoluci proti vlastní, nikoli cizí vládě. A navíc oba měli značně odlišný způsob boje a odlišnou strategii, jak uchopit veškerou moc v zemi.
0: Osobnostními rysy se do jisté míry Guzmán Fidelovi Castrovi podobal, ale ten boj proti režimu, který panoval jednak na Kubě, jednak v Peru, začal úplně jinak. Castro byl napřed uvězněn, potom se vrátil z exilu a během několika let po partizánském boji vedeném z pohoří Sierra Madre dobyl poměrně nekrvavě Havanu a začal vládnout. Postupně se stal diktátorem a postupně se přimkl k Sovětskému svazu a k Sovětskému bloku. Postupně také přijal marxismus. On nebyl úplně od začátku přesvědčený marxistou, nebo alespoň ne v politické praxi. Zatímco Guzmán přišel už do Peru vlastně s hotovou myšlenkou, jak se má stát přestavět, že se musí úplně všechno zrušit, a Guzmán se nikdy nestaral o mezinárodní souvislosti. Guzmán vždycky razil vlastní peruánskou cestu k té vytoužené společnosti, a zatímco Castro se potom přimkl socialismu nebo komunismu toho sovětského typu, tak Guzmán se vždycky držel toho čínského maoistického vzoru, který se přece jen od toho sovětského receptu mnohem lišil.
2: Predseda Národného systému pre podporu spoločenskej mobilizácie, generál Leonidas Rodriguez, vo svojom prejave na rolníckom zhromaždení pripomenul, že veľa problémov peruánskeho revolučného procesu je podobných problémom, ktorým čelila Kuba na začiatku svojej revolúcie.
4: Tam jenom nutno říct, že on nebyl nebo nepatřil a trošku možná i jako pohrdal tím klasickým takovým tím, to, co právě pak se vidělo na Kubě nebo v Nikaragui u Ortegy, takovým tím, že postavíte nějaké ozbrojené skupiny a jdete teda proti, v tomhle případě Nikaragui to byli Somozovci, v případě Kuby to byl Batista, právě těm dynastickým pravicovým rodinám. On spíš si domníval, alespoň v těch počátcích, že je potřeba jako budovat strukturu, dělat to systematicky, ne nutně hnedka vojensky, proniknout do toho státu jako celého. Nejdřív si získat ty vesnice, získat si to rolnické domorodé obyvatelstvo, které bylo nespokojeno s tím, jak právě byla provedena pozemková reforma tím generálem Alvaradem, pronikat sociálně, psychologicky, ideologicky vlastně do té společnosti. Jo, než nutně jako udělat si rotu vojáčku a táhnout na hlavní město, když to takto zjednoduším. Ale to budování té struktury, tam byla strašná práce s tím, protože samozřejmě, že to podhoubí proto měl. Zejména on začínal v Ayacuchu, což bylo také velmi, velmi chudý region, nedostupný region. Ty strukturální podmínky tam byly. Ale na to, aby řekněme obsáhl celou tu zemi, tak on opravdu musel, on začínal, jak jsme si řekli, na univerzitě a začal spolupracovat třeba se školským odborovým svazem, takže on jako získával na svoji stranu nejenom ty učitele v rámci třeba těch odborových svazů, tak samozřejmě i ty studenty. A jako věřím, že v té době to mohlo být jako romantizující, zejména právě pro ty studenty, jo, když viděli, že ten stát selhává a tady vlastně se objevil nějaký profesor, filozof, který byl dobrý řečník, ale to samozřejmě nestačily ty myšlenky, také jste musel být jako dobrým organizátorem.
1: Ta komunistická strana Peru, Guzmánova, vlastně budovaná od začátku jako gerila, nebo měla nějaké stranické struktury, nějaké rozhodovací orgány, kolektivní, dejme tomu, nebo to byl prostě Guzmán a jeho slovo, kdo rozhodovalo?
0: No, Světlá stezka vznikla, pokud víme, jako frakce peruánské komunistické strany, ale brzy přešla k úplně jiné práci, k terorismu, k útokům proti té státní moci, protože brzy došla k závěru, že jedinou cestou, jak prosadit své cíle, je ozbrojený boj. Pokud je o ty struktury, Guzmán se brzy stáhl do ústraní, do ilegality, ale přesto dokázal i v těch obtížnějších podmínkách řídit své věrné, protože vybudoval síť kurýrů, kteří předávali jeho rozkazy a ve své organizaci měl neotřesitelnou moc. Všichni ho poslouchali, říkal se mu předseda Gonzalo, on sám, jak už jsem řekl, si říkal neomylný kormidelník a v tom, myslím, se skrývá to, co si mysleli jeho oddaní stoupenci. To znamená, oni si mysleli, on má vždycky pravdu, my ho musíme poslouchat na slovo.
1: Čili Moskva mu byla, řekněme, málo radikální, dá se to nějak takhle zjednodušeně říct, nebo ho to prostě nezajímalo?
0: Marxismus ho samozřejmě zajímal a mluvilo se o něm jako o čtvrtém meči marxismu, to znamená Marx, Lenin, Mao a potom tedy Guzmán. Ale on se opravdu zhlédl v Číně. Pro něj nebyl inspirací tolik Marx, tolik Lenin, ale hlavně tedy Mao. Proto si přál stejně jako Mao napřed začít od toho venkova, který se měl úplně přebudovat a stavět na tom venkově. Víte, to je myšlenka, kterou ad absurdum a dokonce dotáhli Rudí Kmerové v Kambodži. Protože ti chtěli vlastně zrušit města, chtěli zrušit průmysl, chtěli zrušit bankovnictví a domnívali se, že jedinou společností, kde se dá úspěšně prosadit komunismus, je společnost rustikální venkovská, bez rušivých městských vlivů.
3: Nutno ještě podotknout, že Světlá stezka nebyla jedinou gerilou v Peru. V polovině 80. let jí vyrostla, řekněme, drobná konkurence, zaměřená na selektivní partizánskou válku, útoky na infrastrukturu nebo únosy bohatých elit. A odkazovala se na peruánského národního hrdinu Tupaka Amaru.
0: Ona se pojmenovala podle vůdce povstání proti španělské nadvládě v 18. století a inspirovala se tím, co se podařilo pozdějším kubánským komunistům, prostě tím vzorem kubánské diktatury. Tupac Amaru sice byla teroristická organizace, nebo stále ještě, ale ona už příliš nepůsobí, ale nesahala až k tak drastickým metodám, jakými se proslavila Světlá stezka.
3: Dodejme, že Tupac Amaru se Světlou stezkou nikdy nespolupracovala. Naopak, ty dvě skupiny se dost nenáviděly. Tupac Amaru byla rozprášena v roce 1996, poté, co v prosinci obsadila rezidenci japonského velvyslance v Limě. Teroristé tehdy zajali víc než 490 lidí, včetně vysoce postavených diplomatů, vládních úředníků, biznismenů a členů rodiny tehdejšího peruánského prezidenta Alberta Fujimoriho. Požadavkem skupiny Tupac Amaru bylo propuštění 400 jejich vězněných členů a změna neoliberální hospodářské politiky země. Ovšem prezident Alberto Fujimori byl sekáč, ke kterému se ještě dostaneme. Po 4 měsících věznění nakonec vojenské komando rukojmí téměř beze ztrát osvobodilo. Všech 14 teroristů bylo zabito a z této akce se Tupac Amaru už nikdy nevzpamatovala. Ale zpět ke Guzmánovi a Světlé stezce. Zatím se stále ještě systematicky připravuje na svou krvavou misi v peruánských horách. Je konec 70. let.
0: Tak začínalo to tím, že Amimal Guzmán vyslal do těch vesniček své žáky, kteří tam učili. A postupně přesvědčovali vesničany, že daleko lepší by pro ně bylo to, co jim nabízejí oni, to znamená jakási maoistická struktura, než to, co mají doposud. A ti vesničané na to zprvu slyšeli, protože to byly zaostalé andské vesničky, jimž stát, peruánský stát, nenabízel přílišnou pomoc, nechával je prostě na pospas osudu a najednou tady se objevil někdo, u kterého se zdálo, že těm vesničanům třeba i pomůže. Kdyby toho nebylo, tak by se nikdy nemohlo stát, že v době svého největšího rozkvětu Světlá stezka fakticky ovládala 19 ze 24 peruánských departamentů. Jenom teror by k tomu nestačil.
1: Jak ta pomoc prakticky mohla vypadat, kromě toho učení, které bylo samozřejmě ideologicky nějak závadné nebo infiltrované?
0: No tak už jenom to, že Světlá stezka na těch územích, které ovládala, alespoň po jistý čas, sice možná vybírala daně, ne také všude, ale vybírala daně menší, než vybíral peruánský stát. A pokud jde konkrétně třeba o pomoc v uvozovkách pěstitelům koky, mimochodem, koka se alespoň v jisté době na peruánském území pěstovala v největší hustotě na kilometr čtvereční v celé Latinské Americe. V tom Peru dokonce přestihlo i Kolumbii. Tak těm pěstitelům koky Světlá stezka, která postupně od toho terorismu přešla k narkopašeráctví, jako ostatně jiné latinskoamerické odbojové skupiny, nebo chcete-li teroristické, převážně levicové, nebo téměř 100% levicové, tak ta těm pěstitelům koky nabízela velmi dobré výkupní ceny.
5: Prezident Velasco Alvarado vyhlásil v roku 1969 agrárnu reformu, podľa ktorej mala prejsť pôda do rúk tým, ktorí na nej pracovali, nestretol sa u gamonalov, čiže peruánskych latifundistov, s veľkým nadšením. Gamonales pred reformou zámerne nechávali spustnúť pôdu, prestali ju kultivovať, aby spôsobili roľníckym družstvám čo najviac ťažkostí. Do konca roku 1974 bylo vyvlastněných vyše 6 milionů hektárov velkostatkářské půdy.
1: V čem vlastně byla ta pozemková reforma nepovedená a jak on toho využíval?
4: Tam byl vlastně problém v tom, že ono to nefungovalo. Tam byly velmi nízké výkupní ceny. Takže ekonomicky to nefungovalo tak, jak si původně ten režim představoval. Ale druhá věc, ono ty haciendéři tam mnohdy právě plnili tu roli tu bezpečnosti, že tam, když to řeknu, manadura silná ruka. Jo. Představte si, že policie někde bydlíte, ale policie je vzdálená, vojáci jsou vzdálení. A samozřejmě to vytváří prostor páchat nějakou prostě nelegální trestnou činnost. A nutno říct, že spousta těch, když pak vlastně to přejímali právě tu strukturu a už měli i ozbrojené jednotky, tak tam vlastně plnili funkci v ozovkách těch policajtů. A tam třeba řešili i dokonce třeba manželskou nevěru a takovéhle, jako opravdu představme si i úplné drobnosti, že opravdu ta světlá stezka tam plnila a ty gerily tam plnili roli, kterou by jinak měla plnit ta policie. A nutno říct, že právě ty haciendéři, ty velkostatkáři a ten systém, který tam existoval předtím, tuhle tu roli právě plnili, protože když viděli, že se na tom jejich území nebo v rámci toho statku něco děje, tak to samozřejmě vyřešil ten, který to vlastnil a nějakým způsobem tam zasáhl, nějak to rozsoudil, ať už spravedlivě nebo nespravedlivě, ale zkrátka držel tam to obyvatelstvo a ty komunity jeho právě v nějakém tom bezpečnostním rámci. V momentě, kdy se ty haciendy, řekněme, rozbily, utvořily se ta družstva mnoho decentralizovaná, rozesatá po té zemi, tak tohle to tam právě už nebylo. A ten stát právě, byť paradoxně vojenský režim, tak nebyl schopný tam zajistit tu bezpečnost, ať už v podobě policistů nebo vojáků.

0: polovině července tohoto roku má ústavodárné shromáždění vyhlásit novou ústavu a určit datum voleb do zastupitelských orgánů jako jeden z konkrétních kroků k přechodu od vojenské vlády k civilní. Vzhledem k tendencím, které existují...
1: Když se v roce 1980 v Peru konaly parlamentní volby, dosud nejvážnější pokus o nastolení demokracie, světlá stezka dala poprvé najevo, že nic podobného nebude tolerovat. Všechno začalo útokem na volební místnost v malé andské vesnici v departmánu Ayacucho 17. května 1980, kdy příslušníci světlé stezky vtrhli dovnitř, ukradli a spálili volební urny i hlasovací lístky. A to byl jenom začátek.
2: Guzmánovci chtěli rozbít celý stát, všechny jeho struktury. To znamená, pro ně byl nepřítel nejen třeba prezident nebo peruánský kongres, ale také starostové nejmenších vesniček. Protože teprve poté, co by tyto struktury, a to úplně do zárodku, byly zničeny, si mysleli, že mohou prosadit to, o čím tedy šlo, tu spravedlivější společnost. A v tom boji byli tak zanícení, že likvidovali opravdu i vesnické starosty, kteří se jim nějak znelíbili. A mimochodem, ty metody boje byly opravdu drastické. Mnozí z nich byli ukamenováni nebo třeba rozsekáni mačetami, a to z toho prostého, praktického a hrozivého důvodu, že ti Guzmánovci, členové světlé stezky, která mimochodem měla vést té zářivé budoucnosti, o které mluvil jeden peruánský novinář a filozof, proto tedy ta světlá stezka, že cesta k zářné budoucnosti, tak protože tito lidé, kteří tolik toužili po zářné budoucnosti, nechtěli plýtvat kulkami. Takže raději si vzali ty mačety nebo ty kameny. Přičemž ale někteří z těch starostů, nebo samozřejmě také z vojáků nebo policistů, dalších nepřátel světlé stezky, byli rozstříleni kulomety. A přirozeně mezi nepřátelé nepatřili jen představitelé státních struktur, ale také bohatí Peruánci.
1: Nejhorší masovou vraždu spáchala světlá stezka 3. dubna 1983 v odlehlé horské vesnici Santiago de Lucanamarca a jejím okolí v peruánském regionu Ayacucho. Do vesnice vstoupilo přibližně 60 těžce ozbrojených teroristů, kteří zmasakrovali 69 vesničanů, z toho dvě děti, jedno šestiměsíční. Bezprostřední záminkou masakru byla pomsta, protože v březnu 1983 obyvatelé Lucanamarky zajali a veřejně popravili místního velitele světlé stezky. Guzmán se rozhodl pro exemplárně brutální odplatu a nebylo to naposled. Po 10 let Guzmánovci roznášeli strach po celém Peru, většinou na venkově. Útoky na městské obyvatelstvo byly ze strany světlé stezky méně časté, ale hned v roce 1980, na Vánoce 26. prosince, aby bylo veselo, Guzmán šokoval obyvatele Limy tím, že nechal rozvěsit po pouličních lampách a semaforech v centru města několik oběšených potulných psů. Na krku měla ubohá zvířata bizarní cedulku se jménem čínského generálního tajemníka Teng Xiaopinga, což byla Guzmánova reakce na novou čínskou politiku a na chvilkové čínské zavržení Guzmánova velkého idolu Mao Tse-tunga. I později se světlá stezka občas rozhodla útočit v centrech měst a klást bomby na veřejných místech, v divadlech, kinech, v restauracích. Peruánský stát si povalnou část 80. let nevěděl s tímto terorem rady, navzdory tvrdým opatřením.
3: Peruánská maoistická organizace Světlá stezka pokračuje v bestiálních teroristických akcích. Ve vesnici Najlam, asi 450 kilometrů od Limy, uspořádali teroristé Světlé stezky soud, při němž odsoudili 35 vesničanů k smrti pro jejich údajnou spolupráci s policií a armádou. 24 odsouzených, včetně žen a dětí, bylo mučeno a pak zastřeleno. Zbylých 11 osob extrémisté zaživa upálili. Za uplynulých 10 let zahynulo při protivládních akcích Světlé stezky přes 18 tisíc lidí.
4: Na začátku 90. let tam začalo se to právě lámat, kdysi vlastně ta, ne ani tak politická reprezentace, ale třeba ty, co dávali opravdu jako rozkazy, ty bezpečnostní, uvědomovali, že to musí trošku přestupovat jinak. Že nelze gerilu jako zničit nějakým frontálním útokem, ale musíte se snažit vlastně vystupovat ty její sítě, jak vlastně funguje, získat a samozřejmě zacílit na to centrum. Taky v případě toho Guzmána tam bylo zajímavé to, že on byl opravdu jako hlavou výraznou, respektovanou. Neměl tolik jako zástupců, jako bychom viděli třeba v případě té Kolumbie. Tam bylo jako vícero představitelů té hlavní gerily. Takže když vám padne jeden, tak ho dokáže nahradit jiný. Tady právě tomu tak nebylo. A to si právě uvědomovala i tajné služby. Tam se zřídilo i protiteroristické oddělení, které vlastně se specializovalo jenom na Světlou stezku. A podařilo se jim opravdu spoustu těch sítí, jak vlastně komunikují, kde operují, rozkrýt. Ten boj se dařil lépe zacílit, protože pracovali trošku jinak s informacemi. A také strašně důležité tím, jak se samozřejmě v těch pozdějších letech ta Světlá stezka vlastně utáčela proti obyvatelům a těm obyvatelům se to přestávalo líbit, že vlastně musí třeba platit výpalné, nebo že opravdu Světlá stezka tam páchá jako obrovské násilí a že zkrátka nevyplatí jako spolupráce se Světlou stezkou a že by bylo teda jako lepší spolupracovat třeba s vládou. Tak tam začaly vznikat Ronda z Campesinas, kdy ta vláda vyzbrojovala komunity těch vesničanů k tomu, aby se vlastně mohli sami proti Světlé stezce bránit.
5: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Pokud se ptáte, z čeho Světlá stezka svou válku proti peruánskému státu financovala, pak kromě výpalného od vesničanů se nabízel ještě jeden zdroj v zemích Jižní Ameriky, včetně sousední Kolumbie, velmi obvyklý.
4: Pro ten boj s tou armádou vy musíte získávat finanční prostředky a v momentě, kdy to nestačilo jenom od těch obyvatel, které jste jako terorizovali, to znamená, ano, my vás tady necháme si pěstovat koku, necháme vás tady ty vaše v úzovkách obchodní drogové trasy, my je budeme respektovat, tolerovat, ale budete nám platit výpalné. Jo, takže oni vlastně měli i z obchodu s drogami poměrně zajímavý příjem a to právě také bylo něco, co se pak vlastně snažili ta protiteroristická jednotka vlastně jakoby i rozkrýt.
1: Zatímco režim Fidela Castra na Kubě najel na mělčinu po ekonomickém i politickém pádu Sovětského svazu a od té doby skončily pro Kubu relativně dobré časy sovětského protektorátu, Guzmán nic takového řešit nemusel. Jenomže mu vyrostl nový soupeř, prezident Alberto Fujimori. Tento muž s japonskými kořeny v roce 1990 drtivě vyhrál parlamentní volby v Peru. A to byl zlom. Najednou vyhraje volby lídr, který Světlou stezku rozmázne, byť to trvá ještě 2 roky.
6: A jako každý úspěch, tak i tento úspěch má své stinné stránky. Ten úspěch byl podmíněn tím, že zaprvé Fujimori nespochybnitelně vyhrál volby a víme, že v Latinské Americe nespochybnitelné vítězství ve volbách je vždycky ještě vítězstvím dalším. Ale Fujimori měl pocit, že mu kdekdo a zejména v boji proti Světlé stezce hází klacky pod nohy, proto se rozhodl v roce 1992, že se s těmi oponenty vyrovná drsně, pozastavil platnost peruánské ústavy, znemožnil činnost svobodným peruánským médiím, pozastavil činnost peruánského kongresu. Takže se vlastně stal diktátorem. A z pozice toho diktátora se mu podařilo dosáhnout velkých úspěchů v boji proti Světlé stezce, mimo jiné i tím, že Amimela Guzmána policisté dopadli ještě v tom roce, kdy se tedy Fujimori do toho boje proti Světlé stezce opřel s těmi diktátorskými pravomocemi, které si osvojil. Ale mělo to tu stinnou stránku, o které jsem mluvil. Je pravda, že boj proti světlé stezce se Fukimorimu podařilo dotáhnout téměř až do konce. Zastavil tu krvavou válku, alespoň potud, že ona se sklidnila, stišila, že světlá stezka už nikdy nebyla tak mocná, jako předtím, než se Fukimura dostal do prezidentského úřadu. Jenomže už jsem mluvil o tom, že Fukimura byl faktickým diktátorem a ono se to projevilo i na těch metodách, které armáda a policie zvolili proti světlé stezce.
4: Podrobuje si média, podrobuje si vlastně všechno důležité tajné služby, jméno třeba jako Montesinos, což byl šéf tajné služby, velmi jako nechvalné proslulé. To byli lidé, kteří prostě spolupracovali s Fukimurim, takže si tam trošku jako vytváří svůj režim, ale argumentuje to nebo oboluje to právě do toho hávu, že to dělá proto, aby zajistil bezpečnost, že zkrátka potřebuje vládnout silnější rukou, nemůže ho přece omezovat nějaký jako parlament, ty exekutivní příkazy se bude vydávat proti tomu teroru sám, takže této situaci tam došlo a jeho režim také byl dosti jako nechvalný.
6: Ty metody byly účinné, ale drastické a pochybné, protože i policie a armáda se uchylovaly k metodám, kterými předtím vynikala světlá stezka, to znamená únosy, mimosoudní popravy, zastřelení bez soudu. Takže za cenu tedy toho, že byly potlačeny občanské svobody a práva v celém státě, nejenom při tom bezprostředním boji proti světlé stezce.
1: Guzmánovo zatčení v září 1992 po všech letech vraždění a terorizování celé země působí vlastně trochu nepravděpodobně. Prostě ho najednou objeví komando a zatkne ho. Jak vlastně neomylný kormidelník svou organizaci řídil, že ho najednou neuchránila?
6: Řídil ji se zákulisí a řídil ji tak, že nevystupoval na veřejnosti, nenatáčel žádná videa, ono by to v té době, jak už jste naznačil, bylo také obtížnější, nepronášel žádná poselství. Myslím si, že on sázel na to, že daleko zajímavějším a vlivnějším bude, když bude tajemný. Neomylný kormidelní se skrývá v ústraní, ale je schopen řídit celou organizaci. A to bylo umožněno tím, že organizace se skládala z mnoha lidí, kteří měli zvláštní úkoly a mezi těmi, kteří měli zvláštní úkoly, byli také kurýři. A pomocí těch kurýrů spolehlivých, a až na to, že jeden zřejmě selhal, protože jinak by nebyl dopaden, se mu dařilo vysílat ty své rozkazy dál. Ale na druhou stranu víme také, že některé ty jednotky světlé stezky si jaksi operačně, takticky počínali, jak jim velelo jejich svědomí a že některé ty složky si počínali samostatně. Prostě se rozhodli na základě toho, co si myslí, že pro tu situaci nejlepší. To bylo možné z operačně taktického hlediska, ale ve strategických záležitostech se vždycky řídili tím, co stanovil Guzmán.
4: V momentě, kdy ho dostali, tak ta světlá stezka začala strašně slábnout. Takto velká propracovaná organizace má jako různý hierarchický způsob řízení, že samozřejmě na tom každém patře toho řízení jakoby někoho najdete. Ale tady krásně to jeho dostání se projevilo v tom, že ta světlá stezka jenom zeslabila, ale vlastně byla dosti zmatená, jak vlastně dále pokračovat. A takže už nebyla tak efektivní, už nebyla tak teroristická, jako třeba v minulosti za něj. Byl to opravdu jako zásadní přelom.
6: Nikdo nevěděl, nebo zdálo se, že nikdo neví, kde on vlastně je. Kupodivu nebydl v té době dopadení v nějakém odlehlém místě v peruánských Andách. To bylo v hlavním městě, v Limě, a byl v domě, který patřil známému peruánskému umělci. Neměl tam žádnou zbraň, jenom velkou knihovnu. A musel ho 100% zradit někdo z jeho blízkých, protože o jeho pobytu příliš mnoho lidí nevědělo. Protože kdyby vědělo, tak je jasné, že ho už dávno policejní složky v hlavním městě vymátly. Ale on se zjevně řídil podle zásady pod svícnem největší tma.
4: Tak On měl snad nějakou kožní chorobu, snad to byla lupenka, pokud zdroje neklamou. A oni právě našli nějaké specializované mastiléky v popelnicích v odpadkách a vlastně podle toho zjistili, že údajně v tom domě by se tedy mohl skrývat právě velký Kápo, velký Guzman, a tímhle způsobem ho prostě odhalili. Ale samozřejmě, kdyby tuhle informaci neměli, tak by pak jako nepřišli na to, jo, že právě třeba ta mast nebo něco, ten lék prostě je jeho. Jo. Takže samozřejmě tam šlo spíš o nějaké jako rychlejší a propracovanější předávání informací.
6: Poté, co Guzmana dopadla v hlavním městě Limě zvláštní jednotka, tak pár let na to se Světlá stezka rozštěpila. A to rozštěpení zejména přineslo Guzmánovo prohlášení, že třeba s vládou uzavřít mír. To se některým radikálům ze Světlé stezky nelíbilo a rozhodli se pokračovat v boji.
1: Co ho vedlo k těm úvahám o uzavření míru poté, co předvedl?
6: Těžko říci, ale nebyl by to první případ zatčeného vůdce, dlouholetého vůdce gerily, který si zakládá na tom nesmířitém, že

0: Dokonce ho v té kleci vozili po Peru a ukazovali ho v tom vězenském munduru jako chycené zvíře. Nebyl by to ostatně v dějinách první případ, kdy se poražený nepřítel vozí v kleci a ukazuje se. Ono se to také říká o jednom poraženém osmanském sultánovi, že ho vítěz té bitvy u Ankary, Tamerlán, vozil v železné kleci a ukazoval ho jako divoké zvíře a jako názornou ukázku toho, že si podrobil jednoho z nejmocnějších mužů své doby. To je prostě psychologická záležitost. Guzmán na jednu stranu působil impozantně, protože to byl muž medvědovité postavy s plnovousem. I v tom munduru nepůsobil jako nějaká křehká bytost, zhroucená svou porážkou. Na druhou stranu ty okolnosti, které to všechno doprovázely, ten vězeňský mundur, ta klec, jasně svědčila o tom, že je poražený a že vítěz jasně předvádí celému národu, protože v Peru jsou celé skupiny obyvatel, které do dneška neumějí číst, ale pokud se podívali na Guzmána, viděli ho v kleci a ve vězeňském munduru, nepotřebovali si číst žádné titulky, žádné články, viděli jasně, toto je poražený a někdo jiný je vítěz.
1: Guzmán byl odsouzen na doživotí, ku podivu nedostal trest smrti.
0: No, trest smrti byl v Peru v roce 1979 zrušen pro mírové časy. Jsou ale určité výjimky, které ústava peruánská povoluje a v 6 případech se trest smrti v Peru i v době míru udělit může. A jedním z těch případů je terorismus. Takže teoreticky vzato Guzmán opravdu mohl dostat trest smrti, ne v úvozovkách, pouze do životí. Ale nakonec dostal do životí. Proč o tom můžeme spekulovat, rozhodoval peruánský soud. Možná, že pro Peru bylo zajímavější držet ho ve vězení a pořád připomínat, že ten poražený vůdce je obrazně řečeno, protože kdyby ho popravili, možná, že by to vedlo k nějakému kultu mučednickému a to Peru nemohlo potřebovat.
2: Tady jde o to, že by nemůžete ho nějakým způsobem exemplárně popravit. Už jenom proto, že vlastně on pořád má ten Guerrero zbyt chycený spoustu svých sympatizantů, spoustu svých příznivců. A vy jako ten stát musíte ukázat, že funguje právní stát, že fungují nějaké normy a že se samozřejmě týkají každého. Je tam právo na odvolání a další věci. Také je to už pak mezinárodně sledované, takže vy musíte ukázat, jako že jste ten legitimní stát a že vlastně to soudnictví vám funguje tak, jak by fungovat mělo. Takže proto samozřejmě mnohdy ty procesy trvají tak dlouho, proto tam dochází třeba k nějakým odvoláním.
1: Pokud jde o bilanci obětí teroru v Peru, podle zprávy, kterou 28. srpna 2003 předal vládní výbor prezidentovi Alejandru Toledovi, přišlo o život nebo zmizelo v průběhu politických násilností v letech 1980 až 2000 více než 69 tisíc osob. Materiální škody se odhadují na 15 miliard dolarů. Alberto Fujimori nakonec vydržel ve funkci 10 let, ale nespokojenost s jeho metodami vládnutí v zemi rostla. Jeho odcházení mělo příznačný průběh. Nejprve na konci září roku 2000 parlament odhlasoval rozpuštění tajné služby. 6. října také změny ústavy, do nichž patřil i zákaz volby téhož prezidenta ve dvou po sobě jdoucích mandátech. 16. listopadu 2000 opozice poprvé za 10 let vlády prezidenta Fujimoriho získala nad zákonodárným sborem kontrolu a tím i šanci legální cestou zbavit Fujimoriho úřadu. 19. listopadu oznámili ministři Fujimoriho vlády kolektivní demisi a o den později, 20. listopadu 2000, prezident Fujimori poslal faxem demisi během oficiální návštěvy Japonska, kde ho do značné míry chránilo jeho druhé japonské občanství. Parlament ho poté doma oficiálně sesadil pro trvalou morální nedostatečnost.
3: Chile vydá Peru ex-prezidenta Fujimoriho obviňovaného ze zpronevěry a porušování lidských práv. Kubánský vůdce Fidel Castro vystoupil po 3 měsících v televizi. Během projevu se vysmál spekulacím o své blížící se smrti. Téměř týden trvají protesty.
1: Vůdce světlé stezky Abimael Guzmán už do konce života z vězení nevyšel. Poté, co byl 2. září 1992 uvězněn, 3 týdny poté byl odsouzen vojenským soudem k doživotí. Peruánský ústavní soud sice v roce 2003 prohlásil vojenské soudy ustanovené prezidentem Fujimorim v 90. letech za neústavní, civilní proces s Guzmánem pak ale začal 5. listopadu 2004 a po přerušení byl obnoven 26. září 2005. 13. října o rok později byl Guzmán znovu odsouzen na doživotí a uvězněn na námořní základně nedaleko Limy. 11. září 2021 zemřel ve vojenské nemocnici. Vězení nakonec neušel ani Guzmánův největší protivník, ex-prezident Fujimori. Z japonského exilu se neprozřetelně vydal do Chile, kde ho na základě mezinárodního zatykače v Santiagu zatkli 7. listopadu 2005 a dopravili do Limy. Obviněn byl z porušování lidských práv a korupce. 10. prosince 2007 pak začal v Limě proces. Fujimori čelil obvinění z podílu na vraždách a únosech 25 lidí v letech 91 a 92. 7. dubna 2009 byl odsouzen k 25 letům vězení.
4: Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
1: Když se ex-prezident z nemocnice na Vánoce 2017 omlouval Peruáncům za své činy, bylo to v okamžiku jeho propuštění na svobodu, o což se v parlamentu postaral prezident Pedro Pablo Kuczynski. Po masových protestech a pod tlakem a na základě verdiktu Meziamerického soudu pro lidská práva, ale nakonec peruánský nejvyšší soud milost pro Fujimoriho zrušil. Definitivně pak byl ex-prezident ovšem propuštěn na konci roku 2023. 11. září 2024, na den přesně 3 roky po Guzmánovi a ve stejném věku 86 let v Limě Alberto Fujimori zemřel. A s politologem Milanem Školníkem a novinářem Milanem Slezákem se rozloučím otázkou, která se v Peru řeší dodnes. Lze ji charakterizovat stručně. Vstanou noví Guzmáni nebo noví Fujimoriové?
2: Já si myslím, že ta doba je už trošičku jinde, možná díky těm zkušenostem, které tam mají, protože ono opravdu ty 60. a 70. léta, tam se střídaly levicové režimy, nastupovaly vojenské pravicové chunty. Je pravdou, že se možná trošku něco vrací. A to je role Spojených států amerických, když se podíváme na Venezuelu a na zásah proti Madurovi a to, jakým způsobem prostě jako razí diskurs v případě třeba Kuby a dalších latinskoamerických států. Ale ze strany těch obyvatel já jako doufám pořád, že tam narůstají jako nové generace, které si jako tyhle věci uvědomují. Co teda jako mají podobné, a to jako můžu říct z vlastní zkušenosti, tak že ty univerzity jsou opravdu hodně politicky nastavené, hodně mají rádi protesty a ty studenti tam opravdu jako dovedou jako hodně jako radikálně protestovat. Já si vzpomínám, já jsem byl zrovna jako v Chile v době, kdy tam nějaké protesty probíhaly, jedu autobusem MHDčkem a teď tak jako koukám doprava a tam úplně stejný autobus, ve kterém jedu, je otočený vzhůru nohama, jo, tam prochází prostě studentský protest proti vládě, něco se jim nelíbilo, co vláda chce, myslím, je určitě otázka ekonomická, otázka financí, otázka třeba stipendií nebo školních, to jo, tam určitě jako rezonuje. A stejně tak třeba i korupce se tam chová jinak, mají dopady. Jo. V momentě, kdy my tady zažíváme, vnímáme korupci, tak nás to spíš odrazuje. Řekneme si, nepůjdu k volbám, nepůjdu někde protestovat. Když to tam má spíš mobilizující efekt, tam opravdu, když lidé vnímají a zažijí korupci, tak je to opravdu vyžené do těch ulic na ta náměstí protestovat proti tomu a chtějí s tím něco dělat.
1: Doslova před pár týdny se stala prezidentkou Peru dcera Alberta Fujimoriho. Je to náhoda nebo je to zákonitost?
0: Já myslím, že to zákonitost, protože už jsem mluvil o tom, že v Peru je velká skupina lidí, kteří se otáčejí za Fujimoriho érou se slzou v oku a říkají si, že to byla nejlepší doba, která v Peru nastala. Díky tomu, že Fujimori byl silný prezident, že porazil světlou stezku a že nastartoval v Peru hospodářský růst a cestu k hospodářské prosperitě. Na druhou stranu, ona se o prezidentský úřad v posledních letech pokusila několikrát a nikdy jí to nevyšlo, protože vždycky byla v těch předchozích letech silnější ta frakce voličská, která říkala ne, my už nechceme žádného Fujimoriho, my už nechceme opakování Fujimorismu, my nechceme potlačování lidských práv, ale teď, Keiko Fujimorová vyhrála ty volby. Takže se ukazuje, že odkaz prezidenta Fujimorova rozhodně není mrtvý. A milost pro svého otce byla jedním ze slibů, předvolebních slibů, kterými se Keiko Fujimorová v těch předchozích volbách obracela ke svým voličům. Teď už tady nemusela, protože Fujimori, její otec, je už pár let mrtvý.
1: A tím končí seriál Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová a na tomto dílu technicky spolupracovali mistři zvuku David Dibelka a Tomáš Pernický. Děkuji také hostům tohoto vydání Tématu Plus politologovi Milanu Školníkovi z katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a komentátorovi a spolupracovníkovi Českého rozhlasu Milanu Slezákovi. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje autor Tématu Plus Jan Sedmidubský.
5: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zájem škol o program Erasmus Plus roste, zapojují se už i školky. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna až pro 5 000 vojáků. Čeští fotbalisti hrají úvodní zápas Ligy národů proti Chorvatsku. A počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí víc než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
6: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
3: Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko, Francie. Na zahraniční výjezdy krátkodobé i dlouhodobé nebo skupinové můžou vyrazit taky učitelé. V Polsku vznikne nová americká vojenská základna. Měla by být až pro 5 000 vojáků, oznámil to náměstek polského ministra obrany Pavel Zalewski. Polsko teď připravuje návrh, co může americké straně nabídnout, zároveň shromažďuje požadavky Spojených států.
7: Polská nabídka by měla být hotová v listopadu. V prosinci by pak Spojené státy měly rozhodnout, zda ji přijmou. Začátek výstavby nové americké vojenské základny ani její umístění zatím není známé. V současnosti v Polsku slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava za jejich přítomnost platí. Americký prezident Donald Trump v tomto roce několikrát potvrdil, že se do Polska kvůli dobrým vztahům s prezidentem Karolem Navrockým chystá vyslat dalších 5 000 vojáků. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Popisuje to organolog ostravsko-opavské diecéze Jiří Krátký.
9: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtiššího pianissima až po burácivé fortissimo, takže bude daleko větší, než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice.
8: V Praze se koná pátý ročník festivalu Prague Art Week. Do neděle nabízí zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a taky setkání s umělci. Zdarma je tak možné prohlédnout si třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthále. Festival propojuje současné umění s uměním historickým a nabízí ukázky ze soukromých sbírek i umění ve veřejném prostoru. Čeští fotbalisti rozehráli první zápas pod vedením trenéra Santiho Denii. V pražském Edenu hostí Chorvatsko a přímý přenos můžete naladit na Radiožurnálu nebo Radiožurnálu Sport. A házenkáři Karviné ani ve čtvrtém kole nové extraligové sezóny nezaváhali. Úřadující vicemistři si doma poradili 38-24 s Brnem a stejně jako ve všech dosavadních zápasech dali přes 30 branek. Překážka na D11 za Prahou a taky nehoda u Verušiček na Karlovarsku. Na dálnici D11 velmi opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové. Na začátku dálnice hned za sjezdem z Pražského okruhu leží na vozovce dřevěná paleta. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Mezi 16. a 19. kilometrem se jezdí obousměrně v pásu k dálnici D1. Kolony před zúžením už se v obou směrech rozjely. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů vyšetřují vážnou nehodu u Verušiček. Na místě zůstávají záchranáři i policisti, kteří řídí průjezd Kyvadlově. Počítejte tam se zdržením kolem 5 minut. Další zelená vlna ve zprávách za hodinu. V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají taky přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dobrý den. Dnes vám chceme představit poslední román světoznámého současného ruského prozaika Viktora Jerofejeva Gopnik veliký. Do důsledku přeloženo nejspíš Zmetek veliký. Protože si však autor přeje, aby v názvu zůstalo ruské slovo gopnik, vyskytující se i v české Wikipedii, k jehož významu se ještě vrátíme přímo v textu, jeho přání jsme s jistým zdráháním vyhověli. Poučný a snad i příjemný poslech přeje Libor Dvořák.
5: Ex libris.
10: Když mě počátkem léta roku 2025 Viktor Jerofejev oslovil s prosbou, zda bych jeho nejnovější dílo, stejně jako četná předešlá, nepřeložil do češtiny, na vysvětlenou do mailu připojil větu. Je to celé o Putinovi a tak trochu i o mně. Což je hodně skromná charakteristika, protože nakonec se z románu vyklube autorovo osobní účtování s vlastním životem podkreslené popisem epochy Zmetka Velikého, která zatím vrcholí válkou na Ukrajině.
11: Zmetek Veliký rozbombardoval mou knihu jako Ukrajinu. Vskutku vzácná trefa. Celý svět přinutil žít podle svého diktátu. Bytí proměnil v nic. On sám neví, co to v něm je. Jeho obraz byl i bez tak impozantní. A najednou tu máš. Všechny své obavy sevřel v hrsti. Najednou byl odhodlán k čemukoli. Všichni strnuli. Svobodný svět se zazmítal jako krysa v koutě. Zmetek veliký se z ničeho nic dožadoval, aby mu coby nevěrná děvka byla vrácena Ukrajina. Je to hrdina naší doby, hrdina Ruska, mistr světa. Hraje na klavír a taky hokej. Umí veřejně plakat, když ho lidé zvolí na další prezidentské období. Zmetek veliký je daň, již platíme za naši neduživou demokracii.
10: A jak je to s tím samotným názvem, na kterém autor trval?
11: Gopnik je nepřeložitelné ruské slovo. Zhruba znamenající bezvýznamného pouličního výtržníčka a chuligánka. Prostě zmetka, který už z definice nemůže být veliký. Jenže jeden takový zmetek měl zatracenou kliku. Paradoxně se z Nýmanda stal velikánem a já žiju v jeho ruské říši už 20 let a celou tu dobu se snažím do seznamu světových verbálních internacionalismů prosadit slovo gopnik, které by se tak samo o sobě stalo překladem i přibližným výkladem. Všichni znají Sputnika, ať znají i gopnika.

0: No a jak se to má se vztahem Rusů k vojenství a válce, vysvětluje následující pasáž z knihy Gopník veliký.
1: Jako malý chlapec jsem velel přehlídkám na Rudém náměstí. Bylo to pro mě takové pokračování hry s cínovými vojáčky. Stojíme s tatínkem na tribuně vlevo od mauzolea, já s rudým praporkem na dřevěné hůlce. Na mauzoleu byl možná Stalin, ale toho jsem si nevšiml. Abychom se dostali až na Rudé náměstí, museli jsme projít několika zátarasy z nákladních aut, kde tatínek milicionářům ukázal své doklady a pozvánku. Tím vším jsme prošli poměrně snadno, bez jakýchkoliv bezpečnostních rámů. A už stoupáme podlážděném svahu od Alexandrovského parku rovnou na náměstí. Větřík běží spoza brány, rozlévá se čistě a zvonivě celou Moskvou. Hlas ulic už zvučně zní, dobré ráno, milé město, srdce zlaté, jasný dni. Z té slavné písně se mi po zádech rozlévá životadárné mravenčení. Na tribuně tatínek nasadil svůj nádherný, soustředěný úsměv a všem tiskne ruku. Na přehlídku z domova skoro vždycky vyrážíme se zpožděním, ale zatím se ani jednou nestalo, že bychom ji nestihli včas. Stojím na tribuně v šedém kabátě a baretu, velím přehlídce. Tohle je metrix mého života. Přede mnou defilují maršálové na cválajících koních. Ti maršálové mi salutují. Koně serou. Pak dunivým krokem přechází pěší vojsko. Za ním se valí benzínem páchnoucí kaťuše. Mávám na ně praporkem. Velím přehlídce. Tatínek stojí po celou tu dobu tiše a klidně s rukou položenou na mém rameni. Přehlídka končí, začíná průvod pracujících a my s tatínkem se hned vytrácíme domů. Záplavy umělých kytek nás nezajímají. Já mám rád vojáčky, ne dav.
0: Jako mnozí ruští intelektuálové zamýšlí se i Jerofejev nad tím, proč je kult násilí a ruské nadřazenosti málem nadevším na světě tak silný, že v dobách, jako je Stalinova či aktuálně Putinova, se mění přímo v ideologii, již musí respektovat všichni. Jak ti, kdož jí upřímně věří a společně se svými vůdci vyznávají, tak ti, kdož jí stejně upřímně nenávidí. A proč to všechno?
1: Moskva se nestala třetím Římem, ale druhou Zlatou hordou. Kruté a nelítostné tatarsko-mongolské jho, které spočívalo především v tupení ruského národa i jeho knížat, a v nelidském zacházení se zajatkyněmi dolehlo na všechna středověká ruská knížectví. Výsledek byl ten, že moskevská knížata, která se změnila ve vylekané vazaly Zlaté hordy, se z části, řečeno moderním jazykem, stala kolaboranty a nakazila se zvyklostmi svých pánů. Moskevská říše se sice nakonec přímého jha zbavila, ale zcela prosákla hrůzovládou hordy. Takže se stala následnicí praxe absolutní moci jednoho člověka a do života prosadila obludný vztah ke všem svým poddaným. Bojary počínaje a čeledí konče. Láska a oddanost vůči panovníkovi se proměnily v jediný sociální výtah v zemi, ale ani tyto vlastnosti vás nemusely vždy ochránit před mučivou smrtí na popravišti. Všudy přítomná krutost vedla ke zrodu opovržlivého vztahu jak k cizím, tak i k vlastnímu životu a vytvořila reálný základ osobní i veřejné existence jakožto zábavy. Někdo jen tak pro nic za nic deptá vás, vy zase deptáte jeho, a všechno se promísí do podoby takové špásovné hry.
0: No prosím, a právě takováto špásovná hra se stala základem každodenní ruské životní praxe.
1: No počkat, řeknete možná, Ale to byl přece Západ, který svými brutálními neslýchanými sankcemi vnutil Rusům přetěžký život. Zvyšování cen, nedostatek cukru či omezení cest do zahraničí. Jenže na tohle všechno obyčejný člověk zvysoka kašle. Obyčejný člověk sází na jaře brambory a zelí a taky rajčata a okurky. Většina Rusů nemá cestovní pas a v životě neviděla dolar nebo euro. Ruský lid, naložený vláku věčné trpělivosti a mimořádné výdrže, věří ve svou výjimečnost a ve svém podvědomí hýčká představu Moskvy jakožto třetího Říma. Jinou částí apokalypsy je boj světlých sil Ukrajiny a Západu s temnými silami ruského světa. Všichni na Západě jsou bez sebe z poprav v Buče a téměř úplné zkázy Mariupolu. To milé přístavní město si moc dobře pamatuju. Dívat se na jeho trosky je pro mě nesnesitelné.

0: Je zcela zřejmé, že právě proradný ruský vpád na dříve zdůrazňovaně bratrskou Ukrajinu se stal hlavním popudem pro Jerofejevovu celoživotní bilanci, pevně se snoubící s osudy rodičů, s osudy rodné země i s osudy jejich především autoritářských vládců. Mezi nimiž je bílou vránou jedině Michail Gorbačov. Důležitý je pro něj i postoj Západu k postsovětskému Rusku. Toho Západu, který díky diplomatické kariéře svého otce Viktor už od mládí tak dobře zná.
1: Západ sehrál v tomhle válečném příběhu dvojakou roli. Příliš dlouho všechno protahoval a svůj definitivní názor na Ukrajinu a její přítomnost v Evropě na dlouhá léta odkládal. Vypadalo to hnusně. Metafyzické hodnoty se v Evropě z růdné podoby dopracovaly už dlouho před touto válkou. Jen si vzpomeňme na západní maoisty s odznáčky s předsedou Maem na hrudi. Ti byli přesvědčení, že Čína je mimořádná civilizace, kde je myslitelná kulturní revoluce, podřezávání inteligence, fyzická likvidace prostitutek a nelítostný boj s hlavními nepřáteli zemědělských kultur, vrabci. Nebo takové okouzlení Kubou. To zatím ještě ani definitivně nevymizelo. Kolik mladých lidí doposud nosí bundy s Che Guevarou na hrudi? A přitom to byl naprosto reálný, maniakální vrah se zálibou v mučení a zabíjení. Kdežto Ukrajina? To není Che Guevara. Pro Západ byla nezajímavá. Vadila mu v navazování obchodních kontaktů s Ruskem.
0: Západ se vzpamatoval až ve chvíli, kdy Rusko začalo Ukrajinu soustavně ničit.
1: Až v tomto okamžiku si západní civilizace vzpomněla na lidská práva i základní lidské hodnoty a probudila se. Říká se, že ve vztahu k ruskému vpádu na Ukrajinu je Západ jednotný. Pak je ale zajímavé, proč Rusko bombarduje celou zemi, ale šetří za Karpatsko, kde žije významná maďarská menšina. Není to náhodou proto, že Orbán s Moskvou udržuje zvláštní vztahy? Jednota Západu je ještě křehčí než ruská ekonomika postižená sankcemi. My všichni budeme nuceni přežívat ve velmi podivném, zištném a zbabělém evropském světě. Kdežto Rusko si prostě nakope brambory.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Konfrontace postsovětského Ruska se Sovětským svazem na jedné straně a se Západem na straně druhé je bílou nití vinoucí se celým románem Viktora Jerofejeva Gopník veliký. Když přišla perestrojka a krátce na to i konec bolševického státu, Jerofejev jistě věřil v daleko příznivější pokračování nejnovějších ruských dějin, než jakého se nakonec dočkal.
1: Vlastně jsem také byl bezděčným svědkem posledních minut Sovětského svazu. 25. prosince 1991 jsem večeřel u své americké kamarádky Nainy ve slavném domě na nábřeží řeky Moskvy, kdysi vybudovaném pro stalinské ministry a další sovětské panstvo přímo naproti Kremlu. Už ani nevím, jak přesně se to stalo, ale vysoukali jsme se s Nainou spod plédu a přitiskli nosy k oknímu sklu. Někdy kolem 7:45 jsem spatřil, jak obrovitý rudý prapor nad senátním palácem Kremlu klesá dolů. Pro velmoc v tom bylo cosi ponižujícího. Jakoby opravdu, kdo si stahoval kalhoty. A v zápětí už vzhůru vystoupal nový, tříbarevný. Antibolševický symbol demokracie, pod nímž za občanské války s Leninovým režimem bojovala Bílá armáda. Bylo to jako šílený sen, jako ohňostroj nadějí. Člověk začínal mít pocit, jako by se tahle země opravdu stávala jeho rodnou vlastí, kterou je konečně možné obejmout. A co se odehrávalo v Kremlu po spuštění rudého sovětského praporu? Gorbačov předal ministru obrany jaderný kufřík a s pěti nejbližšími spolupracovníky odešel povečeřet do ořechové jídelny. Jiné loučení s ním se nekonalo.

0: Nejspletitější ve velmi bohatých Viktorových osudech byl jeho vztah s matkou. Tato krásná, vzdělaná a citlivá žena měla o literatuře a kunštu vůbec docela jiné představy než její neskrotný synek z pověstí literárního skandalisty. Až do její smrti a ve Viktorově případě i dál, tím neuvěřitelně trpěli oba. Otce měl Viktor jistě rád a respektoval ho, ale maminku miloval.
1: Maminka se panicky bála, abych taky neemigroval. Už odpradávna vyprávěla hrůzyplné historky o ruské emigraci. V její interpretaci emigranti výhradně hladověli, upíjeli se, zoufali si, poníženě se doprošovali, aby se směli vrátit do vlasti, anebo se dokonce věšeli a stříleli. V nejlepším případě se z bělogvardějských plukovníků stávali noční taxikáři, z hraběnek služky a z kněžen prostitutky. Nakonec se ale i oni, podobně jako všichni ostatní, věšeli nebo stříleli. Můj antisovětismus začínal názornými příklady. Takovým příkladem číslo jedna byla maminka sama, která se pro Paříž nadchla na celý život. Francouze považovala za vyšší rasu. Byla ochotna si z nich brát příklad absolutně ve všem, v oblékání, jídle i chování. Na dálku měla moc ráda i Rusko a říkala, že zejména v provinčním světě tam žije spousta čistých a báječných lidí. Když ale k nám do Moskvy z Tambova přijel její vzdálený bratranec Gelia v černém obleku, šedivé košili a z vlasy s česanými dozadu, zachovala se vůči němu dosti skepticky.
0: Mimochodem, takovým názorným příkladem byl i Viktorův otec, který pracoval pro Sovětský svaz, ale v duchu taky zbožňoval Francii, i když ne tak nahlas jako maminka.
1: My dva s maminkou jsme se hádali až do ochraptění. Maminka z mých próz přímo šílela. Celá se třásla. Byla přesvědčena, že své povídky píšu proti ní osobně. Její názor na mou prózu byl stejně příkrý jako názor mých nesčetných nepřátel. Ti mě za můj zločin, absenci talentu, odsuzovali k smrti, zastřelili a zahrabali do hrobu. Jenže neuplynul ani měsíc, oni mě exhumovali, znovu prohlásili za naprostého ignoranta bez špetky nadání, zastřelili a znovu zahrabali. Maminka společně s mými nepřáteli měla za to, že protože nemám talent, píšu jen proto, abych vyvolával skandály. Jak můžete překládat takový hnus? Ptala se mé věrné německé překladatelky Beaty. Jak se můžeš stýkat s někým tak hrozným? Ptala se maminka mé mladší sestry O. Neměla tušení, co sestra vyvede po její smrti, že začne adorovat pornografii. Nakonec se k mé tvorbě vyjádřila s naprostou určitostí. Mám ráda tvé rané prózy, ale mami, vykřikl jsem, přece nemůžu celý život psát rané prózy. Téma mé literární nepřijatelnosti se proměnilo ve velmi ošklivou nemoc.
0: Ale vraťme se k dalšímu protagonistovi románu Gopnik veliký. Tohle je úplný závěr knihy, pojednaný v duchu fantasmagorické vize, což je metoda autorovi románu nade vše blízká.
1: Do sálu se vřítil křičící gopník veliký, obnažený do půl těla a s jaderným kufříkem v ruce. Tak nám ten podraz vyšel, chechtá se na celé kolo. Pak zvážní. Nařizuji! Všichni přítomní na něj třeští oči. Zničme nepřátele! S Bohem především tobě, Londýne! Další cíl? Washington. Další cíl? Paříž. Další cíl? Berlín. No a pak takové ty Varšavy a tak. A následuje rozkaz pal! Tak tohle je reálné. Komicky dupne nožkou. Ticho. Jak to, že nekřičíte hurá? Ticho. Vítězství je naše. Západní svět byl zcela zničen. Hurá! Mlčení.
0: Nakonec dejme slovo samotnému autorovi. Jak toto své dílo vnímá on?
2: No, вот посмотрите, вообще весь роман это полёт мухи.
1: Celý ten román, to je vlastně let mouchy. Ta má zvláštní oko, vidící všechno naráz, a z onoho naráz se rodí vidiny, počínaje děsivou kapitolou první s mrtvým dítětem a konče stejně děsivou kapitolou poslední, pojednávající o zničení Západu. A protože ty vidiny se odehrávají v prázdné místnosti, které říkáme román, můžeme je chápat i jako varování, i jako fatalismus. Podle mě stojí dnešní Západ na velmi vratkých nohou. V Berlíně od neděle do neděle vyzvání zvon s malými zvonky a volá věřící do chrámu. Evropan tam přijde jednou, když se žení nebo vdává, jinak tam za něj přijdou jiní. To když se narodí nebo když umře. Jakmile se zmíníte o Bohu, lidi zaskočíte tak, že oni spustí o nějakých děvkách. A najednou je tu jiná civilizace, islámská, která denně koná několik namázů, modliteb, ne ve jménu své duše, ale ve jménu té civilizace. A to jsou dvě různé věci.
0: V dnešním pořadu Ex Libris jsme si představili nejnovější román Viktora Jerofejeva Gopnik veliký. Dramaturgický dohled měla Naďa Reviláková, o kvalitní zvuk se postarali David Čindelář a David Dibelka. Citace četl Ivo Tajmr. Pořad připravil, provázel vás jím a další příjemný poslech stanice Český rozhlas Plus přeje Libor Dvořák.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka,
3: míříme na východ.
4: Taková trošku novinářská matka Tereza, která pro ty vojáky a pro ty ruské oficiální úřady znamenala obrovský problém.
3: Áňa Politkovská si vzala šátek, vydávala se za čečenskou uprchlici a prošla přes 3 checkpointy. Co by se stalo, kdyby ji tam objevili? To bůh suď.
4: Kdokoliv tu Politkovskou viděl, tak říkali, ona má skoro jak terč na hlavě nebo na zádech.
3: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
5: Co je Rada Evropy?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Rada Evropy není instituce Evropské unie, jak by název mohl naznačovat. Jedná se o samostatnou mezinárodní organizaci, která sídlí ve francouzském Štrasburku a mimo jiné pod ní spadá Evropský soud pro lidská práva.
7: Nedostatečná ochrana klimatu může znamenat porušení lidských práv. Vyplývá to z přelomového rozsudku, který dnes přijal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
8: Evropský soud pro lidská práva rozhodoval o 6 stížnostech českých rodin na různé části legislativy týkající se povinného očkování.
5: Členy Rady Evropy jsou země, které se významnou částí svého území nacházejí na evropském kontinentu. V současnosti jich je 46.
9: Kromě těch, které tedy máme v Evropské unii, je tam třeba Ukrajina, Turecko, státy Kavkazu, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán a další státy.
5: Podotýká profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Existuje ale pár výjimek. Rusko bylo z Rady Evropy vyloučeno v roce 2022 kvůli vojenské invazi na Ukrajinu. Bělorusko do ní nebylo přijato kvůli porušování demokratických zásad a svobody slova. Kazachstán a Kosovo požádali o vstup, ale zatím jsou na seznamu čekatelů. Vatikán má pouze pozorovatelský status, stejně jako 5 dalších států ležících mimo Evropu.
9: Rada Evropy vznikla v roce 1949 a byla to snaha zabránit tomu, aby v Evropě vypukla třetí světová válka, protože jak první, tak druhá světová válka vypukly v Evropě, s tím, že myšlenka u Rady Evropy byla, že nejlépe se předejde nové světové válce tím, že se státy dohodnou na nějaké normativní spolupráci, že se shodnou na určitých hodnotách, které budou hájit.
5: Vysvětluje Veronika Bílková.
10: Europe can only be united by the heartfelt wish and vehement expression of the great majority of all the peoples in all the freedom-loving countries.
5: Podobná myšlenka stála u základů Evropské unie, která od začátku budovala spolupráci mezi zeměmi v oblasti ekonomiky a těžkého průmyslu. Rada Evropy je tedy starší než Evropská unie a postupně se zaměřila víc na ochranu lidských práv, demokracie a vlády práva.
9: Rada Evropy, právě protože to je na normách postavená organizace, zavazuje státy k tomu, že budou respektovat základní hodnoty ochrany lidských práv, demokracie a vlády práva, které jsou zakotveny jak v jejím zakládajícím statutu, tak v některých důležitých instrumentech, z nichž nejvýznamnější nepochybně je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, na jejímž základě vznikl taky Evropský soud pro lidská práva.
5: Připomíná Veronika Bílková. Agenda Rady Evropy je v současnosti velice široká.
11: Česko má podle protikorupční skupiny Rady Evropy málo žen u policie. Chybějí podle ní hlavně ve vedoucích funkcích.
12: Česko bude dnes odpoledne v Radě Evropy vysvětlovat, proč stále diskriminuje romské děti ve školách. Už před 16.
5: Zaměřuje se mimo jiné na práva menšin na evropském kontinentu, boj proti korupci a terorismu, nebo třeba potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.
13: Senát ve středu večer těsnou většinou neschválil Mluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, kterou Česko podepsalo už v roce...
14: Která je známější zkráceně jako Istanbulská úmluva. Její ratifikace v Česku pravděpodobně ještě potrvá.
5: Odráží i zájmy místních a regionálních samospráv a neziskových organizací. Rada Evropy se skládá z několika pracovních institucí.
9: Je tam parlamentní shromáždění Rady Evropy, což je orgán, který sdružuje zástupce národních parlamentů. Potom máme výbor ministrů, kde se schází zástupci exekutivy těch jednotlivých států. Máme tam celou řadu odborných orgánů, jako je třeba Evropský soud pro lidská práva. A každý ten orgán se schází různě v závislosti na potřebách toho orgánu. A vždycky je tam jedna předsedající země po období půl roku.
5: Vypočítává Veronika Bílková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Navenek Radu Evropy zastupuje generální tajemník volený vždy na 5 let. I když Rada Evropy není institucí Evropské unie, je pochopitelné, že si to mnoho lidí myslí. Stejný název se totiž někdy používá jako zkrácené označení pro Radu Evropské unie, při níž se setkávají ministři Evropské 27. Rada Evropy a Evropská unie mají také stejnou vlajku, 12 zlatých hvězd na tmavě modrém poli a stejnou hymnu.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Často mluvíme o tom, jak klimatická změna ovlivňuje svět, ale jak konkrétně třeba ovlivňuje Střední Asii?
16: No, je to mnohem horší než u nás. Takže když máme u nás vedra, tak si představte, že třeba v červnu tam sněžilo.
15: Tak to určitě ovlivňuje i zvířata.
17: Zároveň to kontinentální klima, na které oni jsou zvyklí, tak to vlastně jsou velké rozdíly mezi zimou a létem a to se teď akcentuje a ubývá srážek, což právě ty ekosystémy, které jsou křehké, vlastně může vychylovat.
15: Tak to cítíme i u nás.
18: I u nás v České republice právě dochází k těm rapidním změnám klimatu. Je čím dál tím víc extrémní. No a na to právě je třeba napojena i ta naše krajina, která nějakým způsobem funguje a funguje úplně jinak, než třeba fungovala před nějakými 10 lety.
15: Do dnešní laboratoře přišli Barbora Dobijášová, zooložka, dobrý den.
19: Dobrý den.
15: Vladimír Hůla, který je ekolog, také entomolog, vítejte.
20: Dobrý den.
15: A David Štrup, student Českolipského gymnázia, vítejte.
20: Dobrý den.
6: Laboratoř.
19: Kdo přijde, ten pase.
18: Obrovský louky, kde jsou 1, 2, 3 druhy rostlin a to je velký problém. My jsme tomu začali říkat zelená poušť.
19: Místa, které jsou blíž k těm sídlům, jsou frekventovanější a pak dochází té extrém degradace.
21: Kolegové z Lambátaru si stěžovali, že tolik prašných bouří nezažili. Klima tam má obrovský dopad.
15: Původně stepní Mongolsko se stalo pouští už téměř z 82%. My budeme za okamžik mluvit o tom, jak vypadá tamní degradovaná krajina. Autoři studie, kterou začneme dnešní laboratoř, popisují, že se tam právě odehrávají stále častější prašné nebo písečné bouře. Úbytek uhlíku v půdě vede k omezení rozmanitosti druhů v krajině. Jak se pozná, že se z mongolské stepy stala poušť, ptám se Vladimíra Huly.
16: Když do takovýhle pouště v uvozovkách přijedete autem, tak nádherně voní, protože tam dominují pelinky, které jsou tam díky pastvě a vlastně to nám ukazuje to, že to je degradované celé. Poušť jako taková, když ji definujeme ekologicky, tak je tam méně vegetace než 15%. Ale k tomu máme ještě další kritéria, které to určují. Chtě nechtě poušť v Mongolsku je strašně vzácná a vlastně se nachází jen v chráněných územích.
15: To působí paradoxně, že tam létá prach a písek do Číny, ano. Nebo myslím i do Japonska.
16: Kolegové třeba z Ulaanbaatáru se stěžovali letos, že tolik prašných bouří nezažili. Ale do toho tam přichází to, co jsem říkal už předtím, že tam do toho sněží v létě. Takže prostě to klima tam má obrovský dopad.
15: Barbora Dobijášová má také osobní zkušenost z Mongolska. Jak tohle ovlivňuje zvířata?
17: Už z té definice 15% vegetace v zachovalé poušti je poměrně málo, přesto je mnoho specialistů, kteří dokáží v těch extrémních podmínkách vyžít, jako třeba divoký velbloud, kulani a ziští osly nebo dva druhy gazel. Koně převalského se povedlo navrátit do Mongolska, ale oni jsou v tom prostředí vlastně na nějaké takové hranici, kdy se jim daří využívat ty zdroje a nacházet je, a pokud se to posouvá, tak to samozřejmě ovlivňuje i ty jejich populace.
15: Tady i tam je důležité hospodaření s vodou. Víte, obracím se na Davida Štrupa, studenta, který se zvláště ve své středoškolské odborné činnosti už věnuje velmi intenzivně biologii. Když jste četl tuhle tu věc, tak o čem jste přemýšlel?
18: Mě velice právě zaujalo, že ta dezertifikace svým způsobem může v následujících letech ohrožovat přímo i nás, i naší krajinu. Konkrétně dnes to můžeme vidět třeba na jižní Moravě, kde už je to velký zemědělský problém, kdy vlastně se tam nestává z toho, dejme tomu, ještě poušť, ale například na polích, kde právě, jak se tady hovořilo o úbytku uhlíku, úbytku vlhkosti, tudíž ty kohezní síly tu půdu nedrží takovým způsobem, tak vlastně dochází k tomu, že se stává sypkou a následně je tím větrem odnášena vlastně ta ornice, která je velice důležitá pro to zemědělství.
15: Tak sice je možné, že klimatická změna způsobí, že na jižní Moravě budeme mít vína kvality Itálie, ale když si veme do ruky půda, tak se nám rozsype, neudrží kvalitu. No a v tom Mongolsku?
16: Oni donedávna pole vůbec neměli a teďko se objevily velké množství polních ekosystémů, kde za ní aplikují i pesticidy, které tam nebyly. Oni jsou hlavně pastevci, že v současné chvíli mají zhruba 70 milionů kusů dobytka. A teď je ale otázka, jaký je složení toho dobytka. Když jsme se bavili o tom uhlíku v půdě, tak že velký herbivoři dělají to, že toho uhlíku teoreticky jejich činností přibývá v půdě, když jsou jako extenzivně. Takže vlastně jsou jako půdotvorní. Tam je prostě problém v tom, že tam jsou malí zvířata a jich hrozně moc. Mají hlavně kozy a kvůli kašmíru. A ještě tam je ten dopad, že vlastně díky tomu, že se mění klima, tak přibývá takzvaného dzudu. To znamená, že jejich zemi jsou mokrý, je tam víc sněhu, vznikají velké vrstvy sněhu, které neumožňují dostat se zvířatům k potravě přes zimu a díky tomu vlastně umírají.
15: A já bych ještě vlastně tohle téma moc ráda zarámovala s projekty, které pomáhají hospodařit s vodou. Myslím, že tam je projekt, který pomáhá obnovovat vodní plochy.
16: Já se bojím toho, že každý tohleto technokratické řešení není řešením. Ono to vidíme konec konců i u nás. Já se tam podílím dlouhodobě na pracech v lesích, kdy ty lesní ekosystémy jsme se tam snažili ve spolupráci s Němci navracet našim středoevropským lesnictvím. A to prostě není cesta. To znamená prostě vysadit stromečky a ty se potom starat. Ale když se na to podíváme fakt jako čistě ekologicky, tak tam je to tundra boreální. Mongolové mají nádherné lesy, i přestože mají poušť. A tyhle ty lesy jsou tam obnovovány pomocí velkého lesního cyklu. A velký lesní cyklus znamená nejdřív ty takzvané náletové dřeviny a potom až ta kulturní dřevina, kterou tam jako chceme. A tohle ten cyklus je bohužel narušený zase i klimatem, protože máme problém s tím, že nám taje permafrost, máme méně vody a třeba i borovice lesní, která je adaptovaná na dostatek vody, tak umírá.
15: Tam,
16: ano. Jo, nehledě na to, že díky tomu, že se mění klima, otepluje se, tak se tam objevují škůdci, kteří tam doposud nebyli. A to včetně teda jejich lesních dřevin. Teďko budeme mít jeden zajímavý článek na to.
15: Takový nějaký mongolský kůrovec?
16: Třeba máme teďko prvonález ploštice, která se šíří z Ameriky, která likviduje borový semínka a na tom stojí část jejich ekonomiky.
15: Jsme v rozhlasové laboratoři a věnujeme se tentokrát hlavně situaci v Mongolsku, kam jezdí dva z mých hostů. Hosty dnešní debaty jsou ekolog Vladimír Hůla, zooložka Barbora Dobijášová a student David Štrup.
6: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
15: Na ničení stepy se Mongolsko lidé podílejí nejenom tím, že přispívají ke klimatické změně, ale třeba i změněnou pastvou koz. Pokud je nadměrná, ta urychluje erozi půdy, snižuje produkci biomasy a přispívá k křížení pouště. Kromě omezení chovů, autoři toho článku, o kterém teď budeme mluvit, navrhují rotaci pastvy, která umožní obnovu vegetace. Já se obrátím na Barboru Dobijášovou s otázkou. My jsme mluvili o tom, že se tam pasou kozy v Mongolsku hlavně kvůli té poptávce po kašmíru. Dá se nějak rozpoznat, kdy ta pastva je ještě krajně prospěšná a kdy už ne?
17: Základním ukazatelem je diverzita té vegetace, jestli tam je zachovaná a nějaká ta pokryvnost, pokud se vlastně po té pastvě těch koz nedokáže obnovovat sama od sebe nebo nedochází k té migraci, co třeba dřív docházelo, a oni jsou delší dobu na jednom místě, protože i ti pastevci dneska do určité tendence vlastně přijímají nějaký takový ten sedentárnější způsob života, tak potom dojde přepasení toho prostoru a vegetace vlastně pořádně neobnovuje a není schopná podporovat tak velkou populaci.
15: Čili oni jsou rádi na jednom místě.
17: Tradičně oni vlastně migrují s těmi stády za tou pastvou, ale to se do určité míry dneska vlastně omezuje, protože jsou faktory takové, které dříve neovlivnily, jako třeba dostupnost hlavního města, péče, nějakých kvalitních škol třeba pro děti, takže oni mají tendenci vlastně být blízko těch center a nějakým stylem přizpůsobují tu past po těch svých zvířat.
15: Dovedu si představit, že když přijdete vy ekologové za pastevci a řeknete, kos je moc, přispívá to k rozšiřování pouště, tak oni vám řeknou, ale z čeho máme žít? Jaká debata se tam o to vede?
16: Tam je jedna věc, která je velmi podobná s naší krajinou, tam jsou taky agrobaroni, který vlastní ty obrovský stáda a vlastně ty pastevci, kteří jsou na těch místech, tak jsou jejich subdodavatele, kteří se jim starají o stáda. A oni sami o sobě často chápou to, že dělají problém, ale nemají jiný východisko, protože o ta stáda se musí postarat, protože mají prostředky podle toho, kolik jim přežije vlastně dobytka. Ti, kteří mají vlastní stáda, tak většinou dokonce migrují. Ti, co se starají o tyhle ty obrovský stáda, tak většinou zůstávají poblíž těch měst. A ta desertifikace okolo těch měst je teda jako průšvih, jako obrovský. Tam opravdu čím blíž jste, tak tím je ta kůra degradovanější. My jsme řešili třeba jedno místo nedaleko Ulanbátaru, jmenuje se to Javlant, což je vlastně písečná duna, kterou se společně s Mongolama a společně s německou rozvojovou pomocí snažíme zastavit. A právě ona tam vznikla díky té pastvě. Díky tomu přebytku pastvy je tam nádherný slaný nebo bylo tam nádherný slaný jezero, který je dneska bahno a nic tam není. A právě nám se povedlo vlastně tu dunu zastavit jedním prostým faktorem, jenom ji oplotit. Vlastně tím, že jsme ji oplotili, i když jsme tam teda dělali výsadbu, která vlastně nevzešla, tak se ta vegetace renaturalizovala a obnovila a kupodivu se ta příroda začala obnovovat velice rychle. Ale ten tlak na tu půdu, na tu rozlohu, je tam prostě obrovský. Teďko současní chvíli tam mají 70 milionů dobytka, měli 10 milionů, řekněme, před 30 lety, ale 10 let zpátky měli 90. Ono jim to zahubili hodně dudy, ty studený zimy. Bohužel to samé ale se děje jako v přírodních ekosystémech, že nám umírají ty gazely. Ono by vlastně stačilo tu pastvu nějak vyloučit z některých míst.
17: A nebo ji řídit, což se vlastně dřív dělo na nějakých těch společenstev, který spolu dohadovali, kdo má nárok historicky rodově, kde pás a je tam jakou dobu. A to se vlastně po rozpadu Sovětského svazu úplně přeměnilo. Dneska, kdo přijde, ten pase. A samozřejmě ty místa, které jsou blíž k těm sídlům, tak jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
15: Trošku si říkám, že ta evropská tendence s podporou malých farem a jejich dotací dává smysl, vlastně když poslouchám o tom Mongolsku, ale nechtěla jsem to zavést k evropské zemědělské politice, ale spíš k té úvaze. V české situaci máme málo pastvy, že tak to je těžší srovnávat, ale přece jenom poznámky Davida Štrupa k téhleté studii.
18: U nás v Česku, právě jak jste zmínila, tak máme nedostatek pastvy. My jsme tomu s Láďou Hulou začali říkat v podstatě taková zelená poušť, kdy vlastně místo písku tady máme obrovský třeba i louky, kde jsou třeba jenom jeden, dva, tři druhy rostlin a to je velký problém. A právě tohleto je třeba nějakým způsobem začít se tomu věnovat víc. Evropská unie to samozřejmě nějakým způsobem podporuje, podporuje to i Agentura ochrany přírody a krajiny, která k té pastvě nějakým způsobem přistupuje jako prostředkem k ochraně přírody. Zajímavější mi ale přišlo právě třeba z té studie, že to krásně koreluje s tím, kolik třeba nám tady spadne srážek, kolik v Mongolsku spadne srážek, že vlastně u nás je to 10x třeba víc, v průměru samozřejmě. A je to zajímavé, že vlastně i té biomasy je u nás třeba tak jako 10x víc. Tudíž my jsme potom třeba schopni nasazovat více těch zvířat, než třeba v Mongolsku, a hlavně přistupovat k tomu úplně jinak, k té pastvě. Právě třeba počtem zvířat nebo nějakým spektrem těch zvířat, které na té pastvě bude. A to je právě klíčové pro nás, dokud to ještě jde.
16: Mm-hmm. Navážu hned rychle. Nesmí přijít takový léto, jako bylo letos. A potom máme jako technokrati problém s tím to nějak jako nastavit, protože je to něco jiného, s čím se nepočít.
18: V Evropě je tohle to asi ten největší problém, že se všechno plánuje a chtělo by to řešit více operativně. Jo, protože přesně jak říkal Vláďa Hula, když přijde takovéhle léto, jako přišlo letos, už jsou nasmluvaný peníze, třeba už je nasmluván počet zvířat, jenomže oni nemají třeba co pást. Ty zvířata prakticky teda se potom musí třeba přikrmovat, nebo naopak se musí nějakým způsobem jinak zakročit. K té redukci ale stejně nedochází.
15: No ale to myslím kvůli suchu, pokračuje se klimatické změně, bylo navíc málo krmiva.
18: A bude. A to je právě problém, protože když to takhle půjde samozřejmě dál, pak je jako málo možností, co s tím dělat. Buď to teda zredukovat počet těch zvířat, anebo nějakým způsobem teda je přikrmovat, ale čím? Jo? To bude ten větší problém. Zvířata jsou připravena na ten zvýšený přísun potravy. Jsou na to naučená vlastně.
15: A tohle nějak řeší i Mongolové.
16: No, Mongolové řeší taky, že tam byla ta tradiční pastva. Oni vůbec neřešili seno. Jo. V současné chvíli se produkuje seno. A produkuje se i v národních parcích, což je teda velký průšvih. Jo.
15: Proč?
16: To jsou pralouky. Jsou to louky, které historicky nebyly kosaný. A třeba v Numurugu jsme měli zajímavý případ teď, kdy Číňani kosili kus národního parku a stahovali to do Číny, aniž by o tom mongolský úřady věděli.
15: Než jste přišli, než jsme začali mluvit o té mongolské situaci s tou nadměrnou pastvou, tak jsem měla spojenou pastvu spíš, pokud je tedy přiměřená, s tím, že jako prospívá krajině, že tady jsou i v České republice projekty, které jako by dokládaly to, že je dobře, když se tam pase. Kde je ta hranice? Tam se Barbory Dobijašové.
17: V současné době je opravdu jako řada projektů i u nás už, ve střední Evropě i více, kde se snaží ta pastva zpátky vlastně vrátit do té krajiny a tím pádem znovu hrát tu roli, co ti velcí kopytníci, než jsme je tady v tom našem středověském prostoru vlastně vyhubili, pratur, zubr, dělení divocí koně, jakou tu roli tady vlastně hráli a jakým způsobem se vyvíjela ta vegetace.
15: Prospívá to vegetaci?
17: Prospívá to té vegetaci, protože vlastně místo rychle rostoucích travin, které jsou tou preferovanou potravou většinou těch velkých býložravců, tak dochází k uvolňování některého toho prostoru tím selektivním vypásáním a tam potom mají prostor vzejít rostliny třeba kvetoucí, které jsou pomalejší a nejsou tak konkurenceschopné těm rychlým travám. V momentě, kdy se to nestane, tak to vlastně přeroste jedním dvěma druhy trávy a pak tam ty nektarodárné rostliny vlastně vůbec nejsou, které podporují potom ty společenstva hmyzu, následně ptáků. A takhle je to vlastně navázané na sebe. Čím je diverzitnější ten pokryv, tím vlastně

0: snažíme číst šifru, který nemáme klíč. Takže my se snažíme jako odvozovat, jak ta krajina vypadala historicky. A to je fantastický na Mongolsku, že my se tam vlastně můžeme učit. My tam můžeme koukat na to, jak ta naše středoevropská krajina vypadala, když se tady intenzivně páslo. Samozřejmě, oni mají moderní postupy, auta, mají silnice, ale chtě nechtě, ta krajina je pod velmi silným pastevním tlakem, tak jako u nás byla před druhou světovou válkou. To znamená, zase jak zmiňovala kolegyně, prostě těch bylin u nás určitě třeba bylo mnohem víc. Jo. Nikdy se nelukařilo tak, jak se lukaří teď posledních 20 let. Prostě ty louky, které děláme, kdy produkujeme seno, protože je drahý, protože se na ně dá vydělat, máme na to dotace, tak tenhle ten tlak vede k tomu, že zemědělci mají prostě mašiny, které to udělají velmi rychle. Vyprodukujeme velké množství sena, to znamená, musí se hnojit, nebo často se hnojí i ty louky se zakládají. Jo, není to tak, že by ta louka jako vznikla. Ne, to se oseje, připraví se půda, pohnojí se. Takže vlastně to je jenom pole na trávu, to nejsou louky. A tohle je 90% našich luk.
1: Jste v rozhlasové laboratoři a v ní dnes debatují ekolog Vladimír Hůla, zoložka Barbora Dobiášová a student David Štrup.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Na závěr té třetí části naší debaty budeme mluvit opět o velkých zvířatech, nebo zaměříme se víc na velká zvířata. V Mongolsku je ikonou irbis, sněžný levhart, to je zvíře, které žije ve vysokých horách i jinde ve střední Asii, v suché krajině jižního Gobi. Dali ekologové irbisům obojky, aby zjistili, jak šíření pouští ovlivňuje jejich chování. Uvědomili si, že může izolovat jejich populace. Potíže irbisům dělají třeba i silnice, železnice nebo těžba a ubývání kořisti v údolích je nutí putovat na velké vzdálenosti mezi horskými masívy. Ten irbis, on je tuším noční zvíře, mluví v tom mongolsku nějaké gazely, něco podobného.
3: On se pohybuje velmi dobře vlastně v těch vysokohorských terénech a v každé té oblasti, řekněme, má trošku jiný specifický nebo ten preferovaný druh té kořisti. V Mongolsku to nejčastěji bývají kozorožci anebo argaly, horské ovce. Na ty on vlastně navázá. Takže on se pohybuje a vyskytuje tam, kde je ta určitá denzita té jeho kořisti, aby vlastně byl schopen se uživit.
1: To jsou ale volně žijící ovce, nebo on by si troufl i na ovci z chovu?
3: Jsou to volně žijící zvířata, samozřejmě, nicméně je to, protože tam ty populace jsou takové dohady v momentě, kdyby ty populace z nějakého důvodu skolabovaly, což se právě může dít díky tomu, že jim ubývá ta přirozená pastva, je tam kompetice s těmi domácími zvířaty, že se tím pádem zvýší zaměření irbisů na ta domácí zvířata a tím se potenciálně zvýší ten konflikt vlastně mezi irbisem a člověkem, který najednou bude toho irbise vnímat jako škůdce.
1: Mluvili jsme o té snížené odolnosti přírody v Mongolsku k extrémní zimě. Tady je to, myslím, také ten případ podle autoru studie, že degradace mongolských stepí snižuje odolnost irbisů.
0: Já si myslím, že to je zase komplex dopadů, že to není jenom to, že by tam byla dezertifikace, ale jde tam hlavně podle mě o ten tlak těch lidí, který je prostě obrovský. Že je tam mnohem kratší nebo jiná pastevní sezóna a oni musí ty zvířata migrovat. Samozřejmě migrují hlavně do hor, kde prostě je vlhkost, takže tam je vegetace. Jenomže díky tomu, že mají relativně suchý jaro, tak do těch hor přijdou dřív a přijde jich tam víc těch zvířat, protože tam přivezou. Já jsem zažil několik národních parků, hlavně teda v jižní části Gobi Altaje. Ty bych neřekl, že ten národní park, to prostě byly úplně jako vypasené místa na trávu, prostě padl zbytek trávy a na hlínu, velká vodní eroze. Já jsem tam teda jel konkrétně za konkrétními druhy motýlů, které už tam prostě nejsou. To je prostě zlikvidovaný. Kam se postaví silnice, tam oni se dostanou a tím pádem vlastně dochází k fragmentaci populací, nejen irbise, že jo, to jako tenhle ten problém je u všech velkých zvířat. Hezký příklad jsou samozřejmě třeba i koně. Tam ten dopad je taky i v Gobi, i na dalších místech.
1: To se myslím týká i práce Barbory Dobiášové, že vy se zabýváte právě koněmi
3: ano,
1: tam.
3: Ano, já se zabývám chovem vlastnické péči, ale zároveň se podílím i na několika reintrodukčních projektech koně převalského do Mongolska do Kazachstánu.
1: Jak to tam ovlivňuje koně? Oni taky se posouvají jinam, než by to udělali, já nevím, před 30 lety?
3: Ta kompetice tam vlastně s těmi domácími zvířaty je o tu primárně dobře užitnou pastvu. Tam, kde prostě je dobrá pastva, tam je samozřejmě zájem těch pastevců ta zvířata pást. Zároveň v těch suchých ekosystémech té Gobi B v jihozápadním Mongolsku vlastně tam je omezený počet těch vodních zdrojů a ty vodní zdroje nějakým stylem vlastně mění svoji vydatnost. Zároveň začínají být velmi důležité pro ty pastevce s těmi domácími zvířaty a to zase narušuje pobyt a tu souběžnou pastvu koní převalského, který se snaží vlastně odtamtať v tu inkriminovanou dobu jakoby odejít, mění ty své návyky, chodí pít třeba v jiné denní doby než normálně a jsou vlastně vytlačováni z těch optimálních prostor.
1: Takže je vidět opět význam toho hospodaření s vodou, že i pro člověka, i pro ty pastevce, jaký vliv to má i na volně žijící zvířata.
4: Mně to připomnělo třeba populace našeho modráska černoskvrného, kdy vlastně on je taky silně postižen tou fragmentací. Jedna populace je svým způsobem rozfragmentovaná do menší.

0: populací na té jedné lokalitě a třeba přelétávají. A právě u nás je tento modrásek postižen velkou sukcesí, tím zarůstáním, proto třeba i ta pastva by se potom hodila. Každopádně tohleto je za mě potom ten problém podobně i jako u toho erbise, právě ta fragmentace.
1: On to má asi jinak než třeba modrásek bahení.
0: Určitě, on je třeba schopný 200 kilometrů někam ujít. Jinak ještě mi to právě evokovalo ty optimální podmínky u našich dvou druhů horských okáčů, okáč horský, okáč menší. Vlastně okáč menší je naším endemitem v Jeseníkách.
1: Tady zbyl z doby ledové.
0: A kvůli klimatické změně ustupuje čím dál tím výš, jenomže v posledních 5 letech narazil na svůj strop a není schopen jít dál. Okáč horský, to teda není náš endemit, žije, mám takový dojem, i v Alpách, i v Tatrách. U něho je ten trend vlastně podobný. Ta krize z Mongolska se dá nějakým způsobem přenést i k nám, do té střední Evropy, a nějakým stejným způsobem pozorovat.
1: V debatě k tomu článku o erbisech, tedy o těch sněžných levhartech z Mongolska, mě zaujalo, že některé koridory, které jsou zásadní pro přežití těchto zvířat, nejsou součástí chráněných území. Tak jak by to pomohlo, kdyby se jimi staly?
2: V Mongolsku se právě o té konektivitě těch chráněných oblastí hodně diskutuje, je snaha nějakým se ty koridory tam fixovat. Zároveň jsou tam ale velké tlaky vlastně na nějaké nerostné bohatství a vytěžování a vůbec transport, takže tam vznikají vlastně projekty na úplně nové silnice, dříve nedotčenou krajinou, úplně nové železnice. Zároveň jsem ale určitě zaznamenala i poměrně odborné, seriózní debaty a snahy vymyslet vůbec systém, jaké koridory by fungovaly pro který druh zvířat. Třeba se to řeší hodně u těch asijských oslů kulanů, kde je obrovská populace vlastně v Mongolsku světově největší a nejzachovalejší. Právě ten jejich areál bude jako do budoucna přeťat koridorem, kde bude silnice i železnice. A už dneska se aktivně řeší, jaké typy podchodů, jak široké, jak dlouhé, jak časté by se měly zbudovat právě na této magistrále, tak aby ty kulani byly schopni ty populace udržet spojité. A to se bude do budoucna muset řešit pro všechny ty druhy, které mají fragmentovaný areál.
1: Jak ten kulan vypadá?
2: Je to vlastně divoký osel takového pískového zbarvení se světlejšíma nohama a břichem s dlouhými ušima, jako tak oslové mají a dalším čumákem. A neskutečně vlastně odolní v tom, jak obrovské migrace podniká, jak obrovské území je schopen vlastně obsáhnout a chodit třeba desítky kilometrů vzdáleným vodním zdrojům, o kterých jako ví, kde jsou lokalizované.
1: Ten kulan je ochotný přejít, jako napadne ho to?
2: Řeší jako podchody, jak vlastně by musely být dlouhé, aby to pro to zvíře nebylo s obavami vstoupit do nějakého tmavého prostoru a jak často by měly být, aby oni je vlastně za toho běhu podél nějakého transektu byli schopni zaznamenat a opravdu použít.
1: U nás to taky funguje, že? Co ta zvířata motivuje jako lézt do tady těch našich námi vyráběných cestiček?
3: Oni vidí, kam mají jít. Jo. Oni se většinou jako orientují podle nějakých landmarků, anebo teda podle nějakých výrazných míst, a nebo dokonce podle hvězd ptáci, že jo, to je jako známá věc.
1: To mají svoji GPS.
3: Ty mají svoji GPS navíc. A my jim do toho potom stavíme nějaký bariéry, které jsou většinou nějaké liniové stavby a je to jako problém. Trošku jiný přístup je krajinářský, trošku jiný přístup je ekologů. A samozřejmě ten ekologický by měl být správnější teoreticky, ale ty krajináři v tomhle tom mají jako navrch docela, protože máme úzesy, územní systém ekologické stability, který by měl teoreticky pomáhat v těch migracích, ale bohužel je spíš na, jako v některých případech spíš na škodu.
1: Co je ten ekologický přístup?
3: No, ten ekologický přístup je přímo sledovat ty migrace, že jo. Prostě to znamená dávat obojky a sledovat, kudy ty zvířata jdou. Třeba na Vysočině se to dělalo tím způsobem, že se sledovalo kadaveři, kde se sledovalo, kde umírají nejčastěji ta zvířata při střetu s auty. A třeba Vašek Hlaváč z HKO Žďárský vrchy to přímo řešil a navrhoval změnu právě přechodu pro zvěř, protože tam vzniklo několik nových přechodů. A na D1 měly být přechody, jak jsem říkal, podle toho úzes, podle toho systému, jenže oni byli třeba o kilometr vedle, než to bylo opravdu potřeba. Nakonec se to povedlo a postavilo se to tak, jak jako by mělo. A je zajímavý, že najednou začaly fungovat ty přechody. Tahle ta diskuse se u nás vedla dlouho a je strašně super, že právě Mongolové se učí a že se opravdu snaží jako to řešit, protože u nás ta diskuse trvala několik desítek let a vlastně současný zvířecí přechody, který máme ještě na, jako na starých dálnicích, prakticky nefungovaly. Jo, když dělala třeba Arnika jako sdružení, když posud na přechody pro zvěř přes dálnice, tak přišli na to, že z těch 20, co dělali, 25, co dělali, fungoval jenom jeden jediný. Byly teda postaveny na špatných místech a ta zvířata je prostě nenašla, jo, protože k ním neměla třeba přístupové cesty. Jo, a příliš se bála třeba. Jo,
1: tam byla... Tohle řeší i Mongolové.
3: Samozřejmě.
2: Ano, přesně tak. A tam to právě probíhá naštěstí velmi dobře tím, že opravdu se jako aktivně sledují ta naobojkovaná zvířata v různých populacích a sleduje se, kudy se pohybují.
1: Skončíme možná trochu optimističtěji, protože moji hosté dobře znají i situaci ve východním Mongolsku. Čím je to ekologicky zajímavé?
2: V tom východním Mongolsku vlastně se zachovala pravá step, opravdu ta úživná vysoká tráva. Je to v současné době v Asii největší celistvá step. Říká se jí také východní step, to opravdu označuje tento cíp toho východního Mongolska a ten národní park, který tam jakýmisi soustředíme, se jmenuje Numruk a pro nás je zajímavý proto, že vlastně je to habitat, který by potenciálně mohl podporovat pěknou a velkou populaci koní převalského, kterou bychom tam rádi reintrodukovali, a oproti těm ostatním, řekněme, suším stepím má tu výhodu, že v té vidině nějakého ohřívání nebo vysychání má, řekněme, nějakou rezervu a ta vegetace tam je dostatečně hojná na to, abychom věřili tomu, že vydrží.
1: Tak máte důvod tam cestovat? Já vlastně nevím, kolik hodin je to třeba letecky do Ulaanbaatar a potom dál.
3: A jede se tam 1,5 dne, teda myslím, že jo. Vyjedete po relativně slušný silnici asi den a pak další den po strašném tankodromu, který prostě někdy nejde ani projet. Tam se prostě velice špatně něco plánuje, protože jednak příroda vám to změní, lidi vám to změní. Prostě musíte být opravdu operativní. A já teda jako Numruk miluju, je to fantastický území, který prostě si zaslouží nejpřísnější ochranu. Myslím si, že Mongolové k tomu mají nějak našlápnuto. No a já věřím tomu, že ta introdukce se povede, no, že tam ty koně půjdou. Je to jako hrozně hezký místo.
1: V dnešní laboratoři účinkovali ekolog Vladimír Hula. Děkuju moc.
3: Není zač.
1: Děkuju založce Barboře Dobijášové, že se připojila do této naší debaty, byla v našem pořadu.
2: Děkuju za pozvání.
1: A také studentovi Českolipského gymnázia Davidu Štrupovi. Díky, že jste tu byl.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší za týden zase v tomto pořadu naslyšenou. Laboratoř.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Pacienti po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském újezdu nad Lesy se uzdravují, situace se sklidňuje. V rakouských Alpách přibývá nehod, ústup ledovců mění i podmínky v horách. Čeští fotbalisti bojují v zápase Ligy národů s Chorvatskem a počasí zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní a teploty až 23 stupňů. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bolovce se uklidňuje. V uplynulých dnech tam lékaři přijali desítky lidí z újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny. Pacienti se už postupně vracejí domů.
2: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
3: Myslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
2: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Ve Francouzské ulici v Praze hořel byt. Hasiči už dostali požár pod kontrolu. Z domu zachránili 8 lidí, některé evakuovali po automobilových žebřících. Záchranáři ošetřili 2 lidi s poraněním ruky, jedním z nich byl hasič. Kvůli zásahu ulicí nejezdili víc než 2 hodiny auta ani tramvaje. Podle hasičů zatím není úplně jasné, proč začalo hořet, ani jaké škody požár způsobil. Krajská hospodářská komora pomůže absolventům v Karlovarském kraji s hledáním prvního zaměstnání pomocí nového webového portálu. Do něj se můžou zapojit firmy v regionu, které potřebují zaměstnance. Půjde o nabídku práce, ale taky o odborné praxe nebo stáže. Zájemce můžou firmy oslovovat už během studia. Hospodářská komora podnikatelům pomáhá i s veškerou organizací a domlouváním termínů se školami, říká ředitelka Krajské hospodářské komory Lenka Mansfeldová.
4: Máme tam vlastně sekci přímo pro firmy, kde se jednotlivé firmy mohou zaregistrovat, nabídnout tam veškeré možnosti spolupráce se školami a se žáky a se studenty, kterou nabízejí.
1: V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Alpské spolky upozorňují i na měnící se podmínky v horách. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Některé horské chaty mají navíc problémy s vodou.
5: Výrazně přibylo pádů do trhlin. Záchranáři jich letos zaznamenali 19, což je skoro 3x víc než obvykle. S ústupem ledovců se navíc mění terén a častěji se uvolňuje kamení. Některé dříve běžné trasy proto horští vůdci už vůbec nenabízejí. Alpské spolky doporučují ověřit si podmínky krátce před túrou a nespoléhat na zkušenosti z předchozích let. Přestože nehod letos přibylo, počet obětí klesl. Podle rakouských úřadů v horách přes léto zemřelo 62 lidí. Dlouhodobý průměr je 80. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Čeští fotbalisti v prvním zápase pod vedením trenéra Santiho Denii hrají v pražském Edenu s Chorvatskem. Na začátku druhého poločasu je stav vyrovnaný 1-1. Zbytek utkání elitní skupiny Ligy národů můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu nebo Radiožurnálu Sport. A vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se stali mistry Evropy v kajak krosu. Novák porazil ve finále Francouze Madora s triumfem. Čtvrtý skončil Jakub Krejčí. Kneblová porazila Britku Franklinovou, třetí byla Polka Zvolinská. Na šampionátu v Itálii tak získala už druhou medaili. Omezení na pražském okruhu a taky překážka na D5 za Berounem. Na pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Mezi 16. a 19. kilometrem se jezdí obousměrně v pásu k dálnici D1. Po 23. hodině jsou v plánu i kratší úplné uzavírky. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Od 1. kilometru až po sjezd na pražský okruh je uzavřený levý pruh, a to kvůli opravě vozovky. Projíždí se ale plynu. nule. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně stojí za odbočkou na Králův dvůr na 24. kilometru porouchané nákladní auto. Pozor na vybočující vozidla. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za odbočkou na Doksany. Na 42. kilometru stojí porouchané vozidlo. A další zelená vlna za hodinu. V noci se ochladí na 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až na plus 2 a místy se přidají i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů Celsia a v tisíce metrech na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Poslední fáze závislosti byla vyloženě destruktivní. Pil jsem a bral cokoliv, co přišlo pod ruku a najednou jsem cítil, že buď přestanu nebo umřu. Ať už dobrovolně, nebo mě to zabije, říká o své závislosti adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus. Může se člověk ze závislosti léčit a vyléčit sám? A jak najít správnou hranici pečující výchovy tak, aby dětem nezačala škodit? Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost Plus.
6: Máte za sebou 15 let závislosti, 15 let abstinence. Co jste se za tu dobu o sobě dozvěděl?
7: No, spoustu věcí. Ne vždy hezkých, která musím přiznat, ale spoustu věcí. A myslím si, že hlavně jsem se dozvěděl, že o sobě, že mám nějakou cestu, po které můžu jít a můžu být spokojený. Tak to je takový jako, možná trochu klišé, ale je to tak. Jako.
6: Kdy vám bylo za těch 30 let nejhůř?
7: No, na to se těžko odpovídá a myslím si, že asi jedno z těch nejhorších období opravdu bylo v momentě, kdy jsem vlastně se rozhodoval, jestli půjdu anebo nepůjdu si nechat pomoc odborně. Tak to bylo období, který fakt já ve svém životě považuji za hodně jako obtížný.
6: Stýská se vám někdy po drogách nebo po alkoholu?
7: Jasně, neustále. Nebo nechci říct neustále, už je to mnohem lepší, ale občas ano, v těch těžkých situacích, ale i v těch radostných situacích se to děje.
6: Mimochodem, už jste se zbavil závislosti na nikotinu?
7: Ne, nezbavil.
6: Vy jste začal pít už ve 13. Co byl důvod?
7: No, myslím, že těch důvodů bylo víc, ale takovým tím hlavním důvodem bylo, že já už jsem ve 13, že to je věk, kdy člověk dospívá a řeší hodně vztahy s těma vrstevníkama a já jsem měl velký komplex ze svého těla, protože jsem byl takový, i teď jsem takový trošku jako větší prostorově, jinak řešený, jak by bylo, se dalo říct, ale měl jsem různý takový komplexy a zjistil jsem, že ten alkohol mi umožňuje vlastně být v té společnosti s těma lidma a necítit ten stůd, necítit tu úzkost. A to mě strašně oslovilo. Takže to byl ten důvod.
6: Po jak dlouhé době se z toho stala závislost?
7: Úplně docela rychle si myslím, protože mě to fakt jako oslovilo hodně, ale protože mám 13, 14 let, takže jako nemáte tolik možností, tolik přístupů, že máte za sebou rodiče, že jo, takže který nějakým způsobem to korigovali, ale myslím si, že po 2-3 letech už jsem vykazoval nějaký známky závislosti, určitě. No.
6: A kdy přišly drogy?
7: Drogy přišly celkem rychle po tom alkoholu. To šlo v ruku v ruce. Dokonce si myslím, že třeba u té marihuany to bylo vlastně možná i dřív, že ta marihuana mě jaké oslovila vlastně tak celkem rychle, tak si myslím, že to bylo hodně souběžně. No.
6: Rodiče tušili? Co máte za problém?
7: Nemyslím si, že úplně takhle z kraje, protože jsem to uměl docela dobře skrývat, ale potom později určitě si toho nějakým způsobem všímali a myslím si, že trochu tušili.
6: Kdy vám začalo docházet, na jak tenkém ledě jste, co všechno se může stát? Předpokládám, že jako teenagerovi to asi úplně nedochází.
7: Přesně tak, nedochází. Myslím si, že až v momentech, kdy mě čekaly takové těžší životní zkoušky, typu dokončit školu, nastoupit do práce, založit rodinu, tak to byly všechno momenty, kdy jsem věděl, kdy jsem se víc dotýkal té reality toho, že hele, Karle, tohle co tě hodně limituje v tom to jako nějak jako udělat dobře. A, no, takže tam jsem to cítil hodně. No.
6: Vy jste říkal, že vám drogy a alkohol pomohly cítit se ve společnosti dobře, i když jste sám ze sebe dobrý pocit neměl. Bylo tam ještě něco víc, co vám přinášely drogy a alkohol?
7: No, oni mají spoustu pozitivních vedlejších účinků, že jo, tak myslím si, že všichni z nás zkusili alkohol a tak člověk se prostě v určitý fázi toho pití cítí dobře, to je prostě proto to lidi dělají, jo. Ale sebevědomí, sílu, energii, stav uvolnění.
6: A co vám vzali drogy a alkohol?
7: Spoustu věcí. Určitě na čas. Vzali mi zdraví, to cítím i teď po těch 15 letech a snažím se o sebe pečovat. Vzali mi na nějaký čas moje blízké vztahy, což považuji úplně za to nejhorší, co se mohlo stát. A no, vzali mi tenkrát nějakou chuť do života.
6: Vy jste asi ve 30 se rozhodl, že s tím skončíte. Jak dlouhá cesta vedla k tomu uvědomění si, že buď umřete, anebo s tím musíte něco udělat? To je těch celých 15 let, jste si to uvědomoval, nebo to bylo až ta poslední destruktivní fáze?
7: Ne, až ta poslední fáze. Dokud člověk to sám před sebou schovává a vlastně jako popírá to, že nějaký problém má, tak tohle si vůbec nepřipouští, neuvědomuje. Ale pak už, když už je to nevyhnutelný a ta srážka s tou realitou je, tak se člověku vlastně jako uleví, že si uvědomí, že prostě na tom fakt blbě. A je zajímavý, že on se ten život jako diametrálně nezměnil v tu chvíli. On byl už docela dlouhou dobu dost podobný a stejný, ale prostě nějakou umíme to schovávat před sebou, umíme schovávat to, že jsme na tom fakt špatně. No a v tu chvíli jsem si vlastně jako uvědomil, že to takhle dál nechci, no, že prostě potřebuji změnu.
6: Vy jste měl ale docela štěstí na to, že vás přijali velmi brzy do léčebny v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Je to tak?
7: Já jsem si to vynutil, no, tak trochu.
6: Jste tam seděl na lavičce a čekal. Vy jste čekal a šla kolem paní doktorka, se kterou jste předtím mluvil o tom, že by vás mohli přijmout, ale že to bude trvat díl a vy jste se rozhodl, že si to tam vysedíte. Takže jste si to vyseděl.
7: Přesně to. Seděl jsem si to tam, je to, zní to hrozně zvláštně. Ani to nebyla lavička, jsem tam seděl na zemi, ale vyseděl jsem si to, no. Já jsem měl úplně jako naivní představu o tom, že když přijedu do Bohnic, tak že prostě najednou jako všichni padnou na prdel, vezmou mě tam.
6: Že no. Vás vezmou do pokojičku.
7: A oni mi nejdřív odvezli na záchytku, kde jsem strávil 24 hodin, abych se dostal do nějakého druhu stavu, že jsem měl přes 3 promile tenkrát. A ještě jsem jako čekal, že pro mě jako přijedu na tu Bulovku, že se mě odvezl do těch Bohnic, to se taky nestalo. Jsem říkal, sakra, co já budu dělat? No, tak jsem došel k těm Bohnicím, tam jsem si set a čekal jsem, ale ne dlouho, pár hodin, takže dobrý.
6: Kina teď promítají dokument, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, ve kterém režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela svého bratra Davida a 2 bratrance, kteří žijí na ulici se závislostí, a ptá se sama sebe, jestli má svého bráchu pořád zachraňovat, nebo ho má nechat jít a mít ho ráda i s jeho závislostmi. Může člověk zachránit někoho, kdo to sám nechce?
7: Ne. Jednoduchá odpověď.
6: Jak těžké dilema je tohle pro rodiny závislých?
7: Je to hrozný, musí to být hrozný, nebo je to hrozný vlastně koukat na někoho, kdo se v tom životě nějak trápí a vědět, že ho nemůžu zachraňovat, když mu chci pomoct.
6: Taky se vás snažil někdo zachránit, i když jste nechtěl?
7: Spousta lidí, de facto všichni blízký okolo mě, se mi v určitou chvíli snažili nějak pomoct, ale já to nechtěl.
6: A když se ohlédnete za těmi 15 lety závislosti, věděl jste, co prožívají vaši nejbližší, nebo je tohle v alkoholovém a drogovém opojení člověku úplně jedno a nevnímá to?
7: Je to součást toho popírání. Vy si to nepřipouštíte, že byste mohli ubližovat. To až potom, v momentě, kdy si vlastně jako, kdy jsem si připustil to, že mám problém, kdy jsem dokázal vystřízlivět, kdy jsem nějakou dobu byl trochu funkční a už jsem mi vracelo nějaký to, chci říct, jako svěžejší myšlení, tak jsem si začal uvědomovat, co všechno to vlastně, jaký to měl dopad, což je teda hrozně, jako pro mě to bylo hrozně náročný, silný pocity viny a vyrovnat se s tím nebylo úplně jednoduchý. No.
6: A vzpomenete si, co byl ten poslední bod, ten moment, kdy jste si řekl, končím? začnu žít normálně bez závislosti?
7: No ten moment byl...
6: Ty 3,5 promile?
7: Ne, to už... To bylo pár dní předtím. Ty 3,5 promile pro mě byla asi taková běžná startovací dávka, nebo respektive v 3,5 promilích jsem ještě nebyl opilej a tak jsem, jako cítil jsem se dobře. Což zní hrozně, protože 3,5 promile už je dávka, při který některý lidi můžou umřít. Ale já jsem si to uvědomil někdy mnohem dřív. Myslím si, že jsem stál na nějaký opilosti, ne teda s úmyslem se zabít na nějakým vysílače, kam jsem vylez. A tak jsem jako koukal na to malý městečko, v kterém jsem žil a na ten dům, kde byly ty moje děti. Tenkrát říkal jsem si, sakra, ne, ty je prostě chceš vidět vyrůstat. Ty s nima chceš být. A to byl ten moment.
6: Dokáže člověk se závislostí skončit sám? Nebo to jsou spíš výjimečné případy?
7: Nemyslím si, že jsou to výjimečné případy. Myslím si, že hodně lidí dokázalo skončit se závislostí sami. Ale potřebujete k tomu jako...
6: Podporu?
7: Tak
6: odbornou.
7: Určitě. Ne, to ne. Já si myslím, že odborná podpora je fajn, ale je spousta lidí, kteří se ze závislosti dostali sami bez své pomocí, pomocí přátel, pomocí rodiny, ale jde to, jo, určitě. No.
6: Může si někdo jako vydat třeba ještě skleničku vína nebo pivo, nebo je to pořád, nebo je to už doživotní abstinence?
7: No dát si asi může, ale jaký to bude mít následek, nevím. Já to takhle mám. Já to mám jako doživotní abstinenci, protože já se opravdu bojím toho, že bych se v tomhle ohledu vlastně jako vrátil někam, kam jako jde už prostě.
6: Že by vás to zlákalo?
7: No jasně. Jako vlastně se bojím sám sebe, jo, a té reakce. Ale nemyslím si, že to takhle musí mít všichni. A no... No, ale to se jako úplně nevylučuje s tím, že se jako, já mám kladný vztah k návykovým látkám a ke změněným stavům vědomí, takže to dokážu udělat i jinak.
6: Češi a Češky se dlouhodobě drží na předních příčkách světových žebříčků ve spotřebě alkoholu. Podle zprávy úřadu vlády o závislostech pije rizikově alkohol odhadem 1,5 milionu lidí. Proč se o škodlivosti a závislosti na alkoholu mluví míň než o závislosti na jiných drogách?
7: Je to kulturně podmíněná záležitost, proto se o tom mluví, protože prostě alkohol je u nás dominantní látku, psychoaktivní látku, kterou používáme a asi si těžko umíme představit, že by jsme měli omezený přístup k alkoholu, že by jsme, i přesto, že víme, že třeba tohle jsou v principy, které fungují, tak je to pro nás nějak těžko představitelný, jako pro, obecně pro lidi prostě.
6: Míra tolerance k alkoholu je v Česku vysoká. Přibližně polovina Čechů a Češek podle průzkumu věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Je?
7: Ne.
6: Nebo ne?
7: Ne, rozhodně ne. Víme, že alkohol způsobuje spoustu negativních zdravotních dopadů, jak pro jednotlivce, tak pro to širší okolí a je prokazatelně karcinogenní, takže ne.
6: Vy jste byl závislý i na lécích. Jak velký problém v české populaci zneužívání léku je?
7: Velký. Myslím si, že o něco míň, no o něco, těch čísel, kdybychom hledali, tak si myslím, že těch lidí je o něco míň, ale je u nás spousta, teď z hlavy nevím, spousta lidí, kteří užívá nebo nadužívá léky, ať už s nějakým psychiatrickým účinkem nebo s nějakým účinkem třeba proti bolesti.
6: Zabývá se tím někdo?
7: Myslím si, že nedostatečně, ale teď jsem zaznamenal nějakou aktivitu na ministerstvu zdravotnictví, kde vznikla nějaká pracovní skupina, která se před tím zabývá, chce a má asi i bude, takže.
6: Říká adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus.
0: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Vaše závislost vás nakonec přivedla ke studiu adiktologie. Působíte jako terapeut, založil jste první online českou adiktologickou platformu. Myslíte si, že díky své zkušenosti rozumíte klientům líp?
7: Ne, nemyslím si. Já jsem si to původně myslel, že to tak bude, ale myslím si, že v některých věcech možná malinko víc, ale já osobně si myslím, že ten předpoklad toho, že když někdo prošel tou zkušeností, tak bude jako lepší adiktolog, lepší terapeut, jako úplně neplatí. A možná, že jsem si to tak jako trochu v duše, v koutku duše přál, ale není to tak. Myslím si, že dobrý člověk, nebo dobrý člověk, který pracuje v pomáhající profesi, ať už jako adiktolog, poradce, psycholog, terapeut, potřebuje úplně jiný kompetence. Dokonce někdy ta zkušenost trošku brání tomu procesu.
6: Jak dlouhá cesta vedla k tomu, než jste se ze závislého na alkoholu a drogách stal člověkem, který pomáhá a je vystudovaný adiktolog?
7: No, dlouhá, ale já jsem člověk, který ač byl takhle závislý a měl vlastně celkem jako silnou závislost, si myslím, tak jsem vždycky nějak inklinoval k tomu se učit a mě to učení baví, takže já jsem se prostě rozhodl, že se musím někde nějak vzdělávat, aby mě to jako udržovalo nějaký jako spokojenosti. No, no a řekl jsem si, že vlastně jako to, čemu rozumím, je trochu to stavebnictví, z kterého jako jsem přešel a pak ty drogy. No,
6: tak jste se rozhodl, že budete.
7: Takže to byla ta cesta docela krátká.
6: Mluvíte se svými klienty o své zkušenosti? Svěřujete se se svým příběhem nebo ne?
7: Nikdy jsem s tím jako úplně záměrně nepracoval. Nikdy jsem to o sobě neprohlašoval. Až teď v poslední době jsem to vlastně nějak jako veřejně řekl. Takže se to sem tam klienti dozví a když se mě na to zeptají, tak s nima o tom mluvím. Ale že bych zpracoval ze svých zkušeností jako nějak jako explicitně, to ne.
6: A našel si vás někdo právě proto, že máte tu zkušenost a že si člověk třeba řekl, tak ten mi pomůže, protože ví jak na to?
7: To,
6: neřekl vám to nikdy?
7: Nikdo mi to neřekl, ale protože já pracuji v neziskové organizaci Sananim, kam prostě ty lidi přichází, protože fakt potřebují pomoc, tak se moc jako neptají. Mm-hmm. Potom možná časem se zjistí, kdo vlastně jste, ale no, tak jako tam pracuji jako nejvíc, takže a nemyslím si, že by někdo přišel do stacionáře, protože do té organizace, protože mám zkušenost, ale myslím si, že to je úplně kvůli něčemu jinému. A v soukromé praxi nevím, musel bych se zeptat.
6: Jak často se vám klienti vracejí s tím, že to nezvládli?
7: No, poměrně často a my jsme za to strašně rádi, že se vracejí, protože víme, že to je ta jediná možná cesta, která vede k tomu trvalému nějaký trvalý spokojenosti toho člověka.
6: A co vás, teda co lidi k vám nejčastěji přivádí? Už nemůžou dál, nemůžou pracovat, zasahuje jim to do vztahu, do života, nebo co je ten motiv, že si najdou člověka, který jim může pomoct?
7: Všechny, který jste vyjmenovala a není žádný, který by převládal, ale většinou je to fakt už moment, kdy ten člověk začíná prostě přicházet o vztahy, přicházet o nějakou jistotu, přicházet o bydlení a přicházet o zdraví, nebo svým způsobem už to má nějaký reálný dopad na to zdraví, tak to jsou všechno problémy, proč to lidi přichází.
6: Mění se s věkem i závislosti, nebo člověk zůstává většinou u toho, na čem ujede hned na začátku?
7: Když ujede na něčem na začátku a vydrží u toho a stane se opravdu závislým, tak se to rozhodně bude nějakým způsobem vyvíjet a měnit. Jsou lidi, kteří dokážou vydržet u té jedné látky. Ten alkohol je jasným důkazem, protože vlastně myslím si, že spousta jako lidí má obavu z toho užít nějakou jinou návykovou látku, protože drogy, že do... Myslím si, ještě nedávné doby měli takovou pověst jako něčeho strašně nebezpečného.
6: Strašák.
7: Takže spousta lidí zůstane u toho alkoholu. Takže, ale z mýho pohledu a z těch, když se koukám kolem sebe a vidím to u klientů, tak to má vždycky nějaký vývoj. A je úplně běžný, že člověk skočí z nějaký látky do nějaký látky.
6: Vy máte děti. Sám jste začal jako dítě pít alkohol, brát drogy, jak s nimi mluvíte o svojí závislosti, o závislostech obecně, o tom, co je čeká, když něco zkusí?
7: Úplně otevřeně. S nima úplně od začátku, vlastně přiměřeně věku, jsem jim vlastně nějakým způsobem o sobě, oni to zažili. Část těch dětí to zažila prostě, tím přímým přenosu, takže oni tomu byli vystaveni, takže jsem s nima o tom jako musel mluvit a chtěl mluvit. A teďkom s nima o tom jejich experimentování se snažím taky otevřeně mluvit. Ví, že za mnou můžou přijít, ví, že mi to můžou říct a děje se to. A jsem za to strašně rád, protože to je jediný způsob, jak toho člověka dobře informovat a předejít nějakým průšvihu.
6: Co teď frčí mezi dětmi?
7: No, frčí nejvíc asi syntetický kanabinoidy, což je takový to, co se prodává v těch různých shopech a automatech.
6: Vláda se teď rozhodla, že zakročí proti kratomu. Jak velký problém je kratom v Česku?
7: Oproti ostatním látkám jako marginální, jo? Nebo ne marginální, to bych možná trochu přehnal, ale jako svým způsobem problém to... Problém to je, protože nějakou dobu kratom prostě tady byl jako v nějakým volným jakoby prodeji a lidi nevěděli, co to vlastně je.
6: A co to vlastně je?
7: Je to látka, která působí na stejný receptory jako jiný opioidní látky nebo jako jiný drogy nelegální, jako je heroin. A může vyvolat závislost. Jo. Mm-hmm. A to je to, co, s čím my se setkáme v té praxi, že přes přichází lidi, který, studenti třeba, který v rámci zkouškového potřebovali zůstat z hůru a potřebovali se učit a začali to nějakým způsobem užívat a mysleli si, že to je prostě zelený bezpečný prášek, který jako mača, který prostě až ho nebudou chtít užít, tak ho nebudou užívat, ale zjistili po určitý době, že to prostě nejde.
6: Po jak dlouhé době na tom může vzniknout závislost?
7: To je hodně individuální a záleží, jaký množství ten člověk bere a taky záleží, jaký má predispozice pro to, aby se ta závislost rozvinula. To je hrozně důležitý. Takže to nejde úplně říct, ale myslím si, že celkem rychle, že v momentě, kdy se do toho člověk pustí a začne užívat určitý větší množství, tak během řádově možná nižších měsíců by se mohla rozvinout, ale to je fakt hodně individuální.
6: Kabinet chce posunout hranici prodeje kratomu na 21 let a chce zakázat taky online prodej a přísnější by měl být i prodej ve specializovaných obchodech. Je to správná cesta?
7: Něco z toho správná cesta možná je. Já třeba u toho prodeje 21 let jsem vlastně celkem za, ale přijde mi to hrozně nefér, kdy teda dělíme látku, která teda má jako podstatně nižší rizikový profil než třeba alkohol a alkohol bude brát 18 a kratom od 21 let. To je jedna věc. Myslím si, že už teď, jak je nastavená regulace, tak je této látky, protože my ji regulujeme, tak je nastavená jako skvěle. A nesouhlasím s online prodejem, se zákazem online prodeje, protože to vlastně může, jako může se stát to, že část těch uživatelů, kteří nemají tu možnost dojet si do toho kamenného obchodu, si začne vlastně vytvářet nějakou novou cestu a
6: černý trh.
7: A to je přesně to, co nechceme. No.
6: Jak kratom v těle funguje? Co to dělá?
7: No, on je takzvaný, má bifázický jako účinek. To znamená, že on v nižším množství vlastně ten jako stimuluje to tělo. On funguje trošku jako kofein nebo něco takového. Dokáže prostě jako člověka pozbudit a stimulovat. A to je lákavý pro ty studenty a pro lidi, kteří se chtějí jako udržovat svěží. No a velká jako výhoda a nevýhoda téhle látky vlastně je, že ve vyšším účinku působí sedativně. Jo. A takže tohle to on s tím tělem umí dělat. Myslím, jestli můžete hezky regulovat to, jestli chcete být jakoby svěží, nakopnutá nebo nakopnutý. A nebo jestli chcete být potom utlumený. Takže stačí si rádom trošku víc a člověk může jít spát.
6: A dá se přesně určit ta míra toho, kdy to funguje jako stimulant a kdy vás to spíš utlumí?
7: U každého člověka to zase bude jinak, tam záleží na konstituci a na mnoha jiných věcech, ale ano, dá se to určit. Každý si to tam nastaví. Myslím si, že každý ten člověk, který začne užívat, tak to pozná, jaká ta dávka.
6: V rozhovoru pro časopis Glance jste řekl, že jedním z nejrizikovějších stylů výchovy na vznik závislosti na alkoholu je hyperprotektivní výchova. Jak to?
7: No, úplně hodně zjednodušeně a ve zkratce je to proto, že vlastně my jako jedinci v rámci toho psychosociálního vývoje musíme procházet takovýma zkouškama jakoby. A musíme se učit, musíme se spálit od ty kamna, když bych to řekl hodně zjednodušeně. Musíme si prostě míry nabít tu hubu. No a v momentě, protože to jsou důležité zkušenosti, a v momentě, kdy nás od toho někoho chrání, tak tuhle zkušenost nezískáváme a ona nám potom chybí v té dospělosti.
6: Takže to pak děti svádí k tomu víc zkoušet a experimentovat? Nebo když budu své dítě víc ochraňovat, tak má větší předpoklady, že jednou ujede na nějaké droze nebo alkoholu?
7: No, Takhle bych to úplně nespojil, to je taková jako hrozná zkratka.
6: Hrozná zkratka.
7: Je to hrozná zkratka, jo. Ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, když budete svoje děti hodně ochraňovat, což je pochopitelné. Já jsem rodič, takže vím, jaký to je, jako koukat se na to dítě, že když trpí, ono je rozdíl mezi jako podporou a ochranou. A když budete přehnaně to dítě ochraňovat, tak to na něho bude mít nějaký důsledek, to dítě prostě nebude mít zkušenosti, jak
6: nebude
7: se
6: odolné.
7: Nebude odolné, přesně tak.
6: A kde najít tu správnou hranici, aby se dítě vyzkoušelo tu frustraci, aby se takzvaně spálilo o ta kamna, ale aby to přežilo?
7: No, to je hrozně těžká otázka. Děkuju za ní. Strašně rád bych to věděl, i když si myslím, že v mém případě už je trochu pozdě. Protože už mám to velké děti, to je těžký. No. To je hodně individuální. A já jako rodič bych se koukal a pozoroval bych to u toho dítěte, co ještě je schopný nějak pojmout, kontejnovat prostě nějak jako... No,
6: A nějaké první příznaky toho, že už je to mimo tu běžnou frustraci a kdy už se něco děje, tak tam první nějaký náznak je co?
7: No, teď bych potřeboval být trochu konkrétnější, jako ve vztahu...
6: A nebo že třeba dítě jede v drogách, tak co je ta první, mě mělo varovat, když přijdu domů?
7: No, myslím si, že to jsou věci, které v určitý věku toho dítěte jsou těžko rozeznatelné, protože adolescenti se jako týhle fázi jako přirozeně trošku oddalují od rodičů.
6: Chovají se trošku
7: jinak, ale to oddálení může být trošku jako výraznější. A ten člověk, pokud vlastně jako on musí něco začít skrývat. A to si myslím, že ten rodič často může jako vycítit. Ale pak jsou to takové jako jednoduché věci, kdy najednou v noci spí, nespí, kdy se začnou ztrácet doma peníze, nebo začne být větší poptávka po penězích z nějakého důvodu, začne se víc kupovat oblečení a najednou se ztrácí to oblečení a různý jiné věci. Tak to jsou známky, že můžou být známky toho, že to dítě začíná experimentovat. No.
6: Říká adiktolog Karel Količ, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
7: Díky za pozvání.
6: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Kráska proti Hitlerovi, aneb dva životy Hedy Lamarrové.
1: Starý černobílý film vypráví. Vidíme spící dívku. Má tmavé vlasy a nádhernou tvář, jaká se dnes už jen tak nevidí. Je ráno. Dívka vstane a v zápětí už vidíme, jak cvala na koni. Ten donese až k rozlehlé vodní hladině. Dívka se svlékne, přičemž své šaty nechá na hřbetu koně. Potom už plave v průzračné vodě. Její kuň však odběhne pryč, i s oblečením. Ta krásná dívka vyjde z vody. Diváky spatří takovou, jakou ji pán Bůh stvořil. Hotový zázrak. Tato scéna vejde do dějin světového filmu. Píše se totiž rok 1932 a nad tímto snímkem se veřejně pohorší i samotný papež. V knize Historie československého filmu v obrazech autorů Jaroslava Brože a Mirtila Frýdy můžeme číst.
0: Scéna vyvolala protesty mravokárců a zákroky cenzurních orgánů, čímž se ale jen zvýšil zájem o celý tento film.
1: A slova dalšího filmového historika Luboše Bartoška, ten na toto téma ve své knize Náš film uvedl.
0: Film byl doslova opředen skandály. V Itálii se nedostal do širší distribuce. V Německu byl uveden až v roce 1935, v Anglii 1936 a ve Spojených státech amerických až počátkem roku 1938.
1: Pokračujeme ale ve filmovém ději. Nedaleko od míst, kde se dívka koupe, pracují dělníci na stavbě železniční trati. Vede je urostlý chlapík s ostře řezanou tváří. Všimne si běžícího koně, který na hřbetě nese ženské šaty. Muž koně dohoní a pak objeví námi známou dívku, která se nahá skrývá v křoví. Muž gentlemansky odvrátí tvář a podá jí oblečení. Dívka se oblékne. Dva mladí krásní lidé stojí nyní proti sobě. Tváří v tvář. Příběh mladičké Evy, žijící ve studeném manželství se starým mužem a mladého stavebního inženýra Adama, který se stane jejím milencem, dosáhne záhy svého vrcholu. Jak svého času ve filmovém dokumentu BBC Neobyčejné ženy řekla filmová historička doktorka Ruth Bartnová.
2: Ve filmu je scéna, kdy Hedy běží nahá z křoví k jezeru, do kterého skočí a také prožije před kamerou orgasmus. Pro publikum ve 30. letech to bylo něco naprosto šokujícího. Tou dobou se herci na plátně zdaleka takto nechovali. Dokonce ani když se jednalo o evropský umělecký film.
1: Film, o kterém je řeč, vešel do historie pod názvem Extáze. Hedy, to byla Hedy Lamarrová. Ovšem v roce 1932, když ve zmíněném filmu natáčela hlavní roli Evy, to byla ještě Hedy Kieslerová. Pocházela z Vídně. Tehdy v roce 1932 jí bylo teprve 18 let. Nešlo o její první hereckou zkušenost. Za sebou již měla 3 filmové role. Poprvé natáčela již ve svých 16 letech. Ovšem snímkem Extáze se měla navždy zapsat do dějin světové kinematografie. Snímek českého režiséra Gustava Machatého, na jehož úspěchu se výrazně podílel třeba i český kameraman Jan Stalich, se měl rovněž stát nejpopulárnějším československým filmem předválečného období, navzdory cenzurním zákazům. Jaroslav Brož a Mirtil Frýda ve vzpomínané knize uvedli.
0: Extáze a na tehdejší dobu nevšední filmové pojetí sexu úspěšně pronikla i za hranice. A zejména po uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách v roce 1934 měl tento film československé produkce otevřeny dveře do celého světa. Avantgardní prvky filmu získaly i u náročných kritiků pověst výjimečného uměleckého díla, kterou si tento film plně zasloužil.
1: Pro Hedy Kieslerovou znamená tento film také cestu do vysněného filmového nebe, což byl americký Hollywood. Ale nepředbíhejme. Uplynuly desítky let a já se procházím Dobšinou, východoslovenským městem, ležícím v údolí Dobšinského potoka. Dívám se na novorenesanční budovu radnice. Obdivuji památnou vilu, kterou nechal postavit Eugen Ruffini, objevitel Dobšinské ledové jeskyně. Rovněž i tuto ledovou jeskyni, která se nachází nedaleko města, navštívím. A občas mě napadne, zda v tomto kraji náhodou se nedotýká míst, kterých se tu počátkem 30. let minulého století dotýkala třeba zrovna Hedy Kieslerová. Právě v Dobšiné měl tehdy filmový štáb své sídlo a odtud se herci vydávali na další exteriéry. Ať už to byly Topolčanky a třeba také Chust, město na tehdejší podkarpatské Rusy. Rovněž i tato další místa se mi podařilo postupně navštívit. Abych tu mimo jiné vnímal atmosféru, která hlavně díky kameramanu Janu Stalichovi vyzařuje takřka z každého záběru filmu Extáze. V duchu slov filmového historika Luboše Bartoška.
0: Dominující složkou filmu byl obraz a obrazová skladba. Machatý odvážně svěřil tento nesnadný úkol mladému, tehdy ani ne 25-letému, Janu Stalichovi. Není přehnané tvrzení, že měkká a svou světelností téměř plastická Stalichova kamera byla Machatého režii kongeniální a podstatnou měrou se podílela na úspěchu filmu. Stalich dovedl uplatnit smysl pro výtvarnost filmového obrazu.
1: Kdo ví, jak ta nádherná místa, kde film vznikal, zasála do života herců, kteří ve filmu hráli, ve filmové Evě či ve filmovém Adamovi. Oba, tedy Hedy Kieslerová, později Lamarová a Ari Bermok, si při natáčení, tak jak vzpomínal Jan Molnar, který se natáčení zúčastnil, velmi dobře rozuměli. To i přesto, že Hedy se vůbec netajila svým židovským původem a Ari Ber se už naopak už tehdy profiloval proti židovskými názory. Na výsledku filmu je ovšem jejich dobrá spolupráce znát. Ostatně nepotkali se poprvé. Před kamerou spolu vystupovali již v roce 1931 v německé filmové komedii Jeho veličenstvo krize. Hedy i Ari Ber byli v mnohem rozdílní a přece si svým způsobem blízcí, smyslem pro romantiku a také touhou po dobrodružství. Pocházeli z rozdílného prostředí. V literárně historické studii rozdělení válkou například také čteme.
0: Heda, přesným jménem Hedvig Eva Maria Kieslerová, pocházela z velmi bohaté rodiny, do které se narodila 9. listopadu 1913. Její otec, vídeňský ředitel banky a matka, úspěšná pianistka, připravili svému jedináčkovi krásné dětství v přepichu. Měla co si jen zamanula, už jako malá se věnovala tanci a divadlu. Později zcela propadla filmu.
1: Ve svých vzpomínkách o mnoho let později Hedy uvedla.
2: Jednoho dne mi matka slíbila za dobré chování dárek. A tím dárkem byla moje první návštěva kina. Nadšením jsem úplně ztratila řeč.
1: Byla rozhodnuta. Stane se filmovou hvězdou. Když se co by 16letá objeví ve svém prvním filmu, snímek se jmenuje Peníze na cestě, její nevšední krása publikum doslova ohromí. Jistý kritik napíše, že je nejkrásnější dívkou planety. Hedy jde za svým snem. Z Rakouska míří do Berlína. Filmuje, hraje divadlo. Po uvedení filmu Extáze, navzdory tomu, že snímek je některými odpůrci označen za pornografický, 18letá Heda se stává evropskou, ale i světovou hvězdou. Zatímco dobrodružství na ní teprve čekalo, její filmový partner a přítel Ari Ber Mok měl už velkou část dobrodružství za sebou. Citujeme z literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1932 měl už Ari Ber Mok za sebou pestrý život. Narodil se 3. srpna 1904 v Berlíně. Byl o 9 let starší než Hedy. Na rozdíl od ní vyrůstal spíše v drsném prostředí v rodině důstojníka. Po matce měl švédské kořeny. Byl předurčen pro vojenskou kariéru. Pamětníci na něj vzpomínali jako na nápadně hezkého, svalnatého, sportovně založeného mladíka. Ari Ber měl teprve 15, když se coby příslušník německého sboru dobrovolníků zúčastnil, bylo to 21. května 1921, bojových potyček o město St. Annaberg v Horním Slezsku. Mezi sebou bojovali Poláci žádající připojení k Polsku a Němci. Ari Ber pak vystudoval ekonomii a práva. Pak se vydal na cesty. V jednom ze svých pozdějších rozhovorů uvedl: byl jsem námořníkem, žil jsem 2 roky v Arktidě, byl jsem lovcem na Aljašce. Do Berlína se vrátí v roce 1929. Všimnou si ho filmaři. Svůj první film, Volání severu, ve kterém hraje například také český režisér Josef Rovenský, Natáčí v roce 1929. V roce 1932 má za sebou již 9 celovečerních filmů.
1: Snímek Extáze získal postupně i rakouskou a francouzskou verzi. Pronikl do světa. Oba hlavní představitelé, Hedy a Aribert, se rozcházejí. Zatímco Aribert Mock pokračuje v kariéře v Německu a je ještě některými kritiky vnímán paradoxně jako levicový avantgardní herec, Hedy míří zcela jinam. Krásná, také ale mimořádně inteligentní herečka, o její pronikavé inteligenci až genialitě bude ještě řeč, nachází, jak si myslí, muže svého srdce. Je to Fritz Mandl, nebývale bohatý obchodník, jemu se také přezdívalo obchodník se smrtí. Obchodník, který navzdory svému židovskému původu zásobuje zbraněmi nejenom třeba španělského fašistického generála Franka, ale také italského dučeho Benita Mussoliniho. V literárně historické stati Rozdělení válkou můžeme číst.
0: Je pravdou, že Hedy milovala bohaté a mocné muže. Je možné, že se tak chtěla dostat dále, získat nové příležitosti. Tehdy ale působila velmi zamilovaně a prohlašovala, že s hraním končí. Její muž ji přivedl do nejvyšší společnosti. Zúčastnila se i setkání s Mussolinim. Ten přitom zavzpomínal s úsměvem na film Extáze a také na to, jak na nátlak Vatikánu měl zastavit distribuci snímku. Mussolini si nechal film dopravit do své římské vily Torlonia, film nezakázal a o hlavní představitelce se vyjádřil jako o mimořádně hezké ženě. Jednu věc si ale Mussolini a Hedy manžel neuvědomili. Ve chvílích, kdy s dalšími zbrojaři hovořili o nových typech zbraní, třeba i o námořních torpédech, krásnou Hedy tato tematika nejenom že nenudila, ale ledacos si z těchto debat odnesla, aby své poznatky později využila jako prostředek pro zničení německého nacismu.
1: Hedy žije ve zlaté kleci. Její muž ji považuje za svou trofej, která svou krásou a inteligencí má okouzlovat jeho hosty. Jeho žena si ale čím dál více uvědomuje jeho špinavé obchody. To, že zbraně prodává každému, kdo je ochoten zaplatit. V roce 1937, navzdory tomu, že ji Fritz Mandl hlídá na každém kroku, z manželství utíká. I se špedeky, které jí manžel věnoval. Její útěk je hodně dobrodružný, jak se ostatně píše ve stati Rozdělení válkou.
0: Jak Hedy později vyprávěla, při pronásledování vběhla do nevěstince, protože Fritz Mandl ji zahlédl a šel hledat i sem, otevřela jedny dveře a vběhla do jednoho z mnoha pokojíků. Tam už ale čekal zákazník. Protože se bála vyjít na chodbu, zachovala se opravdu profesionálně a zákazníkovi prý splnila jeho přání. O tom, zda za to dostala zaplaceno, však nemluvila. V každém případě v roce 1937 se dostala do Londýna. Tehdy tu pobýval spoluzakladatel proslulé americké filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. Tehdy 53-letý rodák z Minska se pro svou společnost snažil získat některé vytipované herce ze zemí ohrožených Hitlerem. Sešel se i s Hedy, které nabídl standardní filmovou smlouvu. Hedy se s tím nespokojila. Zjistila si, kdy a kterou lodí se Mayer vrací do Spojených států. Na tu loď se nalodila, takže se opět dostala do Mayerovy blízkosti. Ten jí po ukončení plavby nabídl novou, již ale exkluzivní smlouvu. Také Hedě doporučil, aby si změnila jméno. Zrodila se tedy Hedy Lamarr. Inspirací se jí stala americká hvězda němé éry Barbara Lamarr.
1: Ve Spojených státech nastartovala další hvězdnou etapu. Ještě v 38. roce se objevuje v hlavní roli filmu Alžír. Snímek ji opět rázem proslavil. Její fotografie jsou na předních stranách novin a časopisů. Jenomže se jí velmi dotýká osud její vlasti. Vnímá anexi jejího rodného Rakouska nacistickým Německem. Vnímá listopadové události 38. roku v Německu, Křišťálovou noc, rozbitá okna židovských obchodů, hořící synagogy, její zabití a uvěznění židovští souvěrci. Kdo ví, jestli si právě v této smutné době vzpomene na kamaráda Ariberta. Jeho další osudy jsou popsány v literárně historické stati Rozdělení válkou.
0: Od roku 1932, kdy natočil Extázi, až do roku 1940, stihne hrát v 16 celovečerních snímcích. Vystupuje i v několika experimentálních dokumentech, také v divadle. Na rozdíl od Hedy, která nacisty bytostně nenávidí, jeho oslovuje nacionální socialismus. Vystupuje i v propagandistických dokumentárních snímcích. Jedním z nich je film Věčný les, alegorie, kdy německý strom symbolizuje německého selského vojáka, přičemž agresivní cizinec tyto stromy chce zničit. Jde tu také o mystický vztah mezi stromem a přírodou. Film je zajímavý i tím, že uchoval autentický hlas Ariberta Moga, který je průvodcem snímku.
3: Meisterwerken grüßt und spricht der Wald als deutsches Angesicht. Hoher Bild, hoher Meisterschaft. Für die Dome, die da ragen hoch wie deiner Stämme macht.
1: V roce 1940 natáčí Ariber Mog film Koncert na přání.

0: Praze Hedy Lamarové, ta si užívá hvězdnou slávu. To už se ale blíží chvíle, kdy Hedy dokáže světu, že je v ní mnohem více než jen výjimečná krása. Dne 7. prosince 41. roku napadnou japonská letadla Pearl Harbor. Prezident Franklin Roosevelt ohlašuje americký vstup do války. Žádám kongres, aby okamžik nevyprovokovaného a hanebného útoku Japonska z neděle 7. prosince vyhlásil za začátek válečného stavu mezi Spojenými státy americkými a Japonským císařstvím. Hedy Lamarová patří od prvních chvil mezi ty filmové hvězdy, které se zapojí do válečného úsilí. Nabízí válečné dluhopisy. Šlo o systém dobrovolných půjček jednotlivců, díky nimž bylo možné okamžitě získat hotovost, třeba na nákup zbraní. Hedy sama prodala dluhopisy za 25 milionů dolarů a navštívila přitom 16 míst Spojených států. V roce 1942 založili přední filmové hvězdy hollywoodskou kantínu. Zábavní klub pro Američany, kteří se chystají do armády. Vše tu bylo zdarma, jídlo vařili hollywoodské hvězdy. Hedy obsluhovala, vařila, mila nádobí, líbala vojáky před odchodem do války. Později napsala.
1: Všechen čas jsem trávila v kantýně, kde jsem tvrdě pracovala. Některé večery jsem se podepsala tolikrát, že jsem se bála, že mi upadne ruka. Ale nemohla jsem to těm mládencům odmítnout.
0: Přestože Hedy dostala z Rakouska do bezpečí svou matku, otec zemřel ještě ve 30. letech, stále s hrůzou sledovala, co se děje v Evropě. Až konečně přišla na nápad, který měl jednou proslavit více než všechny její filmy, včetně Extáze dohromady. Tehdy právě zuřila válka o Atlantik. Opět dejeme slovo literárně historické stati Rozdělení válkou.
2: Německé ponorky si dali za cíl vyhladovět a izolovat britské ostrovy, a to především ničením obchodních lodí. Po vstupu Spojených států do války se těžiště německých akcí přesunulo blíže k americkému pobřeží. Původní počet ponorek na počátku války vzrostl na více než 300 těchto plavidel. V roce 1942 se Němcům téměř podařilo úplně přerušit zásobovací trasu, kterou americké lodě putovaly k britským ostrovům. V průběhu bitvy o Atlantik zahynulo 75 tisíc lidí a bylo zničeno přes 14 milionů tun potravin a výzbroje. Pro spojence se stalo úkolem číslo jedna vývoj modernějších torpéd, využití nového naváděcího systému, a to tak, aby nepřítel nemohl do navádění jakkoliv zasahovat. Stále chyběl systém, který by naváděl torpéda přesně na cíl, aniž by se to protivník včas dozvěděl.
0: Řešení, věřte nebo ne, měla v rukou filmová hvězda první velikosti Hedy Lamarová. Dostala totiž nápad, se kterým šla za Georgem Antailem. Kdo byl George Antail? Muž mnoha zájmů a schopností, americký avantgardní a experimentální hudební skladatel, také klavírista, spisovatel, vynálezce. Někteří lidé byli přesvědčeni i o jeho mystických schopnostech, zejména poté, co na začátku 40. let v jedné ze svých publikovaných statí přesně předpověděl průběh a konec druhé světové války. V roce 1943 mu bylo 43 let. Jeho nejslavnější skladba, Ballet Mécanique, nebyla určena pro lidské tanečníky, ale pro 16 mechanických klavírů, které hrály synchronně. Dejme opět slovo stati Rozdělení válkou.
2: Hedy si vybavila rozhovory, které vedl její první muž Fritz Mandl s dalšími zbrojaři a také třeba s Benitem Mussolinim. Často totiž diskutovali o možném vývoji řízených střel, včetně torpéd. Jenomže právě naváděcí systém pro torpéda, systém, který komunikuje pouze na jedné radiové frekvenci, mohl být snadno objeven a navíc ho nepřítel mohl i rušit. Hedu ale napadlo, a co když se bude při vysílání signálu využívat více zdánlivě nahodilých frekvencí, a to v přesně daném pořadí? Pro nepřítele bude pak takřka nemožné signál ovlivnit. Když s nápadem seznámila naprosto cíleně Antaila, ten si uvědomil, že přelaďovat rychle z jedné frekvence na druhou je možné dobře koordinovat, a sice stejně, jak to svého času udělal s automatizovanými klavíry ve skladbě Ballet Mécanique. Jinými slovy, do vysílače na lodi

0: A stejně tak do přijímače na torpédu je třeba dát děrné pásky. Obě budou perforované naprosto shodně, a sice pomocí souborů náhodných čísel, které budou představovat tajnou instrukci pro přepínání komunikačních frekvencí. Pásky tedy budou identické a začnou se odvíjet ve stejném okamžiku, takže vysílač bude komunikovat s torpédem v dokonalé shodě.
1: Šlo tu vlastně o jistý druh šifry. Tento systém nebylo prakticky vůbec možné rušit. Poslední verze pracovala dokonce s 88 frekvencemi, což je mimochodem stejný počet jako počet kláves u klavíru. V době, kdy Hedy Lamarová horečně pracovala na svém vynálezu, který měl účinně ničit německé ponorky, její filmový milenec filmu Ekstáze a Ribbert Mock byl už mrtvý. Při rychlém postupu Ukrajinou se ocitl, co by příslušník 9. pěšího pluku u řeky Desny v oblasti Smolenska. Možná mu tahle široká řeka, včetně hustě zalesněného okolí, připomněli slovenskou a podkarpatsko-ruskou krajinu, kde v roce 1932 natáčel Ekstázi. Pokud tu ale opravdu snělo, bylo to naposledy. 2. října 1941 je Aribert Mock zabit při protiútoku Rudé armády. V nekrologu, který vyjde o 6 týdnů později, bude vyslovena soustrast jeho manželce Elizabet a také malé dcerce Marlí. Aribert se už nikdy nedozví, že jeho poslední film Koncert na přání vydělá jen za rok 1941 7,5 milionu říšských marek a uvidí ho 23 milionů platících diváků. A co se mezi tím děje s vynálezem Hedy Lamarové? Opět čteme ve stati Rozdělení válkou.
0: V roce 1942 byl sice tajný komunikační systém patentován, ale poté, co informace pronikla do novin, projekt byl odmítnut. Jak Hedy Lamarová bude později vzpomínat, vysocí generálové se nemohli smířit s myšlenkou, že by si největší zásluhu připsali filmová herečka a experimentální hudební skladatel. Hedy se vrací zpět k natáčení. Vznikají její další slavné filmy. V roce 1942 je to například White Cargo. Kritici jsou opět nadšeni, stejně jako publikum.
1: Hedy však čím dál více pociťuje ústup ze slávy. Stárne, navštěvuje psychoterapeuta. V roce 1964 má za sebou 6 nevydařených manželství. Sama se stará o 3 děti. V roce 1966 je dokonce obviněna z krádeže v obchodě. Soudní proces trvá 6 dní a Hedy je nakonec osvobozena. Plynou roky, její zdraví se zhoršuje. Podstupuje plastické operace obličeje, které však přivodí další zdravotní komplikace. Je na dně. Pak se stane zázrak. Na svět přichází mobilní telefon. Opět citujeme ze stati Rozdělení válkou.
0: Telekomunikační firmy musely najít způsob, jak umožnit mobilům vzájemné komunikace, aniž by si mobily vzájemně rušily signál. Zvolený systém byl modifikací vynálezu přepínání frekvencí, vynálezu Hedy Lamarové a George Antaila. Tento vynález přejali telekomunikační sítě pro systém Wi-Fi a pro mobilní telefony po celém světě. Hedy Lamarová je opět slavná, také bohatá. V jejím rodném Rakousku je den jejího narození, tedy 9. listopad, dnem vynálezů. Svět už konečně oceňuje nejenom její krásu, ale hlavně její inteligenci a genialitu. Hedy dokonce získává přezdívku Matka moderní technologie. Umírá 19. ledna 2000, její 87 let. Svým dětem zanechá mnohamilionový majetek.
1: Popel Hedy Lamarové nechali její děti rozptýlit, jak si přála ve vídeňském lese. V srdci nádherné přírody připomínající českou Šumavu. Tam, kde Hedy prožívala své krásné dětství. Symbolický hrob má na vídeňském centrálním hřbitově. V době mé návštěvy byl plný květin. Její někdejší filmový milenec Aribert Mock hrob nemá. Krásný muž s dobrodružnou povahou, který uvěřil Adolfu Hitlerovi, leží kdesi u ukrajinské řeky Desny. V kraji připomínající místa, kde vznikla film Ekstáze a kde byl on a s nimi Hedy ještě opojeni štěstím.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Čína a USA se podle čínského ministerstva zahraničí dohodly na snížení vzájemných cel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1-2 a zítra bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než je tržní.
5: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
3: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem patří samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Podle agentury Reuters to oznámilo čínské ministerstvo zahraničí. Obě země se taky domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích využívání umělé inteligence. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Tato opatření jsou součástí 8-bodové dohody, kterou strany uzavřely během třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Severovýchod Spojených států zasáhly silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc odběratelů se kvůli tomu ocitly bez proudu a letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia a Boston. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tady posledních pár dnů na podání přihlášky online a nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
6: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
3: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve pak jim vzniká nárok na přestup. Česká fotbalová reprezentace na úvod elitní skupiny Ligy národů prohrála s Chorvatskem 1-2. České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
7: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme.
3: Finále poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Ukrajinou začne první dvouhrou v 11 hodin českého času. Radiožurnál Sport zápasy odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
8: Uzavírky na Pražském okruhu a nehoda na D5 za Berounem. Na Pražském okruhu se mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov projíždí v každém směru jen jedním pruhem v pásu k dálnici D1. Od 23 hodin až do rána jsou tam také v plánu krátké obousměrné uzavírky kvůli práci na mostě. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za odbočkou na Vráž. Zpomaluje se tam u nehody. Na dálnici D5 z Prahy do Mladé Boleslavy havarovalo osobní auto za Tuřicemi. Na 21. kilometru srazilo zvěř, i tam se zpomaluje. Na silnici 4 pozor před Prahou ve směru od Strakonic. U sjezdu na Jíloviště na kilometru 8,5 havarovala dvě osobní auta. Je tam policie, mírně se zpomaluje. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice překáží nehoda za Grunou. Havarovala tam dvě osobní auta po kolizi se zvěří. S opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 8 až 4 stupně, při uklidnění větru až na 2 a místy se přidají i přízemní mrazíky. K ránu se ojediněle objeví mlhy. Zítra pak čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům. Maďarsko-ukrajinské zbližování se kvůli příkopům nekoná. Evropa se připravuje na Putinovu agresi. Francouzští zemědělci se potýkají s problémy. To jsou jen některá témata, kterým se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
6: Nedávné rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout dva ruské oligarchy z jejího sankčního seznamu bylo zdrojem silné kritiky. Mnozí v tom dokonce viděli první velkou kapitulaci před Putinovým režimem a začali si klást otázku, kdo další bude tímto způsobem rehabilitovaný. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Evropská unie zrušila sankce proti dvěma ruským oligarchům, Michailu Fridmanovi a Alisherovi Usmanovovi. Reakce jsou předvídatelné. Většina ruských opozičních aktivistů to odsoudila, stejně jako mnoho evropských politiků. Mnozí Ukrajinci v tom spatřují klasickou evropskou politiku appeasementu. Přitom ten příběh je mnohem vrstevnatější a složitější. Pojďme se podívat na oba hlavní protagonisty. Oba byli zařazeni na sankční seznam prakticky ihned po začátku velké války na Ukrajině v roce 2022. Důvodem byla jejich blízkost k Putinovi a to, že jejich firmy pomáhají Kremlu vést válku. Michail Fridman se mohl cítit ukřivděně. Jistě, není to žádný beránek. Svůj majetek získal v divokých 90. letech, když založil jednu z nejúspěšnějších soukromých finančních institucí Alfa Bank. Jackpot trefil v okamžiku, kdy spolu s partnery privatizovali tjumenskou ropnou společnost, kterou spojili do společného podniku s britským ropným gigantem BP. Manažer BP nejspíše dodnes s mrazením vzpomínají na své ruské partnery. Během jednoho z konfliktů došlo i na zatýkání britských manažerů a podobné radosti podnikání v Rusku. Nakonec Fridman a jeho společníci prodali svůj podíl za hezkých 14 miliard dolarů. Fridman založil investiční společnost Letter One a vyvedl většinu svých peněz z Ruska. Usídl se v Londýně a doufal, že se zbavil vlivu ruského prezidenta Vladimira Putina. Jenže velká válka tyto jeho snahy ukončila. Nikoho na západě nezajímalo, že co by rodák z ukrajinského Lvova podporoval humanitární projekty na Ukrajině. Sankce mu znemožnily zůstávat ve svém luxusním anglickém zámečku a v roce 2023 se vrátil do Ruska. Až do tohoto týdne se marně snažil soudit s Lucemburskem ohledně zmrazení jeho aktiv. Jiný příběh má Alisher Usmanov. Ten také začínal jako bankéř, ale bohatství mu přinesly investice do metalurgie. A protože taková aktiva nemůžete odvést ze země, vždy si dával záležet, aby vycházel vstříc Kremlu. Když bylo potřeba odkoupit média uprchlého oligarchy Borise Berezovského, Usmanov to udělal. když na začátku války na Donbase v roce 2014 jeho server Lenta.ru přinesl důkazy, že na straně separatistů bojují ruští vojáci, nechal vyhodit celé vedení. Takže sankce proti Usmanovovi byly více než očekávané. Jenže Usmanov se nespolehl na soudní spory. Začal tlačit na své kontakty v Evropě. Jeho hlavním zastáncem bylo Maďarsko Viktora Orbána. Dokonce existují nahrávky tehdejšího ministra zahraničí Pétera Szijjártá, který slibuje svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, že pomůže s odstraněním sankcí proti Usmanovi. Tahle sázka nevyšla, protože Orbán volby prohrál. Usmanov nasadil jinou páku, Azerbajdžán. Francie, která překvapivě minulý týden začala podporovat zrušení sankcí, zjevně chtěla dostat z vězení v Baku svého občana Martina Rajana, který byl v Azerbajdžánu odsouzen za údajnou špionáž. Mluvčí oficiálního Baku prohlásil, že tam není žádná souvislost. Nicméně den poté, co se Usmanov zbavil evropských sankcí, azerbajdžánský prezident Ilham Alijev Rajana omilostil. Náhoda? Současná dohoda předpokládá, že sankce pro všechny ostatní oligarchy a další společnosti se automaticky prodloužily o 3 roky. Jenže co když někdo z těch, kteří zůstali na sankčním seznamu, se rozhodne, že si také vezme rukojmí? A může to být občan libovolného státu Evropské unie, třeba i Česka. Budeme také v pokušení zrušit sankce?
10: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Zatímco mír na Ukrajině je stále v nedohlednu, Rusko naopak o to víc testuje připravenost evropských států bránit se možné expanzi. Před ruskými provokacemi varují i tajné služby. Česko jakoby ale nevědělo, co v dané situaci dělat. Soudí spolupracovník internetového deníku Forum 24 Martin Fendrich.
11: Český občan musí být zmaten. Premiér Babiš opakovaně mluví o míru. Točí videa v tričku No War, žádnou válku, stěžuje si, že je se svým voláním nepochopen, cituji. Dostal jsem hrozně vynadáno od novinářů a různých komentátorů, co si to vlastně dovoluju mluvit o míru. Ale na druhé straně občan čte a slyší varování, že ruský prezident Putin chce válku na Ukrajině eskalovat, chce otestovat ochotu NATO bránit své napadené členy. Polský premiér Donald Tusk nedávno řekl v Sejmu, podle zpravodajských informací ruský plán zahrnuje i hybridní útoky drony a raketami na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pokračoval, existuje reálné riziko, že na území jednoho či více států na východě NATO mohou vniknout drony či jiné projektily a způsobit škody. Před tím samým varují tajné služby. Podle zdrojů českých médií se i naše bezpečnostní špičky a politici zabývají scénářem, který počítá s obsazením kousku některého z východních území Estonska či Lotyšska. Michal Smetana z Peace Research Center Prague v debatě Voxpotu nedávno mluvil o tom, co podle něj očekává velení NATO. Nějaké malé pohraniční městečko v Estonsku, Lotyšsku či Litvě, kousek od hranice s Ruskem, bude čelit nepokojům. Vyvolají je Rusové spolu s místními kolaboranty. Zapojí se neoznačení ruští vojáci, městečko zaberou. Test na to proběhne pod falešnou vlajkou. Rusové svoji účast popřou. Podobný vývoj očekává prezident Petr Pavel, který má jistě dost informací. Je to jeden z možných a pravděpodobných scénářů. Rusko se vyjadřuje celkem srozumitelně, že bude podnikat akce proti všem, kteří podporují Ukrajinu. Měli bychom to brát vážně, řekl deníku N. Jak to jde dohromady s Babišovým voláním po míru? Je zjevné, že Rusko mír nechce. Denně to dokazuje vražděním na Ukrajině. Česká diplomacie a český premiér necestují do Moskvy a nevyjednávají mír. Nic pro něj nedělají. Navíc podhodnocují českou obranu a v NATO se jen vezou. Na bledském strategickém fóru Babiš obvinil Evropu, že málo mluví o míru, není schopna se dohodnout, zda se má snažit ukončit válku či nikoliv. Znělo to absurdně. Jestli někdo nechce válku, jsou to státy Evropy. Problém je, že evropští politici jedno vědí s jistotou. Pokud Ukrajina prohraje, Putin půjde dál. Cílem se zcela míjejí i všechny snahy Donalda Trumpa o dosažení míru a získání Nobelovy ceny za mír. Putin amerického prezidenta nebere vážně. Babiš mluví o míru, ale zároveň přišel s nápadem, aby byla vybudována společná protibalistická obrana EU. Nazval ji Europatriot. Předvádí, jak je mimo. Evropa už na protiraketové obraně pracuje. Francie a Itálie zmodernizovaly systém Mamba. A 10 evropských zemí založilo koalici, která vyvíjí systém Freya. Není však určen jen pro země EU. Účastní se Británie, Ukrajina a Norsko. Máme tedy dva světy. Svět Babišova volání po míru, na který Putin neslyší. A svět Evropy, která se snaží Putina odradit tím, že se na jeho agresi připravuje.
10: Míní spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich. Když maďarský premiér Viktor Orbán prohrál letošní dubnové parlamentní volby, zdálo se, že vláda jeho nástupce Pétera Maďara bude usilovat o výrazné zlepšení napjatých maďarsko-ukrajinských vztahů. Avšak opak je pravdou, jak ve svém komentáři vysvětluje evropský editor deníku Luboš Palata.
12: Město Záhoň u hranic Maďarska s Ukrajinou je taková maďarská obdoba za Československa slavné železniční stanice Čierna Pričope. Tady končí široké východní koleje a začíná normální evropský rozchod železnice. Byl jsem tu letos na jaře a pokusil jsem se tu zjistit, jak to vlastně mají Maďaři s Ukrajinci. A zda nechuť ke Kyjevu byla jen výmyslem tehdejšího proruského premiéra Viktora Orbána, nebo zda to má hlubší základy. Po týdnu reportáží jsem dospěl k názoru, že ty důvody jsou opravdu hlubší. A že i pro mnoho obyčejných Maďarů hraje důležitou roli to, jak se Ukrajina chová k maďarské menšině v Zakarpatí. Tedy té části Ukrajiny, která byla mnoho set let částí Uherského království, pak 20 let nejvýchodnějším koutem Československa, 3 dny v březnu roku 1939 tu byla samostatná karpatská Ukrajina, pak území 5 let okupovalo Maďarsko a po válce se této oblasti Československo muselo vzdát ve prospěch stalinského Sovětského svazu. Češi tam dnes skoro žádní nejsou, ale 150 tisíc karpatských Maďarů tam žije dosud. Nejen tito Maďaři, ale i velká část obyvatel této od dalších oblastí Ukrajiny odlišného území nejsou typičtí Ukrajinci. Když se na Krymu a na východě Ukrajiny objevili proruští separatisté, omezil Kyjev dosud velmi bezbřehá menšinová práva nejen ukrajinským Rusům, ale také zakarpatským Maďarům. Navíc i je donutil narukovat do ukrajinské armády a bojovat proti ruskému agresorovi, což se u části zakarpatských Maďarů nesetkalo značením. Dnes už bývalý premiér Orbán využil toto omezení ke zdůvodnění svých proruských postojů a k protiukrajinské propagandě. Ta padla na úrodnou půdu. Protiukrajinská kampaň sice už nevyhrála Orbánovi po páté v řadě volby, ale byla mezi Maďary tak populární, že se od ní ani vítěz voleb Péter Maďar nedistancoval. A co víc, v rezervovaném postoji vůči Ukrajině pokračuje. Maďarsko ani dnes nedodává na Ukrajinu žádné zbraně, blokuje rychlý vstup Kyjeva do EU a nejnověji se odmítlo účastnit karpatské iniciativy, která oznámila významné infrastrukturní projekty. A už měsíce plánované setkání premiéra Petra Maďara s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se stále neuskutečnilo. Hlavně proto, že dohoda o zlepšení menšinových práv Maďarů v Zakarpatí stále není dojednána. Peter Maďar skutečně není Viktor Orbán. To ukazuje při mnoha příležitostech a i k Ukrajině se chová mnohem slušněji. Ale když jde o Maďary v zahraničí, ani on nezná slitování. a to ani s tak těžce zkoušenou zemí, jako je dnešní Ukrajina.
10: Dodává evropský editor deníku Luboš Palata. V málo které západoevropské zemi hraje zemědělství tak důležitou roli jako právě ve Francii. Některé domácí produkty jsou považovány za součást národního kulturního dědictví. Letos ale na francouzské zemědělce silně dolehlo rekordní sucho a vedro. Podrobnosti má spisovatelka Klára Notáro, která žije v Paříži.
13: Francouzští zemědělci se potýkají se závažnými problémy již dlouhá léta. Jejich příjmy klesly za posledních 30 let o 40%. Obchodní řetězce jim snižují výkupní ceny do té míry, že si někteří z nich ani nevyplácejí plat a mezinárodní konkurence doslova ohrožuje existenci menších zemědělských podniků. Mnozí farmáři pracují i 70 hodin týdně, na rozdíl od zaměstnanců, kteří podle zákona pracují jen 35 hodin týdně. Letošní rok je pro zemědělce ještě komplikovanější, protože ve Francii bylo sucho a vedro. Vysokými teplotami trpěla drůbež ve Velkochovech, které se nacházejí zejména v západní Francii. Jen v jediném červnovém týdnu zde uhynuli 100 000 slepic a kuřat. Vedro a nedostatek pícnin také působí závažné potíže chovatelům skotu a prasat. Chovatelé krav si stěžují, že krávy v horkém počasí dávají až o třetinu mléka méně. To se projeví i na kvalitě některých slavných sýrů. Jejichž výroba nebude odpovídat dosavadním normám. Na pastvinách nenarostlo dost trávy a zvířata jsou krmena senem z jiných lokalit. Ve špatném stavu jsou i pole s kukuřicí a slunečnicemi. Výnos kukuřice, která potřebuje hodně vody, klesne kvůli suchu téměř o polovinu. Letošní úroda bude slabá a proto francouzská vláda vyhlásila výjimečný plán nazvaný Znovu vyzbrojení zemědělství. Ministryně zemědělství, potravinářství a potravinové nezávislosti Anny Genevardová prohlásila, že stát uvolní 1 miliardu eur na podporu zemědělců. Peníze mají pomoci těm, kteří nedostali odškodnění za neúrodu od pojišťoven, nebo těm, kteří nemají dost prostředků na zavlažování. Tato pomoc od státu má zabránit tomu, aby zemědělské podniky nekrachovaly. I tak za poslední 3 roky zaniklo ve Francii 40 000 menších zemědělských hospodářství. Stát letos osvobodí zemědělce od některých daní. Ministryně Genevardová také požaduje, aby se časté kontroly redukovaly na jedinou kontrolu. Prefekti budou mít také možnost udělit výjimky z francouzských nebo evropských předpisů, zejména pokud jde o povinný půdní pokryv. Zemědělci, kteří se těžce potýkají s klimatickými změnami, budou mít také k dispozici psychologické poradny. Každý, kdo pracuje s půdou nebo chová hospodářská zvířata, jasně vidí, že v nových klimatických podmínkách nebude moci vést hospodářství tak, jak to bylo dosud možné. Konvenční zemědělství ukazuje stále zřetelněji svoje slabiny. Zemědělci, kteří by chtěli změnit způsob hospodaření a přizpůsobit se vyšším teplotám v létě a prudkým dešťům v zimě, se však nesetkávají s podporou administrativy. Existuje jen málo odborných studií, které by jim ukázaly, jaké plodiny bude možné v budoucnosti v jejich regionu pěstovat. Letošní neúroda vede nevyhnutelně ke zvyšování cen potravin. Do cen se promítá také zdražování nafty. A tak nelze vyloučit, že se na podzim ve Francii probudí živelné hnutí žlutých vest, které v roce 2018 poznamenali začátek prvního Macronova mandátu.
10: To byla spisovatelka Klára Notáro.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A v této chvíli se vrátíme k některým zajímavým komentářům uplynulého týdne. Vláda premiéra Andreje Babiše schválila rozpočet s vysokým deficitem, který se blíží hranici 400 miliard korun. I když obě menší koaliční strany původně s výší schodku nesouhlasily, premiérovo hnutí ANO prosadilo svou. Co to vypovídá o rozložení sil v Babišově koalici, nad tím se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
14: Jsme nejmenší vládní stranou se 13 mandáty v poslanecké sněmovně a nemůžeme prosadit zdaleka všechno, co jsme před volbami slibovali. Zhruba tímto způsobem obhajoval Petr Macinka podobu státního rozpočtu na příští rok. Kabinetem schválený deficit rozpočtu se totiž blíží hranici 400 miliard korun. Takováto suma neodpovídá slibům motoristů sobě, že při vládním angažmá budou směřovat k vyrovnanému hospodaření státu. V konfrontaci s 80 poslaneckými křesly pro hnutí ANO nepředstavují motoristé sobě na první pohled skutečně významného koaličního partnera. V parlamentním systému České republiky se však hodnota stran a hnutí neměří pouze na základě získaných mandátů. Odvíjí se od toho, nakolik je nejpočetnější člen vládní koalice potřebuje k získání většiny v poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozložení sil v dolní parlamentní komoře představuje 13 křesel motoristů sobě poměrně slušnou sílu. Bez nich a také bez podpory SPD by Andrej Babiš ztratil většinu a nemohl by vládnout. Oba menší koaliční partneři tudíž měli příležitost využít svůj v uvozovkách vyděračský potenciál k prosazení větších úprav podoby státního rozpočtu na příští rok. Vylepšení schodku o pouhé 3 miliardy korun zdaleka neodpovídá jejich možnostem. Naopak naznačuje, že jim o to zase tolik nešlo. Andrej Babiš ve spolupráci s Alenou Schillerovou měli prakticky volnou ruku k sestavení návrhu rozpočtu, který co nejvíce vyhovuje plnění předvolebních slibů hnutí ANO. Neznamená to, že by motoristé sobě a SPD nedokázali se svým v uvozovkách vyděračským potenciálem pracovat. Jen ho využívají v jiných, podle jejich názoru patrně důležitějších momentech. První jmenovaní ho uplatňovali a částečně stále uplatňují v souboji s prezidentem republiky. Byť to Babišově vládě spíše škodí, než prospívá, neskoušel premiér v nedávné minulosti razantně zasáhnout. V zájmu zachování vládní většiny respektoval postoj motoristů sobě a snášel nálepku slabého premiéra. V uvozovkách vyděračský potenciál SPD se zase nejvíce promítá do zahraniční politiky České republiky. Názorně se to ukazuje v přístupu kabinetu k dění na Ukrajině. Vláda lavíruje mezi podporou této země a snahou komunikovat směrem k tuzemským voličům, že tomu tak zdaleka není. Nebýt tlaku SPD, Andrej Babiš by si v této věci zdaleka tolik nekomplikoval život. Přesto v zájmu zachování vládní většiny vychází, pokud možno, názorům SPD nejenom v oblasti zahraniční politiky vstříc. Zkrátka je si dobře vědom toho, že bez pomoci motoristů sobě a SPD se neobejde. Proto před sněmovními volbami dával opakovaně najevo, že by nejraději vládnul sám. Kvůli tomu musí v rámci zachování současné koalice některé postoje menších partnerů tolerovat nebo jim vyhovět. V případě státního rozpočtu na příští rok mu to nedalo velkou práci. Zkrátka, skutečné priority motoristů sobě a SPD spočívají jinde, než v daleko nižším schodku státního rozpočtu na příští rok.
10: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Česko zavede od začátku října regulace cen pohonných hmot. Existují ekonomické argumenty pro i proti tomuto kroku. V každém případě to ale nezůstane bez následků pro období, až cenová intervence skončí, domnívá se publicista Petr Holub.
15: Stejně jako pro každého motoristu, který jezdí na diesel, nastaly i pro mě zlé časy, letos už podruhé. Podobně jako v dubnu, také během září člověk jen s obtížemi hledá čerpací stanici, kde by nemusel za litr motorové nafty platit přes 50 korun. Od 1. října ale bude všechno jinak. Brzdím u libovolné stanice, zastavuji u stojanu a hned se z hadicí objevuje Andrej Babiš, který nabízí naftu v ceně pod 45 korun. To není sen zoufalého řidiče, mikropříběh ve zkratce shrnuje, co se odehrává v tuzemském maloobchodě s pohonnými hmotami. Těžko mohlo poslední stažení benzínu a zvláště nafty dopadnout jinak než vládní intervencí, když v pondělí stejného dne jako Babišův kabinet zasáhla proti vysokým cenám také vláda německého kancléře Friedricha Merce. Nemluvě o tom, že 8. října proběhnou v Česku komunální volby a premiér by v případě špatného výsledku hnutí ANO jen těžko vysvětloval, proč proti benzínové drahotě nezasáhl. Proto vláda dočasně sníží spotřební daň z motorové nafty a každý den bude vyhlašovat maximální cenu, za jakou se smí u čerpacích stanic nafta a benzín prodávat. Zažili jsme to už na jaře. Samozřejmě se najdou ekonomické důvody, kterými lze vládní opatření podpořit i zpochybnit. Cenový strop u benzínu a motorové nafty může posloužit jako přehrada proti inflaci. Firmy v zemědělství, průmyslu ani v maloobchodě totiž nemohou využít drahé pohonné hmoty jako argument pro vlastní zdražování. Také proti regulaci existuje standardní argument, proč by si premiér ani jeho ministři neměli hrát na pumpaře od zlaté podkovy a se soucitem sobě vlastním nedoplácet cenu benzínu ze státního. Pokud někdo sdílí ideál pečovatelského státu, který má za úkol dotovat spotřebu i těch nejbohatších domácností, pak by se měl připomenout období socialistického Československa, kdy jsme se k takovému ideálu dostali nejblíže. Hlavní potíž byla v tom, že systém, ve kterém stát určuje ceny, není příliš efektivní. Ceny benzínu a pohonných hmot rostou, protože na trhu vládne nedostatek, ať už jde o dodávky ropy nebo kapacity na výrobu pohonných směsí. Zvýšením cen spotřeba klesá a v důsledku se ceny dostanou na nějakou rovnovážnou úroveň. Pokud ovšem stát dotuje ceny nedostatkového zboží, spotřeba se zvýší, nedostatek prohloubí a neregulované ceny na velkoobchodní úrovni vyrostou ještě víc. Při minulých intervencích do ceny pohonných hmot jsme to zažili. Díky snížení daní a cenové regulaci nafta i benzín zlevnily. Když se však regulace uvolnily, vyskočily ceny výše, než kdyby stát nezasáhl. Nebylo to jenom tím, že si rafinérie a prodejci vybrali odloženou marži, automobilisté ještě museli zaplatit regulační náklady, tedy přirážku za deformovaný cenový vývoj. Kdo teď uvidí u benzínového čerpadla premiéra s hadicí, ten se může na jedné straně uklidnit, že nebude za plnou nádrž platit úplně horentní sumu. Na druhé straně musí počítat s tím, že za vládní intervenci v maloobchodě zaplatí v další perspektivě ještě vyšší přirážku.
10: A slova Petra Holuba zazněla na závěr dnešního vydání pořadu Názory a argumenty. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
16: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
17: Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Monografii o jedné z nejkontroverznějších osobností československých dějin napsal historik Jiří Křesťan.
18: Díl 7. Mezi katedrou a šibenicí.

Ráno 15. března roku 1939 přišli do bytu na Jedlích na Smíchově příslušníci gestapa a slídili po profesorovi Univerzity Karlovy v Praze, známém svým angažmá v protifašistickém hnutí. Měl být jako řada jiných internován hned v prvních hodinách okupace. Předchozího dne večer se účastnil na sovětském vyslanectví slavnostního večera věnovaného ukrajinskému básníku Tarasi Ševčenkovi. Tady byl patrně varován, odešel z bytu ráno o 6. hodině a ukryl se v bytě Milady Voldřichové, vdovy po profesorovi Českého vysokého učení technického Josefu Voldřichovi. Úkryt zprostředkovala Anna Jirásková. V bytě Jiráskové se později na Jedlí sešel s manželkou a synem Vítem, jenž se 20. března vrátil z kasáren v Terezíně. V časných ranních hodinách 30. března vyjeli z budovy sovětského vyslanectví rychle za sebou 4 automobily. Na podlaze jednoho z nich ležel profesor na Jedlí, ukrytý pod houněmi. Vůz prý byl po cestě stavěn příslušníky SS. Ti ale, když viděli značku sovětského diplomatického vozu, dali pokyn, aby pokračoval v jízdě. V Kolíně, kam s ním jela Anna Jirásková, Zdeněk Nejedlý přestoupil v doprovodu sovětského konzula Čembrovského na rychlík, který je dovezl do Varšavy. Do Moskvy dorazil Zdeněk Nejedlý 1. dubna 1939. Vítu Nejedlému se v den jeho narozenin v noci z 21. na 22. června podařilo spolu s matkou za dramatických okolností a teprve na 4. pokus přejít do Polska u Heřmanic nedaleko Moravské Ostravy. Po klopotné cestě dorazili večer 23. června na sovětskou hranici a 2. dne konečně do Moskvy. Zůstává záhadou, proč byl Zdeněk Nejedlý sovětskými diplomaty na jaře 1939 dopraven do Moskvy s tak mimořádnou péčí. Již 4. března 1939 projednávalo zcela bezpříkladně politbyro ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků bod 24, nazvaný o profesoru Nejedlém. Bylo rozhodnuto, psalo se v usnesení, povolit profesoru Nejedlému příjezd k usídlení v Sovětském svazu, opatřit mu byt a práci. I řada významných komunistických politiků byla ve stejné době při útěku z vlasti odkázána na vlastní síly. Sotva šlo o výraz vděčnosti za pěstování přátelství se Sovětským svazem. Spíše o chladný politický kalkul, který mohl přinést v budoucnu výsledky. Možná to byla role zprostředkovacího mostu na západ, pro kterou sovětští diplomaté přiváželi Nejedlého do Moskvy jako vzácný poklad. V nepřehledné mezinárodní situaci se Sověti nechtěli dostat do izolace. Pokoušeli se odvrátit hrozbu, že by stanuli osamoceně tváří v tvář nacistickému Německu, jeho spojencům a zároveň i západním mocnostem, v jejichž čele byli vůdcové naklonění usmiřování s Hitlerem. Snahy Sovětů jednat se Západem doprovázely opatrné námluvy s hitlerovským Německem, jež nakonec vyústili v překvapivý, leč nikoli nelogický pakt Molotov-Ribbentrop, jenž oběma diktátorským státům garantoval pro příští léta vzájemnou toleranci a nádavkem stanovil kořist, již si měli rozdělit při útoku na Polsko. Sovětský svaz od této chvíle postavil naroveň Hitlerovu třetí říši a imperialistické západní mocnosti. V jejich konfliktu zaujal neutrální stanovisko. Hlasy exulantů z Československa, z malé země v srdci Evropy, jež se stala první obětí hitlerismu i zbabělosti a neprozíravosti světových demokratických mocností, nesměly již v Sovětském svazu znít příliš hlasitě. Nedlouho po příjezdu do Sovětského svazu učinil Zdeněk Nejedlý důležitý krok ke splynutí se společností. Dne 27. června 1939 sepsal přihlášku do komunistické strany.
Napsal, že se cítil členem strany od prvního jejího počátku a stál formálně mimo stranu jen z důvodů uznávaných i stranou. V přiloženém životopise vyznával, že šel vždy s komunistickou stranou, a to zejména v kritických chvílích. Jeho přihláška byla projednána na zasedání politběra KSČ v Moskvě 4. července 1939 a s přihlédnutím k jeho politické minulosti a jeho dřívějšímu pozitivnímu poměru ke KSČ kladně přijata. Členství ve straně mu bylo přiznáno zpětně od roku 1929, od nástupu Gottwaldova vedení. Fakt, že v životopise Nejedlý potlačil problematická místa, jakými byly úcta k masarykovskému realismu a k nekomunistickým levicím v Československu, či spolupráce s lidmi exkomunikovanými z komunistické strany pro trockistickou úchylku a jiné prohřešky, napovídá, že v roce 1939 se chtěl začlenit do šiku a nevyčnívat, neupozorňovat na sebe zvláštnostmi, jež by mohly upoutat pozornost bdělých strážců pořádku. Ač Zdeněk Nejedlý do strany spěchal a byl přijat s otevřenou náručí, jako komunista na veřejnosti prakticky nevystupoval. Straníkem se stal v okamžiku, kdy se českoslovenští komunisté v Sovětském svazu již veřejně projevovat nesměli. Později, po vypuknutí velké vlastenecké války, když Stalin potřeboval, aby mu Čechoslováci pomohli mobilizovat do boje proti fašistům, bylo výhodnější, aby vystupoval jako osobnost celonárodního významu. Dne 11. května 1939 byla zřízena katedra dějin západních a jižních Slovanů na historické fakultě Lomonosovy státní univerzity v Moskvě, jakoby ušitá na míru hostu z malé země v srdci Evropy. Vedoucím katedry se stal profesor Vladimír Ivanovič Pičeta. Na zasedání vědecké rady 25. května byl Zdeněk Nejedlý zvolen profesorem historické fakulty. Vědec a pedagog, který v rodné zemi musel čekat téměř 14 let, než se z docenta stal řádným profesorem, dosáhl profesury v Sovětském svazu za 2 týdny. Bleskovým jmenováním byla demonstrována pružnost sovětské moci i její příznivé naladění vůči exulantovi. V té době Nejedlý však mluvil jazykem, v němž měl přednášet jen s obtížemi, a je otázka, zda jej za ruštinu bylo možno označit. Poznámky k přednáškám si psal latinkou. Jak působil Zdeněk Nejedlý na své žáky? Povahově byl jiný než Pičeta. Srb a po matce Ukrajinec, jemuž se ovšem dostalo ruské výchovy, ve vzpomínkách žáků a spolupracovníků jasný, zářivý člověk. Nejedlý byl osobně uzavřenější, ale ochotný a ke studentům vstřícný, vždy přesný a nepříjemný k pozdě příchozím, obětavý organizátor. Studenty udivoval svým širokým rozhledem. Setkali jsme se prvně s takovým učencem, vzpomínal později jeho žák Vladimír Izraelevič Prejdzon. Studenty zval ke konzultacím i do svého bytu, a dokonce i do sanatoria v obci Úskoje, kam odjížděli ad dýchať členové Akademie věd. Došlo i na Nejedlého hru na klavír během přednášky. Podobné demokratické chování asi v sovětské akademické obci, zvyklé spíše na rozdělení na kasty, nebylo obvyklé. V zimě ve školním roce 1939 až 1940 na sebe profesor z Prahy upozornil sympatickým gestem. Země, jež byla v té době ve válečném stavu s Finskem, trpěla nedostatkem otopu. Při vstupu do prochladlé třídy si profesor Nejedlý vždy odložil kabát, pokud nepřišel rovnou jen v obleku, přehlédl studenty zachumlané do několika vrstev oblečení a někdy ironicky prohodil. Že by ruská zima byla opravdu tak krutá? Starý turista tu podával důkaz otužilosti přímo masarykovské. Přezíravý nadhled nad starostmi všedního dne dodával studentům odvahy a chuti do práce.
V lehkém kabátě chodil Zdeněk Nejedlý až do roku 1944, kdy podle svědectví Georgie Andrejeviče Novického spojili síly Historická fakulta a Slovanský výbor ke splnění závažného úkolu, jak obléknout Zdeňka Nejedlého do kožichu. Nejedlý přijal dar od sovětských přátel s dojetím. Nejedlý dokázal studenty vtahovat do svých témat a stavět je i před náročné úkoly, přesahující někdy rámec běžných studijních povinností. Svou studentku Kapitolinu Ivanovnu Kozirinovou přemluvil v zimě 1940 až 1941, aby s ním začala pracovat na překladu výňatků z Husových spisů do ruštiny. Scházeli se nad překladem i v bytě profesora Nejedlého. Studentka později vzpomínala na neuvěřitelně milou paní Nejedlou a celou jeho rodinu. Práce na husovské edici zůstala nedokončena, neboť vypukla válka s Německem. Epizoda ovšem svědčí o tom, jak intenzivně Nejedlý pociťoval aktuálnost odkazu velkého reformátora z 15. století. Druhým působištěm Zdeňka Nejedlého byla Akademie věd Sovětského svazu. V Historickém ústavu Akademie věd Sovětského svazu Zdeněk Nejedlý pracoval od roku 1939 jako vědecký pracovník, účastnil se zasedání, věnoval se aspirantům. Dochované stenografické záznamy z diskuzí pořádaných oddělením historie a filozofie Akademie věd Sovětského svazu svědčí o tom, že Zdeněk Nejedlý nebyl pasivním účastníkem těchto setkání. Při pročítání referátů a záznamů diskuzí, které probíhaly za války na půdě Akademie věd mezi sovětskými historiky, lze nabít dojmu, že zde docházelo ke svobodným diskuzím, při nichž jednotliví účastníci prověřovali platnost vznesených tezí a vzájemně je korigovali. Jistá témata však zůstávala tabu. Většina konfrontací měla dogmatický ráz. Základní ideologický rámec nikdo nespochybňoval. Argumenty se opíraly o stalinskou věrouku. Zastavme se nyní blíže u jedné konfrontace, jež nabyla nečekaných rozměrů a pro svou dobu je příznačná. Její hlavní aktérkou byla Milica Vasiljevna Něčkinová a nikoli bezvýznamnou roli v ní měl sehrát Zdeněk Nejedlý. Něčkinová patřila na počátku 40. let k respektovaným sovětským autorům. Dne 13. února 1941 přednesla v Historickém ústavu Akademie věd Sovětského svazu referát na téma Proč Rusko vstoupilo na cestu rozvoje kapitalismu později než jiné země. V něm se Něčkinová jako první pokusila komplexně analyzovat zvláštnosti vývoje Ruska ve srovnání s vyspělými západními zeměmi. V diskuzi k referátu Něčkinové vystoupil také Zdeněk Nejedlý. V jeho pozůstalosti jsou uchovány lístky svědčící o tom, že se na své vystoupení pečlivě připravil. Napsal si nejdříve předběžné poznámky a potom podrobný text vystoupení. Rusky, ale latinkou. Jeho vystoupení nebylo dlouhé, ale nesporně bylo zajímavé. Zatímco sovětští historikové tradičně spojovali zpoždění vývoje v Rusku s působením carské moci, profesor z Prahy poukázal na zaostalost rolnických mas, jež plynula z podmínek, ve kterých lid žil. Sovětští historikové v té době většinou v lidu spatřovali mechanicky jen nositele pokrokových tendencí. Nejedlý doložil, že důležitou příčinou zaostalosti ruského rolnictva byla nerozvinutost měst, odkud se v západní Evropě šířil i na venkov technický pokrok. Nejedlý reagoval na referát profesorky Něčkinové jako většina účastníků diskuze, konstruktivně pokusem doplnit její teze. Posouzení referátu Něčkinové o příčinách zpoždění vývoje v předrevolučním Rusku se neomezilo na akademickou půdu. Nakonec padlo rozhodnutí, že referát i materiály z diskuze budou zaslány k posouzení na ústřední výbor strany. Historik Alexandr Michajlovič Dubrovský, který se případem zabýval, si všímá stenografického záznamu části diskuze,
který byl kýmsi pečlivě pročten a podtrhán červenou, zelenou a modrou tuškou. Považuje za pravděpodobné, že majitelem všech tří tužek byl sám Josif Vysarionovič Stalin. Autor červených vpisek několika marginálními poznámkami naznačil svůj kritický postoj k referátu i k některým diskuzním příspěvkům. Reagoval na Nejedlého věty: mnoho se zde mluvilo o západní Evropě, já jsem Evropan. Na okraji listu se skví rudá notická. Z toho plyne, že všichni ostatní jsou Asiaté. Pisatel byl zřejmě rozčílen, protože poslední slovo začal psát latinkou a dokončil je azbukou. Je zřejmé, že se cítil Nejedlého výkladem dotčen, což vyznačil v dalším textu jeho vystoupení i červenou vertikální čarou a výstražnou poznámkou modrou tuškou. NB, tedy nota bene. Ať již byl pozorným čtenářem referátu profesorky Něčkinové a diskuzních příspěvků sám Stalin či někdo z tajemníků UVVKSB, kritický postoj k nim musel ovlivnit další průběh aféry. Historikové se vydali cestou pokání. Pracovníci historického ústavu začali doznávat, že v ústavu se projevily nemarxistické tendence, akademický

Nejedlému nebylo nic platné, že ve své řeči zdůraznil, že po vzniku Sovětského svazu se stala zaostalou západní Evropa. Nejedlý se ocitl v ohrožení, protože označení za buržoazního nacionalistu bylo velmi nebezpečné. Lidi zavírali do vězení a popravovali i za menší hříchy. Ve stanovisku zpracovaném jménem stranického výboru historického ústavu SD Petropavlovským, zřejmě ke dni 24. dubna 1941, byly jako nesprávné označeny Nejedlého, Pičetovi a Bachrušinovi diskuzní příspěvky. O den později sepsal Zdeněk Nejedlý svou obhajobu. Uraženě se v ní ohradil proti nařčení, že považuje ruský lid za neschopný pokroku. Omlouval přitom své kritiky a kál se, že vina je i na jeho straně, neboť nemá ve zvyku opakovat věci, jež považuje za samozřejmé, což v kombinaci s nedobrou ruštinou mohlo vést k nedorozumění. Profesorka Milica Něčkinová se ocitla na jaře 1941 v nezáviděníhodné situaci. Marně se dovolávala práva na obhajobu svých postojů. Narážela v lepším případě na korektní a opatrnou nestrannost, častěji však na strach a lhostejnost, ba i na snahu svést se po vlně kritiky. Bezpartijní historička nedostala příležitost se ke své aféře veřejně vyjádřit a hájit se. Dne 6. června se v zoufalství obrátila na tajemníka UVVKSB Andreje Alexandroviče Ždanova. Těžko se dohadovat, jak by se aféra dále vyvíjela. V ústavu a možná i v celé akademii se zřejmě chystala čistka. Byly sestavovány seznamy pracovníků. Roztáčející se soukolí represálií bylo zastaveno nečekaným zásahem velkých dějin. Hitlerova Třetí říše 22. června napadla Sovětský svaz. Jakkoliv absurdně to zní, možná v tu chvíli vyrval Hitler Nejedlého ze spárů stalinské moci a zachránil mu život. Jeden Wagnerův obdivovatel zachránil druhého, ale ten se přesto okamžitě postavil do boje proti němu.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Archiv Plus.
1: Je poslední květnový den roku 1950 a v Praze, v Justičním paláci na Pankráci, začíná vykonstruovaný politický proces s političkou bojovnicí za práva žen a bývalou národně socialistickou poslankyní Miladou Horákovou plus jejími takzvanými společníky. Jedna z největších justičních vražd komunistického režimu spěla ke svému finále.
2: Dnes ráno zahájil senátní předseda státního soudu dr. Trudák ve velké jednací síni krajského soudu v Praze přelíčení z 13 přátelí pracujícího lidu. Žalobu zastupují prokurátoři dr. Urválek, dr. Vieska, dr. Kepák a dělničtí prokurátoři Brožová a Havelka.
1: Jména jako Urválek, Vieska nebo Trudák jsou dnes symbolem zdivočelé soudní moci, která ovšem spíš z karieristických než ideologických důvodů pomohla československým komunistům bezpříkladným způsobem fyzicky zlikvidovat své politické oponenty, ostatně dávno už poražené. Mezi prokurátory a soudci tohoto zřejmě nejděsivějšího soudního líčení v české historii se tehdy objevila ani ne 30-letá absolventka komunistického právního rychlokurzu, která jinak nebyla ani majitelkou maturity. Jmenovala se Ludmila Biedermanová. Na jaře 1950 si změnila jméno na česky znějící Ludmilu Brožovou. Po více než 55 letech od procesu s Miladou Horákovou zůstávalo její jméno snad až na historickou obec prakticky nepovšimnuté. Až do roku 2007, kdy byla jako jediná bývalá prokurátorka komunistického režimu, ostatní už nežili, odsouzena na 6 let vězení za svou účast na justičních vraždách.
3: A tak zatímco textilačka Herajtová z Kotony v Berouně zvyšovala svůj výkon na automatických stavech, aby co nejvíce pomohla budovat naši republiku, obžalovaná Horáková

0: podzemí dávala dohromady nepřátelské bandy ke zničení naší republiky.
1: Nešlo jenom o popravu Milady Horákové. Drakonické tresty prosazovala i v dalších třech procesech z jara 1950. Ať už šlo o protikomunistické odbojáře nebo duchovní. Takto mluvila v březnu 1950 v Hodonínské Sokolovně při procesu s protikomunistickými odbojáři z Dolních Bojanovic.
0: Obžalovaný páter Pořízek je dobrý sluha Vatikánu, ale špatný sluha Boží. Špatný sluha Boží, protože ve jménu náboženství klamal své upřímně věřící farníky. Klamal je tak, jako klame Vatikán, když ve jménu boje za náboženství bojuje za rozvrácení tábora pokroku, tábora míru. Obžalovaný páter Pořízek nevedl své farníky k víře v Boha a k lásce k bližním, ale učil je zášti k republice. A když chlapci přístupni jeho vlivu začali terorizovat pokojné a řádné občany, oddané našemu lidově demokratickému zřízení, když začali ohrožovat jejich životy a mstít se jim za jejich kladný postoj k republice, nekázal jim pan farář, že je to hřích, ale podněcoval k zášti dál. A kam až přivedlo toto rozsívání nenávisti k republice v rámci náboženství tyto mladé lidi? Až k tomu, že porušili nejen zákony státu, ale porušili i zákon Boží, který zní nezabiješ.
1: Pořad věnovaný Ludmile Brožové-Polednové, jediné komunistické prokurátorce odsouzené za justiční vraždy 50. let, pro vás připravil Jan Sedmidubský.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
4: Životy bratří Kennedyových jsou si vletčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
3: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
4: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
3: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
5: půlnoc.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Superdávku čekají od října změny. Polepší si samoživitelé s dětmi do 15 let. Čína a Spojené státy se dohodly na snížení vzájemných cel. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase Ligy národů s Chorvatskem 1-2. A dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů. Je neděle 27. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. Změny se dotknou také podpory na bydlení.
7: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
8: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
7: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
9: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
7: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Radiožurnál.
6: Situace na infekčním oddělení pražské nemocnice Na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech tam lékaři přijali desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci ze školní jídelny. Pacienti se už postupně vrací domů.
10: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice Na Bulovce.
11: Myslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
10: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Radiožurnál.
6: Ministři zahraničí Německa a Ruska se sešli v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Byly to první přímé rozhovory mezi zástupci vlád obou zemí od napadení Ukrajiny před více než 4 lety. Obě strany naznačují, že schůzku iniciovala ta druhá.
12: Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta by měl čas navíc sloužit k vyjednání širší obchodní dohody. Peking a Washington se taky shodli na tom, že je potřeba vést pravidelný dialog o přínosech a rizicích umělé inteligence. Zástupci obou stran řešili taky zahraniční politiku. Írán by podle nich neměl vyvíjet jaderné zbraně ani uvalovat mýto na provoz v mezinárodních vodách. Návštěva čínského prezidenta skončila v pátek a podle agentury Reuters nepřinesla žádný zásadní průlom. Další jednání mezi Čínou a Spojenými státy budou v listopadu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě v přepočtu 640 miliard korun. Země dohodu uzavřely během návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga v USA. Shodli se také na prodloužení obchodního příměří o další 2 měsíce.
13: Jednání v New Yorku trvalo asi 20 minut. Ministr zahraničí Spolkové republiky Německo Johann Wadephul řekl televizi ZDF, že nabídl Rusku deeskalaci, ale to na ní prý neslyšelo. Wadephul dodal, že jednání přijal mimo jiné proto, aby veškerou komunikaci s Ruskem neobstarávali Američané. Jestli bude jednání pokračovat, záleží podle něj na Moskvě. Sergej Lavrov podle agentury TAS řekl, že od německého ministra neslyšel nic nového, že jen opakoval postoj Berlína. Ten se zakládá na celkové podpoře Ukrajiny a na hospodářském tlaku na Rusko. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Papež Lev XIV. V Paříži řekl věřícím, že se člověk nemá uzavírat do sebe, ale obracet se k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. Sloužil v sobotu obří venkovní mši v centru francouzské metropole, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 000 lidí.
5: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev 14. poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
7: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
5: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Stále víc českých škol posílá své žáky studovat do zahraničí. Kromě vysokých škol je letos programu Erasmus Plus přes 900 dalších, od mateřských a základních po různé typy středních a učilišť. Studenti nejčastěji míří na pobyty do Španělska, Německa nebo do Francie.
14: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
15: Daniela z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi. Vedle takového dlouhodobého pobytu můžou studenti vyjet i na krátkodobé nebo skupinové výjezdy. A jejich zájem roste, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
16: V roku 2024 vyšlo okolo 7 000 žiakov. V roku 2026 jsme v polke a vidíme, že ty čísla dorastají už teraz do 7 000.
15: Na některých školách se mohou studenti hlásit na zahraniční pobyty už teď. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: V Krušných horách skončil největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek tras prošlo až 2000 lidí. Využili organizovaných vycházek s průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
17: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
18: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
17: Nakonec ještě tancování, ne?
18: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
19: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody, a spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
18: Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
6: Čeští fotbalisté vstoupili do elitní skupiny Ligy národů porážkou 1-2 s Chorvatskem.
20: Branky padly až ve druhém poločase. Skóre otevřel krátce po změně strany 41-letý kapitán Chorvatska Luka Modrić. Potom srovnal Adam Karabec přesnou ránou k levé tyči. Ale hosty vrátil do vedení v 77. minutě střídající Marko Pašalič. Blízko ke gólu byl český debutant Matěj Radosta. Jenže nejprve bránu přestřelil a když se později trefil, jeho radost zastavil po kontrole videorozhodčího offside. A tak Češi v prvním duelu pod španělským trenérem Deniou podlehli v Lize národů Chorvatsku 1-2. Z Edenu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Vodní slalomáři Matyáš Novák a Tereza Kneblová se v italské Ivre stali mistry Evropy v kajak krosu. Závod si jel netradičně večer za umělého osvětlení před početnou diváckou kulisou. Pokračuje Matyáš Novák.
21: Je to super, vlastně tak ten kajakros proti tomu slalomu je takový trochu uvolněnější. My tady nepotřebujeme vidět tak perfektně na tu vodu, v tom krosu to vůbec není problém. A ty fanoušci si myslím, že se to hrozně užijou, dají se tady pár pivek, podívají se na super závod, hrajou písničky, takhle by to mělo vypadat, já jsem pro, ať takhle se jezdí každý velký závod.
6: České tenistky čeká dnes zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se utkají s Ukrajinou. Duel začne první dvouhrou v 11 hodin dopoledne českého času.
22: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u jíloviště na Čtyřce. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu a provoz tam proto mohou krátkodobě i zastavit. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Projíždí se ale plynule. Na silnici 4 pozor na nehodu před Prahou směrem od Strakonic. U sjezdu na jíloviště na kilometru 8,5 havarovala 2 osobní auta, mírně se tam zpomaluje. A u Prahy pozor na nehodu u kamenného přívozu. Na příjezdu po silnici 105 od Jílového osobní auto narazilo do svodidel. Na místě je policie a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme polojasno a skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Odpor proti stavbám datacenter, Amazon proti AI agentům, velká pokuta pro Google a povinné ověřování věku na internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
0: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
1: Ahoj Davide.
0: Návrh nového evropského nařízení, které má ochránit děti v online světě, zavádí povinné ověřování věku, které dosud v evropských regulacích nebylo výslovně přikázáno. Omezené účty navíc budou moci dětem pod 15 let zřídit jen jejich rodiče, kteří budou muset prokazovat, že jsou skutečně zákonnými zástupci daného dítěte. Ve svém komentáři k návrhu evropského nařízení Kids Act to píše nezisková organizace Electronic Frontier Foundation, která se zabývá ochranou lidských práv v digitálním světě. Návrh se podle ní soustředí na ochranu dětí, ale příliš se nevěnuje ochraně soukromí či svobodě vyjadřování a svobodě získávat v online světě informace. Věkové hranice, ať jsou koncipovány jakkoliv, podkopávají občanské svobody, snižují bezpečnost a vytvářejí bariéry přístupu na internet, říká organizace. Návrh podle ní také neobsahuje žádné úlevy z povinností pro menší a střední firmy, které tak podle Electronic Frontier Foundation budou v nevýhodě oproti velkým online gigantům. Petře, my jsme o tom návrhu krátce mluvili minulý týden, ale to jsme zatím vlastně nevěděli, jak vypadá celý ten návrh, protože jsme vycházeli jenom z oznámení Evropské komise, respektive její předsedkyně, a teď jsme si tedy mohli přečíst i celý ten text toho návrhu. A já vlastně pro to dnešní povídání o návrhu tohoto nařízení jsem vlastně vyšel opravdu z vyjádření nebo nějakého komentáře Electronic Frontier Foundation, což je organizace, která se zabývá opravdu ochranou digitálních svobod a velmi se jaksi zasazuje o to, aby ty digitální svobody byly co nejméně omezené. Navrhuje podle tebe tedy ten Kids Act skutečně to povinné ověřování věku o online služeb, jak píše IFF?
1: No výslovně ne, ale z toho, jak je postaven, tak jasně vyplývá, že nějaké ověřování tam bude muset být. Jenom není zřejmé, jakým konkrétním způsobem by se to mělo dělat, aby to odpovídalo požadavkům toho zákona. To, na co reaguje IFF, je vlastně ta představa, že se to bude dělat přes nějaké osobní doklady, což není jediná možnost.
0: Ale jak jsem vlastně sledoval právě vyjádření zástupců Evropské komise, tiskovou konferenci vlastně k představení toho nařízení a podobně, nebo toho návrhu nařízení, asi musím připomenout, že se samozřejmě ten návrh ještě v průběhu projednávání může změnit, tak tam se opravdu hodně zmiňovalo to, že by se k prokazování věku nebo odhadování toho věku měly kromě různých signálů, které už ty služby mají, tak používat ty různé peněženky digitální identity, které by měly od příštího roku začít fungovat v Evropské unii, anebo různé speciální aplikace pro děti. Komise už letos na jaře představila prototyp takové aplikace pro ověřování věku dětí, ale ten schytal hned poměrně velkou kritiku kvůli chybám a bezpečnostním dírám, které obsahuje. Takže opravdu myslíš, že se nebudou tyhle ty aplikace a ty digitální peněženky používat jako to výchozí řešení pro to ověřování věku, že to půjde tedy jinými nějakými způsoby?
1: Já spíš mluvím o tom, co bych si přál, než co si myslím, že se stane. Evropská peněženka digitální identity by logicky mohla být tím nástrojem, který by se proto dál použít, mohl hodit, za předpokladu, že opravdu bude fungovat tak, jak nám již dlouhá léta vlastně slibují. To znamená, že tam půjdou zřetelně od sebe oddělit jednotlivé typy osobních údajů a například to ověření věku bude možné bez odhalení identity příslušného člověka, jména, bydliště, rodného čísla, čehokoliv dalšího. Prostě jenom prověřím, že mi bylo 15. Pokud by to bylo takhle a technicky to možné v principu je, slabina je v tom slově v principu, tak by se proti tomu mnoho namítat nedalo. Zatím to ale vypadá, že ten projekt není v tomhle směru dokonalý, není spolehlivý, není dotažený. Ano, má bezpečnostní díry a v takovém případě by bylo celkem pošetilé na něm něco stavět, což ale neznamená, že se to nestane.
0: Co říkáš vlastně na to, že IFF říká, že tedy věkové hranice jako takové jsou vlastně problematické, protože tedy vytvářejí bariéry pro přístup k informacím, například obsahují nějaká rizika pro ochranu osobních údajů a podobně. Souhlasíš s tímhle názorem této organizace?
1: IFF je vážená a velmi zasloužilá neziskovka s jasnou politickou agendou, která směřuje k absolutní svobodě slova, projevu a nulovým bariérám a omezením v digitálním světě. To je postoj, kterému já rozumím, jenom jsem se postupem času naučil z něj trochu slevit a neuvažovat tak moc černobíle, protože jsou tady i jiné legitimní požadavky. Ochrana dětí je taky legitimní požadavek. A teď jde o to, jaké řešení najít, jak technické, tak právní, aby se ta práva navzájem nenarušovala, aby to bylo v rozumném souladu, aby se nikomu příliš neublížilo. Ponechat tomu úplně volný průběh při současném stavu internetu, neomezovat dětem vůbec nic, mám pocit, že už není dobře obhajitelné stanovisko z etického, morálního hlediska. Že je jasné, že něco se s tím dělat musí. A teď jde o to, jestli to jde udělat neinvazivně, tak aby se nenarušovala práva na soukromí úplně všech uživatelů internetu. Já si myslím, že by to jít mělo, že by to mělo jít přinejmenším přes behaviorální ověřování věku, test chování, znalostí, schopností toho, kterého uživatele, jestli mu těch 15 nebo 13 bylo nebo nebylo, ale to je věc, se kterou se teď začíná experimentovat ve Spojených státech třeba a uvidíme, jak moc se to tam osvědčí nebo neosvědčí. Obecně je to velice citlivá otázka, ale bral bych vždycky v úvahu, že tady jsou dva druhy oprávněných požadavků a že je potřeba najít řešení, které je skloubí.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Přepočtu skoro 10 miliard korun má zaplatit firma Google za to, jakým způsobem v minulosti sbírala údaje o poloze uživatelů. O pokutě rozhodl irský úřad na ochranu osobních údajů. Kauza se táhne od roku 2018, kdy stížnost na Google podalo několik evropských organizací na ochranu spotřebitelů. Tvrdili, že Google používá různé triky, aby si zajistil, že mu uživatelé dají svolení s tím, aby jejich lokační údaje sbíral. Šlo například o to, že sběr dat byl při založení účtu na Google ve výchozím stavu povolen a k možnosti toto nastavení změnit se uživatel musel složitě proklikat. Při používání služeb také Google opakovaně uživatele vyzýval, aby si soustavné ukládání data zapnuli. Firma podle stížnosti také uživatele dostatečně neinformovala o tom, že údaje sbírá a k čemu je používá. Mluvčí Google na současnou pokutu reagoval vyjádřením, že se stížnosti týkaly minulého stavu a že firma od roku 2019 nastavení svých služeb upravila k lepšímu. Petře, možná na začátek taková trošku provokativní otázka. Má smysl dávat v roce 2026 pokutu za něco, co se dělo v letech 2018 až 2020 na internetu?
1: No, čistě právně vzato jistě ano, protože to nejsou věci, které by byly promlčeny a čas od času se stává, že to trvá takhle velice dlouho, než se ten spor uzavře. Samozřejmě je to v kontrastu s tím, jak rychle se vyvíjejí technologie jako takové a způsoby jejich využití. A konec konců i ta pravidla Google má jistě pravdu, když říká, že už se dneska chová jinak. Ostatně chová se jinak mimo jiné, protože si byl vědom těch stížností a toho potenciálního postihu. Neznamená to ale asi, že by se mu to mělo prominout. To mi nedává smysl.
0: Součástí námitek těch organizací na ochranu spotřebitelů bylo i to, že Google ukládá ta data příliš dlouhou dobu, mimo jiné, ještě vlastně připomenu. Je podle tebe tady sběr a ukládání dat o poloze v těch online službách nebo online vlastně operačních systémech podle tebe rizikový a jaká taková rizika podle tebe by to třeba mohlo mít?
1: Já myslím, že není potřeba o tom uvažovat ani tímhle způsobem. Všechna data, která nejsou nezbytně potřebná pro fungování té, které služby by se měla zhromažďovat pokud možno minimálně nebo vůbec ne. Je jasné, k čemu Google a podobné firmy potřebují data o naší lokaci. Jsou to cenné zdroje dat o našem chování, které se dá zase využít pro nějaké lepší cílení reklamy a modelování typického chování uživatele. Nejde o to, že by chtěli sledovat, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne. Ale zároveň je tam i ten údaj obsažen, kde jsme byli před 6 lety ve čtvrtek odpoledne, pokud to trvá takhle dlouho, to ukládání dat. A to rozhodně není dobře. Nemají teda ta někde ležet, jsou zneužitelná na mnoho způsobů. Myslím si, že není povinnost nikoho z nás vysvětlovat, proč to nechceme, je to přirozený požadavek, že to nechceme a naopak, když ta firma to z nějakého velmi vážného důvodu chce, tak to vysvětlování a zdůvodňování je na ní.
0: Stojí podle tebe, Petře, za to i dnes třeba v aplikacích a službách to využívání údajů o poloze třeba vypínat, protože dneska se nás ty aplikace, a to se zlepšilo, to musíme uznat, ať už to bylo různým regulačním tlakem, nebo si to ty firmy uvědomily sami, spíš bych tedy typl, že to bylo tím tlakem, tak ty firmy se nás na to ptají při používání různých aplikací a online služeb velmi často, jestli tedy dáváme to svolení, aby třeba používali nějaké údaje o naší poloze, aspoň přibližné anebo velmi přesné. Myslíš tedy, že stojí za to tahle oprávnění omezovat nebo je povolovat? Jaký na to máš názor?
1: No bez pochyby stojí za to je omezovat, kromě situací, kdy my sami jako uživatelé máme zájem na tom, aby ta aplikace tu naši polohu znala. Typický příklad jsou mapové aplikace. Když chceš mapy používat, tak jim musíš dovolit, aby viděli, kde se zrovna nacházíš, jinak nejsou příliš užitečné, ale je spousta aplikací, u kterých to moc dobrý smysl nedává a kde je naprosto zdravý instinkt to všechno vypnout a zakázat. Nejenom data o poloze, ale jakákoliv zbytečná osobní data, které ty aplikace vyžadují. Dobré je to, že oproti tomu stavu před 6-7 lety se ty aplikace opravdu hodně transparentně ptají, musí, přinejmenším v Evropě, a dá se i zpětně u mobilních aplikací poměrně snadno ověřit, k jakým našim datům mají přístup a upravit to. Stačí se jenom trochu zajímat o to, jak v kterém operačním systému se to vyhledává, tahle povolení. Čili máme my jako uživatelé celkem hodně možností, jak přístup k našim datům omezit a měli bychom se je naučit využívat.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Americký obchod Amazon vykázal ze svých stránek AI asistenta Muse, kterého před několika týdny spustila firma Meta. Ta jej prezentuje jako prvního AI agenta či osobního asistenta, který je dostupný masově i laickým uživatelům. Používat jej zatím mohou jen lidé ve Spojených státech. Agent umí za uživatele například vyřizovat e-maily, vyhledávat informace, rezervovat letenky anebo právě nakupovat v online obchodech. Jenomže právě na Amazonu přestal po několika týdnech od spuštění fungovat. zablokovat. Jako první o tom informoval server Geekwire. Amazon posléze potvrdil, že Muse zablokoval. Není to vlastně úplně překvapení, protože obchod blokuje i další AI chatboty a další podobné nástroje. Letos na jaře dokonce zažaloval službu Perplexity, jejíž AI bot se také snažil na Amazonu za uživatele nakupovat. Soud nejprve vydal předběžné opatření, podle kterého Amazon mohl Perplexity zablokovat, později ale podle Geekwire tento příkaz zrušil. Petře, tohle mě přišlo vlastně jako zajímavá věc, takový trochu souboj mezi tedy provozovatelem jednoho z největších asi e-shopů na světě a těmi vývojáři různých AI chatbotů a AI vyhledávačů a dalších AI nástrojů. Proč podle tebe Amazon ty AI agenty a chatboty takhle usilovně a soustavně blokuje?
1: Nabízejí se dvě základní odpovědi, vyber si z nich, která se ti bude víc líbit. Ta první, a myslím si, že to patří i k oficiálním zdůvodněním Amazonu, jsou bezpečnostní ohledy. Ta druhá, podle mě přinejmenším stejně pravděpodobná, spíš pravděpodobnější, je to, že Amazon sám hodně investuje do vývoje umělé inteligence a bude chtít nabídnout nějaké svoje vlastní nástroje, asi svého vlastního chatbota, svým zákazníkům a bude chtít, aby to byl ten její, koho budeme používat, nikoli nějaké třetí strany.
0: To je asi pravda, že tam nějaký takový zájem bude. Každopádně vlastně my jsme ještě v našem pořadu nemluvili o tom agentovi Muse, a to hlavně proto, že v Česku si ho zatím oficiálně tady vyzkoušet opravdu nemůžeme, je dostupný jenom na tom americkém trhu. Podle různých recenzí z amerického tisku, které jsem četl, se ale zdá, že funguje poměrně dobře. Překvapilo tě, že s AI asistentem, takovýmto masovým, právě použitelným i lidmi, kteří nemají třeba nějaké technické znalosti o umělé inteligenci, že s takovým nástrojem přišla právě Meta a ne jedno z těch velkých dvou vývojářských studií, Anthropic nebo OpenAI?
1: Nepřekvapilo. Meta je k tomu velice dobře vybavená tím, že provozuje velké chatové služby. Za prvé a za druhé nezapomeňme, že patří mezi významné vývojáře umělé inteligence. Není na stejné úrovni nejspíš jako Anthropic a OpenAI, ten současný duopol, který tomuto oboru vládne, ale má výborné open sourceové modely Llama s otevřenými vahami, které používá vlastně celý svět, když potřebuje něco, co poběží jako umělá inteligence lokálně. Má spoustu lidí, kteří tomu vývoji umělé inteligence velice dobře rozumějí a dělají v tom velké pokroky. Čili je docela přirozené, že má Meta svého vlastního chatbota postaveného kompletně na vlastní technologii.
0: Myslíš, že podobní AI agenti, kteří opravdu fungují trošku vlastně lépe než ti chatboti, protože třeba vlastně ty své zadané úkoly plní i v době, kdy tam člověk s nimi nekomunikuje, měli by být více samostatní, měli by dokázat ovládat třeba více programů a dalších nějakých služeb a tak dál. Myslíš, že tohle to je další vývojový stupeň, který nahradí třeba ty současné AI chatboty s tím okýnkem, prostě kam klademe nějaké dotazy?
1: Stupeň asi ne, já si myslím, že tohle může velice dobře a bude velice dobře existovat vedle sebe. Každý z těch komunikačních modů, říkejme tomu tak, komunikačních modů s umělou inteligencí se dá dobře použít k něčemu jinému, doplňuje se to.
0: Tak jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat. Jsem zvědavý, kdy si tedy Muse budeme moci vyzkoušet i v Česku a jaké zkušenosti s tím pak načerpáme, ale to uvidíme. Zatím Meta tedy pořád píše, že v naší zemi není ten agent ještě dostupný, tak si budeme muset počkat.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Amerika má nové velké politické téma. Stavbu datacenter pro vývoj a provoz umělé inteligence. Odpor proti budování velkých datových center se šíří mezi obyvateli bez ohledu na jejich příslušnost k různým politickým stranám a proudům, popisuje americká veřejná mediální organizace NPR. Podle letošního průzkumu organizace YouGov a magazínu The Economist je proti výstavbě nových datacenter 63% z dotázaných dospělých obyvatel Spojených států. Ačkoliv může mít výstavba velkých sálů s mnoha servery pozitivní ekonomické dopady, například ve vyšších daňových příjmech pro obce, kde vznikají. Lidé se obávají také negativních důsledků. Datacentra podle nich spotřebovávají příliš mnoho elektřiny a také vody. U některých vidí lidé jako problém také například hluk z turbín nebo to, že blokují pozemky, kde by se jinak dali stavět obytné domy. Podle NPR opozice proti datacentrum vzniká zdola od obyvatel a jejich tlak se už projevuje i v politice jednotlivých států. Příkladem je guvernér amerického státu Texas, který podle serveru Politico ještě před několika měsíci patřil k propagátorům datových sálů. Aktuálně ale vydal zákaz schvalování staveb nových datacenter, dokud stát nedostane výsledky auditu svého energetického systému a toho, jak jej zatěžují právě datacentra. V Evropě mají datová centra od příštího roku začít zveřejňovat informace o tom, jak jsou energeticky náročná. Petře, myslím, že aspoň z mého pohledu velice zajímavé téma, vlastně aspoň tedy zatím ve Spojených státech, v České republice těch datacenter tolik není, k tomu se možná ještě dostaneme, ale ve Spojených státech to vypadá na velké i politické téma a ten odpor proti výstavbě nových datacenter, tam vypadá to i podle průzkumu tady docela roste. Co na to říkáš, na tuhle tu situaci? Dalo se čekat, že lidé začnou mít obavy z toho, že tyhle stavby spotřebovávají hodně elektřiny, že to může například třeba vést ke zvýšení cen elektrické energie a také, že spotřebovávají hodně vody. Dali se tyhle obavy očekávat a jsou podle tebe tedy založené opravdu na skutečnostech?
1: Jsou založené na skutečnostech a proto se určitě očekávat dali. Datová centra jsou dneska vlastně největšími továrnami na cokoliv, které se na světě nově stavějí. Jsou to ta velká datacentra, jsou opravdu obrovské haly zabírající nesmírné pozemky. Nedají se přehlédnout, je to velice vizuální. A když se něco takového staví v krajině, kde dosud žádná výstavba nebyla, tak to tluče do očí. Kromě toho, že spotřebovávají elektřinu a vodu a zabírají půdu, tak taky na sebe upozorňují stupněm ostrahy. Hlídají je ozbrojenci, jsou tam elektrické ploty, ostnaté dráty, zabezpečení proti sabotáži. A to taky nevyvolává příjemné pocity. Čili je celkem pochopitelné, že to hnutí vzniklo. A Amerika má před volbami. V listopadu budou voliči rozhodovat o novém složení kongresu. A všichni lokální politici jednotlivých států Unie dneska pečlivě sledují, co jejich voliči chtějí a nechtějí a snaží se jim v tom vyjít vstříc. Odtud třeba i ten obrat v Texasu.
0: A myslíš tedy, že opravdu ty obavy jsou oprávněné, že ta negativa, dejme tomu datacenter, převažují nad těmi třeba pozitivy, která přinášejí?
1: No, je to tak, že ta negativa jsou lokální, kdežto ta pozitiva se nacházejí obvykle někde jinde, než kde stojí to datacentrum a kde žije to místní obyvatelstvo, které ho denně vidí. A tenhle rozpor sám o sobě stačí na to, aby vzniklo napětí. Na našem území tady postavili něco, z čeho mají prospěch v New Yorku nebo v San Francisku, ale my tady uprostřed Ameriky máme jenom to betonové monstrum. To je celkem logická úvaha.
0: A má to podle tebe potenciál zpomalit třeba vývoj umělé inteligence, tedy vlastně vyřešit tu otázku, o které teď mluví ti velcí šéfové velkých vývojářských studií, že by se měl vývoj tedy zpomalit z bezpečnostních důvodů. Nevyřeší to za ně ten odpor proti stavbě datacenter?
1: To si myslím, že by chvilku trvalo, než by se projevilo tímhle způsobem, protože Spojené státy jsou veliké a lokální protesty na několika místech ještě neznamenají, že ta výstavba se výrazně zpomalí nebo zastaví, jenom se maličko zkomplikuje. Kapacita stávajících datových center tak jako tak je docela velká. Ta výstavba, která probíhá teď, spíš očekává nějaký další rozvoj technologií do budoucna, než že by to bylo nezbytně potřebné už v tomhle okamžiku. Je to spekulační dost často. Čili v krátkodobém měřítku to s rozvojem umělé inteligence nemusí udělat nic a asi neudělá. Středně době záleží na tom, jak se tahle politická tendence bude vyvíjet. Záleží na tom, jak dopadnou ty listopadové volby do kongresu a jak to změní celou americkou technologickou politiku, pokud změní.
0: Možná to také způsobí větší tlak na to, aby ty modely vlastně byly úspornější a aby nespotřebovávaly tolik výkonu a podobně, ale to je zase spíš taková moje spekulace. Tak uvidíme, jak to dopadne a jestli se podobné obavy přelíjí tedy z Ameriky i například do Evropy a například k nám, kde zatím tedy těch datacenter tolik není a nejsou tak velká samozřejmě jako ve Spojených státech. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuju za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí David Slížek.
3: Babišova vláda předloží sněmovně návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Zásadní úsporu koaliční jednání z minulých dní tedy nepřinesla. Jak kriticky se máme na ten návrh dívat, když jej vláda označuje jako nutnou podmínku pro pokračování výstavby klíčové infrastruktury a také zachování budoucího ekonomického růstu? Budu se na to ptát předsedy Národní rozpočtové rady, která jako nezávislý orgán připomínkuje fiskální politiky vlád. Ve studiu je se mnou Mojmír Hampl. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání po čase.
3: Řeč bude nejen o tomto konkrétním návrhu, ale především o tom, jak se změnil český přístup k veřejným financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
8: Řečí peněz.
3: Konečně známe finální podobu vládního rozpočtu na příští rok a schodek se snížil oproti tomu původnímu jen kosmeticky o 3 miliardy korun. Do sněmovny tak zamíří návrh, ve kterém vláda počítá s tím, že skončíme v mínusu 386 miliard korun.
23: Ten návrh, jak jsme avizovali, je absolutně proinvestiční a hlavně respektuje naše priority.
3: Obhajuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO druhý nejvyšší schodek v české historii. Hůře státní kasa totiž skončila jen v covidovém roce 2021. Vláda, která v posledních týdnech stále častěji mluví o krizovém období, chce pomocí investic udržet vysoký ekonomický růst, který by podle ní měl tyto schodky nejen zaplatit, ale také obhájit.
23: My jsme se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale hlavně do lidí.
3: To podle premiéra představuje například růst platů ve veřejné sféře o 5 až 9%, nárůst počtu vojáků, policistů i hasičů, ale také třeba mimořádný jednorázový příspěvek penzistům ve výši 2000 korun. Hledání úspor v koalici tedy srazilo schodek jen o 3 miliardy.
24: Ty změny na výdajové strany zahrnují zejména zvýšení u důchodu, a to o 4 miliardy nebo více prostředků pro školství, celkem 2,9 miliardy. Naproti tomu jsou úspory například v oblasti výdajů na IT služby státu ve výši 1,4 miliardy a dále zejména na rozpočtování příjmů z emisních povolenek v celkové výši 7,8 miliardy korun, které v původní verzi rozpočtu být nemohly.
3: Právě příjmy rozpočtu se oproti srpnovému návrhu zvýšily, ale i z těch nakonec vláda utratí 6 a jen ty 3 zmíněné miliardy sníží schodek. Vládní politici ale slibují, že připraví takové legislativní změny, které jim už v roce 2027 zaručí úspory ve výši 20 miliard. Opozice podle očekávání návrh kritizuje.
25: Tohle je plně jejich odpovědnost. A tady se ukazuje, že se vydávají opravdu do dalších močálů rozpočtové neodpovědnosti.
26: Je ekonomickým a politickým zločinem na občanech této země. Deficit téměř 400 miliard korun, druhý nejvyšší v historii naší země.
3: A dokonce tvrdí, že ani tento návrh se vládě nepodaří dodržet.
26: Třeba říct, že ten rozpočet ani není poctivý. Paní ministryně Schillerová vždycky kritizovala za té předchozí vlády ty domnělé triky a fígle, kterých se měl dopouštět ministr Stanjura. No a bohužel paní ministryně se těch triků a fíglů dopouští rovněž.
3: Třeba právě poslanec Starostů a nezávislých Jan Papajonovský upozorňuje na to, že ministr
7: ministryně už využívá vládou změněná rozpočtová pravidla a takzvané únikové doložky, protože nevykazuje do schodku prostředky na výstavbu dukovanských jaderných bloků. Pokud by se tyto prostředky, které si stát také půjčí, započítaly do schodku rozpočtu, tak by se blížil tomu rekordnímu z roku 2021, který byl téměř 420 miliard korun. A ještě dodám, že přes 300 miliard korun se deficit vyšplhal v české historii ještě v letech 2020 a 2022 a tuto hranici také překročíme letos. V době před pandemií hospodařilo totiž Česko s výrazně nižšími deficity a do roku 2020 překročil schodek rozpočtu 100 miliardovou hranici jen pětkrát.
3: Mojmír Hample, já vím, že vy ta nominální čísla nemáte v Národní rozpočtové radě rádi, takže použiju tedy vaši metodiku a řekněme, že rozpočet bude mít schodek ve výši 3,5% HDP. Co vám to o tom rozpočtu, o tom návrhu říká?
8: To, co jsme do určité míry očekávali, ale jenom do určité míry. Myslím, že nás to překvapilo, to číslo, i nás, kteří jsme sledovali ty diskuze, počítali si jednotlivé výdaje a uměli si udělat hrubou představu, jak to bude vypadat. Tak i nás to vlastně překvapilo mírně v tom, jak moc je ten rozpočet expanzivní. Mm-hmm. Expanzivní v časech, které zatím říkám, jsou relativně klidné, jakkoliv se to samozřejmě může zhoršit. Proto říkáme velmi jasně, že takovéhle navýšení schodku vlastně od roku 25 do roku 27, takováhle expanze nemá žádné rozumné srovnání v moderní historii České republiky.
3: No představuje to celý
8: myslím, v nekrizových časech.
3: Ano,
8: nekrizových
3: představuje časech. To celý 1% bod a vláda to ale obhajuje. Říká, podporujeme hospodářský růst, potřebovali jsme konsolidovat deficitní zdravotní systém, dobudování klíčové infrastruktury. Proč to není obhajitelné za těchto podmínek, kdy vláda říká, my musíme zaplatit něco a například ministryně financí Alena Schillerová upozorňuje, že kdyby musela zakonzervovat stavby, že by to byly další obrovské náklady a další ztráty, proto je lepší si raději půjčit na ty stavby a raději ty stavby dokončit a mít z nich v budoucnu zisk. To nejde, logiku dává.
8: Nejde jen o stavby. V každém případě prostě vláda říká, chceme hodně utrácet, máme hodně priorit a nemáme na to peníze. Jediný způsob, jak jsme připraveni to řešit, je mimořádně rychlé navyšování dluhu. A to vlastně v tom rozpočtu odraženo je. Takže v tom bych řekl, že ten rozpočet skutečně, tak jako každý rozpočet, odráží věrně ten způsob vládnutí. Pokud jde čistě o dopravní infrastrukturu, kterou vy tady máte rád, diskutujete ji často, tak připomínám, že ty výdaje na dopravní infrastrukturu nejsou v poměru k HDP nějak výrazně vyšší, než byly v loňském roce, to za prvé. A za druhé, připomínám po několikáté a řeknu to s dovolením i tady, že s žádnými multiplikačními efekty těchto investic na růst HDP sama vláda ve svém klíčovém dokumentu, který se jmenuje fiskálně strukturální plán, nepočítá. Nejsou tam multiplikátory, které jsou pod jedničkou, to znamená, nepřinesou ani tu jednu dodatečnou korunu HDP. Tak toto vláda schválila, tak toto poslala do Bruselu, tak to na to komise dala palec, tak toto budou schvalovat ministři financí v EU. Do roku 2030 se tam s žádným nárůstem HDP nějakým mimořádným nepočítá, pořád jsme tam okolo dvojky a ty investice v průměru se drží zhruba na těch úrovních, jak jsme je znali v minulosti, jenom se mění jejich struktura, trochu více investic v obraně.
3: Jenom pro přesnost, já doplním, že raději než dopravní stavby mám vzdělávání, protože už mnoho ekonomů mi zde řeklo, že dopravní stavby nepřinesou tolik, jako když budeme dostatečně vzdělaná společnost.
8: A vidíte, jak je pak zrádné to slovo investice nebo kapitálové výdaje ve veřejném sektoru, protože jedním z největších investičních výdajů třeba v letošním roce, který ministerstvo financí celkem bezelstně přiznává v pokladním plnění rozpočtu, je nákup nové budovy pro finanční správu za 2 miliardy korun. Od firmy pana Pražáka. Nevěřím, že někdo z vašich diváků bude mít pocit, že to je ta produktivní investice, která se vrátí. Je potřeba prostě rozumět tomu, že v účetnictví státu tou investicí je cokoliv hmotného na 40 tisíc, cokoliv nehmotného na 60 tisíc, ať je to cokoliv. Jo. Mm-hmm. A dokud si neuděláme představu o tom, co je vevnitř, tak je velmi těžké dělat silácká prohlášení, jak se co okotí takzvaně a co přinese, jaké dodatečné zhodnocení. Tím spíš, že když mluvíte o vzdělávání, tak tam velká část těch výdajů se vlastně ani jako investice nevykazuje. Jsou to prostě běžné výdaje. Třeba platy pedagogů, to není investiční výdaj, je to prostě běžný výdaj. Tak je to prostě komplikovanější a já jsem už trochu alergický na to, jak v té politické debatě se začalo totálně zneužívat slovo investice, protože když chcete říct, že někam chcete dát peníze, byť na dluh, no tak to označíte jako investici, dokonce jako nezbytnou investici a tím, jako kdyby máte vyřízenou celou tu politickou stránku, řeknete, tak o tom už se přece nepovedou debaty. To je absolutně chybný a já bych řekl pro veřejné finance zničující přístup k definici slova investice.
3: Vláda ten podrobný rozpočet, respektive ministerstvo financí, ještě dolaďuje, bude v závěrem září znám. Ale slyšeli jsme od opozice, že ani tento rozpočet není, dejme tomu, transparentní a průhledný. Například upozorňuje na to, že už využívá vláda únikové doložky a že 30 miliard má jít už na dostavbu Dukovan a ty se do toho celkového balíku, dejme tomu, nebudeme říkat schodku, ale balíku peněz, které si vláda bude půjčovat a budou tedy tím schodkem, nezapočítávají. Jaké je to konečné číslo, které si Česko půjčí a které bude součástí toho našeho schodku, ať chceme nebo ne?
8: Tohle my jsme celkem jasně vysvětlovali hned, když se objevil ten první návrh, že podle těch nových upravených pravidel, které vrátil Senát, pak vetoval prezident, platí to, co jste řekl, že do toho takzvaného hotovostního salda, které máte rádi vy novináři a které mají rádi politici, se nově už výdaje na výstavbu Dukovan nezahrnují. Čili kdybychom to čistě jen srovnali s tím posledním návrhem Fialovy vlády, tak by ten hotovostní deficit byl o těch 30 miliard vyšší. Teď není, protože ta nová pravidla umožňují vládě těch 30 miliard do toho hotovostního salda skutečně nezapočítat. A samozřejmě platí, že všechny prostředky, které si stát půjčí na dluh, tak prostě zvýší dluhovou kvótu. To, že nebudou vidět v hotovostním saldu, nic nemění na té hodině pravdy, která se jmenuje veřejný dluh. A ten bude, a to jsme řekli taky jasně, v tomto rozpočtovém výhledu, který vláda má, určitě postupně, byť po malých krocích, bude narůstat. Není absolutně představitelné za nás, že by nás čekalo cokoliv jiného než léta postupného zvyšování dluhu na další a další rekordní úrovně z toho rekordního roku 25. Ale já bych neřekl, že tohle je úplně to nejpodstatnější, protože shodou okolností Dukovany je jediná z těch investic, které se skutečně chovají jako investice. Proto měli výjimku i z maastrichtského salda v minulosti, že se do něj nezapočítávali, protože zrovna u těch Dukovan se skutečně počítá s tím, že všechny prostředky, které tam stát poskytne tou návratnou finanční výpomocí, se opravdu reálně vrátí z produkce a prodeje elektrické energie. Ale to u jiných investic, o kterých se bavíme, neplatí. Takže tohle nás asi netrápí tak moc, jako spíš ten trend a to tempo expanze, které podle nás naprosto neodpovídá té fázi hospodářského cyklu, ve které jsme.
3: Vláda také slibuje oproti tomu návrhu, který teď sestavila, že už v roce 2027 provede takové zákonné změny, aby se jí podařilo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. Protože právě bez změny legislativy nemůže dělat tak velké úspory. Ze zákona ty výdaje představují zhruba 97% rozpočtu. Vláda těch 20 miliard chce získat i změnou rozpočtového určení daní a chce je vytáhnout třeba z pražské pokladny, což mimochodem v našem vysílání naznačil poslanec za hnutí ANO Patrik Pařeb.
5: Vidíme velké přebytky v především těch krajů a jejich neinvestování. Například Praha dostává stejně jako kraj, ale o celé zdravotnictví pražské se stará stát. To stejné doprava, především to také řeší ŘSD okolo Prahy. Takže je to opravdu potřeba zrevidovat a podívat se na to tak, aby se ty peníze zase vrátily do toho státního rozpočtu, protože ten je potřebuje.
3: Vláda chce ale také například daní hazard, takzvané investiční byty nebo třeba návykové látky, jako je kratom či nikotin. Míre Hample, dává vám smysl ta zmíněná změna rozpočtového určení daní, protože my zde vidíme už několik měsíců, ne-li let, střed o tom, že vlády hospodaří léta, špatně se léta. Hospodaří špatně se schodky, kdežto obce hospodaří správně s nějakým přebytkem. A Praha, přiznejme si to, je extrém, má opravdu vysoké přebytky na svých rozpočtech, ale čekají také vysoké náklady, což pražští politici zároveň říkají.
8: Debata o tom, jak dělit to daňové břemeno, je určitě správná a víte, že my jsme ji podporovali dlouho, mnoho let, protože zhruba od roku 2015 platí, že žijeme v tom speciálním světě, kdy vlády se postupem času více a více zadlužují a místní vlády, to znamená obce a kraje, zvyšují své přebytky. Ani jedna část těch veřejných financí se vlastně nechová z tohoto pohledu nějak rozumně, přiměřeně a uměřeně a myslíme si, že je to dáno tím, jak se daně dělí tím rozpočtovým určením daní. Takže je to určitě rozumná úvaha. Já jenom upozorňuji, že neplatí, že když se ty přebytky obcí a krajů sníží a o ně zvýší své příjmy státní rozpočet, takže se něco změní na tom celkovém saldu. Protože to celkové saldo je saldo veřejných financí, včetně hospodaření obcí a krajů. Je to jenom operace s nulovým součtem a na to celkové saldo, i kdybyste všechny ty zůstatky vzal a dali státu, tak to nebude znamenat
3: nic. Politicky vám to vysvětlím. Nebude na té vládě tak ošklivý, černý
8: to hotovostní
3: obrázek.
8: Možná v jednom roce nebudete mít to hotovostní saldo tak velké, ale prostě nás, vy to říkáte správně, zajímá ta relativní hodnota salda Maastrichtského k HDP, to, kde se bavíme o těch 3,5, respektive my myslíme, že to bude spíš víc, 3,7. A na tom se touhle operací nezmění vůbec nic.
3: No my máme nová pravidla, naše národní. Byla změněna i přes veto prezidenta, přes odpor Senátu, sněmovna a koalice je prohlasovala. Splňujete návrh rozpočtu ta nová pravidla? Už je to všecko v souladu se zákonem?
8: Vláda v tuto chvíli nevyužívá ty velmi extravagantní, velmi extravagantní.

0: takže bez těch národních únikových doložek bude velmi obtížné sestavovat pro tuto vládu rozpočty v těch letech 28-29, zejména když se bude takhle šlapat na plyn.
1: Říká Mojmír Hampl, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vy také sledujete trendy a ty vás znervózňují a politici se rádi a často porovnávají se svými předchůdci, tak to zkusíme udělat prostřednictvím čísel. Předchozí vláda přispěla k růstu státního dluhu za 4 roky schodkem v souhrnné výši 1,2 bilionu korun.
0: Nevím, proč si všichni zamilovali to absolutní číslo, ale...
1: Ano, je to tak a to můžeme zase té vládě odpustit to, že 40 miliard, pokud se nepletu, přepadlo do rozpočtu, který máme v letošním roce a je tam zase nějaký bonus. Ale zhruba 1,2. Pokud tato vláda dodrží ten svůj plán a ten plán, který je dost ambiciózní, který říká, že budeme v roce 28 a 29 výrazně škrtat ve schodku státního rozpočtu a bude to o stovky miliard, tak na konci jejího mandátu budeme dlužit o dalších 1,3 bilionu více. A to tedy v případě, že ještě nevyužije to, o čem jsme mluvili, ty únikové doložky, které můžou ten dluh nafouknout o dalších stovky miliard. Na konci funkčního období, když to bude dobré, budeme dlužit něco málo přes 5 bilionů korun. Stále, ale máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. My jsme slyšeli premiéra Babiše, že se vydáváme polskou cestou. Připomenu, že Polsku v tomto týdnu klesl rating na A3. Premiér Babiš a také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říkal a reagoval na to, my s ratingovými agenturami mluvíme a všecko je v pořádku, nám něco takového nehrozí.
3: Já jsem s nima seděl a vysvětloval jsem jim to, že mi těm agenturám se vyjádřili tak, že máme stabilní výhled, to znamená v rámci zemí Evropy, na tom vůbec nejsme špatně, jsme na tom velmi dobře a znovu uvědomme si, co se odehrává kolem nás, jak jsou na tom ty ostatní země. Myslíte, že oni nezvyšují zadlužení? Myslíte si, že oni tam neřeší stejné problémy?
1: Vy před tou polskou cestou dlouhodobě varujete. Co je na ní tak špatného? Pojďme to připomenout.
0: Polsko se dostává s ratingem na úroveň, kterou měl naposled v roce 2002, ještě před vstupem do Evropské unie. To opravdu skok dolů.
1: A my máme aktuálně lepší rating než Francie.
0: Ano, tím hůř pro Francii, řekl bych. A je to dáno právě tím, že ratingová agentura Moody's považuje hospodaření Polska za naprosto neudržitelné. Jestli to je ta polská cesta, kterou máme jít, tak já před ní velmi varuji, protože to je cesta, která bude znamenat jenom nutnost mnohem brutálnější konsolidace v budoucnu a bude znamenat problémy, kterými žijí jiné evropské země a kterým bychom se mohli vyhnout, kdybychom se drželi té uměřenosti, která byla pro Česko vždycky typická. Myslím, že tohle opravdu může být velmi významná, signifikantní změna pohledu zbytku světa na to, jak Češi hospodaří, a já tomu říkám pravidlo 3 volebních období. Václave, stačí 3 volební období, ve kterých se nedržíte v mezích a můžete se dostat na tu dráhu, ze které už není cesty zpět. To je případ právě Francie, zde zmíněné.
1: Berete mi otázku, protože jsem se chtěl zeptat, za jak dlouho, jak daleko my jsme za Polskem, takže znamená to toto období a ještě jedno.
0: A myslím, že to bude velmi obtížně vratné. My jsme pořád ještě v režimu nebo v módu, kdy umíme ty trendy otočit, byť by to bolelo, ale když já třeba i u vás mluvím o tom, že byla chyba zrušit superhrubou mzdu tímto způsobem, jakým jsme to udělali, který vlastně přinesl jenom dodatečné dluhy a vyšší inflaci, nic jiného to nepřineslo, tak když jsem o tom mluvil třeba před 3 lety, že by bylo dobré vrátit se před covid, protože ten covid byl absolutní zlom, tak to nebylo provokativní. Dnes už to skoro provokativní je. To znamená, všimněte si, jak si zvykáme na to, že ty neudržitelné trendy se promítají i do toho, jak utrácíme, do toho, jak platíme daně, do toho, co od státu dostáváme. A tenhle zvyk, jakmile se stane zvykem několik volebních období při změnách vlád, tak je téměř nevratný. Proto tady říkám, že pro nás je varovné zejména to, že každý rok budeme zažívat nový a nový rekord z hlediska podílu dluhu na HDP. Ten první jsme zaznamenali v roce 25, to jsme překonali ten dluh historicky vysoký po finanční krizi v roce 2013. A teď to každý další rok bude vyšší a vyšší a směřujeme těm magickým 50%, kdy všem politikům říkám, tam je nastavena politická dluhová brzda, protože

0: při překročení těch 50% by se v následujícím roce měly snížit platy zákonodárců o 20%. A byť jsme si to neuměli moc představit, tak myslím, že k téhle hladině se při tomto šlapání na plyn můžeme dostat už v tomto volebním období.
1: Tak já k tomu jen doplním, že politici mohou všechno a například i prolomit dluhovou brzdu, jak jsme viděli v Německu. Ale díky rostoucímu zadlužení nám velmi rychle poroste v příštích letech obsluha státního dluhu. Ta může už v příštím roce poskočit o desítky miliard až ke 145 miliardám a v dalších letech poroste rychle dále o další desítky miliard. Přitom ještě v roce 2021 jsme na úrocích platili jen 45 miliard. A také je důležité připomenout, což připomíná například ex-premiér Petr Nečas z ODS, že nám roste ta obsluha státního dluhu díky nutnosti refinancovat staré závazky, a to za vyšší
2: sazby. Ty desetileté dluhopisy vydané v roce 2017, ale s kuponem 0,25%. Čili dneska se budou obchodovat někde okolo 5%. Čili
1: tehdejší ministr financí Andrej Babiš hnutí ANO refinancoval ve velkém většinu dluhu a teď ji zase budeme refinancovat, ale už v daleko horších podmínkách. Aktuálně totiž jsou české desetileté bondy nad 5,3% a nejsou výjimkou, protože i desetileté americké dluhopisy, které jsou jakýmsi etalonem dluhopisového trhu, tak ty jsou také nad 5%. Navíc, jak analytici předpovídají, tak úrok státních dluhopisů jen tak neklesnou.
3: Z vlád se stal takový ten problémový subjekt, který si hodně půjčuje na trhu a příliš neřeší, jestli je to zadlužení udržitelné.
1: Důvodem jsou dluhopisy velkých technologických společností, které jsou pro ně zajímavější. Zásadně rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu jsou tedy něčím, co ve finále může politikům zúžit ten prostor, protože úroky, jak připomenu, jsou první a zásadním výdajem, který musí stát zaplatit nebo zkrachuje. Jaká je šance, že je to dotlačí k tomu, aby s tím naším strukturálním schodkem a s tím špatným rozpočtem něco udělali?
0: V krátkém období malá. Já dodám jenom dvě věci. Za prvé, já považuji za velmi špatnou zprávu pro Evropu to, co dělá Německo se svým dluhem. Znamená to taktéž vyčerpávání prostoru pro dluh i pro nás. To je číslo jedna. Číslo dva, máte naprostou pravdu v tom, že globální vývoj hovoří jednoznačně pro růst výnosů nebo úrokových sazeb z vládního dluhu všude ve vyspělém světě. Proto bychom měli právě dvakrát vážit, jestli dodatečný dluh uděláme. A k těm finančním trhům, když přijde trest finančních trhů, už je to strašně pozdě. My musíme jednat preventivně. To je totéž jako diskuze o ratingových agenturách. To je náš denní chleba s nima mluvit. S nima mluvíme prostě naprosto pravidelně. Ano, oni říkají teď v tom super krátkém období, u vás ještě problém nevidíme, protože jinde je to horší. Ale v okamžiku, kdy přijde to snížení ratingu, nebo přijde ten zásah, tak už je to hrozně pozdě. My musíme znát naše problémy dřív než ratingové agentury. To je taky naše práce a proto mluvím takhle naléhavě u vás.
1: Tak doufáme, že tu naléhavost někdo vyslyší. Naším hostem byl dnes předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Já moc děkuji, že jste přišel.
0: Ještě jednou děkuji za pozvání a nashledanou.
1: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
4: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Rusko zasáhlo velké datové centrum v Kyjevě. Sobotní odběry vody prokázaly nadbytek olova ve vodojemu v Odoleně vodě. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Chorvatskem v Edenu 1-2 a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko zaútočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
6: Záležte Ukrajinci bez internetu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Jemenští povstalci Husijové v sobotu opět útočili na Saúdskou Arábii. Riádem vedená vojenská koalice v Jemenu sestřelila dvě balistické rakety a dva drony. Podle vojska mířili na Riád a na město Chamís Mušajt nedaleko jemenských hranic. Kvůli konfliktu se setkali generálové Pákistánu, Saúdské Arábie a Turecka, které mají společnou obranou dohodu. Podle saúdské státní tiskové agentury chtějí posílit vojenskou i zpravodajskou spolupráci. Přímé zapojení do obrany Saúdské Arábie ale vojenští šéfové nepotvrdili. Ve vodojemu u obce Odolena voda byl včera ráno čtyřnásobek limitu olova. Ukázaly to odběry, které provedly středočeské vodárny. Technici odebrali vzorky na 24 místech vodní soustavy. 23 z nich vyhovělo limitům. Další odběry v průběhu soboty už zvýšené množství kovu neukázaly. Voda i tak dál není pitná. Co znečištění způsobuje, není jasné. Vodárny kvůli tomu podali trestní oznámení. Olovo se ve vodě podle rozborů objevilo 10. září. V některých obcích na sever od Prahy jsou proto domácnosti odkázané na přistavené cisterny. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. 7letý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď se bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. Pokračuje mluvčí zoo Jan Bedřich.
7: Je to samec, od kterého si právě slibujeme ideálně nová mláďata, nová tygřata, až teda dovezeme i nějakou další samici. Minimálně 2-3 dny bude určitě ten prostor návštěvnický zavřený, aby měl ten tygr opravdu klid. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by tygr měl být návštěvníky viděn už počátkem příštího týdne.
5: Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se i dnes před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo do haly. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér mohou prohlédnout prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Několik českých hráčů v reprezentaci debutovalo, včetně Jiřího Slámy. Levý obránce přitom před pár lety zvažoval konec s fotbalem.
8: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem i přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27 stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
5: Další zápas v Lize národů čeká Česko v úterý znovu v Edenu proti Anglii.
9: Auto v protisměru na D11. Na dálnici D11 jeďte opatrně z Hradce Králové na Jaroměř. Mezi Jaroměří a Směřicemi na kilometru 107 měla policie hlášené vozidlo jedoucí proti správnému směru. A pokud jedete od Hradce na Jaroměř, zpomalte, držte se v pravém pruhu. Na Pražském okruhu se dnes v noci pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu. Až do rána mohou být podle potřeby krátké uzavírky, počítejte se zdržením. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za Prackovickou estakádou. Na kilometru 54,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. A u Jílového u Prahy zpomalte na silnici 105 do Kamenného přívozu. Policie tam vyšetřuje nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teploty mohou v noci klesat na 8 až 4 stupně. Místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den čekáme polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. K ránu se pak ojediněle vyskytnou mlhy. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Válka na Ukrajině, zablokovaný hormuzský průliv i vztahy Izraele a Palestiny. Nejen o tom mluvili státníci během valného shromáždění OSN. A vystoupil i český prezident. Co řekl? Tempo zadlužování České republiky roste, a to rychle. Na vysoký deficit, který pro příští rok naplánovala vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, upozorňuje i Národní rozpočtová rada. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájili svou historii. O čem budeme v další necelé půl hodině mluvit, už víme. Vaší dnešní průvodkyní je Václava Marešová.
4: Týden plus.
10: V New Yorku se sešli státníci a politici na valném shromáždění OSN. Témat, která řešili, byla celá řada. Od ruské války na Ukrajině až po konflikt na Blízkém východě. My začneme souhrn událostí tohoto týdne jednáním o válce na Ukrajině. 5 zemí, včetně Česka a Slovenska, totiž vyzvalo u příležitosti shromáždění OSN Rusko, aby přistoupilo na příměří ve válce, kterou vede proti Ukrajině. Moskva reagovala s tím, že žádnou pauzu neplánuje. V mírovém řešení války pak jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americký prezident Donald Trump. Setkali se na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
11: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
12: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravená.
11: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá.
10: Popsala reportérka Rozálie Pecáková. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se potom sešel se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Po jednání Rubio řekl, že Ukrajina a Rusko mají podle něj zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
13: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak ale novinářům řekl, že Spojené státy navrhují, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA o ukončení války. Tu Kreml zahájil celoplošnou invazí do sousední země, a to v únoru roku 2022. A dění na Ukrajině komentoval v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku taky český prezident Petr Pavel. Ten vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese. Petr Pavel taky varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem. A to je téma pro naši zpravodajku v USA Janu Ciglarovou. China has the power,
14: influence and responsibility. Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 kilometrů od českých hranic.
10: Podle prezidenta Pavla totiž představuje agresivní postoj Ruska přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Podle něj je stále ve hře také diplomatické úsilí k urovnání konfliktu. A na valném shromáždění OSN vystoupil také izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ten odmítl obvinění z genocidy. Naopak prohlásil, že Izrael genocidě zabránil. V newyorském sídle OSN neměl šanci potkat palestinského prezidenta Mahmouda Abbase. Tomu totiž americká administrativa už druhý rok po sobě nedala vízum. Do New Yorku tak poslal projev na videu. Oba politiky poslouchala taky naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Ta popsala, o čem mluvil Mahmoud Abbas. Palestina Palestina má totiž na rozdíl od Izraele v OSN jen pozorovatelský status.
15: Tak upozorňoval na rozrůstání izraelských osad na palestinských územích a na ničení pásma Gazy. Podle Abbase teď jeho národ čelí jednomu z nejkritičtějších období dějin.
16: Teď jsou ohrožované životy a existence Palestinců v jejich domovině.
15: Abbas prohlásil, že Palestinci nebudou akceptovat vysídlení a ocenil taky nedávné vyhlášené britské sankce na dovoz zboží z izraelských osad.
10: Izraelský premiér už předem sliboval důrazný projev, ve kterém bude FOSN bránit izraelské vojáky. Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karosová tak popsala, co zaznělo od něj.
15: Tak kromě toho, že odmítl, že by Izrael v Gaze páchal genocidu a naopak připomněl masakr Hamásu vůči Izraelcům, tak v narážce na kritiku osadnických násilností Netanyahu mluvil o nějakých 150 mladistvých delikventech, kteří podle něj hází kameny a kácejí olivníky. Ze sálu před projevem ale odešly desítky delegací. Izraelský premiér pak opravdu hlavně hájil kroky svého státu. We have no
17: other country. Nemáme jinou zemi, budeme i nadále náš stát bránit a dál vítězit, protože nemáme jinou možnost. We have no
15: other choice. Netanyahu v tom projevu ale také zkritizoval některé západoevropské vůdce za to, že podlehli podle něj antisemitským davům a následně taky obvinil Katar i Turecko z údajných šíření lží o Izraeli.
10: Vedle konfliktu mezi Izraelci a Palestinci mluvili na jednání OSN politici taky o konfliktu v Iránu a blízkém okolí. 80 zemí vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí. Koalice zároveň odsoudila útoky Iránu a Teheránem podporovaných jemenských husijů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala i šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu je tamní námořní doprava významně omezená. Už jsme mluvili o tom, že na valném shromáždění OSN vystoupil taky český prezident Petr Pavel. Ten svou návštěvu Spojených států amerických využil i k dalším jednáním. Při návštěvě Nebrasky třeba ocenil spolupráci s tamní národní gardou a českou armádou. A poslední zastávkou prezidenta ve Spojených státech bylo městečko Wilbur na americkém středozápadě. Žije tam totiž početná česká komunita.
18: Město Wilbur má jen 2000 obyvatel, ale přesto se mu přezdívá hlavní české město. Město Spojených států. A to proto, že tu je nejvyšší koncentrace lidí českého nebo slovenského původu.
19: Proč jste tady? Why are you here?
20: Pro setkat se Petra Pavle a Pavla. Jo.
18: Jsou tu české nápisy, na radnici je velký nápis Vítáme vás, také je tam česká vlajka, pravda, vítězi. Tam by možná mělo být vítězí, ale budiš. A u dveří nás vítá paní, která se jmenuje Sydney Kaštánek.
21: Kaštánek? We say Kaštánek around Wilbur.
22: What about Americans?
21: Kaštánek. And before that I was a cohort.
22: A rooster.
21: That's okay.
23: Já jsem Míla Šešková Pierce a já jsem přijela do Ameriky v roce 77, ale předtím jsem odešla do emigrace v roce 68. Pro nás tady v Nebrase to je neuvěřitelná věc, že se rozhodl, že nás navštíví.
18: Prezident se rozhodl projít městem. Akorát, že zrovna prší. A i přesto lidé vyšli z těch obchodů a stojí před obchodem a sledují tu delegaci s prezidentem v čele. Dokonce zastavili i dopravu.
21: This is the first president that's come here. Yes.

0: mimořádně příjemný závěr cesty, protože to nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, spravují artefakty svých předků v muzeu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech. Je to opravdu velice hřejivý pocit.
1: Většina lidí, se kterými jsem mluvila, mě žádali o to, abych prezidentovi vyřídila, jak moc mu děkují. Z jejich slov, z tónu jejich hlasů i z toho, že měli slzy v očích, bylo cítit, jak moc pro ně ta návštěva českého prezidenta znamená.
2: Popsala prezidentovo setkání s českými krajany naše severoamerická zpravodajka Jana Cíglarová.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Schodek státního rozpočtu pro příští rok má být 386 miliard korun. Tak jej navrhla vláda premiéra z hnutí ANO Andreje Babiše. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy a rozpočet už kabinet schválil. Teď míří do sněmovny. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
4: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
5: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
4: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místo předsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
6: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
4: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší.
2: Vláda je u moci 9 měsíců. Podala za tu dobu ona nebo vládní poslanci nějaký návrh zákona, který by vedl ke snižování schodku rozpočtu do budoucna? Tak právě na tohle jsme se ptali našeho komentátora Petra Hartmana.
7: No, ono se dá říci, že spíše některé ty mandatorní výdaje mohou dále růst, protože jsou zde různé návrhy a týkají se třeba například, o čem se hodně mluvilo v poslední době, valorizace důchodů nad rámec toho vzorce, který vyjde, nebo která vyjde ta valorizace na více peněz, takže spíše to tomu státnímu rozpočtu přináší další výdaje navíc, takže nedá se říci, že by došlo k něčemu zásadnímu a naopak jsme slyšeli, že k tomu má dojít až v nedaleké budoucnosti, v následujících letech. Motoristé například tvrdí, že podle nich o desítky miliard klesne ten reálný schodek, až budeme svědky toho, jak dopadne státní závěrečný účet. Takže to, jak vlastně vláda bude hospodařit v roce 2027, bude jasné na papíře až na začátku roku 2028. A tehdy si myslím, že už nikdo tomu nebude věnovat takovou pozornost, jakou věnuje v současné době stavu rozpočtu. A vzhledem k tomu, že politici slibují, že ten deficit bude klesat v následujících letech, tak to se bude blížit k sněmovním volbám a myslím si, že politici mají za cíl obhájit své mandáty a zůstat pokud možno v politice nebo u moci, takže čím více se blíží volby, tím méně jsou ochotní dělat nepopulární kroky a pokud nepočítají s tím, že Česká republika bude světovým premiantem, že ekonomika poroste neuvěřitelným tempem, tak by museli výrazně sáhnout do nastavení daní a také do nastavení výdajů a to není příliš populární, zvlášť před volbami, takže jsem v tomto poměrně skeptický.
2: Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. A na vysoký deficit, se kterým má Česká republika pod vedením vlády hnutí ANO, SPD a motoristů hospodařit, upozorňuje i Národní rozpočtová rada. Ta zdůrazňuje, že české veřejné finance přestávají být udržitelné. Varoval předtím její předseda Mojmír Hampl. Podle něj se náraz na takzvaný dluhový strop kvůli vysokým rozpočtovým deficitům přiblížil a to o 3 roky, na rok 2034. Pokračuje reportér Marek Sedláček.
8: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
9: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky. republiky.
8: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
10: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
8: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun.
2: Navržený deficit je totiž druhý nejvyšší v historii naší republiky. A peníze ještě jednou. Teď budeme mluvit o těch, které platíme za pohonné hmoty. Ty jsou totiž jedny z nejvyšších, které jsme kdy za benzín a naftu vydávali. Analytici očekávají, že cena nafty by mohla brzy překonat hranici 50 korun za litr a cena benzínu se blíží 46 korunám. Podrobnosti má reportér Krištof Jiřík.
11: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
12: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
11: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinérií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
13: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
11: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě.
2: A kvůli drahým pohonným hmotám dočasně sníží marže a zlevní cestování vlakem taky vláda na Slovensku. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Bylo to jedno z nejsledovanějších jednání poslední doby. Za jedním stolem se sešel lídr Spojených států amerických Donald Trump a čínský prezident Xi Jinping. Jeho návštěva Spojených států trvala 3 dny. Byla plná pocta ze strany Donalda Trumpa. A my jsme návštěvu čínského prezidenta rozebrali s Vlastislavem Břízou, odborníkem na mezinárodní bezpečnost z Univerzity Karlovy. Čínský prezident řekl, že Čína a Spojené státy by měly najít správný přístup, jak spolu vycházet v nové éře. Jakou éru měl tedy na mysli?
14: To je éra, já bych ji nazval éra východního větru. Dodnes, respektive do začátku tohoto století, převládaly západní větry. Ta situace se obrací a začínají podle prezidenta Xi převládat východní větry. To znamená, ta východní velmoc, aspirující supervelmoc Čína, chce hrát nepokrytě stejně důležitou úlohu jako Spojené státy. Ono se jí to ne vždy a ne všude daří, my to občas neslýcháme, ale ta projekce síly Číny z hlediska vojenských schopností pořád v žádném případě není taková jako Spojených států, takže do určité míry to pořád není vyrovnaný souboj, ale je to opravdu toto poselství. Ostatně i délka té návštěvy o něčem svědčí. To není návštěva na pár hodin, ale dokonce na několik dnů. Ten balík těch okruhů, který prezidenty Trumpa asi čekají, je opravdu minimálně 6-místný. Za prvé to budou obchod, cla, export. Druhé téma vzácné zeminy, kritické suroviny. Třetí téma umělá inteligence, i když prezident Trump by dnes již použil slovo
15: superinteligence,
14: děkuji. Technologická válka, čipy. Čtvrté téma, velmi podstatné, Tajvan. 5. téma Irán a Hormuz a konečně 6. téma Ukrajina a širší strategická stabilita.
2: Vysvětlil odborník na mezinárodní bezpečnost Vlastislav Bříza. A já doplním, že prezident Trump pak k jednání s čínským prezidentem řekl, že pro své země dosáhli úžasného pokroku. Podle amerických médií ale návštěva postrádala významnější prohlášení. Pravděpodobně kvůli prošlým vejcím onemocnělo v pražském Újezdu nad Lesy víc než 300 lidí. U zhruba 20 z nich se potvrdila salmonelóza. Většina z nakažených jsou děti, které se stravují ve školní jídelně. Ředitel školy kvůli tomu vyhlásil volno. Kromě školáků mají střevní potíže i děti ze školky a seniori, kterým obědy z jídelny vozí. Případem se teď zabývá pražská hygiena i policie. A je to téma pro reportérku Josefínu Báčovou.
16: Zdrojem epidemie jsou spíš uhlířské špagety, které v pondělí nabídla jídelna při Masarykově základní škole.
9: Vejce, která do nich v kuchyni použili, totiž byla prošlá, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
15: Šetření ještě nebylo ukončené, ale ta vejce, která se spotřebovala po datu minimální trvanlivosti, jsou velmi silným indikátorem, že by mohla být příčinou té epidemie.
9: Podle Batok bude s provozovatelem jídelny kvůli nedodržení norem zahájené správní řízení. Samotnou jídelnu teď dezinfikuje specializovaná firma. Než se v ní znovu začne vařit, odborníci provedou kontrolní stěry. Kvůli silným zdravotním potížím spojeným se střevním onemocněním bylo ale v pražských nemocnicích hospitalizovaných od pondělí asi 50 lidí. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka nejde zřejmě o konečný počet.
16: Je to velmi dynamické, protože ti první už se uzdravují a asi velmi brzo mohou být propuštěni nebo už tak k tomu došlo, ale noví zase přicházejí.
9: Silná průjmová onemocnění, jako je právě salmonelóza, mohou být riziková hlavně pro malé děti nebo pro seniory. Případu se teď věnují i policisté, zjišťují, jestli nešlo o trestný čin nebo přestupek. Ředitel Masarykovy školy, ve které se epidemie objevila, Libor Skala, vyhlásil volno až do úterý 29. září včetně. Zvažuje i personální změny ve vedení jídelny. Po kritice rodičů na konci týdne připustil i vlastní rezignaci. Že by Skala ve vedení školy mohl skončit, nevyvrátilo ani vedení městské části Praha 21. Nejdřív chce ale počkat na výsledky kontrol hygieny.
17: Salmonelóza je bakteriální onemocnění, které postihuje trávící trakt a zlikviduje ji teplota nad 70 stupňů. 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájili svou historii, a to jako orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
18: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
19: Úžasný.
20: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
19: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
18: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Potmě na podporu nadačního fondu Světluška.
17: Tolik reportáž kolegyně Terezy Cedidlové. A to už byla poslední informace souhrnu událostí, které přinesl tento týden. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
21: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
22: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
21: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Napsaní básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
22: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
21: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
22: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul baruna po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
3: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámilo čínské ministerstvo zahraničí. Obě země se taky domluvily na pravidelném dialogu o přínosech a rizicích využívání umělé inteligence. Další kolo jednání se má uskutečnit v listopadu. Tato opatření jsou součástí 8-bodové dohody, kterou strany uzavřely během třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech. Severovýchod Spojených států v sobotu zasáhly silné deště a prudký vítr. Desítky tisíc odběratelů se kvůli tomu ocitly bez proudu a letiště musela zrušit stovky letů. Úřady uvádí, že bouře může způsobit záplavy na pobřeží ve velkých městech, jako je New York, Philadelphia a Boston. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová uvedla, že bouře už zasáhla stejnojmenné město i ostrov Long Island. V příštích dnech by tam mohlo napadnout až 15 cm srážek. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích a otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. A slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů Celsia. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivrée už druhou medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Češi tak zakončili evropský šampionát se 7 medailemi. Vedle Kneblové a Nováka se na nich podíleli taky Jakub Krejčí, Lukáš Kratochvíl, Jiří Prskavec a České hlídky.
1: Nehoda u Neratovic a omezení na Pražském okruhu. Na silnici 9 z Prahy do Mělníku zasahují záchranáři za Neratovicemi. U obce Libiš u čerpací stanice havarovala dvě osobní auta. Na místo jede záchranka, čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu je dnes v noci omezený provoz mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Jezdí se obousměrně v pásu k dálnici D1. Na 17. kilometru usazují nosník mostu a provoz tak mohou krátkodobě zastavovat. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy od Plzně. Na prvním kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky, projíždí se plynule. A u Prahy pozor na nehodu u Kamenného přívozu. Na příjezdu po silnici 105 od Jílového osobní auto narazilo do svodidel. Na místě je policie, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno a skoro jasno. V severovýchodní polovině území místy až oblačno. Během dne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Více než 60 mrtvých, téměř stovka zničených nebo poškozených domů a přes 300 lidí bez střechy nad hlavou. Takový byl výsledek protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Neštěstí připomene David Hertl.
3: Historie Plus.
5: Takhle skoro nevinně šumí voda říčky Bílé Desné dnes. Ale v září 1916 bylo všechno jinak. Odehrálo se zde asi největší vodohospodářské neštěstí v našich moderních dějinách. V lesích nad městem Desná se tehdy protrhla hráz přehrady. Vydal jsem se na ta místa s historikem Jiřím Janáčem z Ústavu soudobých dějin Akademie věd. Už několik let se věnuje projektu s názvem Spor o vodu, aneb kontinuity a diskontinuity ve vývoji československého vědeckého diskurzu o vodním hospodářství. Jeho vyprávění tak nebude jen líčením samotné tragédie přehrady, ale pokusí se vše zasadit do širšího kontextu a přiblížit, jak lidé přemýšleli o využití vody na počátku 20. století. Místo, kde se nachází protržená přehrada, je dnes vyhledávanou turistickou atrakcí. Od nádraží v Josefově dole se sem pohodlně dostanete po značené turistické trase. Je zde naučná stezka a doslova pár metrů od protržené přehrady dokonce chata s občerstvením a posezením. Od roku 1996 je areál protržené přehrady kulturní památkou. A právě sem jsem se s Jiřím Janáčem vypravil, abychom si povídali třeba i o tom, jaký účel mají takzvaná vodní díla.
4: Ty první přehrady, které začaly být stavěny někdy už jaksi pradávno ve starověku, tak samozřejmě měly hlavní účel zajistit dostatek vody pro zemědělství a stavěly se proto právě v těch starověkých říších typu Egypt, Mezopotámie, Čína. Nicméně ty moderní přehrady, tak jak vznikaly, řekněme, od poloviny 19. století v souvislosti s industrializací, tak už měly účel jiný. Na jedné straně tam šlo především o ochranu průmyslových podniků, které byly položeny dále po proudu před povodněmi, čili cílem bylo nějakým způsobem zabránit povodňovým škodám a zároveň také šlo o zajištění pohonu pro ty průmyslové podniky, čili vyrovnání odtoku v těch řekách, tak aby všechny ty náhony a všechny ty hamry a podobně měly stálý přísun vody, aby ta hladina nekolísala a neobjevoval se v suchých obdobích nedostatek té energie, aby tedy průmyslové podniky mohly pracovat neustále v průběhu celého roku. A tedy tím třetím účelem, který se objevuje v období industrializace, potom je zajišťování vody pro, řekněme, hygienické účely, tak jak se ta modernita do značné míry definuje na základě civilizovanosti obyvatelstva a na základě, řekněme, urbanizace, tak právě urbanizace sebou přináší potřebu zajistit dostatek vody pro rostoucí města, dostatek vodních zdrojů pro rostoucí hygienické nároky obyvatel těchto měst a i proto tedy se stavěly další a další přehrady a proto tedy ten přehradní boom začíná někdy ve druhé polovině 19. století v souvislosti s industrializací a s urbanizací.
22: Jsme v Jizerských horách. Jak je to tady? Kdy tady vznikají první přehrady? Na jakých řekách? Jaká je historie těch zdejších staveb?
4: Jizerské hory, řekněme z toho českého pohledu, jsou naprosto unikátní v tom směru, že se dá hovořit o jakési avantgardě, v tom smyslu, že to byly první oblast, kde se ty moderní přehrady stavěly. Právě proto se to stavilo tady, že sem doléhal vliv německého vodního inženýrství, které bylo hodně spojováno právě s plány německé říše se spojením říše v době, kdy vlastně ten stát potřeboval nějak se legitimovat, tak investoval hodně právě do zajišťování protipovodňové ochrany a vodních zdrojů pro obyvatelstvo. A to se tedy promítlo i v těch Jizerských horách. Ty první přehrady zde vznikaly, projekty vznikaly na konci 19. století, první stavby na začátku 20. století. Tehdy Otto Ince vyprojektoval takové základní schéma přehrad pro zadržení vody v Jizerských horách, v oblasti Lužické Nisy, v povodí zejména Lužické Nisy. On navrhl 6 přehrad, vlastně 5 z nich se postavilo. Čili všechny ty staré přehrady, které zde dodnes jsou a dodnes slouží k zásobování vodou měst jako Jablonec nebo Liberec.
5: Jedním z hlavních impulzů ke stavbě přehrad byly rozsáhlé záplavy v celém povodí Labe v roce 1897. Stavba přehrad se tedy nabízela jako jednoduché řešení, navíc moderní a technicky pokrokové. Přeci jen ale šlo o velký zásah do krajiny a o nutnost sladit zájmy mnoha protichůdných aktivit. Například jiné představy o využití zadržené vody měli majitelé průmyslových závodů a zcela jiné představy měli zemědělci. Poslední slovo měl stát.
4: V našem případě stát je v zásadě investor a to rozhodování nějak deleguje na určitou skupinu, která se definuje různě, ale právě v oblasti přehrad a výstavy přehrad a modernizace vlastně se dostává ke slovu, co si to se nazývá technokracií, čili skupina expertů, která do značné míry slouží tomu státu, ale zároveň ten stát využívá k tomu, aby dosáhla vlastních specifických cílů. V případě vodního hospodářství tím, řekněme, ultimátním cílem všech vodohospodářů od poloviny 19. století je nějakým způsobem zcela kontrolovat vodu, ovládnout povrchový odtok, vytvořit systém, který bude jaksi bezchybný. Problém pak je, jak stanovit, kdo ji potřebuje nejvíce, kdo ji potřebuje méně. Tam samozřejmě vstupuje do hry politika, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem toto řízení vodního hospodářství bylo nastaveno, tak značnou část toho rozhodování si ponechávali ti inženýři, ti hydrokraté, kteří chtěli dosáhnout té absolutní kontroly přírody, absolutní kontroly toho povrchového otoku. Ta jejich idea byla klasicky modernistická, oni vycházeli z předpokladů, že když budou mít dostatečné hydrografické podklady, budou přesně znát srážkové poměry v jednotlivých oblastech. Takže se jim prostě podaří de facto vytvořit jakousi vodní infrastrukturu, že už ta příroda v tom nebude hrát roli, že bude zcela jednoznačně dáno, že tady je tolik vody k dispozici na základě jakýchsi kvantitativních údajů a že vlastně nebude třeba jakýmkoliv způsobem na tu přírodu reagovat a nebude třeba si ji přizpůsobovat.
5: S trochou trpké ironie by se chtělo dodat, že právě příklad přehrady na Bílé Desné je ukázkou, že zkrotit vodu je někdy prostě nemožné. S Jiřím Janáčem si dál povídáme o tom, jak ke stavbě této přehrady došlo.
4: Po povodních roku 1897 si Liberecké vodní družstvo objednalo projekt ovládnutí vody v povodí Lužice nebo Lužické Nisy. Podobně se zachovali obyvatelé Tanvaldu a místní průmyslníci, kteří založili Polubenské vodní družstvo a jeho cílem bylo nějakým způsobem zkrotit vody v povodí Kamenice. Podobně jako Liberecké vodní družstvo si objednali původní projekt u velkého muže přehradního stavitelství Otto Inzeho, který bývá často považován skutečně za zakladatele celého oboru, minimálně tedy v německy mluvících zemích a přidruženém kulturním okruhu. A Otto Inze tedy předložil projekt, jak by toto mělo být učiněno nejefektivněji. Ten Ince, a to je zajímavá drobnost, jsem přijel na jeden den, on pracoval na těch libereckých přehradách, přijel jsem do Polubenského družstva, do Desné, prošel si to tady, dostal tady mrtvici a to byl jako jeho poslední projekt, protože tu mrtvici se přežil, odvezli ho odsud, nicméně o několik měsíců později, roku 1904, potom v Cáchách, kde tedy učil na polytechnice, zemřel. Čili to byl jeho poslední projekt a zároveň to byl problém pro to místní družstvo, které výstavu přehrad iniciovalo, protože z ničehož nic jaksi nemělo inženýra, který by byl dostatečně erudován, dostatečně respektován, aby ten projekt sestavil a prosadil při té státní komisi, která subvencovala jednotlivé stavby.
6: Jak se ta situace řešila?
4: Nakonec si najeli jiného inženýra, tak jak to v té době bylo poměrně běžné, tak inženýři byli vzděláváni jaksi v civilním inženýrství, které zahrnovalo stavby železniční, mostní a vodní. Takovým inženýrem byl i Wilhelm Plenkner z Prahy. On jim ten projekt zpracoval přesně v intencích toho, co navrhl původně Ince. Ten byl předložen zemské komisi pro výstavbu vodohospodářských staveb a ten projekt schválila s tím, že pro něj vyhradila, domnívám se, asi 2 miliony korun, což byla přibližně polovina celkového rozpočtu.
6: Jaký je příběh té vlastní stavby toho objektu?
4: Ten Plenknerův projekt sice byl tedy prosazen, schválen a přijat, nicméně v realizaci byl výrazně pozměněn a to v důsledku aktivit tedy lokálních stavitelů. Tím hlavním investorem tedy zde nebyl stát, ale bylo to vodní družstvo polubenské, které zastupoval při projektu Emil Gebauer, což byl mladý německý inženýr. Město Jablonec zastupoval August Klamt a stát zastupoval inženýr Karel Podhájský. Právě Emil Gebauer přišel s mnoha zlepšováky, které se nakonec ukázaly jaksi ne úplně efektivní a ten Plenknerův projekt změnil natolik, že když pak došlo ke katastrofě, tak Plenkner vlastně nebyl ani obžalován, protože ten jeho projekt byl natolik změněn, že bylo uznáno, že za něj nenese žádnou zodpovědnost a těmi, kteří byli skutečně obviněni, byli tedy vykonavatel státního dozoru Karel Podhájský a právě tedy zástupci investora Emil Gebauer a August Klamt.
3: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Když se řekne být na dně přehrady, tak to se může člověku vybavit opravdu ledacos. Nicméně my v tuhle chvíli jsme na dně přehrady?
4: Jsme v zásadě v přehradním tělese, čili jsme na dně přehrady, na dně přehradního tělesa, tam, kde tedy byla založená ta zemní hráz, která se později protrhla a způsobila tedy tu známou katastrofu.
6: Asi nejviditelnější z celé té protržené přehrady je mohutná věž, přečetl jsem si, 14 metrů vysoká. Co to je, o co jde?
4: To je takzvaná šoupátková věž. V její patě nebo udnaté věže procházela štola, kterou bylo možné ovládat, tedy poprosím šoupátek, odtok z přehrady samotné.
6: Dozvěděl jsem se kdysi, že nebylo to úplně jednoduché, že mezi lidmi, kteří stavbu realizovali, mezi projektanty, nebyly úplně dobré vztahy. Bylo to tak?
4: Celý ten projekt byl jaksi do určité míry stížen jakousi kletbou, protože samotná kolaudace stavby vlastně neproběhla. Byla naplánovaná chytře na 18. listopad z důvodu chumelenice. Sem v zásadě inspektoři ani nedošli, prohlédli si z vrchu hráze, jak vypadá pod sněhem, a zase odešli a vlastně kolaudovali celý projekt na základě projektové dokumentace. Projektové dokumentace, kterou zpracoval místní inženýr Emil Gebauer, kterého si zjednalo vodní družstvo Polubném a který výrazným způsobem proměnil ten původní Plenknerův projekt tím způsobem, že jej učinil lacinějším. Posunul například šoupátku věž více do středu. Některé lávky v hrázním tělese, které je zemní, jde o to, že je země zhutněna pomocí válců a v určitých výškách, řekněme 80 cm, se domnívám, že to bylo v tomto případě, jsou položeny lavice z betonu nebo z asfaltu nebo z něčeho z pevnějšího materiálu. Podle Plenknera měly být v menších intervalech, v tom finálním projektu byly v větších intervalech. Nějakým způsobem byla upravena také ta štola odvádějící vodu do přehradě na Černé Desné, čili tam došlo k poměrně značnému počtu relativně drobných změn, které ovšem v důsledku znamenaly, že ten původní Plenknerův projekt v zásadě nebyl již Plenknerův a stal se projektem Gebauerovým, a proto také Gebauer byl hnát k odpovědnosti a nikoli Plenkner.
6: Byla to taková diskontní stavba.
4: Tak by se dalo říct.
5: Ve chvílích kolaudace, tedy v listopadu 1915, už byla přehrada částečně napuštěna. V pořádku přečkala celou zimu a na jaře 1916 bez viditelných problémů odolala i tradičnímu náporu během tání sněhu. Nejen to, vydržela i období, které je v Jizerských horách typické intenzivními srážkami, tedy srpen. A pak přišlo pondělí 18. září 1916. V nádrži v té době bylo 260 tisíc kubíků vody, tedy asi 2/3 množství, které byla přehrada schopna zadržet.
4: Parta lesních dělníků viděla tedy drobný průsak v síle lidské paže někdy kolem 3.30, 4. hodiny. Odpolední informovala Hrázného. Hrázný se pokusil kontaktovat tedy vedoucí a vedení Polubenského vodního družstva. Informace, kterou šířil dál, byla, že pozor, budeme vypouštět, připravte se na to. Měl za úkol tedy otevřít šoupátka, pustit vodu z přehrady.
6: Čili dojít do této věže, u které stojíme.
4: Do věže, které stojíme, právě tak, aby tedy se zamezilo další, řekněme, průsakům v tělese hráze.
6: Vypustit regulovaně.
4: Regulovaně vypustit, tak přesně, nikoli nechat to strhnout. Nicméně to již nestihl. Vedli se spory o to, do jaké míry přišel pozdě, do jaké míry tam nebyl dostatečný dozor, do jaké míry neotevřel ta šoupátka na plný výkon, čili do jaké míry se snažil upustit pouze část té vody. Ovšem k tomu nejsou nějak jednoznačné podklady. Z těch protokolech, které jsou k dispozici, se praví tedy, že dostal za úkol to otevřít, vodu vypustit. K tomu ovšem nedošlo už, protože se ta hráz začala poměrně rychle bortit. A on se tedy rozhodl, že si zachrání raději život, než aby otevíral hráz.
6: Dnes si samozřejmě můžeme přečíst, jak to vypadalo, když došlo tedy k protržení hráze. Pokuste se tu katastrofu, protože to asi musela být katastrofa, pokuste se ji přiblížit. My před sebou vidíme jenom lesy, ale já předpokládám, že ta voda měla před sebou nějakou cestu a určitě doputovala někam, kde byli i lidé.
4: Ta voda, a to je důležité, ona to vlastně nebyla voda. když se protrhne hráz, tak to, co se stane, je, že značná část, řekněme, masivu složeného z balvanů, z materiálu těla hráze a ze stromů stržených po cestě se valí dolů. Teď ještě problém v Desné byl, že v zásadě Desná je položena o nějakých 300 metrů níže než těleso hráze a na nějakých 5 kilometrech. Čili ten spád byl poměrně vysoký, navíc na kraji Desné nebo na horním konci směrem k přehradě byla pila, která sice naštěstí zrovna byla mimo provoz a probíhala tam oprava, nicméně byly tam uskladněny kmeny, ty kmeny ta voda vzala. Čili to, co spatřili obyvatelé Desné po protržení hráze, byla údajně jako několik domů vysoká stěna z materiálu pozbíraného po cestě a nikoli voda samotná. V těch vzpomínkách pamětníků se hovoří o stěně vysoké jako nejvzrostlejší smrky, která najednou z ničeho nic přišla, proběhla obcí a poté se vše vrátilo do normálu, nicméně obec již nevypadla tak, jak předtím a zůstaly tam pouze sutiny a všude různě poválené kameny, štěrk, kusy domů a podobně.
6: Co oběti na životech? Předpokládám, že asi museli být.
4: Z dokumentovaných je 62 obětí. Přesné počty nejsou zcela jasné, protože některé oběti se nepodařilo identifikovat, někteří lidé zůstali nezvěstní. Nicméně tedy bylo 62 obětí, většina z nich přímo tedy z obcí nejblíže potoku, čili zejména v Desné. A povodňová vlna jako taková potom tedy prošla i do dalších obcí podél toku Kamenice. Vlastně až po soutok s Jízerou, což je ve Spálově, kde dnes je tedy vodní elektrárna, tak vlastně až po ten soutok docházelo ke škodám, ale po tom soutoku už v Železné Brodě pouze voda stoupla asi o 50 cm a už to nebylo nějak intenzivní a závažné. Vyšetřování tak jako vždy probíhalo dlouho a ještě déle probíhal pak soudní proces a tak jak to u podobných velkých projektů bývá, výsledek byl, že vlastně nikdo za nic nemůže a že se nic nestalo. Problém byl v tom, jaké byly skutečné příčiny protržení hráze. Nepochybně určitou, a to byla první teze, se kterou pracovali odborníci a řekněme posudkový komisaři, abych tak řekl, že tady došlo k proměně projektu a nám projektu.

0: zemní hrázba něco běžného. Nicméně i ta zvolená technologie byla považována za jaksi riskantní. Určitou roli v tom hrála i skutečnost, že stavitelé přehrad v té době se do značné míry opírali o empirické zkušenosti. To se opakovalo ještě i při výstavě přehrad vlastně po druhé světové válce, kdy ty kalkulace a pochopení chování vod a podobně nebyly tak na výši, takže všechno zkoušeli v rámci takzvaných hydrotechnických laboratoří, postavili se to v malém, ve větším a když to stále fungovalo, tak řekli OK, to bude super. Čili z hlediska toho hydrotechnického vodního stavitelství tam byly určité problémy a proto se na počátku ta státní mašinerie nebo ta justice obrátila na autory projektu a na stavební dozor. Reakcí bylo, že Karel Podhajský, který dozoroval stavbu za stát, se zastřelil nedlouho poté, co se přehrada protrhla. Nicméně německý inženýr Gebauer, stejně jako Klamt, vlastně nadále pracovali ve svých funkcích. Nakonec Gebauer dokonce Klamta nahradil jako stavební inženýr města Jablonce. A bránili se, že veškerému problému došlo z důvodu nedostatečné pevného podloží. Ten problém tady nebyl ve stavbě samotné, ale řekněme v geologii Jizerských hor. A to se nakonec prokázalo na základě posudků i mnohých jiných inženýrů, například Antonína Smrčka, Antonína Klíra, ale i německých inženýrů z pražské techniky, jako Julia Fiedlera, kteří, byť sami vodohospodáři, považovali za zásadní problém při výstavbě přehrady to geologické podloží a nedostatečný geologický průzkum. To se nakonec potvrdilo i v 60. letech, když se tady ten terén prozkoumával ještě jednou pro možnost zajištění vody pro Liberecko a opět došlo tady k poznání, že vzhledem k tomu geologickému podloží zde vlastně není možné tu přehradu postavit za nějaké rozumné náklady.
1: Možná vám to připomene některé velké kauzy z posledních let, ale je to skutečně tak. Jen znovu připomínám, že k protržení přehrady na Bílé Desné došlo v září 1916. Pamatujte si to datum. Za chvíli uslyšíte letopočty související s vynesením rozsudků. Vyšetřování tragických následků skončilo bez označení konkrétního viníka.
0: Je to přesně tak. Soud začal klasicky tak, jak se to táhne. Táhne se to i v dnešních dobách. Tak soud po prvotním vyšetřování, shromažďování materiálu začal soud roku 1920. Obžalováni byli zástupci stavební firmy Schön, která stavbu prováděla, potom tedy projektanti, kteří zastupovali vodní družstvo, zejména tedy Gebauer a Klamt, a pak vodní družstvo jako celek, jako instituce a jmenovitě jeho ředitel Wilhelm Riedl, což byl místní průmyslník sklářský z Desné a z Příchovic. První rozhodnutí bylo zproštění obžaloby už roku 1923. Zproštění byly na základě právě toho, že za hlavní příčinu byl považován ten geologický podklad a nedostatečný geologický průzkum, který ovšem nebyl vyžadován státem, takže by ten stát vlastně měl žalovat sám sebe, spíše než kohokoliv jiného. Ovšem jménem postižených se odvolalo Liberecké státní zastupitelství. Soud byl znovu zahájen v roce 1925 s tím, že tentokrát tedy byli odsouzeni, jak Wilhelm Riedl, tak Augustin Klamt k několika měsíčnímu vězení, ovšem podmínečně s dvouletým odkladem. Následně se odvolali k nejvyššímu soudu, ten původní rozsudek potvrdil, zase o dva roky později, to už jsme v roce 1927, čili 11 let po samotné katastrofě. Pak ovšem přichází desetileté výročí Československa a amnestie prezidenta Masaryka, takže byli amnestováni a Wilhelm Riedl nadále trval na své nevině a pokusil se znovu celý případ otevřít. Pak sice skonal roku 1929, nicméně další soudní řízení proběhlo u nejvyššího soudu a roku 1931 bylo rozhodnuto, že tedy vinu nenesou, a to zejména na základě posudků vedoucích postav českého vodního stavitelství, vodního inženýrství a také geologů, kteří skutečně konstatovali, že tím hlavním důvodem, byť je velmi spekulativní říct, jestli hlavní důvod byl různé sesedání podloží a tudíž vada projektu, anebo tedy ty geologické příčiny, že tím hlavním důvodem byly geologické příčiny a že tudíž nelze pohnat k odpovědnosti investora ani stavitele. Takže zemřelo 60 lidí, byly zničeny značné majetky v Desné a bylo to jaksi odkázáno na vyšší síly a nikoli na chybu inženýrskou. Což zase souvisí s tou inženýrskou ideologií, protože lze se domnívat, a když se člověk přečte například elaborát profesora Smrčka z roku 1917 o katastrofě na Bílé Desné, Smrček byl odborník na vodní stavitelství, profesor z Brna, tak získáte pocit, že on v zásadě to vnímá jako organizační problém, že problém byl v tom, že byl nedostatečný stavební dozor, problém byl, že stavební dozor vykonávali zástupci investora, že investor kontroloval sám sebe a tak dále.

0: dál, že by mělo vzniknout cosi jako expertní komise, která by kontrolovala veškeré stavby, veškeré projekty do detailu, nikoli tak, jak tomu bylo v tomto případě, že tedy 1908 Plenknerův projekt je schválen a 1915 je postaven projekt Gebauera. Čili to, že by se nemělo stávat, a v zásadě hovoří o celé té katastrofě jako o momentu, na základě kterém je potřeba promyslet znovu, jak stavět ty přehrady, a že je potřeba se o to odpíchnout a stavět těch přehrad více a více. Čili to osvobození od odpovědnosti a snaha svést to jaksi na ty přírodní síly je také součástí snahy nějakým způsobem ochránit přehrady a celé vodní stavitelství od toho, aby bylo stigmatizováno tím, že sebou přináší podobné katastrofy.
1: Víra inženýrů z počátku 20. století, že vše je vlastně jen otázkou dobrého projektu, dostala své zhmotnění už nedlouho po tragédii, totiž v plánech na rychlou opravu a znovu zprovoznění přehrady.
0: Vodní družstvo jaksi to vzalo za své, a také částečně i proto, že Riedl se asi cítil, ale to už jako výrazně spekuluji, nějakým způsobem odpovědný za celou tu událost a chtěl jaksi po sobě zanechat odkaz nikoli v podobě, tak jak to dnes vidíme, zborcené přehrady, ale existujícího díla. Podobně Emil Gebauer, čili tito oba v rámci struktur vodního družstva nadále usilovali o to, aby přehrada byla obnovena. Ta podpora lokálních průmyslníků byla stále značná, protože oni skutečně potřebovali, aby ten tok byl nějakým způsobem regulován. Čili hned okamžitě po prolomení se začalo uvažovat o tom, jak má být přehrada přestavěna. Vzniklo několik variant. Většinou stále vycházeli tedy z principu zemní hráze sypané, ale objevily se už i projekty s betonovou hrází, které by výrazně proměnily tu strukturu a zároveň by umožnili se vyvarovat podobného prolomení. Nicméně částečně i jaksi z důvodu nevůle místního obyvatelstva, které se cítilo ohroženo, tak k té realizaci stavby již nikdy nedošlo a vlastně během sanace celého údolí Desné v 20. letech nedošlo k regulování toku prostřednictvím několika menších stupňů a k obnovení té přehrady už pak nikdy nedošlo.
1: Historik Jiří Janáč. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.
2: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
3: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
2: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
3: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V New Yorku podle agentury AFP jednali šéfové diplomacií Ruska a Německa. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů porážkou 1-2 s Chorvatskem a dnes bude slunečno, místy až oblačno, postupně se vyjasní, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V sídle OSN ve Spojených státech se v sobotu setkali ministři zahraničí Ruska a Německa. Informovala o tom agentura AFP. Sergej Lavrov a Johan Vadeful spolu naposledy jednali v lednu 2022. Rozhovor se uskutečnil poté, co Berlín 1. září obvinil Moskvu z odpovědnosti za srpnový útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle. Podle agentury DPA s odkazem na zdroji z německé delegace Vadeful vyzval Rusko k deeskalaci. Taky zdůraznil, že tento incident nebo i jiné podobné útoky zatěžují německo-ruské vztahy, ale nezabrání tomu, aby Berlín dál podporoval Ukrajinu. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Francie. Z Paříže se přesunul do významného poutního místa Lourdes. Pomodlil se tam v jeskyni Massabiel. V 19. století se v ní podle katolické církve opakovaně zjevovala Panna Marie. V Lourdách bude papež do pondělního rána. Čtyřdenní cestu po Francii.